0: 27 až 32 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Část lidí pojištěných u Všeobecné zdravotní pojišťovny by mohla mít nově nárok na příspěvek 500 korun. Využít by je mohli třeba na masáž nebo psychoterapii. VZP totiž spouští nový preventivní program pro firmy. Na příspěvek by mohli mít nárok zaměstnanci společností, kde je aspoň 15% lidí očkovaných proti chřipce a 75% jich v posledních letech absolvovalo preventivní prohlídku u praktického lékaře. Firmy zapojené do projektu VZP teprve vybere. Program s názvem Zdravá firma začne letos v září a potrvá do konce příštího května. Pokračuje ředitel VZP Ivan Duškov.
2: My nechceme nikoho nutit, já říkám jako velice důrazně, že to je dobrovolná aktivita těch jednotlivých zaměstnanců.
0: Italské Benátky budou pravděpodobně pokračovat ve vybírání turistického poplatku za vstup do města. Tento systém prosazuje kandidát na starostu Simone Venturini, který je podle prvních odhadů agentury ANSA vítězem tamních komunálních voleb. Středopravicový kandidát chce pomocí poplatku skrotit nadměrný turismus. Výnos by využil pro benátské rezidenty. Se zrušením taxi naopak počítal středolevicový Andrea Martella. Ten podle odhadů dostal 37% hlasů. Naopak Venturinemu ANSA přisuzuje 51%. Benátky od dubna do července vybírají poplatek v přepočtu ve výši 120 až 240 korun. Vztahuje se ale jen na turisty, kteří se ve městě neubytují. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele a miliardáře Petra Dětka má podporu města. 31 ze 37 zastupitelů včera schválilo plánovací smlouvu k projektu. Dohoda kromě jiného zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky komunálního odpadu na místě výstavby. Zároveň nebude přispívat na provoz haly. Investor Dědek je s výsledkem hlasování spokojený.
3: Myslím si, že 2 roky práce samozřejmě není málo, ale výsledkem je v obou straně vyvážená smluvní dokumentace, která městu a kraji a i státu přinese velké příjmy.
0: Celkem by hala měla stát 12 miliard korun. Investor už požádal o stavební povolení a práce by podle něj měly začít ještě letos v létě. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburku s Norskem 1-4 a klesli za něj a vedoucí Kanadu na třetí příčku. Útočník Lukáš Sedlák mluvil po porážce kriticky o pískání českých fanoušků na hráče národního týmu.
4: Měli bychom být prostě na jedné lodi, navzájem se podporovat. Samozřejmě chápu, že jsme prohráli zápas, ale jsme tady my jeden tým, jeden národ a měli bychom si všichni navzájem pomáhat. My jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. Ne, nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
0: Na čtvrteční čtvrtfinále se Češi naladí duelem s Kanadou od 20 hodin na 20 minut, který budete moct poslouchat v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Ve zbylých pondělních utkáních Maďaři nestačili na Američany 3-7, Britové na Němce 3-6 a sestupující Italové na Slovince 1-5.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na dálnici D5 u Berouna a nová uzavírka na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem zůstalo značení. 10. kilometr na krajnici Šipka. Auto, které tam stálo, je pryč. Dálnice teď bez kolon. Na D5 se z Plzně do Prahy v noci opravují značení. U sjezdu na Králův dvůr mezi kilometry 23 až 20 22 je zavřený levý pruh, je tam 80 a před omezením značky. V Praze na městském okruhu už skončila noční uzavírka z Líchovského tunelu směr Barandovský most a na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína je kvůli opravám povrchu nové omezení uzavírka. V obci Vrchy se jede Kivadlově. Omezení potrvá do půlky června. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: A já vám i po druhé hodině přeji stále příjemnou úterní noc. No a protože je po druhé po zprávách, tak už po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
1: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má další skvělou audioknihu Petrýši Džibnyjové.
1: Lotýš zalapala po dechu. Uviděla stříbřitou jizvu ve tvaru kříže.
0: Mimořádně složitý případ pro inspektorku Lotý Parkerovou.
1: Rampouch strachu jí klouzal po páteři.
0: Audiokniha v podání Lukáše Hlavici, která vám nedá spát.
1: Tohle bylo šílenství.
0: Radiokartu Hrob na kopci dostanete tento týden v nočním radiožurnálu.
2: Ano, a ta chvíle je tady. Telefon čísla sem k nám připomínám 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak kdo to bude dnes a kdo si od nás zaslouží cenu tohoto týdne? Tak teď nám tady někdo prosvítil naší telefonní linku, provolal, ale zase to zhasnulo, tak zkusíme teďka, jestli to někdo vydrží. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, halo, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, tady je Miloslav.
2: Pane Miloslave, já vás zdravím. Tak a mám na vás tedy otázku, opět se podívám do kalendáře. Dneska už máme úterý 26. května, svátek mají Filipové, tak blahopřejeme, abych nezapomněl. No a 59. narozeniny, 59. má dneska známý český herec Martin Zounar. A já se vás zeptám, v seriálu Ordinace v Růžové zahradě 2 stvárnil Martin Zounar opravdu nezapomenutelnou postavu. Jak se jmenovala? Dáme nápovědy.
3: Ordinace v Růžové zahradě. No, radši jo, protože já na ně nejsem zrovna.
2: Dobře. Tak v ordinaci, tam jsou to skoro samý doktoři, že jo, samozřejmě už podle názvu. Takže buď to mohl být doktor Čestmír Mázl, nebo doktor Petr Hanák, anebo doktor Bohdan Švarc. Koho stvárnil z těchto tří Martin Zounar? Čestmír Mázl, Petr Hanák, Bohdan Švarc. Podle vás.
3: No já si myslím, že nebylo to Ačko.
2: Ačko Čestmír Mázl, doktor Čestmír Mázl, tak co myslíte? Ono se hodně z toho...
3: Já si myslím, že jo, že to byl Čestmír Mázl.
2: Čestmír Mázl si myslíte. Bohužel to není správný typ.
3: Není to pravda.
2: Bohužel. Toho stvárnil Petr Rychlý. To je vůbec asi jedna z nejzásadnějších postav ordinace.
3: Jo.
2: Tak, pane Miloslave, nedá se nic dělat, snad příště. Mějte se, naslyšenou.
3: Dobrý, děkuji, naschle.
2: Tak, teď víme, že tedy Martin Zounar, dnešní oslavenec Čestmíra Mázla, v ordinaci nehraje. Tak já se přiznám, že jsem se taky kdysi díval na ordinaci, teda teď už ne, protože už to není v programu Novi, ale je to na OnePlay. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček. Halo, halo, kdo se dovolal? Halo?
4: Halo, no, dobrý den, tady Libor.
2: Libor, já vás zdravím. Tak, kterou postavu to tedy stvárňuje v ordinaci Martin Zounar? Čestmír Mázl to není, toho stvárňuje Petr Rychlý, tak buď Petr Hanák nebo Bohdan Švarc.
4: Je to Bobo Cečko.
2: Ano, Bobo neboli Bohdan Švarc, to je Martin Zounar, samozřejmě neodmyslitelně tato postava spjatá se seriálem Ordinace v Růžové zahradě 2. Takže cena je vaše, blahopřeji a vydržte mi na telefonu, ano?
4: Ano, jo.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Tak to teď legendární popový Duran Duran z Velké Británie za měsíc přijedou do Prahy, do O2 Areny. Jak kvalitně žít, když už to nejde jako dřív, tak nad tím se zamýšlí Jan Svěrák ve svém novém filmu Pět švestek. Do kin vstoupí tento týden, velkou část natočil během 3 týdnů na katamaránu v Řecku, kam se pětice starců vypraví na poslední společnou plavbu. Budeme o tom mluvit v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Celý život byli zvyklí spolu vyrážet na loď a na sklonku života je napadne, co to ještě jednou naposledy zkusit. Pětice přátel tak vyrazí do Řecka. Na nezapomenutelnou plavbu bere diváky v novém filmu Pět švestek režisér Jan Svěrák. Do kin komedie zamíří právě tento týden.
1: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď, jako stará parta.
2: Ten malej tým se stane takovým

0: No řeknu vám, bylo to vofouc, jak jsem z vás nervózní. Ale jsme volní, dobrodružství začíná.
1: My když jezdíme na loď s kamarádama, všichni jsou kolem našeho věku, tak si říkáme, zatím to jde, zatím je to super, co? Ale co až jednou nebudeme moct? Bude se nám motat hlava na té lodi. No a tyhle ty stařečci taky jezdili za mladá a dostanou chuť to ještě jednou naposled zkusit.
2: Do Řecka na katamarán tak vyrazí pětice starších kamarádů, kterým velí kapitán lodi Oldřich Kaiser a přidají se Lenka Termerová, Dana Syslová, Jan Vlasák a Petr Kostka.
3: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
1: Ten byl pro mě největším překvapením, protože nejenom byl jak americký herec, jak Robert De Niro, hraje božsky, ale ještě ke všemu tam držel super náladu na té lodi.
2: Film se zamýšlí nad tím, jak kvalitně žít, když už to nejde tak jako dřív.
1: Tu odpověď tam nacházíme v tom, že je potřeba mít někoho. Buď funkční rodinu, anebo si udržet partu přátel.
2: Pět švestek je prvním svěrákovým filmem, do kterého neobsadil svého tatínka. Zdeněk Svěrák se téměř nepodílel ani na scénáři. Teprve, když měl Jan dopsáno, poprosil tatínka o takzvané proveselení.
1: Tam jsou místa, kde vím, že tam je potenciál, že by tam mohl být nějaký for. On si zamne ruce a toho baví. Takže sedíme a jedno, dvě odpoledne plácáme vlastně zánivě nesmysly, aby toho druhého třeba něco napadlo chytřejšího.
4: Milý Neptune, zachovej nám svou přízeň a dopřej nám klidnou plavbu.
2: Pět švestek oficiálně vstoupí do kin tento čtvrtek. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Posloucháte Radiožurnál, je půl třetí. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
1: Americká armáda zaútočila v jižním Iránu. Uvedlo to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a taky lodě pokoušející se klást miny. Americké velitelství označilo údery za sebeobranu. Dodalo, že si při pokračujícím příměří zachová zdrženlivost. Žáci 5. a 9. tříd nebudou muset dál vyplňovat testy, které plošně zjišťují jejich znalosti z češtiny a matematiky. Testování kvůli mimo jiné technickým problémům zastavil ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO. Na výpadky při vyplňování testů si stěžovaly některé školy. Kritiku vyvolaly i osobní dotazy na žáky v závěru testu. Ty podle Plagy nebyly dobře komunikované. Pochybení uznal i ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Dosud se sbírané odpovědi z testů se dnes mají podle Plagy smazat. Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu drog. V kufru jeho auta našli policisté tři sáčky se zatím neznámou krystalickou látkou. Případ se stal v neděli na čerpací stanici u dálnice D6 u Unhoště. Upozornil na něj server novinky.cz. Ilarion držení omamných látek popřel a celou událost nazývá provokací. Ruské ministerstvo zahraničí v reakci oznámilo, že si kvůli zadržení metropolity Ilariona v nejbližší době předvolá vedoucího zastupitelského úřadu České republiky v Moskvě. A bývalá ředitelka základní školy Jana Amose Komenského v přerovské místní části Předmostí Věra Zapletalová se dopustila zpronevěry. Zatím nepravomocně o tom rozhodl senát okresního soudu. Udělil jí za to podmíněný trest. Svým zaměstnancům podle rozsudku udělovala nadstandardní odměny a ti pak část vždy odevzdali. Škoda dosáhla téměř 400 tisíc korun. Zapletalová vinu odmítá.
2: Sport.
1: Ve španělské nominaci na mistrovství světa ve fotbale nebude poprvé v historii ani jeden hráč Realu Madrid. Naopak nechybí v ní hráči zotavující se ze zranění Lamine Yamal a Nico Williams. Na světový šampionát se naopak nepodívá bývalý kapitán Španělska Alvaro Morata nebo další mistr Evropy z roku 2024 Dani Carvajal.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 na Vysočině a noční uzavírka. Na dálnici D11 u sjezdu na Jičín. Po dálnici D1 z Brna do Prahy jede nadměrný náklad s doprovodem. Veze ocelovou konstrukci na šířku 6 metrů. Teď mezi sjezdy na Větrný Jeníkov a Humpolec, kilometry 104 až 90. Je za ním hustší provoz, míří do Prahy, kde přejede na dálnici D5 do Rozvadova. Další nadměrný náklad je hlášený na silnici 35 z Mohelnice do Vysokého Mýta. Naposledy za Moravskou Třebovou u tunelu Hřebeč. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Jičín v noci opravují vozovku u mostu přes Labe na kilometru 41,5 mají na kousku. Zavřený pravý pruh, omezení by mělo skončit v 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme slunečno a teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Dlouhé roky fotografovala válečné konflikty, chudobu i život na místech, kam se většina lidí nikdy nepodívá. Teď fotografka Alžběta Jungrová představuje výstavu fotografií Bez konce a začátku. Co dnes fotografku přitahuje více než dramatické události na druhém konci světa? Tak i na to bude odpovídat Alžběta Jungrová, co by host radiožurnálu dnes dopoledne po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

an icon. Ztratili jste telefon a píše vám Apple, že ho našel. Pozor, je to podvod. Telefon má pachatel a teď se snaží dostat i k vašim penězům. Jak přesně tento trik kyberšmejdů funguje, tak to řekneme už za chvíli v pořadu Antivirus.

0: Antivirus.
1: Zjistili jste, že nemáte telefon. Kdo by to neznal, nejspíš jste ho někde zapomněli. V horším případě vám ho ukradli. Naštěstí se vám ale během několika hodin ozvala společnost Apple, že se zařízení našlo a pro jeho navrácení stačí vyplnit formulář online. Ale pozor, tohle je propracovaný podvod a hrozí vám krádež peněz z účtu. Jak to celé funguje, zjistíme v dnešním magazínu Antivirus, který tradičně připravili kolegové Jana Magdoňová a Honza Cibulka, tak vás tu oba vítám.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
1: Funguje to tedy celé tak, že se zloděj nějakým způsobem dostal do mého ukradeného telefonu a teď se mě ještě k tomu snaží dál okrást?
3: Ano, je to pokus o další krádež, ale do telefonu se pachatel zatím nedostal. O to se v další části podvodu snaží.
2: Začne to tím, že pachatel získá telefon své oběti. Ukradne jí ho z kapsy, kabelky nebo využije toho, že ho někde zapomene.
3: Je jasné, že člověk zařízení začne po chvíli hledat. Moderní telefony umožňují označit zařízení za ztracené, člověk to provede třeba z tabletu, počítače nebo zkrátka přes internet. V tu chvíli se na obrazovce telefonu objeví zpráva pro nálezce, kam lidé dávají svůj kontakt, aby se jim nálezce mohl ozvat. Něco jako telefon je ztracený, zavolat mi můžete na číslo do práce, odměna vás nemine.
2: A toho využije pachatel. Nevydává se za nálezce, ale pošle zprávu, která vypadá oficiálně jako od výrobce telefonu, tedy společnosti Apple nebo Google. V ní se píše, že telefon se našel a můžete ho získat vyplněním online formuláře. Ten také obsahuje logo výrobce a vypadá oficiálně, ale není.
3: Pachatel se tak z původního majitele snaží vylákat přístup k jeho Apple nebo Google účtu. S jeho pomocí pak telefon odemkne.
1: A k čemu to celé zloději je? On pak ten telefon může prodat dráž?
2: To je jedna věc. Zamčené telefony mají mizivou cenu. Část z nich jde prodat na součástky, u zbytku nejde ani to. Jelikož jsou zamčené na původního majitele, nikdo další je používat nemůže.
3: Pokud ale pachatel získá přístup k účtu původního majitele, může telefon uvolnit a prodat ho někomu dalšímu. Větší cenu mají ale aplikace, které v telefonu jsou.
1: Které aplikace? Třeba internetové bankovnictví?
2: A hlavně kvůli uloženým platebním kartám. Pokud člověk používá Apple nebo Google Pay, což je dnes případ většiny lidí, pak je možné telefonem platit a to i vyšší částky bez zadání PINu ke kartě. Je to tedy rychlá cesta, jak oběť okrást o peníze na účtu.
3: Další na řadě jsou pak aplikace internetového bankovnictví, kterými je často možné zadávat a zároveň i potvrzovat transakce.
2: No a nakonec plno lidí má v telefonu aplikace pro převody kryptoměn, pachatelé tady vyberou i je.
1: Nenarazí tam ale pachatel na nějaký další PIN, třeba právě u internet bankingu?
3: Tam už záleží banku od banky, zda je třeba možné to biometrické ověření, tedy otisk prstu či sken obličeje, nahradit přihlášením do telefonu.
2: Obecně platí, že aktualizované telefony, případně moderní bankovní aplikace, se snaží proti takovým útokům bránit a pachatele zkouší, zda někde nezůstala možnost, jak ochranu obejít.
1: Takže pomůže třeba aktualizovat telefon?
3: No to určitě ano. A zároveň pamatovat, že Apple nebo Google váš telefon nehledají. Pokud se vám někdo ozve, je to nálezce. A to buď to poctivý nebo podvodník. Proto byste měli být opatrní i při další komunikaci.
2: A pokud jste přesvědčeni, že jste telefon nikde nezapomněli, ale že šlo o krádež, určitě se obraťte na policii. Naopak, pokud se údajná policie ozve jako první, zase je na místě opatrnost. Zloději telefonu se někdy vydávají i za ní.
1: Taky dnešní Antivirus připravili Jana Magdoňová a Honza Cibulka. Děkujeme.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa. Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Dlouhé roky fotografovala válečné konflikty, chudobu i život na místech, kam se většina lidí nikdy nepodívá. Teď fotografka Alžběta Jungrová představuje výstavu fotografií Bez konce a začátku. Jak si hledala to správné světlo, místo a okamžik při focení ve Volmanově vile? A co dnes fotografku přitahuje víc než dramatické události na druhém konci světa? Alžběta Jungrová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, máme 3 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Český rozhlas a Česká televize by podle motoristů mohly být financované z rozpočtu Ministerstva kultury. Španělsko potvrdilo druhý případ hantaviru. Tenistka Muchová je ve druhém kole Roland Garros. Lehečka vypadl a dnes bude slunečno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Financování České televize a Českého rozhlasu by po plánovaném zrušení koncesionářských poplatků mohlo platit Ministerstvo kultury ze svého rozpočtu. Po jednání koaliční rady to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný za motoristy. Vláda by měla návrh zákona o médiích veřejné služby projednat v polovině června. Předtím ale ještě projedná zhruba 400 připomínek od institucí a ostatních ministerstev. Pokračuje Šťastný.
3: Faktem je, že tento tlustý fascikl bylo možné nahradit dvojstránkovým dokumentem, protože naprostá většina těch připomínek se v podstatě v jednotlivých okruzích shoduje a tím pádem jsme byli schopni udělat 9 základních připomínek.
1: Podle Šťastného se většina připomínek týkala definice veřejné služby, regionálních studií nebo nejasného rozpočtu. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Zatím je podle údajů AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko globálního šíření nízké. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+ taky perspektivnější.
1: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029.
2: Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová slaví na Roland Garros postup do druhého kola. Rusku Zacharovovou porazila 2-0 na sety. Utkání se nakonec hrálo v aréně Susan Lenglenové. Pořadatelé o přesunu rozhodli na poslední chvíli a tak se na druhém největším kurtu hrálo v hodně komorní atmosféře. Na tribunách bylo totiž jen pár stovek diváků, pokračuje Muchová.
5: Jo, bylo to zvláštní, ale jako čekala jsem to, protože nás fakt jako změnila. Během 5 minut jsme šli na kurt, takže o tom ani nikdo nevěděl, že tam jdeme hrát. Ten kurt je hezký, dobře se na něm hraje, ale já jsem popravdě na něm ani netrénovala. A na tom Matěju jsem si byla zahrát a věděla jsem trošku, co od toho kurtu čekat. A tady jsem přece fakt jako nehrála, každý ten kurt je trošičku jiný. Ale vždycky si radši hraju na prázdném velkém kurtě, než kdyby nás hodili na nějaký malej.
1: Jiří Lehečka na pařížském Grand Slamu vypadl v prvním kole. Španěl Carreño Busta ho porazil 3-0 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 u sjezdu na Vlašim a nehoda na Litoměřicku. Na dálnicích teď nehody hlášeny nejsou. Po D1 z Brna do Prahy jede nadměrný náklad s doprovodem. Na šířku 6 metrů, teď poblíž exitu 49 Kolín Vlašim. Je za ním hustší provoz, déle zdržet vás může na Benešovsku za sjezdem na Chocerady. V omezení u Šmejkalky se mezi kilometry 25 až 23 jede zúženými pruhy. Míří do Prahy, kde sjede na okruh směr Ruzině a pak po dálnici D5 do Rozvadova. Na silnici 15 z Litoměřic do Úštěku srazilo osobní auto Jelena. Nehoda je v obci Horní Hřebčice. Opatrně čekejte minimálně omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23. Výstraha meteorologů před vysokými teplotami platí ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě. Ve středních a severních Čechách taky dál hrozí kvůli dlouhodobému suchu požáry. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Pobytové sociální služby řeší úhrady za stravu a pobyt u klientů pobírajících superdávku. Zařízení si totiž nově nemohou automaticky strhnout. Podrobnosti k tématu dodáme už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Azylové domy i domovy pro seniory řeší, jak od klientů, kteří pobírají takzvanou superdávku, získat platby za stravu a pobyt. Do konce března si sociální pobytové služby automaticky strhávaly částky ze sociálních dávek klientů. Superdávka to ale neumožňuje. Podle Ministerstva práce sociálních věcí se totiž nezapočítává do příjmu pro výpočet úhrady za pobyt a stravu. Vedení sociálních služeb proto požaduje změnu.
1: Já musím jít na poštu, vybrat peníze, tady zaplatit náje.
2: Řekla mi Nikola Chlustilová, klientka azylového domu pro matky s dětmi v Mostě. Dříve nemusela chodit na poštu, sociální dávky přišly na bankovní účet. Azylový dům si částku na nájem strhnul sám. Pokračuje vedoucí azylového domu Diakonie v Mostě Eva Štrochová.
3: Dávka na bydlení nám chodila na účet Diakonie. Tato dávka už chodí jen té klientce přímo do rukou. Tam není ta dávka na to bydlení oddělená, ta už nám na účet nechodí.
2: Má ta klientka vlastně povinnost vám ty peníze z toho vyplatit?
3: Nemá povinnost.
2: Vedení azylového domu proto jako řešení vidí zkrácení nájemních smluv s klientkami pro případ, že by nájem neplatili.
3: V současné době dáváme prvotní smlouvu na 2 měsíce, aby jsme zjistili, zda klientka je schopná tento pobyt zaplatit.
2: Domovy pro seniory si před 1. dubnem strhávali z dávek klientů kromě peněz za pobyt i částky za stravu.
4: Máme klienty, kteří mají jediný příjem, je ta superdávka. Tam bychom poskytli ubytování, stravu a on nám vlastně nedá nic. On nemá jiný příjem, než má superdávku a to nesmí být součástí příjmu toho klienta.
2: Popisuje situaci Vladimír Vopelka, ředitel domova pro seniory v Litvínově na Mostecku a místopředseda Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Věc se rozhodli řešit speciálními smlouvami.
4: Požádáme ty klienty, zdali by dobrovolně neuzavřeli smlouvu tak, aby to zůstalo finančně v tom módu status quo do doby, než se změní zákon o sociální službách.
2: Podle písemného vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí je problematika ministerstvu známá a je předmětem dalšího legislativního řešení. Kdy ale ke změně legislativy dojde, zatím není jasné. Z Mostecka Jan Beneš, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. Dneska

I ve 3 hodiny a přesně 14 minut posloucháte Noční radiožurnál a za pár okamžiků už se vypravíme za hokejem. Představovali by si jiné pivo a také lepší výkony reprezentantů, ale jinak jsou čeští fanoušci na hokejovém mistrovství světa spokojeni. Do fanzóny ve švýcarském Friburgu konkrétně se tady podíváme už po písničce.

0: Tak to byl solově Dave Stewart v nočním radiožurnálu, jinak také podstatný člen formace Eurythmics. Šála i ve 30-stupňovém vedru je prostě nutnost. Fanoušci na mistrovství světa ve Švýcarsku s ní točí nad hlavami, když dá národní tým gól. Ve Friburgu ale tráví dost času i mimo stadion ve fanzóně. Fanoušci si tam mohou koupit i různé suvenýry s logem šampionátu.
1: Krávu, no 100% krávu, ale ještě uvažuji, jestli ji koupím za ty peníze, jestli si nekoupím drink, ale jinak opravdu krávu, protože ta byla úplně úžasná. Jsme fandili opravdu celý týden s tou krávou. Já jsem Nikola, jsem z Pardubic.
2: Já jsem Terry, jsem z Úhlep nad Orlicí, jsem podruhý na mistrovství a mě se tady moc líbí.
3: Kráva je maskot, bych rád doplnil.
2: Za mě z fančopu jsme si přivezli samolepku a chtěli bychom každý rok si přivez jenou samolepku ze všech mistrovství.
3: A kam si je budete dávat?
1: Na auto!
4: Kromě fančopu najdeme ve fanzóně pódium, kde hrají kapely. Můžete si zastřílet na branku, zatancovat s maskotem v obleku krávy nebo vyzkoušet gastronomii i ze zemí, které na turnaji nejsou, třeba tu řeckou nebo asijskou. Ale v fanzóně dominuje obří dřevěná stavba. Tam vám uvnitř dají švýcarský sýr na všechny možné způsoby.
1: Tak to je hrozný puch teda, ale těšíme se na to, protože to musíme zítra vyzkoušet a nemůžeme bez toho odjet.
2: Zítra to chceme zkusit ten jejich největší smradlový sýr, jsme byli v restauraci, kde to úkrně smrdělo a potřebujeme to vyzkoušet.
4: Uvnitř haly pak mohou zaujmout primárně české fanoušky a faninky kelímky, ve kterých je třeba ještě půl hodiny před prodejem pivo už načepované.
1: Tak to pivo je tady teda šílený, mě teda vůbec nechutná, je to hrozný. Jako v České republice, já musím říct, že jsme národ pivařů, je to prostě úžasný, ale tady to stojí za prd.
5: Tomáš z Valašska, z Ražnova, pod Radoštěm, Řezník. Tak to prostě přišlo tenkrát, nabídka práce
4: a... A tak Řezník Tomáš žije už 14 let ve Švýcarsku. K hale to má kousek.
5: Hodně velký téma to je, no. Hraje se tady hokej, žijou tady hokejem, skoro stejně jako Češi. A navíc tady vyhrál Gotteron, místní klub, že? Friburg. Tady bylo 80 000 lidí a my jsme fanděli taky, že?
4: Stejně jako pak při zápasech národního týmu.
5: Můj názor je, že Švýcaři letos asi vyhrajou.
4: To už se ale budou muset fanoušci přesunout do Curychu, kde se bude o víkendu bojovat o medaile. Z fanzóny ve Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se
3: teď konkrétně vůbec? Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mýmu dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
1: Tisíce aktivních zpravodajů.
0: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
1: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
0: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
1: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
0: 800 553 553.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
0: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
0: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Je 15:30. Zprávy a Monika Chmilová.
6: Americký prezident Donald Trump prohlásil, že je povinností Saúdské Arábie, Kataru, Pákistánu, Turecka, Egypta a Jordánska okamžitě podepsat abrahamovské dohody. Ty v roce 2020 normalizovaly vztahy signatářů s Izraelem. To teď ukládá jako podmínku ukončení iránského konfliktu. Jako první mají podepsat Saúdská Arábie a Katar, ostatní hned poté. Šéf Bílého domu zároveň naznačil, že dohody by mohl podepsat i Irán. Praktičtí lékaři budou moct od července předepsat víc léků. Dosud pacienti kvůli receptům museli ke specialistům. Na sociální síti X to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Půjde o 1000 nových léků, třeba léčiva na cukrovku, srdce nebo chronické onemocnění ledvin. Změna má pacientům zajistit rychlejší dostupnost léčby. Maximální přípustné ceny paliv se dnes o pár desítek haléřů sníží. Benzin zlevní o 27 haléřů na 44 koruny a 84 haléře. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Litr nafty budou řidiči tankovat nejvíc za 41 korunu a 72 haléře. To je o 36 haléřů méně než včera. V regulaci nejvyšších přípustných cen bude vláda pokračovat i v červnu. Bude taky dál platit snížená spotřební daň u nafty a kontrola marží prodejců. A papež Lev XIV. Ve své historicky první encyklice varoval před příliš rychlým rozvojem umělé inteligence. Obává se hlavně toho, jakou roli může AI hrát ve válečných konfliktech. Vatikán chce s technologickými firmami vést dialog. Obává se ale, že se příliš mnoho moci koncentruje do rukou několika soukromých společností. Lídr římskokatolické církve vyzval vlády k větší regulaci umělé inteligence.
1: Sport.
6: Startuje baráž fotbalové šance ligy. Ostravský Baník bude v prvním zápase hostit druhý tým tabulky druhé nejvyšší domácí soutěže Táborsko od 18 hodin, a to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Odveta na jihu Čech je na programu v sobotu. Slovácko rozehraje dvojutkání s Artisem Brno až zítra na hřišti soupeře.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na Zlínsku a Litoměřicku. Dálnice teď bez kolon, nahlášených nehod na D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Jičín. V noci opravují vozovku. U mostu přes Labe na kilometru 41,5 mají zavřený pravý pruh. Je to zhruba 300 metrový úsek. Omezení má skončit ráno. Na cestách čekejte následky nehod se zvěří. Čerstvá nehoda na silnici 49 z Vizovic do Zlína. V úseku Zádveřice Hraková Lípa, poblíž odbočky na Luhačovice. A na silnici 15 z Litoměřic do Úštěku srazilo osobní auto větší lesní zvěř. Nehoda je v obci Horní Řepčice. Projdějte pozorně, čekejte. Omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme opět slunečnou a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
8: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
9: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém ve funkci skončí.
10: Problematika bude převedena z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví.
11: Nově má obě agendy zaštiťovat Dita Protopopová.
12: Do širšího povědomí se dostala v souvislosti s kauzou údajného únosu Babišova syna Andreje.
13: Podle premiéra Andreje Babiše jde o snahu zjednodušit fungování státu.
14: Změnu kritizují někteří odborníci, třeba Asociace poskytovatelů adiktologických služeb.
8: Škatulata na úřadu vlády. Protidrogový koordinátor končí. Agenda se přesouvá pod ministra Vojtěcha. Babiš tím ale může narazit. Proč? Jak to jeho lidé obhajují? A co teď bude s Pavlem Bémem? Ptám se Martina Čabana, komentátora serveru Seznam zprávy.cz. Dnes je úterý 26. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
15: Dobrý den, díky za pozvání.
8: Konec přes SMSku, nebo padák přes SMSku, přitom měl být Pavel Bém velkým příslibem protidrogových plánů premiéra Andreje Babiše. Jak to bylo? Bylo to skutečně tak, že někdo mu napsal?
15: Pochopil jsem to tak, i z toho, co říkal Pavel Bém, tak jsem pochopil, že mu skutečně přišla zpráva na dovolenou, že už se s ním od konce června nepočítá.
8: Od Andreje Babiše nebo od šéfky úřadu vlády?
15: Mám dojem, že ta SMS byla od Tinde Barta, od šéfky úřadu vlády, ale tedy jistý s tím nejsem, s Pavlem Bémem jsem o tom nemluvil. Je to hrozně zvláštní, no. Působí to jako nedůstojně samozřejmě, působí to, ale zároveň taky trošku impulzivně v tom smyslu, že ten krok prostě nebyl úplně tak připravený, jak se dneska Andrej Babiš i Tinde Barta snaží tvářit, a s Pavlem Bémem se zjevně o té věci jako vůbec nejednalo. On netušil, že se něco takového stane, přestože se ho to bytostně týká, a je to přesně, jak jste zmínil na začátku. On byl přijímán někdy v lednu letošního roku jako velmi jako přední expert na problematiku závislostí, který měl nějakým způsobem rozhýbat ten úřad národního protidrogového koordinátora, který trošku usnul po tom, co vláda Petra Fialy vyštípala Jindřicha Vobořila z té funkce, už tam jako nedokázal s nimi nějakým způsobem koexistovat. Takže tohle je skutečně jako velmi překvapivý krok a je to skutečně, bych řekl, nedůstojné i v tom, že prostě po nějakých vlastně 4 měsících po tom, co někoho přijmete na základě expertízy, tak ho prostě najednou jako vyrazíte.
8: Navíc je teda je v tuhle chvíli, nebo byl v tu chvíli, když se to dozvěděl Pavel Bém, teda na dovolené, stejně jako Taťána Malá, která se ty velké změny na úřadu vlády stran, jež zasáhly i lidskoprávní agendu a které se týkají právě i toho, co dělá, ona jí se dotkly také. Takže to byl nějaký hurá plán podle vás? Nebo to, se nedozvěděli ti lidé jako na schvál?
15: Mně přijde hodně zvláštní, že se o tom skutečně nedozvěděli ti lidé, kterých se to bezprostředně týká. Zase úplné hurá to možná nebylo, protože je pravda, že šéfka úřadu vlády Tinde Barta teď rozdala několik rozhovorů, co až bych řekl, že na šéfa úřadu vlády na tu pozici, tak jaký jsme zvyklí vnímat, tak až netradiční množství rozhovorů.
8: Protože Andrej Babiš řekl, že to má komunikovat
15: ona. Že se máme obracet na ní.
16: A je to prostě priorita této vlády, že se snažíme a uděláme všechno pro to, aby fungoval efektivněji. To znamená,
15: takže ona se to snažila vysvětlovat a snaží se to vysvětlovat jako nějaký koncepční krok směrem k větší efektivitě.
16: Ta vlna negativní se samozřejmě se očekávala.
15: Ale mně to tady moc přesvědčivě nepřijde.
16: Vlastně chceme ubezpečit všechny, že ta agenda fungovat bude.
15: Mně přijde, že jak ten protidrogový koordinátor, tak nějaký ten zmocněnec pro lidská práva mají být mimo jiné jako zástupci té agendy vlastně navenek, na veřejnost. Ten nadrezortní přístup není jenom v té koordinaci těch úředníků, ale i v tom, že vlastně ta agenda má nějakou tvář, která to téma jaksi drží ve vzduchu a prezentuje ho na veřejnost. A já nevím, kolik jste potkal sekčních šéfů nebo ředitelů odboru na ministerstvech, já několik ano, a jsou to velmi jako chytří lidé, kteří jako jsou často na svých místech správně, ale nejsou to lidé, kteří by si jaksi ještě přibrali nějakou prezentaci těch témat navenek. Naopak se snaží spíš jakoby pracovat někde jakoby za nějakou oponou a tu prezentaci veřejnou nechávat jaksi na těch zvolených nebo na těch lidech, kteří to mají na starost.
8: Přehodil pan premiér komunikaci té záležitosti na šéfku úřadu vlády, anebo za těmi změnami skutečně stojí šéfka úřadu vlády? Jakou má moc?
15: Ona se k tomu každopádně hlásí, ona má v rukách velkou moc, ostatně jako šéfka úřadu vlády má nad úřadem vlády moc prakticky neomezenou, což je logické, a zároveň ale ona má obrovský kapitál v tom, že jí skutečně Andrej Babiš, troufal bych si říct, skoro bezmezně důvěřuje, což takových lidí skutečně není v české politice ani v českém úřednickém aparátu moc, takže to je jako její velký kapitál a ona ho využívá, ty změny nějakým způsobem popisuje, mně to skutečně jako nepřijde úplně přesvědčivé, na druhé straně je to nějaký její plán a ona ho prostě prosazuje, takže teď asi bude záležet na tom, jak budou probíhat ta další jednání s těmi dotčenými.
8: Vy jste mluvil o tom, že Pavel Bém nastoupil do funkce Národního protidrogového koordinátora letos v lednu.
17: Pane premiére, já děkuji za vaši důvěru a děkuji za vaši aktivitu a za příslib, kterému já velmi věřím, protože to není poprvé, co se vlastně takhle potkáváme.
8: Babiš nešetřil hezkými slovy na jeho adresu.
18: Chci poděkovat panu doktoru, který je skutečně odborníkem v této problematice.
8: Přece jenom měl před sebou velké plány. Zdravotnictví jako takové je priorita pro současnou vládu, alespoň to současná vláda tak tvrdí. Do června měl Pavel Bém, a stále ještě má, ne, má to v plánu, předložit akční plán protidrogové politiky na příští 3 roky, ne, do roku 2028. Co chystal, má už nachystané a nestihne se?
15: No, on asi toho akčního plánu má, bych řekl, nachystanou většinu. Tam myslím, že ten dokument bude víceméně jako přichystaný. Samozřejmě otázkou, jak se k němu teď vláda postaví právě ve chvíli, kdy ta agenda fakticky ztratí tuhle tu nadrezortní hlavu, tak jak to bude fungovat. V tom akčním plánu bylo několik poměrně zásadních změn. Zejména tam Pavel Bém prosazoval vznik Národní agentury pro závislosti, což je instituce, která by měla mít nějaké silnější postavení, než měl doteď ten národní drogový koordinátor proti drogový. Pardon, s tím se někdy taky dělají nějaké vtipy.
8: Taky peníze by měla ta agentura samozřejmě dostat.
15: Měla by mít jaksi vlastní rozpočtovou kapitolu, podobně jako třeba Národní sportovní agentura. Ale to myslím, že zrovna Tinde Bárta v některém z těch rozhovorů rovnou řekla, že prostě nic takového se dělat nebude. Další věcí, kterou chtěl Pavel Bém v tom akčním plánu prosadit, bylo vytvoření nějakého fondu prevence, kde by se shromažďovaly peníze právě na tu protidrogovou politiku a na to zmírňování těch škod, které z těch závislostí plynou. To nevím, jestli se stane, tam asi by si to zasloužilo poměrně velkou debatu, i protože on měl představu, že do toho fondu poplyne část výnosů ze spotřebních daní, například z tabáku nebo z alkoholu, což je taková věc, která se jednou za čas ve veřejné debatě objevuje, ale ona je trochu problematická, protože zároveň definicí daně je, že ty peníze, které ten stát vybere, tak nejsou účelně vázány. Jsou to peníze, které jdou na nějakou hromadu a z ní se potom podle potřeby rozdělují. Čili tohle by třeba byla asi zajímavá nějaká debata legislativců, jestli je možné skutečně říct, že část spotřební daně bude mířit na takhle konkrétní účel. No ale vůbec nevím, jestli ta debata proběhne, protože opět jako akční plán bude předkládat Pavel Bém, který ho předloží a pak za sebou zavře dveře a půjde zase dělat něco jiného.
8: A takové ty dlouhodobější plány jako dekriminalizace konopí a větší v uvozovkách zakleknutí na alkohol.
15: To jsou věci, které jsme viděli vlastně dlouhodobě už za Jindřicha Vobořila. To je jakoby právě jeden z úkolů protidrogového koordinátora, který vlastně zároveň Česko je jednou z prvních zemí, která přestala pracovat s tím pojmem protidrogová politika a začala pracovat s pojmem politika závislostí a vtáhla do téhleté politiky i věci, jako jsou legální drogy, to znamená zejména alkohol a tabák, a zároveň věci jako hazard, a v poslední době se mluvilo i o digitálních závislostech. A to všechno vlastně se bere jako svým způsobem jeden problém, problém závislosti, což skutečně jako z toho psychiatrického nebo z toho pohledu duševního zdraví, z pohledu adiktologického má nějaký význam, že to skutečně má hodně společného, ať už prostě berete heroin nebo hrajete automaty, tak prostě pořád se vám vlastně děje něco, co je srovnatelné a podobné a dá se to řešit na nějaké jedné bázi. Ale říkám, jak to bude teď jako s tímhle konceptem dál. K tomu alkoholu jsme viděli, jak zareagoval například Boris Šťastný, ministr sportu, na nápad Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, který chtěl předložit nějaké mírné regulace prodeje alkoholu v nočních hodinách například, tak Boris Časný se postavil naprosto radikálně proti a řekl, že nic takového za jeho působení tady jako nebude. Takže bude to velmi složité.
8: Pavel Bém se sám už vyjádřil k tomu, co se má stát a stane, totiž že skončí v té funkci. Podle něj přesuny té agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. To není chytrý nápad, řekl pro Novinky.
19: Máme před sebou spoustu práce a k tomu potřebujeme jasné systémové ukotvení. A nikoli zmatky a nejistoty v duchu škatule hejbejte se. Spoléhám na akčnost a zdravý selský rozum pana premiéra.
8: V zahraničí jsme prý vzorem a teď budeme cituji, za osly. Zároveň říká, že vyústění toho všeho nakonec může být například fentanylová krize. Není to přehnané? Jako varování?
15: Je to samozřejmě malinko přehnané, to může být. To je něco, co se nestane zítra. Tady v té věci se skutečně ty pohyby dějí velmi pomalu. Ale já bych tady možná si dovolil jít do toho trošku ze široka. Proč je ta česká protidrogová nebo závislostní politika zajímavá? Je zajímavá právě proto, že jí měli historicky dlouhodobě od 90. let vždycky vlastně v rukách, v pozici těch národních koordinátorů, skutečně v rukách lidé, kteří byli jako odborníky, kteří měli jaksi prst na tepu toho vědeckého poznání, které se tam jakoby vyskytovalo zrovna v tu danou chvíli.
8: A Pavel Bém jako lékař u toho byl na začátku,
15: ano,
8: tak ne v těch 90. letech.
15: 93, 94, on sám vlastně byl tím, kdo prosadil to vyčlenění té agendy na ten úřad vlády. Čili jednak, jak jsem už o tom mluvil, se tam začlenili ty legální drogy, případně hazard. A jednak ta politika dlouhodobě pracuje s konceptem takzvané harm reduction, to znamená omezování škod, což je úplně laický, když to řeknu, tak je samozřejmě jako špatné, když lidé dělají věci, které jim škodí. Ale protože na druhé straně víme, že lidé z podstaty budou vždycky dělat nějaké věci, které jim škodí, tak je pro nás lepší, když dělají věci, které jsou škodlivé o něco méně. To je jako základ té politiky. Případně, když dělají věci, které nějakým způsobem známe a umíme je mít pod nějakou kontrolou. Proto vlastně jsou nějakým způsobem vítány všechny ty nikotinové alternativy. Jako je to samozřejmě, pořád jste závislí na nikotinu, ale už do sebe nedostáváte třeba tolik těch škodlivých látek, jako když se kouří cigarety. Proto funguje substituční léčba u tvrdých drog. Proto se injekčním uživatelům drog mění jehly za veřejné peníze. Protože prostě se tím nějakým způsobem, samozřejmě ti lidé, bylo by lepší, kdyby ti lidé ty druhy nebrali, ale když už je berou, tak redukujeme to riziko a ty škody. Proto se ostatně jako u alkoholiků prosazuje, nebo že by se mělo nějakým způsobem oceňovat i jenom to, že sníží dávku, kterou berou. Ne, že jim budeme nutit jako úplnou abstinenci, kterou prostě 99% z nich nezvládne, ale budeme oceňovat, i když sníží dávku.
8: A vy se bojíte, že tohle to všechno teď skončí? Protože přece jenom agenda se jenom v uvozovkách přesune pod ministerstvo zdravotnictví.
13: Nádoby, ministerstvo zdravotnictví má inspektorát omamných a psychotropních látek, zabývá se vlastně i touto problematikou.
8: Měla by mít na starosti národní koordinátorka pro duševní zdraví a nově tedy i pro závislosti Dita Protopopová.
13: Já s ní spolupracuji už mnoho let. Má obrovské zásluhy v oblasti zejména reformy péče o duševní zdraví, která...
8: Pan ministr nicméně mluví o vrchním řediteli, že to bude právě Protopopová, tedy není asi stoprocentně jisté, nebo nepodařilo se mi to ověřit. K tomu nutno dodat, že nadále bude fungovat Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.
20: Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. 8 úředníků, ostatní přecházejí na ministerstva.
8: A do toho má vzniknout pod premiérem ještě nějaká další kancelář, která se tomu bude věnovat?
20: Zřizujeme 2 kanceláře přímo pod premiérem. Jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti.
8: Ty kanceláře by měly vést zmocněnci, ale to gro v případě té protidrogové politiky, to se skutečně teda přesouvá pod ministerstvo zdravotnictví.
15: Já se obávám, že tenhle přístup, harm reduction, dostane určitou ránu tímhletím přesunem. Protože tady teď se dostáváme k tomu, co se děje teď na drogové scéně, a to je nástup nových syntetických drog, které se tady objevují téměř na týdenní bázi, se objevují nějaké nové molekuly v nějakých přípravcích. A právě tadyhle ten koncept harm reduction je lepší oproti té represi v tom, že on říká, my si tady ty nové látky, my je tady samozřejmě nechceme, protože o nich nic nevíme. Pak jsou tady nějaké, které už tady nějakou dobu jsou, jako je kratom nebo HHC. O těch aspoň něco víme. Víme, jaké mají účinky, víme, jaká mají rizika, víme, jak rychle a jak velkou vyvolávají závislost a tak dále. Čili budeme radši, když tady budou za nějakých regulovaných podmínek tyhle látky, které my známe, než abychom tyhle látky zakázali a pořád se nám sem valily nové molekuly z Číny od někud, o kterých zase jako nevíme nic a vůbec nevíme, co to udělá, když si jich někdo vezme víc, než by měl a tak dále. Nevíme, kde je ta riziková hranice.
8: Já tomu rozumím, Martine, ale kdo říká, že o harm reduction přijdeme?
15: Já z toho mám trošku obavu, protože od roku 25 platí nový zákon o psychomodulačních látkách, který se tenhle ten přístup vlastně snaží vtělit jako přímo do fungování té protidrogové politiky. To znamená, přijde nějaká nová látka, my ji stáhneme z trhu a nějaké dva roky nebo rok ji budeme zkoumat v laboratořích, budeme zjišťovat, jak moc je nebezpečná a podle toho, co zjistíme, tak ji pak zařadíme buď na seznam zakázaných látek, anebo ji zařadíme mezi látky, které se dají nějakým způsobem prodávat za nějakých regulovaných dospělým lidem a zákaz reklamy a tak dále, ale v nějakých regulovaných podmínkách se k těm látkám dá dostat. Jenomže když tenhle ten zákon začal platit, tak už vlastně od samého začátku začali politici vymýšlet nějaké zkratky, jak se toho jako zbavit. A teď klasicky to bylo HHC, které neprošlo celým tím procesem, ale ocitlo se najednou na seznamu zakázaných látek. Další tažení zahájil Andrej Babiš proti kratomu, který se měl také zkoumat tímhle způsobem, ale prostě on má ten přístup, jakože kratom, fuj, svinstvo, zakázat. A to je vlastně klasicky ten represivní přístup. A já mám dojem, že tím, že vlastně teď odchází Pavel Bém a skončí pravděpodobně spolupráce s Jindřichem Vobořilem a s těmi lidmi, kteří jako představovali tenhle ten moderní adiktologický přístup. Takže prostě zvítězí tadyhle ten jednoduchý represivní, prostě tohle fuj, tohle zakážeme. A teď ono se nám sem přiteče místo HHC, nám sem přiteče THC 0+, a my budeme jako řešit, co budeme dělat s tím. A bohužel ta výroba těch nových molekul je výrazně rychlejší, než je stát schopen reagovat.
8: Velké obavy mají zástupci opozice. Michaela Šebelová ze STANu z výboru pro zdravotnictví mluví o systematické likvidaci boje s drogami. Martin Kupka jako šéf ODS mluví o destrukci státu.
2: To je prostě destrukce státu v režii Andreje Babiše.
8: O upozadění témat a tak dále.
2: V tomhle případě zároveň ten stát rezignuje na to, koordinovat důležité úkoly, které mají přesahovat více než jedno ministerstvo.
8: Nicméně, a vy už jste to sám řekl, Tinde Bárta zdůvodňuje škatulata tím, že chce zefektivnit práci státu. Vy tam to zefektivnění nevidíte?
15: Já to tam nevidím, třeba se mýlím a třeba mě paní doktorka Protopopová vyvede z omylu, ale já to tam nevidím. Já to tam nevidím především proto, že tím, že se ta agenda přesune na ministerstvo zdravotnictví čistě, tak ztratíme tu nadrezortnost, to je ošklivý slovo, ale víme, co to znamená. Prostě ta problematika má přesahy daleko i mimo to zdravotnictví. Já chápu, že paní doktorka Protopopová je expertka na péči o duševní zdraví. Nechci teď ani rozebírat její roli v kauze Čapí hnízdo, nechme to stranou, je to jako zvláštní příběh, ale pojďme ho přehlédnout.
8: Pardon, jenom dodejme tam jednu větu. Ona psala posudky pro Andreje Babiše mladšího.
15: Ano, na syna Andreje Babiše a psala vlastně, že není schopen vypovídat v kauze Čapí hnízdo. A vlastně i na základě těch posudků on byl potom odvezen jejím manželem na ten Krym, což byla taková skutečně jako velmi zvláštní kapitola té kauzy. Když už jsme se k tomu dostali, tak uznávám, že i to, že paní doktorka Protopopová má velmi blízkou vazbu na Andreje Babiše, včetně svého manžela, tak prostě do nějaké míry znevěrohodňuje tu její snahu. Nemůžu si pomoct. Prostě já nevím, jestli je tam jenom díky své expertíze, nebo jestli je tam proto, že je za dobře s panem premiérem.
8: Nicméně já jsem vás přerušil. Ta věta zněla, že nespochybňujete, že je expertka teda na duševní zdraví, ale...
15: Ale duševní zdraví je jenom jako malá, nebo malá, nechci říct malá, je to významná část té drogové a závislostní problematiky, ale není to celé. A myslím si, že ten rezortismus a ten mezirezortní přístup se dá docela dobře ilustrovat třeba na takových jako dvou příkladech, úplně jako každodenních, všednodenních. Všimněte si, že když někde na trafikách visí reklama na tabákové výrobky, povinně obsahuje varování, že jde o návykové látky a tak podobně. Je to varování ministerstva zdravotnictví. Stejná regulační povinnost platí pro reklamu na hazard, kde už se taky musí poměrně nově, nebo je to pár let zpátky, musí objevovat upozornění, že na hazardu může vzniknout závislost, ale to upozornění vydává ministerstvo financí. Což je úplně jako absurdní, když se nad tím zamyslíte, proč mi má Zbyněk Stanjura nebo Alena Schillerová vysvětlovat něco o závislosti na hazardu. To je jenom zase tím rezortismem, že prostě hazard ten je náš, to si tady ty finance jako prosadili, přece nám do toho nebude jako mluvit, z toho my máme peníze, řešíme tu regulaci a tak dále, tak přece nám do toho nebude mluvit jako minister zdravotnictví. Jo. Já myslím, že úplně správně by vlastně tahle ta varování by měla vydávat přesně nějaká ta národní agentura, protože obsáhne celou tu problematiku.
3: Jo? Vy máte obavu, že teď, když ta agenda bude pod ministerstvem zdravotnictví, že tam ta komunikace nebude.
15: Ta komunikace
3: bude
15: podle mě
3: horší.
15: Bude horší.
3: No ale ministerstvo financí, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo sociálních věcí, všechny tyhle ty rezorty mají co mluvit do protidrogové politiky, všechny ty rezorty má jedna strana, tak spolu
15: to je sice pravda, ale pořád jsou to tři rezorty. Já myslím, že kdo jako nahlédl do fungování státní správy, tak ví, že prostě ta ministerstva jsou světy sami pro sebe a například jenom ta komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí, než se usadila na nějaké už naštěstí slušné úrovně, na které je dneska, jak to trvalo snad desítky let, to nebyly roky. To skutečně bylo několik neúspěšných pokusů vyřešit to sociálně zdravotní pomezí, až vlastně za minulé vlády se tam skutečně jako odehrály pokroky, na které se teďka dá navazovat a máme tam nějaké sdílení dat a tak podobně. Čili ten rezortismus nezmizí jenom proto, že jak si ti ministři jsou všichni ze stejné strany, takhle to jako nefunguje. A jestli můžu ještě přece jenom ten druhý případ, aby jsme viděli to nadrezortní, tu podstatu té věci. V mém obchodě nedaleko domu, kde bydlím, se objevil takový zvláštní automat. Podle všech písmenek, které na něm jsou, tak nabízí výrobky z CBD, což je nenávykový derivát konopný, ale některé ty výrobky, když se podíváte na ten obal, tak skutečně připouštějí i nějaký podíl THC, byť jaksi malý. A hlavně v tom automatu vidíte úplně jako podivné věci. Například se tam prodávají vonné tyčinky. Zároveň, když se na to podíváte, tak samozřejmě zcela jasně vidíte, že to je prostě, řekl bych, joint nebo špek jak noha od stolu. Prostě to je skutečně jako zcela zjevný produkt. Čili tady dochází ke zjevnému matení spotřebitele, kterému je nabízena nějaká látka, já nevím jaká, ani nevím, jestli je legální, nebo jestli je někde v té šedé zóně. A já chci, aby tady jako samozřejmě zasáhla obchodní inspekce nebo potravinářská inspekce, což už je zase ale ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu. A ona má páky na to, aby skutečně řekla, tohle opravdu není voná tyčinka, pojďte neblbnout ty zákazníky, pojďme si říct, co to je, proč to prodáváte jako vonou tyčinku, co to nesplňuje, abyste to mohli prodávat jako to, co to skutečně je, a prostě nějakým způsobem urovnat ten trh, aby ten spotřebitel nebyl zcela evidentně klamán. A to je něco, co je úplně mimo jako dosah ministerstva zdravotnictví, to je něco, co skutečně musí řešit nadřízené orgány těch příslušných inspekcí a musí to řešit ty inspekce. Takže tady já se bojím, že se prostě z protidrogové ze závislostní problematiky stane problematika zdravotní. A v tu chvíli skutečně, kdy jako oslabí ta vazba na ten terén, na ten sociální rozměr.
3: Se to velmi zúží, ten rozsah.
15: Tak se ten rozsah té agendy se zúží a to, co bylo nad to, tak začne jako upadat. A to se bavíme o terénních službách, to se bavíme o prevenci prostě HIV mezi jinými uživateli a tak dále. Takže to jsou věci, které se skutečně mohou projevit potom přímo na ulici. A v tomhle směru, jako ano, fentanylová krize jako ve Spojených státech asi tady jako nebude hned tak, ale to, že se na ten trh mohou začít tlačit nějaké látky, které prostě ti představitelé té vlády jako v tom terénu nezachytí včas například, protože ten úřad toho koordinátora měl obrovský přesah přes ty neziskové organizace do toho terénu a viděl, co se děje. Já nevím, jestli takhle dobře uvidí ten oddíl na tom ministerstvu zdravotnictví, nemluví o tom, že vůbec nevím, jestli tam přejdou všichni lidé, kteří v úřadu protidrogového koordinátora pracovali.
3: Já třeba taky nabídnou nějakou funkci Pavlu Bémovi, mluvila o tom Tinde Bárta u nás v rozhovoru pro Radiožurnál pro iRozhlas.cz, že pokud bude chtít spolupracovat, tak že by mohl.
15: Zachytil jsem to, ale tedy já nevím, nakolik je Pavel Bém splachovací, nebo nakolik je skutečně takový altruista, aby po tomhle způsobu komunikace, který jak si s ním Andrej Babiš a Tinde Bárta předvedli v záležitosti toho protidrogového koordinátora, tak jak si nadšeně se vrhal do nějaké další spolupráce. Jako možné to je, já bych byl rád samozřejmě, protože myslím si, že expertíza Pavla Béma je nespochybnitelná a hodila by se Česku, ale nevím, jestli v tuhle chvíli tedy pan premiér nezahodil do kanálu.
3: No, tak na podzim jsou komunální volby, tak možná se Pavel Bém sám rozhodne pokračovat v jiných šlépějích.
15: Je pravda, že by mohl pokračovat ve svých vlastních slepích, ale počítalo se s původně, nebo špekulovalo se o tom, že původně, že by mohl kandidovat za hnutí ANO, tak to já zase taky nevím, jestli už ty
3: hlavního
15: na primátora hlavního města, nevím, jestli ty vztahy nebyly tím tou SMS-kou trošku narušeny.
3: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme se o tom mohli společně bavit.
15: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Martin Čaban ze Seznam zpráv, který se specializuje mimo jiné na zdravotnictví. A já jsem se ho ptal na přesun protidrogové politiky pod Adama Vojtěcha. Mimochodem těch změn, těch je v poslední době mnohem víc. Z úřadu vlády se na ministerstva přesouvají i agendy lidských práv, národnostních menšin nebo odbor rovnosti žen a mužů či oblast práv v osob se zdravotním postižením a vzbudilo to všechno velké reakce. Je sice poslední týden v květnu, ale asi nejen u nás tady v Praze, to vypadá, jako bychom se teleportovali na přelom července a srpna, takže má jediná rada pro nadcházející dny je, najděte si pěkný stín, pusťte si Vinohradskou 12 a ve zdraví ta vedra přečkejte, bude hůř. Naslyšenou zítra.
4: Radiožurnál.
21: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Spojené státy zaútočily na jihu Íránu, označují to za sebeobranu. 7 zákonů, které zpřísní podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny, poslala vláda do sněmovny. Čeští hokejisté podlehli ve skupině mistrovství světa Norsku a na její závěr vyzvou první Kanadu. A dnes bude slunečno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Americká armáda zaútočila v jižním Íránu, uvedlo to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a taky lodě pokoušející se klást miny. Americké velitelství označilo údery za sebeobranu. Dodalo, že si při pokračujícím příměří zachová zdrženlivost. Další podrobnosti o útocích ani o konkrétních hrozbách ze strany Íránu zatím podle agentury AP nejsou k dispozici. Soubor změn, které mění podmínky pro držitele dočasné ochrany, míří do sněmovny. Nová pravidla by se týkala i zhruba 390 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, kteří teď v Česku ochranu mají. 7 zákonů schválila vláda. Jejich součástí je například zpřísnění podmínek pro žadatele o humanitární dávku. Ti budou nově muset pracovat nebo být vedení na úřadu práce. Výjimku by měly mít děti a seniori. Nově se taky pro získání pomoci budou muset alespoň 16 dní v měsíci zdržovat na českém území. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO je potřeba víc hlídat zneužívání dávek.
3: Těch problémů je celá řada. My se to snažíme odstranit. Předchozí vláda nezadala tento úkol, nesledovali se, řekněme, ty problémy a neodhalovala se tak ta, řekněme, dávková turistika. Tento problém de facto je navázán na organizovaný zločin.
1: Část lidí pojištěných u Všeobecné zdravotní pojišťovny by mohla mít nově nárok na příspěvek 500 korun. Využít by je mohli třeba na masáž nebo psychoterapii. VZP totiž spouští nový preventivní program pro firmy. Na příspěvek by mohli mít nárok zaměstnanci společností, kde je alespoň 15% lidí očkovaných proti chřipce a 75% jich v posledních letech absolvovalo preventivní prohlídku u praktického lékaře. Pražské vánoční trhy budou na náměstí Republiky a Ovocném trhu pravidelně. Doteď si tam místo provozovatelé pronajímali vždy jen na jednu sezónu. Radní hlavního města vybrali nového provozovatele, se kterým podepsali smlouvu na 5 let. Za pronájem veřejného prostoru dostane magistrát 3,5 milionu korun ročně, říká radní pro majetek Adam Zábranský z Pirátů.
4: Na tom ovocném trhu se chce provozovatel zaměřit více na tu lokální komunitu a nějakou neziskovou činnost, podporu neziskových organizací, třeba lokálních, a ty trhy budou více tradiční, kdežto na tom náměstí Republiky to bude více modernější a více zaměřené na ten větší průtok lidí, které v té lokalitě je.
1: Sport. Čeští hokejisté podruhé ve skupině světového šampionátu ve Švýcarsku prohráli. Norsku podlehli poprvé po 16 letech. Na severského soupeře nestačili 1-4 a zkomplikovali si boj o co nejlepší postavení v tabulce před čtvrtfinále. Norové Čechy předčili i co do počtu střel. Útočník Lukáš Sedlák přemýšlí proč.
5: Přehráváme ty situace, my si furt snažíme někam nahrát, místo toho, aby jsme se prostě vystlačili do brány nebo to zjednodušili, a když už to tam dáme, tak tam třeba není clona nebo zase oni to zkouší ještě někam nahrávat, místo toho, aby to letělo do brány. Říkáme si to furt dokola a furt to neděláme, takže to je ono, proč máme tak málo střel.
1: Češi měli už před zápasem postup do vyřazovacích bojů jistý a na závěr skupiny mistrovství světa se večer představí proti Kanaďanům. Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 20 minut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D5 se u Rozvadova a nehoda na Litoměřicku. Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Rozvadov u hranic se vytvořila kolona. Vyjíždí se do ní někde na kilometru 145. Kolona je až po německou odpočívku Zengerhof. Vepředu je zřejmě kontrola. Na silnici 15 z Litoměřic do Úštěku zhruba před hodinou srazilo osobní auto Jelena. Nehoda je v obci Horní Řepčí. Vlčice čekejte omezený průjezd u zavírku. Místa policie nehlásí. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína je kvůli opravám povrchu nová uzavírka. V obci Vrchy se jede kivadlově, to omezení potrvá do půlky června. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme slunečno, bude opět jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál. Slovo má opět Petr Zajíček.
0: Rekordní částku vyplatil loni stát na příspěvku na bydlení, celkem přes 23,5 miliardy korun. To je hned o několik miliard více než o rok dřív. V jakých městech a regionech lidé čerpají nejvíc, taky na to odpovíme už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Drahé nájmy a energetická krize před 4 lety, to jsou hlavní důvody, proč lidé čerpají příspěvek na bydlení. Za loňský rok stát vyplatil na této dávce rekordní sumu, a to 23 miliard a 520 milionů korun. To je asi o 3 miliardy více než v roce předchozím. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí.
1: My jsme s partnerkou čerpali příspěvek na bydlení v roce 2024. Jsme dostávali plnou částku 16 000 korun měsíčně.
2: Popisuje Antonín z Prahy. S partnerkou dosáhli na tento příspěvek v období, kdy jejich domácnosti výrazně klesly příjmy kvůli jeho pracovní neschopnosti a partnerčinu studiu.
1: Bez té podpory bychom situaci absolutně nezvládli.
2: Doplnil Antonín. Nejvíc peněz stát loni poslal do Moravskoslezského kraje přes 4 miliardy korun. Následovala Praha přes 3 miliardy a Ústecký kraj přes 2,5 miliardy korun. V samotných městech dominovala Praha, kde stát vyplácel v průměru přes 36 tisíc dávek měsíčně. Podle analytika platformy pro sociální bydlení Mikuláše Opletala je to hlavně proto, že v hlavním městě jsou vysoké nájmy. V Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji je situace jiná.
3: Tam sice nejsou tak drahé nájmy, ale je tam vlastně velká koncentrace sociálního vyloučení. To znamená, výrazně častěji se tam stěhují lidé, kteří se potřebují vlastně opírat o dávkovou podporu.
2: Dalším důvodem, proč lidé čerpají příspěvek nejvíc právě v těchto lokalitách, může být samotné nastavení dávkových normativů, tedy pravidel, podle kterých se dávky vypočítávají. Ta totiž od sebe jednotlivé regiony nerozlišují, vysvětluje Opletal.
3: Prostě berou jenom jako velikost té dané obce. To znamená, že v Ústí nebo v Ostravě máte vlastně stejně vysoké dávkové normativy, tedy ty stropy maximální, kolik je možné vyplácet, jako například v Pardubicích, v Hradci Králové či třeba v Českých Budějovicích, což jsou města, které jsou vlastně výrazně dražší.
2: Příspěvek na bydlení prošel změnami po krachu společnosti Bohemia Energy z roku 2021 a po začátku války na Ukrajině o rok později. Stát tehdy několikrát změnil pravidla a rozšířil okruh lidí, kteří na pomoc dosáhnou, a zpět je už nevrátil, říká mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Což znamenalo, že na dávku dosáhl širší okruh domácností, včetně některých s relativně vyššími příjmy.
2: Právě vyšší příspěvek na bydlení podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho pomohl části lidí vyhnout se dluhům nebo exekucím.
5: To, že se v roce 2022-2023 začalo čerpat výrazně více příspěvků na bydlení, je jakoby adekvátní reakce. Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně.
2: Od loňského října začal stát postupně zavádět superdávku, která sloučila 4 dávky, včetně příspěvku na bydlení, do jedné. Lidé, kteří už příspěvek na bydlení pobírali, ale mohli v původním režimu zůstat dál. Nový systém se superdávkou se navíc Ministerstvo práce chystá dál upravovat. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: přes den za peníze v noci zadarmo, tak většinou fungují ve městech takzvané modré zóny. Řidiči, kteří nemají zakoupené rezidentní nebo abonentní karty, v nich mohou krátkodobě zaparkovat za poplatek. Radnice v Táboře teď přišla s návrhem rozšířit modré zóny i mimo centrum. Na největších sídlištích by ale řidiči bez karet platili za parkování i v noci.
1: Zaparkujete dál od baráku, což by neměl být problém.
2: Zatímco pan Martin nemá s parkováním na sídlišti nad Lužnicí problém, o pár ulic dál Vladimír Heroud vidí situaci už jinak.
3: Kolem 10. 12. hodiny už je to špatně. Kdo přijede, řeknu ve 3 hodiny, tak jedno místo na celý tenhle ten tady může sehnat, jo, ale to je všechno.
2: Do budoucna by jemu i jeho sousedům mohli hledání míst ulehčit modré zóny. Ty zatím fungují na Starém a Novém Městě, jak pokračuje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
4: Například Blanické předměstí bojuje s tím, že od rána jsou ulice zaplněné těmi dojíždějícími a nějaká částečná regulace by mohla tomu parkování určitě pomoct i na sídlištích.
2: Radní vychází z návrhu Centra dopravního výzkumu, které v Táboře dělalo terénní šetření.
4: Vyhodnocovali počet parkovacích míst, počet nelegálně zaparkovaných vozidel a z toho usoudili, že vlastně ta regulace by se měla týkat i sídlišť.
2: Jedním z doporučení je to, aby návštěvníci platili za parkování na sídlištích i v noci.
4: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí.
2: Takový systém podle Petra Daňka z Centra dopravního výzkumu už funguje na sídlištích v Pardubicích, Brně nebo na Praze 4.
5: Výhodou je, že přes den se za parkování neplatí, takže nevznikají zbytečné komplikace například pro řemeslníky, doručovatele nebo další poskytovatele různých služeb a přes noc parkují především rezidenti, kteří si zajistí dlouhodobé oprávnění.
2: Parkovací zóny proberou zástupci radnice při besedě s obyvateli 17. června v kině Svět. Z Tábora Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál. Radiožurnál.

0: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je půl páté. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
2: Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby v polovině června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Zákon by podle něj mohl být účinný od 1. ledna příštího roku. Schvalování na vládě bude předcházet jednání s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. Resort se taky vypořádá se všemi připomínkami k návrhu. Ten počítá s převedením financování obou médií z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. Poslanci vládní koalice zároveň taky předložili novelu, která by od placení poplatků ještě před jejich zrušením osvobodila třeba domácnosti seniorů nad 75 let. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Zatím je podle údajů AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé zemřeli. Teplický okresní soud se dnes vrátí k žádosti Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý poslanec si odpikává 3letý trest za 2 znásilnění a pokus o znásilnění. Žádost o předčasné propuštění soud projednával už v lednu, tehdy ho ale zamítl. Dnešní líčení začne v 9 hodin. A Brno rozšíří nabídku městských bytů pro vysokoškolské studenty. Radnice jim vyčlenila zhruba 20 bytů, které se městu nedaří pronajmout. Nájem se bude pro jednoho studenta pohybovat okolo 8 tisíc měsíčně, včetně energií. Byty bude od června nabízet realitní společnost města Brna. Studenti si je budou moct pronajmout nevybavené. Sport. Čeští hokejisté nestačili na mistrovství světa v předposledním duelu ve skupině na nory. Porážkou 1-4 si Rulíkovi svěřenci zkomplikovali pozici před už jistým čtvrtfinále. Základní fázi Češi zakončí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport duelem s Kanadou, a to od 20 hodin a 20 minut.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D5 u Rozvadova a D8 u Hranic. Na dálnici D5 z Plzně do Německa se za sjezdem na Rozvadov vytvořila kolona. Hustý provoz začíná zhruba na kilometru 145, kolona je pak po německou odpočívku Zengerhof. Další kolona je na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan. U Hranic za sjezdem na Petrovice od kilometru 89 opět až do Německa. Jsou to podle kamer na české straně nákladní auta v pravém pruhu. Na silnici 34 na výjezdu z Třeboně do Českých Budějovic je hlášená nehoda nákladního auta. Pozor dejte u odbočky na Dvorce, auto je převrácené. Pozorně taky na 35 v Liberci směr Chrastava u Makra, čerstvá nehoda, osobní auto srazilo lesní zvěř. A v Ostravě Vítkovicích na sjezdu z Rudné ulice k Molce pomaleji srazila se tam 2 osobní auta a jedno z nich by mělo být převrácené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách nejčastěji kolem 23. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
1: Je tomu tak, a jaké bude hudební menu do 5. hodiny raní, tak určitě tady bude dnešní oslavenec, dnes 62-letý kytarový mák Lenny Kravitz. Tak za chvilku zaspívá, pak třeba Jonas Brothers a právě teď Sarah Connor.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Víte, kolik žije po Česku dětí v dětských domovech? Je jich přes 4300. Mezi nimi i šesťák Samuel, se kterým jsme natáčeli loni, a už za chvíli v našem seriálu uslyšíte, co je u něj nového.

0: Tolik v nočním radiožurnálu, dnes 62letý Lenny Kravitz. V nové řadě časozběrného seriálu se vracíme k dětem z dětských domovů. Dnes 13letý Samuel musel do ústavní péče po smrti babičky. Dál hraje fotbal a víkendy tráví s takzvanými hostiteli, se kterými zažívá normální rodinný život.
1: Same, my teď stojíme před tvojí základní školou, koukáme se do oken, máte tady i výzdobu. Do jaké třídy chodíš?
2: Do 6B.
1: Tobě je 13 let, jsi dospělejší, jsi i vyšší?
2: Ne.
1: Za ten rok a něco, co jsme se neviděli, a necháváš si delší vlasy narůst.
2: Ano, je to pravda.
1: A máš náročný týden třeba, byl jsi u tabule, nebo jste psali nějaký test?
2: Psali jsme test a nejnáročnější den byl úterý, protože máme zkoušky s mojí kapelou.
1: O té kapele se ještě budeme bavit, protože ty jsi založil kapelu, ale ještě mi řekni, vědí vlastně spolužáci, že jsi z dětského domova?
2: Vědí to mý nejbližší kamarádi ze třídy. Jednou, když jsme byli na pice, tak jsem jim to řekl.
1: A ty reakce byly jaké? Zajímaly je nějaké konkrétní věci?
2: Kolik je nás tam, jak to tam všechno funguje, jaký je tam systém?
1: Teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově, v pražských Dolních Počernicích. Jak se máš?
2: Poslední dobou mám skvělý období.
1: Máš skvělé období?
2: Je to skvělý, protože jsem se mohl konout do jiných zemí, mám nějaké aktivity, cítím se dobře.
1: Teď narážíš i na hostitele, že tě berou do ciziny, ty jsi poprvé i letěl letadlem?
2: Jo, extrémně jsem se bál, ale zvládnul jsem to. To bylo na Rodos a tam se mi moc líbilo. Teď jsme byli v Itálii, teď nás čeká ještě Rakousko na kolech.
1: My se od tvé školy budeme přesouvat do dětského domova, půjdeme na ten autobus, budeme sedět.
2: Je to krátký.
1: Teď už se blížíme do dětského domova, teď vcházíme kam?
2: Do parku, který je blízko dětského domova.
1: Rozkvetlé stromy, tamhle je hřiště. A ptají se ti lidi na pubertu?
2: Ano, furt. Už mě to trochu štve, protože já za to nemůžu. Já už jsem v pubertě.
1: A jak bys to popsal, že se to u tebe projevuje?
2: Občas jsem drzej, nechci pomalu vynést ani odpadkový koš.
1: Kudy teď? Tady máte takovou zámeckou zahradu v podstatě, bránu a už vidíme váš zámeček žlutý. Same, můžu se zeptat na rodičem, na mámu?
2: Jsme v kontaktu, voláme si pravidelně. Teď jsem posílal dopis, v srpnu vyjde na svobodu.
1: Takže za mřížemi. A souvisí to s drogami?
2: To bohužel nevím.
1: Teď jsme v obývacím pokoji, velkém, kde je i kuchyň, a máte tady u okna novinku.
2: Ano, to je boxovací pytel, slouží k tomu, když někdo má vztek, nebo když si chce vybít svoji energii, tak do toho může mlátit.
1: Ty vztek někdy máš?
2: Jo, občas jo, ale spíš hraju na kytaru, když mám vztek.
1: Z obývacího pokoje jsme přešli do hudební místnosti a Sam si vyndává zrovna elektrickou kytaru. Tu používáš, když hrajete s tou kapelou Young Vampires.
2: Ano, na zkoušky nebo tady. Je to moje láska, hraje se mi na ní moc dobře.
1: Má takovou světle modrou barvu a ty jdeš zapojovat teď.
2: Ano. Kabel, zapoj to do komba.
1: A vy zatím máte převzaté písničky, ale chystáte se skládat i vlastní. Budete mít album.
2: Hodně jakoby s kapelou hrajeme Nirvánu. Za kluky jsem vděčný, že do toho se mnou šli.
1: To hraje 13letý Samuel z časozběrného seriálu Bydliště dětský domov. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonů?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: tady je Radiožurnál 5 hodin. Zprávy a Tereza Tomášová.
1: Spojené státy zaútočily na raketové základny v jižním Íránu. Poslanci se mají znovu zabývat snížením odvodů pro živnostníky. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Norskem 1-4. Večer vyzvou Kanadu a bude slunečno s teplotami až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Íránu jen pár hodin potom, co íránští zástupci dorazili do katarského Dauha na pokračování mírových jednání. Američané zasáhli raketové pozice v jižním Íránu a taky lodě, které v Hormuzském průlivu kladou námořní miny. Americké centrální velení úder potvrdilo a označilo ho za obranný.
3: Iránskou delegaci v Dauha vedli dva nejvýše postavení politici současného Íránu, předseda parlamentu Gálibáv a ministr zahraničí Arákčí. Vzkázali, že navzdory tvrzení Donalda Trumpa, Teherán blízko k dohodě není. Trump na pietní akci v Arlingtonu v průběhu dne zopakoval, že Irán je největší sponzor teroristických útoků a nesmí proto mít jadernou zbraň. Washington podle něj usiluje o mírovou dohodu, ale ne za každou cenu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Do sněmovny se dnes vrátí návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Změna by živnostníkům měla na odvodech na sociální pojištění ušetřit několik set korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
4: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
1: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Třeba senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozornil na to, že by živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, v budoucnu přišli o část důchodu. Na některých místech v Česku dnes bude podle meteorologů i kolem 32 stupňů. Záchranáři při horkém počasí ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší kolapsy z horka. Lidé by podle zdravotníků měli omezit fyzickou zátěž, pít hodně vody a minerálek a dát si pozor na alkohol. Nejohroženějšími skupinami jsou děti, seniori a chronicky nemocní, doplňuje mluvčí Jihomoravské záchranky Michaela Botová.
5: Vyjíždíme i k lidem a právě seniorům, kteří sice jsou doma, slunečnímu záření se nevystavují, ale málo pijí. Potom jsou dehydratovaní, malátní, spaví a v takovém stavu mohou upadnout, způsobit si úraz. Je potřeba dbát právě na ta zmíněná opatření.
1: Výstraha před vysokými teplotami platí ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě. Sport. Čeští hokejisté na mistrovství světa podlehli Norsku 1-4. V šestém utkání ve skupině tak podruhé prohráli a spadli na třetí místo tabulky za vedoucí Kanadu a právě Nory, kteří si po 14 letech zajistili postup do čtvrtfinále. Pokračuje český útočník Jakub Flek.
6: Tak oni to potvrzují celý turnaj, ale my jsme to věděli. Ten hokej je tak vyspělý všude, že není lehkýho soupeře mi přijde, takže věřím, že jsme všichni se vymáčkli na 100%, jenom to prostě nešlo s náma.
1: Závěrečné utkání ve skupině čeká Čechy proti Kanadě dnes od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V dalších zápasech Spojené státy vyhrály nad Maďarskem 7-3, Německo nad Velkou Británií 6-3 a Slovinsko porazilo 5-1 Itálii, která tak sestupuje. Tenistka Karolína Muchová postoupila na pařížském Grand Slamu do druhého kola po triumfu nad Ruskou Zacharovovou. Jiří Lehečka končí po tom, co podlehl Bustovi ze Španělska.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolonii na výjezdech do Německa a nehoda u Třeboně. Na dálnici D5 z Plzně do Německa dlouhá kolona. Začíná za sjezdem na Přímdu kilometru 143. Není souvislá místy, je to hustý provoz. Je to zhruba 12-kilometrový úsek až po německou odpočívku Zengerhof. Osobním autem to jde obět přes Rozvadov. Nesouvislá kolona je taky na D8 z Ústí nad Labem do Drážďan. K kvůli koloně u hranic blokově odbavují vjezdy do tunelů už za sjezdem na Děčín na kilometru 83. Opět až do Německa nákladní auta v pravém jízdním pruhu. Na silnici 34 na výjezdu z Třeboně do Českých Budějovic je převrácené nákladní auto. Havarovalo u odbočky na Dvorce. Uzavírku policie nehlásí a kolona se v místě nehody teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách 23. Foukat má většinou slabý, během dne až mírný severní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno a šťastnou cestu vám, kteří jste teď s námi za volantem. Je krátce po páté hodině, tedy čas, kdy lesní zvěř rozhodně nespí a tak opatrně, zejména ve Zlínském kraji, kde podle statistik hrozí srážka se zvěří nejčastěji v celém Česku. A to je už za chvíli téma pro nás.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po páté něco nenudné statistiky. Ve Zlínském kraji v přepočtu na délku silniční sítě vůbec nejvyšší riziko střetu auta s lesní zvěří v Česku. A taková nehoda se tam stává v průměru každých 2,5 kilometru. A tak pojďme na zkušenou právě tam.
1: My jsme se no ani neviděli, ale ona se prostě rozhodla, když my jsme zatočili, že to auto přeskočí.
2: Popisuje nedávnou srážku auta se Srnou účastnice nehody Zuzana Hotařová.
1: Takže jsme zastavili, vystoupili jsme a vrátili jsme se asi o takových 100 metrů a prostě jsme prohledávali to okolí, jestli se náhodou té Srně něco nestalo, aby jsme ještě tak případně někoho zavolali. Bohužel Srnu už jsme nenašli.
3: Tyto srážky jsou vlastně způsobené silnou dopravou.
2: Vysvětluje důvody častých srážek myslivecký hospodář Miroslav Dubovský.
3: Jedná se taky, jak jsou oseté plodiny, co se týče zemědělského družstva vlastníků, takže tato zvěř přechází z různých lokalit do druhé lokality, kde vlastně najde potravu.
2: Podle krajského koordinátora BESIPu Zdeňka Patíka je po střetu se zvěří nejdůležitější zabezpečit místo nehody, obléct si reflexní vestu, zapnout výstražná světla a zavolat policii. Řidiči by také měli zdokumentovat škody pro pojišťovnu. Existují ale i věci, kterým by se po srážce měli vyhnout.
4: V žádném případě mě nesmí napadnout to, co malého českého člověka by napadnout mohlo, že teda když je škoda na autě, tak bude aspoň srnčí guláš. V žádném případě nesmím tady to uhynulé zvíře nakládat do auta, někam ho odvážet.
2: Takzvaný Srna Index, který sleduje srážky aut se zvěří, zveřejňuje Generali, česká pojišťovna, dvakrát ročně. Vychází přitom z dat policie i tísňové linky 158. A podle statistik počet střetů se zvěří v posledních letech roste, a to hlavně kvůli přemnožení některých druhů zvířat a hustší dopravě. Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve čtvrt na šest. Je to vůbec nejnovější ranní zahraniční zpráva. Americká armáda zaútočila v jižním Iránu. Uvedlo to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě a údery označilo za sebeobranu. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a lodě pokoušející se klást miny. Ministr školství Robert Plaga za ANO zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je prý špatná komunikace s rodiči a školami a také technické potíže projektu. A my jsme se tomu věnovali večer v politické debatě Kulatý stůl a vrátíme se k tomu i dnes ráno po 5:30.
1: Před zhruba čtvrt hodinou vyšlo nad Českem slunce a čeká nás další tropický den. Na většině území je teď jasno, teploty se napříč Českem liší. Největší teplo je teď v Praze kolem 18 stupňů a nejméně naopak tradičně na Horské Kvildě, necelé 3 stupně. Teploty tam v noci klesly i na nulu. Během dopoledne se ale rychle oteplí a přes den bude 27 až 32 stupňů, na horách pak kolem 23. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: vámi ranní radio žurnál, zatímco teď teploty klesají někam možná až k 10 stupňům, tak přes den čekejme tropy maximum 32. A také čekejme možná dost dusnou atmosféru při fandění v hokeji. Dnes se českou reprezentaci čeká další dějství s Kanadou. Včera to českým hokejistům nevyšlo, nestačili na mistrovství světa před posledním duelu ve skupině na Nory, porážka 1-4. K tomu se dnes po ránu ještě budeme také vracet, ale teď české hokejisty vyměníme za české vědce. Ti mají totiž novinku. Atomový sondový tomograf. Tak to je přístroj, který mapuje složení pevných látek atom po atomu pěkně jeden za druhým ve třech rozměrech. No a expertům bude hodně platný. Pomůže jim například hledat nové užitečné materiály a vysvětlit, jak také vůbec fungují a jak se chovají.
1: Trojrozměrná chemická mapa analyzovaného vzorku.
2: Před sebou máme obrazovku, kde je spousta barevných teček, modré, zelené, žluté.
1: Ty jednotlivé barvy odpovídají různým atomům a když si všimnete vůbec toho tvaru, tak ten tvar vám připomíná jehlu.
2: Pavla Stoklasová v Ústavu termomechaniky Akademie věd vede laboratoř tomografie s atomární sondou. Přístroj umí zobrazit skoro všechny atomy jakéhokoliv materiálu. Zkoumané vzorky ale musí mít tvar maličké, velmi špičaté jehly.
1: Ta špička má rozměr zhruba 100 nanometrů.
2: Tenká špička je důležitá proto, aby se dala postupně rozprášit na atomy.
1: Postupně z povrchu jedna vrstvička, další vrstvička, další vrstvička putují směrem k detektoru.
2: Zaznamenává, odkud a kam částice letěly, v jakém pořadí přiletěly a jak byly těžké. Z toho potom vědci dopočítají přesnou mapu atomů ve vzorku, ukazuje Pavla Stoklasová na obrazovce.
1: Určitá místa, kde je to rozmístění atomů čistě náhodné, rovnoměrné, ale pak zde jsou určité lokality.
3: Tady jsou zhluky těch žlutozelených a jinde jsou zase třeba modré.
1: Ano, správně pozorněte na ty zhluky, ty nás často zajímají. To jsou právě ty struktury, které mají na vlastnosti materiálu ten největší vliv.
2: Nemusí to být jen vada, jako hrudky v kaši nebo suk ve dřevě. Zhluky atomů by mohly vysvětlit zatím záhadné fyzikální jevy, říká Hanuš Sajner z Ústavu termomechaniky.
4: Existuje krásná svitilá báze kobaltu, která když já ji mechanicky zatáhnu v okolním chladném prostředí, tak ona ze sebe vydá teplo. A když tu samou svitinu úplně stejně mechanicky zdeformuji v teplém prostředí, v horku, tak ona to horko pohltí.
2: Takový šikovný materiál by mohl v zimě topit a v létě chladit, kdyby ho jen vědci dokázali vyrobit a ovládat cíleně. K tomu by ale potřebovali vědět víc. A tajemství je možná ukryté také v rozložení atomů. Z Ústavu termomechaniky Martin Srb, Radiožurnál.
5: Břicho mám dobrý, jsem klas a klas. Vlastně mám dlouhý jako Ivan Hlas. Mám slunce v duši, srdce silně puší. Vytahují šípy a natahují kuši. A morovy střely letí tam a sem. Konverzaci zahajují tenisem. Pak volně přejdu k vaření a praní. Mé zálibě v koních a lidem.

0: S vámi Radiožurnál, právě dnes bude soud rozhodovat o předčasném propuštění Dominika Ferryho na svobodu. I o tom budeme mluvit, stejně jako o počasí. V Londýně byl překonán rekord, měli tam skoro 35 stupňů Celsia. I počasí už za chvíli po zprávách aktuálně i pro Česko. Dobré ráno.
1: Host Radiožurnálu.
2: Dlouhé roky fotografovala válečné konflikty, chudobu i život na místech, kam se většina lidí nikdy nepodívá. Teď fotografka Alžběta Jungrová představuje výstavu fotografií bez konce a začátku. Jak si hledala to správné světlo, místo a okamžik při focení ve Volmanově vile? A co dnes fotografku přitahuje víc než dramatické události na druhém konci světa? Alžběta Jungrová bude hostem Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál v půl šesté. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby v polovině června, řekl to ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy, s tím, že napřed se jeho rezort vypořádá s připomínkami. Těch je asi 400. Novela by pak podle Klempíře mohla platit od začátku příštího roku. Návrh mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Osvobozeni by měli být například seniori nad 75 let. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Zatím je podle agentury AFP 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný. 3 lidé zemřeli. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele Petra Dětka má podporu města. Zastupitelé schválili plánovací smlouvu k projektu. Ta mimo jiné zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky na místě výstavby. Zároveň nebude muset přispívat na provoz haly.
3: Sport.
4: Čeští hokejisté po 16 letech podlehli na světovém šampionátu Norsku a po prohře 1-4 klesli ve skupině na třetí místo. Před play-off už je čeká jen Kanada. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut. Sledovat ho můžete v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D5 i D8 před hranicí, nehoda za Třeboní. Na dálnici D5 z Prahy na Norimberg před hranicí před Rozvarovem zůstává kolona kamionů v pravém pruhu už za sjezdem na Tachov z kilometru 142 až do Německa k Cengerhofu. Taky na D8 Praha Drážďany na výjezdu z Česka čekejte roztrhanou kolonu kamionů. První část začíná za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov na 75. kilometru. Regulují potom průjezd tunely Libouchec a Panenská. A na silnici 34 za Třeboní směr České Budějovice se u odbočky na Dvorce převrátilo nákladní vozidlo. Projíždí se kyvadlově, tvoří se chvílemi kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Probouzíte se do slunečného rána, nebe nad většinou území je jasné. Teploty budou i dnes přímo letní. Denní maxima vystoupají až na 32 stupňů Celsia. Nad tropických 30 se dostaly teploty i včera, ale to spíš výjimečně. Největší teplo bylo na západě a severozápadě Čech. V Plzni Bolevci se teploty vyšplhaly na 30,6 stupně Celsia. Přes 30 bylo taky v Dobřanech a Doksanech. Teplotních rekordů včera příliš nepadlo. Na většině stanic si nejvyšší hodnoty pro tento den udržel rok 2007. No a historické maximum pro dnešní den, to je z roku 1868. Teploměry tehdy v Klementinu naměřily 31,6 stupně Celsia. Výrazně letní počasí je v Česku už několikátý den v řadě. Meteorologové proto varují před vysokými teplotami a ve středních a severních Čechách taky dál platí riziko vzniku požáru. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál. Slovo má znovu Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Lucie Špetová o tom, jak bude, no a v ranním Radiožurnálu za chvíli o tom, co nebude. Budeme se totiž věnovat plošnému testování žáků 5. a 9. tříd. Ten projekt zastavil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Povíme proč.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
7: Mám ploché nohy po tetě. Fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě,
8: nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen, teď už to asi nedohoním.

0: Třeba i s vámi hraní Radiožurnál 536. Minister školství Robert Plaga za ANO zastavil projekt povinného testování žáků České školní inspekce. A to po kritice kvůli technickým problémům a taky otázkám na duševní zdraví žáků. Například v politické debatě Radiožurnálu Kulatý stůl večer dodal, že zatím nebude v případu vyvozovat osobní odpovědnost konkrétních lidí.
1: Bylo by velmi populistické a krásné, kdybych řekl, že budu stínat hlavy. Nepovažuji za vhodné, když teďka jsem oslovil ústředního školního inspektora s tím, abychom analyzovali tu situaci. Mně primárně jde o to, aby ta situace se již neopakovala, abych zjistil, k čemu došlo.
2: Řekl ministr Plaga. Žákům se na konci srovnávacích testů z matematiky a českého jazyka od České školní inspekce zobrazovaly třeba otázky, jestli mají myšlenky na sebepoškozování. Dosud se sbírané odpovědi z testů se mají podle Plagy během dneška smazat. Česká školní inspekce uvedla, že data umožňují sledovat vzdělávání žáků v regionech a pak podle toho cílit podporu školám. Podle místopředsedy sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport za motoristy a bývalého ředitele Cermatu Miroslava Krejčího by tak bylo vhodnější, aby testy pokračovaly dál, bez dotazníků.
3: Ty testy měly za cíl udělat nějaký celkový přehled o českém školství a teď ho máme vlastně na hodně vybranou polovinu, tu druhou půlku už nemáme.
2: Ale že na takové otázky mohla Česká školní inspekce učitele upozornit. Podle členky výboru z ODS Renáty Zajíčkové bylo zastavení testování na místě. Kritizuje ale načasování samotných testů.
4: Páťáci před pár dny ukončili přijímací řízení a teď přichází vlastně poměrně těžké, zase složité testování, doplnění ještě o tyto složité, komplikované otázky.
2: Místopředseda poslaneckého klubu STAN Jan Berky zase poukazuje na to, že o dotaznících nevědělo dopředu ani ministerstvo školství.
5: Zvláště ve chvíli, kdy tam doplňujete nějaké citlivé věci. Jo. Stejně tak máme Úřad pro ochranu osobních údajů, kde se mohlo konzultovat například anonymizace část toho dotazníku.
2: Plošné testování žáků kritizovala učitelská platforma nebo i Unie rodičů. Podle nich nemá stát využívat školní prostředí k tomu, aby zjišťoval citlivé údaje bez otevřené komunikace. Josef Číš, Radiožurnál.

0: 5.42 v ranním radiožurnálu teď budeme blahopřát a děkovat. Rekordních 91 dobrovolníků převzalo cenu od Českého národního registru dárců kostní dřeně. Jenom díky nim mohli pacienti bez příbuzných s hodnými buňkami podstoupit transplantaci kostní dřeně. Pro ocenění si přijel i Tomáš Jakubec z Českých Budějovic. Odběr podstoupil po více než 8 letech od zapsání do registru.
1: Držím v ruce pamětní minci, je to stříbrná mince s věnováním a na druhé straně je symbolický čtyřlístek.
2: Popisuje Tomáš Jakubec ocenění, které dostal za to, že loni daroval krvetvorné buňky. V registru je přitom zapsaný už téměř 10 let.
1: Na transfuzní stanici nemocnice České Budějovice jsem viděl letáček, registrace absolutně bez problémů. Od roku 2016 jsem čekal, jestli náhodou se najde nějaký vhodný příjemce.
2: A ten se také našel, i když to podle Tomáše Jakubce trvalo víc než 8 let. Poté ho čekala spousta odběrů krve v Českobudějovické nemocnici a série testů ve fakultní nemocnici v Plzni, která se transplantaci kostní dřeně věnuje.
1: Tam jsem se vlastně dozvěděl, že ten pacient je přibližně o 20 kilo těžší než já a že to je muž a věk nic takového jméno vůbec jako neznám.
2: K samotnému odběru krvetvorných buněk se Tomáš Jakubec dostal až loni v březnu. Procedura začala třídenním podáváním látek na uvolňování krvetvorných buněk do krve. Ty pak lékaři odebrali pomocí takzvaného separátoru.
1: Pohodlně se uložíte na nemocniční lůžku. Ten proces je naprosto bezbolestný. Potom, co přišly ty výsledky z laboratoře, tak vlastně mi řekli, že to je dostatečné množství. To vlastně přišel taková ta největší jako úleva toho, že to máte jako za sebou.
2: Přesto by Tomáš Jakubec neváhal znovu jít darovat kostní dřeň, pokud by to bylo třeba.
1: Může dojít k horšení stavu toho pacienta a vlastně jelikož už ví, že se mnou mají tu schodu, takže může se stát i situace, kdy je ten pacient osloven po druhý.
2: V celém Česku je momentálně zapsaných přes 160 tisíc dárců a další každoročně přibývají. Podle statistik registru ale nakonec daruje krvetvorné buňky jen každý z tý zapsaný zájemce. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Radiožurnál.
3: Seriál Radiožurnálu.
4: Bydliště, dětský domov.
3: V různém věku se dostali do dětského domova.
5: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
6: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
4: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
5: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se
6: teď konkrétně vůbec? Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
3: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
6: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
4: Kdo jsou děti z dětských domovů?
3: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
4: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
3: Bydliště, dětský domov.
4: Každý den po 8:45.
3: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: Tady je Radiožurnál ve 6:45. Další novinka. Léky na diabetes, srdeční selhání a řadu dalších onemocnění bude moci od července předepisovat praktický lékař. Oznámil to minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud pacienti museli ke specialistovi. A my to probereme hned po 6. hodině. Odchodné 3 miliony korun dostal bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Informace získal Radiožurnál podle informačního zákona. Částka odpovídá jeho 12 platům a je vyšší, než získal odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který řídil vůbec největší zdravotní pojišťovnu v Česku. Detaily k tomu máme už teď na webu irozhlas.cz.
7: Kolony na D1 před Brnem i D5 a D8 před hranicí. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova už se sune kolona kamionů pravým pruhem z kilometru 203 od sjezdu na Svitavy do omezení u D2. Na D5 Praha Norimberg se na výjezdu z Česka tvoří kolona kamionů v pravém pruhu, dojíždí se za sjezdem na Tachov kolem 142. kilometru a táhne se to až do Německa k Zengerhofu. Stejně tak na D8 z Prahy na Drážďany před hranicí kolona kamionů je roztržená kolem tunelu Libouchec a Panenská, jak regulují průjezd. Začíná hned za exitem 74 Ústí Bukov a tam dejte pozor, na kilometru 75 čerstvě teď hlásíte, že tam v levém pruhu zastavila zřejmě porouchaná dodávka, dají se čekat komplikace. A na výjezdu z Třeboně silnicí 34 na Budějovice u odbočky na Dvorce čekají taky vedlový provoz, převrátilo se tam nákladní auto, vzniká chvílemi kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
8: až 32 stupňů Celsia, to je dnešní očekávané teplotní maximum. Na horách to bude nejvýš 23 stupňů. Teď ráno se teploty pohybují kolem 10 až 18. Třeba v Plzni je teď 16 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 13. Dnes by po celém Česku mělo být jasno. Od zítřka už ale během dne můžeme od severu očekávat zvýšenou oblačnost a ojediněle se zítra objeví taky přehánky a výjimečně i bouřky. Tak hezké ráno.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Teniska Karolína Muchová porazila Rusku Zacharovou 2-0 na sety a postoupila do druhého kola Roland Garros. Na zápas čekala v pařížském areálu téměř celý den. No a nakonec ho musela odehrát na jiném kurtu, než na který se připravovala.
1: Na dvorci Simon Matěje, kde měla Muchová nastoupit, se totiž významným způsobem protahoval zápas Nora Ruda s Rusem Safiulinem. První jmenovaný nevyužil ve třetí sadě 3 matchboly a nakonec vyhrál až v 5 setech.
2: To čekání, jo, bylo to dlouhý, já už jsem věřila, že se mu podaří v tom třetím setu ty matchboly proměnit a že už půjdu na kurt, jsem se dvakrát rozcvičovala a byl to pro mě hodně dlouhý den tady posedávat, polehávat a vždycky se rozcvičit, pak jít zpátky do šatny, takže není to úplně příjemný tady tohle.
1: Říkala po vítězném utkání spokojená Karolína Muchová. Finalistka Roland Garros z roku 2023 se s last minute změnou nakonec vyrovnala dobře. V aréně Suzanne Lenglenové se jí konec konců historicky daří.
2: Mě se právě ptal Sven, jestli jsem, jak nás změnili, to byla fakt strašná rychlovka, že mi vlastně zavolala supervizorka a říkala, ale přesouváme vás, jako budeš ready za 5 minut. A Sven se mě ptal, ty tam jsme ještě nehráli, jsi jako hrála si někdy na tom kurtě. A já jsem mu říkala, na tom kurtě jsem ještě neprohrála.
1: Sven, to je úspěšný nizozemský trenér Grünefeld, který s Muchovou spolupracuje od této sezóny. I on na tribuně ale nejdřív sledoval nevydařený vstup své svěřenkyně do utkání, když se Zacharovovou prohrávala 2-5.
2: Myslím si, že jsem jako udržela docela ten klid a že to mi vlastně pomohlo to otočit. Já jsem si nikdy netrénovala, nehrála, ale věděla jsem, že do toho chodí, ale fakt jsem teda padalo a střela do toho hodně, takže mě úplně nenechala se dostat do nějaké mojí hry. Ale myslím, že potom za toho stavu 2-5, jak jsem prohrávala, tak jsem se zvedla, už jsem těch chyb udělala míň a jsem začala líp servírovat.
1: Řekla nasazená desítka Karolína Muchová po tom, co Zacharovovou porazila po setech 7-5 a 6-2 a postoupila do druhého kola Roland Garros. Nejlepší Čech dle žebříčku ATP Jiří Lehečka naopak vypadl. Se Španělem Karenem Bustou prohrál 0-3 na sety. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, 6 hodin. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
1: Poslanci budou znovu řešit snížení záloh pro živnostníky, které jim vrátil Senát. Spojené státy zaútočily na jihu Íránu. Podle nich jde o sebeobranu. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Norskem 1-4. Kolony kamionů popojíždějí na dálnicích D5 i D8 před hranicí s Německem. A bude slunečno s teplotami až 32 stupňů.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna bude znovu projednávat návrh na snížení záloh na sociální pojištění u živnostníků a dalších menších podnikatelů. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů počítá s tím, že by jim zálohy klesly o několik set korun měsíčně. Senátoři to na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozorňuje, že by tak živnostníci v budoucnu přišli o část důchodu.
3: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
1: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO argumentuje tím, že změna podpoří drobné podnikatele. Ministr školství za ANO Robert Plaga zastavil letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci. Školní inspekce s rodiči a školami řeší i technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomické poměry rodin. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na psychické zdraví žáků. Školy, které už testy stihly, mají podle ministra Plagy dotazníky smazat. Americká armáda zaútočila v jižním Íránu. Uvedlo to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a taky lodě, které se v oblasti pokoušejí klást miny. Americké velitelství označilo údery za sebeobranu. V ranním radiožurnálu o tom budeme mluvit asi za 20 minut. Teplický soud se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý politik si v teplické věznici odpikává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a jeden pokus. Projednání žádosti vrátil teplickému soudu odvolací krajský soud.
4: Státní zástupce a teplický soud se v lednu shodli, že zanedlouho 30-letý Dominik Feri zatím neprokázal polepšení a chybí mu sebereflexe. Do vězení nastoupil bývalý člen TOP 09 koncem května 2024. Pražský soud ho uznal vinným ve všech bodech obžaloby. Feri od začátku vinu odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek. Z Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.
1: Brno střed vyčlení 20 městských bytů pro vysokoškolské studenty. Radnice jim nabídne k pronájmu větší byty v centru města, o které jiní nájemníci nemají zájem. Nabídku zprostředkuje od června realitní společnost města Brna. Studenti mají platit nájem asi 8 000 korun měsíčně, včetně energií, vysvětluje radní Jan Mandát.
5: Pokud se přihlásí skupina studentů, řeknou, nás je tady celá parta a bereme celý jeden tenhle byt, tak bude samozřejmě preferovaná oproti těm jednotlivcům, ale zvládneme i tenhle ten typ lidí jako ubytovat. Ty pravidla jsou tak nastaveny, aby to šlo.
6: Sport. Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na třetí místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rulík uznal kvalitu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
7: Jednoznačně lepší rusasky a hlavně na mantinelích solových soubojích, jako nás přetlačili, kdy nás se si vzpomněli. A my jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času asi, kdy nám dají další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
6: Poslední zápas ve skupině čeká český tým od 20 hodin a 20 minut proti Kanadě a přímý přenos nabídne Radiožurnál i Radiožurnál Sport. To Američané v pondělí zvítězili nad Maďary 7-3, Němci nad Brity 6-3 a Slovinci v přímém souboji o záchranu přehráli Italy 5-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 nehoda před Jihlavou a kolony před Brnem. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Velkým Beranovem v omezení na 115. kilometru narazilo auto do dopravního značení, stojí v levém pruhu, který je jinak dál uzavřený, a tvoří se předtím kolona z kilometru 116,5. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova se už do omezení u D2 sunou kamiony pravým pruhem od exitu 210 Holubice, tam se teď tvoří kolona už i v levém pruhu dál k Rohlence. A na výjezdu z Česka do Německa vznikají kolony kamionů na dálnicích směr Norimberg i Drážďany. Na D5 se zastavuje za sjezdem na Tachov na kilometru 141 a na D8 je první část kolony u exitu 74 Ústí nad Labem Bukov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách většinou 23. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Krásné ráno, milí posluchači. Zdravíme vás společně s Pavlem Tilšarem v úterý 26. května.
10: Krásné ráno.
9: Tak je to ráno po velkém ostudném výsledku české hokejové repre na mistrovství světa. Nicméně je to zase ráno před nějakými velkými fotbalovými zápasy, takže záleží asi, jakému sportu víc přejete. Já osobně spíš koukám dopředu než dozadu.
10: Jo, tak to já taky. Samozřejmě vždy je lepší hledět do budoucnosti a dívat se za nějakými pozitivnějšími věcmi. A konec konců může to být i další hokejový zápas české reprezentace na mistrovství světa, protože už dnes večer mají svěřenci Radima Rulíka šanci na reparát proti zatím velmi dobré Kanadě.
9: Viděl jsem nějaké video z kanadské šatny, které asi nemělo uniknout, respektive byla tam taková ta klasická televizní kamera při nějaké spaus utkání se Slovenskem, které Kanada nakonec porazila, myslím, 5-1, tak tam Sidney Crosby tak trošku jako i vulgárně hodnotil nekvalitu soupeře. Snad ty kamery dneska třeba nebudou zapnuté taky o pauze. Byť kdyby to bylo třeba v české šatně, tak se zlobit nebudem s takovýmhle hodnocením, protože by to znamenalo, že Češi vedou. Ale úplně si to po včerejšku nedokážu představit.
10: No a konec konců budeme se tomu věnovat během celého našeho ranního vysílání a pak samozřejmě i v čisté hře Martina Procházky po 10. hodině.
9: Ano, tak jenom abych to uvedl úplně přesně. 1-4 s Norskem, to je tedy velkolepá ostuda. Dneska s Kanadou a další program Radiožurnálu Sport postupně představíme. S Pavlem jsme tady do 10. Tak ať vás to baví, nás to myslím bavit bude a dobré ráno.
10: Těšíme se, dobrý den.
2: Radiožurnál Sport.
11: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Na Radiožurnálu Sport možná už tradičně začneme hokejovou NHL, protože se hrálo třetí finále východní konference a bylo tam opět české zastoupení.
1: Brankář Jakub Dobeš s Montrealem prohrál s Carolinou 2-3 v prodloužení, to znamená, že Hurricanes se ujali v sérii vedení 2-1 na zápasy. Jakub Dobeš ale osobně zase skvělá čísla, 35 zákroků v porovnání s hostujícím golmanem Andersenem. Je to opravdu obrovský rozdíl.
0: Takzvaně měl co dělat. Protože myslím, že hráči Canadiens tedy vyslali kolik, no on měl 11 zákroků, nebo 10 nebo 11 zákroků oficiálně.
1: 10 zákroků.
0: Takže vyslali, když dali 2 góly, 13 střel za celý zápas. To opravdu asi na vítězství nemůže stačit v moc sportech.
1: Na druhou stranu Jakub Dobeš neměl jenom skvělá defenzivní čísla, ale jedno ofenzivní. Připsal si asistenci ve druhé třetině na vyrovnávací gól na 2-2, který dal Hudson, ale nečekejte nějakou přihrávku z brankoviště na 30 metrů, že by to byla ta první asistence, byla to ta druhá asistence a navíc střelec branky Hudson si pak ještě s Caulfieldem vyměnil dvakrát puk, než zavezli kotouč až před brankáře soupeře, tedy Andersena, a zakončili ho. Takže vlastně druhá asistence, protože si pak vyměňovali puk jenom daní dva hráči, Hudson a Caulfield.
0: To mě teda fascinuje, že mu ji připsali, když to nebylo třeba přímo od Dobeše k tomu přihrávajícímu a ke skorujícímu, no, ale dobře pro Jakuba Dobeše, třeba z toho nějaká prémie kápne, i když nevím, jestli mají vypsanou pro brankáře, nicméně pochytat 35 střel soupeře, koukat na svého protižka, že se tam fláká a pak stejně prohrát, to musí být průda.
1: No rozhodně, a Jakub Dobeš na druhou stranu už na tohle je docela zvyklý z tohoto playoff, protože opravdu těch zákroků sbírá vlastně každý zápas minimálně 25 v nějakém průměru a spíš se posouvá až za tu 30, takže nic, na co by nebyl zvyklý.
0: No každopádně Montreal prohrává v té sérii 1-2 na zápasy, další duel na ledě Canadiens v noci na 28. tedy na čtvrtek.
1: Držíme palce Jakubu
0: Dobešovi.
1: Vegas, Colorado. Možný postup Golden Knights. 3-0 je to pro ně.
0: Takže možný konec sezony pro Martina Nečase.
1: Mohl by stihnout semifinále mistrovství světa, si myslím.
0: A ty jsi optimista. Půjdeme k repre za chvilku.

0: Asi hodně fotbalových fanoušků v poslední době trklo na sociálních sítích, když nějaká reprezentace zveřejnila nominaci na mistrovství světa, které už bude vlastně začínat za 17 dnů. A u norské repre, která se vrací poprvé po 28 letech na mundial, tak bylo zajímavé, že to celé uvedl král Harald V. To video, ve kterém představoval jednotlivé hráče, pro mě dost nepřehledně, ale to je jedno z toho sportovního hlediska. Kdyby dneska hráli třeba Češi z Nory fotbal, prohráli 1-4, tak bychom řekli, OK, jsou lepší, mají tam hvězdu Holanda a další, jedeme dál. V jiném sportu to může být mrzení větší teda. Třeba
1: no, v hokeji určitě, protože čeští reprezentanti prohráli právě na světovém šampionátu s Norskem 1-4, přitom Češi si mohli zajistit druhé místo ve skupině ve Friburgu, ale právě Norové je v tabulce přeskočili.
0: No, v závěru utkání i na jeho konci někteří čeští fanoušci na reprezentanty pískali.
1: A národní tým v poslední třetině, kdy prohrával, vystřelil jen 4x na branku, což bylo pak téma těsně po zápase, kdy byli hráči ještě ve výstroji.
2: Ještě nikam nahrávat místo toho, aby to letělo do brány. Říkáme si to furt dokola a furt to neděláme, takže to je ono, proč máme tak málo střel.
3: A proto možná i chápete, že na vás pískali čeští fanoušci?
2: Ne. Ne, my jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. A teď zase všichni budou říkat, že tady brečím, ale jsou věci, které za mě se mají říkat a jsou fakta. Takže ne, nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
3: Děkuji, Lukáš Sedlák.
2: Děkuji.
3: Předávám slovo dál, Petr Kadeřábek.
4: U mě je hodně naštvaný Jakub Flek.
5: Tak myslím si, že naštvaný je asi každý z nás. My moc dobře víme, o co jsme hráli. Kvůli jsme ten zápas nezvládli, nešlo to sám podle představ a soupeř si zaslouženě vyhrál, upřímně řečeno.
6: Aby se český tým na čtvrtfinále nestěhoval do Curychu, musí dnes získat víc bodů s Kanadou než Norové z Dány. A k tomu ještě doufat, že Slovensko neporazí Švédy za 3 body. Jinými slovy, Česku se vzdálilo druhé místo ve skupině a tím podle počtu bodů a umístění výkonnostně příznivě soupeř z vedlejší skupiny.
7: Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně. Byla otázka času asi, kdy nám dají další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
6: Říká trenér Radim Rulík, večerní zápas Česko-Kanada začne ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: My se pochopitelně, jak říkal Pavel Tilšar, k tomu včerejšímu fiasku s Norskem vrátíme s Martinem Procházkou po 9. i v čisté hře po 10. Nicméně můžeme zrekapitulovat ještě včerejší výsledky dalších zápasů.
1: Ano, ve Spojené státy, ne ve Spojených státech, ale v Curychu porazili Maďarsko 7-3 v té skupině, kde jsou i čeští reprezentanti, tak pak večer Slovinsko porazilo Italii 5-1 a v Curychu ještě večer Německo vyhrálo nad Velkou Británií 6-3, to znamená, že Italové mají 1 bod ve skupině ve Friburgu, Britové ve skupině v Curychu stále žádný.
0: No, Italové tedy určitě už sestupují do nižší divize po roce a otázkou je, jak to bude třeba s obhájci zlata Američany, kteří jsou v té skupině A na 6. pozici s 8 body a vlastně dneska hrají s Rakušany, kteří drží tu 4. příčku, ale mezi Rakouskem a USA jsou ještě Lotyši. Takže to bude pěkně ožehavé, jak to celé dopadne. Na druhou stranu třeba takový Němci mají o 2 body víc než Američani a už mají dohráno, takže pokud Američani dají za 3 body Rakušany, tak jdou dál do čtvrtfinále.
1: Bude to ještě zajímavé pochopitelně i v té skupině ve Friburgu, což vám představil konec konců už i František Kuna, ale nemluvil o tom, že Švédové jsou o 2 body za Slováky a právě tenhle zápas je na programu dnes od 16.20 ještě před tím večerním soubojem Čechů s Kanadou. A samozřejmě pro Česko to, že by neskončilo druhé ve skupině, může být dost zásadní pro čtvrtfinále, protože když se podíváte do té druhé skupiny, tak tam jsou 100% Švýcaři a Finové na prvním a druhém místě, takže je opravdu těžký soupeř pro playoff.

0: Na Radiožurnálu Sport se můžeme krátce před půl sedmou ještě věnovat basketbalu, protože se v Pardubicích hrálo páté semifinále Národní basketbalové ligy.
1: A Východočeši ho zvládli jako první domácí tým v sérii, porazili tedy Brno 90-75, což znamená, že v sérii tedy vedou 3-2 na zápasy a už zítra teoreticky můžou slavit postup do finále, ale hrát se bude v Brně od 19 hodin.
0: Ano, čeká ve finále Nymburk, který porazil přesvědčivě Opavu 4-0 na zápasy. Brno vyhrálo dva úvodní duely v Pardubicích, pak doma dvakrát prohrálo a teď tedy prohrálo i v Pardubicích. Bavil jsem se před vysíláním s naším basketbalovým expertem Jakubem Kantou a myslím si, že tohle vítězství je zásadní pro další vývoj série, že by si to Pardubice už neměli nechat vzít. Ale uvidí se zítra od 19 hodin v Brně.

0: hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál v půl sedmé. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Policie varuje před kyberpodvodníky, kteří zneužívají transparentní účty, vydávají se za investiční poradce a lidi přesvědčují, aby převedli peníze za účelem výhodné investice. Jakmile podvodníci získají důvěru oběti, změní číslo účtu na své osobní. Peníze pak často končí v zahraničí. Získat je zpět je prakticky nemožné. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes v Litvě setká s představiteli pobaltských států. Bude s nimi jednat o dronových hrozbách, kterým tyto země čelí. Minulý týden musela část obyvatel Vilniusu a jeho okolí vyhledat úkryt. Vzdušný prostor země narušil cizí bezpilotní letoun. O víkendu pak další podobný stroj explodoval v Lotyšském jezeře. Senát si dnes připomene 30 let od svého ustavení. Na slavnostním shromáždění se sejdou současní i bývalí senátoři. Přítomným promluví i prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně horní komory pak převezmou symbolické klíče k senátu. Sport. Čeští hokejisté na světovém šampionátu ve Švýcarsku podruhé prohráli, tentokrát s Norskem 1-4. Postup už ale mají jistý. Skupinu zakončí dnes večer proti Kanadě. O hokeji budeme mluvit na Radiožurnálu asi za 20 minut. A gólman Jakub Dobeš v NHL vychytal 35 střel. Jeho Montreal ale i tak v semifinále playoff podlehl Caroline 2-3 v prodloužení. V sérii Canadiens prohrávají 1-2 na zápasy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem i D5 a D8 před hranicemi. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova se do kolony dojíždí už u exitu 216 Rousínov. Osobní auta to mají až na půl hodiny k Rohlence, kamiony v pravém pruhu se táhnou až k D2. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Velkým Beranovem tvoří se kolona ze 117. na kilometr 115,5. V místě dlouhodobého omezení jsou tam hasiči u osobního auta, které narazilo do značení v levém pruhu zdržení kolem 5 minut. Na D4 z Písku do Prahy pozorně za Mirovicemi na kilometru 56,5 se srazilo osobní a nákladní auto, provoz stažený do levého pruhu zatím bez kolony. Na D5 Praha Rozvadov kolona za sjezdem na Přimdu ze 143. kilometru, kamiony místy i v obou pruzích až k Cengrhofu. Na D8 Praha Drážďany se tvoří kolona kamionů před hranicí roztrhaná od exitu 74 Ústí Bukov. A ucpaná je taky silnice 52 z Brna na Vídeň před Mikulovem.
5: To stojí až na Novomlýnský nádrž, jsou to převážně kamiony.
4: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Obloha nad Českem je dnes jasná a před námi je další teplý a slunečný den. Pokud se tedy zrovna chystáte do práce nebo do školy, připravte se na teploty od 27 až do 32 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 23. Nebe bude i dnes jasné nebo skoro jasné. Teplé počasí nás čeká i zítra. Teploty ve středu vystoupají na 26 až 30 stupňů Celsia. Na Moravě až na 32. Od severu se ale zítra objeví zvýšená oblačnost. Na jihu a východě Česka můžeme čekat lokální přehánky. Jinde budou jen výjimečné. Na některých místech se můžou zítra objevit i bouřky. Podle meteorologů bude ale dál sucho a riziko vzniku požárů se prodlouží. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Tohle byl Simple Plan v 6 hodin 37 minut, posloucháte Radiožurnál Sport v úterý 26. května, kdy začíná baráž o fotbalovou šance ligu. Začíná jedním zápasem, to možná, Pavle, novům, respektive pamatuju si prostě baráže, kdy si hráli dva zápasy najednou.
1: A je pravda, že to bylo trošku později v tom týdnu, ne? Myslím, že většinou to byla středa, sobota nebo středa, neděle. Teď jo. Tedy už úterý a sobota a dvojzápas Baník, Ostrava, Táborsko. Začíná se dnes na tom stadionu ve Vítkovicích, kam tedy rozhodně zase dorazí početná lavina fanoušků ostravského Baníku. Jsem zvědavý, kolik lidí dorazí z Tábora na to utkání, jak velkou základnu mají třeba v Táborsku, v tom fotbalovém klubu. Budeme se na to ptát konec konců i našeho reportéra po 7. hodině z jihu Čech, Kamila Jáši. Tak takhle vás jenom zveme na první povídání o baráži.
0: Jenom když se podíváme na to, jak se hrály barážové duely, ty dvojzápasy v těch minulých letech. Aktuální ten ročník nadstavby je 7. Máme za sebou 6 ročníků nadstavby. Baráž se hrála 5x. Možná si vzpomenete, v roce 2020 nemilý a velmi tragický pro někoho, bohužel covid. Nakonec vlastně i smutně dopadla ta sezona, protože se nedohrála skupina o záchranu, tím pádem se baráž vůbec nekonala. Tehdy ostrouhala třetí Dukla ve druhé lize. Brnu to nějakým způsobem prošlo, že postoupil přímo do ligy, ale právě tehdy se nehrálo, takže úvodní baráž 18-19 a od té doby pak 4x za sebou a nikdy nepostoupil druholigista. A z těch 20 zápasů, které se hrály v rámci 10 barážových vlastně těch měření, jednou zvítězili druholigisté, byli to loni hráči Chrudimi, ale celkově nepostoupili proti Pardubicím.
1: Táborsko to je v baráži o postup do šance ligy, tedy v případě toho druholigového týmu po druhé za 3 roky a vlastně před 2 lety to byl jihočeský souboj s Dynamem České Budějovice. Remíza v myslím druhém zápase, rozhodoval ten první právě na stadionu Dynama, kde uspěli domácí, takže druhý pokus pro Táborsko v baráži o šance ligu a je to jakýsi sen pro tento klub z jihu Čech. Vlastně to tak to titulkuje na svém webu.
0: Ano. No je pravda, že až na výjimku na jednu, to byla loni Dukla s Vyškovem, tak vždycky ten první zápas je dost určující pro další průběh té baráže. Ať už to je, že domácí tým, ten vlastně favorit, který je třeba v ohrožení, to znamená třeba Baník, který je předposlední z první ligy, tak začíná doma, tak vyhraje a druhý zápas třeba remizuje venku. Minulý rok vlastně to byla výjimka pouze v tom, že první zápas Vyškov Dukla skončil 0-0. Dukla pak, možná na to pamatujete, vyhrála v těch dramatických penaltách, kdy Jakub Řezníček proměnil. On už tu chvíli věděl, že jde do Příbramy, kam putovala pak ta licence Vyškova, ale on proměnil za Duklu, zachoval se jako profík a zachránil tehdy Duklu. No. Jsou to jako nesmírně zajímavé příběhy někdy v té baráži, někdy jsou i dost kontroverzní ta barážová měření. To ostatně jsme připomínali i v kontextu třeba s nedávnými výroky sudího Berky v Teplicích. Jsme vzpomínali na to baráž 2018-19, kdy Berka pískal utkání Brno Příbram 3-3, pak to ještě korunoval Petra Arnelianu tedy v odvetě 0-0, kdy to takzvaně stylem bez bolestná vrtačka dovedl ve prospěch Příbramy k záchraně. Ale věříme, že to tady bude všechno korektní v rámci sportovního měření. Dneska v kolik, Pavle, tedy?
1: Dneska v 18 hodin první zápas, který se bude hrát tedy v Ostravě, odveta pak na programu v sobotu. Hey.

0: Nádherná písnička Beatles. Ostatně pokud jste viděli nominaci Angličanů na fotbalový mundial, tak právě Beatles to celé uvádí, ne? Viděl jsi to?
1: Viděl jsem to, ale to je podle mě písnička Come Together.
0: Jo, ale že jenom ta kapela tam taky rezonuje, no tak...
1: Rozhodně.
0: Já jsem teda hledal, jestli to je nějaká spojitost třeba s nějakým výročím, ale vůbec žádná, tak možná spíš to Come Together a nějaký smysl té písničky, který jsem ostatně tedy neluštil, no.
1: Chtěl jsem přidat něco chytrého, ale taky ne.
0: Pavle, od toho tady ale nejsme. Jsme tady od toho, abychom třeba mluvili o sportu, což samozřejmě na to diplom z jaderné fyziky nepotřebujeme, ale na druhou stranu také nějaký ten fištron, jo. A teď pojďme tedy na to, co se třeba děje venku.
1: Na mistrovství světa ve Švýcarsku v ledním hokeji Češi po druhé prohráli ve skupině, a to s Norskem 1-4. A jak se konkrétně o tom naopak norském vítězství třeba píše právě v Norsku, tak to přišel říct do studia kolega Krištof Kousal, je tu přehled zahraničních webů. Dobré ráno.
2: Hezké ráno, stejně oslavně píší Norové, možná ještě o něco víc než po předchozím triumfu nad Švédy. Web veřejnoprávní NRK hlásá, že jedna z hokejových velmocí, Česká republika, je otřesená. Dál na svých stránkách velebí kouče Turesena, který své svěřence dovedl do čtvrtfinále mistrovství světa po 14 letech. Komentátor Viaplay Kasper Wikestad označil za nadpozemské, co zatím Norsko na turnaji ve Švýcarsku předvádí, a připomněl i porážku až po prodloužení s první Kanadou. Švédské noviny Expressen ty píší, že Norsko letí vpřed a vítězství nad Českem označuje za senzaci. No a většina se také shoduje, že Norové jsou blízko konečné druhé příčce tabulky a že to letos můžou dotáhnout daleko, pokud je budou soupeři dál, i kdyby jen trochu přeceňovat. Podceňovat spíš.
1: Možná i přeceňovat. Každopádně, kdo není přeceňovaný, to je fotbalový trenér Pep Guardiola, který řekl své poslední s Bohem fanouškům Manchesteru City. Udělal to na pódiu během rozlučkové party, kterou si nenechali ujít tisícovky lidí. Tak jaké hvězdy mezi nimi byly?
2: V té největší kryté aréně ve Spojeném království, ta stojí hned vedle hlavního fotbalového stadionu Manchesteru City, se podle BBC sešlo na 19 000 lidí a mezi nimi nechyběl ani šestinásobný vítěz NBA Michael Jordan. Jeden z nejlepších basketbalistů všech dob byl asi nejpřekvapivějším účastníkem rozlučky a vysvětlil i důvod své účasti. Jordan se nechal slyšet, že chtěl velkému fanouškovi basketbalu Guardiolovi poblahopřát k neuvěřitelné kariéře. Za 10 let Citizen slavil zisk 20 trofejí.
0: Když budeš pokračovat, Krištofe, zase zopakuji to, že třeba v tom britském prostoru na BBC se píše o 17 velkých trofejích, oni prostě ten super pohár nepočítají, ale my uvádíme 20, protože samozřejmě v Česku se každá trofej cení. Tady jenom ten vzkaz Jordana. Když se objeví ta velká hlava Michaela Jordana, který měl takový ten baret na hlavě a brýle, a tím svým hlubokým hlasem vzkazuje Pepu Guardiolovi, že je prostě ten nejlepší trenér, kterého on zažil za svůj život, tak to teda má váhu. No. Tak to jsem jenom chtěl pustit takhle zvukovou ukázku z té velké haly. Krištofe, omlouvám se, pokračuj dál.
2: V pořádku, v sálu nechyběl ani Guardiolův někdejší svěřenec, kapitán Manchesteru City Vincent Kompany, současný kouč Bayernu Mnichov, nebo Jack Grealish, který slavil uplynulou sezónu, strávil uplynulou sezónu na hostování v Evertonu. Vášnivému amatérskému hráči golfu popřál osobně také britský profesionál Tommy Fleetwood a dodal, že je mu ctí nazývat 55-letého Španěla přítelem. Konečné rozloučení provedl Pep Guardiola na pódiu v rozhovoru s britským hudebníkem Noelem Gallagherem z Oasis.
1: Ano, a vlastně tak uzavřel ten desetiletý kruh, protože pokud jste viděli to rozlučkové video Pepa Guardioli, když oznámil ten svůj odchod z Manchesteru City po 10 letech, tak tam připomíná, že vlastně svůj úplně první rozhovor, co by trenér Manchesteru City dělal právě s Noelem Gallagherem.
0: Nejenom důkaz, jak se dá taky rozloučit s někým, kdo vám třeba přinesl řadu úspěchů do klubu, a Pep Guardiola, to je něco zcela výjimečného, má zcela výjimečné loučení, ale myslím si, že když třeba nějaký kouč je úspěšný prostě jenom v úzovkách 5 let a získal třeba 7 trofejí, tak by to taky takhle šlo. Možná i v českém prostředí, až se budou loučit slávisté s Jindřichem Trpišovským, by něco takového šlo zorganizovat. Jenom si říkám, že možná místo asi Heleny Vondráčkové tam třeba bude taky někdo typu Noela Gallaghera, někdo takhle slovutný.
2: Kdo tě napadá?
0: Václav Neckář to už možná nestihne, protože bohužel je, řekněme, dřívejšího data narození a Jindřich Trpišovský rozhodně ve Slavii nekončí, ale třeba nějaký jeho oblíbenec, to já vlastně nevím úplně, komu on fandí v hudbě.
1: Na druhou stranu fotbalisté Slavie jako hráči z kabiny si prý Helenu Vondráčkovou přáli na pódiu, takže všechno v pohodě.
0: Dobře, tak jak se říká proti gustu, žádný disputát, a to samozřejmě potvrdí i Krištof Kousal, který tady s námi byl. Krištofe, moc děkujeme.
2: Potvrzuji, naslyšenou.

0: Reportéry nemáme pouze na hokejovém mistrovství světa, ale David Prouza už vyrazil také do pařížského areálu Rolanda Garrose a sleduje tam Antukový druhý Grand Slam sezony. Dneska na programu 5 českých zápasů, respektive v singlu 5 českých zástupců.
1: Vít Kopřiva mezi muži a pak tam jsou 4 Češky, Linda Nosková, taky Linda Fruvirtová, Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková. Myslím, že jsem to vyjmenoval správně.
0: Dva soupeři ze Francie, tedy asi bouřlivá kulisa, bude u zápasu Kopřivy, který hraje proti Mutetovi, a Lindy Fruvirtové, která hraje proti Jacquemotové. Velmi specifické kulisy měl nakonec zápas Karolíny Muchové, která nastoupila už včera.
1: A porazila Rusku Zacharovou v tom úvodním kole pařížského Grand Slamu 2-0 na sety, ale na zápas si docela počkala v pařížském areálu vlastně téměř celý den a nakonec ho odehrála ten zápas na úplně jiném kurtu, než na který se připravovala.
2: Na dvorci Simon Matěje, kde měla Muchová nastoupit, se totiž významným způsobem protahoval zápas Nora Ruda s Rusem Safiulinem. První jmenovaný nevyužil ve třetí sadě 3 matchboly a nakonec vyhrál až v 5 setech.
3: To čekání, jo, bylo to dlouhé, já už jsem věřila, že se mu podaří v tom třetím setu ty matchboly proměnit a že už půjdu na kurt, jsem se dvakrát rozsvičovala a byl to pro mě hodně dlouhý den tady posedávat, polehávat a vždycky se rozsvičit, pak jít zpátky do šatny, takže není to úplně příjemný tady tohle.
2: Říkala po vítězném utkání spokojená Karolína Muchová. Finalistka Roland Garros z roku 2023 se s last minute změnou nakonec vyrovnala dobře. V aréně Suzanne Lenglenové se jí konec konců historicky daří.
3: Mě se právě ptal Sven, jestli jsem, jak nás změnili, to byla fakt strašná rychlovka, že mi vlastně zvolala supervizorka a říkala, ale přesouváme vás, jako budeš ready za 5 minut. A Sven se mě ptal, ty tam jsme ještě nehráli, jsi jako hrála si někdy na tom kurtě. A já jsem mu říkala, na tom kurtě jsem ještě neprohrála.
2: Sven, to je úspěšný nizozemský trenér Grünefeld, který s Muchovou spolupracuje od této sezóny. I on na tribuně ale nejdřív sledoval nevydařený vstup své svěřenkyně do utkání, když se Zacharovovou prohrávala 2-5.
3: Myslím si, že jsem jako udržela docela ten klid a že to mi vlastně pomohlo to otočit. Já jsem si nikdy netrénovala, nehrála, ale věděla jsem, že do toho chodí, ale fakt jí to tam teda padalo a střela do toho hodně, takže mě úplně nenechala se dostat do nějaké mojí hry. Ale myslím, že potom za toho stavu 2-5, jak jsem prohrávala, tak jsem se zvedla, už jsem těch chyb udělala míň a jsem začala líp servírovat.
2: Řekla nasazená desítka Karolína Muchová po tom, co Zacharovovou porazila po setech 7-5 a 6-2 a postoupila do druhého kola Roland Garros. Nejlepší Čech dle žebříčku ATP Jiří Lehečka naopak vypadl. Se Španělem Karenem Bustou prohrál 0-3 na sety. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: je 7 hodin. A další zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Policie varuje před kyberpodvody, které zneužívají pravé transparentní účty. Spojené státy zaútočily na raketové základny v jižním Iránu. Čeští hokejisté se po debaklu s Norskem na mistrovství světa utkají s Kanadou. Dlouhá kolona je na dálnici D1 před Brnem z Vyškova a bude slunečno s teplotami až 32 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív právě na ně nechávají lidi posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu, kde pak peníze mizí. Pro podvedeného ale může být složité rozpoznat, že se stal obětí útoku. Nějakou dobu totiž může dostávat údajně zhodnocení peněz. Pokračuje Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence.
3: Každopádně vždycky takovým varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace, ale někdy pachatelé chtějí opravdu i instalaci třeba vzdáleného přístupu, propojení s bankovnictvím.
1: Peníze často končí na účtu v zahraničí. Získat je zpět je v takovém případě téměř nemožné. Podrobnosti chystáme v ranním radiožurnálu asi za 20 minut. Bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka dostal odchodné 3 miliony korun. Radiožurnál to zjistil podle informačního zákona. Odměna je o 200 tisíc vyšší, než jakou dostal odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který řídil největší zdravotní pojišťovnu v Česku. K výši odchodného se Kostka odmítl vyjádřit. Rezignoval ke konci dubna. Budeme o tom mluvit v ranním radiožurnálu po 7:30. Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Iránu jen pár hodin potom, co iránští zástupci dorazili do katarského Dauha na pokračování mírových jednání. Američané zasáhli raketové pozice v jižním Iránu a taky lodě, které v Hormuzském průlivu kladou námořní miny. Americké centrální velení úder potvrdilo a označilo ho za obranný.
4: Iránskou delegaci v Dauha vedli dva nejvýše postavení politici současného Iránu, předseda parlamentu Gálibáv a ministr zahraničí Arákčí. Vzkázali, že navzdory tvrzení Donalda Trumpa, Teherán blízko k dohodě není. Trump na pietní akci v Arlingtonu v průběhu dne zopakoval, že Irán je největší sponzor teroristických útoků a nesmí proto mít jadernou zbraň. Washington podle něj usiluje o mírovou dohodu, ale ne za každou cenu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Ornitologové na Třeboňsku v těchto dnech kroužkují mláďata orlů mořských. Při zimním sčítání byla na Třeboňsku asi stovka jedinců. Letos je ale obsazených méně hnízd než v jiných letech, doplňuje ornitolog Jakub Mara Mráz.
5: I ty hnízda, která byla historicky každoročně obsazovaná, tak nejsou obsazovaná, ač z důvodu prostě toho chladnějšího jara, anebo z důvodu toho, že ty ptáci se mohou přesunout někam jinam. Jinak orlí populace u nás stabilně vzrůstá.
6: Sport. Česká hokejová reprezentace prohrála na mistrovství světa s Norskem 1-4. Poslední zápas ve skupině ji čeká dnes ve 20 hodin a 20 minut. Utká se s Kanadou v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. Kareňovi Bustovi ze Španělska podlehl 0-3 na sety. Český reprezentant si v utkání nevytvořil ani jeden breakball.
7: Já jsem se necítil vůbec dobře na returnu, já jsem moc nevěděl, jak se tam mám poskládat i v průběhu toho přípravního týdne. Moc jsem nevěděl, jestli mám jít až úplně k plachtě, nebo jestli mám jít proti tak, jak bych si jako představoval, protože jeho druhý servis není nějak extrémně silný, ale vůbec jsem nemohl si najít nějaký rytmus v tom.
6: První kolo dvouhry zvládla Karolína Muchová, která porazila Rusku Zacharovovou ve dvou setech. Dnes do turnaje vstoupí Češky Nosková, Fruvirtová, Bartuňková a Syniaková a Kopřiva mezi muži.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Brnem a nehoda na pražském okruhu u D5. Dálnice D1 před Brnem směrem z Přerova je ucpaná už za Vyškovem z kilometru 218. Osobní auta se táhnou až hodinu k Rohlence, kamiony pravým pruhem ještě déle do zúžení u D2. Kolona vzniká i před dálnicí na 50 od odbočky na Velešovice a pak na silnici 430 před omezením u odbočky na Holubice. Na dálnici D4 z Písku do Prahy obezřetně za sjezdem na Mirovice na kilometru 56,5, po srážce kamionu a osobního auta průjezdný jenom levý pruh, je to zatím bez kolony. Na D5 Praha-Norimberg za sjezdem na Přimdu se kamiony řadí na kilometru 141 v obou pruzích a sunese to do Německa k Zengerhofu. Taky na D8 Praha-Drážďany před hranicí nápor kamionů první část kolony kolem exitu 74 Ústí nad Labem Bukov. Silnice 52 Brno-Vídeň, štosují se tam zase hlavně kamiony už za Novými Mlýny až do Mikulova do kruhového objezdu u Byly. V Praze už se rozjela ranní špička k obvyklým kolonám, teď potíž na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem na plzeňskou D5 čerstvě nehoda na kilometru 24 v odbočovacím pruhu začíná vznikat kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách 23 a foukat má většinou slabý vítr, během dne až mírný severní. Tolik zprávy.
9: Hezké ráno vám přejeme, milí posluchači. Radiožurnál Sport vstupuje do druhé vysílací hodiny v úterý 26. května.
10: Pěkné ráno.
9: Tak máme za sebou tedy už několik zmínek o tom včerejším prohraném utkání českých hokejistů na mistrovství světa z Nory 1-4. Norové jsou vlastně letos dost silní, viď Pavle? Oni čtvrtfinále nehráli dlouhou dobu.
10: 14 let, takže samozřejmě dlouho očekávaný úspěch u norských hokejistů, u kterých jsme ale zvyklí na to, že spíš patří k outsiderům na každém šampionátu. Teď se tedy zvedli, ale přeci jen Češi by prostě takové soupeře měli porážet. Mluvil o tom Martin Procházka, náš hokejový expert, i po té prohře se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Teď tedy další prohra se soupeřem, který je prostě papírově slabší než česká reprezentace.
9: Pokud na to dobře koukám, tak z toho klasického formátu mistrovství světa, který pamatujeme, tak opravdu pouze rok 2012 čtvrtfinálová účast Noru, jinak předtím ani potom vlastně nic. Takže teď je to opravdu unikátní jev a pokud samozřejmě Češi chtějí se dostat ještě na to druhé místo, které by jim zaručovalo snazšího soupeře, než jsou Švýcaři nebo Finové, tak musí spoléhat nejen na svou výhru nad Kanadou, ale taky na souhru dalších výsledků, tedy i Noru nebo Slováku proti Švédu.
10: Ano, dnes se bude dohrávat ta skupinová fáze světového šampionátu a utkání mezi Slovenskem a Švédskem vlastně rozhodne o poslední čtvrtfinalistovi z té skupiny ve Friburgu, protože už tedy víme, že Kanada je jistě ve čtvrtfinále, stejně jako Norové a Češi, a Slováci mají o 2 body víc na čtvrtém místě než Švédové, takže Švédsko musí zvítězit v základní hrací době nad Slovenskem, aby se probojovalo do playoff.
9: Ano. Za chviličku nebudeme mluvit o ledním hokeji, ale zaměříme se v téhle 20-minutovce na fotbal. Nejprve bude téma baráž a pak se také budeme bavit o tom největším školním turnaji malých fotbalistů a fotbalistek McDonald's Cupu. Myslím, že téhle půlhodinka bude pro vás zajímavá, tak za chvilku pokračujeme. Hezký den.
10: Dobrý den.
2: Radiožurnál Sport.
11: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 7 hodin 12 minut a máme tady slibované fotbalové téma.
1: Ano, Táborsko je podruhé za poslední 3 roky v baráži o nejvyšší soutěž a jak sám jeho český klub avizuje na svém webu, proti ostravskému Baníku se pokusí o zázrak z jihu Čech.
0: No na jihu Čech dobře víte, že sleduje nejen fotbalové dění náš kolega a reportér Radiožurnálu Sport Kamil Jáša, kterého teď vítáme ve vysílání. Kamile, zdravíme tě, hezké ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Tak když se podíváme ještě na tu první účast Táborska, tu zmiňovanou, bylo to před 2 roky v baráži proti Dynamu České Budějovice, tehdy jeden zápas skončil remízou, rozhodovala výhra Dynama na domácím stadionu. Letos Táborsko skončilo na historickém 2. místě v té základní části druholigové tabulky, tak jak aktuálně silní svěřenci trenéra Radka Krondiáka jsou třeba v porovnání s tou předchozí účastí v baráži?
2: Já bych s dovolením přidal ještě jeden zápas, nebyl tedy úplně přesně barážový, ale hrálo se o postup do první ligy, byl to poslední zápas z 2. ligy a hráli mezi sebou Tábor právě, tehdy ještě se Zimovou Ústí a Dynamo České Budějovice. Vlastně to byl taky takový podobně významem barážový zápas, hrálo se ale v Táboře, možná se k tomu ještě dostaneme v jiném areálu na Soukeníku, bylo tam tehdy 6000 lidí, snad ten výsledek si vzpomínám správně, se Zimovou Ústí Dynamo České Budějovice 1-6, tehdy to byl pro domácí velký výprask, ale poslouchejte dobře, v hledišti bylo 6000 diváků, no a možná to bude téma, o kterém si budeme povídat, jak jsou silní fotbalisté Táborska, kdyby hrál Horák, kdyby hrál Kateřiňák, kdyby tito dva fotbalisté byli na hřišti, tak si troufnu tvrdit, že jsou rovnocenní kvalitou s ostravským Baníkem, jenomže právě tito dva fotbalisté mají vleklé zdravotní problémy, neobjevili se v závěru sezóny na hřišti vůbec, nepředpokládám, že by se zázračně podařilo dát lékařům Táborska dohromady. No a Tábor s nimi a bez nich, to je úplně jiná kapitola. Navíc kapitán Pavel Novák také nenastoupil v tom posledním zápase v Prostějově. Má také zdravotní problém, ten asi bude k dispozici. Obranná dvojice Havel Novák, to je zavedená značka, hráli spolu i v první lize v dresu Českých Budějovic. No ale kdybych měl porovnat oba dva kádry, tak ta převaha nebo role favorita je naprosto jasně u ostravského Baníku.
0: No tak ty jsi to naznačoval, že na tu odvetu do Tábora by taky mohlo dorazit dost lidí. Na druhou stranu i sociálními sítěmi včera kolovaly různé informace o tom, jak by se tomu třeba Táborsko chtělo vyhnout, aby přicestovalo víc fanoušků Baníku. Tak jak jsou nastaveny ty aktuální informace?
2: Původní informace byla 120 stupenek pro fanoušky Baníku, klobouk dolů před tím, jak mají v Ostravě fanouškovskou základnu, to určitě. Ale zase už se mi moc nelíbí, jak na sociálních sítích se začali pouštět ostravští fanoušci do Tábora. No představte si, pořadatelé tohoto zápasu v Táboře, co mají dělat, když ten stadion prostě a jednoduše větší nemají, ale došlo v posledních hodinách ke kompromisu. To je docela zajímavá věc. Z těch stupenek nebude 120, ale budou to 300 stupenek pro fanoušky ostravského Baníku a údajně z kádru nebo z toho od ostravských fanoušků zaznělo, že jich nedorazí do Tábora tolik, kolik původně plánovali. Měla to být snad 1000 fanoušků, to se na stadion v Kvapilově ulici nevejde ani náhodou, tedy kapacita je 1500. Ano, to je pravda, když to srovnáme s tím zápasem na Dukle, tam atmosféra byla úžasná, jenomže zase Tábor od celou sezónu odehrál, troufnu si říct, výborně, hlavně podzim byl naprosto excelentní a 2. místo, vy už jste to říkali, je to historické umístění. No a představte si, že za odměnu na nejdůležitější zápas fanouškům řeknete ne, teď do sektoru půjdou fanoušci hostí, to přece také vůbec nejde.
1: Dnes se bude hrát první zápas v baráži o udržení mezi ostravským Baníkem a Táborskem. Hrát se začne v 18 hodin našeho reportéra Kamila Jáši. Už jsme se ptali na to odvetné utkání, které je na programu v sobotu od 13 hodin, ale když to vezmeme zase z druhé strany, tak Kamile, máš nějaké informace o tom, třeba kolik fanoušků Táborska se vypraví na ten první zápas do Vítkovic, který se tady bude hrát dnes od 6 večer. A obecně, pokud nepojedou fanoušci přímo tam, tak zkrátka, jak to v Táboře teď žije fotbalovou baráží?
2: No, je to docela velká vzdálenost, ta je samozřejmě pro oba dva kluby úplně stejná. Tábor Ostrava, možná by stálo za to připomenout, že se to tak nehezky pro fotbalisty Tábora sešlo, ale podobně to měl i Baník, když cestoval do Prahy. Táborsko totiž odehrálo poslední zápas druhé ligy v Prostějově, to znamená, zápas byl v sobotu, táborští cestovali v pátek, vyrazili na cesty, vraceli se pozdě večer, v neděli trénovali dopoledne a v pondělí už zase cestovali do Ostravy, kde se tedy hraje dnes večer. No, ptal ses na diváky, vyrazí do Ostravy, to určitě, ale jsou to jednotky fanoušků, žádné autobusy, žádné vlaky, prostě se to s tou invazí fanoušků Baníku Ostrava vůbec nedá srovnat, ale takové to tvrdé jádro nebo takový ti věrní fanoušci Táborska se určitě do Ostravy chystají a podívají se tam, pokusí se vytvořit podmínky nebo atmosféru také pro klub FC Silon Táborsko.
0: Táborsko, co by druhý tým druhé ligy vyzve dnes tedy v prvním utkání baráže Ostravský Baník, který byl naopak předposlední v první lize. Baník začíná doma, hraje se od 18 hodin v Ostravě Vítkovicích. Na místě bude taky náš reportér. No, odveta, jak říkal Pavel Dilšar, v sobotu od 13 hodin a myslím, že v Táboře bude připravený kolega Kamil Jáša, který byl i teď s námi ve vysílání. Kamile, moc děkujeme a hezký den přejeme.
2: Hezké ráno.

0: Na Radiožurnálu Sport budeme teď mluvit o fotbalovém McDonald's Cupu, což je největší turnaj pro žáky a žákyně základních škol ve věku od 6 do 11 let.
1: Už za týden budeme znát vítěze letošního 27. ročníku. Velké dvoudenní finále se uskuteční na stadionu ostravského Boníku a spolupořádající školou je i základní škola Jana Šoupala.
0: Jsme ve spojení s jejím ředitelem Milanem Chalupou. Přejeme dobré ráno a děkujeme za váš čas.
2: Dobré ráno z Ostravy.
1: Tak jak náročné jsou přípravy na finále McDonald's Cupu, jak konkrétně se na tom podílíte a ještě podílet budete?
2: Tak náročné, ono to je celkově náročné celý ten květen, protože ten svátek fotbalu je takovým vyvrcholením, ale my každoročně pořádáme oblastní, okresní i krajské finále, takže my jsme vlastně v jednom zápřahu a ten svátek fotbalu vlastně jenom takovým vyústěním celého toho snažení toho týmu, který na tom pracuje.
1: Ano, minulý týden jste jako základní škola Jana Šoupala pořádali právě to zmiňované krajské kolo McDonald's Cupu. Tak jaké bylo, jak si to děti užili?
2: No vzhledem k tomu, že nám přálo počasí a pár dnů předtím jako to počasí bylo šílené, tak si myslím, že to bylo fajn pro všechny. Neměli jsme žádnou komplikaci, neměli jsme žádné zranění. Byla tam vidět radost z pohybu, prostě z každého vstřeleného gólu. Takže si myslím, ta Šoupalka vždycky na to krajské finále bývá plná, protože tam přijede spousta rodičů, spousta lidí, kteří tohle chcou vidět. Takže já si myslím, že si to užili všichni.
0: Velké finále, svátek fotbalu 27. ročníku fotbalového McDonald's Cupu spolupořádá i základní škola Jana Šoupala s jejím ředitelem Milanem Chalupou. Jsme teď ve spojení. Pane Chalupo, vy jste taky dlouholetým fotbalovým trenérem, tak člověka napadá, že pod vámi bychom třeba chtěli chodit na tělocvik my s Pavlem Tilšarem, protože vždycky jsme měli rádi hrát fotbal během tělocviku. Je tam třeba více zaměřeno tedy všechno na fotbal u vás ve škole?
2: Vůbec ne. Samozřejmě v ty fotbalové tréninky. V těch kategoriích od 15 letých až po 11 letech, které na škole máme, tak ty fotbalové tréninky bývají v odpoledních hodinách, ty dopolední hodiny pohybové přípravy vlastně jsou zaměřeny na rozvoj pohybové kultury, protože samozřejmě ten pohyb je součástí fotbalu a řekl bych, že z hlediska prevence zranění, z hlediska vůbec nějakých pohybových dovedností, tak je zásadní. Takže my chodíme v dopoledních hodinách plavat, máme gymnastiku, atletiku, máme upolová cvičení, nějaké judo, takže ten fotbal v těch tělocvikách prostě neprovozujeme.
1: To je pestrá škála sportů.

0: Trénoval nejdříve v kategorii 14-15 a potom jsem ho, on přes dorostenecké kategorie se posunul až do Bčka. Já jsem se shodou okolností v tom Bčku taky ocitl a trošku taková třešnička na dortu je ta, že my jsme jako Bčko jezdili na soustředění do Táborska, s kterým naše Ačko hraje teďka baráž a na Matějším tam samozřejmě byl s námi. Takže máme k Táborsku blízký vztah. Takže a těch hráčů, kteří prošli Šoupalkou, nebo které jsem já měl tu čest, trénovali celá řada. Strašně moc a strašně rád vzpomínám i třeba na Michala Friedricha, který v současné době je kapitán Ačka. Věřím, že tu baráž zvládnou tak, jak si všichni tady v Ostravě přejeme.
1: No, mám informace o tom, že pokud by se to povedlo Baníku udržet ligu, tak by Michal Friedrich se mohl třeba dostavit i na příští týden na svátek fotbalu, který právě hostí stadion v Ostravě Vítkovicích a 27. ročník vyvrcholí celkově tady tímhle velkým krásným dvoudenním svátkem. No a bude u toho také ředitel základní školy Jana Šoupela Milan Chalupa, která tahle škola celý ten svátek fotbalu i McDonald's Cup spolupořádá a Milanu Chalupovi moc děkujeme za rozhovor na Radiožurnálu Sport. Mějte se hezky a držíme palce při zbytku příprav.
0: Děkuji a zdravím taky všechny tady z Ostravy. Naschledanou.

0: Matony Running Festival České Budějovice je za rohem. Radiožurnál a Ranček vás zvou na půlmaraton a další závody v nádherných jižních Čechách. Těšte se na startovní pole s více než 8000 závodníky. Užijte si tradiční Matony půlmaraton, Vodafone běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Zkrátka program pro celou rodinu. Už v sobotu 30. května. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál půl osmé. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Teplický soud se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý politik si v teplické věznici odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a 1 pokus. Projednání žádosti vrátil teplickému soudu odvolací krajský soud. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu chce podle agentur zesílit údery na jihu Libanonu proti hnutí Hizballah. I přes dojednané příměří Izrael na šíjické hnutí stále útočí. Podle agentury Reuters není jasné, jestli se Izrael chystá zvýšit cílu útoků i na další oblasti, například na jižní předměstí Bejrútu. Odtud podle bezpečnostních zdrojů začalo po Netanyahuově prohlášení odcházet větší množství lidí. Ve Spojených státech zemřel jazzový saxofonista Sonny Rollins. Bylo mu 95 let. Zprávu potvrdila mluvčí umělce. Přesný důvod úmrtí neuvedla. Podle ní ale Rollins v posledních letech kvůli zdravotním obtížím trávil většinu času doma. Ve svém domě ve Woodstocku taky zemřel. Rollins spolu vytvářel podobu moderního jazzu. Agentura AFP ho označila za poslední velkou osobnost zlatého věku tohoto hudebního stylu. V Praze vystoupil naposledy v roce 2012. Sport. Čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku podruhé prohráli. V Norsku podlehli 1-4 a klesli na třetí místo tabulky. Dnes večer budou hrát proti Kanadě. Společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport začne po zprávách po 20. hodině.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 před Brnem, kolony taky na D5 a D8 před hranicemi. Na dálnici D1 za Vyškovem směr Brno je kolona už z kilometru 221. Osobní auta to mají i navíc jak 50 minut krohlence. Před tou vznikají kolony i na 430 od Holubic. Tam se popojíždí taky před dálnicí i na silnici 50 od odbočky na Velešovice. Taky na D2 před Brnem z Bratislavy se tvoří kolona ze 4. kilometru aktuálně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Velkým Beranovem se brzdí na 117. kilometru, pomalu se jede pár minut do omezení na 115., kde uklízejí po nehodě. Na dálnici D5 z Prahy na Norimberg se tvoří kolona za sjezdem na Přimdu kolem 143. kilometru i v levém pruhu a vleče se to ke kontrolám u Zengerhofu.
5: S osobním autem jsem to jelo hodinu až na to parkoviště, kde to kontrolují.
4: Na dálnici D8 z Prahy na Drážďany před hranicí je roztrhaná fronta kamionů, první část kolem exitu 72 Ústí před Lice. Na 52 z Brna na Vídeň se řadí kamiony před Mikulovem od odbočky na Věstonice. A na tahu 35 Liberec Turnov kolona od sjezdu na Jablonec do omezení u Hodkovic.
6: Je to asi na 10 minut.
4: Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Pokud právě vstáváte, už teď na vás venku čeká teplé a slunečné počasí. Nebe nad Českem je jasné nebo skoro jasné a zůstane tak po celý den. Teploty budou od 27 až po 32 stupňů Celsia. Několik dnů trvající horké počasí sebou ale přináší taky riziko vzniku požárů. To podle meteorologů hrozí v Praze a taky v části Středočeského, Ústeckého a Libereckého kraje. Na území hlavního města proto až do odvolání platí zákaz rozdělání. Ohňu. A vypadá to, že ani další dny výraznější deště nepřinesou. Ve středu a ve čtvrtek se sice mírně ochladí, přehánek ale bude málo. Od pátku pak začnou teploty znovu stoupat nad 25 stupňů Celsia. Sucho se tak bude nejspíš dál prohlubovat. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme krásné úterní ráno 7.38, venku bude teploučko dneska, tak se nezapomeňte osvěžovat, ať někde nepadnete takzvaně za vlast, anebo třeba i z důvodu nějaké své indispozice. Věříme, že naše vysílání vám zpestří den.
1: Rozhodně ano, a teď vám zpestříme ten den taky informací, která vám asi včera nespestřila večer. Čeští hokejisté po 16 letech podlehli na mistrovství světa Norsku v roce 2010, ale to je už ta pozitivní věc, pak došli k titulu mistrů světa, když se v play-off probili přes Finsko a Švédsko a ve finále porazili Rusko.
0: No, těžkého soupeře ve čtvrtfinále vyhlíží Češi i letos, aktuálně jsou v tabulce až třetí, nicméně teď máme podrobnosti nejen o tom včerejším zápase nebo o tom dnešním s Kanadou a ty přidá ve sportovním přehledu Krištof Kousal, kterého opět vítáme ve studiu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Čeští hokejisté podlehli Norům 1-4 a zkomplikovali si boj o co nejlepší postavení v tabulce před play-off. Norové Čechy předčili i v počtu střel na branku, pokračuje útočník Lukáš Sedlák.
3: Přehráváme ty situace, my si furt snažíme někam nahrát, místo toho, aby jsme se prostě vystlačili do brány nebo to zjednodušili, a když už to tam dáme, tak tam třeba není clona nebo zase oni to zkouší ještě někam nahrávat místo toho, aby to letělo do brány. Říkáme si to furt dokola a furt to neděláme, takže to je ono, proč máme tak málo střel.
2: Češi spadli v tabulce za Nory na třetí místo. Postup do čtvrtfinále turnaje už ale mají jistý. Na závěr skupiny mistrovství světa je dnes ve 20:20 čeká Kanada. Zápasové studio Radiožurnálu Sport s expertem Martinem Procházkou začne po 8 hodině.
1: Hokejisté Montrealu s Jakubem Dobešem v brance podlehli na domácím ledě Caroline 2-3 v prodloužení a ve finále východní konference NHL prohrávají 1-2 na zápasy. Český golman si připsal 35 zákroků a jednu gólovou přihrávku.
0: Fotbalisti Ostravy a Táborska rozehrají baráž o šance ligu. Baník v posledním kole nadstavby odvrátil výhrou 3-0 na Dukle, přímý sestup z nejvyšší soutěže. Jeho Češi skončili na druhém místě druhé ligy.
1: Z 15 góly nejlepší střelec Táborska v této sezóně Lukáš Matějka popisuje, v čem je síla jeho Čechů.
4: Ten tým je dobře charakterově na tom, že dokážeme hrát týmově, že nic nezdáváme. Myslím si, že teď jsme i na tom jaře už zase začali podávat nějaké lepší výkony, že i už jako kombinačně hrajeme trochu líp, než jsme hráli na začátku. Samozřejmě chybí nám pořád nějaký hráči tvořivý, co jsme tam měli na podzim, ale myslím si, že jsme schopni uhrát dobrý výsledky.
2: Úvodní barážový duel mezi ostravským Baníkem a Táborskem začne v 18 hodin. Radiožurnál Sport ho vysílá v přímém přenosu.
1: Fotbalisté Wolfsburgu se stoupili poprvé v klubové historii z nejvyšší německé soutěže, kterou hráli nepřetržitě od postupu v roce 1997. V odvetě baráže podlehli Paderbornu 1-2 v prodloužení, respektive po prodloužení. První zápas skončil minulý týden 0-0. Paderborn se vrací do Bundesligy po 6 letech.
2: Tenistka Karolína Muchová postoupila na Roland Garros do druhého kola dvouhry. Rusku Zacharovovou porazila 2-0 na sety. Utkání se nakonec hrálo v aréně Suzanne Lenglénové. Pořadatelé o přesunu rozhodli na poslední chvíli a tak se na druhém největším kurtu hrálo v hodně komorní atmosféře. Na tribunách bylo totiž jenom pár stovek diváků. Pokračuje Muchová.
5: Jo, bylo to zvláštní, ale jako čekala jsem to, protože nás fakt jako změnila. Během 5 minut jsme šli na kurt, takže o tom ani nikdo nevěděl, že tam jdeme hrát. Ten kurt je hezký. Dobře se na něm hraje, ale já jsem popravdě na něm ani netrénovala. A na tom Matěju jsem si byla zahrát a věděla jsem trošku, co od toho kurtu čekat. A tady jsem přece jen fakt jako nehrála, každý ten kurt je trošičku jiný. Ale vždycky si radši hraju na prázdném velkém kurtě, než kdyby nás hodili na nějaký malej.
2: Jiří Lehačka v Paříži vypadl v prvním kole, Španěl Caraño Busta ho porazil 3-0 na sety. Pro Lehačku je to nejhorší grandslamový výsledek od roku 2023.
1: Do soutěže dnes vstoupí zbývajících 5 Čechů. Mezi muži se Vít Kopřiva utká s Francouzem Mutetem, v ženské dvouře nastoupí Linda Nosková proti Sakariové z Řecka, Linda Fruvirtová proti domácí Žake Motové, později se Nikola Bartuňková utká s Kanaďankou Bokovou a Kateřina Syňaková vyzve Švýcarku Tertovou.
2: Basketbalisté Pardubic se v semifinále NBL dostali do vedení nad Brnem 3-2 na zápasy, stali se prvním týmem, který v sérii zvítězil doma. Páté utkání vyhráli 90-75. Šestý zápas se bude hrát ve středu v Brně. Na postupujícího čeká Nymburk, který si poradil s Opavou ve 4 zápasech.
0: Basketbalisti New York Knicks vyhráli v playoff NBA 11. zápas v řadě. Ve finále východní konference porazili Cleveland vysoko 130-93 a po výhře 4-0 na zápasy postoupili do finále. O titul si zahrají poprvé od roku 1999, tedy po 27 letech. Naposledy ho získali v roce 1973.
2: A podnu volna dnes pokračuje horskou 16. etapou cyklistické Giro d'Italia. Nejkratší hromadný úsek letošního ročníku měří 113 km a končí stoupáním na vrchol Kary. V čele je favorizovaný Dán Jonas Vingegaard se skoro 2,5 minutovým náskokem. Jan Hirt na 16. místě ztrácí přes 9,5 minuty.
0: Tolik úvodní sportovní přehled dne, který připravil Krištof Kousal. Krištofa můžete slyšet pravidelně ve zprávách v celou. Uslyšíte ho také v čistéře Martina Procházky po 10. Tak se těšíme a děkujeme teď.
2: Taky se těším na slyšenou.

0: Tohle byla pro někoho možná taky kultovní kapela Limp Bizkit, pamatuju si to i ze svých těch náctiletých časů. Každopádně, když jsme teď trošku toho přesahu třeba i do kultury, tak když řeknu herci Ben Stiller, Timothy Chalamet, tak Pavel Tilšar si představí třeba nějaké role nebo nějaké filmy, kde hráli tihle borci. Já osobně teď mám před sebou Dunu, kde hrál Timothy Chalamet, taky jeden takový intimní film o chlapectví, teď úplně přesně nevím, jak se jmenuje, a Bena Stillera, tak toho si spojuju hlavně s komedií třeba Starsky a Hutch nebo Zoolander. No, proč o něm mluvím? Oni jsou to velcí fanoušci New Yorku Knicks a oba na svých sociálních sítích to hodně emotivně prožívají, Chalamet na Instagramu nebo Stiller na Twitteru, ale hlavně Knicks to můžou prožívat taky popravu, protože po 27 letech hrát o titul v NBA ve finále, kam se dostali, to je něco.
1: No to rozhodně. Dlouhé čekání a ještě další je na titul v NBA. Od roku 1973 čekají basketbalisté New Yorku Knicks, kteří teď vyřadili Cleveland po vítězství 130-93 a celou tu sérii ovládli 4-0 na zápasy.
0: Klíčový byl i podle hráčů Clevelandu první zápas, ve kterém Cavaliers se ztratili 22-bodový náskok, který měli 8 minut před koncem čtvrté čtvrtiny. Takže tam asi přišla i velká psychická ťavka. Nejlepší střelec Donovan Mitchell mluvil o tom, že tohle bylo klíčové, nejlepší střelec Clevelandu. Nicméně tady teď je hlavně příběh New Yorku Knicks, který vlastně stanovil třetí nejdelší sérii výher v historii soutěže v rámci playoff a může čekat na svého soupeře. Bude to lepší z dvojice Oklahoma San Antonio. Ta jejich série, tedy finále, ale západní konference je zatím 2-2. Teď k fotbalu.
1: Protože se včera rozhodovalo taky o tom, kdo zůstane nebo kdo postoupí do Bundesligy, to byla ta otázka. A nakonec mluvíme o postupujícím Paderbornu, který se tedy po 6 letech vrací mezi německou elitu. Naopak po 29 letech Wolfsburg spadl z Bundesligy a myslím si, že když se podíváte na soupisku Wolfsburgu a třeba nesledujete pravidelně nejvyšší německou soutěž, tak vám prostě alespoň 2-3 fotbalisté jejich příjmení něco říkat budou. Za vše mluví třeba Christian Eriksen, který má za sebou opravdu bohatou velkou kariéru, Manchester United, Inter Milan, další a nakonec tedy pád z Bundesligy s Wolfsburgem.
0: No, já si ho pamatuju hlavně, spojuju si ho hlavně s Tottenhamem a kdyby se stalo v sobotu, v neděli to, že spadne Tottenham, což se nestalo, spadl West Ham, jeho bývalý klub, a pak v pondělí spadl Eriksen, tak by si člověk říkal, že opravdu jsou nějaké skvrny na slunci tady pro příznivce těchto barev nebo Eriksena.
1: A ještě doplňme samozřejmě to, jak to dopadlo výsledkově, protože první zápas skončil na stadionu Wolfsburgu bezbrankovou remízou a v té odvetě rozhodovalo až prodloužení, ve kterém Paderborn byl tedy úspěšnější, nakonec zvítězil po prodloužení té odvety baráže o udržení v Bundeslize 2-1.
0: Takže abyste to měli kompletní, padají z Bundesligy tedy tři týmy, Wolfsburg, už předtím bylo jasné, že Heidenheim a St. Pauli, a pak tedy postupují vedle Paderbornu dva týmy, které už to měly jisté, Schalke a Elversberg. Takže si myslím, že je zajímavé složení pro příští ročník Bundesligy a jsme zvědaví na to, jak si nováčci povedou.
2: Od prvního hvizdu do poslední sekundy.
3: Radiožurnál Sport má reportéry na všech zápasech Šance ligy.
4: Stěpanočka, Sávě vede 2-1. Obražený míč hlavou, který doputoval přes celé malé vápno. Až k Mojmíru Chytilovi.
2: Jsme u každého gólu.
5: 46. minuta, Bohemians Liberec 0-0.
6: 48. minuta utkání, Slovácko Mladá Boleslav 1-1.
3: Na všech stadionech.
2: A nechybíme ani u vystoupení národního týmu nebo českých klubů v evropských pohárech.
7: Teď už se vydáváme do Nizozemska. Alkmaar, Sparta, úvodní osmifinále konferenční ligy.
3: Souběžně hrané zápasy můžete na jediném sportovním rádiu v Česku poslouchat v pořadech s mikrofonem za fotbalem.
2: Zároveň i v přímých přenosech na webech Radiožurnál Sport.cz nebo iRozhlas.cz.
3: V naší fotbalové kabině je často taky Pavel Horvát, pětinásobný ligový šampion, který pro vás má hned dva pořady týdně.
2: Ve své pondělní desítce glosuje víkendové události. Každý čtvrtek si pak do studia zve hosty.
3: Takový je fotbal na Radiožurnálu Sport.
0: Ano, těšte se na vysílání o fotbalové mistrovství světa. To začíná přesně za 17 dnů a reportéři se už chystají na odlet. Nicméně, my si připomínáme i velký úspěch československého fotbalu, který se zrodil před 50 lety.
1: Ano, opět si na Radiožurnálu Sport uděláme výlet v čase. Vracíme se do doby, kdy fotbalisté Československa vybojovali zlaté medaile na evropském šampionátu. A protože to bude 20. června přesně 50 let od výjimečného úspěchu, procházíme si v naší našem seriálu posledních 50 dní do finálového zápasu v Bělehradě.
0: A jak tušíte, v kalendáři i rozhlasovém archivu jsme teď v polovině cesty. Máme 26. května roku 1976.
8: V Košicích dnes uvítali vlak Družby sovětských odborářů. Tajemník Všesvazové ústřední rady odboru Andrej Petrovič Ušakov vyjádřil přesvědčení, že návštěva 300 odborářů z nejrůznějších oblastí Sovětského svazu přispěje k dalšímu prohloubení přátelství mezi našimi národy.
9: 26. května roku 1976 dorazili do Košic nejenom odboráři, ale také fotbalisté Bohemians k zápasu 28. ligového kola. 4 dny po postupu Československa do závěrečného turné mistrovství Evropy pokračovala nejvyšší domácí soutěž duelem, který se nemusel hrát tak jako ty ostatní ve stejný čas.
10: První liga Kopané zahajuje 28. kolo už dnes utkáním Lokomotiva Košice Bohemians. Kokani mají starosti se sestavou a start Panenky je dosud nejistý. Obě mužstva mají prakticky další ligovou účast jistou a proto jako jediná mohla hrát už dnes.
9: Píše se v úvodním odstavci na sportovní straně deníku Večerní Praha. Článek má titulek Pohárová Praha a naráží na to, že Slavia a Dukla jsou v tabulce velmi vysoko. Sešívaní dokonce úplně nejvýš. Ale liga je tak vyrovnaná, v tabulce nahoře i dole, že se kvůli regulérnosti musí hrát už 3 kola před koncem všechny důležité duely o poháry i záchranu ve stejný čas. Vršovičtí Bohemians už bez naděje na poháry hráli v Košicích 1-1 a vyrovnávacím golem k tomu přispěl také Antonín Panenka. S národním týmem byl ještě pár dní předtím v Kyjevě. Kvůli zraněným kolením vazům nakonec do odvety čtvrtfinále mistrovství Evropy nezasáhl, ale na hřišti Lokomotivy už se mohl potkat s hrdinou zápasu se Sovětským svazem Josefem Moderem.
11: Hrá se prvá minuta druhého polčasu, nad stadionem se rozsvítily reflektory.
9: Také československý sport zve na mimořádně napínavý závěr ligového ročníku. Na celé páté straně reportéři rozebírají šance jednotlivých aspirantů na titul. Je jich dost, vždyť mezi první Sláví a šestými Teplicemi je v tabulce jenom 3bodový rozdíl. Jedna z kapitol má název Rozhodčí penalty nervozita.
12: Hodně stížností je na rozhodčí. Dnes máme skutečně jen málo mužů v černém, kteří jsou doslova a do písmene hlavními postavami na hřištích. Z nichž mají hráči respekt. Slovan si stěžuje, Slavia si stěžuje, Ostrava i Teplice i Inter. Prostě rozhodčí u nás ještě nejsou na potřebné úrovni.
9: Připomíná československý sport 26. května roku 1976.
12: Samozřejmě, že to nepřidává na klidu. V závěru soutěže, kdy liga vrcholí, se napětí stupňuje, což je pochopitelné. Vidina poháru, titulu, sestupu je až příliš zjevná. Každý si myslí, že mu bylo pokutovým kopem ukřivděno.
9: V té době byla naprosto běžná adresná kritika, ale i pochvala rozhodčích bezprostředně po zápasech.
13: Podle mě to bylo správný, jako, jo. Proč mají být oni krytý, na co? Tak je, prostě mám svůj názor takový, že to udělal špatně, tak to řeknu.
9: Od trenérů či reportérů, kteří běžně psali například 23. minuta, 1-0, Novák z vymyšlené penalty.
13: Člověk musí brát trošku jako s nadhledem, protože to většinou byli novináři, kteří byli místní.
1: Fandili.
9: Usmál se tehdejší hráč Teplic Přemysl Byčovský, že ale mnozí reportéři byli ve svých regionech zároveň velkými fanoušky klubu, které na jaře roku 1976 zažívají výjimečně vyrovnaný ligový závěr. Do finále evropského šampionátu zbývá 25 dní. Jaroslav Kvašil, Radiožurnál.

0: zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro, Toyota a Inoji.
2: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Ukrajina po víkendových úderech na Kyjev žádá partnery o pomoc v protivzdušné obraně. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Norskem 1-4 a dnes je čeká Kanada. Dlouhá kolona je stále na dálnici D1 před Brnem už od Vyškova a bude slunečno s teplotami až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Podvodníci nejdřív právě na ně nechávají lidi posílat peníze. Vydávají se přitom za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu, kde pak peníze mizí.
4: Denisa založila pravý transparentní účet na pomoc své dceři s rakovinou. Ta před pár týdny zemřela, peníze ale na účtu dál přibývaly.
5: Ten den, kdy já jsem tam koukala, tak tam prostě přišlo od 5 lidí dohromady asi 25 tisíc.
4: Na transparentním účtu si ale podvodník jenom testuje, že oběť peníze skutečně pošle. Následně ji přesměruje na účet, který už je jeho. Jak podvod rozpoznat, popisuje za policii Zuzana Pidrmanová.
6: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
4: Peníze podle ní často končí na účtu v zahraničí. Při jakémkoliv podezření radí se co nejdřív obrátit na banku nebo policii. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: Počet zraněných po víkendovém vzdušném útoku Ruska na Kyjev přesáhl 90, oznámili to kyjevské úřady. Dva lidé zahynuli. Kyjev proto žádá své partnery o zvýšení výroby zbraní proti vzdušné obrany.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že protibalistické střely jsou kvůli válce v Iránu hlavním deficitem, ale protivzdušná obrana je pro Ukrajinu prioritou a je nutné hledat varianty řešení. Zelenský o tom telefonicky mluvil s prezidenty Francie, Norska a Finska. Se Spojenými státy se podle Zelenského bohužel nepodařilo dohodnout zvýšení výroby protibalistických raket a proto Ukrajina usiluje o urychlení této výroby v Evropě i o posílení vlastních kapacit. Z Kyjeva Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Festival Pražské jaro dnes uvede v české premiéře operu Lidský hlas v podání kanadské umělkyně Barbry Hennigan. Koncert začne večer v pražském Rudolfinu.
8: I love to be my own boss.
9: Mám ráda, když jsem sama sobě šéfem. Pokud znám pravidla a vím, jaký je můj úkol, pak je to skvělé, protože od sebe pravděpodobně požadují více než kdokoliv jiný.
10: Přiznává kanadská pěvkyně a dirigentka Barbara Hennigan. Jak bude to vedení sebe sama vypadat, vysvětluje umělecký šéf festivalu Pražské jaro Josef Třeštík.
11: Ona sama bude zpívat tu hlavní postavu, přitom bude dirigovat Českou filharmonii, budou na ní namířeny kamery, které budou snímat její dirigování, ale také její mimiku a vlastně i herectví.
10: S neotřelým provedením opery Francise Poulenca vystupovala umělkyně letos z New Yorkské filharmonii nebo milánské La Scala. V Praze ji zahraje s Českou filharmonií, se kterou spolupracuje vůbec poprvé. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
2: Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Další útočník Lukáš Sedlák mluvil po utkání kriticky o pískání českých fanoušků na hráče národního týmu.
12: Měli bychom být prostě na jedné lodi, navzájem se podporovat. Samozřejmě chápu, že jsme prohráli zápas, ale jsme tady my jeden tým, jeden národ a měli bychom si všichni navzájem pomáhat. My jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. Ne, nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
2: Češi jsou v tabulce skupiny B třetí za Kanadou a Norskem. Právě Kanada bude posledním soupeřem Čechů v základní fázi. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Z
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Ucpaná D1 před Brnem, kolony i na D8 u Ústí. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Přerova dnes výrazně delší kolony než včera, jsou sice místy roztrhané, ale poprvé se zastavuje už u exitu 226 Vyškov Západ. Osobním autem k Rohlence zhruba 50 minut, kamiony v pravém pruhu déle až k D2. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy pozor těsně před sjezdem k Olympii, na konci kolony na 4. kilometru se srazila 3 auta. Na dálnici D5 z Prahy na Norimberg se za sjezdem na Přímdu už rozjíždí z kilometru 144 kolona, teď už většinou jenom kamiony v pravém pruhu, hlásíte, že v Německu za Weidhausem už kontroly ukončili. Na D8 z Prahy do Drážďance před Breitenau kolona ještě tvoří první část v pravém pruhu kolem exitu 74 Ústí Bukov, před tunely chvílemi stojí i osobní auta. A v Praze velmi silný provoz na všech hlavních příjezdech, kolony taky na okruhu před Ořechem od D5 na půl hodiny, od Jesenice až na hodinu a na okruhu před letištěm navíc další fronta kvůli omezení v Aviatické, od Evropské je to na 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách 23 a foukat má většinou slabý vítr, přechodně mírný severní. Tolik zprávy.
15: Hezký den, milí posluchači, Radiožurnál Sport vstupuje do třetí vysílací hodiny, aktuálně 8.06.
16: Krásné úterý.
15: 26. května slaví svátek Filipové, všechno nejlepší míti Filipa, to znamená mít štěstí, takže pokud máte nějakého v rodině, tak jste šťastlivci. Každopádně můžeme také vzpomenout na to, že to je dneska 27 let od velkého finále Ligy mistrů, často vzpomínaného slavný obrat na Camp Nou, který proti Bayernu předvedla ekipa Sira Alexe Fergusona a Manchester United. Ty dva góly jsou vlastně už docela legendární, duo Sheringham Solskjær se zapsalo do historie.
16: To rozhodně ano a vzpomínáme taky na 2 roky starou událost spjatou i s českým sportem a je to finále domácího mistrovství světa v ledním hokeji a vítězství nad Švýcarskem 2-0 po gólech Davida Pastrňáka a Davida Kempfa.
15: Možná za pár let budou vzpomínat dobře na ten dnešní den taky fotbalisti buď Baníku anebo Táborska, kteří vstoupí do úvodního barážového klání o první ligu a my si právě o tomhle tématu budeme už za chvilku povídat s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Tak vás zveme k poslechu a přejeme hezké ráno.
16: Pěkný den.
13: Radiožurnál Sport.
17: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: 8.11, posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme dobré ráno a zaměříme se na to, co se bude dnes večer dít v Ostravě Vítkovicích. Začne tam baráž o fotbalovou šance ligu.
1: Baník na úvod vyzve Táborsko, zítra se poprvé utkají Artis Brno a Slovácko. Prolínací soutěž se v Česku hraje po 6. a z 20 dosavadních zápasů týmy z druhé ligy v baráži vyhrály pouze jedinkrát.
0: Bylo to minulý rok, kdy se to podařilo Chrudimi, ale v nakonec neúspěšném dvojzápase s Pardubicemi. Více teď o fotbalové baráži s naším fotbalovým expertem, mužem, který neměl nikdy starosti s tím, že by se jako hráč musel potýkat s touhle soutěží, anebo s bojem o záchranu, Pavlem Horvátem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak nejčastěji baráž hrál zatím Vyškov, který v předešlých 3 letech postupně neuspěl proti Zlínu, Karviné a loni proti Dukle. Z 10 dvojzápasů žádný nedopadl zatím pro druholigistu. Myslíš, že se to letos změní?
2: No tak abych řekl pravdu, tak tomu moc nevěřím, protože ty Baník se dostal z nejhoršího a musím říct, že úplně Táborsko nefavorizuju a to samý platí v tom druhém souboji Slovácko, byť taky párkrát prohrálo, tak ten projev je opravdu ligovej a Artis to bude mít těžký, no.
0: Když se zaměříme teď na dnešní duel z pozice domácích, tak tam bude na lavičce Josef Dvorník, který proti Táborsku trénoval Bčko Baníku 2x v té druholigové sezóně s bilancí výhry venku a prohry doma, vždycky to bylo o gol. Pomůže trenérovi, že má soupeře nakoukaného prostě osobně víc, než kdyby pracoval třeba celou sezonu v první lize?
2: No tak 100% to bude výhoda, myslím si, že ty dva zápasy si Pepa jednak připravoval na to utkání, pak si je rozebíral. To úplně Radek Rondiák asi nebude moc, ale zase na druhou stranu ví, jak Pepa Dvorník proti němu hrál, takže si myslím, že v tomhle to bude malinká výhoda pro Baník.
1: Když se podíváme i na soupeře Baníku, což je Táborsko, tak za něj v téhle sezóně nastupovala několik zkušených nebo řada zkušených hráčů, jako Jakub Hora, Jiří Kateřiňák nebo Pavel Novák, ale všichni tři jsou aktuálně zranění, tak hrát by měl alespoň Lukáš Matějka, což by mohl být takový styčný bod pro Táborsko, protože je z 15 góly druhý nejlepší střelec druhé ligy nebo byl v té uplynulé sezóně. Může Táborsko něčím Baník zaskočit?
2: No tak zaskočit si nemyslím, myslím si, že ty mančafty v dnešní době budou mít spoustu informací o sobě, takže tam úplně o zaskočení nepůjde, ale samozřejmě ta kvalita těch hráčů, je potřeba říct, že ty hráče, který jsi zmiňoval, tak jsou opravdu zkušenost a byli nositelem této vlastnosti v tom týmu Táborska. Samozřejmě je to trošku problém, protože Táborsko určitě nemá tak široký kádr, ale na druhou stranu ty kluci hrajou o svoji šanci, o svůj sen a může tam být nějaký vnitřní uklidnění v tom, že dobrý, jak nehrajou tady kluci silní, který nám asi by měli pomoct, ale můžeme to zkusit my, tak ta pozice bude podobná. No.
0: S námi mluví Pavel Horvát, za jeho nebo pod jeho hlasem slyšíte cvrkání ptáčku takhle krásně po ránu, když vstáváme do toho asi hodně za horkého dne. Pavle, ty už jsi asi nějakým způsobem nazouval boty, máš to nějak dané nejdřív pravá, levá, nebo to neřešíš?
2: Musím říct, že to neřeším, člověče, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, vím, že spousta hráčů o tom přemýšlela, ale já nad tím jako úplně takhle neuvažu. Jediný co, tak když můžu jenom trošku, tak si boty nezavazuju.
0: No já narážím na jistou pověrčivost, na kterou sází nejen třeba v Edenu, Jindřich Trpišovský je tím známý, ale možná i trošku Baník a to bude spojené s jeho stadionem.
1: No za každý gol do sítě soupeře bude sleva na pivo pro fanoušky o 3 koruny. Když takovou akci v minulosti tedy pořadatelé na stadionu v Ostravě Vítkovicích vymysleli nebo spustili, tak v obou případech zvítězili. Tak samozřejmě nabízí se otázka, jestli to vyjde znovu.
2: No tak když nebude to pivo začínat na 150 korunách, tak je to dobrá akce. Ne, tak samozřejmě pro ty fanoušky, který Baník podporují, když jsme to viděli na té ulice zase, tak určitě to je správný a myslím si, že možná kdyby dali 10 korun z gólu, tak je to asi lepší, ale samozřejmě ty fanoušci to vnímají a v Ostravě si teďka oddychli, ale myslím si, že ještě není hotovo, musí být poctiví a nesmějí to podcenit, no.
1: Tak jak tedy velký náskok by zhruba Baník si mohl odnést z toho dnešního zápasu, aby mohl být pak v sobotu, má být taky velké horko v Táboře na jihu Čech v klidu, bude se tam hrát od 13 hodin, tak kolik Ostravané dnes musí zvítězit, aby to dohráli tedy tu sezonu s odřenýma ušima, ale tedy s tou příští, nebo s tím příštím ročníkem v Šancelize?
2: Si myslím, že po tom dvojzápasu jim bude úplně jedno, jestli ten první nebo druhý zápas skončil o gól. Samozřejmě i tak to budou nervy, může to probíhat jakkoliv, já si myslím, že asi nám nikdo neřekne průběh teďka, ale může být, že Baník vyhraje ten první zápas výrazným rozdílem, ale já si myslím, že úplně to bezhlavní nebude, ani od Baníku, ani od Táborska, že ten rozdíl dneska může být gólovej, možná dvougólovej, ale víc asi ne.
0: To říká Pavel Horvát, fotbalový expert Radiožurnálu Sport, těsně před startem baráže o první ligu. Úvodní zápas dneska mezi Baníkem a Táborskem od 18 hodin v Ostravě Vítkovicích. Pavle, moc děkujeme za tvůj čas, za tvé postřehy a přejeme ti hezký den.
2: Díky, naslyšenou.

0: 8 hodin 20 minut, vracíme se k druhému nejoblíbenějšímu sportu v Česku, myslím tím z hlediska těch kolektivních minimálně ledímo hokeji, pohledem aktualit z NHL.
1: Montreal prohrál ve třetím semifinále play-off zámořské soutěže s Carolinou 2-3 v prodloužení. To znamená, že Canadiens, tak tedy ve finále, chcete-li východní konference, prohrávají s Hurricanes 1-2 na zápasy. Znovu český zápis v tomto utkání a ne ledajaký 35 zákroků Jakuba Dobeše, byť tedy na straně poražených, a ještě jedna asistence k tomu navrch. To samozřejmě není k zahození.
0: Navíc přesilovce, i když pak, jak si už popisoval dříve v našem vysílání, když Dobeš rozehrál od brány, tak se to ještě ti další dva borci vyměnili několikrát, Caulfield s Hudsonem, a ten pak tedy skóroval na 2-2 v prodloužení, rozhodl Svečníkov. A to znamená, že Carolina vede v sérii 2-1, ale především Montreal se musí zamyslet nad tím, jak je možné, že soupeřova brankáře Andersena zaměstnala pouze 13 střelami, z toho dvě byly gólové.
1: No, to je samozřejmě pravda, protože když máte takovou efektivitu, tak může být něco špatně. Samozřejmě mě můžeme připomenout to, že už zítra se bude hrát čtvrtý zápas mezi Vegas a Colorádem ve finále západní konference nebo v té druhé semifinálové sérii Stanley Cupu. Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem vede 3-0, a to je možná překvapivé pro mnohé hokejové fajnšmekry z toho důvodu, že Colorado bylo nejlepším týmem celé základní části.
0: No, o NHL aktuálně jsme teď mluvili, nicméně máme tady připravenou encyklopedii, ve které zmíníme fakt, který asi nelze vyvrátit, že jméno Mario Lemieux zná drtivá většina nejen hokejových fanoušků. Je to legendární Kanaďan, bývalý útočník, dvakrát to jako hráč dotáhl s Pittsburghem ke Stanley Cupu a na ledě zářil tehdy i ve formaci s Jaromírem Jágrem.
1: Oproti tomu švédský útočník Patrik Sandström k těm nejznámějším hokejistům historie nepatří, i tak ho s Kanaděnem Lemiem spojuje jeden rekord, a protože se v zámořské NHL aktuálně hraje playoff, jak jsme ostatně zmínili, tak se právě rekordům vyřazovací části kanadsko-americké ligy věnujeme tento týden i v naší sportovní encyklopedii.
0: No a zaměříme se tedy na hokejisty s nejvíce body v jednom utkání playoff NHL.
1: Tento rekord drží dodnes právě zmínění útočníci Sandström a Lemieux. Švédovi se povedlo mimořádně zazářit v dubnu 1988 Kanaděnovi o rok později. Tipnete si, kolik bodů každý z nich nazbíral v jednom duelu playoff?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Bylo to 8 kanadských bodů. Sandström za 3 góly a 5 asistencí. Podařilo se mu to při výhře New Jersey nad Washingtonem 10-4.
0: No, Lemieux by byl v té tabulce produktivity za ten jeden zápas výš, protože dal 5 branek a na 3 přihrál. Bylo to vítězství Pittsburghu nad Philadelphia 10-7.
1: A kdybychom šli tím speciálním žebříčkem dál, tak 7 bodů v jednom zápase playoff získal nejlepší hokejista všech dob Wayne Gretzky, a to hned 3x.
0: Mezi hokejisty s 6 body v jednom duelu vyřazovací fáze už najdeme i dva české zástupce.
1: Davida Pastrňáka, který v roce 2018 zapsal za Boston k hattricku i 3 asistence v duelu s Torontem, a taky Patrika Eliáše.
0: Tomu se podařilo dát za New Jersey 2 branky a na 4 nahrát před 20 lety v utkání s New Yorkem Rangers.
1: Taková byla tedy dnešní encyklopedie radiožurnálu Sport o rekordním zisku bodů v jednom duelu playoff za

0: 8 hodin 27 minut v téhle hodince máte na programu vy posluchači také soutěž, pokud stojíte o ceny, které pro vás představí Pavel Tilšár.
1: Máme pro vás šálu s Českou republikou, taky puk radiožurnálu Sport a knihu Hokejovník. Zkrátka jsou teď dvě velké akce, na kterých jsou české reprezentace, aktuální mistrovství světa v ledním hokeji a blížící se fotbalový světový šampionát, takže takovou tu fandící šálu s českými barvami byste určitě mohli užít. Hmm.
0: No a můžete to brát jako kvalifikaci do páteční speciální soutěže pro ty denní vítěze nebo ty ranní vítěze z každého všedního dne tohoto týdne, protože tam jsou v osudí pak bezdrátová sluchátka. Věříme, že se zapojíte do té soutěže, že budete také volat během dalšího z živých pořadů, které pro vás máme. Včera jsme měli desítku s Pavlem Horvátem, dneska to bude pořad o hokeji.
1: Čistá hra Martina Procházky, s ním budeme mluvit kratší dobu, už po 9. hodině, každopádně budete mít opět možnost volat taky po 10. do čisté hry.
0: Pokud byste náhodou vstávali třeba po třídenním spánku, nevěděli jste, jak to je, tak včera Češi prohráli s Norskem 1-4. Myslím, že otázek je spousta, tak poslouchejte i po 10.
2: Čistá hra Martina Procházky míří do své 6. sezony.
3: Po 5 letech profesionální kariéry už byl Martin Procházka pravidelným reprezentantem a blížily se jeho největší úspěchy v národních barvách.
2: Nakonec si zahrál v Americe, Švédsku, Rusku nebo Německu, stal se 4x mistrem světa a jako olympijský šampion může další turnaje těch nejlepších hodnotit.
4: Jsem byl plný emocí toho utkání finálového, potvrdilo se mi to už od spousty lidí, že někteří koukali s otevřenou pusou, já jsem taky fakt mají chvilkama říkal, to není možné. Co se tam děje, jako prostě za situace. Nejlepší hokej, jak jsem kdy viděl, a přiznám se k tomu, že jsem byl pak trochu z toho zklamaný, že to nepokračovalo, že to ještě nešlo tu další třetinu.
3: Hlavní pozornost má ale po většinu roku Tipsport Extraliga a pochopitelně její největší osobnosti.
4: Tvrdí Žarda, že už netrénuje, ale asi, že on pořád trénuje. A jak to znám, tak no, možná už tomu nedává tolik, ale pořád je v tom, že kdykoliv je schopný naskočit. To může stát cokoliv, kladnu se můžou stranit 3-4 hráči najednou a nedovedu si představit, že by ještě nenaskočil. Já věřím tomu, že ještě nastoupí.
2: V čisté hře chce Martin Procházka slyšet i vaše poznatky a zkušenosti. Stačí zavolat v úterý po 10.

0: páté hodině.
1: A nebo jen naladit nejposlouchanější digitální rádio v Česku.
0: Radiožurnál Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Dobré ráno, 8:30. Další zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Sněmovna znovu projedná snížení záloh na sociální pojištění u živnostníků a dalších menších podnikatelů. Návrh vládní koalice. ANO, SPD a motoristů počítá s tím, že by jim zálohy klesly o několik set korun měsíčně. Senátoři to na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Navíc by živnostníci v budoucnu přišli o část důchodu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO návrh hájí s tím, že změna podpoří drobné podnikatele. Italské Benátky budou pravděpodobně dál vybírat poplatek za vstup do města. Tento systém prosazuje kandidát na starostu Simone Venturini, který je podle prvních odhadů agentury ANSA vítězem tamních komunálních voleb. Středopravicový kandidát chce poplatkem regulovat nadměrný turismus. Naopak se zrušením taxi počítal středolevicový kandidát Andrea Martella. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele Petra Dětka má podporu města. Zastupitelé schválili plánovací smlouvu k projektu. Tam mimo jiné zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky na místě výstavby. Zároveň nebude muset přispívat na provoz haly.
1: Sport.
3: Čeští hokejisté se na závěr základní skupiny mistrovství světa utkají večer s Kanadou. Po prohře s Norskem 1-4 jsou Češi na třetím místě tabulky a půjde jim o lepší výchozí pozici do čtvrtfinále. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A basketbalisté New York Knicks postoupili po 27 letech do finále NBA. Na palubovce Clevelandu vyhráli 130-93 a v sérii zvítězili 4-0 na zápas.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 kolony před Brnem omezení za Humpolcem. Na D1 před Brnem směrem z Přerova je první část kolony zastavující už u exitu 226 Vyškov západ. Osobní auta se asi po 2 kilometrech rozjedou a brzdí potom většinou kolem exitu 210 Holubice. Kamiony se pravým pruhem táhnou až do Brna k D2. Na D1 z Brna do Prahy za Humpolcem čekejte kolonu z kilometru 85 do dnešního omezení na 84. Je tam teď nově zdržení do 10 minut. Na D5 z Prahy na Norimberg se rozjíždí zbytek kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Přimdu mezi kilometry zhruba 142 a hranicí. Původní příčina kontroly u Whitehouse mají být ukončené. Na D8 z Prahy na Drážďany po včerejších svácích v Německu nápor kamionů před hranicí regulují už průjezd tunely Lbouchec a Panenská. Před nimi tak chvílemi postávají i osobní auta. Kamiony tvoří stabilní frontu v pravém pruhu od exitu 74 Ústí Bukov. Na tahu 35 Liberec-Turnov od sjezdu na Jablonec čtvrthodinová kolona do omezení u Hodkovic. A v Praze silná ranní špička, spousta kolon po městě. Na okruhu se popojíždí před Ohřechem od D5 kolem 20 minut, z druhé strany skoro od sjezdu z D1 až hodinu a pak ještě čtvrt hodiny od Evropské do omezení na Přivaděči k letišti. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Další tropický den je před námi. Podle meteorologů se budou dnešní teploty pohybovat kolem 27 až 32 stupňů Celsia. Výstraha před vysokými teplotami platí na jihu Moravy a v části západních a středních Čech. A jaké počasí nás čeká zítra? Pořád bude teplo kolem 26 až 30 stupňů Celsia. Od severu se ale přechodně objeví i oblačnost. Na jihu a východě Česka se vyskytnou lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Ve čtvrtek se ochladí ještě o něco víc. Dál ale bude jasno a ani pršet příliš nebude. Hned v pátek vystoupají teploty zpátky k letním 25 stupňům Celsia. Kvůli několika horkým dnům a suchu v řadě hrozí taky v části Česka vznik požáru. Například v Praze kvůli tomu platí zákaz rozdělávání ohňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Nakonec velmi melodicky končí tahle energická, dynamická píseň od Marpa, kterou máme taky v našem playlistu. Nebyl to omyl, opravdu takhle to zařazuje hudební dramaturg Radiožurnálu Sport. Možná potěšila ta písnička i vás. Myslím, že si libuje zvlášť náš hudební odborník a taky tenisový reportér aktuálně na tenisovém Roland Garros David Prouza, kterého vítáme ve vysílání. Davide, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Tak asi nebudeme rozvádět Marpa, pojďme Pavle přímo asi ke sportu.
2: K tenisu konkrétně, v Paříži se hraje Roland Garros a Jiří Lehečka vypadl už v prvním kole. 12. nasazený prohrál se Španělem Karenem Bustou a ten zvítězil 6-3, 7-6 a 6-3. Naopak ženská česká jednička Karolína Muchová, ta vstoupila tedy v Paříži do toho Grand Slamu vítězně. Rusku Zacharovovou porazila ve dvou sadách. Už rovnou směřujeme otázku na Davida Prouzu, proč tedy Jiří Lehečka prohrál s 89. hráčem světa 0-3 na sety, tedy ani jednu sadu neovládl. A jak si tu porážku vlastně sám vysvětloval Lehečka a jak si ji vysvětluje David Prouza?
1: No, jednoduše, protože Pablo Carreño Busta byl ve všech ohledech prostě lepším tenistou. Ono sice aktuálně je 89., ale také býval 10. na světě. Vyhrál Davis Cup, byl v semifinále US Open dvakrát dokonce. To jsou všechno věci, které třeba ještě Jiří Lehečka během své kariéry nestihl. No a pokud jde o reakci českého tenisty, tak já jsem byl sám zvědavý, jak se k tomu vlastně přistoupí, ale Jiří Lehečka v tomto ohledu je naprostý profesionál a prostě přiznal, že to nebyl jeho zápas, nebyl to jeho den, že ačkoliv udělal všechno správně, dobře se vyspal, tak se probudil unavený, takový ne prostě úplně v ideálním rozpoložení, všichni to asi známe, problém samozřejmě je v momentě, kdy se vám to stane ráno v prvním kole nebo před prvním kolem tenisového Grand Slamu a Carreño Busta byl lepší na servisu, lépe se vlastně i pohyboval, mi přišlo, byl naprosto precizní u sítě a i když je to už řekněme tenisový veterán, tak zkrátka tentokrát byl lepší. Nechci vůbec obhajovat nějakým způsobem Jiřího Lehečku, ale do prvního kola chytnout, co by nasazený hráč takového tenistu, příjemné to není. Ale Jiří Lehečka sám říkal, že prostě měl hrát lépe a kdyby hrál o trochu lépe, ne ani 100%, ale třeba 75-80% svého výkonu, tak by to zvládnout měl a takovéhle porážky by se neměly stávat.
0: Jiří Lehečka tedy pryč z Roland Garros, je to škoda, nicméně držíme palce třeba i Vítu Kopřivovi, který dneska nastoupí proti domácímu Mutetovi, ať to zvládne a postoupí dál. Pojďme se věnovat daleko pozitivnějšímu výsledku českého zástupce na Roland Garros, a to sice výhře Karolíny Muchové,
2: která zvládla tu roli favoritky v zápase s Ruskou Zacharovovou, byť v tom prvním setu se, dá se říct, Karolína Muchová trochu natrápila, což může konec konců poradit.
0: Potvrdit David to. David to by vypadlo to jméno, chápu.
2: Ano.
1: Potvrzuji. No, bylo to zajímavé. Vlastně celkově ten zápas upřímně byl zajímavější tím, že se prostě na poslední chvíli přesunul jinam. Oni měli hrát tenistky na kurtu Simon Matěje, ale tam se stále hrálo a hrálo. Možná se k tomu zápasu mezi Rudem a Safiulinem dostaneme třeba později. Ale v určitou chvíli prostě organizátoři oslovili obě hráčky a řekli, pokud nechcete čekat dál, protože už čekali celý den, jako čtvrtá runda, tak my vás přesuneme a přesunuli je na Susan Lenglen, což je druhá největší aréna v areálu, ale přesunuli je tak rychle, že se tam vlastně nedostal skoro žádný fanoušek. Takže oni nastupovali a bylo to neskutečně zvláštní. Nastupovali opravdu jako kdyby šli trénovat. Bylo tam, já nevím, 150, možná 200 diváků, ale to v té obrovské aréně vypadá opravdu tristně. Takže celý ten začátek toho zápasu byl takový, řekněme, dá se říct, ostrý trénink, dejme tomu, že by hráli prostě na zkoušku tenistky první set. Trochu to tak vypadalo na začátku u výkonu Karolíny Muchové, která si podle mě trochu zvykala na tu změnu, ale v určitou chvíli prostě se ukázalo, že česká tenistka je výrazně lepší hráčkou a naštěstí to zachytila za toho stavu 2-5 a nakonec ta otočka přišla. Nikdy člověk má takový pocit, sleduje ten zápas, říká si, ono to sice nevychází, ale nějakým způsobem to dopadne. A naštěstí ten pocit jsem měl včera dvakrát, u Jiřího Lehečky se to nepovedlo, u Karolíny Muchové naštěstí ano.
0: No, ona byla na tomhle Grand Slamu ve finále v roce 2023, což je před třemi lety. Ve druhém kole aktuálního turné nastoupí proti uzbecké soupeřce nebo soupeřce z Uzbekistánu Rachimovové. Jak vidíš formu Karolíny Muchové i vlastně vzhledem k tomu, kam by mohla dojít?
1: No, já si myslím, že pokud teď Karolína Muchová přestála tuhle krizovku a příště bude hrát třeba v jiný čas, bude mít trochu pevnější start toho zápasu a bude vědět kde, tak si myslím, že ten druhý týden by mohl být v případě Karolíny Muchové reálný. Pořád se bavíme o aktuálně nejlepší české tenisce, pokud jde o žebříčkové umístění a také pokud jde o aktuální formu, protože v posledních měsících sbírala primárně vítězství než porážky, byť to třeba bylo na tvrdém povrchu, ale celkově Karolína Muchová letos přidala velký titul, druhý v kariéře, celkově je zdravá a to si myslím, že v jejím případě je prostě absolutní alfa a omega. Je zdravá, hraje zápasy, to znamená, že naplno může ukazovat tu svoji kvalitu, svůj potenciál a pakliže to bude pokračovat, dobrý zdravotní stav, tak si myslím, že není důvod, aby Karolína Muchová neprošla třeba do čtvrtfinále, třeba někam mnohem dál, protože jak včera říkala na tiskové konferenci večer, ty ambice jsou samozřejmě nejvyšší.
2: David Prouza, reportér radiožurnálu Sport, je přímo v Paříži na tenisovém Roland Garros. Pondělí, tedy druhý hrací den, tak ten nabídl i dvě pětisetové bitvy. Davide, ty si detailně sledoval tu mezi Norem Rudem a Rusem Safiulinem. Dá se říct, že na ní sedí takový ten sportovní popis. Jednou si nahoře, jednou dole. Rud nakonec vyhrál 3-2 na sety, ale zápas mohl vlastně ukončit mnohem dříve.
1: To byl asi nejzvláštnější zápas, který jsem viděl, nebo alespoň nějakým způsobem podrobněji sledoval. Kasper Rud vedl 2-0 na sety, celkem v klidu kráčel za vítězstvím nad Rusem Safiulinem, měl 3 matchboly při vlastním podání, celkem jich měl snad 5 a neproměnil ani jeden, ten game vlastně úplně odpadl, vedl 40-0, nakonec prohrál, set se otočil a tak dále. Najednou se Kasper Rud začal tak trochu ploužit po kurtě, vyžádal si ošetření, nechal si změřit teplotu, změřit tlak, vzal si nějaké prášky, které si rozpustil ve vodě a od té doby třeba 20 minut prostě po tom kurtu opravdu jenom chodil. Safiulin mu nahazoval míčky, respektive hrál tam, kde se Rud nepohyboval, což ale bylo třeba metr od toho norského tenisty a stejně Rud neudělal ani krok navíc. Postupně se ten zápas začal otáčet, Safiulin vyhrál jeden set 6-0, další zvládl, nebo ten předcházející zvládl 7-5, potom 6-0. Pak si i on vyžádal ošetření, nechal si masírovat svoji pravou nohu, pravé stehno. Po konci čtvrtého setu se vlastně oba odebrali do šatny, oba působili opravdu jako, že nedohrají ten zápas, že to prostě nějakým způsobem budou muset ukončit. A po té přestávce, to bylo, já nevím, 8-9 minut, tak se vrátili a začali do toho normálně řezat zase jako na začátku zápasu a Kasper Rud posléze na tiskové konferenci říkal, že měl vlastně prostě obrovský úpal a jenom chodil jako zombie po kurtu a doufal, že se to nějakým způsobem spraví, že ty prášky zaberou a nakonec tedy zabrali po té přestávce, co se třeba schladil po čtvrtém setu a nakonec vyhrál 6-2 a slaví postup do druhého kola. Kasper Rud, neříkám, že je favorit, ale hrál tady dvakrát finále v Paříži, takže si myslím, že by klidně mohlo projít dál a v jednu chvíli to včera tak nevypadalo, ale nakonec to ustál a je tedy ve druhém kole.
2: Když je řeč o favoritech na celkové vítězství mezi singlisty, tak samozřejmě musíme zmínit jméno i Itala Jannika Sinnera, aktuálně prvního hráče světa, který tedy dnes vstoupí do Grand Slamu v Paříži a pokusí se tam vlastně zkompletovat kariérní Grand Slam. Jediná trofej, která mu chybí, je právě z French Open. Dnes budou ale v akci další Češi. 5 zbývajících vstoupí do soutěží singlistů a singlistek. Linda Nosková, Kateřina Siněková, Nikola Bartuňková, Linda Fruvirtová a Vítko Přiva. Závěrečná otázka na Davida Prouzu, tak kdo půjde na kurt jako první a kdy se nám znovu ozveš v našem vysílání?
1: To je samozřejmě dobrá otázka, Pavle. Podle rozpisu v druhé rundě, neboli v druhé vlně, jsou Linda Fruhvirtová, Linda Nosková a taky Vít Kopřiva. Samozřejmě, který zápas před nimi skončí dříve, tak to těžko usuzovat, ale velmi pravděpodobně, pokud se splní takový ten klasický průběh, tak by to měla být Linda Nosková, která bude hrát s Řekyní Sakarijovou a to z toho důvodu, že na kurtu číslo 6 před nimi se bude hrát ženský zápas Vekičová Tybelová. Předcházející zápasy Lindy Fruvirtové a Víta Kopřivy, tak to jsou zápasy mužské, čili by měly být o trošičku delší. Takže nejspíš Linda Nosková, já bych odhadoval, že prostě okolo 12:30 odpoledne se tenhle ten tenisový vláček rozjede, jak jste říkali, 5 českých reprezentantů, tak snad to podobně jako v neděli, kde jich bylo 6 a postoupili 4, bude i tady pozitivní a budeme slavit třeba 3 české postupy do druhého kola.
0: Nesmírně nabité bude dnešní odpoledne a večer na Radiožurnálu Sport, protože vedle těch hokejových zápasů na mistrovství světa a zápasu Česka s Kanadou večer bude ještě baráž o fotbale a pak také samozřejmě David Prouza bude komentovat tenisový turnaj Roland Garros. Tak Davide, držíme palce, ať to dneska všechno zvládneš ty i čeští tenisti a zdravíme do Paříže.
1: Merci beaucoup, mějte se hezky, hezký den.
0: Hezky si potrénoval francouzštinu, to jen tak na okraj, Davide, měj se hezky.

0: 26. května 2026 nevynecháváme naší soutěž. Pavel Tilšar může teď 8.50 připomenout, o co vy, posluchači, budete hrát.
1: V době hokejového mistrovství světa pro vás máme i hokejové ceny. Hokejový puk s logem radiožurnálu Sport, ten se bude určitě hodit na nějaký ten rybníkový hokej zase v zimních měsících. Taky kniha Hokejovník a taky fandící šálu Česká republika.
0: Jak dobře víte, pravidla naší soutěže může zvítězit ten, který nezvítězil v předchozích dvou měsících. Důležité uhodnout, co hádáme v kontextu s tím zvukem, který pouštíme. Nejprve, než se zeptáme, pustíme zvuk. Tak poslouchejte.
2: Ambil směřuje za kotoučem, ten má sedlá poslední dvě vteřiny. Hotovo! Česká hokejová reprezentace slaví po 14 letech titul mistrů světa.
0: To byl už docela proslavený komentář Petra Kadeřábka, který u toho byl přesně před dvěma lety i s Františkem Konou a naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Otázka Pavla Tilšara.
1: Bylo to domácí mistrovství světa, samozřejmě, jak jste poznali, hokejová reprezentace. A nás zajímá, koho Češi ve finále porazili v Praze.
0: Ano, číslo do studia je 221-552-222. Tak nám zavolejte, asi si na to vzpomínáte. Každopádně teď vítáme tedy prvního z volajících ze soutěžících. Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, Artem.
1: Tak víte, koho čeští hokejisté porazili před dvěma lety, přesně před dvěma lety ve finále mistrovství světa v Praze?
3: Jo, jo, Švýcary.
1: Výborně. A takže ceny jsou vaše, to je jasné, nebude to co cena, to otázka, všechny tři ceny vám samozřejmě pošleme, ale ještě vzpomenete si, kolik to bylo?
3: Pardon, já si myslím, že to bylo 2-0.
0: Výborně.
1: A tak to ještě čeští střelci.
0: Dáte někoho z českých střelců?
3: Pasta.
1: Jasně.
3: Dával a toho druhého se nespomenu.
1: Taky David, do prázdné branky.
0: David Kempf, já bych si taky nespomněl. Arteme, ale to vůbec nevadí, moc vám gratulujeme k vítězství v naší soutěži. Ceny jsou vaše, poslouchejte Radiožurnál Sport a v pátek můžete vyhrát i bezdrátová sluchátka. Mějte se hezky.
3: Děkuji.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava se přímému sestupu do druhé ligy vyhnuli na poslední chvíli. V posledním utkání nadstavbové části odsoudili k sestupu pražskou Duklu, ale vyhráno ještě v Ostravě nemají. Teď je čeká dvojutkání baráže o nejvyšší soutěž s druholigovým Táborskem.
2: V podstatě tam nejde úplně moc věcí teď jako fyzicky natrénovat, spíš těch hráčů vyladit k tomu, aby ten výkon úterý byl takový, jak si dá na dobrou pozici pro druhý zápas s Táborskem.
1: Říká trenér Baníku Josef Dvorník. Úterní zápas v Ostravě na městském stadionu ve Vítkovicích začíná v 18 hodin. Odveta na jihu Čech v sobotu popoledni.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, bude 9 hodin, máme pro vás další zprávy a pak povídání s Martinem Procházkou.
1: 9 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Poslanci budou znovu řešit snížení záloh pro živnostníky, které jim vrátil Senát. Spojené státy udeřily na jižní Írán. Útok podle nich není porušením příměří. Tenistka Karolína Muchová postoupila na Roland Garros do druhého kola. Lehečka vypadl. Dlouhá kolona zůstává na dálnici D1 před Brnem už za Vyškovem a bude slunečno s teplotami až 32 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Do sněmovny se dnes vrátí návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Díky změně by živnostníci měli na odvodech na sociální pojištění ušetřit několik set korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
4: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
2: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Třeba senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozornil na to, že by živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, v budoucnu přišli o část důchodu. Americké letectvo podniklo nové údery na Írán. Pentagon oznámil, že cílem byly vojenské lodě v Hormuzském průlivu a zařízení na odpalování raket. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda s Íránem je přesto možná během několika dnů. Washington označil poslední kolo úderů za sebeobranu a odmítl, že by porušil příměří.
5: Podle Pentagonu zasáhly americké stíhačky několik íránských lodí, které se chystaly klást miny v Hormuzském průlivu. Íránská média informují o explozích v přístavním městě Bandar Abbas. Nepotvrzené informace mluví o 4 zabitých příslušnících íránských revolučních gard. Na diplomatické úrovni pokračují jednání o americko-íránské dohodě. Dokument by měl podle Washingtonu mimo jiné zajistit volnou plavbu lodí Hormuzskou úžinou. Teherán ale pohrozil, že jakékoliv izraelské bombardování Bejrútu by rozhovory ohrozilo. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Českým vědcům začal sloužit atomový sondový tomograf, přístroj, který mapuje složení pevných látek atom po atomu ve 3 rozměrech. Je první svého druhu ve střední i východní Evropě.
6: Musíme znát, jak ten materiál na té atomární úrovni vypadá, aby jsme se dokázali vysvětlit, proč je odolný, proč selhává.
7: Podle Pavly Stoklasové z Ústavu termomechaniky Akademie věd nový přístroj pomůže při zkoumání nových materiálů pro nejrůznější využití.
6: Slitiny s tvarovou pamětí, materiály pro implantáty, pro vývoj baterií a tak dále.
7: Podobných laboratoří je podle vědců po celém světě jen několik desítek. Tu českou pořídil konsorcium 3 akademických ústavů a 2 univerzit. Chtějí ji ale otevřít i pro zájemce z dalších vědeckých oborů i z okolních zemí. Martin Serp, Radiožurnál.
8: Sport. České hokejisty čeká po porážce 1-4 s Norskem poslední zápas v základní skupině mistrovství světa. Ve Friburgu se od 20 hodin a 20 minut utkají s Kanadou. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Tenistka Karolína Muchová na Roland Garros postoupila do druhého kola. Rusku Zacharovovou porazila 2-0 na sety. Po zápase Muchová mluvila o komorní atmosféře na velkém kurtu Suzanne Lenglenové, kam zápas pořadatelé na poslední chvíli přesunuli.
9: Jo, bylo to zvláštní, ale jako čekala jsem to, protože nás fakt jako změnila. Během 5 minut jsme šli na kurt, takže o tom ani nikdo nevěděl, že tam jdeme hrát. Ten kurt je hezký, dobře se na něm hraje. Vždycky se radši hraju na prázdném velkém kurtě, než kdyby nás hodili na nějaký malej.
8: Jiří Lehečka na pařížském Grand Slamu vypadl v prvním kole. Španěl Karen Obusta ho porazil 3-0 na sety. Dnes se v prvním kole představí Češky Nosková, Fruvirtová, Bartůňková a Syňaková a mezi muži Vít Kopřiva.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 nehoda za Kojetínem a kolony před Brnem. Na D1 z Přerova na Brno opatrně za sjezdem na Kojetín na kilometru 249 řeší nehodu v připojovacím pruhu od čerpací stanice, kolem se zpomaluje. Na D1 před Brnem směrem z Přerova stále roztrhané kolony, první část za exitem 226 Vyškov západ, tam krátce popojíždí i osobní auta, ta potom tvoří kolonu hlavně od exitu 216 Trousínov za sjezd na Holubice. Kamiony to mají pravým pruhem až do Brna k D2. Na D5 z Prahy na Norimberg před hranicí pořád kolona kamionů místy nejenom v pravém pruhu začíná za sjezdem na Přimdu kolem kilometru 146. Na D8 z Prahy na Drážďany se kolona kamionů před hranicí tvoří od sjezdu 74 Ústí Bukov a protože regulují průjezd tunelem Libouchec, před ním průběžně vzniká fronta i osobních aut. Na tahu 35 z Liberce na Turnov počítejte s kolonou od sjezdu na Jablonec do omezení u Hodkovic, je to až na 15 minut. A v Praze stále dlouhé kolony, mimo jiné na okruhu před Ořechem od sjezdu z D1 je to osobním autem i kolem 50 minut, z druhé strany od D5 k Ořechu asi čtvrt hodina. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách 23. Tolik zprávy.
11: Hezké ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport, je 9.06.
0: Dobrý den.
11: Máme tady zprávu, která asi nepotěší příznivce českého basketbalu, ty, kteří přejí třeba reprezentantům a reprezentantkám, aby se představovali v nejlepších soutěžích světa, ale na druhou stranu možná potěší třeba i realizační tým národního týmu žen.
0: Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v týmu Minnesota, 24-letá česká rozehrávačka. Odehrála po svém příchodu do WNBA za Minnesota pouhé 3 zápasy. Ona tam vlastně putovala společně s Emou Čechovou, která se ale zranila. Takže je to takový smutný návrat českých basketbalistek po 16 letech do té zámořské ženské slavné soutěže.
11: Ano, my jsme to tady připomínali zhruba před měsícem, nebo kdy to bylo, že po 16 letech, tedy od roku 2010, první Češky po Janě Veselé v téhle organizaci Minnesota. Nicméně už 22. vyšla zpráva na webu Minnesota Lynx o zranění pravého kolene Emy Čechové a teď tedy aktualita, která se týká Elišky Hamzové. Takže by to asi někdo z realizačního týmu přál Češkám, aby se neprosadili. Ale já jsem spíš narážel na to, že se tam možná mohlo stát, že by třeba tyhle dvě hráčky zmeškaly mistrovství světa, které se v Berlíně koná od 4. září a Češky se tam představí po 12 letech. Obě jsou oporami, Hamzová s Čechovou, ale právě v WNBA se končí základní část až na konci září. Takže z tohoto důvodu jsem to tak nějak uváděl. Na druhou stranu opravdu je to škoda. A třeba snad ještě se dá Ema Čechová dokupy, nevíme, jak na tom je, otázkou, proč skončila Eliška Hamzová.
0: Budeme to zjišťovat pochopitelně na Radiožurnálu Sport a určitě vás o tom budeme informovat. Za chvilku už další rozhovor s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Zase na to neslavné téma české porážky s Norskem 1-4.
3: Radiožurnál Sport,
12: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.
13: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Tohle byl Ed Sheeran v našem vysílání 9 hodin 11 minut. Pokračujeme dál, teď směřujeme k tématu, které asi není úplně příjemné, týká se ledního hokeje a mistrovství světa.
1: Češi v předposledním utkání skupiny na světovém šampionátu podlehli Norsku 1-4 s jistotou postupu do play-off, tedy ve Friburgu. Se severským soupeřem prohráli poprvé po 16 letech a my to téma chceme rozebrat s naším hokejovým expertem, olympijským vítězem Martinem Procházkou. Tak tě tu dnes poprvé vítáme. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Po prohře se Slovinskem 2-3 v prodloužení, tedy druhá porážka s outsiderem, je vlastně ještě těžší ji zkousnout teď na rozdíl od té se Slovinskem, protože to byl, řekněme, začátek turnaje, teď už se hrálo o druhé místo ve skupině a tady o možného lehčího soupeře pro první kolo playoff, chcete-li čtvrtfinále.
3: Já už jsem, Pavle, to zmínil včera, mně Norové nepřijdou jako outsider, jo? Já jsem bral outsider jako Slovince a Italie, ale každopádně samozřejmě byl to tým, který jsme měli svým způsobem porazit a tím si pojistit jistotu minimálně druhého místa. Každopádně Norové ukázali už v těch předešlých zápasech, že byli schopni porazit Švédy 3-2, vzali bod Kanadě, takže není to tým, který by úplně patřil za mě úplně té nejnižší části té tabulky. Každopádně to včerejší utkání Norové byli velmi dobří, byli výborní v bruslení, v pohybu, byli aktivní, důrazných soubojích, naši naopak právě v tomhle tom zaostávali ve všech tady těch směrech. A co se nám vůbec nedařilo, tak se nám nedařilo, nebo nás Norové nepouštěli do nějakých větších vyložených šancí, snad jenom kromě dvou během toho celého zápasu. Byly to takové pološance, polostřely. Norové byli mnohem důraznější, vytvářeli si lepší pozice, proto také dali ty 4 góly.
0: Asi leco naznačil začátek utkání, který Češi vůbec nechytli, vlastně v čase 6.49 zvyšovali Norové už na 2-0. U obou branek byl namočený Filip Hronek, je vlastně jeden z nejzkušenějších vůbec hráčů, beků, to ani neříkám. Myslíš, že třeba Radim Rulík kritizoval hodně právě Filipa Hronka?
3: Neřekl bych, že by asi úplně kritizoval, řekl se, že byl namočený v tom, byly to dva momenty, při tom jednom na jeho omluvu dával, dá se říct, čistou nahrávku na Kovarčíka, který ji nespracoval. Samozřejmě to sešlo tak, že ještě ten kotuč tak dobře tečnul přesně do hole Salstena, který výborně to trefil. Dominik Pavlát v podstatě s ním nemohl vůbec nic dělat, nebyl ještě ani rozchytaný, ještě si nesáhl ani na kotouč a už tam měl branku. Při druhé situaci ano, ztráta kotouče na útočné modré čáře, pak situace 2-1, kterou Norové vyřešili naprosto perfektně. Ideální nahrávka pod hokejkou přes holu hokejku Kempného, no a střela pod horní tyč, takže to utkání samozřejmě ta situace ovlivnila hodně, Norové získali obrovské sebevědomí, najednou jich byl plný led a jak říkám, našim nepovolovali nebo nedovolili do nějakých větších pozic, lepších se dostat a co jsme si nepomohli ve druhé třetině, dvě přesilovky, v první jsme si vlastně nevytvořili, já si říct vůbec nic, ta druhá byla trochu lepší, ale žádná větší 100% šance, takže za mě ani přesilovky nám prostě se nedaří stále. A když to ještě řeknu, teda shrnu k tomu, tak celé to utkání, tam byla spousta nepřesných nahrávek při takových těch finálních situacích, kdy jsme potřebovali si dát právě přesnou nahrávku na střelu, tak to nechodilo klukům, jak se říká, na volej, do hokejky. No, bylo tam spousta takových právě špatných situací řešených.
1: S Martinem Procházkou mluvíme zatím o tom, že čeští hokejisté prohráli s Norskem 1-4 v předposledním zápase skupiny na mistrovství světa ve Švýcarsku. Trochu mě zaráží, že vlastně ta elitní formace útočná se pořád mění. Je tam samozřejmě Roman Červenka s Lukášem Sedlákem, oni jsou sehraní z Pardubic, ale pořád tam ten realizační tým trochu hledá, koho k ním do party. Jednou je to Matěj Bliml, jednou je to Martin Kaut, tak koho by tam viděl Martin Procházka?
3: No, to je těžká zavřená situace, otázka tím, že se nedaří tomu týmu, tak tam najednou hledat nějakou variantu. Je pravda, že jsem také zaregistroval spousty názorů, že se tou sestavou hodně moc mění, že není taková ustálená, že ti hráči někdy jsou prostě nejsou tolik třeba nějakým způsobem sehraní, ale je to dnešní hokej, to je celkem takhle normální. Trenér Radim Rulík se svým štábem jsou takový, že to hodně mění. Za mě je to moc zbytečně, koho bych tam viděl. V začátku tam vypadal dobře Matěj Bliml, ale ten postupem času teďka ta forma taky u něho nebyla taková, takže proto se rozhodli pro Martina Kauta. Přišlo mi, že včera taky tam byl ten dobrý pohyb, celkově ten útok nevypadal úplně ideálně, když si pár šancí vytvořil, ale byla to dvojce právě jenom Lukáš Sedlák, Roman Červenka, takže možná, že trenéři sáhnou třeba k tomu dnešním utkání nějakému ještě dalším oživení, nějakého typu rychlejšího, průbojnějšího hráče. Uvidíme, třeba může se mluvit třeba o Melovským, který je mladý, který má dost energie, třeba by ten útok nějakým způsobem oživil.
0: Vzpomíná se na tu prohru před 16 lety, když Češi prohráli s Norskem už druhý zápas na turnaji, nakonec pak zlepšovali své výkony a došli si až pro zlato. Teď je to dost odlišná situace v tom, že vlastně ty výkyvy formy v jednotlivých zápasech jsou, ať už prohra se Slovenci, výhra na Švédy, prohra z Nory. Jak moc varující je tohle, anebo spíš věc k zamyšlení, že prostě proti těm slabším to nejde. Byť ty si říkal, že Norové podle tebe outsideri takový nebyli.
3: No nebyli, za mě, když porazíte Švédy 3-2 a vemete bod Kanadě, tak nepovažuje za outsidery, ale to už je teďka jedno. No, teďka stejně asi nejdůležitější je teďka ta situace nějakým způsobem dneska odehrát toto dnešní utkání. Samozřejmě pokud by se nám podařilo ho vyhrát, tak ten tým to nakopne, zase by to mohlo být změna, jako to bylo po zápase ze Švédy, byla by mnohem jiná, lepší atmosféra v týmu. Pokud to utkání dneska nezvládneme a zůstaneme na tom 3/4 místě, tak se samozřejmě čeká nás přemístění do Curychu, znova do nové haly a soupeř mnohem těžší typu Švýcarů, Finů. Takže si myslím, že opravdu ta situace je zkomplikovaná, není to nic příjemného. Hráči určitě dneska zkusí to utkání jak způsobem zvládnout a doufat, že se povede a zůstaneme právě třeba ve Friburku na tom kluzišti, na kterém byli teďka zvyklí. A nebo naopak to by je příjemná změna, můžete přijet do nové haly a najednou to bude úplně jinak.
1: No dnes od 20:20 poslední zápas českých hokejistů ve skupině mistrovství světa. Proti bude stát Kanada, už jistý vítěz té skupiny ve Friburgu, která si do Švýcarska tedy převezla dvě velké hvězdy, jednoho mladíka Celebrínyho, jednoho zkušeného borce Crosbyho. Tak jak ty osobně se těšíš na tu konfrontaci českých hráčů s touto dvojicí, protože už jsme samozřejmě, nebo máme v živé paměti i to čtvrtfinále olympijského turnaje, a to byl tedy Fofor. Teď tam samozřejmě není tolik hráčů z NHL, ale myslím si, že by to taky mohl být asi hodně kvalitní zápas večer.
3: Předpokládám, že to bude hodně, hodně svěžné utkání, kvalitní pohyb, samozřejmě Kanada je jedno, jaký tým vlastně složí, jak už jsi zmiňoval, mají tam dvě hlavní hvězdy, ale mají tam spousta velmi kvalitních hráčů. Jediné co, tak Kanada už vlastně nemůže být na jiném místě než na prvním, takže má jistotu toho prvního místa, to znamená, že by se mohlo stát, že by třeba do toho úplně až tak naplno nešli, protože opravdu také sebou připravovat na to čtvrtfinálové utkání. Svým způsobem by to možná mohla být trochu výhoda pro náš tým, protože my, pokud chceme s tím něco udělat, tak musíme a Kanada nemusí.
0: Martin Procházka z Táby bude i v čisté hře za zhruba hodinu. Nicméně ještě přibližme tedy ty počty před čtvrtfinále, jak by to český tým mohl nakonec mít. Aby se nestěhoval do Curychu, musí dneska získat víc bodů s Kanadou než Norové z Dány. A také ještě v tu chvíli doufat, že Slovensko neporazí Švédy za 3 body, ale ten zápas Slováku se hraje už v 16:20, stejně myslím jako ten zápas Norů z Dány. Takže v tu chvíli možná už budeme vědět, možná Norové hrají ještě dřív, že jo? V těch 12.
1: Měli by hrát dřív, ano. Protože je to stejná skupina, no. Takže ve 12:20.
0: Takže Češi vlastně v tu chvíli budou vědět brzy, jak na tom jsou a zda se budou muset stěhovat, což je možná v úzovkách tedy pomůže. Martin Procházka, jak jsem říkal, po 10. v čisté hře, moc se těšíme a děkujeme ti za rozhovor.
3: Taky děkuju, naslyšenou.

0: Slavná kapela Kiss v našem vysílání je v 9 hodin 21 minut. My teď směřujeme od ledního hokeje k fotbalu, protože dnes večer v Ostravě Vítkovicích začne baráž o fotbalovou šanceligu.
1: Baník na úvod vyzve Táborsko. Prolínací soutěž se v Česku hraje po šesté a z 20 dosavadních zápasů týmy z druhé ligy v baráži vyhrály jen jedinkrát.
0: Minulý rok se to povedlo Chrudimi v nakonec neúspěšném dvojzápase s Pardubicemi. Za Pardubice tehdy nastupoval i Kamil Vacek a majitel 303 prvoligových startů a dvou českých titulů je teď s námi ve spojení. Kamile, přejeme hezký den.
2: Hezký den i vám.
1: Když si vzpomnete na loňské barážové nervy proti Chrudimi, jste vlastně tak trochu rád, že už se vás to teď netýká a jste v pomyslném fotbalovém důchodu?
2: No jednoznačně, protože nás dělilo vlastně 11 cm od toho, aby Chrudim s náma ten druhý zápas zvládla o ty dva góly a myslím si, že by to bylo hodně, hodně náročný a je hodně těžké někomu, kdo tyhle zápasy nehrál, vysvětlovat, jak vlastně těžké to je, protože člověk si uvědomuje, že hraje za celý klub a opravdu si občas přijde, že ten fotbal zapomněl hrát.
0: Aby posluchači ještě si uvědomili, s kým teď mluvíme, tak Kamil Vacek třeba s pražskou Spartou získal dva tituly, nastupoval za ní i v evropských pohárech během vypjatých bitev o Ligu mistrů s Panathinaikosem v evropské lize. To byl zápas třeba i na liverpoolském Anfieldu v boji o postup do osmifinále soutěže. A pak tedy loni už za Pardubice, nejen loni, ale i loni za Pardubice ta zkušenost baráže. Kamile, pro vás osobně, třeba psychicky, jak to tehdy bylo odlišné od těch předchozích zkušeností, které máte habaděj?
2: Tak když člověk hraje o titul, tak samozřejmě je nervózní taky, ale jsou to úplně jiný emoce, protože ten úspěch je veliký, ale když se hraje vlastně o život toho klubu a pak hlavně tím, jak já už byl starší hráč, kapitán a uvědomoval jsem si, jaké všechny to má konsekvence, tak opravdu ta tíha okamžiku na vás dolehne a myslím si, že nás čekají hodně zajímavé zápasy, protože i tím, jak se liga mění a mění se i rozložení sil ve druhé lize, kdy ty kluby mají velmi silné majitele a dobré hráče a opravdu si myslím, že ani Baník nečeká rozhodně nic jednoduchého.
1: Ano, Baník bude hrát s Táborskem dnes první zápas od 18 hodin, zítra úvodní utkání mezi Artisem Brno a Slováckem, ale ještě ke Kamilu Vackovi a jeho zkušenostem s tou baráží, když to vztáhneme ještě k té loňské vzpomínce, tak doma 2-0 s Pardubicemi, ale pak v Chrudimi vás vlastně oslabilo to, řekněme, hloupé vyloučení mladého Šancla, který dal facku brankáři Širákovi a následně doma šli do vedení, pak jste vzpomínali těch 11 cm, tak přímo v té situaci, když jste viděl, že spoluhráč dostává červenou kartu a prohrávali jste následně tak, jak vám bylo.
2: No tak my jsme si byli celkem jistí, že potom

0: Říkám, že byli opravdu blízko k tomu, aby ten zápas s náma dotáhli pro ně do úspěšného konce, a proto s velkou pokorou musím říct, že opravdu ty zápasy jsou těžké.
1: Kamil Vacek, se kterým jsme teď ve vysílání zažil ten minulý rok baráž pod Davidem Střihavkou o 3 roky dříve, respektive teď je to 3 roky, co byla baráž v Pardubicích. Tehdy se Pardubice střetly pod Radoslavem Kováčem z Příbramí. A bylo to asi odlišné v tom, že vy jste začínali tehdy venku a vyhráli jste venku a doma jste si to v úzovkách mohli možná s nás pohlídat. Je tam ten hlavní rozdíl, Kamile?
0: No, asi jo. Já se přiznám, že když jsme hráli proti Příbrami, tak jsem cítil, že to mužstvo, které tady bylo jako super, že jo, byl tady Robin Hranáč, Tomáš Vlček, vlastně kluci, kteří se pak dostali do velkého jako fotbalu, do velkých klubů, a my opravdu to mužstvo měli dobré. Teď jsem jako cítil, že nám to trochu skřípalo. A celá ta sezóna byla taková těžká a nešli jsme úplně v dobrém rozpoložení do toho zápasu s Chrudimí, a ještě tím, že to bylo tady východočeské derby, vlastně, kdy ty města jsou pár kilometrů vedle sebe. Všichni jsme věděli, že v případě toho, když my sestoupíme, tak Chrudim bude hrát ligu vlastně na našem stadionu, a všechno to do sebe tak zvláštně zapadalo a naštěstí to dopadlo pro nás s dobrým koncem, a asi bych to uzavřel tím, že jsem opravdu rád, že jsem se s tou fotbalovou kariérou mohl rozloučit v té prostřední skupině a nemusel jsem se dívat a absolvovat tyhle zápasy o zůstání ve fotbalové lize.
1: Skvělou fotbalovou kariéru má za sebou Kamil Vacek, držitel 2 českých titulů, také 303 startů v české nejvyšší soutěži a muž, který zažil také 2x to, jaké je to čelit druholigovému soupeři v prolínací baráži o první ligu. Kamile, moc si vážíme vašeho času, děkujeme za rozhovor pro Radiožurnál Sport a přejeme vám hezký den. Teď se nám to trošku ztratilo s Kamilem.
0: Hezký den i vám.
1: Byl to prý rozhovor. Děkujeme, Kamile.
2: Děkujeme.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
1: Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Informovala o tom za agenturu Charlotte Dětková. Odbory požadují, aby

0: Vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy. Chtějí začít spolupracovat. Severní Korea vystřelila ze západního pobřeží několik raket do Žlutého moře. Informovala o tom jihokorejská armáda s tím, že nejméně jednou ze střel byla balistická raketa krátkého doletu. Pchjongjang odpal začal několik hodin potom, co jihokorejský prezident Lee Jae-myung na zasedání vlády vyzval k intenzivnějšímu úsilí o posílení armády. Severní Korea naposledy vypustila několik raket krátkého doletu 19. dubna. Senát si dnes připomene 30 let od svého ustavení. Na slavnostním shromáždění se sejdou současní i bývalí senátoři. Přítomným promluví i prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně horní komory pak převezmou symbolické klíče k senátu. Sport. Zápasem Baníku Ostrava s Táborskem začne baráž o fotbalovou šanceligu. První ze dvou vzájemných duelů odehraje Baník na domácím hřišti od 18 hodin. Na Radiožurnálu Sport můžete zápas sledovat v přímém přenosu. Na Radiožurnálu budou živé vstupy. Odveta se bude hrát v sobotu v Táboře.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u Rohlenky a nehoda na D5 za Přimdou. Na D1 z Brna směrem na Vyškov pozor před Rohlenkou kolem kilometru 206,5 je tam hlášený kus plechu v levém pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova se stále tvoří roztrhaná kolona. První relativně kratší část je za exitem Vyškov západ kolem kilometru 221, pak se to hlavně štosuje mezi exitem 216 Rosínov a Rohlenkou, kamiony v pravém pruhu dál až k D2. Na D5 z Prahy na Rozvadov se už kolona před hranicí rozjela, ale na jejím původním konci na kilometru 146 narazil jeden kamion zezadu do druhého. Záchranáři na místě opatrně za sjezdem na Přimdu, dojíždí se do kolony kolem 145. kilometru, protahuje se to zdržení 15 až 20 minut. Na D8 z Prahy na Drážďany se nadále před hranicí tvoří kolona kamionů v pravém pruhu, a to od exitu 74 Ústí Bukov. Průběžně regulují průjezd tunelem Libouchec a tak před ním chvílemi stojí i osobní auta. A v Praze nadále řada odpoledních kolon, dlouhá je ta na okruhu směrem na letiště před Ořechem, kamionu od sjezdu z D1 za Lochkovským tunelem pozor ještě na stojící kamion v pravém pruhu. Další zelená vlna za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách 23 a foukat má většinou slabý vítr. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Red Hot Chili Peppers doznívají takhle kakofonicky, bych řekl, dokonce nejsou to úplně příjemné zvuky na konci písničky Snow, která je jinak perfektní, rytmická, energická. Myslím, že i Pavel Tlžar se pobavil.
1: Já jsem se pobavil božským, mám velmi rád Red Hot Chili Peppers.
0: Ano.
1: I když mají dost podobné písničky všechny, se mi tak jako připadá laickým uchem.
0: Podobné.
1: No, na podobnou melodii a ne, že by tam byla stejná slova, ale je to občas taková odrhovačka, jak hezky v Česku říkáme.
0: Ne, to si řekl hezky, ono to trošku i souvisí se sportem, protože občas to vypadá, že ty sportovní příběhy bývají opakované, ne úplně, že by to byly odrhovačky, ale často ta témata spolu souvisí a myslím, že když budeme mluvit teď o tom, co se dneska chystá v Ostravě Vítkovicích, zítra na úvod tedy na stadionu dalších týmů, které hrají baráž o fotbalovou šanceligu, tak jsou to vlastně už po šesté příběhy prostě týmů, které se chtějí zachránit a týmů, které chtějí porazit a sesadit dolů.
1: A zatím tedy ale ty týmy ze druhé nejvyšší soutěže vlastně úspěšné nebyly. Za těch posledních šest let se nikomu nepodařilo skrz baráž postoupit. Teď aktuálně tedy do soutěže pojmenovaná šanceliga.
0: Baník vyzve Táborsko, to je první barážové klání dneska od 18 hodin v ostravských Vítkovicích a u toho bude také náš kolega reportér David Procházka, kterého vítáme ve vysílání. Davide, hezké úterní ráno ti přeji.
2: Hezké dopoledne.
1: Jak vypadá aktuální forma Baníku, jak je připravený stadion na to, že přijede druholigové Táborsko bojovat o senzaci z jihu Čech, jak to samotný jihočeský klub nazval?
2: Tak Baník Ostrava zněl v sezóně hodně jako kakofonie, protože vyhrál jenom 7 zápasů z 35. To je velká bída, ale zase v těch posledních dvou zápasech už zvítězil, takže možná už trošku ta souhra ladí více. Fanoušci jsou pochopitelně natěšení, stejně jako na ten rozhodující zápas na pražské Dukle. Myslím si, že bude hodně plno, nevím, jestli bude přímo vyprodáno, ale myslím si, že by mělo být, že fanoušci Baníku se zmobilizovali v těch posledních týdnech hodně, i když tam byl nějaký nesoulad třeba s hráči, s vedením, tak samozřejmě, že všem jde o jednu věc a to zachránit Baník v lize, aby po 10 letech zase nesestoupil do druhé ligy. A Táborsko, upřímně si myslím, že nebude dělat Baníku větší problémy.
0: Velké téma je také to, že Josef Dvorník trénoval proti Táborsku Bčko Baníku dvakrát během té druholigové sezony, až na konci sezony před nadstavou byl tedy, řekněme, jak to říct, povýšen tedy do role trenéra Ačka. Myslíš, že mu tyhle zkušenosti pomůžou?
2: Určitě ano a myslím si, že hlavně on pomohl A týmu, protože určitě jste ho slyšeli, jak mluvil třeba na tiskových konferencích, myslím si, že tak mluví i před zápasy, že dokázal to mužstvo pokud možno co nejvíce sklidnit, protože rozhodně Baník Ostrava nebyl, jak jsme říkali v úvodu, vyladěný během celé sezóny, propadal se do větší a větší herní krize a myslím si, že právě ten Dvorníkův klid a důraz na jednoduché věci, takže Baník znovu trošku nastartoval.
1: Jak to vypadá s týmem Baníku před pár hodin před startem baráže? Myslím si, že Josef Dvorník se znovu bude opírat o ty hráče, kteří vybojovali tu účast v baráži tím vítězstvím na pražské Dukle na Julisce 3-0. Nicméně, jestli se třeba někdo nestihl dát dohromady před začátkem baráže, to je ta otázka na Davida Procházku.
2: Myslím si, že ne, že ta sestava, poslouchal jsem včera celou tiskovou konferenci na Dukle, jak se Josef Dvorník vyjadřoval a měl velkou radost z toho, že se mu podařilo v těch posledních zápasech tu sestavu ustálit, takže myslím si, že ta vítězná sestava se měnit nebude, možná jestli tam nebude nějaké lehké pokopání po tom posledním zápase, ale karetní tresty nejsou, zraněný je Kubala, ale ten už v této sezóně do zápasu nezasáhne, bude se soustředit na start letní přípravy, takže myslím si, že tam téměř k žádné změně nedojde.
0: Chci se zeptat konkrétně na Václava Jurečku, který přišel do Baníku a jako velká posila hned skóroval v první zápase na Slovácku, pak ovšem už pouze při vítězství nad Zlínem dal hat-trick a od té doby nic, takže 4 góly a na Julisce to taky vypadalo, že ta deka, která leží na všech hráčích Baníku, se možná nejvíc tedy usadila právě na něm. Jak ho vidíš?
2: Ano, já vlastně první dva zápasy jsem ho chválil, nebo když jsem ho mohl komentovat v tom domácím utkání, pak po tom Slovácku, tak jsem ho ještě chválil, pak dal ten hat-trick samozřejmě, ke kterému mu pomohli hodně spoluhráči, ale pak ta jeho forma šla rapidně dolů a téměř v každém utkání, které jsem živě komentoval, tak jsem se do něj opakovaně obouval, pohybově špatný, balony lítaly vzduchem, to vůbec není jeho prostor, kde by se měl prosazovat, možná v 16, ano, ale ne, nějaké nákupy z hlouby pole od stoperů, tak v tom byl hodně také špatný. Něnk na jeden zápas vypadl, bylo to cítit, protože Něnk si myslím, že trošku je v lepší formě, je důraznější i v těch hlavičkových soubojích, i v tom předskakování hráčů, má rychlé nohy, takže ten rozdíl mezi dvěma útočníky Baníku je hodně propastný a sice Něnk také nedává teďka v poslední době góly, to jsem se ptal také trenéra Dvorníka, že bez útočníků, jaké to bude těžké, kteří ten dávají góly, ale zase dokáží zaskočit třeba obránci anebo hráči Dukly, jak jsme viděli v posledním zápase, tak z legrace jsme si říkali, jestli bude mít Táborsko také takové střelce.
1: Změna je taky u herního vytížení některých hráčů pod Josefem Dvorníkem a samozřejmě tím myslím především Srdjana Plavšiče, srbského křídelníka, chcete-li záložníka, on umí zahrát snad i v obraně, který prostě se vrátil do sestavy Baníku s Josefem Dvorníkem a s jeho příchodem k A-mužstvu, tak jak on sám Srdjan Plavšič dokázal zapůsobit na ten tým, protože samozřejmě on má za sebou angažmá ve Spartě, ve Slávii, spoustu zkušeností. Je to znát na trávníku, když je na něm i Srdjan Plavšič?
2: Těžká otázka. On už se dával zdravotně dokupy pod trenérem Smetanou. Už vlastně, když trenér Smetana končil, tak už to vypadalo, že by ho mohl brzy zařadit. Takže není to vyloženě tah Josefa Dvorníka. Když přicházel na podzim do těch rozehraných evropských pohárů, tak, nebo ještě vlastně v létě, na konci léta, tak přicházel po té, co v Polsku nehrál prakticky rok a půl. A já jsem od něho velká očekávání neměl. Je to technický hráč, je to hračička, umí nacentrovat, to se vlastně ukázalo v tom utkání na Dukle, kdy ten první gól padl po jeho centru na Jurečku, podle mého to mělo jít ten balón, a pak vlastně z toho trestného kopu, ale není tak gólový na té pozici, kde hrával Everton, tak rozhodně Plavšič, Srdjan Plavšič není tak do koncovky, jako byl Everton, nemá takový vliv na mužstvo, ale určitě pomohl těmi zkušenostmi a tou technikou a bylo to vidět na tom zápase na Dukle.
0: Dnes od 18 hodin začíná baráž o fotbalovou šance ligu v prvním utkání. V prvním dvojzápase se utkají Baník s Táborskem. Připomínáme, že zítra vyzve Artis Brno Slovácko. Všechno na Radiožurnálu Sport. Dneska bude komentovat David Procházka přímo z Vítkovic, který s námi teď byl ve vysílání. Davide, moc děkujeme a přejeme hezký den.
2: Já také děkuju. Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 9 hodin 50 minut s Pavlem Tilšarem, jsme tady do 10, takže za chvilku se naše spolupráce dostane ke svému konci. Můžeme vás pochopitelně pozvat i na čistou hru s Martinem Procházkou.
1: Ano, bude po zápase s Norskem na hokejovém mistrovství světa, kde Češi prohráli ve Friburgu s Nory 1-4 a bude před večerním zápasem s Kanadou, který vám zase nabídneme v přímém přenosu od 20 hodin a 20 minut.
0: Připomínáme, že máme také reportéra, kterého jste slyšeli před chvilku, Davida Procházku, na utkání Baník Táborsko. Ten zápas začíná v 18 hodin, takže to bude taková prima předehra před tím hokejovým zápasem Česka s Kanadou.
1: No ještě před ním tenisové Roland Garros, protože máme reportéra Davida Prouzu taky v Paříži, takže si myslím, že odpolední vysílání Radiožurnálu Sport po čisté hře pak bude hodně pestré.
0: Ano, 26. května půjde do hry 5 borců, takže si myslím, že David Prouza bude mít co dělat. Můžete si pochopitelně připomenout také to, že před 2 lety Češi vyhráli hokejové mistrovství světa v Praze, ale ty vzpomínky souvisí také s tím třeba, že často se zaměřujeme na fotbal a letos je to 50 let od toho zlatého bělehradského finále od Loubáku Antonína Panenky. Jsme s ním 13. června opět v další živé desíce, tentokrát na pražském výstavišti v rámci festivalu Off Season. Bude to od 10 hodin do poledne v sobotu, takže pokud máte zájem se udělat takhle hezky start víkendu, tak můžete s námi, více informací i na webu radiožurnal.cz. A možná teď se zaměříme v té pozvánce na naše vysílání také na jednoho z bývalých elitních českých reprezentantů.
1: Je to vlastně 50 let od zlatého evropského šampionátu pro Československo, 30 let od stříbra z Eura v Anglii a 20 let od poslední účasti českých fotbalistů na mistrovství světa. Teď je to tedy znovu zpátky, ten mundial, jak Jan Pěruška rád říká, proto je dobré taky vzpomínat s účastníky toho mistrovství světa v roce 2006. V dnešním odpoledním rozhovoru Radiožurnálu Sport uslyšíte bývalého obránce, vynikajícího stopera se zkušenostmi ze zahraničí, Davida Rozehnala, kterého vyspovídal reportér Adam Kodet.
2: David Rozehnal v 45 letech stále aktivně hraje 6. ligu v Kožušanech u Olomouce, kde spolu se svým bratrem Markem zvelebují fotbalové podmínky v tamním klubu TJ Sokol Kožušany. Stále má blízko k Sigmě Olomouc, kde poprvé nakoukl do ligy a kterou by po změně majitelů rád viděl s mistrovským pohárem nad hlavou.
3: Dobré je, že já nemám sociální sítě, takže nebudu číst komentáře toho, co teďka řeknu. Já tomu věřím, jako proč ne, jako je důležité mít cíle, je důležité mít sny a jít si za něma. I Sigma by měla mít ty nejvyšší cíle. Věřím tomu, že někdy v budoucnu by to mohlo být. Sigma určitě patří v budoucnu do top 3, 4 a doufám v to, že prostě v budoucnu se budeme být ze Spartou, ze Slaví, z Plzní o ty nejvyšší poháry.
2: No a protože David Rozehnal postoupil s národním týmem před 20 lety na mistrovství světa, probrali jsme s ním, proč Češi na další úspěšnou kvalifikaci tak dlouho čekali a proč nehrají ve větším počtu v zahraničních ligách.
3: V české lize je spousta peněz, spousta movitých majitelů, kteří dokáží ty hráče platit v České republice a oni nemají potřebu chodit do ciziny, což na jednu stranu chápu, ale česká liga není to, co francouzská liga, anglická, německá, portugalská, vrch belgické ligy, ale vemme si, jak třeba teďka hraje Slávie nebo i Sparta, prostě někdy je to nekoukatelný a to neříkám jenom o Slávii, prostě o české lize jako takové a já to si myslím, že rozdíl toho, proč nejsme častěji na mistrovství světa.
2: To vše a mnohem více z úst Davida Rozehnala dnes v odpoledním rozhovoru na Radiožurnálu Sport. Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 10 hodin. A zprávy má Tereza Tomášková.
3: Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. V 85 letech zemřel někdejší odborový předák Richard Falder. Hokejový brankář Jakub Dobeš byl u porážky Montrealu s Carolinou v playoff NHL. Po nehodě je kolona na dálnici D5 směrem do Německa před Rozvadovem a bude slunečno s teplotami až 32 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Údajní investiční poradci lákají z lidí peníze pomocí nového kyberpodvodu. Využívají přitom pravých transparentních účtů, kde se lidé například skládají na léčbu pro nemocného člověka. Oběť nejdřív přesvědčí, aby právě na tento účet poslala vstupní investiční poplatek, aby viděla, že peníze skutečně dorazily a účet tedy není falešný. Pak dotyčnému napíšou, ať peníze posílá jinam, už na svůj účet, kde peníze mizí. Získat je zpět pak není jednoduché, vysvětluje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janků.
4: Hodně záleží na tom, kam ta transakce třeba směřuje. Když směřuje do zahraničí, tak ta šance v tom trasování a v nějaký časový prodlevě se prostě snižuje.
3: Lidem by mělo být podezřelé například vysoké zhodnocení vkladu nebo velmi jednoduchá komunikace s údajným investičním poradcem. V 85 letech zemřel Richard Falber, někdejší politik a zakladatel novodobého odborového hnutí po listopadu 1989. Radiožurnálu jeho úmrtí potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falber se v 90. letech na vzniku konfederace podílel, v čele byl 8 let. Svou politickou kariéru spojil se sociální demokracií. Několik let byl v Senátu i v Evropském parlamentu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes v Litvě setká s představiteli pobaltských států. Bude s nimi jednat o dronových hrozbách, kterým tyto země čelí. Minulý týden musela část obyvatel Vilniusu a jeho okolí vyhledat úkryt, potom co vzdušný prostor země narušil cizí bezpilotní letoun. O víkendu pak další podobný stroj explodoval v Lotyšském jezeře.
5: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden na sociální sítě napsala, že Rusko a Bělorusko nesou přímou odpovědnost za drony ohrožující životy a bezpečnost obyvatel východního křídla Evropské unie. Hrozbám spojeným s narušením vzdušného prostoru drony čelí Litva, Lotyšsko a Estonsko zhruba od poloviny března. Ohrožují je ukrajinské drony, které útočí na cíle v Rusku. Rusko ale tyto drony pomocí elektronického boje mate a některé následně míří do Pobaltí. Některé z těchto dronů v posledních týdnech havarovaly. Z Pobaltí Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Ve Špindlerově mlýně v Krkonoších uzavřeli velké parkoviště na příjezdu do střediska. V jeho blízkosti dělníci stavějí nový most a lanovku. Ta má propojit lyžařské areály Svatý Petr a Medvědín. Další dopravní omezení se přidají ještě do začátku letních prázdnin, jak upozorňuje ředitelský areálu René Hroneš.
6: Vidíme už tady na silnici takovou odbočku, která zatím nepovede k omezení dopravy, jenom takový výhybce, aby jsme mohli vybudovat základy a patky toho mostu. V průběhu zhruba července očekáváme zjednosměrnění provozu právě kvůli ukládání té mostovky, toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení.
7: Sport. Hokejisté Montrealu s Jakubem Dobešem v brance podlehli Carolině 2-3 v prodloužení. Kanadský tým tak ve finále východní konference NHL prohrává 1-2 na zápasy. Dobeš zaznamenal 35 zákroků.
8: Dobeš měl 3x více zásahů než gólman soupeře. Při vyrovnávacím gólu na 2-2 si dokonce český brankář připsal asistenci. Carolina zápas rozhodla v 15. minutě prodloužení. V nastaveném čase se jí to povedlo podruhé za sebou a získala tak cenné vítězství na ledě protivníka. Série bude pokračovat v noci ze středy na čtvrtek našeho času dalším zápasem v Montrealu. Štěpán Bém, Radiožurnál.
7: Basketbalisté New York Knicks v semifinále NBA porazili Cleveland 130-93 a sérii ovládli 4-0 na zápasy. Ve finále se představí po 27 letech, titul naposledy získali v roce 1973.
1: Z
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D5 před Rozvadovem a v Praze kolona na jižní spojce. Na D5 chce z Prahy na Norimberg za sjezdem na Přimdu počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu z kilometru 142, potom za sjezdem na Rozvadov za odpočívkou svatá Kateřina. Na 144. zastavují i osobní auta a sune se to až 40 minut. Na kilometr 146 tam havarovaly dva kamiony, provoz pouštějí jedním pruhem průběžně i pozastavují. V osobním autě je určitě lepší cesta po silnici 605 přes Rozvadov. Na dálnici D1 z Přerova na Brno za Vyškovem čekejte kolonu kamionů v pravém pruhu z kilometru 218. Osobní auta brzdí krátce kolem exitu 216 Trousínov a potom ještě u Rohlenky. Na D8 z Prahy na Drážďany se před hranicemi tvoří kolona kamionů, zřejmě kvůli kontrolám u Breitenau. Pravý pruh je plný od exitu 80 Libouchec a tam před tunelem regulují jim průjezd, chvílemi postávají i osobní auta. A v Praze stále vznikají kolony třeba na okruhu před Ořechem, hlavně směrem na letiště se kamiony sunou už od D1. A dlouhá fronta je taky na jižní spojce směr Smíchov od sjezdu na Pankrác půl hodiny přes Barandovský most před regulovaný vjezd do Mrázovky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách 23. Tolik zprávy.
0: Čistá hra Martina Procházky.
11: Dobrý den, milí posluchači, je tu Čistá hra Martina Procházky. Vítáme Martina Procházku, olympijského vítěze z Nagana, 14. mistra světa ve studiu radiožurnálu Sport. Martine, ahoj.
12: Dobrý den, ahoj.
11: Je tu taky Krištof Kousal, dnešní dramaturg Čisté hry. Krištofe, vítej.
13: Krásný den.
11: Tak, krásný den je to, ale nevím, jestli si úplně zněl dobře v tom
13: já
11: mikrofonu.
13: Já sebe jsem neslyšel optimálně, teď je to asi trošku lepší. Jo. Hezký den tobě i posluchačům.
11: Výborně. Tak my máme před sebou samozřejmě čistou hru o mistrovství světa v ledním hokeji, které se ve Švýcarsku. Během té hodinky se zapojí také jeden z našich reportérů přímo z místa, který se buď chystá na dnešní utkání s Kanadou, anebo balí, protože se rýsuje taky možná stěhování do jiného města ve Švýcarsku. Nicméně máme tady taky pozvání pro vás, abyste nám zavolali v případě zájmu nějakého postřehu nebo dotazu na našeho hokejového experta Martina Procházku. Myslím, že těch témat nejen kvůli včerejšímu vystoupení českého nároďáku vzniklo dost. Můžeme jít na to. Hezký poslech přeji.
0: Čistá hra Martina Procházky.
11: Po 16 letech Češi prohráli s Norskem 1-4. Martine, když to možná trošku přiblížíme, ten start zápasu, naznačil ti už, že to prostě bude, já bych řekl, průšvih? Nebo si třeba ještě doufal, že to Češi zvrátí?
12: Já úplně ten start toho zápasu, když řeknu, tak ty první 2-3 minutky, kdy jsme opravdu, když to řeknu, dobře vstoupili do toho utkání, byli jsme aktivní, hned jsme Nory zatlačili, vytvořili jsme tam dobré nějaké situace z pozabranky vyjetí, tam byl Chmelař dvakrát, který jednou střílil, jednou dorážel. A pak tam byl Dominik Kubalí, který se dostal do dobré střelecké pozice, ale nepomohli jsme si brankou, nedali jsme tu první branku. Pak následně, jak už si zmiňoval, teda to utkání se nějakým způsobem vyvíjelo, ta první třetina. A sami vlastní chybou při vlastní vlastně rozehrávce, kdy Hronek nahrával na Kovarčíka, tomu kotouč podjel pod bruslí mezi hokejkou, vlastně ještě to lehce přiťukl Salstenovi, přesně tak, který tam přijel, vystřelil z mezi kruží a Dominik Pavlát si vlastně ještě ani nesáhl na puk a už tam měl gól. On s tím nemohl dělat, protože Kovarčík mu ještě potom přijel před obličejem, takže on ten kotouč neviděl. Následně potom situace, kdy jsme pokračovali v nějakém takové té aktivitě, nebyli jsme ještě tolik opaření, přišlo mi to, že to bylo, že jsme zase se dostávali k nějakému tlaku, nádechu k tomu tlaku, no a přišla chyba na útočné modré čáře, ztráta puku a situace Noru 2-1, kterou vyřešili naprosto skvěle, perfektně, ideálně nahrávka pod hokejkou Kempného, střela pod horní tyč, zase Dominik Pavlát vůbec nestačil ještě se ani pořádně, když to řeknu, zahřát, rozehřát a už to bylo 2-0. Tady si myslím, že byl ten hlavní moment v tom, že Norové dostali obrovské sebevědomí. Najednou byli velmi silní ve všech osobních soubojích a od této doby byli prostě lepším týmem.
11: Dá se mluvit o historické blamáži tady v tomhle případě? Tak vysoko prohrát s Norskem 1-4 před 16 lety, to bylo ve druhém zápase mistrovství 2-3.
12: Já nevím úplně, že by to bylo blamáž, historická ostuda. Ano, výsledek 4-1, ale ta druhá třetina, kde jsme čekali možná nějakým způsobem větší aktivitu z naší strany, tak to nebylo, nepřicházelo to. Norové ukazovali pořád, jsou velmi silní v osobních soubojích, nepouštěli nás do lepších pozic. Hráli jsme dvě přesilovky. Tady si myslím, že je velký problém zatím našeho týmu. Tu první jsme neodehráli vůbec dobře. Tam jsme si nevytvořili nic, opravdu skoro nic. Dvě střely, jedna úplně mimo branku, jedna možná z nějakého takového velkého úhlu od Kubalíka. Pak tu druhou přesilovku, kterou jsme už hráli mnohem lépe, tak tam chyběly finální nahrávky, chyběly tam takové momenty nějakého překvapení, nevytvořili jsme si 100% gólovou šanci ani při té přesilovce. No a ve té třetí třetině, kdy teda za stavu 2-1, kdy ještě Jaroslav Chmelař stačil v té první třetině dát gól, tak se čekal nějaký nápor z naší strany, že prostě nějakým způsobem to utkání dorovnáme, tak vůbec už nám nešly nohy, bylo tam chaos na ledě, panika, Norové si naopak to skvěle pohlídali, stačili pak nás tam ještě jednou, když to řeknu, skvěle vymíchat, dali gól do prázdné branky, chyba jak obránců, útočníků a potom tečovaný kotouč na 4-1, takže ano, výsledek 4-1 je samozřejmě velmi, velmi špatný, ale no, ostudou bych to asi já úplně nenazval, samozřejmě jsem zaregistroval spousta odborníků, to nazvalo jako velkou ostudu.
13: Když se vrátím, možná spíš ten zápas se Slovinskem prohraným, si myslím, že ostuda byla asi o trošku větší výsledkově, protože výkonnostně Slovinci mnohem slabší soupeř než Dánové. Já jsem se taky podíval do minulosti na tyhle podobné porážky s týmy, od kterých jsme nečekali, že by český tým mohl být poražený. Nepočítal jsem do toho Švýcary, Lotyše, Slováky. Ku příkladu těch porážek jsem našel 5, naposledy v roce 22 s Rakouskem na nájezdy, předtím v roce 2016 s Dánskem 1-2 na nájezdy, 2014 3-4 na nájezdy, teď mi tam vypadl soupeř, to je jedno, taky to byl někdo z těch slabších, 2010, o tom jsme mluvili, s Norskem 2-3, to bylo všechno těsné, a pak možná 2007 porážka 0-2 s Německem, že jsme tehdy Němcům nedokázali dát gól v roce 2007, tak to mi přijde taky poměrně kruté, ale vlastně ta porážka s tím Slovinskem mi z toho vychází jako jedna z nejhorších.
12: No. Určitě, já s tím souhlasím. A já ještě k tomu chci říct to, že ano, od rána jsem samozřejmě zaregistroval spoustu reakcí, že jsme prohráli s outsiderem s Norama. Já vůbec, a Norové nejsou žádný outsider za mě. Já jsem říkal, to včera bude těžké utkání. Norové to potvrdili, už ukázali to v těch předešlých zápasech. Porazili Švédy, o kterých jsme mluvili, že budou určitě jedny divné z finalistů, nebo že budou hrát v Rally, tak je porazili 3-2, získali bod s Kanadou, ještě minutu a půl snad vedli před koncem zápasu s Kanadou, nakonec prohráli až prodloužení. Měli tam ještě dalších spousta výborných výsledků, porazili celkem suverénně, porazili naopak proti nám, porazili Itálii, Slovince 4-0 dvakrát, myslím. Takže oni vůbec neodehrávali ten turnaj, neodehrávali vůbec špatně. A já je jednoznačně nepovažuji za outsidery, takže to, že jsme prohráli 4-1, jsme prohráli s velmi silným a velmi dobrým týmem.
11: Můžeme si pustit hodnocení Jakuba Fleka, který se vracel právě taky k síle včerejšího soupeře Česka na mistrovství světa.
14: Tak oni to potvrzují celý turnaj, ale my jsme to věděli. Ten hokej je tak vyspělej všude, že není lehkýho soupeře, mi přijde. Takže věřím, že jsme všichni se vymáčkli na 100%, jenom to prostě nešlo s náma.
11: Nabízí se různé paralely s mistrovstvím světa 2010, které pamatuje kapitán českého nároďáku z aktuálního turnaje Roman Červenka. Ale jak jsem říkal, bylo to tehdy ve druhém utkání a jestli si dobře vzpomínáte, tak se pak český nároďák musel už zedmout, protože mu hrozilo, že nepostoupí vůbec do čtvrtfinále. Teď je situace jiná, protože ty výkyvy přichází třeba po zápasech, kdy si už fanoušci říkali, je to dobré, porazili Švédy, porazili Slováky, ale zase teď přišel ten výpadek, možná i proti Itálii, to, že se nakonec otáčel ten duel až v závěru. Ale co to podle tebe říká o tom aktuální výběru, Martine?
12: No, není tam takový ten kompaktní výkon, jakoby přesně říkáš ty výkyvy. Není to tak, že bychom odehráli třeba 3 zápasy za sebou úplně v řadě bez problémů. Toto jsme čekali, toto se nám vůbec vlastně nevedlo a to včerejší utkání z toho vypadlo tak, jakože teď, když už se vlastně blíží konec té základní části, kdyby to mělo už si jako pomalu opravdu sedat, kdyby to mělo být už postavené ty nějak ty útoky, tak se teďka budeme bavit o tom a pořád budeme hledat, kdo s kým bude hrát, kdo bude hrát přesilovku, kdo bude hrát v obranných dvojicích, Dívne, kdo bude v brance, protože teďka nevím, jak to bude s Josefem Kořenářem. A vlastně teď je tam takový ten ta nálada v tom týmu, že se v podstatě nic neví. A jak už si zmiňoval, v tom roce 2010 se to stalo na začátku, ale pak už se to pomalu sedalo a šlo to postupně nahoru, ale teď to je vlastně nahoru dolů a ti hráči nejsou v dobré pohodě. Za mě to není to dobrý zatím, není to v pohodě a uvidíme, jestli si s tím právě jako tým, který tam cestoval na toto mistrovství, tak jako tým, jestli si s tím poradí a jestli se dají dohromady, kluci.
11: No, my možná nabídneme možné řešení, protože si ještě pak poslechneme zvuk od jednoho z českých reprezentantů. Každopádně teď k Radimu Rulíkovi, který opravdu působil velmi skleslé, že ho to zasáhlo. Můžeme si poslechnout ostatně kouče českého nároďáku právě teď?
15: Jednoznačně lepší rusasky a hlavně na mantinelích, solových soubojích, jako nás přetlačili, kdy na sezí si vzpomněli. A my jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času asi, kdy nám dali další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
11: Ještě tam padlo, že jsme neměli energii od Radima Rulíka. Možná tady jsme už často probírali i v našich víkendových relacích vysílání to, že Češi třeba během těch volných dnů měli kratší tréninky, někdy si dali úplně volno. Po sociálních sítích kolovala ta videa, jak se třeba šli vykoupat někam do řeky, tam vlastně borci spíš soupeřili než nějakým hokejistou s tím silným proudem. Ale jak ty to cítíš, to vylaďování týmu, ono se často mluví o té chemii v kabině a jako tak nemusí to pokaždé vyjít. Jako, myslíš si, že tohle může být jeden z důvodů třeba, že tam ta chemie prostě zatím hapruje?
12: Mě to právě trochu překvapuje, že tam ta chemie není, protože když to řekněme, vstoupili jsme dobře do turnaje, porazili jsme Dány, těžké utkání a vypadlo to, že to bude všechno v pohodě a určitě tomu týmu ublížilo ta prohra s tím Slovinskem, jak už zmiňoval Krištof, no tam najednou začal se to hodně míchat s tou sestavou, začal se tam prostě nějak hledat pořád ty chyby a energii. No, já bych řekl, že ty všechny týmy jsou na tom podobně, tak jako proč bychom najednou měli mít málo energie, já myslím, že včera to prostě bylo, takže ti kluci si teďka momentálně moc nevěří. Přijde mi, že tam někdy až je kolikrát z přemíry snahy, včera to bylo v tom utkání obrovsky vidět, kdy místo, aby jsme hledali nějaké jednodušší řešení, třeba střely, které by mohly být překvapivé, tak jsme furt hledali někde ještě nějakou nahrávku do nějakých lepších pozic. I sami hráči to včera po zápase zmiňovali, že vlastně to přehrávali zase situace, ale už to nebylo včera jenom, už to bylo utkání s Itálií, jako kde si, jsme si řekli, že jim dáme 7 gólů a ono to bylo trápená po dvou třetinách 0-1 a nakonec jsme teda to utkání uhráli gólem do prázdné branky na 3-1, ale tam bylo už spousta takových právě situací a tady si myslím, že je ten problém, že tam neklape to, co když řekneme parádní hokej proti Švédům, tady jsme všichni chválili, že vlastně odehráli jsme výborné utkání se silnými týmy a nevím, proč, z jakého důvodu to ten tým není schopný zopakovat a naopak zopakovat nebo ještě vylepšit, jo? Když to řeknu proti těm v uvozovkách slabším týmům, ale vůbec se to nedaří.
13: Jak když se vrátím k tomu, ještě co říkal Radim Rulík, tam prohrávané souboje u mantinelů, souboje jeden na jednoho, z toho pramení vlastně ten dojem, že ten výkon byl takový unavený a já se taky nemůžu zbavit dojmu po tom zápase s Norskem, že Češi prostě hráli jako proti slabšímu soupeři, i když to slabší soupeř reálně nebyl. Měl jsem pocit, že jako kdyby hráli proti klukům z 8. třídy, jako kdyby je nechtěli zranit, tam třeba před gólem na 3-1, před gólem Dánů, tam byl úplně jako nebráněný hráč za brankou, tam ho jenom Ticháček, tuším, že to byl, tam ho bránil florbalově, úplně jenom hokejkou, jako kdyby ho chtěl zbavit kotouče, dostal jednu, dvě kličky, předávka před bránu, přesná střela, gól na 3-1 a pramení, nebo mě osobně to pramení z toho, že tam jsou ty nedohrané souboje u mantinelu a že do těch norů prostě Češi nešli tolik, jak by potřebovali a jak by to hráli proti silnějším soupeřům.
12: Já to musím jenom potvrdit. Já samozřejmě jsem, ty jak říkáš, když to je přesně tyhle situace, těch tam bylo mnohem víc. A proto jsem také říkal po zápase, že Dominik Pavlát, že v podstatě všechny 4 góly, které dostal, tak za ně nemohl. A to ještě i spousty právě dalších chytil ještě. On Norové prostě byli schopni nás přecházet právě v těch kombinačních situacích. I hráče jeden na jednoho. Byly tam různé průniky, takže vytáhl ještě několik výborných zákroků. Jo. Tady prostě bylo vidět, že ten tým náš prostě prostě nehrál pohromadě, jo. Byly tam velké mezery mezi útokem a obranou, to na Norové toho i skvěle využívali. Co mě překvapovalo, v našem obraném pásmu Norové skvěle využívali třetího hráče, v podstatě někde mezi kruhy. Byla tam spousta situací, spousta nahrávek zpoza branky a pak hned následné střely, jak se říká, z toho ideálního postu vlastně někde mezi kruží nebo na kraji kruhu. No a to jsme neměli pohlídaný. Byly tam prostě takové chyby individuálních hráčů, kteří mají povinnosti prostě tohleto plnit a neplnili jsme to na 100%. Z tohohle podle mě Radim Rulík rozladěný, protože na tréninku nebo když měli ten den volna, tak tam určitě takovéhle situace si říkali, monitorovali, tým, máte tým načtený, víte, jak to ty soupeř hraje a ti hráči to prostě nedodržovali. To znamená, že si každý někde musel ulevit, jo, a ono pak, když se to poskládá v tom střídání, že se uleví jeden hráč, druhý hráč, tak najednou tam vzniknou takovéhle tyhle prostory, tyhle ty okénka a Norové toho právě skvěle využívali.
11: No Krištof tady ještě mi uvedl v přípravě údaj u Filipa Hronka, který může souviset i s únavou, která spíš narůstá během těch duelů, a to sice, že prostě když tam máte takhle jednoho klíčového beka, tak je možná až přetěžovaný.
13: Ano, 24 minut, přes 24 minut na zápas nejvytěžovanější hráč celého mistrovství světa. Aktuálně na turnaji nastupoval v několika zápasech vlastně ve dvou obranných dvojicí. Oni asi, nebo přijde mi, že to podávají tak, že potřebuje hodně prostoru na ledě, potřebuje, aby tam mohl předvádět ty své útočné výpady, svoji ofenzivní hru, ale není to prostě moc?
12: No v tom včerejším zápase jich moc právě ani nepředvedl, protože se k tomu nedostal.
13: Myslím ten čas na ledě.
12: Ano, ten čas na ledě. No, tak mně přišlo, že včera tam sice byly napsaní 7 obránců, ale takový Tomáš Galvas moc třeba na ledě včera nebyl, takže nebylo tam ani právě, nedocházelo tam těm větším rotacím mezi obránci. Nevím, jestli to bylo z toho důvodu, že trenéři třeba chtěli nějakým způsobem ty dvojce, aby víc k sobě jakoby sehráli, že už to třeba k tomu směřuje, ale to, že no, nevím, nebylo to tam celkově, ani jako, mně přijde ani z toho rezačního týmu, že tam bylo kolikrát vidět, že tam prostě nebyly úplně ideální ty nějaké náznaky, že by to fungovalo. No, uvidíme. Celkově samozřejmě výkon velmi špatný, hodnotit budeme dneska po Kanadě a uvidíme, jakého soupeře nás přijde ve čtvrtek. Tady si myslím, že to bude všechno vlastně rozhodující.
11: To říká Martin Procházka, hokejový expert Radiožurnálu Sport, který moc dobře ví, jaké je to úspěch na mistrovství světa. Vždyť má 4 zlata z hokejových šampionátů. My vás zveme, abyste mu zavolali do Čisté hry. S nějakým postřehem, otázkou probíráme aktuální mistrovství světa. Češi jsou před posledním utkáním v základní skupině s Kanadou. Když je 26. května, kdy můžete poslouchat Čistou hru v premiéře, tak můžeme vzpomenout, abychom trošku si přece jenom zlepšili náladu, 2 roky starou událost.
16: Ambil směřuje za kotoučem, ten má sedlá poslední 2 vteřiny. Gol! Česká hokejová reprezentace slaví po 14 letech titul mistrů světa.
11: Jsou to krásné vzpomínky jistě i Martina Procházky, který tehdy byl přímo na komentátorském pracovišti. Nevím, Martine, kdo z vás pak ze 3 kolegů, kteří jste tam byli, potřeboval pastilky na hlas, kdo jste se víc vyřval? Jak jsi na tom byl ty?
12: No, já jsem se málem vlastně vybrečel jako z toho, ale ne
11: spotřeboval kapesínky místo pastilek.
12: Ano, mě to opravdu dojelo, byl jsem v emocích, byl jsem hodně, jakoby hodně mě to dostalo, ale bylo to tak krásný a ono to vlastně stoupalo už během toho čtvrtfinále, semifinále, jako opravdu ten tým šel obrovsky nahoru a byla tam neuvěřitelná energie právě celý ten tým mezi trenéry, týmem na ledě, sedlo si to, samozřejmě musí se to klapnout, ale bylo to krásný, takže jo.
11: Rádi na to vzpomínáme i s našimi kolegy Petrem Kadeřábkem, Františkem Kunou, které teď vítám ve vysílání v Čisté hře. Zdravíme do Švýcarska, do Friburgu.
17: Dobré ráno.
18: Hezký den.
11: Ještě k tomu samozřejmě, že třeba budete muset cestovat někam, jinam se dostaneme. Nicméně, jak často jste během svých komentátorských výletů zažili, že by aréna pískala na české hokejisty po zápase mistrovství světa?
17: No, zažil jsem to také. Zažil jsem to v Soči na olympijských hrách. Tam byl pískot velký, ale vlastně jinak ne. Ale jenomže tam se prohrávalo celkem s papírově silnějšími soupeři. A tím tedy vůbec nechci schazovat ten výkon Norska, protože včera Norové hráli opravdu výborně, hrají fantasticky na celém šampionátu, ale ten přístup Čechů, už jste to tady probírali, no to je... Včera to pro mě bylo velké zklamání a ono se to možná propsalo i do toho našeho komentáře, protože ono sledovat, jak hráči hrají takový, já bych řekl, flag hokej, takový no-touch hokej, tak mi to přijde opravdu hodně, hodně divné. No, na mistrovství světa mně to přišlo, že se teď jakoby báli těch nodů a to byl ten pískot, protože jako nechat hráče jet, aniž bych ho atakoval až do předbrankového prostoru, to bylo opravdu něco nevídaného a vlastně i výkony těch jednotlivých individualit. Vy jste se bavili o obráncích, ale když se podívám na zápis a zjistím, že Matěj Bliml má -4 a skončilo to 1-4, tak je i v jeho případě asi něco špatně.
11: No, pochopitelně můžeme si pustit i reakci Lukáše Sedláka, jak on hodnotil to, že tedy Češi byli v úvozovkách vypískaní po tom prohraném utkání z Nory.
18: Měli bychom být prostě na jedné lodi, navzájem se podporovat. Samozřejmě chápu, že jsme prohráli zápas, ale jsme tady my jeden tým, jeden národ a měli bychom si všichni navzájem pomáhat. My jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. Ne, nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
11: Martina, asi těžko si představit tu pozici.

0: mohlo být trochu spojený, já to nechci říkat úplně, ale možná to bylo spojený s tím, že už máme, nebo jsme měli tu jistotu toho čtvrtfinále. Ono to taky někdy na ty kluky, jakým způsobem jako takhle trochu padne, že už máme takovou jistotu, že už vlastně se nemůže nic stát. Teď už jenom to, jak jestli skončíme na prvním, druhým, třetím nebo čtvrtým místě. A to možná taky trošičku ten tým, když to řeknu, mohlo trošku svým způsobem srazit dolů. Ale no, víc už asi ne.
1: Máme tady prvního z volajících do čisté hry. Dobrý den, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady je Marek. Já mám jednu poznámku a na to navazující dotaz. Ta poznámka je, že mě třeba k tomu včerejšku překvapilo, že to, že se nepovedou prostě třetina nebo dvě, to se asi stát může, ale překvapilo mě, že jako naši nebyli schopni zareagovat. Jako třeba v té třetí třetině, že tam prostě za mě nedošlo k nějaké jako výrazné proměně toho výkonu a jestli tak spíš horšímu. A s tím souvisí můj dotaz, mě zaujalo, kolik jakoby měli na mistrovství letos jakoby volných nebo dobrovolných tréninků nebo dnů bez tréninku. Jako zajímá by mě váš názor, co si o tom myslíte, že mě třeba za mě jich přišlo jako docela dost, že by to až překvapilo. Myslím, že jich bylo i víc než v roce 24 těch jakoby dobrovolných tréninků, co si tak vybavím, nebo úplně bez.
1: Rozumíme. Děkuji vám za dotaz. Já ho teď přesměru do Švýcarska, protože ty dobrovolné tréninky taky monitorovali kolegové Petr Kadeřábek s Františkem Kunou a jsou hlavně také zvyklí na to, že během mistrovství světa prostě tyhle volné dny a případné dobrovolné tréninky vznikají. Je to třeba něco, co se vymyká z obyčejů, pánové?
3: Já myslím, že ne. Volný den dostali čeští hokejisté v průběhu turnaje, když měli dva volné dny, v úvozovkách volné dny, dva dny bez zápasu, což je v podstatě vždycky. Tenhle los padne na každý tým, má dva dny za sebou bez zápasu a ten první z nich po těch zápasech předtím, když třeba odehrají tři zápasy ve čtyřech dnech, dostanou hokejisté prostě volno. Stalo se to, děje se to, dobrovolný trénink. Třeba trénink byl vlastně před tím zápasem s Norskem a byl půl hodiny. Tak si říkáte, jako, jestli to není úplně zbytečné. Trénink byli tam všichni, trénovali a z té půl hodiny, čtvrt hodiny prostáli u tabule s fixem. Tak pak čemu říkáme trénink, není potřeba učit hokejisty a získávat nějaký fyzický fond v průběhu turnaje. Já si myslím, že jako to, že trenéři dali národnímu týmu dobrovolný trénink, neprohrálo zápas s Norskem a nestratilo body se Slovinskem. A my samozřejmě jsme s Petrem účastníky různých debatních skupin nebo informačních skupin přes různé mobilní aplikace, konkrétně přes WhatsApp. A tam jako denodenně chodí prostě, že zítra ten a ten tým trénuje dobrovolně, netrénuje vůbec, nebo jde trénovat na chvíli a pak nebude dostupný pro média. Je to jako úplně běžné.
1: To říká František Kuna. Martine, to asi není ten zásadní problém, že by Češi třeba jako v uvozovkách teď dnes uflákali tréninky.
0: Ne, to, jak už to zmiňoval František, tady ten problém určitě není. A tady spíš mě překvapuje to, že i Radim Rulík o tom mluvil, že se připravovali, velice kvalitně se připravovali na Nory, věděli jejich síly, věděli vlastně jejich přednosti a zklamání je to, že ty kluci to prostě nějakým způsobem nedali do sebe a nevytvořili tu atmosféru v tom týmu, protože tam bylo opravdu vidět, že spousta hráčů bylo na se potom seděli, kroutili hlavou, byli z toho sami asi jako i individuálně jako nějakým způsobem rozhození a nebyl tam nikdo, kdo by ten tým jako by strhl, kdo by to změnil, nebyl tam nikdo z hráčů, který by nějakým způsobem to vyjacoval, nebo se, když to řeknu, popral, nebo neudělal tam nějakou prostě jenom to se vezmeme si utkání se Slovenskem. Jo. Slováci taky si neviděli s námi první třetinu, co s tím, ale ve druhé třetině najednou prostě byli nějakým způsobem to chtěli změnit, byli agresivnější, chtěli do toho jít, začali se tam s náma počukat to. A to tam třeba v tom utkání třeba vůbec nebylo. Bylo to přesně, jak zmiňoval Krištof, utkání, který prostě jsme nějakým způsobem odehráli, ale nic jsme nepředvedli. Prostě jako kdyby se nic nedělo.
1: Máme tady dalšího volajícího do čisté hry. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, Honza Příbram, zdravím vás.
1: Vy vás taky.
4: Já jsem jenom chtěl se vrátit k tomu pískání, možná je to jenom můj názor, ale já si myslím, že jestli jsme jako správní fanoušci, tak to prostě nemůžeme nikdy dovolit. Jako klukům se nedaří, nebo se nezadaří zápas, nebo prostě oni jsou na tom ledě a pískat na vlastní tým.

0: to mi přijde úplně mimo mísu, jako úplně prostě. To je podobný, ale to už je jako lehčí, jako naše fandění, my chceme gol, to je strašný. A myslím si, že jako na jakýmkoliv hokej, když jsem, tak se rád zafandím, chodím s prdkem na hokej, zafandíme všechno, ale pískat, to je prostě, to není žádná podpora, to jako, oni přece to hrajou, jak nejlíp můžou. Jo, a prostě ne, ale kvůli nám, že jo, tak si myslím, že to je špatně, no. To je jenom můj názor.
1: Děkujeme za zavolání, za váš postoj. Já bych doplnil samozřejmě, že asi s ním souzním. Na druhou stranu i na divadle se občas třeba bučí, když se něco nepovede, a myslím, že na italské opeře si také leccos aktéři vyslechnou, takže prostě to je v lidské nátuře to pak takhle pořádně skritizovat. Já bych se ještě dostal třeba i s kolegy k tomu tématu, které možná nějakým způsobem jsme už nakousli. Mluvil o něm Roman Červenka, jeden z těch lídrů, že proti Švédsku, když na to vzpomínal, to relativně šlo, uměli Češi zahrát, ale proto, že měli ze soupeře v hlavě respekt. Cítíte, pánové Karřábku a Kuno, tuhle věc jako velký problém, to nastavení hlavy před tím důležitým zápasem a pak, že už to třeba nejde změnit, i když prohrávají třeba z Nory po 2/3 1-2?
2: Změnit by to mělo jít, to je prostě jasné. Ale asi to podvědomě může na hráče působit, to by asi popsal i Martin Procházka, jestli se lépe, dejme tomu, připravoval i v hlavě do utkání s Ruskem, nebo tehdy, no už to bylo Rusko, Sovětský svaz vlastně Martin ještě nezažil, nebo už nezažil, ale ano, Norsko, jenomže zrovna třeba, dobře, třeba bych to chápal u Slovinska, ale to Norsko, hráči moc dobře věděli, jak hráli Norové proti Kanadě, viděli ten zápas proti Švédům a Norové ještě posunuli jakoby tu jejich výkonnost ještě o level výš než v tom utkání, které dokázali vyhrát nad Švédy. Takže tam si myslím, že k tomu podcenění nedošlo. A jestli to takhle mají v hlavě, tak budou mistři světa, pokud nebudou hrát ve finále s Norskem.
1: Co říká Petr Kadeřábek, Martine? Tak nevím, jestli ve finále s Norskem, ale tak samozřejmě nějaký ten papírově lehčí soupeř, kdyby tam vyšel, tak to by bylo možná v úzovkách na škodu. No. Taky nás to napadlo. Každopádně Roman Červenka po tom zápase mluvil taky o tom, že když hráli se Švédskem, tak soupeř hrál do plných. Češi hráli z breaku. A taky, teď to budu citovat, pokud chceme být úspěšní, jinak hrát ani nemůžeme. Máme tu tým, jaký máme, jinou cestou toho nejde dosáhnout. Takhle to řekl kapitán české repre, tak to mě věští, že vlastně to je všechno v pohodě, protože teď se hraje s Kanadou, pak se bude hrát teda možná se Švýcarskem nebo s Finskem, taky silní soupeři, takže se zajištěné obrany do breaku. Mně to přijde, že už jako nevěděl, jak z toho ven, ale asi možná to bylo docela pravdivé vyjádření té skutečnosti, ne? Ten tým prostě není tak silný.
3: Není, ale ono to bylo samozřejmě myšleno tak asi právě na ty týmy, když jsme se tlačili do Slovinců a jsme se tlačili do Italů, tam samozřejmě to bylo přesně, jak to říkal, ale to včerejší utkání tady Norové ukázali, že oni byli opravdu skvěle zorganizovaní, hráli velmi dobře, přišlo mi, že i šikovně, když mohli a šlo to jenom trochu, tak velice dobře zautočili, ale měli tam pořád třetího hráče svým způsobem dozadu a nám se nedařilo za celé utkání, tam snad byly jenom dva momenty, kdy jsme se dostali do situace 2-1, 3-2, jestli tam byly jedna situace, dva za celý zápas, což je hrozně málo, opravdu to bylo tak, že oni byli dobře zorganizovaní, dobře pracovali a plus ještě ti hráči, kteří napadali naše obránce, tak se velice rychle vraceli dozadu. Ten jejich výkon opravdu vypadal velmi dobře, naopak nám tohle to vůbec nepracovalo, se nefungovalo to a Norové to potom i výborně využívali, takže to, co čekáme od našeho týmu, to nám vlastně Norové ukázali a teď je potřeba to nějakým způsobem dát do těch kluků, dát jim do hlavy, že takhle se musí hrát, nemyslím tak, jak hráli Norové přesně, ale tak, jak to, co jsme předváděli třeba proti těm Švédům. Já věřím, že to utkání dneska, no, je to s Kanadou, ale není úplně zas až tak, no, podstatné je to umístění, jo, je o to, že jestli zůstaneme v Friburku nebo ne, ale
1: v tu chvíli všechno už budou Češi vědět, jak
3: já
1: to bude.
3: Vím, všechno to směřujeme k tomu čtvrtku, tady je to bude mnohem podstatnější a teď je na trenérech, aby teďka za tady ty dva dny, za dnešek, úterý, středu, ten tým připravili na čtvrtek, tady si myslím, že to je podstatný.
4: No, ale potřeba do toho týmu dostat nějakou pohodu a k tomu ten zápas s Kanadou může do určité míry pomoct, nebo tomu může třeba i ublížit. Bude to vlastně dobrý ukazatel, to utkání s Kanadou, protože se taky často bavíme o tom, že proti kvalitnějším soupeřům, hokejovějším, se českému týmu hraje líp. ale když z Kanadu dostanou třeba 1-7, tak tahle teorie se vlastně úplně rozpadne.
3: Já si jenom říkám, že nebo ne říkám, ale trochu mám obavy z toho, že Kanada už vlastně jako nemůže změnit nic jiného, než že bude první. A ona k tomu nemusí přistupovat nějakým způsobem úplně na 100%. Oni nemusí, když to řeknu, padat do střel, blokovat střely. Oni budou hrát takový hokej, že si ho budou chtít zahrát, udělat si pohodu, samozřejmě to utkání budou chtít vyhrát, ale nemusí jít na doraz. A nevím, jestli to bude úplně takový ten směr, ukazatel k tomu, jestli prostě to bude nějaký odrazový můstek pro nás do toho čtvrtečního utkání.
1: My se ke Kanadě brzy dostaneme. Teď ještě máme prostor, abychom uzavřeli tématu zápasu s Norskem jednomu z posluchačů, který volá. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Robert. Zápas s Norskem, no, to byla tragédie. Já nevím, jak se to panu Kadeřábkovi komentovalo, když se na to nedalo ani pořádně dívat, jo. Tam vlastně nikdo nenapadal rozehrávku Norů, jo, celá pětice odcouvávala, je to takovej teďkom trend naší ligy, jo, odcouvávat ten postupný útok soupeře. Co se týče sestavy, no ta tam je, Červenka to řekl, dobře, je tam jaká je, jo, no s tím si asi už teďkom nic neuděláme, nevím, vůbec nechápu, proč je protižovaný tolik Hronek, ne, že by to byl špatný back, ale myslím si, že jsou tam mladíci, kteří takovouhle zátěž by měli vydržet asi teďkom víc. Jo. Hronek by tam měl být na ty důležitější zápasy, toho jenom tak udržovat nějak ve hře, aby nebyl vychladlej. Jo. Ale s tou Kanadou, vy jste mi to přesně vzali, já jsem to zrovna chtěl říct, že Kanada rozhodne o našem úspěchu nebo neúspěchu. Jo. Když se podaří zápas s Kanadou, tak by to mohlo být nějaký nakopnutí. Já si totiž nemyslím, že kromě prvních asi 10 minut se Švédama, nebo respektive 5 minut, tak že by to byl nějaký extra zápas. Jo. Protože když se podíváme na střely národního týmu v celém turnaji, tak to je katastrofa. Jo. Já jsem snad nezažil nikdy národní tým, aby takhle málo střílel, aby jsme neměli střel, aby se tam báli vystřelit na bránu a radši to přihrávali. Jo, bavíme se o tom asi každou chvíli, no, ale budu fandit jak proti Kanadě, tak ve čtvrtfinále. To, že máme ještě nějakou šanci zůstat, no máme, ale už jenom není to v našich rukách v tom Friburgu a vypadá to na stěhování, no. To je asi tak všechno ode mě.
1: Děkujeme, fanděte českému národňáku, poslouchejte Radiožurnál Sporty, čistou hru, mějte se dobře.
5: Taky, na shledanou.
1: Tak a my jdeme za chviličku na tu Kanadu.
6: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
7: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Billa.
8: Čistá hra Martina Procházky.
1: Posloucháte čistou hru Martina Procházky, ten tady zůstává ve studiu, zůstávají s námi ve spojení kolegové František Kuna, Petr Kadeřábek, nicméně možná nezůstanou po dnešním večeru ve Friburgu. A pánové, ono je to vlastně bude známé asi pravděpodobně dřív, než před tím zápasem Česko s Kanadou. Co myslíte?
2: No to asi ano, protože už ten polední zápas si myslím, že pošle Čechy do Curychu. Nedovedu si vůbec představit, když jsem tady viděl na turnaji Dánsko a Norsko hrát, že by v tomhletom duelu Norové prohráli, že by ztratili body, to si prostě nedovedu vůbec představit. A i kdyby se to stalo, tak si nejsem vůbec jistý, jestli v tom odpoledním zápase Slováci by navíc nesměli porazit Švédsko, tak abychom se nestěhovali a Dánsko by muselo vyhrát. Takže prostě to se nestane. A nestane se a nebudeme znát vlastně ani soupeře až do... No, to, že se budeme stěhovat, ano, ale soupeře budeme znát až po skončení našeho zápasu s Kanadou a samozřejmě souběžně hraného duelu mezi Švýcarskem a Finskem. A ještě jeden dovětek. Kanadě nejde o to vlastně o nic, co do postavení ve skupině, ale dejí o body, protože je to pak lepší nasazení pro případné semifinále. A pokud by totiž Kanaděné nebodovali, tak by oba dva celky ze skupiny A byly víš v tom pavouku pro nasazování.
1: To říká Petr Kadeřábek. Pánové, aktuality, které se týkají nároďáku. Josef Kořenář nakonec, co tedy prozradil Radim Rulík po zápase, nechytal proti Norsku, byť to bylo plánováno kvůli zdravotním problémům. Jak velkého rozsahu jsou? Dostane se ještě do turnaje? Předpokládaná teda česká jednička, na kterou teď všichni spoléhají, že by mohla chytat.
9: Na první otázku odpovím ne, nevíme, a na tu druhou úplně stejně. My to prostě nevíme, oni nám to neřekli.
2: Ne, jediný, kdo vlastně k tomu mluvil, tak byl Jiří Kalous a ten říkal, že neví. No prostě je nachlazený, když jsem se bavil i s lékařem týmu, tak říkal, že uvidí, ale že by to mohlo být v pořádku, což Tomáš vyskočil, řekne, i kdyby měl dvojitou frakturu stehenní kosti, takže u Tomáše vyskočila vlastně, všichni by měli být v pořádku, on totiž neřekne kdy, takže má pravdu vždycky.
1: Ne, ono se psalo taky o tom, že proti Slovákům tam schytal tvrdou ránu do klíčních kostí, ale asi chápeme, že říct, že je nachlazený, je přijatelnější, než když by se řeklo, že má něco z klíční kosti a pak ho tam je dotrefoval, co Martine?
3: No je to, jak to říkáš, no, přesně.
1: To je selská logika.
3: Není důvod zmiňovat důvod toho, že nechytal včera, takže je to samozřejmě i pro soupeře složitější.
4: Já si myslím, že tu ránu do klíční kosti Kořenář dostal přece jenom docela brzo v tom zápase a že by snad nedochytal ten utkání, kdyby tam byl tak velký problém, že by pak v těch dalších zápasech nemohlo nastoupit.
3: No, tak může tam být pak následná nějaká reakce, nějaký otok, samozřejmě.
4: Třeba
3: může tam být nachlazení, přesně, může tam být cokoliv, může tam být úplně něco jiného, ani nachlazení, ani tam nemusí být klíční kost, může tam být jenom důvod toho třeba, aby si odpočinul trochu, tam může být cokoliv.
1: No já jsem chytil takový narrativ mezi fanoušky českého hokeje, českého nároďáku, který spochybňuje třeba roli Dominika Pavláta, teď, který byl nominovaný k tomu zápasu s Norskem, 4x inkasoval. Martin Procházka k tomu odpoví, nicméně na oba kolegy Petra Kadeřábka, Františka Kunu směřuju otázku, zda právě Dominik Pavlát je podle vás tou správnou volbou a zda možná ty pochybnosti fanoušků plynou z nějaké, řekněme, takové té české nátury.
2: No, tak Dominik Pavlát včera nemohl ani za jeden gol, Martin už to tady říkal, kdyby tam stál Petr Kváča nebo Josef Kořenář, tak nikdo nemůže tvrdit, že by ty góly nedostal. A navíc třeba, že by nechytl něco dalšího. Dominik Pavlát se o tom, že bude chytat proti Norsku, dozvěděl jen pár hodin předtím. Což také úplně není ideální, to, že se Petr Kváča převlékne do dresu, neveme si na sebe sako, jako v průběhu turnaje a třeba i sluchátka spolu komentuje hokej, to je vlastně úplně jedno, protože on věděl, že bude plnit roli dvojky. A pro Dominika Pavláta za mě je ten turnaj neuvěřitelně náročný psychicky, protože vemte si, které zápasy on chytal. A to musí být na psychiku něco neskutečného. A pak se vlastně dozvíte, že půjdete proti Norsku. Já si myslím, že a de facto to mám i off record potvrzené, že ten plán byl původně, že Kořenář odchytá zápas proti Norsku a Pavlát potom odchytá ten zápas proti Kanadě, tak aby dostali oba dva brankáři vlastně jeden zápas před tím čtvrtfinále, nebylo to rozložené a takhle to mělo být, jenomže bohužel do toho prostě skočilo nějaké to nachlazení. Klíční kost to není. Já jsem i s Josefem Kořenářem druhý den mluvil a ještě mi to ukazoval, jako tam má modřinu, ale říkal, že je to úplně v pořádku, že je to vlastně bez bolesti, jenom na dotek ta modřina bolela, nic jiného.
1: No já jenom, abych doplnil tu českou náturu, tak ono se pochopitelně zmiňovalo to, že Pavlát jde do Kladna, kde budou trénovat Rulík a jeho boys vlastně od příští sezony, takže spíš takovéhle pochybnosti. Ale pojďme raději dál, Martine, ty už si o tom mluvil o Dominiku Pavlátovi, teď je další oživá otázka, kdo tedy do té první formace k Červenkovi a Sedlákovi, včera tam byl Martin Kaut, ale stále se nezdá, že by to bylo vyladěné.
3: No, děkuju. Je to nevyladěné. My jsme o tom se bavili samozřejmě s Krištofem. Ty první závazy tam nastupoval Matěj Blimel, jednoho tam pak přistřídal mandát Jan Honza, který to taky nebylo úplně ono. Pak se tam Matěj Blimel zvrátil na dva zápasy, ale jeho forma nebo jeho celkový výkon asi není dle očekávání, prostě se to nesedlo. A právě Lukáš Sedlo s Červusem tam potřebují nějakého hráče za mě pohyblivějšího, rychlejšího, bruslivějšího. A to právě nebylo ani v případě včera s Martinem Kautem. Já jsem včera viděl Martina Kauta, jak tam chvilkama tahal nohy, tak to prostě nefungovalo, nevytvořili se žádné větší pozice, byla tam snad jenom jedna, kdy ujeli dva na jednoho Lukáš Sedlák s Romanem Červenkou, který mu v závěr mu to tam dával. Ten Čedus ani pak pořádně nezakončil, nesedlo mu to. Nevím, já bych tam zřejmě přemýšlel nad nějakým, v přípravě hráli s Milovským, myslím, že tam hrál Lukáš Sedlák s Červenkou, možná bych vůbec nebyl,
4: minimálně
3: přesilovku, klidně bych na to dnešní utkání tam Milovského k ním dal, aby to prostě ten, aby ten útok nějakým způsobem jakoby nakopl, je velmi dobrý bruslení má, je pohyblivý, dokáže vybovat kotouče, klidně bych ho tam k ním dal.
4: Tam ten základní problém je v tom, že prostě to nesedlo Blemlovi, protože on by tam seděl dobře, je to skvělý střelec, pohybuje se rychle z AHL, je to vidět ze všech statistik, že se umí prosadit, ale teď prostě už tam tu šanci nejspíš jako nemůže dostat, protože těmi výkony to zatím nepotvrzoval a teď, když se potácí někde ve spodních formacích, byla zmíněna i ta statistika, že byl u všech vstřelných gólů Norska, tak ten se s tím turnajem zkrátka vůbec nepotkal a je to prostě škoda, je to asi možná jedno z největších zklamání toho turnaje, že Matěj Blimel se nedokáže prosadit.
1: Jak to vidí kolegové Petr Kadeřábek, Františka Kuna přímo z Friburgu, tu otázku první formace a kdo k Červenkovi a Sedlákovi?
9: Variant je hodně.
2: Chmelas.
9: Fanoušci si podle jase jiného narrativu by dovedli asi představit třeba Jaroslava Chmelaře, v úvodní formaci, který by to mohl oživit, je velký, vybojuje puky, dokáže se srážet, ale zase moc toho s těmito dvěma neodehrál a najít chemii mezi mladím a stářím může být složité, ale já to jako jsem velmi dalece od toho, abych jako zapíchnul prostě do soupisky, do sestavy a řekl, mělo by to být takhle. Ono se to jako strašně jako jednoduše hodnotí, když se něco nepovede a hraje se špatně. Já si myslím, že kdyby Norové na sebe měli oblečené dresy finská nebo švédská a nahoře na té ceduli místo NOR bylo napsáno S2TVE, tak by možná se na to z fanouškovského pohledu nepohlíželo tak hrozně, ale prostě je to jenom dané tím, že je to tým mimo tu elitní pětku, šestku, sedmičku nebo cokoliv. A když jsme se bavili o tom, že Češi mohli nastoupit do utkání uchlácholeným tím, že mají jisté čtvrtfinále, tak já si myslím, že takhle přece se český hokej prezentovat nechce. To je přece jako úplná absolutní samozřejmost, že Češi budou mezi tou první čtyřkou z 8 týmů. A my jsme si z toho pak vlastně ve výsledku dělali i srandu, že bychom tedy ve chvíli, kdyby Češi vyhráli třetí zápas na turnaji, tak by v našem vysílání zaznělo, Češi poráží Dánsko 4-2 a zachraňují se mezi elitou. Tak takhle jako přece opačně by to asi úplně nešlo.
1: František Kuna naznačil tu možnou chemii vyladit mládí stáří, ale co třeba musí mít ten útočník, aby sednul k takhle specificky sehrané dvojice Červenka Sedlák, Martine, podle tebe? Co tam vlastně hraje roli? My tady, když to teď porovnáme s tím fotbalem, často se mluví o Pavlu Horvátovi, našem fotbalovém expertu, jako o muži, který měl k sobě třeba v té pozdní éře v Plzni, kdy měli ty velké úspěchy, ty fofrníky a svou myšlenkou jim určoval ten směr, že mu vlastně ty myšlenky rozhýbaly. Tady v tomhle případě, jako co tam je potřeba z tvého pohledu, nebo koho?
3: Já již to řeknu, možná teďka to svedu ke mně a k Pavlu Paterovi, kdy trenéři, když by za nás dřív vlastně dávali tam nějakého hráče k nám, protože teda my jsme točili tu dvojici a trenéři většinou se rozhodovali, který hráč s námi bude hrát, tak většinou tam dávali hráče, který samozřejmě zapadne k vám, co se týká kombinační hry, nějakého myšlení, pochopení vlastně těch situací, něco si můžete říct, ale potom stejně na tom ledě musíte nějakým způsobem reagovat, improvizovat. Takže tu kombinaci toho stejného myšlení, stejných reakcí, samozřejmě my jsme měli rádi, jsme měli technického hráče, my jsme třeba nepotřebovali nějakého hráče, který tam jenom bude bourat a který nám tam bude nahazovat puky, ale aby šel s náma do určité, do nějaké té synchronie těch kombinací. Takže já si myslím, že takhle právě i Lukáš Sedlák a i Roman Červenka to nejsou žádný, jak se říká, bíjci, ale jsou to technický hráči, kteří mají samozřejmě úplně jiné přednosti a tak bych k ním viděl nějakého takového hráče, jo. Ale no, Jarda Chmelař, nevím zrovna, jestli je taky takový. To mi přijde, že takový spíš takový individualista, který dokáže se prosadit individuálně, ale nevím, jak je to do té kombinace. Samozřejmě mládí, jak říkal František, to je další věc, ale už tam měli pár zápasů předtím v přípravě, odehráli spolu s Milovským. Těžko hledat dál.
4: Zkrátka dostáváme se nejspíš k tomu, že ta situace je v podstatě neřešitelná, že ty jsi navrhoval Melovského, což je asi zajímavé řešení, ten včera proti Norsku zůstal jako 13. útočník, mohl by se zapojit do té formace dopředu, ale s tím, co Radim Rulík aktuálně k dispozici má, tak prostě k Sedlákovi a Červinkovi tam ten ideální třetí útočník není.
3: Zatím ne, no. Uvidíme. Třeba by třeba tam trenéři někoho tak jako vytipují úplně jiného a najdou.
1: Ve 2020 se samozřejmě začne hrát ten zápas s Kanadou, poslední ve skupině, a vy už dobře budete vědět z našeho vysílání, kdo tedy v té formaci vedle Červenky a Sedláka je. Když se teď dostaneme právě k tomu vzývanému zámořskému soupeři, tak jistě máme taky všichni v paměti to, jak se měřili Češi na olympijském turnaji s Kanaďany, kteří byli tehdy ještě daleko silnější, ale myslím, že řada z těch hvězd tam teď je. Vévodí bodování týmu McLean Celebrini, Sidney Crosby tam také se svými zkušenostmi. Jak zatím viděli František Kuna a Petr Kadeř Řábek výkonnost Kanaďanů na turnaji, který se koná ve Švýcarsku?
2: Hrají, co potřebují. De facto s Norskem jim teklo do bod, prohrávali 0-2, 2-3, 3-4, 4-5 a pak prostě vlastně Nory už nepustili z útočného nebo z jejich útočného pásma, z kanadského, vyrovnali a to, co předvedli v prodloužení, to byla prostě paráda. To nechcete být na ledě, no, když proti vám najíždí prostě Celebrini společně s Crosbym a s Bouchardem, pak se tam prohodili ještě místo Crosbyho, tam naskočí Šajflí a jde to klap, klap, klap a je to do prázdné brány. Prostě Kanada tady se sehrává, zvyká si na velké kluziště a myslím si, že bude prostě útočit na medaile a Kanada ji získá, nevím jakou, ale Kanada si myslím, že pro medaile dojde.
9: Ono se to nabízí srovnávat to s olympijskými hrami, kde Kanaďané byli jasnými favority v jiné fázi turnaje, budou i teď se vlastně zas až o tolik nehraje, Kanaďané tedy vůbec, ale zajímavou věc řekl Radim Rulík, který směřoval vlastně vzpomínky k olympijským hrám taky a říkal, že tam samozřejmě část hráčů, kteří tady jsou, jejich 7 byla, a ta část, která na olympiádě nebyla a teď je na mistrovství světa, tak na tu olympiádu asi vůbec nekoukali. Že i když nevím, jak moc na dálku a z televize se dá odkoukat styl hry národního týmu, ale že asi to nějak zatím si nesedá a neklape podle představ, ale to jste slyšeli.
1: No tak spousta samozřejmě jmen, která padla, to jsou superhvězdy světového hokeje, ale jak jsem říkal v jednom z těch vstupů, myšlenka Romana Červenky na to hrát nějak trošku ze zajištěné obrany, vyrážet do breaku, spolehat třeba i trošku na štěstí. Myslíš, že Martine, tohle je ta cesta aktuálně dneska proti Kanadě 2020?
3: No, vzhledem k tomu, co jsme předvedli v tom včerejším utkání a jak jsme teďka ten náš tým dole, tak si nejsem úplně jistý, že bychom nějakým způsobem Kanadu extrémně přehrávali. Už jak to zmínili teďka kluci, i že Kanada opravdu hraje to, co potřebuje, že reaguje i podle vývoje utkání, takže si myslím, že to bude hodně těžké samozřejmě jenom zase bránit nebo nastavit nějaký bránící systém, jenomže nebudeme napadat a budeme čekat, co s náma Kanada udělá, to by taky určitě nebylo hezký. Samozřejmě tohle by se nelíbilo ani fanouškům. No, bude to velmi, velmi, velmi složitý. Nedokážu teďka úplně přesně se dostat do hlavy hráčům, protože ano, něco stále, Roman Červenka to zmiňoval, něco si říkáme, stále opakujeme a děláme stále stejné chyby, takže tady je těžko teďka radit, jak tohle to změnit.
4: Co hráči opakují pořád dokola, tak to je, musíme nahazovat kotouče, práce o ně v brankovišti, tlačit se do branky. To do jisté míry fungovalo v zápase třeba se Švédskem, tam prostě kombinačně tolik se hrát nedá, protože kvůli tomu úzkému přistupování švédských kvalitnějších hráčů. Dařilo se to i proti Itálii, mám takový pocit, že tam se Češi dokázali, tam nahazovali spoustu puků, to tam přestříleli, nastříleli skoro 60 kotoučů na italského brankáře a ten zápas Itálie byl vlastně svým způsobem povedený, když to bylo nízké vítězství, když Češi mohli klidně vyhrát 10-0, tak zkrátka tu svoji nějakou taktiku dodržovali a to, že se jim v těchto pozdějších zápasech tahle taktika nebo tenhle způsob hry rozpadne a že prostě začínají vymýšlet něco jiného, tak to prostě svědčí o tom, že tam není něco v pořádku.
3: Pardon.
1: Promiň, Martine, ještě.
3: No já se spíš přidám, hodně tady řešíme pořád i tu útočnou fázi, ale já si myslím, že máme velké problémy v obraně. Že opravdu obrana, už to včerejší utkání ukázalo, že si tam Norové vytvořili několik výborných pozic, ať individuálně, ať kombinačně, nebyly tam dohrávané situace, už to zmiňoval ten třetí gól, kdy obránci v podstatě, byl tam Jirka Ticháček, který tam v podstatě za brankou neudělal ani nějaký velký zákrok, pak tam byli dva hráči, myslím, že to byl Beránek Černoch, který byli před brankovým prostorkem, jim Nor najel. Celkově to musí ten tým se celý dát dohromady, to znamená, všech pět hráčů musí plnit na doraz všechno tak, jak má a pak tomu přidat něco navíc, tu obětavost, disciplínu a pokud tohle to se nezmění, tak zatím nevidím tam cestu z toho ven.
1: Česko hraje závěrečný zápas ve skupině na mistrovství světa ve Švýcarsku dnes ve 20:20 proti Kanadě a na Radiožurnálu Sport uslyšíte celý zápas v přímém přenosu.
7: Matony Running Festival České Budějovice je za rohem. Radiožurnál a Ranček vás zvou na půlmaraton a další závody v nádherných jižních Čechách. Těšte se na startovní pole s více než 8000 závodníky. Užijte si tradiční Matony půlmaraton, Vodafone běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Zkrátka program pro celou rodinu. Už v sobotu 30. května. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál. Čistá hra Martina Procházky.
1: Mistrovství světa dnes uzavírá své základní skupiny. Už víme, že padají Britové a taky Italové. Když bych se zeptal do Friburgu, co nebo jaký tým spíš nejvíc zaujal Františka Kunu a Petra Kadeřábka, ať už tím, že je třeba špatný, anebo tím, jak je dobrý?
9: Mě zaujali Dánové, jak jsou v podstatě nijací. A zaujali mě Slovenci a možná i proto, že mají brance Lukáše Horáka a má to českou stopu a velký příběh a včera se Slovenci zachránili, český golman byl u toho, část haly skandovala jeho jméno a i slovinští fanoušci nosí jeho dresy, takže i z odstrkovaného golmana hokejové extraligy se může stát muž, který si zachytá na světovém šampionátu, byť ne v týmu, který usiluje o postup do play-off, ale spíš o udržení, ale myslím si, že tohle musí být prostě jako strašně fajn.
2: Mě celkem překvapili Slováci, protože s nejmladším týmem na šampionátu hrají velmi dobrý hokej a možná dnes po 20 letech na světovém šampionátu to potvrdí a porazí Švédy a zahrají si čtvrtfinále. 30 omluvenek měl Vlado Orsák před tímto mistrovstvím světa, přesto mi přijde, že Slováci hrají velmi, velmi líbivý hokej a já bych jim možná i to čtvrtfinále přál.
1: Ano, máme mezi našimi posluchači také řadu ze Slovenska, tak držíme palce Slovákům dneska v 16:20 proti Švédsku o postup do čtvrtfinále. Petr Kadeřábek s Františkem Kunou dneska budou komentovat o 20:20 další vystoupení českých hokejistů na mistrovství světa proti Kanadě. Byli hosty Čisté hry. Vážíme si toho, pánové. Hodně zdaru večer i v dalším průběhu turnaje. Mějte se dobře.
2: Naslyšenou.
9: Hezký den.
1: Martine, tak ty si tady říkal off record. Švýcaři, těm to padá, helvetské kříže jsou hodně nahoře, zvony tam taky řinčí teď, jsou slyšet, tak asi jenom ale teď se zaměřit na Česko a popřát, ať to vyjde proti Kanadě a proti soupeři ve čtvrtfinále.
3: Hlavně proti soupeři ve čtvrtfinále.
1: Vy, Martina, pochopitelně uslyšíte i v dalším průběhu našeho vysílání dneska glosy večer proti Kanadě a pak v dalším průběhu mistrovství světa. Děkuju moc taky Krištofu Kousalovi, že tady byl dneska dramaturgem a samozřejmě i on bude dál sledovat hokejový šampionát na Radiožurnálu Sport. Krištofe, měj se hezky.
4: Já děkuju, naslyšenou.
1: Martin Procházka zase brzy v našem vysílání. Krásně si to s tebou udělá, tak ať to jenom pokračuje. Měj se hezky, Martine.
3: Děkuju, naslyšenou taky.
1: Přejeme krásný den všem posluchačům.
10: Radiožurnál 11 hodin. Anna Horáčková pro vás má zprávy.
11: Lebka svaté Zdislavy bude v Bazilice v Jablonném naposledy vystavená v sobotu, pak ji chce církev vrátit do hrobu. Spojené státy zaútočily na raketové základny v jižním Iránu. Fotbalisty Baníku Ostrava a Táborska čeká úvod baráže o šance ligu. Po vážné nehodě se tvoří kolona na dálnici D5 směrem do Německa před Rozvadovem. A počasí i dál bude slunečno s teplotami kolem 30 stupňů.
12: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
11: Lebka svaté Zdislavy bude naposledy vystavená při tradiční pouti v Jablonném v Podještění tudlo v sobotu 30. května. Pak ji církev uloží k ostatkům světice do hrobky v tamní bazilice. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl po jednání s památkáři, zástupci církve a taky řádu dominikánů v Jablonném. Lebku před dvěma týdny z baziliky ukradl 35-letý muž. Zalili ji do betonu a chtěli ji hodit do řeky. Policie ho dopadla a restaurátoři pak lebku z betonu dostali. Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Iránu, a to jen pár hodin poté, co iránští zástupci dorazili do katarského Dauha na pokračování mírových jednání. Američané zasáhli raketové pozice v jižním Iránu a taky lodě, které v Hormuzském průlivu kladou námořní miny. Americké centrální velení úder potvrdilo a označilo ho za obranný.
13: Iránskou delegaci v Dauha vedli dva nejvýše postavení politici současného Iránu, předseda parlamentu Gálibáv a ministr zahraničí Arákčí. Vzkázali, že navzdory tvrzení Donalda Trumpa, Teherán blízko k dohodě není. Trump na pietní akci v Arlingtonu v průběhu dne zopakoval, že Irán je největší sponzor teroristických útoků a nesmí proto mít jadernou zbraň. Washington podle něj usiluje o mírovou dohodu, ale ne za každou cenu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
11: A k tématu se na Radiožurnálu vrátíme ještě krátce po zprávách. Budeme mluvit s naším blízkovýchodním zpravodajem. Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Vyplývá to z dat Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Ty nabízí volná místa pro víc než 24 tisíc žáků. Oproti tomu osmiletá gymnázia nabízí asi 200 míst a šestiletá asi jen 50. Skoro polovina uchazečů se ve druhém kole přihlásila na učiliště s výučním listem. Kriminalisté a veterináři našli v rodinném domě na Mladoboleslavsku 165 psů v nevyhovujících podmínkách. Zvířata byla podle policie v nevětraných a silně znečištěných prostorách. Tam se i nekontrolovaně množila a příbuzensky křížila. Úřady rozhodly o okamžitém odebrání všech psů, kteří putovali do specializovaných zařízení, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
14: Kriminalisté ve věci vedou trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách, za což v případě odsouzení hrozí až 8 let odnětí svobody.
4: Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava a Táborska rozehrají baráž o šance ligu. První zápas začne na Vítkovickém stadionu v 18 hodin. Přestože je Baník favoritem, trenéra Táborska Radka Krondiáka konfrontace s Ostravany těší.
15: Já jsem chtěl Baník. Já jsem chtěl prostě tuhletu konfrontaci, protože si dovedu představit, co se bude dít asi na Baníku, kdy bude úplně narváno. A byla to velká výzva pro ty kluky, který vybojovali druhý místo v druhé lize. Před x lety, když jsem hrál fotbal já, by tohle byl postup. Takhle to je jenom baráž, vlastně asi s tím nejtěžším protivníkem, který nás mohl potkat.
4: První ze dvou duelů odvysílá od 18 hodin živě Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Odvetu pak týmy odehrají v sobotu v Táboře.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Na D5 překážka u Rokycan a kolona před Rozvadovem. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně dejte pozor, kousek za sjezdem na Rokycany na kilometru 66,5 leží v levém pruhu asi 1,5 metru dlouhý hranol. Na D5 se potom z Prahy na Rozvadov je před hranicí poslední možnost sjet v osobním autě a vyhnout se dlouhé koloně na exitu 136. Dá se to vzít přes přímdu po silnici 605 na Rozvadov. Jinak na dálnici směr Německo popojíždí kolona z kilometru 142 až hodinu osobní auta na kilometr 146. Tam je po vážné nehodě dvou kamionů výrazně omezený průjezd. Na D8 z Prahy na Drážďany už se většinu času tvoří kolona až před hranicí z 89. kilometru, převážně kamiony v pravém pruhu, sune se to do Německa k Breitenau. Na D1 před Brnem směrem z Přerova se stále vleče dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu do omezení u D2, teď začíná u exitu 216 Rousínov. Osobní auta místa v levém pruhu popojíždějí taky, a to od exitu 210 Holubice na 206. Krohlence, teď je to zase až na půl hodiny. Taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu už kousek za sjezdem na Židlochovice z 8. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů Celsia, na horách se ta maxima drží kolem 23 stupňů a foukat má jen slabý, během dne i mírný severní vítr. Tolik zprávy.
17: 11 hodin 5 minut, úterý 26. května. Jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Jak zaznělo teď v počasí, před námi je evidentně letní den, tak si ho užijte, pokud máte tu možnost. Pokud ho strávíte v práci nebo třeba někde na cestách v autě, tak na sebe dávejte velký pozor. Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v týmu Minnesota, informoval o tom web WNBA. 24letá česká rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže za Lynx 3 zápasy, ve 3 utkáních zůstala na lavičce. No a nyní Hamzovou můžou zařadit do svého kádru v případě zájmu ostatní ligové kluby. Obora brněnských Žabin si vysloužila v přípravném kempu Minnesota roční smlouvu. Stejně jako Emma Čechová pro pivotku USK Praha bohužel, ale skončila slibně rozjetá sezona už po třetím utkání, ve kterém si přetrhla skřížený vaz v kolenu. Teď už calling wherever you will go. Příjemný poslech.
12: Radiožurnál Sport
8: a Karel Janů.

0: 11 hodin 9 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport. Dnes v podvečer v Ostravě Vítkovicích začne baráž o fotbalovou šanceligu. Baník na úvod vyzve Táborsko. Prolínací soutěž se v Česku hraje po šesté, no a z 20 dosavadních zápasů týmy z druhé ligy v baráži vyhrály jedinkrát. Výrazné zkušenosti s tímhle měřením má záložník Hlučína Lukáš Budínský, kterého teď vítám ve vysílání. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Lukáši, vy jste zažil dvě baráže v dresu Karviné. Na jaře 2019 proti Jihlavě, předloni potom proti Vyškovu. Tak když si vzpomenete, kdy to bylo složitější?
1: No, asi možná ta první záchrana s Karvinou. Ten rok 2019 vlastně jsme vedli po prvním zápase jenom 2-1. A v Jihlavě jsme prohrávali vlastně, takže to byly to nervy, ale zvládli jsme to, ale nebylo to nic jednoduchého, i když prostě ta kvalita byla na naší straně.
0: Možná připomenu posluchačům, jestli ten tlak na nervovou soustavu byl důvodem, že František Straka po úvodním vítězství nad Jihlavou 2-1 v roce 2019 už dnes v tom legendárním televizním rozhovoru redaktorovi tvrdil, že to byla remíza 2-2. I tohle pamatujete?
1: Jo, tomu jsme se zasmáli, vlastně trenér byl do toho zápasu tak stažený a zapálený, že asi nevšiml, že ten gol nebyl uznaný, no, takže tomu jsme se pak zpětně zasmáli.
0: Kolega se ale nedal a nakonec Františka Straku, myslím, dokázal přesvědčit. Před 5 lety jste, Lukáši, nastupoval jednu sezonu v dresu ostravského Baníku. Tehdy jste obsadili konečné 5. místo. No a v současné chvíli tedy Baník Ostrava čelí úplně jiné situaci. Dokážete se vžít do jejich kůže, čím si aktuálně procházejí?
1: No tak něco se stalo, vlastně odešly nějak ty opory a ty výsledky vlastně se nějak po celou tu sezónu pravidelně nedostavovaly a vznikl z toho takovýhle problém pro Ostravu, ale věřím, že to Baník ten dvojzápas zvládne a novou sezónu odstartuje úplně jinak.
0: Lukáš Budinský, záložník aktuálně Hlučína s námi v dopoledním radiožurnálu Sport. Já už jsem vlastně na začátku řekl, že z těch dosavadních 20 barážových zápasů tým z druhé ligy vyhrál jediný, loni Chrudim nad Pardubicemi, nikdo z druhé ligy baráží nahoru neprošel, tak teď už jste naznačil, že Baníku věříte. Myslíte si tedy, že to že to letos zase nepovede, že se to Táborsku ani Artisu nepovede?
1: Tak to úplně říct nemůžu, ale říkám, Baníku věřím, vlastně ta kvalita prostě na jejich straně, když to bude jako psychicky určitě vypjatý, pomůžou jim ty lidi, myslím si, že jestli nebude vyprodáno, tak něco kolem toho a prostě musí se udělat ten dvojzápas výsledkově a je úplně jedno, jaký se bude hrát v Ostravě nebo v neděli nebo v sobotu v Táborsku fotbal, prostě se musí uspět.
0: Ještě jedna závěrečná otázka na Lukáše Budinského. Předloni s Karvinou jste zdolali Vyškov 2x1-0, byly to pro vás zatím dva poslední starty za prvoligový klub. Od té doby jste hrál v Kazachstánu, v Prostějově, teď tedy v Hlučíně, tak ve 34 letech ještě vyhlížíte v nějaké prvoligové angažma?
1: Tak určitě bych rád, ale už je to složitější s tím trendem vlastně toho omlazování všude, ale jako naprosto to chápu, ale samozřejmě člověk by byl rád za cokoliv ještě.
0: Tak budeme moc držet palce, ať se vám daří. Lukáš Budinský s námi v dopoledním radiožurnálu Sport. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Díky moc, mějte se, naschle.

0: Pink Floyd dohrávají v dopoledním radiožurnálu Sport 11 hodin 20 minut úterý 26. května. Mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku dnes pokračuje. 6 duely, 2 se budou hrát od 12:20. Maďaři vyzvou Lotyšsko a Norové nastoupí proti Dánům od 16:20. Potom důležitý zápas, pokud jde o naše východní sousedy, Slováci proti Švédům. Samozřejmě důležitý zápas, pokud jde o postup. No a ve stejnou dobu se rozehraje taky utkání Spojených států amerických s Rakouskem a večer od 20:20 v přímém přenosu radiožurnálu Sport čeští hokejisté nastoupí proti Kanadě, no a ve stejném čase taky rozehrají svůj zápas domácí Švýcaři proti Finům.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

11 hodin 24 minut posloucháte úterní radiožurnál Sport. Fotbalisti Crystal Palace a Vallecana se zítra od 21 hodin v Lipsku utkají ve finále konferenční ligy. Oba celky usilují o premiérový triumf na evropské scéně. Rayo může získat dokonce první trofej v celé klubové historii. Utkání bude rozlučkou trenéra Glasnera na lavičce londýnského mužstva. Vallecano se dostalo do finále při druhé účasti v evropských pohárech. Crystal Palace dokonce při debitu. Glasner se pokusí zakončit i svoji druhou kompletní sezónu u mužstva trofejí. Před rokem totiž uspěl v anglickém poháru a na začátku tohoto ročníku. Navíc přidal úspěch i v anglickém superpoháru.

0: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
1: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
0: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
2: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
1: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské antuce neobhájí.
0: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
1: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
0: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
1: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
0: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál, 11 hodin a 30 minut. Anna Horáčková připravila zprávy.
4: Ve věku 85 let zemřel Richard Falber, přezdívaný táta odborů. Radiožurnálu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falber se podílel v 90. letech na vzniku hnutí. V jeho čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD a několik let byl i v Evropském parlamentu. Na severu Belgie se ráno srazil vlak se školním minibusem. Na místě jsou mrtví. Bez dalších podrobností to uvedl belgický ministr vnitra. Podle belgických médií se nehoda stala u města Bogenhout, severně od Bruselu. Další informace zjišťujeme. Pražské národní muzeum předalo Ukrajině mobilní digitalizační stanici Archa 3. Zařízení pomůže ochránit ukrajinské kulturní dědictví ohrožené válkou. Digitalizační stanice umí vytvářet detailní trojrozměrné záznamy ohrožených památek a sbírkových předmětů. Zástupci muzea předali stanici Kyjevsko-Pečerské lávře, která je jedním z nejvýznamnějších muzejních komplexů na Ukrajině. Nasazena má být ale po celé zemi. A policisté žádají o pomoc při pátrání po 16-leté Melise Milanové. Ta v pondělí odešla ze zdravotnického zařízení v Jemnici na Třebíčsku a od té doby o sobě nedala vědět. Hledaná má zdravotní obtíže a měla by užívat léky, které ale nemá u sebe. Dívka je podle popisu policie obézní, měří 160 cm, má černé, rovné, dlouhé vlasy a hnědé oči, které si ráda výrazně líčí. V době zmizení měla na sobě krátké tričko světlé barvy a taky světlé kraťasy. A na pravé paži má nalepený kulatý senzor pro monitorování. Má taky obvázaný kotník. Podle policistů nejspíš zamířila do Třebíče. Jakékoliv

0: informace o dívce, volejte prosím na linku 158. Sport. Basketbalistka Eliška Hamzová skončila v elitní zámořské lize WNBA v týmu Minnesota. 24-letá rozehrávačka odehrála po svém příchodu do zámořské soutěže za Lynx 3 zápasy. Do svého kádru ji teď v případě zájmu můžou zařadit ostatní ligové kluby. Do 3 utkání za Minnesota nastoupila taky Emma Čechová. V polovině května si ale poranila kolenní vazy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 před Brnem, nehoda na D5 před Rozvadovem. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy pozor za popůvkami na kilometru 187 ještě před Molkou. Jsou hlášené na dálnici 2 pneumatiky. Policejní hlídka bude brzy na místě. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova teď vázne provoz hlavně před exitem 210 Holubice. Před ním popojíždějí osobní auta v levém pruhu pár minut z kilometru 212. Kamiony to mají v pravém pruhu na déle, tvoří frontu už kus za Vyškovem kolem kilometru 219. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy je opatrně za exitem Židlochovice na 8. kilometru, tam začíná kolona kamionů v pravém pruhu. Na dálnici D5 z Prahy na Norimberg za sjezdem na Rozvadov na kilometru 146 se srazily dva kamiony. Provoz je výrazně omezený jedním pruhem, kolona začíná na kilometru 139, osobní auta se zdrží až hodinu, předtím můžou sjet exitem 136 na Přimdu a vydat se do Německa přes Rozvadov. A na dálnici D8 z Prahy na Drážďany se před hranicí stále tvoří kolona kamionů z kilometru 90, v ní na 91. překáží porouchaný kamion v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Před námi je další slunečný a velmi teplý den. Odpoledne čekejte 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách se ta maxima udrží kolem 23 stupňů a k tomu má foukat jen slabý, během dne i mírný severní vítr. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Cheryl Krau v úterním radiožurnálu Sport 11 hodin 38 minut. Pětice českých tenistů dnes nastoupí ke svým zápasům na tenisovém French Open. Antukový grandslamový turnaj ten dnes přinese spoustu zajímavého pro posluchače radiožurnálu Sport. Začněme tedy Čechy. Víta Kopřivu čeká zhruba po 13. hodině domácí Mutet. No a dál už to bude jenom ženské, protože hned čtyři české tenistky dneska nastoupí v Paříži na Antukové dvorce. Linda Nosková už někdy kolem půl jedné proti řekyni Sakariové. Po 13. hodině by se měla do hry dostat taky Linda Fruchtwirtová, kterou čeká domácí Žakmotová. Někdy kolem půl páté odpoledne potom Nikola Bartuňková proti Kanaďance Bokové a Kateřina Siňaková. Tu dnes čeká Švýcarka Valtertová. Samozřejmě ty časy, ty jsou v tuhle chvíli jenom velmi orientační, protože záleží na tom, jak se budou hrát duely před českými tenisty. My ale pojďme na hráče, který je asi jedním z hlavních adeptů na titul, no můžeme klidně říct, že je tím úplně hlavním, protože od času dominance Rafaela Nadala Roland Garros nemělo tak jasného favorita na zisk titulu jako letos Ital Jannik Sinner, který dnes vstoupí do turnaje, si tuhle pozici vydobil neuvěřitelnou sérií na antukovém povrchu. Před pařížským grandslamem opanoval všechny tři turnaje série Masters, tedy ten v Monaku, Madridu a taky Římě.
1: Takto bouřlivě slavili fanoušci Sinnerův triumf v Římě. Ital se díky tomu stal nejmladším tenistou v historii, který ovládl všechny turnaje série Masters. Na antuce letos nepoznal porážku a proto je při absenci Carlose Alcaraze jasným adeptem na zisk titulu z Roland Garros. O Sinnerových kvalitách mluví Tomáš Macháč.
2: On vás opravdu donutí hrát jako vaši hranu úplnou a v tom, jako, když dokážete jako vydržet, že si myslím, že když já hraju svůj nejlepší tenis, tak můžu konkurovat jako všem hráčům, ale je potřeba to udržet celý tři sety a nejenom jakoby ten jeden set a to on jako dělá vlastně jakýkoliv zápas, on nastoupí, tak udrží to své maximum skoro celý zápas, proto on dominuje, že je opravdu konzistentní a hraje vysoce fakt jako kvalitní tenis každý míč.
1: Řekl v Paříži Tomáš Macháč, který při posledním vzájemném zápase sebral Sinnerovi set. Ještě úspěšnější byl v tomto ohledu Jakub Menčík, to je totiž poslední tenista, který v tomto roce dokázal Itala porazit. Povedlo se mu to v únoru v Dauhá a během Roland Garros popsal, co na světovou jedničku platí.
3: Mašina, on tam prostě nedá nic zadarmo, nepomůže vlastně žádnou chybou, takže člověk si fakt musí jako uhrát ty míče sám a přesně tak je to akorát o tom prostě hrát agresivně a takovou dobrou dávku rizika do toho dávat.
1: Dosáhnout optimální úrovně rizika je v tenise nebývale složitá věc. Jannik Sinner to ale sám umí dokonale. O jeho stylu mluvil v Paříži také Jiří Lehečka.
4: Tichý zabiják, já nevím, jak to popsat jinak, protože když třeba jsem hrál proti Carlosovi, tak to doopravdy hraje výměny, který jsou a míči, který jsou jak z říše snů a lidi pořád ve stoje. Když hrajou proti Jannikovi, tak je to spíš taková hra, kde on hraje každý míč precizně, bez nějakých extrémních rizik, ale tak nesmírnou kvalitou, že postupně toho soupeře ubije tou precizností, aniž by se snažil hledat nějaký liney nebo hrát nějak jako riskantně. A určitě si myslím, že poslední dobou extrémně zlepšil jako servis.
1: Říká Jiří Lehečka, i proto je Sinner na Roland Garros hlavním favoritem na zisk titulu. Do antukového grandslamu vstoupí dnes večer zápasem proti domácímu Clemánu Taburovi. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

Novým trenérem fotbalistů Lazia Řím by se podle agentury ANSA měl stát Gennaro Gattuso. U týmu má nahradit Maurizia Sarriho, který je údajně na odchodu do Atalanty Bergamo. Gattuso naposledy vedl italskou reprezentaci, kde v dubnu skončil po propadáku v baráži mistrovství světa. S římským celkem by měl 48letý kouč podepsat dvouletou smlouvu s příjmem zhruba 1,5 milionu eur.

0: Skupina Aerosmith dohrává v 11 hodin a 50 minut. Krásné úterní dopoledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. České hokejisty čeká na mistrovství světa poslední zápas skupiny. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí ve Friburgu proti Kanadě. Češi mají postup do čtvrtfinále jistý, zabojovat ale můžou o lepší umístění v tabulce, které by jim mohlo zajistit jednoduššího soupeře, alespoň tedy papírově. Postupovou matematiku na světovém šampionátu ve Švýcarsku teď probereme se Štěpánem Bémem. Hezké úterý.
1: Dobrý den.
0: Tak co se, Štěpáne, stane, pokud svěřenci trenéra Radima Rulíka večer porazí Kanadu?
1: Kromě toho, že by se stali prvním týmem, kterému se to na letošním mistrovství povedlo, ztráceli by na vedoucí Kanadu po odehrání skupiny pouze bod. Ani to by ale nemuselo k postupu z druhého místa stačit. Český tým si situaci hodně zkomplikoval včerejší porážkou 1-4 s Norskem. Norové zatím získali stejně jako Češi 13 bodů a protože o pořadí rozhoduje vzájemný zápas, mají oproti Čechům výhodu. V posledním zápase navíc se nastoupí proti mnohem slabšímu soupeři, kterému už na šampionátu o nic nejde. Po 12. hodině budou Norové hrát proti Dánsku.
0: V souboji o poslední postupové místo z české skupiny se od 16:20 utká Slovensko se Švédskem. Tak jak vypadá situace mezi nimi?
1: Dost jednoduše, protože Švédové musí pro postup Slováky porazit v základní hrací době. Slovensko má v tabulce dvoubodový náskok a stačí mu tak utkání dovést do prodloužení.
0: No a jak vypadají závěrečné boje o postup v té curišské skupině? Koho může český tým ve čtvrtfinále potkat?
1: Tam je situace zase o dost komplikovanější. O první místo si zahrají večer domácí Švýcaři z Finy. Oba týmy zatím nestratili ani bod a mají jisté play-off. Další dvě postupové pozice teď drží Němci, kteří už ale mají všechny zápasy odehrané, a Rakušani. Ti je budou hájit v přímém souboji s Američany a o čtvrtfinále ještě budou bojovat Lotyši v utkání s Maďarskem. Možných čtvrtfinálových soupeřů pro Česko je tedy celá řada. Může to být Rakousko, Spojené státy, Lotyšsko, Finsko nebo Švýcarsko.
0: Moudřejší budeme dnes večer. Postupové možnosti před závěrečným kolem skupinových zápasů na mistrovství světa v hokeji shrnul Štěpán Bém. Štěpáne, moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A já připomínám ještě jednou to, co všichni moc dobře víte. Utkání Česko-Kanada začne ve 20:20 a uslyšíte ho v přímém přenosu tady na Radiožurnálu Sport.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Czechoslovakia are the new European champions.
2: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
3: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
4: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
3: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
5: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
3: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Radiožurnál 12 hodin. Hlavní zprávy právě začínají.
3: Církev už nechce v budoucnu vystavovat zachráněnou lebku svaté Zdislavy.
4: Naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy. Neplánujeme ji dále vystavovat.
3: Zemřel Richard Falber, bývalý odborový předák přezdívaný táta pracujících.
5: On byl velkorysý, nedělal z nějakého neúspěchu hned fatální nějaký závěry.
3: Čeští hokejisté vyzvou na mistrovství světa ve Švýcarsku Kanadu. Dlouhá kolona po nehodě zůstává na dálnici D5 před Rozvadovem směrem do Německa. A počasí taky odpoledne bude slunečné, teploměry ukazují až 32 stupňů. Je úterý 26. května. Dobré poledne vám přeje Anna Horáčková.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: O víkendu bude naposledy veřejně vystavená lebka svaté Zdislavy. Policie ji církvi předá v sobotu přímo v bazilice v Jablonném v Podještědí. Odtamtud je před 2 týdny ukradl 35-letý muž a u baziliky je teď reportér Jiří Jelínek.
6: Dopoledne se ve zdejší bazilice sešli arcibiskup, policie a památkáři, kteří rozhodovali, co s lebkou bude dál. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl oznámil, že po sobotní pouti na počest svaté Zdislavy bude lebka uložená do trezoru a budou ji ještě několik týdnů sledovat restaurátoři. Pak církev lebku na dobro uloží k ostatním ostatkům světice v kryptě baziliky. Zloděj ukradenou lebku zalil do betonu s tím, že ji soukromně pohřbí v řece. Policie se mu v tom podařilo zabránit a restaurátoři ji pak z betonu vyjmuli. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Radiožurnál.
3: Americké letectvo podniklo nové údery na Irán. Pentagon oznámil, že cílem byly vojenské lodě v Hormuzském průlivu a taky zařízení na odpalování raket. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda s Iránem je přesto možná během několika dnů. Washington označil poslední kolo úderů za sebeobranu a odmítl, že by porušil příměří.
7: Podle Pentagonu zasáhly americké stíhačky několik iránských lodí, které se chystaly klást miny v Hormuzském průlivu. Iránská média informují o explozích v přístavním městě Bandare Abbas. Nepotvrzené informace mluví o 4 zabitých příslušnících iránských revolučních gard. Na diplomatické úrovni pokračují jednání o americko-iránské dohodě. Dokument by měl podle Washingtonu mimo jiné zajistit volnou plavbu lodí Hormuzskou úžinou. Teherán ale pohrozil, že jakékoliv izraelské bombardování Bejrútu by rozhovory ohrozilo. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
3: Západní Evropa čelí neobvykle časné vlně veder. Francie včera zaznamenala nejteplejší květnový den v historii měření. Teploty tam i dnes místy stoupnou na 37 stupňů Celsia. Francouzská služba vydala 3. stupeň varování před horkem v několika oblastech na západě země a taky v Bretani. Vláda už potvrdila první oběti přímo či nepřímo související s horkým počasím.
8: Mělo by být 7 úmrtí přímo či nepřímo souvisejících s horkem. Zaznamenali jsme aspoň 5 případů utonutí a taky úmrtí způsobená extrémními vedry při sportovních soutěžích.
9: Popsala ve vysílání televize LCI mluvčí vlády Maud Brežanová. Potvrdila zároveň, že premiér Sebastian Lecornu svolá ve čtvrtek mimořádné jednání vlády právě kvůli horku. V bretaňském městě Brest zaznamenali 33 stupňů, což je nejvíc za posledních víc než 80 let. Běžné sezónní teploty se tam přitom pohybují o 10 až 15 stupňů níž. Meteorologická služba vydala 3. stupeň varování před horkem pro 8 departmánů na západě Francie. Horké počasí má vydržet až do víkendu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství za SPD Martin Šebestián to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států Evropské unie. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun.
10: Škody se z 80% týkají úrody jabloní. Podle Šebestiána je to podobná situace jako v roce 2024, kdy Česko dostalo částečné odškodnění z Evropské krizové rezervy.
11: Doufáme, že uspějeme procentuálně alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí 1/4 plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy.
10: Evropská komise nyní posoudí žádost Česka i dalších členských států zasažených mrazy. Šebestián očekává, že to bude trvat několik měsíců a případné odškodnění by pak mohli zemědělci dostat koncem tohoto roku nebo začátkem příštího. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Ve věku 85 let zemřel výrazný polistopadový odborář Richard Falber. Radiožurnálu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falber se podílel na obnově odboru.
12: Tato demonstrace není namířena proti režimu.
13: Demonstrace 1997. V čele odborů byl Falber 8 let. Svoji politickou kariéru spojil se sociální demokracií. 3 volební období byl senátorem za Mostecko a 10 let zasedal v Evropském parlamentu. Podle politika a bývalého předáka odborů Milana Štěcha znal Falber velmi dobře třeba mezinárodní právo.
14: Uměl se dobře orientovat ve světových a evropských odborech, takže fakt jako s Richardem byl rád pracovat, ale byl to báječný chlap, dobrý parťák, dobrý kamarád.
13: Falber zemřel 13. května. Pohřeb měl včera v rodinném kruhu. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
3: Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Právě na ně si podvodníci nechají nejdřív poslat peníze. Vydávají se za investiční poradce a když získají důvěru lidí, pošlou oběti pod různými záminkami číslo jiného účtu, kde pak peníze mizí.
15: Denisa založila pravý transparentní účet na pomoc své dceři s rakovinou. Ta před pár týdny zemřela, peníze ale na účtu dál přibývaly.
16: Ten den, kdy já jsem tam koukala, tak tam prostě přišlo od 5 lidí dohromady asi 25 tisíc.
15: Na transparentním účtu si ale podvodník jenom testuje, že oběť peníze skutečně pošle. Následně ji přesměruje na účet, který už je jeho. Jak podvod rozpoznat, popisuje za policii Zuzana Pidrmanová.
17: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
15: Peníze podle ní často končí na účtu v zahraničí. Při jakémkoliv podezření radí se co nejdřív obrátit na banku nebo policii. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
3: Policisté objevili na Mladoboleslavsku nelegální množírnu, ve které bylo 165 psů malých plemen. Zvířata podle policie žila v nevětraných a výkaly silně znečištěných prostorách. Nekontrolovaně se množila, a to i příbuzensky. Veterináři rozhodli o okamžitém odebrání psů, kteří skončili v útulcích. Majiteli hrozí až 8leté vězení.
18: Sport. Česká hokejová reprezentace odehraje na mistrovství světa poslední utkání v základní skupině. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Kanadě. Podle útočníka Jiřího Černocha bude důležité, aby český tým zjednodušil proti favoritovi hru.
19: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch golů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde a budeme se o to rvát, aby jsme ten zápas vládli.
18: Prvním zápasem mezi Baníkem Ostrava a Táborskem začne ve Vítkovicích v 18 hodin baráž o šance ligu. Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos. Odveta se bude hrát v sobotu v Táboře. Prvoligovou příslušnost vybojuje tým s lepším součtem gólů z obou zápasů. Celkem 5 českých singlistů čekají v dnešním programu tenisového Roland Garros zápasy prvního kola. Mezi muži se představí Vít Kopřiva a v ženské dvouhře nastoupí Linda Nosková, Linda Fruvirtová, Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková. Přímo z Paříže uslyšíte aktuální vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Ucpaná D5 před Rozvadovem a nehoda na 11 u Třebechovic. Na D5 z Prahy na Norimberg se za sjezdem na Rozvadov srazily 2 kamiony na kilometru 146. Průjezd výrazně omezený, kolona i navíc jak hodinu. Dojíždí se na kilometru 137. Poslední možnost sjet je na exitu 136 v osobním autě a vzít to přes Přimdu na Rozvadov. Na dálnicích před Brnem dlouhé kolony kamionů přetrvávají v pravých pruzích. Na D1 z Vyškova z kilometru 223, na D2 z Bratislavy od exitu 11 Židlochovice. Na D8 z Prahy na Drážďany se před Breitenau tvoří kolona kamionů, začíná kousek před hranicí na 90. kilometru, na 91. jedna porouchaná souprava blokuje pravý pruh. Na pražském okruhu z letiště směrem na letiště se vlečou kamiony skoro od sjezdu z D1 pravým pruhem k Ořechu. A na silnici 11 Hradec Králové Vamberk před Třebechovicemi u Nepasic nákladní auto srazilo cyklistů, tvoří se kolony, provoz můžou i úplně zastavit. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Taky odpoledne bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách se ta maxima drží kolem 23 a foukat má jen slabý. Během dne to může být i mírný severní vítr. Tolik zprávy.
2: 12 hodin 9 minut úterý 26. května posloucháte radiožurnál Sport. Rok 2026 mimo jiné je rokem 50. výročí legendární penalty Antonína Panenky. Asi velmi dobře víte, že slavný fotbalista je hostem každého našeho výjezdu desítky Pavla Horváta za vámi, za posluchači. No a po Českých Budějovicích, Jablonci, Brně a Teplicích se na vás znovu po druhé v tomhle roce budeme těšit v hlavním městě. Vedle Antonína Panenky a Pavla Horváta dorazí tentokrát taky Václav Němeček. Akce je nachystaná na pražské výstaviště v rámci festivalu Off Season. Datum sobota 13. června od 10 hodin. Prodej vstupenek je spuštěn. No a dostanete se k ním třeba přes naše stránky sport.rozhlas.cz. Teď už Iggy Pop.
0: Radiožurnál Sport
21: a Karel Janů.
22: Rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine.

0: Po druhé v historii si fotbalisti Táborska zahrají baráž o postup do šance ligy. Předloni těsně nestačili na jihočeského rivala z Českých Budějovic. Letos budou bojovat o nejvyšší soutěž s ostravským Baníkem. S trenérem Táborska Radkem Krondiákem si před startem baráže povídal reportér Tomáš Petr.
1: Čeká vás baráž s ostravským Baníkem. Před sezónou bral byste tohle?
2: Určitě, tak jako zahrát si takovýhle zápas je asi skvělý. Samozřejmě obrovský těžký soupeř, budeme bojovat, co jiného k tomu můžu říct.
1: Už jste věděli před tím posledním kolem, že do baráže půjdete a vlastně jste mohli jen spekulovat nad tím, kterého soupeře dostanete, tak je to ta nejhorší varianta nebo ta nejlepší, nebo koho jste si vy sám třeba přál?
2: Já jsem chtěl Baník, já jsem chtěl prostě tuhletu konfrontaci, protože si dovedu představit, co se bude dít asi na Baníku, kde bude úplně narváno a byla to velká výzva pro ty kluky, který vybojovali druhý místo v druhé lize. Před x lety, když jsem hrál fotbal, já by tohle byl postup. Ale takhle to je jenom baráž vlastně asi s tím nejtěžším protivníkem, který nás mohl potkat.
1: Vy jste skončili v šance národní lize na druhém místě, tak když celkově zhodnotíte tu sezónu, jaká byla?
2: Podzim fantastický, to prostě bylo skvělý. Jaro se nám nedařilo, nějaký věci se přes zimu nepovedly a pak nás zkosilo v dubnu mraky zraněných těch důležitých hráčů a v tu chvíli prostě musím zase poděkovat těm ostatním hráčům, který prostě k tomu přistoupili. Museli jsme trošku změnit nějakou naši hru v tom, že tam bylo méně fotbalovosti, víc bojovnosti, víc zarputilosti a dotáhli jsme to i s těma dle klukama na druhé místo, což je prostě fantastický. Jako já myslím, že Táborsko, teď se nechci plíst, druhý nikdy nebylo, nebo nevím. Prostě je to podle mě skvělý úspěch.
1: Čeká vás baráž proti ostravskému Baníku, první zápas, budete hrát na hřišti soupeře. Čím chcete Baník porazit, čím ho chcete přehrát?
2: Tak jako je to dvojzápas, to je trošku něco jiného než dlouhodobá soutěž. Takže prostě nějakým způsobem samozřejmě uhrát u nich dobrý výsledek, tak aby jsme v té odvetě měli o co hrát.
0: To říká trenér fotbalistů Táborska Radek Krondiák před startem baráže o šance ligu proti Ostravě. Zápas samozřejmě navídneme tady na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: To byly Foo Fighters, posloucháte úterní radiožurnál Sport. 12 hodin a 20 minut. Dominik Pech bude nadále hrát za Young Boys Bern. 19-letý fotbalista před rokem odešel ze Slavie na hostování a teď ho klub získal na přestup. Teď už James Bay, Hold Back the River. Příjemný poslech.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin 25 minut posloucháte Radiožurnál Sport v úterý 26. května na hokejovém mistrovství světa. Je dnes na programu 6 duelů. Nejvíc posluchače Radiožurnálu Sport asi bude zajímat až ten večerní mezi Českem a Kanadou, ale hraje se už v těchto chvílích pár minut. No a na duel Norsko-Dánsko vyrazil Petr Kadeřábek.
1: No a tenhle ten duel může určit už definitivně, kde budou Češi hrát čtvrtfinálový zápas. Pokud Norové porazí Dány za 3 body, pak je jisté, že Norové se stěhovat nebudou. Zatím je odehráno 3 minuty a 19 sekund. Na první branku čekáme, ale tam může v následujících možná 10 vteřin přijít to, protože Norsko má k dispozici první početní převahu za to, že Dánové hráli v 6 hráčích na ledě, plus samozřejmě golman, takže v 7. No a to se v hokeji zkrátka dobře nesmí, když si toho rozhodčí všimnou. Teď si toho rozhodčí všimli a tak tedy začíná norská přesilovka. V úvodu utkání ale měl obrovskou příležitost Tru, který ale nedokázal Haukelanda překonat. Tím by samozřejmě hodně pomohl Čechům, alespoň na chvilku by jim dal šanci na to, že Češi zůstanou pro čtvrtfinále ve Friburgu. Jinak ty propočty jsou naprosto jednoduché, pokud Česko získá více bodů s Kanadou než Norsko proti Dánsku a zároveň Slováci neporazí Švédy, tak by tady Češi zůstali ve Friburgu, ale to jsou opravdu jen spekulace. První rána v přesilovce teď končí nad brankou Henriksenovou a tak je stav stále na konci čtvrté minuty 0-0. V souběžně hraném utkání v Curychu

0: Radiožurnál 12.30 a zprávy Anny Horáčkové.
1: Městský soud v Praze dnes zamítl dvě žaloby Ruské federace. Bránila se placení daně z nemovitostí v pražské Bubenči a taky Střešovicích za rok 2021 a 2022. Rusové údajně nemovitosti používali pro diplomatické účely a proto požadovali osvobození od daně. Činnost ale neprokázali a pražský finanční úřad jim vyměřil daň přes 200 000 korun za rok. Podle soudu české úřady postupovaly správně. Irán oznámil, že sestřelil americký dron ve svém vzdušném prostoru. Teherán už předtím uvedl, že má právo na odvetu v případě porušení příměří ze strany Spojených států. Americká armáda v noci zaútočila na jihu Iránu na odpalovací stanoviště. Cílem byly také lodě, které se podle Američanů pokouší klást miny v Hormuzském průlivu. Iránská státní média informovala, že úder nepřežili 4 příslušníci iránských revolučních gard. Washington útok označil za sebeobranu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio krátce po něm dodal, že dohoda s Iránem je i tak pořád možná. 3 miliony korun dostal jako odchodné bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Informace získal Radiožurnál podle informačního zákona. Kostka získal o 200 tisíc víc než odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. Ten řídil největší zdravotní pojišťovnu v Česku. K výši odchodného se Kostka vyjádřit odmítl. Rezignoval ke konci dubna. A na Žlutém kopci v Brně dnes začalo fungovat nové centrum onkologické prevence. V pavilonu, který rozšiřuje areál Masarykova onkologického ústavu, vzniklo 7 specializovaných pracovišť. Zdravotníci v nich nabídnou poradny pro genetiku nádorů, pohyb, výživu, motivaci a taky zdravý životní styl. Práce a vybavení nového centra vyšly na víc než 700 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté večer zakončí základní skupinu mistrovství světa zápasem s Kanadou. Češi bojují o lepší výchozí pozici do čtvrtfinále. Druhé místo ve skupině si můžou zajistit Norové, kteří hrají s Dánskem. A ve Friburgu je u toho Petr Kadeřábek.
2: Za námi je teprve 8,5 minuty první třetiny. Norové ale hrají s Dánskem zatím bez branek 0-0 v souběžně hraném duelu v Curychu.

0: Zatím také nepadla branka v duelu mezi Maďarskem a Lotyšskem. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D8 u Ústí a kolony na D5 před Rozvadovem. Na dálnici D8 z Drážďan směrem na Prahu pozor za exitem Ústí před Lice na kilometru 71,5 nebezpečné překážky.
3: Velký kusy pneumatiky a toho blatníku, včetně nějakých součástek jako ocelovej, se válej teda v obou jízdních pruzích.
2: Na D8 z Prahy na Drážďany se před Breitenau stále štosují kamiony, v pravém pruhu kolonu čekejte před hranicí z 91. kilometru. Na dálnici D5 z Prahy na Norimberg za sjezdem na Rozvadov na 146. kilometru uklízejí po havárii dvou kamionů. Jede se jedním pruhem, kolona je z kilometru 138, pro kamiony je to nadlouho, pro osobní auta teď kolem půl hodiny. Situace se trochu lehce zlepšuje. I tak je ke zvážení sjet v osobním autě exitem 136 přes Přimdu a Rozvadov do Německa. Na D1 před Brnem z Přerova zůstává dlouhá, místy roztrhaná kolona kamionů v pravém pruhu od exitu 226 Vyškov západ. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se pravý pruh plní kamiony z 5. kilometru. A na silnici 11 Hradec Králové Vamberk před Třebechovicemi u Nespasic čekejte kyvadlový provoz po střetu nákladního auta s cyklistou, kolony obou směrně kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Taky odpoledne bude slunečné a velmi teplé. Čekejte 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách ukazují teploměry okolo 23 stupňů. K tomu fouká jen slabý, během dne případně i mírný severní vítr. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Čeští hokejisté večer zakončí základní skupinu na mistrovství světa ve Švýcarsku zápasem s Kanadou. Češi ještě hrají o lepší výchozí pozici do čtvrtfinále. No a druhé místo ve skupině si můžou zajistit norští hokejisté, kteří už rozehráli svůj duel proti Dánům ve Friburgu. Všechno sleduje Petr Kadeřábek.
1: Norové ke druhému místu vykročili výborně, protože na konci 20. minuty se po Martinsenově ráně dostal k dorážce Koblar a překonal brankáře Henriksena. Znamená to tedy, že Norsko vede nad Dánskem 1-0. Předtím měl velmi dobrou příležitost Nick Ulesen, tedy českobudějovický útočník, který ale Haukelanda nedokázal překonat. No a tak skóre tedy otevřel centr první útočné formace norského cirku Koblar, který měl celkem jednoduchou pozici. Dostal se ke kotu na ose hřiště 2 metry před brankářem, nikým neatakován. Právě po té dorážce navíc mu Kotouč pěkně se položil na placku, no a pak už zakončil. Naprosto v pohodě, co by levák k té tyči, která je z jeho pohledu nalevo. Brankář Henriksen neměl šanci na tenhle ten projektil zareagovat. Vedou už také Lotyši v Curychu v souběžně hraném utkání proti Maďarsku. Tam se hraje sice teprve 11. minuta, ale už se dokázal prosadit nejlepší střelec dosavadního průběhu turnaje Balcers, který už zaznamenal svůj 7. gól, no a poslal tedy Lotyše do vedení. Lotyšsko vede nad Maďarskem 1-0.
0: Já ještě připomenu zbytek dnešního programu. Od 16 hodin na 20 minut Švédové vyzvou Slováky a souběžně Američané rozehrají svůj zápas proti reprezentaci Rakouska a večer od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Česko-Kanada, no a taky ještě Švýcaři proti Finům.

Montreal s Jakubem Dobešem v brance podlehl na domácím ledě Caroline 2-3 v prodloužení. Canadiens tak ve finále východní konference prohrávají s Hurricanes 1-2 na zápasy. Český golman si v pondělním utkání připsal jednak 35 zákroků, ale taky jednu asistenci. Ještě krátce k basketbalu. Hráči New Yorku Knicks v semifinále NBA porazili Cleveland jasně 130-93 bodům a sérii ovládli také jasně 4-0 na zápasy. No a ve finále se představí po 27 letech, když titul v NBA získali naposledy v roce 1973.

0: 12 hodin 48 minut, příjemné úterní poledne s radiožurnálem Sport. Čeští hokejisté nastoupí večer v přímém přenosu radiožurnálu Sport na mistrovství světa proti Kanadě. Teď už se hrají ale dva zápasy dnešního programu, no a souboj Norska s Dánskem sleduje Petr Kadeřábek.
1: A právě teď sleduji velkou bitku v rohu kluziště. Oba dva severské týmy se do sebe pustili, tedy jejich hráči, a byli tam vidět pěsti. Byť nikdo z nich neschodil rukavice, protože na mistrovství světa by to znamenalo automaticky stopku do dalšího zápasu, a to v posledním zápase skupiny by nebylo úplně moudré. Takže bude vylučování na obou dvou stranách a Norové budou čelit oslabení, protože ještě minutu a 9 sekund bude na trestné lavici sedět jejich hráč Martin Ronild. Norové ale mohou být spokojeni, protože v 17. minutě vedou nad Dánskem 1-0. Prosadil se Toblar po dobré práci Martinsena a dorážce, kterou usměrnil za brankáře Erikssona. No, hodně ostře do sebe šli Ogord a proti němu se postavil Elsven. Tohle byla velmi slušná bitka. Nicméně na skóre se nic nemění, a tak necelé 4 minuty před koncem první třetiny stále drží tedy Norsko vedení 1-0, což pokud by to dotáhli do vítězného konce, by pro ně s jistotou znamenalo druhé místo ve skupině B, a nejen, že by se nestěhovali, ale mohli by nastoupit třeba proti Lotyšku, možná proti Spojeným státům americkým. To všechno rozuzlí až dnešní zápasy. Ten první už se hraje v Curychu, Lotyšsko vede minutu před koncem první třetiny díky brance Balcerse nad Maďarskem 1-0.
2: V Popovických jsou dobrý po ránu, když je člověk.

0: Sestry, den otců 12.53, úterý 26. května, posloucháte Radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. Teď pojďme do tenisové Paříže, spojujeme se s Davidem Prouzou. Davide, hezké poledne.
1: Dobrý den.
0: Včera jsme spolu mluvili a už včera v Čechách, v Praze tedy bylo opravdu pořádné vedro, mám pocit, že dneska ta teplota šla ještě trošku nahoru, tak jak jste na tom vy ve Francii?
1: No je to odporné, no, je to přes 30 už teď, respektive už teď, ono už to nějakou chvíli přes 30 stupňů je a jakýkoliv pohyb venku prostě není příjemný a to se týká jak návštěvníků, tak samozřejmě tenistů, trenérů a vůbec všech lidí, kteří se pohybují tady v areálu Rolanda Garrose. Tím, jak ty velké arény jsou postavené primárně z betonu, tak se samozřejmě ještě o tím sluncem nahřívají o poznání více, takže chodit na té hlavní třídě je opravdu velmi, velmi nepříjemné, ale i tak venku řada lidí stále korzuje, čekají na své zápasy, navštěvují různé stánky, obchody a tak dále. Atmosféra, řekl bych, že tady navzdory tomu, jaké je počasí, tak je velice solidní.
0: Končíme meteorologické okénko tady na Radiožurnálu Sport a pojďme tedy ke sportu, konkrétně v tomhle konkrétním případě k tenisu. Na Antukovém Grand Slamu by se dnes mělo představit celá řada českých reprezentantů. Jestli se správně dívám, tak jedna z nich už dokonce hraje, tak pojď prosím posluchačům přiblížit, kvůli komu se dnes odpoledne pravidelně budeme spojovat.
1: Pojďme to zahájit chronologicky přesně u toho zápasu, který už je rozehraný. Linda Nosková hraje s Řekyní Sakariovou na kurtu číslo 6. Je na podání, nevstoupila do utkání vůbec dobře. Tři chyby za sebou, stav 0-40, následoval vítězný balónek od Lindy Noskové, takže mírné nebo kosmetické snížení, ale stále nepříjemný stav pro Lindu Noskovou, která podobně jako včera Jiří Lehečka nemá vůbec příjemného soupeře pro první kolo. Maria Sakariová z Řecka, někdejší světová trojka, také bývalá semifinalistka Roland Garros, je teď na tom žebříčku o poznání níže a tak se dostala do prvního kola k nasazené Lindě Noskové. No a Maria Sakariová vstupuje do utkání hned breakem, prolamuje servis Lindy Noskové, ujímá se vedení 1-0, tak věřme, že Linda Nosková velmi rychle zareaguje podobně na příjmu. Pokud jde o ten další program, tak je to podobně pestré jako v neděli, tehdy bylo 6 tenistů z Česka v akci, teď je to 5. Představí se mezi muži Vít Kopřiva, to bude atraktivní zápas, protože se utká s domácím a nasazeným tenistou Corentinem Moutetem, který hraje velice zábavný tenis, takže by to mohlo být opravdu pěkný zápas. No a z ženských zástupkyň pak ještě úspěšná kvalifikantka Linda Frihvirtová, ta se utká s francouzskou Jacquemotovou, takže další souboj s domácí tenistkou. Kateřina Siniaková nastoupí proti Švýcarce Valtertové a Nikola Bartuňková, tu čeká asi nejtěžší soupeřka vůbec, Kanaďanka a nasazená devítka Viktoria Boková, ale tyhle dva zápasy by měly přijít na řadu až v pozdních odpoledních hodinách.
0: To říká David Prouza. V tuhle chvíli moc děkujeme a těšíme se na slyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a pojďme tedy v úterním Radiožurnálu Sport z rozpálené Paříže za Petrem Kadeřábkem k ledu, tomu snad je, pokud jde o teplotu, příjemněji. Norsko, Dánsko, Petr Kadeřábek.
2: No, je tady 22 stupňů v hale, venku je 32, takže ono to zase není úplně tak ideální na to, že se hraje na ledě, nejsou ty teploty úplně super, ale zatím vyhovují v duelu mezi Norskem a Dánskem Norům, kteří po první třetině vedou díky Kobrarově brance 1-0. O poznání lépe se daří v Curychu Lotyšům, kteří stihli nastřílet Maďarům v první třetině v poslední minutě a půl ještě dvě branky a tak odcházeli do šaten za vedení 3-0. Na balcer se totiž navázel ještě Smirnovs a také Eduard Stralmax, který v průběhu turnaje doplnil lotyšský tým a už zaznamenal svůj 5. bod na turnaji. Lotyšsko i díky němu vede nad Maďarskem 3-0.
0: Poslouchejte dál Radiožurnál Sport, hokej, tenis, ale samozřejmě i další témata. Jsme tu pro vás.

0: Dolní Vítkovice opět ožijí světovým beach volejbalem. Přijďte si užít elektrizující atmosféru turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Pod vysokými pecemi vás od 27. do 31. května čeká špičkový sportovní zážitek a volně přístupná fanzóna s bohatým programem pro celou rodinu. Více informací na webu ostravabeachpro.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Dobré odpoledne, je 13 hodin. A zprávy má Anna Horáčková.
2: Bývalý poslanec Feri by se mohl dostat na svobodu s podmíněným propuštěním, už souhlasí i státní zástupce. Na severu Belgie se srazil vlak s mikrobusem, nehodu nepřežili 4 lidi. Tenistka Linda Nosková nastoupila v prvním kole Roland Garros. Kolona popojíždí na dálnici D10 u Mladé Boleslavy směrem do Prahy. A počasí taky odpoledne bude slunečné a teploměry ukazují až 32 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Do poslanecké sněmovny se dnes vrátí návrh na snížení záloh na sociální pojištění u OSVČ. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů počítá s měsíčním snížením odvodů o několik stovek korun. Senátoři ho na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozorňuje, že by tak živnostníci přišli o část důchodu.
3: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
2: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO argumentuje tím, že změna podpoří drobné podnikatele. Bývalý poslanec Dominik Feri by se už dnes mohl dostat na svobodu. Státní zástupce totiž dnes u soudu navrhl vyhovět žádosti Feriho o podmíněné propuštění. Podle státního zástupce k tomu jsou splněné všechny tři podmínky a stejný názor vyjádřila i obhájkyně Feriho. Bývalý politik TOP 09 si odpykal 2/3 z 3letého trestu za znásilnění. Dá se předpokládat polepšení a to, že povede řádný život. Zástupce zmocněnkyně poškozených ale uvedl, že polepšení prokázané nebylo. Soudce se chystá oznámit rozhodnutí zhruba za půl hodiny. 4 lidi zemřeli v Belgii při srážce školního mikrobusu a vlaku. Oznámil to belgický ministr vnitra Bernard Cantin. Podle něj jsou mezi oběťmi 2 mladiství, řidič a 1 dospělý. Nehoda se stala ráno na železničním přejezdu asi kilometr od obce Buggenhout. Co přesně se stalo, policie vyšetřuje. V době neštěstí podle vlámské veřejnoprávní televize VRT svítil na semaforu červená a byly spadlé závory. V minibuse bylo celkem 9 lidí, většinou děti chodící na střední školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Knihovny nejsou jen k půjčování knih. Na to chce v Brně upozornit dnešní den brněnských knihoven v parku na Obilním trhu. Program míří na školáky i dospělé. Můžou přijít na tvůrčí dílny, vyzkoušet si virtuální realitu nebo rozpoznávání skutečných fotografií od obrázků vytvořených umělou inteligencí. Podle mluvčího knihovny Jiřího Mahena Petra Pospíšila má letos na místě své stánky přes 20 brněnských knihoven.
4: Zúčastní se fakultní knihovny brněnských univerzit, ale i méně známé knihovny, specializované jako například knihovna Ústavního soudu, Moravské galerie. Své zastoupení na akci by měla mít například i knihovna brněnského biskupství. Sport.
5: Čeští hokejisté nastoupí večer na mistrovství světa proti Kanadě. Zápas rozhodne o jejich postavení do čtvrtfinále. Hrají se už 2 zápasy dnešního programu. Souboj Norska s Dánskem sleduje Petr Kadeřábek.
6: Po první třetině vedou Norové navzdány 1-0, daří se také v Curychu Lotyšům, kteří po první 20 minutovce vedou nad Maďarskem 3-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: 5 českých singlistů odpoledne vstupuje do grandslamového Roland Garros. V Paříži je reportér David Prouza.
7: Aktuálně hraje Linda Nosková a už jednou přišla o svůj servis proti řekyni Sakariové a tak Češka ztrácí 1-2 a 0-30 na servisu právě řekyně. Ještě se dnes v Paříži představí Kopřiva, Fruvirtová, Siniaková a Bartuňková. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna.
8: známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Brna, taky na dálnici D10 v Mladé Boleslavi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy dnes silný provoz, jede hodně kamionů. Nákladní auta v pravém pruhu zastavují poprvé na 218. kilometru a je to nesouvislá kolona až k omezení v Brně. Osobním zastavíte jen místy. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Prahy buďte opatrní i za Humpolcem. Na kilometru 83 je zúžení a dojíždí se do krátké kolony na 84. kilometru. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy popojíždí kolona v Mladé Boleslavi. Za sjezdem na Jičín na kilometru 42 něco vyměřují silničáři v levém pruhu. Kolona je tam asi na 10 minut od sjezdu na Kosmonosy. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Německa čekejte kolony u Rozvadova. Na kilometru 145,5 likvidují následky nehody dvou kamionů. Kolona je dlouhá pro kamiony téměř 9 kilometrů. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji, osobním se zdržíte okolo 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště hlásíte kolony. Hlavní kamiony od sjezdu od Jesenice až ke sjezdu na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Stále je a dál taky bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů Celsia. Na horách se ta maxima drží kolem 23 a fouká slabý během dne i mírný severní vítr. Ještě přidáme informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.
11: 13 hodin 6 minut, úterý 26. května. Přejeme krásné odpoledne, držíme palce, pokud se chystáte ven, určitě se namažte opalovacím krémem a dávejte na sebe pozor, pokud zrovna nejdete někam k vodě. Vypadá to, že dneska bude opravdu letní den, no a nás samozřejmě dál bude zajímat jednak, jak se hraje na hokejovém mistrovství světa, kde ale aktuálně jsou oba dva duely o přestávce mezi první a druhou třetinou, tak taky, jak si budou vést čeští tenisté na French Open. A tak se teď znovu vydáváme do Paříže, kde za reportérem Davidem Prouzou.
7: Stále platí, že Linda Nosková je o break dole, prohrává 1-3 s Marií Sakkariovou, teď servíruje a vede 15-0, ale snad jí ten první ztracený servis na úvod zápasu nepřijde draho. Linda Nosková teď ještě popošla pár kroků dopředu přezkoumat stopu svého míčku po prvním podání, která se nacházela za lajnou dle rozhodčích a Linda Nosková to nakonec akceptuje. Druhé podání přesné rozehráno a Maria Sakkariová bude zase se pokoušet o ten nátlakový tenis, aby ty balonky spala co nejvíce k základní čáře. Teď se jí to nepovedlo, Linda Nosková se ujímá vedení 30-0. Už jsem o tom na Radiožurnálu Sport dnes mluvil, že pro Noskovou tohle opravdu vůbec není příjemný los. Byť Marie Sakkariová už možná není tou tenistkou, kterou bývala třeba v roce 2021, kdy hrála dvakrát semifinále Grand Slamu a byla také docela dlouhou dobu ve světové desítce, tak stejně pro první kolo ten první zápas je vždy takový ošemetný a hrát s někým, kdo má takové kvality jako Sakkariová, tak to opravdu není nic příjemného. Linda Nosková teď netrefila vůbec čistě ten balónek, který odletěl za českou tenistku a myslím si, že vyletěl úplně z celého areálu, kam si, kde korzují návštěvníci Roland Garros neboli pařížského tenisového Grand Slamu. Takže 30-15 vede Linda Nosková, ale ztrácí v prvním setu se Sakkariovou 1-3. Mimochodem řekyně nemá aktuálně úplně velkou formu. V posledních 7 zápasech si připsala jedno vítězství. To opravdu není příjemná bilance. Linda Nosková se teď pomáhá SM, dostává se do vedení 40-15, ale stále platí, že i když získá tento servis, tak to bude Sakkariová, která půjde podávat a může zase odskočit na rozdíl dvou gemů. Ale samozřejmě vývoj toho prvního setu se může změnit. Karolína Muchová včera prohrávala s Ruskou Zacharovovou už 2-5 v prvním setu, nakonec ho otočila, vyhrála 7-5. Třeba Linda Nosková má něco ve svém rukávu taky přichystaného, každopádně teď zvládla svůj servisový gem, dala 2 esa a snížila na 2-3 v prvním setu.
11: 13 hodin 8 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, útočník Albion Rahmany a křídelník Ermal Krasniči by se koncem týdne mohli znovu představit na letenském trávníku. Trenér kosovské reprezentace FODA oba fotbalisty nominoval k nedělnímu přípravnému zápasu proti Česku v Praze. Rahmany je hráčem Sparty, do které by se po skončení hostování v Legii Varšava měl vrátit taky Krasniči. Kosovský svaz zveřejnil nominaci na svém webu.
10: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
12: Fotbalisté Baníku Ostrava se přímému sestupu do druhé ligy vyhnuli na poslední chvíli. V posledním utkání nadstavbové části odsoudili k sestupu pražskou Duklu, ale vyhráno ještě v Ostravě nemají. Teď je čeká dvojutkání baráže o nejvyšší soutěž s druholigovým Táborskem.
13: V podstatě tam nejde úplně moc věcí teďka jako fyzicky natrénovat, spíš těm hráčům vyladit k tomu, aby ten výkon tady byl takový, jak si dá na dobrou pozici pro druhý zápas v Táborsku.
12: Říká trenér Baníku Josef Dvorník. Úterní zápas v Ostravě na městském stadionu ve Vítkovicích začíná v 18 hodin. Odveta na jihu Čech v sobotu popoledni.
14: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

0: slov.
1: Rag & Bone Man v úterním radiožurnálu Sport je 13 hodin a 13 minut. Jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Pojďme znovu do Francie na antukový Grand Slam, tedy na French Open. Hned 5 českých singlistů dnes vstupuje do tohoto turnaje a v Paříži je reportér David Prouza.
2: Stále platí, že zatím hraje jedna česká zástupkyně z té pětice, Linda Nosková, a stále platí, že ztrácí jeden break v zápase s řekyní Sakariovou, prohrává 2-4, teď podává a vede 30-0. Linda Nosková s výjimkou toho úvodního servisového gemu je celkem konstantní na svém podání, ale to samé musíme také říci o Mary Sakariové. Teď eso Lindy Noskové znamená, že se Češka dostává do vedení 40-0. Každopádně Sakariová si zatím drží takový ten drobný polštářek a směřuje za ziskem prvního setu, ale potřebuje k tomu ještě minimálně dvakrát udržet své podání a to samozřejmě bude cíl Lindy Noskové narušit. Takže teď 2-4 z pohledu Češky, 40-0, Linda Nosková zleva podává na kurtu číslo 6, ten balonek nebyl v té výseči obdélníkové, tam kam by měl spadnout po servisu, takže teď už druhé podání pro Lindu Noskovou a tentokrát to asi neude ukončení SM jako v minulém případě. Špatný nadhoz české tenistky, takže celý ten rituál si ještě Nosková zopakuje a teď už rozehráno na střed hřiště. Sakariová hraje opatrnější return, ale Linda Nosková je u sítě a to nebyl dobrý náběh a vůbec ne dobrý přípravný volej. Tohle byla nabídka Sakariové na jednoduchý vítězný úder a to se také stalo. Řekyně snižuje na 15-40, ale stále Linda Nosková má gamboly a má hlavně servis, kterým si umí pomoct. Už dala několik S v tomhle utkání s řeckou tenistkou a někdejší světovou trojkou Marií Sakariovou. 2-4, 40-15, Linda Nosková podává teď tedy zprava, ale do pásky. Nadhoz přímo podle mě do míst, kde aktuálně svítí pařížské slunce, takže si musí tenistky opravdu dobře postavit a natrénovat ty nadhozy tak, aby jim nevadily. A bohužel je tu dvojchyba Lindy Noskové, takže možná i třeba drobné problémy právě v důsledku toho silně svítícího sluníčka. 40-30 a už ta situace není zdaleka tak příjemná, jako v momentě, kdy Linda Nosková vedla 40-0. Teď opravdu potřebuje pořádný první servis, který sice přichází, ale není tak tvrdý a tak dobře umístěný, jak by asi Nosková chtěla. Česká tenistka teď od základní čáry tlačí Sakariovou, ta hraje kiksem, naštěstí za základní čáru. Linda Nosková snižuje na 3-4, ovšem po výměně stran půjde podávat Sakariová. Doplním, že v příštích hodinách se na dvorcích Rolanda Garrose představí Vít Kopřiva v zápase s domácím Mutetem. Linda Furuhvirtová nastoupí proti rovněž francouzské tenistce Jacquemotové. Kateřinu Siniakovou čeká zápas se Švýcarkou Valtertovou a Nikolu Bartuňkovou utkání s nasazenou devítkou Mbokovou z Kanady.
1: 13 hodin 16 minut posloucháte úterní vysílání radiožurnálu Sport a my se zase můžeme z Paříže přesunout do Švýcarska na hokejové mistrovství světa. Tam už se hrají dva z dnešních 6 duelů, které jsou celkově na plánu. No a Norové, Dánové, to je ten zápas, na který vyrazil Petr Kadeřábek.
3: A který může určit už definitivně, že Češi se budou stěhovat do Curychu, pokud Norsko udrží své vedení, které teď platí. Ve 23. minutě, že vedou Norové nad Dány 1-0, pak by rozhodně Norové nemohli skončit jiní než druzí ve skupině B. Teď nahození kotouče od Dánů, kteří hrají v oslabení, ale ta norská přesilovka vypadala předtím velice slibně, ale teď navíc Sten zaváží kotouč do útočného pásma a vypadá to, že Norové se usadí v útočném pásmu. Johannesen posouvá kotouč na Ustrema Salstena, který je na pravém mantinelu, ten mu vrací Johannesenová rána a vypadl na chviličku před Westerheima z výstroje brankáře Henriksena, ale ten velmi hybitě kotouč lapil a přikryl je. Ještě minutu budou hrát Norové přesilovou hru, pokud ji samozřejmě nevyužijí, ale drží zatím, sice hubené, ale drží vedení ve 23. minutě 1-0. Jednoznačně se zatím vyvíjí duel v Curychu, kde už se hraje 25. minuta. Lotyši vyhráli úvodní třetinu 3-0 a právě tenhle ten náskok platí i ve druhé části. Balcers je tady ve výtečné střelecké formě, už dal 7. gól na mistrovství světa, celkově má 9 kanadských bodů ten lotyšský útočník. I on má vlastně na své svědomí to, že Lotyši vedou nad Maďarskem 3-0.

0: Gary Moore dohrává ve 13 hodin a 21 minut krásné úterý 26. května, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Čeští hokejisté večer na mistrovství světa nastoupí proti Kanadě. Nabídneme samozřejmě tenhle zápas, který rozhodne o jejich postavení do čtvrtfinále v přímém přenosu. No ale už se hrají dva zápasy dnešního programu. Souboj Norska s Dánskem sleduje Petr Kadeřábek.
1: Stále je to těsné, v 26. minutě Norové vedou nad Dány 1-0, byť už přestříleli přestřílel norský tým, ten dánský 10-5, teď už 11-5 nastřeli, ale Henriksen je zřejmě dnes ve výtečné formě, Norové se ho snaží dobývat střelami z dálky, ale také soubojem na brankovišti. Před malou chvílí měl obrovské štěstí dánský golman, kdy kotouč pod ním projel, on ležel na břiše, ale naštěstí Brugister pro Dány ten kotouč udržel ještě pod výstrojí dánského golmana, pak tam přišla trma vrma a de facto tam bylo tak 6-7 možná lidí na takové valné hromadě, ale kotouč za záda dánského golmana neskončil v síti a tak stále drží Dánové nadějný výsledek i pro Čechy, protože pokud by Nory obrali o body, ať už jeden, dva, nebo všechny tři, tak by rozhodně ještě český tým měl v případě bodového zisku proti Kanadě šanci na to dostat se na druhé místo ve skupině. Už o poznání výrazněji vede v Curychu Lotyšsko nad Maďarskem. Před malou chvílí se tam prosadil Andersson z přesilovky a tak v 28. minutě vedou Lotyši nad Maďary 4-0.
0: A tak ve 13 hodin a 23 minut děkujeme Petrovi Kadeřábkovi a zase nás bude zajímat tenisové French Open. Linda Nosková už nastoupila v prvním kole proti Marii Sakkariové a je u toho David Prouza.
2: A poprvé ve vysílání Radiožurnálu Sport můžeme říci, že Linda Nosková vede nad Sakkariovou. Je to 5-4, to znamená jediné, Nosková si vzala zpět jeden svůj ztracený servis, vyměnila ho za prolomení podání Sakkariové. Teď tedy vede 5-4 a po krátké přestávce, která už teď pomalu končí, tak se bude hrát a Marie Sakkariová bude servírovat na udržení se v prvním setu. Tak věřme, že Linda Nosková našla recept, jak hrát se Sakkariovou, která podává a třeba získá ten set za malou chvíli 6-4, bylo by to samozřejmě ideální. V Paříži už je přes 30 stupňů, podle dostupných informací a ukazatelů by mělo být nějakých 32. Kulminovat by teplota měla okolo 16. hodiny, tam by mělo být 34 až 35 ve stínu. Obrovské vedro, které samozřejmě ovlivňuje významným způsobem tenisty a tenistky. Připomenu jeden případ z včerejšího programu. Kasper Ruud z Norska vedl 2-0 na sety, pak dostal úpal a vlastně dva sety se jenom ploužil po kurtu a čekal, až mu zaberou nějaké prášky. Nakonec ten zápas zvládl v 5 setech, ale to teplo si prostě vybírá obrovskou daň. Servíruje Maria Sakkariová proti Lindě Noskové. Češka vede 5-4, druhé podání Sakkariové opatrnější a tak Linda Nosková mohla zaútočit, ale rozmyslela si to. Je to takové opatrnější teď od obou tenistek. Sakkariová teď poprvé prolomila trochu ten stereotyp a zahrála dva útočnější údery a ten druhý byl dokonce vítězný z backhandu křížem. 15-0 pro Marii Sakkariovou. Je možné, že řekyně tenhle svůj servisový gem zvládne, pokud bude hrát takhle a srovná na 5-5. Každopádně můžeme být rádi, že Linda Nosková se dokázala vymanit z toho stavu, kdy prohrávala často až o dva gemy a prolomením podání Sakkariové srovnala ten zápas. Teď vede 5-4, ale prohrává 0-15. Sakkariová podává zleva obrovskou ránu na střed hřiště. Linda Nosková tam byla, trefila tu stranu skvěle, ale přesto nedokázala skrotit ten agresivně letící balónek a Sakkariová se velmi rychle dostává do stavu 30-0. Teď si Maria Sakkariová pomohla opravdu znamenitou ránou, aby také ne. Je to, troufnu si tvrdit, nejsvalnatější tenistka na okruhu WTA. Je to opravdu velice typický vzhled, který nemá nikdo další z tenistek, které se účastní těch velkých turnajů. Sakkariová teď přidává ESO zprava, je to 40-0 a vypadá to, že tentokrát si svůj servis už vzít nenechá. Každopádně, i když ho teď promění, tak to bude 5-5, servírovat půjde Linda Nosková a i ona už měla několik velice jednoduchých servisových gemů, nastřílela už také 4 ESA. Sakkariová servíruje na Lindu Noskovou a je to další ESO, je to tak, 5-5 srovnáno, tak Linda Nosková nevyužila měla možnost ukončit tenhle set, byť na příjmu neměla třeba tolik šancí, ale teď je tedy srovnáno a po 33 minutách máme stav 5-5, servírovat půjde Linda Nosková a vy o tom slyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport, nejposlouchanější digitální stanice v Česku. Linda Nosková na servisové čáře se ještě chvíli připravuje, zvažuje, který balónek si schová, který si nechá, který zahodí a za malou chvíli půjde podávat na Marii Sakkariovou. Vzájemný zápas těchto dvou tenistek je 1-1, ty zápasy se hrály v roce 25 a 24, takže relativně čerstvé vzpomínky a obě hráčky asi tak trochu vědí, co od sebe očekávat. Linda Nosková teď výborným způsobem rozehrála tu výměnu, ale Sakkariová skvělá defenziva a v momentě, kdy už vůbec v podstatě na tom kurtu ani nebyla, tak zahrála skvělý backhand po čáře. Linda Nosková byla tak na půl cesty k síti a to se jí vymstilo, protože ten míč

0: takhle podél čáry je opravdu velmi náročné a Linda Nosková to teď zvládla naprosto bravurně. 15-15, servis české tenistky do backendu Sakarajové, která v nouzi ale hraje skvělý return, donutila Noskovou k chybě z backendu, 30-15 pro Sakarajovou a trochu se nám tady opět děje takové malé deja vu. Na začátku tohoto zápasu Linda Nosková přišla o servis, teď když graduje první set, tak něco podobného možná visí ve vzduchu znovu, pakliže Linda Nosková trochu nespřesní své první podání, které teď půjde z levé strany na Marii Sakarajovou. 5-5, ale 15-30 při pohledu Lindy Noskové na to skóre. Linda Nosková nasazená tenistka proti nenasazené Sakarajové, ale teď ho vůbec na kurtu není vidět. Další spektakulární return od Sakarajové, tak na plocho trefený úplně ven z kurtu a jsou tu breakboly pro Marii Sakarajovou. 40-15 vede tahle tenistka z Řecka, která už kdysi byla třetí hráčkou na světě. Teď by mohla hráčku 12. porazit na Roland Garros. Nosková servíruje pěkně ven z kurtu, je to dobře připravené a teď může Češka forehandem zakončit a ona zakončila, nicméně zakončila za základní čáru, je tu další break. Linda Nosková po druhé za sebou ztrácí své podání a to znamená, že Marie Sakarajová vede 6-5 a po výměně stran půjde podávat na zisk první sady.
1: Nám ještě zbývá do zpráv půl druhé nějakých 40 sekund, tak pojďme ještě na chviličku na hokejové mistrovství světa Norsko. Dánsko a Petr Kadeřábek.
2: Je vyrovnáno, ve 28. minutě se protlačil k zakončení Blichfeld a srovnává stav utkání Norsko-Dánsko na 1-1. Lotyši dál vedou v Curychu nad Maďarskem. Vysoko 4-0.
1: 13 hodin 29 minut úterý 26. května. Jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Poslouchejte nás dál, budeme dál přinášet ty nejaktuálnější zprávy, ať už jde o Antukový Grand Slam v Paříži, tedy French Open, anebo hokejové mistrovství světa. Teď už ale zprávy.
3: Radiožurnál je 13.30. Anna Horáčková a zprávy.
4: Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Vyplývá to z dat Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Ty nabízí volná místa pro víc než 24 tisíc žáků. Oproti tomu osmiletá gymnázia mají k dispozici jen asi 200 míst a šestileté obory pouze asi 50. Asi polovina uchazečů, hlavně z řad deváťáků, má zájem o učiliště s výučním listem. Severní Korea vystřelila ze západního pobřeží několik raket do Žlutého moře. Informovala o tom jihokorejská armáda s tím, že nejméně jednou ze střel byla balistická raketa krátkého doletu. Pchjongjang začal odpal několik hodin poté, co jihokorejský prezident Lee Jae-myung vyzval na zasedání vlády k intenzivnějšímu úsilí o posílení armády. Severní Korea naposledy vypustila několik raket krátkého doletu 19. dubna. Tamní média to označila za demonstraci hlavic kazetových bomb. Samec slona afrického, který ve zlínské zoo minulý pátek zaútočil na slonici v zahradě, nezůstane. O dalším umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov slonů v evropském chovném programu. Dnes to řekl ředitel zahrady Roman Horský s tím, že ve zlínské zoo slon asi další uplatnění mít nebude. 33-letý samec Jack zůstává oddělený od stáda. V pátek ve volném výběhu napadl samici ulu, začal na ní z neznámých důvodů tlačit. Samice přitom upadla a podle pitvy si zranila páteř. Kvůli tomu zřejmě okamžitě uhynula. A v pražském kině Lucerna má dnes premiéru nový celovečerní dokument 30 roků for people. Snímek, který vznikl k 30-letému výročí festivalu Rock for People, mapuje proměnu původně malé hudební akce v jeden z nejvýznamnějších festivalů ve střední Evropě a ukazuje i dosud nezveřejněné archivní materiály nebo krizové momenty a problémy, které museli organizátoři v průběhu let řešit. Sport. Hokejisté Norska si můžou zajistit druhé místo před Českem v tabulce skupiny B na mistrovství světa. Jejich zápas s Dánskem právě sleduje Petr Kadeřábek.
2: Jistotě ale potřebují vyhrát, jenže v polovině utkání je stav utkání Norsko-Dánsko 1-1. V Curychu zatím vedou Lotyši nad Maďarskem 4-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: A tenistka Linda Nosková hraje v prvním kole Roland Garros proti Sakarajové z Řecka. Je u toho David Prouza.
0: Linda Nosková v prvním setu po druhé přišla o své podání a tak teď prohrává se Sakarajovou 5-6, řekyně servíruje a má 3 setboly. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Brna a nehoda na silnici 9 ve Zdibech. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy popojíždějí kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu. Brzdí se na 217.

0: kilometrů a nesouvislá kolona až k omezení u D2 v Brně. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji, tam se chvilku stojí pouze u Holubic na 211. kilometru. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy budete popojíždět v koloně v Mladé Boleslavi. Na kilometru 43 silničáři v levém pruhu. Krátkodobé omezení a zdržíte se asi 15 minut od sjezdu na Kosmonosy. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Německa se rozjela kolona před Rozvadovem. Nehoda je tam už na straně a kolona se teď přesunula do Německa před kontroly u Whitehouse. Na silnici 16 z Jičína do Nové Paky se srazila dvě auta za kruhovým objezdem v Úlibicích. Silnice zůstala průjezdná kyvadlově a zdržíte se chvilku v koloně. Nehoda i na silnici 9 z Mělníka do Prahy ve Zdíbech před nájezdem na D8 dvě auta a na místo jedou hasiči, tam už se silnice ucpává. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: I dál bude slunečno s teplotami od 27 do 32 stupňů Celsia. Na horách se ta maxima drží kolem 23 stupňů a fouká jen slabý, během dne i mírný severní vítr. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: 13 hodin 34 minut, krásné úterní tropické odpoledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Pojďme znovu do tenisové Paříže. Tenistka Linda Nosková v prvním kole Roland Garros hraje proti Marii Sakkariové z Řecka. Slovo má David Prouza.
5: A bohužel mám špatné zprávy pro české posluchače a fanoušky Lindy Noskové. Česká reprezentantka prohrála první set 5-7, dvakrát přišla o svůj servis, jednou sice prolomila podání Sakkariové, ale logicky ty dvě ztráty se musely projevit. Řekyně vyhrála první sadu 7-5, ta druhá začne za nějaké dvě minutky.
4: No a teď tedy znovu pojďme taky do Švýcarska. Hokejisté Norska si můžou zajistit druhé místo před Českem v tabulce skupiny B na mistrovství světa. Jejich zápas proti Dánům sleduje Petr Kadeřábek.
6: Bylo sice vyrovnálo, ale Norové si okamžitě vzali vedení zpět na svou stranu ve 32. minutě. Vedou 2-1, když se dokázali prosadit při přesilové hře. Velmi dobrou střelu Petersena dokázal usměrnit z dorážky za záda Henriksena útočník Martinsen, tedy vysoký to borec s kapitánským C-čkem na dresu. Norové tak vedou tedy ve 32. minutě 2-1, ale ve druhé třetině bych řekl, že Dánové hrají možná nejlepší hokej zatím na turnaji. Teď ale chybují Berglund. Dává Ostrmu Salstenovi, který Ostrm Salsten mu přenechal kotouč. Špatná rozehrávka a možnost pro rychlý protiútok, který vede Blichfeld, ale Truovi nedokázal přihrát Drušance velmi dobře. Předvedl backchecking Berglund. A tak se skoro nemění. Ve 32. minutě na jejím konci zatím tedy vede Norsko nad Dánskem 2-1 v souběžně hraném utkání v Curychu. Tam se hraje 35. minuta a Lotyšsko drží pohodlný náskok 4-0.
4: 13 hodin 36 minut, posloucháte odpolední radiožurnál Sport, ode mě skupina Remons.

0: Odpolední radiožurnál Sport je tady dál pro vás i ve 13 hodin a 39 minut a znovu se pojďme spojit s hokejovým šampionátem ve Švýcarsku. Norové hrajou s Dány a jejich duel sleduje Petr Kadeřábek.
1: A poprvé v utkání vede Norsko rozdílem 2 branek. Před malou chvílí se dokázal prosadit po druhé v zápase Koblar a tak tedy Norsko vede nad Dánskem 3-1. Byla to střela z pravého kruhu, kterou Henriksen vyrazil a Koblar, který dojížděl zleva, tak měl celkem snadnou příležitost, protože Henriksen se sice přesouval, ale jel po ledě, byl tam dost prostoru k tomu, aby do protipohybu brankáře Henriksena zasunul kotouč do branky Koblar. Znamená to tedy, že teď na konci 35. minuty kráčí Norové k potvrzení druhého místa ve skupině, vedou tedy nad Dány 3-1. Své vedení navýšili také v Curychu Lotyši po Tumonsově střele, vedou nad Maďarskem 5-0.
0: Já připomínám zbytek dnešního programu na světovém šampionátu ve Švýcarsku v 16 hodin a 20 minut. Spojené státy americké proti Rakousku a taky Švédové proti Slovákům a večer od 20:20 v přímém přenosu jediného čistě sportovního rádia v Česku, Česko-Kanada a také tedy duel Švýcarsko-Finsko. A my znovu pojďme z hokejového světového šampionátu za grandslamovým tenisem. Hned 5 českých singlistů se dnes představí v Paříži. Zatím hraje pouze Linda Nosková, no a její duel proti Řekyně Sakariové. Dál sleduje David Prouza.
2: A Linda Nosková nevstoupila vůbec dobře ani do druhého setu. Znovu při první příležitosti přišla o svůj servis. Sakariová tak vede 1-0 na sety a také 1-0 na gemy v té sadě druhé, teď po 15 při servisu řecké tenistky a bývalé světové trojky. Ale zatím Linda Nosková úplně nepřišla na to, jak zkomplikovat život své řecké soupeřce. Sakariová je velice silná na servisu, byť je tenistkou, řekněme, z kategorie těch nižších nežli vyšších, přesto se jí na servisu velmi dobře daří. No a pokud je o pohyb po kurtu, tak ona opravdu ten fyzický fond má znamenitý. Takže Noskovou dokáže uběhat, dokáže ustát ty velké rány. Občas udělá chybu, to ano, ale zatím jí to stačí na to, aby vedla 1-0 na sety nad Lindou Noskovou, nasazenou 12. A s breakem 1-0 na začátku setu číslo 2. Teď druhé podání Marie Sakariové z pravé strany, které Linda Nosková zkouší ukončit forehandovým returnem křížem, ale pár centimetříků netrefila čáru tak, jak by si představovala. Takže 30-15 pro Sakariovou a nevynucené chyby jsou opět takovým tím asi hlavním rozhodujícím faktorem, které rozhodují o tom, že Linda Nosková ztrácí v tomhle zápase se Sakariovou a je teď velmi daleko od postupu do druhého kola. Trochu tohle utkání nápadně připomíná zápas Jiřího Lehečky s Karenem Bustou ve včerejším programu Roland Garros, ale tak Linda Nosková stále ještě tu šanci na otočení má. Byť tedy zatím tahá za ten pomyslný kratší konec. Linda Nosková na returnu, na základní čáře připravena returnovat druhé podání Marie Sakariové, které je do těla. Linda Nosková to ale pěkně uhrála backendem, ale následně Sakariová výborně prohazuje Lindu Noskovou. Češka to udělala tak napůl, trefila dobře return, ale pak se začala pomalu přesouvat k síti a tím vytvořila obrovské prostory, kam Sakariová mohla hrát ten prohoz, mohla si vybrat, vybrala si backend křížem a vybrala si dobře. Vede 40-15 a Maria Sakariová zatím určitě o poznání lepší tenistkou, která teď může odskočit do vedení 2-0. A to pokud zvládne výměnu z pravé strany, kterou rozehrává velkou ranou ze servisu, nicméně Empireová rozhodčí hlásí out. Sakariová s tím není spokojená, jde až k síti se podívat. Ono většinou s tím verdiktem nic nezmůžete v momentě, kdy ho řekne Empireový rozhodčí a následně potvrdí, ale přesto se tenisté často dojdou podívat až k pásce, tak aby na vlastní oči tu stopu viděli. Byť vás můžu ubezpečit, že přes síť stále ta stopa, pokud je to těsný rozdíl, tak ho to neuvidíte, ani když tu pásku na ní se nalepíte. Takže teď Sakariová druhé podání, úspěšné v tom smyslu, že s ním dokázala rozehrát výměnu. Teď se pokusila prohodit Noskovou znovu z forehandu, to se nepovedlo. 40-30, Sakariová stále vede, ale teď už jenom o 1-15. Linda Nosková ještě žije, ještě má šanci v tuhle chvíli na to třeba prolomit podání Sakariové, srovnat na 1-1. Připomínám, že prohrála první set 5-7. Celkem se dnes v programu Roland Garros představí 5 Čechů. Na své utkání se pomalu na dvorci Simon Matěje může chystat Vít Kopřiva. Jeho, jelikož zápas, který se hraje před ním, tak pomaličku finišuje. A další z veteránů pravděpodobně skončí v prvním kole po Gaelu Monfilsovi a třeba také Stanu Wawrinkovi. Včera dnes dohraje Marin Čilič velmi pravděpodobně. Zpět k zápasu Lindy Noskové se Sakkariovou. Výměny od základní čáry. Teď Nosková skvěle trefila několikrát přímo na baselineu a tohle Sakkariová už nemůže vybrat. Snažila se sečí síly a ruce stačily, ale ten míček skončil nečistě trefený kdesi mimo kurt. A tak Linda Nosková odvrátila dva gamboly při servisu Sakkariové, srovnala na schodu a může se ještě směle utkat o to, aby prolomila servis své soupeřky. A
0: za Grand Slamovým tenisem se v našem vysílání dostaneme zase za chviličku, ale teď pojďme na pár okamžiků na fotbal, protože aktuálně nejlepším jihočeským fotbalovým klubem Táborsko. Dnes v podvečer ho čeká první zápas ligové baráže v Ostravě proti Baníku. V sobotu začne odveta ve 13 hodin v Táboře a my jsme teď ve spojení se starostou města za hnutí Tábor 2020 Štěpánem Pavlíkem. Pane starosto, hezké odpoledne.
3: Dobrý den.
0: Táborsko vstoupí do baráže v Ostravě, jak už bylo řečeno, vás ale asi víc zaměstnává sobotní odveta na jihu Čech. Jaké máte informace o příjezdu ostravských fanoušků do Tábora? Máte nějaký odhad, kolik by jich mohlo dorazit?
3: No, řešíme to v těsné komunikaci s klubem i s policií České republiky už od víkendu. Ty odhady se liší, ta situace se vyvíjí. Nejdřív jsme měli úmysl zkusit vytvořit nějakou fanzónu nebo nějaké prostředí pro ty fanoušky, kteří se nedostanou na stadion, protože stadionek je malý s kapacitou pouhých 1200 diváků. A nebo upřednostnit dohodu mezi kluby, že bude uvolněn takový počet vstupenek, který bude jako adekvátní té kapacitě. Poslední údaje mluví o 350 vstupenkách pro ty ostravské a že by klub vypravil jenom ty fanoušky se vstupenkami, což samozřejmě nelze jako zaručit, protože v svobodném světě může odcestovat kdokoliv kamkoliv.
0: Štěpán Pavlík, starosta města Tábor za hnutí Tábor 2020 s námi ve vysílání radiožurnálu Sport. A jak to tedy dopadlo? Uvažujete realisticky o zajištění sledování zápasu třeba na té velkoplošné obrazovce v centru města nebo nic podobného se nechystá?
3: Říkám většinou, že jsme za město plně k dispozici k součinnosti, ale jsme až třetí v řadě. Především tyto bezpečnostní opatření, případná rizika, aby opravdu všechno proběhlo hladce, jsou v gesci policie České republiky, má na to své specialisty a bude tomu velet krajské oddělení v Českých Budějovicích. Takže ti mají tu první vizi, jak to jako pojmout a samozřejmě druhý v řadě klub v vedení Táborského fotbalového klubu, které má své taky specialisty bezpečnostní, marketingové, takže v nějaké komunikaci, v přípravě případně té fanzóny, to byl jeden z nápadů, jsme tak říkajíc v součinnosti k dispozici těmto dvěma partnerům a jsme v telefonickém i osobním kontaktu.
0: Takže spolupráce zatím probíhá z vaší strany velmi dobře, jak pokud jde o policii, tak taky o fotbalový klub. Chápu to správně?
3: Určitě beru to jako samozřejmost při tak výjimečné události, aby jsme nic nepodcenili, že spolu nad tím sedíme průběžně.
0: No, mě to samozřejmě zajímá, my teď trošku předbíháme, protože je pravda, že ta baráž začne teprve dnes v Ostravě a bavíme se tady vlastně o sobotní odvetě. Nicméně přijde mi, že to možná takové předbíhání není, protože umím si představit, že ať už se tedy vašemu, řekněme, klubu z vašeho města v Ostravě bude dařit velmi dobře nebo velmi špatně, tak si umím představit, že fanoušku Baníku Ostrava opravdu dorazí víc než těch 350 lidí, o kterých jsme se zatím bavili, tak by mě zajímalo, jestli na to prostě nějakým způsobem jste připraveni. Čekáte i nějaký scénář, kdy, jak jste sám naznačil, když tu máme pořád svobodný pohyb, by dorazilo třeba několik tisíc lidí z Ostravy?
3: Určitě ta varianta je a ty odhady má právě speciální útvar Policie České republiky, který to vyhodnocuje, má připravené scénáře, my to víme i přes naše městské strážníky, kteří jsou v dispozici Policie České republiky, takže monitorují třeba nebo vymýšlejí vhodnou trasu pochodu od vlaku na stadion, což je zhruba normální chůzí 10-15 minut pěšky, může se to protáhnout. Vlak přijede ve 12, utkání začne ve 13, takže aby ta trasa byla co nejmíň kolizní a dostatečně komfortní zase pro nějaký velký dav. Spolupracujeme i s ochrankou správy železnic nebo Českých drah, jo, a hlavně s těmi kluby oběma. Oni mají nějakou dohodu, kolik dejí k dispozici vstupenek. Ostravský klub vypravuje nebo objednává určitý počet vagónů, ale kolik pak skutečně vyrazí lidí, to je na monitoringu té policie a ta určitě má zpracované nějaké eventuality, varianty těch scénářů. Takové finální jednání bude ve čtvrtek dopoledne právě na krajském ředitelství Policie České republiky v Českých Budějovicích, kde budou i zástupci města, klubu, a tam se dozvíme nějaké bližší opatření a bude to taková ta finální porada, a ovšem právě pak budeme informovat i táborskou veřejnost, aby všichni občané byli zorientováni, co je čeká. Já nevím, v těsné blízkosti je třeba plavecký stadion, ale venkovní areál bazénu otevřeme až v neděli. Měli jsme ho otvírat někdy v těchto dnech, tak už jsme to dali v neděli třeba po tom zápase, a dopravní uzavírky třeba Jordánské hráze, kudy ti fanoušci půjdou, tak bude jenom na třeba pár minut, pár desítek minut, kdy ten pochod nebo průvod těch fanoušků půjde. Prostě těch poznatků scénářů je více a necháváme to na odbornících, což je v tomto případě tím hlavním garantem těch opatření je Policie České republiky.
0: Dnes večer rozehrají Baník Ostrava a Slovan Táborsko baráž o postup do první fotbalové ligy. V sobotu potom odveta začne ve 13 hodin v Táboře a právě o tom jsme si povídali se starostou města Tábor za hnutí Tábor 2020 Štěpánem Pavlíkem. Pane starosto, moc děkujeme za váš čas a ať se všechno podaří, nikomu se nic nestane.
3: Ano, díky moc, přejme si to a děkuju za pozvání.
0: My moc děkujeme. 13 hodin 51 minut posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport a my se znovu pojďme spojovat s našimi reportéry, které jako jediné čistě sportovní rádio v Česku máme po celém světě. V tuhle chvíli nás zajímá hokejové mistrovství světa Norsko, Dánsko a taky Petr Kadeřábek.
1: Začala poslední minuta, už jen 50 sekund se bude hrát ve druhé třetině. Norsko vede nad Dánskem, ale už znovu jen o gól. Je to 3-2, Dánům se podařilo to, co Čechům ne, dali Norům dva góly, teď ale další šance norského celku. Blichfeldt využil přesilovku v dánském dresu a tak se stal také dvougólovým střelcem, stejně jako Koblar na druhé straně, který otevřel skor dnešního duelu a dal i ten třetí gól. Mezi něj vtěsnal svou trefu přesilovku Martinsen, to je výčet střelců. 3-2 zatím, góly padají ve druhé třetině, padají samozřejmě také v Curychu, kde už je dohrána druhá třetina, tam se Maďarovi Nemešovi podařilo snížit náskok Lotyšů. Lotyšsko ale stále vede 5-1, zpět ale do Friburgu, kde zbývá odehrát ještě 23 sekund první třetiny. Kotouč je na Udzbiholi, ale za norskou brankou a Blichfeldt velmi dobře napadá. True ještě půjde do souboje za brankou, ale teď jsou tam v přečíslení Norové, ale chybují v rozehrávce a jen tak, takže se Poulsen nedostal ještě k zakončení. On byl naražen, roztočen trochu kolem své osy a tak neměl rozhodně komfortní pozici. Teď zazněla siréna. Po druhé třetině tedy Norsko vede velmi těsně nad Dánskem. 3-2.
0: Posloucháte odpolední Radiožurnál Sport a my znovu měníme země a měníme sporty z hokejového mistrovství světa. Míříme na antukový tenisový Grand Slam. Hned pět českých singlistů do něj dnes zasáhne poprvé a zatím z nich hraje pouze Linda Nosková. Její soupeřkou je Maria Sakkariová z Řecka a komentuje v tuhle chvíli David Prouza.
4: Zní to neuvěřitelně, ale stále je to 1-0 ve druhém setu pro Sakkariovou. Během rozhovoru se starostou města Tábora a také vstupu Petra Kadeřábka se nic na tom skóre nezměnilo. Stále se bojuje o servis Sakkariové, která vede 1-0 na sety. 1-0 v sadě druhé, ale teď bude čelit breakballu. Už přes 12 minut je tenhle servisový gem rozehraný a ne skončit. Obě hráčky už měly řadu příležitostí, ale vždycky, když už ten gem mohl končit, tak jedna či druhá tenistka vyprodukovala naprosto fantastické fantastický úder. Teď je to třetí breakball pro Lindu Noskovou, která potřebuje jako sůl tenhle příští bod, aby se vrátila do zápasu, aby nestrácela hned na začátku té druhé sady break, jako se jí to podařilo v tom setu prvním. Teď druhé podání Sakariové a možná největší šance Lindy Noskové na returnu. Druhý servis je dlouhý, Sakariová dvojchybou ukončuje tento 13 minut trvající gem a komplikuje si cestu do druhého kola, protože mohla vést 2-0, místo toho je to 1-1 ve druhém setu. Linda Nosková teď půjde podávat, nebude žádná přestávka, je to sudý počet v tom druhém setu, to znamená, že jenom drobné pozastavení v tom smyslu, že se obě tenistky trochu občerství, otřou ručníkem, vezmou si balonky, v tomhle případě tedy myslím Lindu Noskovou, která půjde podávat a začne se hrát za malou chvíli znovu od nuly. Dá se říci, Linda Nosková teď servíruje za stavu 1-1 po tom, co prolomila po dlouhé době servis Marie Sakariové a může teď sama ten break potvrdit na svém vlastním podání. Tak snad se to podaří. První servis nepřesný. Linda Nosková se zprava netrefuje, vlastně zrcadlově úplně stejně jako Maria Sakariová poslala ten druhý servis. Teď ten druhý taky dlouhý, tak festival dvojchyb teď na obou stranách. Linda Nosková zahajuje svůj servisový gem tímhletím nepopulárním úderem, který nemůže mít rád žádný tenista. 15-0 pro Marii Sakariovou, tak snad se teď neroztrhl pytel s těmi prolomenými servisy. Linda Nosková by rozhodně potřebovala teď podržet své podání ve hře. 15-15, chyba Sakariové, která si půjde vyměnit raketu. Dost možná už přestala důvěřovat tomu výpletu, který má takzvaně ohraný, je to tak. Bere si novou, aby měla větší kontrolu, protože u těch nových raket v prvních balónech prostě máte trošku větší cit pro míč a pro umístění a pokud hrajete na hraně rizika a to s Lindou Noskovou musíte, tak je potřeba mít vždy tu raketu co nejčerstvější. Proto si taky tenisté ty rakety mění po dvou, třech gemech, někdy dokonce i častěji. Servis Lindy Noskové ven z kurtu, Sakariová výborně zareternovala, ale následně Linda Nosková perfektně zahrála do míst, kam sice Sakariová běžela, ale doběhnout tam už nestihla a tak se Nosková ujímá vedení 30-15 a tohle připomíná už více tu typickou hru pro Lindu Noskovou. Velká rána ze servisu ven z kurtu, pak následně forehand úplně na druhou stranu. To je věc, která zdobila hru Petry Kvitové před třeba takovými 10 lety. Teď na to navazuje trochu Linda Nosková, byť je to teniska hrající pravou rukou, takže je to obráceně. Každopádně Češka teď servíruje zleva na Sakariovou pouze přes druhé podání, které je v kurtu, výměna rozehrána a páska zastavila return Sakariové a Linda Nosková se může dostat do rychlého vedení a předvést takový malý obrat z 0-1 na 2-1. 40-15 má teď Linda Nosková při svém podání, hraje se na kurtu číslo 6, tedy na kurtu, kde není tolik fanoušků a ta atmosféra by asi mohla být i silnější, protože se jedná o zápas nasazené hráčky, ale zkrátka Pařížané upřednostňují jiné zápasy. Je možné a je spíš jisté, že na zápase Víta Kopřivy s Corentinem Moutetem, domácím Francouzem, to bude výrazně bouřlivější. Zpět k Noskové, která teď trochu čelí tlaku Sakariové a brání se stopbolem a brání se úspěšně. Perfektní defenzivní zkrácení hry. Linda Nosková po tom, co prohrávala 0-1 a servírovala její soupeřka, otáčí průběh druhého setu a vede 2-1.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy má pro vás Anna Horáčková.
1: Bývalý poslanec Ferry může už dnes odejít z vězení, rozhodl o tom soud. Západní a jižní Evropa čelí první letošní vlně veder. České hokejisty čeká na mistrovství světa duel s Kanadou, Norové hrají s Dány. V Praze komplikuje dopravu nehoda v tunelu Blanka. A počasí odpoledne i zítra bude většinou slunečno s teplotami kolem 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Bývalý poslanec Dominik Ferry může na svobodu. Okresní soud v Teplicích totiž před chvílí vyhověl žádosti Dominika Ferryho o podmíněné propuštění z vězení se zkušební dobou na 3 roky. Někdejší politik si totiž odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Ferryho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy, další pobyt za mřížemi nedoporučila. Pro společnost podle ní není nebezpečný. Ferry uvedl, že žil řádným životem před nástupem do vězení a hodlá v tom pokračovat. Bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka dostal odchodné 3 miliony korun. To je o 200 tisíc víc, než dostal odvolaný ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Ten přitom vedl největší pojišťovnu v zemi.
3: Kostka měl vyšší odchodné než Kabátek i přesto, že řídil pojišťovnu s 6x menším počtem pojištěnců, než má VZP. Správní rada pojišťovny ministerstva vnitra s tím ale podle jejího místopředsedy Vladimíra Vlčka nemohla nic dělat.
4: Ať chceme nebo nechceme, tak tam nebyla žádná jiná šance, než tady tuto záležitost vyplatit.
3: Manažerskou smlouvu totiž schválila Kostkovi předchozí správní rada a ta nová se tím musela řídit, vysvětluje mluvčí zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jana Šilerová.
5: Úpravu těchto náležitostí u doktora Davida Kostky schválila správní rada pojišťovny na svém zasedání v dubnu 2023.
3: Kostka záležitost odmítl komentovat. Pojišťovnu vedl 11 let a rezignoval z osobních důvodů ke konci dubna. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
1: V západní a jižní Evropě letos lidé zažívají rekordně teplé jaro. Meteorologové ve Francii i Velké Británii zaznamenali historicky nejvyšší naměřené květnové teploty. Podle francouzské vlády v souvislosti s vlnou veder zemřelo nejméně 7 lidí. Úřady i v dalších zemích varují před zdravotními dopady horka.
6: Starý kontinent zasáhla vlna veder nečekaně už v květnu kvůli takzvané tepelné kupoli. Horký vzduch, který se drží nízko u země, by měl dál zvyšovat teploty i v Portugalsku anebo na jihu Španělska. Tam už o víkendu naměřili skoro 38 stupňů a varují před riziky úpalu. V italské metropoli kvůli vlně veder omezují práci venku. Rekordní teploty hlásí taky v britském hlavním městě Londýně. V Paříži horké počasí ovlivňuje podmínky na tenisovém turnaji Roland Garros. Ruský premiér Sebastian Lecornu avizoval, že kvůli horku tento týden svolá mimořádné jednání kabinetu. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Nalezenou lebku svaté Zdislavy předá policie církvi tuhle sobotu při tradiční zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí. Tam budou mít zájemci poslední možnost relikvii vidět. Před 2 týdny lebku z tamní baziliky ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ji podařilo z betonu dostat. Další osud relikvie přibližuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
7: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována a naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat. Už jsme dávno po svatořečení, takže je to takový trošku i anachronismus.
1: Lebka byla vystavená v relikviáři od roku 1907. Papež Jan Pavel II. Zdislavu z Lemberka svatořečil v roce 1995. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, litoměřické diecéze i českého národa.
8: Sport. České hokejisty čeká od 20 hodin a 20 minut poslední utkání ve skupině mistrovství světa. Ve Friburgu se utkají s dosud neporaženou Kanadou. Včerejší přemožitelé českého týmu Norové hrají o 2. místo ve skupině. Jejich duel s Dánskem sleduje Petr Kadeřábek.
9: Mají k němu výborně nakročeno, protože po 2/3 vedou nad Dánskem 3-2. V souběžně hraném utkání v Curychu vede Lotyšsko po 2/3 nad Maďarskem 5-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
8: Tenisové Roland Garros pokračuje zápasy prvního kola dvouher, ve kterých se dnes představí celkem 5 Čechů. Linda Nosková hraje s Řekyní Sakariovou, podrobnosti přidá David Prouza.
10: Linda Nosková ztratila první set 5-7, v tom druhém ale vede 3-1, servíruje a stav je teď vyrovnaný v tomto gemu 30-30. Za chvíli se představí také Vít Kopřiva proti Francouzi Mutetovi, později Linda Fruchtwirtová, Nikola Bartuňková a Kateřina Siniaková. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna a nehoda v Praze v tunelu Blanka. Na dálnici D1 teď pozor na příjezdu do Brna z Ostravy. V koloně za sjezdem na Rousínov stojí auto u středových svodidel. Kilometr 211,5 a náš zpravodaj.
11: Řidič měňuje kolo levé zadní směrem jako ke svodidlům. Má tam trůhelník, má vestu, ale tím, že je v levém pruhu, tak je vidět až na poslední chvíli.
8: No a kolona pak pokračuje i za autem až k omezení v Brně. To už jsou hlavně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D10 ve směru z Turnova a do Prahy po pojíždí kratší kolona před omezením u Staré Boleslavy. Nezdržíte se dlouho, ale brzdí se do zastavení na 15. kilometru. V Praze překáží nehoda v tunelu Blanka. Ve směru na Troju se v prusnické části před sjezdem na Prašný most v pravém pruhu srazila dvě auta. Začínají už kvůli tomu regulovat vjezdy do tunelů. Silný provoz na pražském okruhu, a to hlavně ve směru z D1 na letiště. Občas musí i zavřít tunely kvůli regulaci. Ještě zpráva pro všechny, kdo jedou směrem na Norimberg po dálnici D5. Za Rozvadovem směrem do Německa popojíždí kolona. Je to kvůli kontrolám a zastavíte už v Česku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Taky odpoledne je slunečné a velmi teplé. Místy je i 32 stupňů Celsia, na horách maximálně 23. Taky zítra bude jasno až polojasno. Od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně objeví přehánky. A taky zítra bude horko. Teploměry ukážou 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 33 stupňů. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.
12: 14 hodin a skoro 7 minut úterý 26. května. Posloucháte odpolední Radiožurnál Sport. Světová jednička Arina Sabalenková v prvním kole Roland Garros porazila ve dvou setech Španělku Jessiku Bouzasovou 6-4 a 6-2. No a další soupeřkou běloruské tenistky by mohla být Linda Fruchtwirtová, kterou na úvod v Paříži čeká domácí Žakemotová. Sabalenková vyhrála za hodinu a 15 minut. Ten stav jsem říkal, ale nebylo to úplně ideální, protože že v první sadě loňská finalistka a čtyřnásobná grandslamová šampionka vedla 4-0, ve druhé 5-0, pokaždé tedy si to trošičku zkomplikovala, ale zase ne příliš. Nás pochopitelně ze všeho nejvíc dnes zajímají čeští zástupci, kteří se představí na antukovém grandslamovém turnaji v Paříži, celkově jich bude 5. Svůj duel zatím rozehrála pouze Linda Nosková, proti ní Maria Sakariová z Řecka a u toho za Radiožurnál Sport kolega David Prouza.
10: Linda Nosková právě teď se raduje z dílčího vedení 4-1 na své lavici. Za maličkou chvíli se znovu rozehraje druhý set. Sakariová půjde podávat. Ten první set Řekyně zvládla, vyhrála ho 7-5. Jenom doplním k zápasu Sabalenkové, který sehrál na centrálním dvorci Filipa Šátriera, tedy na místě, kde je i komentátorská pozice Radiožurnálu Sport. Tak trochu mimo děk jsem ten zápas sledoval a přišlo mi, že Arina Sabalenková, jestli hrála na 55%, tak je to ještě příliš. Takže i tak nakonec to zvládla celkem v poklidu postup do druhého kola. Linda Nosková, ta si to už samozřejmě zkomplikovala tím, že prohrála první set se Sakariovou, byť to je pochopitelně významně silnější soupeřka než Busázová Manejrová ze Španělska. Každopádně Linda Nosková je teď zpět v tomhle utkání, vede 4-1, už dvakrát se brala Sakariové servis. Tak třeba se to povede ještě po třetí, obzvlášť když Řekyně dává dvojchybu na úvod tohoto šestého gemu ve druhém setu a Linda Nosková vede tedy 4-1 a také 15-0. Opravdu už je obrovské vedro, jakmile člověk opustí místo, které je chlazené, tak to pocítí jako takovou facku do obličeje a opravdu nezávidím nikomu, kdo se v tomhle musí pohybovat, ať už na kurtu nebo třeba jenom okolo něj. Linda Nosková teď výborně se dostává díky returnu do vedení 30-0. Dokončí myšlenku, i lehký zápas na okruhu WTA nebo ATP vás stojí velké množství sil a potřebujete se z něj nějakou dobu zpamatovat. I lehký zápas v takovémhle počasí je naprosto devastující a v momentě, kdy máte opravdu silného soupeře, tak pro obě hráčky je tohle naprosto na hraně nějaké snesitelnosti a je to vidět už v těch posledních dnech. Řada tenistů a tenistek měla problémy s tím počasím, ať už to byl úpal nebo nějaký drobný kolaps organismu. Teď Sakariová za stavu 0-30 servíruje na Lindu Noskovou. Linda Nosková se chtěla přiblížit linky, pak si to rozmyslela a dostala se bohužel zase do té pozice na půl cesty mezi základní a středovou čárou do takové země nikoho, odkud se hraje velmi těžko tenisový úder, také to skončilo úderem do sítě. Sakarjová prohrává 1-4 a teď snížila na 15-30, ale stále má Linda Nosková velmi solidně rozehraný servisový gem. Marie Sakarjová na podání zleva teď bude rozehrávat na českou reprezentantku a žebříčkovou dvojku po Karolíně Muchové, Lindu Noskovou, která teď zapisuje ESO, nebo je to out? Necháme se přesvědčit a je to out. Empireová rozhodčí zase se běhla ze své vyvýšené lavice a teď tedy Sakarjová bude podávat po druhé a samozřejmě takovéhle věci také na sebevědomí nepřidají, protože ty těsné auty vás pochopitelně můžou rozhodnout. Třeba potom i pro to druhé podání, které bylo hodně opatrné od Sakarjové, ale také s velkou rotací, kterou úplně neskrotila Linda Nosková, takže ten zdánlivě jednoduchý return skončil v síti. Je tu stav 30-30. Tohle se určitě dalo trefit lépe v podání Lindy Noskové, nicméně ono jí to za stolik stresovat nemusí, protože vede 4-1 a i kdyby ztratila tenhle gem, tak stále má ten breakový polštář k dispozici. Sakarjová servíruje zprava na Lindu Noskovou, opět hodně z horní rotace. To podání pomalejší, ale výborně naspinované. Teď Linda Nosková zahrála z nouze takový krácený balón, ale Sakarjová zareagovala výborně a vlastně jí dala takzvaný kontrastop ball, neboli zareagovala na krátký úder dalším krátkým úderem a Linda Nosková už se tam nedokázala dostat a tak se Sakarjová dostává ze stavu 0-30 do stavu 40-30 a může za malou chvíli snížit ve druhém setu, ve kterém ale ztrácí na Lindu Noskovou 1-4. Servis Sakarjové z levé strany, Linda Nosková připravena na základní čáře, ale returnovat ještě chvíli nemusí, protože první podání Sakarjové skončilo pod páskou a jestli se něco změnilo ve druhém setu, tak právě úspěšnost servisu Sakarjové, která není vysoká a ty servisy nejsou zdaleka tak nepříjemné a rychlé. Nicméně teď stačí na to, aby Sakarjová získala gem, protože Nosková udělala další nevinucenou chybu z returnu. Sakarjová snižuje na 2-4, ale teď to bude zase česká tenistka, která půjde servírovat a jestli má Linda Nosková nějaký vyhlášený úder, tak podání tam rozhodně bude patřit hned vedle forehandu, tak snad to vydrží tenhle předpoklad a Linda Nosková se proservíruje ke stavu 5-2, tak aby mohla zaútočit na zisk druhé sady a usilovat o postup druhého kola přes 3 sety. Bude to náročné, to už obě tenistky teď samozřejmě ví, na kurtu se zdrží určitě delší dobu, než možná třeba Linda Nosková předpokládala, teď výborný servis české tenistky a už úder na jistotu. Sakarjová musela tipnout stranu, Nosková zvolila šikovně tu druhou, takže jednoduchý nebo čistý vítězný úder od Noskové, která se ujímá vedení 15-0. Utkání zatím velmi vyrovnané, dokumentuje to i skóre. Sakarjová sice vyhrála první set v tom druhém, ale ztrácí a i pokud jde o statistiku vítězných balónů nebo nevinucených chyb, tak je to opravdu velice těsné. Linda Nosková servíruje zleva na Sakarjovou, bylo to ven z kurtu a o čáru se otřel tenhle balónek. Sakarjové se to nelíbí, ale nic s tím neudělá. 30-0 pro Lindu Noskovou, která se naštěstí pro ní a naštěstí pro české fanoušky začala trefovat do těch prvních servisů relativně pravidelně a potom z toho se samozřejmě dá získávat řada bodů takzvaně zadarmo nebo bez větší námahy. Teď Nosková zkusila další ESO zprava na střed hřiště, tentokrát se ale netrefila na čáru tak ideálně jako před malou chvílí. Stále ale vede 30-0, druhé podání Lindy Noskové, které končí v síti, takže na dvojchyby se to teď, řekl bych, docela začíná vyrovnávat, nebo ne? Ne, tak teď už to vyrovnané není. Linda Nosková má o jednu více než Maria Sakarjová, ale stále vede 30-15 a 4-2 ve druhém setu. To je důležité připomenout. 5-7 ztratila ten první, 4-2 vede ve druhém v momentě, kdy za malou chvíli se rozehraje taky zápas Víta Kopřivy s Korentánem Mutetem na dvorci Simon Matěje. Mezitím Linda Nosková připisuje takzvaný bod z podání a už je to tedy 40-15 a za maličkou chvíli si česká tenistka může jít sednout na svoji lavičku, sednout si na chviličku, alespoň na chviličku do stínu, trochu nabrat síly, dát si takový ten ledový polštář za krk a za malou chvíli třeba usilovat o zisk druhého setu. Teď to mohl být další bod z podání ze servisu, ale Empireová rozhodčí je proti, hlásí dotek míčku s páskou, to znamená, že Linda Nosková si zopakuje tohle první podání. Ideálně, kdyby ho postavila stejně, hlavně, ale tentokrát bez dotyku. Linda Nosková servíruje, tentokrát úplně na druhou stranu, ale přesně, přibližuje se k síti, Sakariová se ještě brání, ale tohle už nestihne, ale nemusí. Linda Nosková měla celý kurt volný, zahrála zkrácený volej, který ale byl tak krátký, že se nepřekulil přes pásku a tak je to 40-30. Tohle je opravdu velká škoda. Tady stačilo se opravdu jenom dostavit a nastavit raketu. Sakariová už skončila za základní čárou, vůbec nikam neběžela, ale tohle samozřejmě se také může stát v tenise, byť to pochopitelně příjemné pro Lindu Noskovou vůbec není. Musí se to zahodit, musí se to dát takzvaně za hlavu, hrát dál. 40-30 Linda Nosková vede stále, to má ve svých rukou. Opatrný druhý servis, který ale nebyl přesný, je tu další dvojchyba, stav 40-40 a mírné komplikace pro viditelně teď frustrovanou Lindu Noskovou. Ona moc ty emoce najevo nedává ani tím, ani druhým směrem, nicméně teď to přeci jenom ze záběru je trochu znát, že Linda Nosková není úplně nadšená ze svých výkonů v posledních sekundách na servisu. Pokračujeme dál v té mizérii prvních servisů, po třetí za sebou Linda Nosková netrefuje první podání, teď pokus číslo 2, opásku na čáru, ještě že tak, protože ten míček se trochu zvedl právě o síť, ale skončil ještě na lajně. Mohlo to být také klidně po dvojchybě breakball Sakariové. Místo toho se Nosková trefuje do druhého podání v pořádku, ale následně nestíhá reagovat na dobrý return Sakariové a ta se může vrátit do průběhu druhého setu. Velmi rychle může snížit na 3-4 a servírovat, protože má breakball. Linda Nosková, která vedla v tom svém servisovém gemu 40-15, tak lacinými chybami nabídla Sakariové lano vrátit se zpátky do tohoto gemu. Sakariová nepohrdla touhle nabídkou, teď má breakball, servíruje Linda Nosková zase opásku, tentokrát ta síť opravdu přitahuje údery Lindy Noskové, minimálně ty servisové, a Češka si tak musí zopakovat první podání. Sakariová připravena za základní čarou v takovém hlubokém podřepu, aby mohla velmi rychle vyskočit z něj do split stepu a rozehrát return. Pokus o prohoz Sakariové tentokrát neúspěšný, Nosková zase, řekl bych tak rozpačitě, se přibližovala k síti, ale vyplatilo se jí to, nebo respektive spíše jí to vyšlo. Nejsem si jistý, že se jí to vyplatí příště, protože ty náběhové údery zatím Linda Nosková nemá vůbec ideální a nebyla by včas. Nemohla by reagovat úplně ideálně na prohoz Sakariové. Naštěstí pro Noskovou, ale skončil v polovině sítě. Servis Lindy Noskové zprava za stavu 40-40. Připomínám skóre, Sakariová vyhrála první set 7-5, v tom druhém ale Nosková vede 4-2, podává bojově o to, aby se dostala do náskoku 3 gemů, ale to by nemohla trefit takhle nečistě backendem kicks, který skončil někde mimo kurt, řekl bych možná dokonce na tribuně. Sakariová se dostává zase do výhody a má tak breakball a možnost snížit na 4-3. Mezitím už se rozehrál zápas Víta Kopřivy s Korentánem Mutetem na dvorci Simon Matěje a Kopřiva hned na začátku při svém podání také čelí breakballům, takže oba čeští zástupci teď v nepříjemných pozicích. Linda Nosková se z ní vymaňuje, alespoň částečně. Díky vítěznému forehandovému voleji z horní rotací se dostává zase na schodu. To Vít Kopřiva tento nezvládl a prohrává hned s Korentánem Mutetem 0-1 a právě Francouz půjde za malou chvíli servírovat. O tom třeba později. Primárně nás teď zajímá zápas Lindy Noskové s Marií Sakariovou, který na radiožurnálu Sport vysíláme teď v přímém přenosu přímo z Paříže. 5-7 z pohledu Lindy Noskové, 4-2 a schoda. Servíruje Češka a i tenhle gem začíná připomínat trochu nápadně ten servisový Marie Sakariové z začátku druhého setu, který trval skoro 14 minut. Teď Linda Nosková vyrábí další chybu z forehandu, nabízí další breakball Marie Sakariové a opravdu řekl bych, že ta doba trvání servisového gemu Lindy Noskové se teď začne přibližovat k 10 minutám, možná nějakých 8, za chvíli o něco více podle toho, jestli Linda Nosková ještě dokáže teď zvrátit vývoj tohoto gemu. Nepřesný servis Lindy Noskové, nabídka pro Sakariovou, která se může přiblížit k základní čáře o něco blíž a Nosková půjde podávat pouze přes druhý servis, který ale nebývale agresivní, ale Sakariová to zvládla, následně Linda Nosková útočí hodně tvrdě z forehandu a vyplácí se to. Velká rána a zároveň dostatečná kontrola nad míčem, to znamená, že je to 40-40 a Linda Nosková nechce dát pochopitelně tento servisový gem své soupeřce, naopak chce odskočit do stavu 5-2, ale potřebuje k tomu teď minimálně 2 fifteeny. Podává zprava, ještě si začistí zadní základní čáru, poupraví si potítko, nebo co to má na pravé ruce, ne, tak možná řetízek. A teď už bude servírovat Linda Noskova. Ven z kurtu, krásně, Sakariová hraje hodně do vzduchu a naštěstí také hodně daleko. To znamená, že je to out a gamble pro Lindu Noskovou. Po delší době také příležitost pro českou tenistku při vlastním podání zakončit tenhle už relativně maratonský game. 5-7-4-2 z pohledu Lindy Noskové. Linda Nosková teď servíruje zleva na Márii Sakariovou. Zase ven z kurtu, Sakariová tentokrát ale výrazně přesnější na returnu a rozbíhá si českou tenistku. Ta se perfektně brání. Fantastický defenzivní forehand ze spodní rotací. Linda Nosková nemůže uvěřit tomu, že tuhle výměnu zvládla. Vůbec v ní nebyla favoritkou, ale nakonec jí proměňuje nebo získává na svoji stranu a dostává se do vedení 5-2 ve druhém setu.
12: A tak ve 14 hodin a 20 minut v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport a chviličku od tenisu pojďme zase na hokejové mistrovství světa. Českou reprezentaci od 20 hodin a 20 minut čeká v přímém přenosu Radiožurnálu Sport poslední utkání ve skupině. Ve Friburgu se utkají Češi s dosud neporaženou Kanadou. No a včerejší přemožitelé českého výběru Norové hrají teď z Dány a tenhle duel sleduje Petr Kadeřábek.
9: 3-2, takový je stav v 45. minutě, ale Norové jsou ještě více blíže tomu úspěchu a posunutí se na druhou pozici, protože dánský tým oslabil na dlouhých 5 minut Schulz, který velmi tvrdě narazil na mantinel Kasestula, ten byl ošetřován, Schulz zamířil do kabin, je to tedy 5-minutový trest, který si trošku ale Norové zkomplikovali, protože Koblar sekl do svého protihráče do jeho hokejky z vrchu a tak na 2 minuty přeci jen ta přesilovka Norů byla oslabena. Teď už se ale Koblar vrací na led a začíná ještě takřka 3minutová přesilová hra, při které se samozřejmě nebude měnit počet hráčů na ledě, pokud nedojde k dalšímu faulu, ale při vstřeleném gólu nikoli. Teď Bakke Olsen dokázal získat kotouč, jenže o něj velmi rychle přišel a True šetří síly pro dánský celek, který měl obrovskou příležitost k tomu, aby vyrovnal. Znovu v tom měl prostě českobudějovický útočník Nick Ulesen, který přihrál přímo před branku Brugiserovi, ale ten tváří tvář Haukelandovi nedokázal uspět a tak stále Norsko vede o 1 gól nad Dánskem a říkám to teď už v končící 46. minutě. Ještě si počkejme na tuhle tu šanci a tohle byla nádherná příležitost. Frankten Nygaard přihrál úplně samotnému před branku Westheimovi, který ale minul prázdnou branku, kotouč mu přeskočil hůl, teď vstekle odjíždí na hráčskou lavici. Tohle mělo být už 4-2, ale není. Takže 47. minuta, 3-2 vedou Norové, ještě rychlý pohled také do Curychu, 53. minuta, tam se dlouho stav neměnil, Lotyšsko stále vede nad Maďarskem 5-1.
12: No a tak pojďme tedy ze Švýcarska znovu zpátky do Francie. Zajímá nás samozřejmě tenisové French Open, zápas Lindy Noskové s Marií Sakariovou a David Prouza.
10: Linda Nosková po tom dlouhém servisovém gemu, který nakonec vyhrála, vede 5-2 ve druhém setu. Ztrácí 0-1 na sety se Sakariovou, ale řekyně teď servíruje, prohrává 0-30. Linda Nosková je teď ty dva pověstné 15 od zisku druhé sady, tak třeba tenhle gem už nebude tak dlouhý. Myslím si, že nikdo by si to úplně nepřál, ani tenistky, ani samozřejmě diváci, kterých nakonec už je docela dost na těch tribunách, našli cestu na zápas Noskové se Sakariovou. Druhá je jmenovaná teď chtěla ukončit forehandovým volejem z horní rotací tu výměnu, ale místo toho zahrála až do plachty. To znamená, že jsou tu setboly pro Lindu Noskovou a jsou to celkem 3 příležitosti na to získat druhý set pro Lindu Noskovou, která vede 40-0 při podání Marie Sakariové. Tak snad se to povede. Česká tenistka teď připravena, koncentrována za základní čarou. Připravena na to, aby přijímala servis Sakariové, který teď není vůbec ideální. Teď to dokazuje Sakariová dalším netrefeným prvním podáním. Takže servis číslo 2, k tomu 3 setboly. Linda Nosková je teď ve velmi příjemné pozici, kterou by ráda co nejrychleji proměnila ve druhý set. 3 setboly stále platí Linda Nosková na returnu, ale nestihla skrotit ten balónek, možná i protože Sakariová zahrála na absolutní riziko druhý servis, ven z kurtu, horní rotace a velká razance, kombinace opravdu smrtící, dá se říci, a je to stav 40-15, tenhle 15 si Marie Sakariová rozhodně zasloužila, protože byl to velký risk, ale vyplatil se a To se prostě někdy v tenise také musí udělat. Nedá se hrát pořád na jistotu. Teď to Sakkariová zkusí zprava. Zase přiriskovala první servis tentokrát, ale ten už se jí nepovedlo úplně umístit tak, jak by si představovala někdejší semifinalistka Roland Garros z roku 2021. Sakkariová druhé podání zase hodně na riziko, zase ven z kurtu. Tentokrát to Linda Nosková dostala do kurtu, ale následně už nedokázala zareagovat na další dobrý úder Sakkariové, takže trochu jako přeskopírák se teď dvakrát přes druhé podání vymanila Sakkariová ze ztráty druhého setu. Ještě jednu příležitost má Linda Nosková, ale už to zase bude trochu nervóznější, protože je opravdu velký rozdíl vést 40-0 nebo 40-30 v momentě, kdy servíruje váš soupeř. Sakkariová podává opatrněji z prvního podání, Linda Nosková hraje daleko k základní čáře, teď je hodně pod tlakem od Sakkariové, ta se přibližuje k síti, hraje z kurtu, Linda Nosková to ještě zkusí lobem, který ale nebude přesný. Bohužel, 30 bully jsou pryč, tenhle gem se také bude protahovat, podobně jako ten předcházející, a ten hrací čas se pomalu, ale jistě natahuje hodina a půl a konec, řekněme, v nedohlednu, protože Linda Nosková ztratila první set 5-7. V tom druhém vede 5-2. Teď měla možnost zakončit druhý set, vyhrát 6-2, nicméně ani jeden ze setbolů nevyužila. Nutno ovšem říci, že Sakkariová šla tomu štěstí hodně naproti, hrála velmi dobré údery. Teď přidává ESO zprava a může za chvíli snížit na 5-3, tak kdo by to byl řekl. Začátek servisového gemu byl takovou noční můrou pro Sakkariovou, ale od stavu 0-40 začala řecká reprezentantka servírovat zase o poznání lépe, začala se trefovat velmi přesně do svých úderů. Její mezihra byla lepší než ta Lindy Noskové, to musíme říci. A tak je to gamble na 3-5 pro Marii Sakkariovou. A je to tady. Sníženo 3-5, Linda Nosková neproměnila 3 setboly. Teď bude mít další příležitost. Povede 5-3 a navíc bude servírovat, tak snad se to Lindy Noskové tedy povede teď v momentě, kdy je stav 5-3 pro českou tenistku a nasazenou 12. Třetí vzájemný souboj Lindy Noskové s Marií Sakkariovou. Zatím ta bilance je smírná, tedy 1-1. Kdo bude úspěšnější v Paříži, to ukáží následující minuty, věřme, že ne hodiny. Linda Nosková servíruje zprava na Marii Sakkariovou, ale netrefila vůbec místo, kam chtěla, trefila málem čárového rozhodčího, ten se na poslední chvíli vyhnul té pumelici. Linda Nosková servíruje pravidelně okolo 180 km za hodinu, někdy i více. Druhé podání bylo pomalejší, ale bylo podobně nepřesné, takže dvojchyba na straně Lindy Noskové a ten nejhorší možný vstup do servisového gemu, když chcete zakončit celý set pro Lindu Noskovou. 5-3 vede Češka, prohrává ale 0-15, vlastní dvojchybou nabízí možnost Marii Sakkariové. Už pátá dvojchyba Lindy Noskové v tomhle utkání a to ještě zdaleka nemusíme končit. Nosková servíruje teď zleva, zase nepřesně a zase málem do čárového rozhodčího, tak jako by si teď vybrala tohoto mladého muže jako svůj tréninkový cíl. Linda Nosková teď přes druhé podání opět do stejného místa, tentokrát už čárový utekl, nicméně další chyba Noskové znamená, že je to 0-30 a prostě žádný gem zjevně nebude jednoznačný. 30-0 pro Lindu Noskovou, respektive pro Marii Sakkariovou, a Češka teď není vůbec v té pozici, v jaké by si asi představovala, že bude při svém servisu. A zisk druhého setu se pomaličku, ale jistě vzdaluje Lindě Noskové, protože se opět netrefuje do prvního podání a to už je trochu na bití na poplach pro Lindu Noskovou. Druhý servis Češky, kam poletí?

0: Mizerný, šílený průběh servisové Hugy Molindy Noskové znamená, že Češka sice stále vede ve druhém setu, ale už jenom 5-4 a po výměně stran půjde podávat Mária Sakariová.
1: V pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
2: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
3: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
1: Kilometry Jiřího Ježka.
2: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
4: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společní tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono tom tréninku.
1: Na své si ale přijdou i amatéři.
2: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
1: Máme pro vás názory odborníků.
5: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak si zjistilo, že optimální být v pohodě.
2: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Vy posloucháte úterní Radiožurnál Sport, nabízíme aktuální zprávy.
7: Radiožurnál je 14:30. Anna Horáčková a zprávy.
8: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri jde na svobodu. Teplický soud dnes vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají oběti strach a obavy. Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství za SPD Martin Šebestián to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států Evropské unie. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun. Šebestián doufá, že pomoc by mohla pokrýt alespoň 1/4 škod. Běžná roční sklizeň ovocnářů v Česku představuje asi 140 tisíc tun. Ta letošní by podle odhadu mohla být poloviční. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo už druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Zatím je podle úřadu údajů AFP ohlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé na hantavirus zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko globálního šíření nízké. A kriminalisté a veterináři zajistili v rodinném domě na Mladoboleslavsku 165 psů malých plemen v nevyhovujících podmínkách. Zvířata podle policie žila v nevětrných a víkali silně znečištěných prostorách. Nekontrolovaně se množila, a to i příbuzensky. Úřady rozhodly o okamžitém odebrání psů, kteří skončili v útulcích. Policie případ vyšetřuje jako podezření z chovu zvířat v nevhodných podmínkách, za což hrozí až 8 let vězení.
2: Sport.
8: Hokejisté Norska hrají na mistrovství světa s Dánskem. Zápas skupiny B, ve které je i Česko, sleduje Petr Kadeřábek.
9: Norové stále vedou 7 minut 48 vteřin před třetí sirénou. Je to 3-2 nad Dánskem v souběžně hraném duelu. V Curychu už navýšili Lotyši své vedení nad Maďarskem na 7-1. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
8: Čeští tenisté hrají na Roland Garros zápasy prvního kola. Podrobnosti přidá přímo z Paříže David Prouza.
0: Linda Nosková v utkání s řekyní Sakarijovou ztratila první set 5-7, v tom druhém vede 5-4, ale servíruje řekyně a má gambuly, to už neplatí, je srovnáno na 5-5. Svůj zápas rozehrál taky Vítko Přiva s Francouzem Mutetem, v první sadě vede 3-1. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí na D10 u Benátek a nehody v Praze. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy teď velmi opatrně za sjezdem na Brodce. Na kilometru 28,5 v pravém pruhu pneumatika.
11: V pravým jízdním pruhu velký kus pneumatiky utržený z nákladňáku, pak jsou dál útržky a potom ten samotný kamion stojí v odbočovacím pruhu exitu Benátky Lize.
10: Na D10 se pak směrem do Prahy i kolona po pojíždí před sjezdem na Starou Boleslav. Je tam zúžení na 14. kilometru a postojíte asi 10 minut směrem na Prahu. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova po pojíždějí kolony aktuálně od 215. kilometru a jsou to hlavně kamiony.

0: Kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Nurymberka čekejte kolony u Rozvadova. Po pojištění od odpočívky Rozvadov až do Německa ke kontrolnímu stanovišti. A je to asi na půl hodiny. V Praze teď nehoda na Vídeňské ulici. Ve směru z centra se u kruhového objezdu ve Vesci srazila 3 auta a tvoří se kolona. A připomínáme taky ucpaný pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Vestec ke sjezdu na Ořech a občas musí zavřít tunely kvůli regulaci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: I dál bude slunečno a taky horko, místy i 32 stupňů Celsia, na horách je maximálně 23, taky zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně objeví přehánky. A taky zítra bude velmi teplo, teploměry ukážou 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 33 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: 14 hodin 34 minut vy posloucháte odpolední Radiožurnál Sport. Pojďme znovu na hokejové mistrovství světa. Jsou rozehrané 2 zápasy. Připomínám, české hokejisty od 20:20 čeká poslední utkání ve skupině mistrovství světa. Ve Friburgu se utkají s dosud neporaženou Kanadou. Norové ti hrají proti Dánům a je u toho Petr Kadeřábek.
5: Vypadá to, že Češi ale s Kanadou budou hrát spíše o naladění se na čtvrtfinále, nikoli o posun v tabulce, protože Norsko stále vede nad Dánskem 3-2, říkám to 6 minut a 23 sekund před třetí sirénou. V případě vítězství by Nory už Češi nemohli předehnat na druhém místě tabulky skupiny B. Norsko ale čelilo teď v posledních minutách opravdu velkým šancím Dánů. Tu největší měl Nick Ulesen, který byl na ose hřiště mezi kruhy osamocen, vypálil na lapačku brankáře Haukelanda, no a ten ve své výstroji právě našel kotouč vypálený českobudějovickým útočníkem. Takže stále platí 6 minut před třetí sirenou, že Norsko vede těsně nad Dánskem 3-2. To v Curychu, tam je to tedy naprosto jednoznačné, protože v 50. teď už 60. minutě Lotyšsko drtí Maďarsko 8-1.
4: Děkujeme Petrovi Kadeřábkovi, se kterým se zase v odpoledním Radiožurnálu Sport uslyšíme za chvíli. Teď ale pojďme za tenisem, protože Roland Garros pokračuje. Samozřejmě zápasy prvního kola dvouher, v těch se dnes představí celkem 5 Čechů. 2 už rozehráli svoje duely, nás zajímá ze všeho nejvíc teď ten duel Lindy Noskové proti Marie Sakariové z Řecka. Podrobnosti má David Prouza.
6: Linda Nosková po tom servisovém kolapsu, kdy za stavu 5-4 nedoservírovala druhý set a nejen to, dala 3 debly, tak teď zvládla ten další. Gem na svém podání už o poznání lépe, vede 6-5, ale Sakariová bude teď tenistkou, která bude rozehrávat ty výměny svým vlastním servisem. Sakariová vyhrála první set 7-5, teď tedy 5-6 prohrává. Linda Nosková ale stále ve hře o postup do druhého kola. Byť je jasné, že se na ten případný postup bude muset hodně nadřít. Zápas Víta Kopřivy s Korentánem Mutetem už je také v plném proudu a tam jsou to zatím velmi dobré zprávy. Vít Kopřiva sice zahájil ztraceným servisem, ale od té doby je to hráč, který získal všechny gemy, vede tak 4-1 a domácí Mutet teď bude podávat za této nepříznivé bilance nebo za tohoto nepříznivého stavu. Vít Kopřiva by klidně mohl útočit na jedno z překvapení tohoto dnešního programu. Mutet je sice 30. nasazeným tenistou, ale také tenistou, který poslední 4 zápasy prohrál na 4 turnajích předcházejících Roland Garros. Zpět k zápasu Lindy Noskové s Marií Sakariovou. Řekyně podává zprava do forehandu Noskové. Ta to chtěla ukončit hned prvním úderem a výměnu sice ukončila, ale ve prospěch své soupeřky, protože ten return byl o poznání delší, než by si Linda Nosková představovala, a tak prohrává 0-15. Linda Nosková versus Marie Sakariová. To je utkání na kurtu číslo 6. Řecká tenistka servíruje zase do forehandu Noskové. Zase je to out, tentokrát ovšem Nosková neútočila, spíše se bránila. Nic to ovšem nemění na tom, že je to velmi rychle 30-0 pro Sakariovou, která může dotáhnout tento zápas do zkrácené hry neboli do tiebreaku. Linda Nosková se bude snažit o to, aby sama ještě otočila průběh tohoto gemu a vyhrála druhý set poměrem 7-5, ale zatím to úplně pravděpodobné není. Linda Nosková teď nemusela returnovat, byť to udělala, ale servis Sakariové byl příliš dlouhý. Druhý pokus řecké reprezentantky za maličkou chvíli z pravé poloviny hřiště přiletí balon na Lindu Noskovou, která to zkusí přes backend, hraje opásku, přibližuje se k síti, ale tohle je úplně na raketě pro Sakariovou. Síťka teď nepomohla úplně Lindě Noskové, protože zvedla ten balonek vysoko do vzduchu, tak ho zpomalila a Sakariová si mohla jenom v poklidu doběhnout ke své vlastní části sítě a zahrát přice do Lindy Noskové, ale tak šikovně, že je z toho stav 40-0. Sakariová má teď 3 gamboly a může dotáhnout druhý set do tiebreaku. 3 příležitosti má Maria Sakariová. Lindy Noskové měla také příležitosti, měla dokonce setboly, nevyužila je při podání řecké tenistky. Teď tedy Sakariová může zažehnat ten stav, nebo z toho stavu 2-5 to symbolicky dotáhnout až do tiebreaku. Bylo by to samozřejmě pro ní určitě psychologicky výhodnější postavení. Noskova se teď pokouší o tvrdý return, ale následně Sakariová úplně stoicky vrací jenom do míst, kde Noskova nemohla být, protože se zase k té síti chystala, ale trvá to Lindě Noskové hrozně dlouho a najednou ty prostory se otvírají a Maria Sakariová toho využila. Je srovnáno o 6-6. Začíná zkrácená hra. Nechávám teď na moderátorovi Karlovi Janu, jestli stojí teď se podívat také na hokejové mistrovství světa, nebo jestli budeme pokračovat v přímém přenosu z tiebreaku mezi Noskovou a Sakariovou.
4: Myslím, že za chviličku budeme velmi rádi pokračovat z tiebreaku, ale samozřejmě na chviličku si můžeme vzít slovo tady ve vysílání Radiožurnálu Sport. Minimálně si můžeme říct, kdo se taky zapojí do tenisového French Open. Zítra bude to dalších 5 českých tenistů. Do akce půjdou na Antuku dvorcích v Paříži Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bílek, Jakub Menčík a Tomáš Macháč. Organizátoři už zveřejnili program na svém webu. Tady už se samozřejmě bude bojovat o postup do třetího kola. Posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport. Spojíme se za chviličku taky s Petrem Kadeřábkem, který samozřejmě velmi rád přinese aktuální informace ze závěru třetí třetiny duelu Norsko-Dánsko. Teď ale pojďme tedy zpátky na ten tiebreak druhého setu. Nosková, Sakariová a David Prouza.
6: A stav 1-1 na začátku tiebreaku. Sakariová bude mít ještě jedno podání a je teď určitě blíž k postupu do druhého kola, protože první set vyhrála 7-5. Linda Noskova bojuje o to, aby se ještě hrál set číslo 3. Potřebuje ale teď minimálně 6 bodů uhrát. Linda Noskova v aktuálním stavu 1-1. Ideálně za sebou, ale to úplně pravděpodobné není s ohledem na to, jak se vyvíjí tahle výměna. Sakariová zase s pomocí pásky, respektive páska zase nepomohla Lindě Noskové, která vedla ten balónek. Řecká tenistka do toho pak třískla z forehandové strany a vybojovala si stav 2-1. Teď dvakrát půjde podávat Linda Noskova, která pomalu, ale jistě se oddaluje od postupu do druhého kola. Od momentu, kdy měla 5-2, tak měla několik příležitostí, jak vybojovat třetí set, neuspěla. Teď tedy poslední možnost, dá se říci, pro Lindu Noskovou, jak s tím zápasem ještě něco udělat. Česká tenistka teď rozděluje od základní části. Honí Sakariovou zprava doleva a teď krásně projitý forehandový náběhový úder. To byla paráda jak z učebnice. Teď Linda Noskova se k síti dostavila včas a díky tomu nemusela vlastně ani ten volej hrát, ale kdyby ho hrála, tak by samozřejmě měla perfektní postavení. 2-2 v tiebreaku druhého setu. Sakariová ten první vyhrála 7-5. Servis Lindy Noskové z pravé poloviny za vyrovnaného stavu míří do forehandu Sakariové, která rotovaným úderem se dostává zpátky do výměny, ale Linda Nosková je teď úderově přesná a potvrzuje to dalším vítězným balónem z forehandu 3-2 pro českou tenistku. Kdyby hrála Linda Nosková takhle vícekrát na začátku třeba zápasu v prvním setu a potom v některých pasážích toho setu druhého, tak možná teď už usilovala o přímý postup ve dvou setech do druhého kola. Bohužel ty výkony nejsou konstantní u Lindy Noskové a tak je tu situace, kdy Češka prohrává 0-1 na sety a teď hraje tiebreak ve druhé sadě s Marií Sakariovou. Vede v něm 3-2. Řecká tenistka půjde podávat zleva na Marii Bouskovou. Opatrnější servis, ale hodně ven z kurtu. Nosková reaguje takovou svící, hodně vysoko, poslala ten backendový úder. Následně ale chybuje z toho, řekněme, jednoduššího úderu z backendu. Je to 3-3. Krátká výměna stran mezi Noskovou a Sakariovou, kde si tenistky možná vymění rakety, určitě se napíjí, protože v tomhle spalujícím vedru to je absolutní základ, ale dlouhá přestávka to nebude. Za maličkou chvíli se minou okolo sloupku a empireového rozhodčího a za malý moment se opět začne hrát. Linda Noskova už směřuje na svou půlku hřiště, už za chviličku bude u základní čáry. Marie Sakariová si dala trochu na čas, ale už i ona je tam, kde by měla být. Bere do své balonky 3 žluté tenisáky, jeden vrací, druhý zůstane v ruce, třetí zamíří. míří pod kraťasy Marie Sakariové, kde mají tenistky takový držák, aby mohli mít ten míček připravený pro případný druhý servis. Marie Sakariová versus Linda Nosková, řecká tenistka servíruje opásku, servíruje do autu, má už jenom druhé podání. Linda Nosková má teď tedy malou příležitost na takzvaný mini break, který by za stavu 3-3 přišel se sakramensky vhod. Linda Nosková za základní čárou, ale jenom těsně na returnu, zkusí zahrát forehandovou ránu z returnu, to se jí povedlo, nicméně Sakariová dobře reaguje na ty údery, které třeba nejsou tak perfektně umístěné. A Linda Nosková chybuje z backhandu, opět další velice jednoduchý úder a lamentování české tenistky, které sice není slyšet, ale dalo by se celkem jednoduše odezřít z úst, co asi teď zaznělo z úst Lindy Noskové. 3-4 z pohledu Češky a Sakariová se přibližuje postupu do druhého kola a může se postarat o takové menší, říkám menší překvapení, protože Linda Nosková je nasazenou tenistkou, Sakariová ne, ale výkony na kurtu svědčí spíše o opaku. Linda Nosková teď velmi dobře servíruje, ale Sakariová jako by teď byla trochu na vlně. I v těch nekomfortních pozicích dokáže vymýšlet dobré údery, nutí Noskovou rozdělovat ty balony dál a dál. Teď Nosková chybuje. Pod tlakem, mírným tlakem z forehandu se pokusila o takový podseknutý čopovaný úder, který skončí v síti. Je tady první mini break a získává ho bohužel Marie Sakariová, která se dostává teď tedy do vedení 5-3. 5-3 pro Marii Sakariovou. Ještě jeden servis Lindy Noskové, ale průběh tohoto zápasu nenasvědčuje tomu, že by to Češka ještě měla otočit. Rád se budu mýlit, ale mám takový pocit, že sledujeme posledních pár výměn v tomhle zápase. Linda Nosková, druhý servis, dvojchyba, tohle už opravdu na obrat vůbec nevypadá. 3-6 z pohledu české tenistky. Linda Nosková na Roland Garros prostě nebude vzpomínat úplně v dobrém, pokud je o její kariéru, protože tady zatím nebyla nikdy dál než ve druhém kole. Loni vypadla v prvním kole, teď možná zopakuje něco podobného. Už loni to bylo překvapení, letos by to bylo překvapení o poznání menší, protože Sakariová hraje skvěle a její postavení na žebříčku vůbec, řekl bych, úplně nedokumentuje aktuální formu. Sakariová servíruje ven z kurtu, Nosková se tam ani nenatahuje pořádně, jenom to tak plácla, aby se neřeklo, a Marie Sakariová zatíná obě pěsti, poráží Lindu Noskovou ve dvou setech 7-5 a 7-6. Raduje se z postupu do druhého kola. Česká reprezentantka, druhá nejlepší Češka na žebříčku WTA, končí na pařížském Grand Slamu hned v prvním kole. Vít Kopřiva, rychlý pohled na dvorec Simon Matěje, vede 4-2 nad Korentánem Mutetem.
4: No a my ve 14 hodin 46 minut děkujeme Davidu Prouzovi a od tenisu zase pojďme na hokejové mistrovství světa Norsko, Dánsko a Petr Kadeřábek.
5: Za chvilku zazní poslední sirena, ta už teď zní pod mým hlasem, ale není konec zápasu. 1,1 vteřiny zbývala od toho, aby Norové si zajistili už s jistotou postup do čtvrtfinále z druhého místa skupiny B. Jenže Russell dokázal protlačit kotouč za Haukelanda a srovnal stav na 3-3. Znamená to tedy, že tady se bude prodlužovat a tenhle ten výsledek samozřejmě pořád ještě dá šanci českému týmu uhrát si čtvrtfinále ve Friburgu, postoupit na to druhé místo kýžené, musí ale uhrát ve večerním duelu s Kanadou více bodů, než které získají Norové proti Dánům. O tom, zda získají dva body či ne, nebo zůstanou u toho jednoho, tak o tom se rozhodne v následujícím prodloužení, které začne zhruba za 2 minuty. Mezitím už skončil zápas, který byl jednoznačný v Curychu ve prospěch Lotyšů, ti deklasovali Maďarsko 8-1.

0: Skupina R.E.M. All the way to Reno, 14 hodin 50 minut, krásné úterní odpoledne s radiožurnálem Sport. Jdeme znovu na hokejové mistrovství světa do Švýcarska. Norsko-Dánsko, prodloužení a Petr Kadeřábek.
1: To prodloužení trvalo přesně 13 sekund. Brancet Nygaard si najel na osu hřiště, někde nad kruhy vypal přes clonu na brankáře Henriksena a dokázal jej prostřelit střelou na lapačku. Je tedy jasné, že Norové získávají dva body. K tomu, aby Češi zůstali ve Friburgu, tak musí bezpodmínečně za tři body porazit ve večerním duelu Kanadu. Pokud skončí výsledek českého utkání večer jinak, pak budou čekat také, nebo pak budou vědět už, jestli budou třetí nebo čtvrtí, ale o tom rozhodne také už odpolední zápas mezi Švédskem a Slovenskem, který vám samozřejmě na radiožurnálu Sport také nabídneme.
0: Děkujeme Petrovi Kadeřábkovi, 14 hodin 51 minut, pojďme tedy zase na tenis. Linda Nosková, jak jste asi slyšeli, tady na radiožurnálu Sport bohužel vypadla na Roland Garros po druhé za sebou. V prvním kole nasazená 12. prohrála s Marií Sakariovou z Řecka ve dvou setech 5-7, 6-7, celkově se dnes ale představí na francouzské Antuce. Pět českých hráčů, no a tím dalším, kdo hraje už a koho určitě bude sledovat, David Prouza, je Vít Kopřiva. Tak Davide, je to tvoje.
2: Vít Kopřiva už rozehrál první set před zhruba půl hodinou, vede 4-3 v tomhle utkání, ve kterém ale zatím není úplně jisté, jak to dopadne, protože oba tenisté už stihli několikrát přijít o svůj servis. Čech zatím vede 4-3, po 15 podává Corentin Moutet, nasazená 30, ale také tenista, kterému se v posledních několika turnajích vůbec nedařilo, prohrál v prvním kole v Barceloně, v Madridu, v Římě a také v Hamburku, pardon. Takže Vít Kopřiva rozhodně není bez šance. Ovšem teď je to něco úplně jiného. Corentin Moutet hraje doma a pařížští fanoušci, ti jsou samozřejmě hodně vřelí, pokud jde o podporu domácích tenistů. Kopřiva tady vedl už 4-2, přišel o podání, teď je to tedy 4-3, ten zápas je v podstatě začínající od nuly, dá se říci, protože servíruje Francouz, který ztrácí pouze jeden gem na Víta Kopřivu. Je to zatím, řekl bych, pro českého zástupce hodně netypický zápas, protože Corentin Moutet je zkrátka a dobře netypický soupeř. Nedělá mu problém podávat spodem čas od času, aby překvapil svého soka. Zároveň nemá problém uprostřed výměny třeba zvednout ten balon 30 metrů do vzduchu a úplně rozbít nějaký rytmus svým soupeřům. A nemá taky problém někdy ten zápas úplně odchodit. Byť si myslím, že na Roland Garros v Paříži před domácím publikem se tahle varianta asi úplně stát nemůže. Moutet teď servíruje do Kopřivovi do forehandu, ten se dokázal ubránit, následně může sám zaútočit z backendové strany a teď to, o čem jsem mluvil, Moutet vyhodil takovou vysokou svíci, jenom aby dostal ten balon zpátky na polovinu Víta Kopřivy, ten si s tím ale poradil, srovnal na 30-30. Vít Kopřiva loni prošel do druhého kola na Roland Garros, teď má těžkého soupeře, ale rozhodně ne nehratelného. Český tenista konec konců vede v tomto setu 4-3, teď je to 30-30 a v mezihře si myslím, že Vít Kopřiva opravdu je víc než důstojným soupeřem Corentina Mouteta a vlastně bych se vůbec nedivil, kdyby nakonec tenhle zápas dotáhl právě Čech do vítězného konce, i protože Antuka je, troufnu si tvrdit, jeho nejoblíbenějším povrchem. Jak dopadne tenhle gem, dozvíme se to za maličkou chvíli. Corentin Moutet se netrefil do prvního podání, dá se očekávat druhý servis hodně přirotovaný, to je věc, kterou on opravdu umí, má šikovnou ruku, podobně jako třeba Gael Monfils, ale možná nemá tolik tenisového talentu, jako měl tento veterán, který se rozloučil včera s Roland Garros porážkou s domácím Gastonem v pěti setech. Vít Kopřiva teď útočí z backendu k základní čáře, rozběhal si Mouteta, připravil si tu situaci velmi slušně, Moutet teď hodně podsekává své údery z backendové strany, tak aby Kopřiva nemohl úplně útočit a teď český tenista se snaží prolomit tu defenzívu Corentina Mouteta a ten mu pomáhá chybným forehandem. Je tady breakball, je tu breakball pro Víta Kopřivu, který si to vybojoval, vydřel, ten balon letěl přes síť, já nevím, 15krát, dokonce 16krát podle televizních statistik. To znamená, že Vít Kopřiva je určitě teď vítězem té nejdelší výměny celého zápasu a fanoušci poněkud zneklidnili, protože Corentin Moutet je teď v ohrožení, prohrává 3-4 a tak 30-30. 30-40 a Vít Kopřiva. Tak může za malou chvíli odskočit do vedení 2-0. Potřebuje si ale poradit s následujícím servisem svého francouzského soupeře, který je hodně nepříjemný, hodně ven z kurtu. A ven z kurtu vyletěl také return Víta Kopřivy. A možná jste slyšeli teď ve vysílání radiožurnálu Sport ten hrdelní výkřik, který vydral ze svých úst Corentin Moutet. Oslavil tak zisk tohoto 15, srovnání na 40-40 a Vít Kopřiva to bude muset zkusit znovu z pravé strany. Je to opravdu takové zpestření okruhu ATP Corentin Moutet, který se vymyká všem zajetým standardům a zajetým kolejím, ale i díky tomu je možná oblíbený u Pařížanů, protože prostě jeho zápasy nikdy nejsou nuda, a to i když třeba Corentin Moutet prohrává. Teď velká výměna od základní čáry, oba tenisté si vyměňují dlouhé údery, teď to ovšem Vít Kopřiva přehnal s tou svojí délkou, to znamená, že Moutet dostává možnost srovnat na 4-4 při svém podání a fanoušci zase cítí šanci pro změnu na druhé straně. A i takovéto fotbalové zpívání se objevuje na tribunách a myslím si, že ne rozhodně naposledy. Jak bude zápas postupovat, jak to bude intenzivnější, tak o to hlasitější budou francouzští fanoušci. To už tady zažil třeba Jakub Menšík loni a je dost možné, že to ještě nějaký český tenista či česká tenistka zažije. Vít Kopřiva teď velmi dobře zreternoval servis Mouteta a srovnává zase na schodu. Vy o tom slyšíte v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Druhá schoda v tomto gemu. Vít Kopřiva stále ještě ve hře o zisk servisu Mouteta a o možnost odskočení do stavu 5-3. Vít Kopřiva za malou chvíli bude returnovat, fanoušci se ještě musí utišit, Corentin Moutet ještě si dává na čas, teď už si nadhazuje, servíruje na téčko na střed hřiště, kde by Vít Kopřiva sice byl, ale měl by velký problém s returnem, protože ten míček skočil hodně vysoko, ale naštěstí pro českého tenistu nebyl přesný. A tak má už pouze druhé podání Corentin Moutet. Tahanice o první set pokračuje mezi Kopřivou a Moutetem. Servis opatrnější do forehandu českého tenisty, ten hraje také spíše pomalejší return, ale teď velmi agresivní, dobrý backhandový úder Kopřivy, ten se přibližuje k síti a hraje vítězný náběhový volej. Parádní práce, forehand křížem, krásně projitý. Kopřiva tam musel běžet hodně rychle. Nebyl to úplně dokonalý stopbol od Mouteta, ale dostatečně krátký na to, aby mohl Kopřiva z něj vyrobit chybu. Nestalo se, naštěstí Vít Kopřiva má teď další breakball. Zase může odskočit na stav 5-3. Vít Kopřiva hraje s domácím Francouzem Corentinem Moutetem. Na radiožurnálu Sport můžete být díky tomu přímo u toho, protože jsme v Paříži jako jediné rádio v Česku. Servis Mouteta ven z kurtu a následně kontrola ještě u Empireové rozhodčí, ale ta si je jistá. Půjde mu ukázat tu stopu nebo ne. Nakonec to Corentin Moutet nevyžaduje, jde zpátky k základní čáře a bude mít už jenom druhé podání. Vít Kopřiva je teď u základní čáry, krátce za ní možná se posune. Byť horní rotace servisu Corentina Mouteta znamená, že nemá úplně smysl se tlačit dopředu ani na druhé podání. Kopřiva připravený, 2 metry za základní čarou, opravdu nešel ani opíjí dopředu. Věděl proč, skočilo mu to hodně vysoko do backendu, Moutet zkracuje hru, Kopřiva běží k síti, hraje čopovaný vítězný balón, tak to se nestává často, ale teď se to Kopřivovi povedlo. Potlesk takový, řekněme, zdvořilostní, ale to se samozřejmě není čemu divit. Český tenista získává servis svého soupeře, vede 5-3. Vít Kopřiva nad Corentinem Moutetem a může teď doservírovat celý zápas, respektive celý set, kéž by zápas, ale to jsme ještě příliš brzo. Hraje se 43 minut, hraje se první set, ale Vít Kopřiva je v něm o poznání lepším tenistou. Vede 5-3 a teď půjde podávat na Corentina Mouteta, který zase zvolil opravdu velice nekonvenční řešení a pakliže hrajete s tímto hráčem, tak musíte čekat i nečekané. Podobně jako třeba s Alexandrem Bublikem, který reprezentuje Kazachstán, je o poznání, řekl bych, lepším kvalitativně tenistou, ale ani on si neodpustí občas nějaké drobné legrace během zápasu. Corentin Moutet si ještě něco vyřizoval s fanouškem za svými zády, teď už se ale hraje. Vít Kopřiva připraven, pálí z forehandu, rozběhává se Corentina Mouteta, ten se brání, podsekává ten balon velkou rotací, ale Vít Kopřiva má kontrolu nad těmi údery, je to antukář, má výborný cit pro ten spin, pro tu horní rotaci, teď zkusí zasmečovat, zkusil to výborně, ještě tam Moutet byl, ale tohle by už Kopřiva měl zvládnout, zkracuje výměnu, Moutet se přibližuje k síti, Kopřiva hraje volej do míst, kde už Francouz prostě nemůže být, byť oběhal opravdu velké množství metrů na své polovině hřiště, ale Vít Kopřiva to všechno zvládl a Corentin Moutet teď možná je trochu kývl, jakoby by chtěl uznat kvalitu svého soupeře, protože Vítko Přiba tohle rozehrál velmi dobře a hlavně velmi dobře zakončil, a to je to nejdůležitější. Český tenista bojuje o zisk prvního setu a o zisk tedy, nebo o počin, který nezvládla Linda Nosková, která prohrála s Řekyní Sakariovou, a to 0-2 na sety. Před malou chvílí Vítko Přiba, ten teď servíruje zleva, nepřesný první servis a je tu tedy už pouze podání číslo 2 pro českého reprezentanta. Vy o tom slyšíte na Radiožurnálu Sport v době, kdy už se nachýlila 3:00 odpoledne, a to znamená, že za malou chvíli přijdou také zprávy a společný vstup pro Radiožurnál. Do té doby Vítko Přiba možná získá první set, protože vede 30-0. Nepřesný return Muteta znamená, že Kopřiva potřebuje ještě 2 balonky a může si jít sednout za stavu 1-0 na sety. Připomínám znovu, hraje proti nasazené 30 Corentinu Mutetovi, ale připomínám také to, že Francouzovi se příprava na antukový Grand Slam nevydržela, a to hrubě, protože prohrál vlastně na všech 4 turnajích, kde se představil. Ale i to je někdy život profesionálního tenisty a i po takovéhle sérii se můžete nakopnout k zajímavým výsledkům. Vítko Přiba servíruje do forehandu Muteta na střed hřiště, Mutet je levák, takže samozřejmě je to obráceně. Teď se Kopřiva pokusil o rychlé ukončení výměny a myslím si, že už to dělat nebude, protože to bylo nepřipravené, trefil to těsně, řekl bych, za tělem, ne před tělem, to znamená, že ta kontrola byla pryč a ten míček také odlétl daleko od míst, kde by si asi Vít Kopřiva představoval ten potenciální dopad. 30-15 vede stále český tenista. Stále platí, že potřebuje 2 míče k tomu, aby získal první set, protože vede 5-3. Servis Víta Kopřivy do backendu Muteta, ten opatrně, ale vrací přece jenom do výměny a teď zase hraje takový netypický, pomalejší, hodně spinovaný úder, tak aby Vít Kopřiva nemohl úplně napřímo zaútočit, a teď se to nevyplatilo nakonec Mutetovi. Tak dlouho se snažil trpělivě držet míč ve hře, až se pokusil sám zaútočit. Nabízí vlastní chybou setboli Vítu Kopřivovi 5-3 a 40-15. Český tenista může zase trochu stišit to pařížské publikum, které se logicky raduje výrazně více, když získává body francouzský soupeř Víta Kopřivy Corentin Mutet. 5-3, 40-15, servis Kopřivy do forehandu Muteta na střed hřiště. Kopřiva krásně backendem hraje ven z kurtu, teď se přiblíží k síti, ještě bude muset hrát volej, perfektně to udělal Vít Kopřiva. Mutet to ještě stihl, spadne to do kurtu nebo ne, spadne. Neuvěřitelné, ta výměna ještě pokračuje. Corentin Mutet teď podsekává balon od základní čáry, jednoznačně nejhezčí výměna celého zápasu, která končí vítězně pro Víta Kopřivu. Získává tento český tenis ta první set, a to v poměru 6-3. Parádní práce od českého tenisty.
3: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
4: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.

0: 15 hodin 8 minut, krásné úterní odpoledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Hokejisty Česka čeká na závěr skupiny mistrovství světa. Večer zápas proti Kanadě, nabídneme ho samozřejmě v přímém přenosu tady na radiožurnálu Sport. Svěřenci trenéra Radima Rulíka si pozici v tabulce zkomplikovali včera porážkou s Norskem 1-4. Postoupit do čtvrtfinále z druhého místa ale můžou, ale pouze v případě, že Kanadu večer porazí v základní hrací době. Podrobnosti teď přidáme s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Martin, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pojďme na Kanadu, protože Kanaďané zatím působí opravdu velmi dobře. Ztratili body jen s Nory, které porazili v prodloužení 6-5. Jinak na turnaji všechno vyhráli. Tak jak na tebe letos zatím Kanada působí?
1: V podstatě asi takovým tím klasickým dojmem, jako vždy v té základní části, oni se nikam, když to řeknu, nehrnou, vždy ztratí nějaký ten bodík právě s nějakým takovým týmem, od kterého se to nečeká. Poradili se teďka celkem jednoduše se Slovenskem, takže je to Kanada, dobře stoupila do turnaje, většinou to u nich tak dobře nebývá, většinou ten začátek mají pomalejší, každopádně oni porazili v prvním zápase hned Švédsko 5-3. A, takže se dobře rozjeli, no a jednoznačně vyhrají skupinu, takže taková ta Kanada, která se určitě bude chtít zase dostat na medaile.
0: Za Kanadu nastoupí velké hvězdy z NHL, můžeme jmenovat Sidneyho Crosbyho, můžeme jmenovat kapitána Celebriniho, mohl bych takhle pokračovat dál, ale nebudu. Na koho a proč by si Češi podle tebe měli dát pozor na ledě, nebo takhle se na to nedá dívat?
1: Teď už to řekl asi úplně přesně na celou Kanadu. Těžko tam vybírat nějaké, samozřejmě jsou tam ty mega hvězdy, které si zmínil, ale tam spousta samozřejmě dalších kvalitních hráčů. Takže Kanada je působí velmi silným dojmem, ale jak říkám, ona má už jistotu toho prvního místa. Jediné, co hraje o ty body, když bude mít víc bodů, tak potom může v semifinále být lépe nasazována. Každopádně naši mají díky tomu, co předvedli Norové, tak mají šanci právě umístit se ještě na tom druhém místě.
0: Ano, Martin Procházka zmiňuje ten duel, který před chviličkou skončil a my jsme o něm slyšeli díky Petrovi Kadeřábkovi, který je samozřejmě přímo na místě ve Švýcarsku. Norsko, Dánsko, nakonec 4-3 po prodloužení, když Dánové tedy srovnávali na 3-3 v čase 59-58, ale zároveň Norové hned to prodloužení utnuli po 13 sekundách a berou tedy z toho duelu dva body. Trenér Radim Rulík, Martine, má před tím zápasem těžký úkol, anebo možná lehký úkol, to se zeptám tebe. Připravit a namotivovat český tým před asi tím nejtěžším zápasem skupiny. Tak jak týmu může pomoct trenér, obzvlášť po porážce s Norskem?
1: No, je to samozřejmě namotivovat, musíte hráče pomoct, musí tím, že i teďka díky tomu, že Norové ztratili ten bod, pokud by ho bývali nestratili, tak už to bylo jasné, že už nemůžeme být lepší než druhé místo, takže tohle si myslím, že je jedna z hlavních motivací teďka našeho týmu poradit si nebo porazit tenhle ten hvězdný tým Kanady. Každopádně dá se samozřejmě porazit, ukázali to už i Norové, kteří byli velmi blízko tomu utkání, kdy vedli 5-4 ještě minutu a půl nad Kanadou. Musí dát samozřejmě lepší výkon. Ne to, co předvedl náš tým včera, musíme se ve všem zlepšit, pokud se nám to povede a třeba vyhrajeme za 3 body, tak zůstáváme ve Freiburgu a budeme hrát z druhého místa, což by bylo samozřejmě pro nás mnohem lepší, než dostat Švýcary nebo i Finsko.
0: Ty jsi, Martine, byl tady včera samozřejmě ve studiu radiožurnálu Sport na ten speciál před duelem, dneska dorazíš zase před tím zápasem Česko-Kanada, tak teď tě poprosím, aby si nějak trošku zopakoval to, co jsi včera vlastně už tady říkal, protože chci se tě zeptat na Nory. Oni zakončí skupinu mistrovství světa nejhůř na třetím místě, tak čím tě na letošním šampionátu překvapili, protože ten jejich úspěch to určitě není náhoda, jak jsi ostatně sám říkal.
1: Není to náhoda, oni už to potvrdili v tom utkání ze Švédy, kdy porazili je 3-2, když dali 2 góly, ze štěstím vystříká v oslabení, ale hráli velmi rovné utkání právě s Kanadou. Kanada ho nakonec vzala pro sebe v prodloužení. No a včera nám ukázali v tom zápase, ukázali, že opravdu byli velmi pohybliví, velmi dobře bruslili, velmi silní, byli v osobních soubojích, zmiňovali to všichni hráči. Radim Rulík, trenér národního týmu, říkal, že jsme prohráli všechny skoro osobní souboje, že opravdu byli velmi důrazní. Jediné, co jim možná neprospělo, to, že hráli tohleto první utkání, přece jenom včera skončili, že někdy po 7 hodině se skončilo a dneska hráli už od 12:20, takže to utkání samozřejmě pro ně bylo brzo a možná, že jim trošku došly síly v závěru, protože dostali gól 2 vteřiny před koncem zápasu.
0: Ještě jedna věc mě zajímá na závěr našeho povídání s Martinem Procházkou a to je tedy to, co se začne dít zhruba za hodinu na světovém šampionátu. V 16:20 totiž začne přímý souboj o poslední postupové místo mezi Švédskem a Slovenskem. Švédové musí pro kvalifikaci do playoff vyhrát v základní hrací době. Oproti Slovákům na papíře možná mají silnější tým, na druhou stranu jsou pod tlakem kvůli dvoubodové ztrátě. Tak komu věříš v tomhle utkání víc ty?
1: No, přiznám se, že přece jenom ta větší kvalita, i když Slováci mají tým mladých kluků hodně bojovný, tak to utkání teďka s Kanadou bylo celkem, jak říkám, 5-1 prohráli. Předtím prohráli s náma velmi vrovné utkání. No, já bych řekl, že Švédové udělají všechno možné pro to, aby samozřejmě na poslední chvíli proklouzli na to čtvrté místo a nebo dostali se vlastně do toho čtvrtfinále. Takže myslím si, že to bude vyrovnané hodně utkání, bojovné, ale že blíž možná k tomu budou Švédové. Každopádně bych to přál více Slovensku.
0: To říká Martin Procházka v odpoledním radiožurnálu Sport. Tak v tuhle chvíli moc děkujeme a těšíme se na slyšenou.
1: Děkuju, na slyšenou.

0: Radiožurnálu Sport mluvíme nejčastěji o fotbale, o hokeji, případně o tenisu. Nezapomínáme ale, že soutěžit se dá i ve spoustě dalších disciplín, třeba i netradičních. Minulý rok například Česká republika hostila mistrovství světa v orbě. Slyšeli jste možná i o takzvaných skotských hrách, kdy se účastníci přetahují lanem nebo třeba hází do dálky kládou. Neméně legendární je závod za sýrem, který se kutálí z kopce. Víc nám o tom teď v hitech sociálních sítí řekne Štěpán Bem. Štěpáne, vítej ve studiu.
1: Hezký den. Pod vrcholkem Cooper's Hill v západní Anglii se včera sešli tisíce lidí, aby se na tuhle netradiční soutěž mohli podívat. Představte si kopec. 180 metrů dlouhý a pod 50-stupňovým sklonem taky hodně prudký. Jakmile se závod odstartuje, desítky závodnic a závodníků se vrhnou střemhlavě dolů pohybem, který je něco mezi během a pádem. A vyhraje ten, kdo buď jako první proběhne cílovou čárou, nebo chytí kutálející se polotvrdý sýr Double Gloucester. To ale není vůbec jednoduché. Až 4-kilový bochník se může valit rychlostí i přes 100 km za hodinu. A možná právě kvůli tomu, o jakou bizarnost jde, dodávají diváci Události na místě parádní atmosféru. Přesvědčte se sami. Letošní ročník ovládl po třetí v řadě německý youtuber Tom Kopke s přezdívkou Tuleko. Na jeho Instagramu můžete vidět, jak spokojeně se třemi obrovskými koly sýra pózuje. Historie tohohle závodu sahá v Anglii až do roku 1836. Nicméně z důvodu obav o zdraví a bezpečnost soutěžících probíhá od roku 2010 pouze neoficiálně.
0: Tak gratulujeme do Německa. Na sociálních sítích taky rezonuje včerejší historická porážka Čechů na hokejovém mistrovství světa s Norskem 1-4, jak na to reagovali fanoušci?
1: No podle očekávání dost negativně. Takhle zněl na Instagramu přímo ze stadionu ve švýcarském Friburgu například český sportovní vloger Vojtěch Dvořák, který vystupuje pod přezdívkou Skotle.
2: Kluci, hokejisti, co to bylo tohle?
3: Strašný.
2: To bylo strašný, to slyšíte? To je ostuda.
1: A podobně to viděli i správci instagramového účtu Chuani z Moravy, kteří pozápasovou atmosféru připodobnili ke známému klipu z kuchařské televizní série Ano šéfe. Ptá se jakože trenér Radim Rulík a odpovídá mu český fanoušek.
4: Jak vám chutnalo, šéf?
5: Stálo to za děkuju za optání.
1: Česko prohrálo hokejový zápas s Norskem poprvé od roku 2010. K poslednímu utkání ve skupině nastoupí dnes ve 20:20 proti Kanadě.
0: A my ten duel nabídneme v přímém přenosu tady na Radiožurnálu Sport. Tohle byly hity sociálních sítí a s nimi Štěpán Bem. Štěpáne, moc děkujeme, hezké odpoledne.
1: Naslyšenou.
0: A v 15 hodin a 22 minut pojďme zpátky k tenisu, zpátky do Paříže, zpátky na Grand Slam a zpátky za Davidem Prouzou.
6: Velká show, zápas Víta Kopřivy s Corentinem Moutetem. Zatím pro české barvy se vyvíjí dobře. Kopřiva vyhrál první set 6-3, v tom druhém ztrácí sice 1-2, ale servírovat bude právě český tenista. Corentin Moutet splňuje naprosto do puntíku to, co jsem o něm říkal. Stihl už servis spodem, stihl se hádat s fanouškem, stihl se hádat s empirovou rozhočí, stihl zahrát řadu opravdu nekonvenčních tenisových úderů, ale řadu také velmi krásných. Vít Kopřiva teď se snaží ukončit výměnu na svém servisu tu úvodní. Smečí, to se mu podařilo, ale hodně se nadře český tenista v souboji s tímhle extravagantním francouzským ranařem, protože na každý ten vítězný balón spotřebuje hodně energie, je to po 7 nebo 8 úderech a je to samozřejmě hodně vyčerpávající v momentě, kdy v Paříži máme možná až 34 stupňů ve stínu a to samozřejmě nemusím říkat, že tenisté ve stínu nehrají, hrají na plném slunci, protože arena Simon Matěje je sice relativně velká, ale ne tak velká, aby třeba tribuny trochu stínily tenistům a dopřáli trochu více klidu. Vít Kopřiva se teď snaží o další vítězný balónek z voleje a to se mu podaří. Další dlouhá výměna, zase Vít Kopřiva potřeboval řadu úderů k zisku 15, ale ten balón získal, to je to nejdůležitější a tak vede 30-0. Český tenista se zatím výborně vyrovnává s tím, co předvádí Corentin Moutet, tedy s tím, že nehraje vůbec pravidelně, hraje velmi často nečekané kombinace, nečekané rotace a samozřejmě nemá problém s tím třeba na 5-6 vteřin zastavit svůj nadhozový nebo servisový proces a začne se hádat s místním fanouškem. Je to prostě opravdu kompletní balíček, který nabízí Corentin Moutet. Jediné, co ještě nepřišlo, bylo takzvané odchození zápasu. Je otázkou, jestli i na tohle dojde. Rozhodně to Korentán Motet umí, ale jak jsem říkal už před pár desítkami minut, udělat tohle v Paříži francouzskému publiku, to si myslím, že si netroufne. Kopřiva vede 1-0 na sety a 40-0 při svém podání může srovnat ve druhé sadě na 2-2. Zatím velmi soustředěný výkon od českého tenisty, který nepodléhá těm extravagancím, které vytváří Korentán Motet, a teď udolal, nebo spíše ustál tlak svého soupeře a nakonec Motet zakončuje tenhle gem nevynucenou chybou z forehandu. Je srovnáno 2-2. Vít Kopřiva teď právě získal svůj servis na prvním kole Roland Garros, bojuje o postup do druhého kola, tak aby zopakoval svůj loňský výsledek. Vít Kopřiva bude teď přijímat servis Korentána Moteta a sám jsem vlastně hodně zvědavý, co Francouz vymyslí, protože on opravdu nezahraje 2-3 údery stejně, pokaždé je to nějaká novinka, tak Korentán Motet teď za stavu 2-2 ještě počká, protože pár fanoušků je na cestě buď z nebo do arény, těžko říci, takhle na dálku, každopádně teď už se všichni usadili, uklidnili, může se hrát. Korentán Motet servíruje do backendu Kopřivy, který výborně pod tlakem dokázal zreturnovat ten balón, ale nakonec Motet si pro ten 15 došel, velká rána jak ze servisu, tak následně z forehandu, a Korentán Motet se ujímá vedení 15-0 samozřejmě. Na gemi je to 2-2 ve druhém setu a vy o tom slyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport. Vít Kopřiva získal první set 6-3. Teď na returnu připraven daleko, daleko za základní čarou, protože ty míče opravdu skáčou hodně vysoko od Korentána Moteta. Levoruký tenista, který dává velký spin a také boční rotaci svým servisům, to znamená, že Vít Kopřiva to má opravdu hodně nepříjemné. A teď podání spodem od Víta Kopřivy, ale v momentě, kdy Vít Kopřiva nebyl připravený, kdy Empireová rozhodčí ještě ani nebyla na své židličce, takže Motet bude teď co? Podávat znovu první podání, možná po rozhodnutí a zásahu právě Empireové sudí. Trochu zmatky v zápase mezi Motetem a Kopřivou, kdy Čech vede 1-0 na sety. Tak za malou chvíli už by se možná znovu zase mohlo začít hrát. Motet opravdu dostal první podání a znovu si ho zopakuje, protože tentokrát se přes pásku dostal balónek na polovinu Víta Kopřivy. A tak český tenista pořád ještě může srovnat na 15-15, byť by to bývalo bylo eso, kdyby Korentán Motet neotřel ten balónek trošičku o tu bílou pásku. Druhý pokus Kopřiva skrotil, posílá Moteta trochu, řekněme, za základní čáru, tak aby nemohl úplně zaútočit. A teď je to český tenista, který z backendu velmi dobře tlačí, následně zkracuje hru, ale ten stopbal byl tak krátký, až se nedostal přes síť. A máme tady stav 30-0 pro Moteta, který teď zatím celkem v poklidu prochází tím svým servisovým gemem, ale velmi rychle se tohle může změnit a může od Korentána Moteta přijít třeba nějaká nečekaná situace v podobě 3 dvojchyb za sebou, i to jsem už u něj několikrát zažil. A je tu servis spodem na první podání. Vít Kopřiva to nečekal, ten balonek přeběhl, zahrál do autu a ta show pokračuje. Motet prostě absolutně nedbá na nějaké tradicionalismy při tenise a dělá všechno pro to, abyste si nemohli být ničím jistí jako jeho soupeř, a teď se to Motetovi zase vyplatilo. Těžko čekat servis spodem z prvního podání, tady bych Vítu Kopřivovi vlastně skoro nic nevyčítal. 40-0, Motet servíruje, tentokrát zleva normálně, tedy horem, kdy si nadhodil balón a trefil ho nad hlavou, ale netrefil se přesně. To znamená, že teď v tuhle chvíli Motet sice vede 40-0, ale už má jenom druhé podání, tak co, bude to spodem nebo ne? Teď už to Vít Kopřiva musí čekat. Je to způsob, jakým se Motet občas dostane do hlavy svým soupeřům, ale na druhou stranu, když se na to tenista zvykne, tak pak už to tak efektivní není. Teď velice efektivní byl úder Víta Kopřivy, který perfektně zareagoval na zkrácení hry od francouzského soupeře. Doběhl tam, byť už to hrál pod páskou, tak dokázal ten balón dostat nádherně podél čáry až k té základní. Motet se jen podíval. Takže 40-15 a ještě stále může Vít Kopřiva pomýšlet na to, že by třeba prolomil servis svému soupeři, nicméně potřebuje ještě 2 15. Motet zprava podává na Víta Kopřivu, podává hodně daleko za tu servisovou čáru a už má jenom druhé podání.

0: Úspěchem na čtvrtfinále. Zápas Česko-Kanada začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
1: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
4: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Radiožurnál je 15:30. Zprávy pro vás má Anna Horáčková.
6: Do sněmovny se dnes vrátil návrh, který by snížil zálohy na sociální pojištění živnostníků. Ten počítá s měsíčním snížením odvodů o několik stovek korun. Senátoři ho už na začátku května odmítli s tím, že by změna způsobila výpadek příjmu důchodového systému. Zástupci vládní koalice ale návrh hájí. Podle nich by pomohl začínajícím podnikatelům. Poslanci si už na začátku schůze odhlasovali, že dnes budou moct jednat v případě potřeby i v noci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Kyjevě přijal vůdkyni běloruské opozice Svjatlanu Cichanouskou. Na sociální síti X napsal, že Ukrajina podporuje snahu Bělorusů vymanit se z ruského vlivu. Kromě toho taky doufá, že Kyjev a Minsk znovu navážou sousedské vztahy, založené na skutečné nezávislosti obou zemí na Moskvě. Pro Cichanouskou jde o první návštěvu Ukrajiny od začátku ruské invaze v roce 2022. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moc čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 56 haléřů. To je o 28 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku taky klesne. A to o 29 haléřů na 1,40 korun a 43 haléřů. Vláda včera navíc rozhodla, že regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. A francouzská turistka ukradla na Sardinii asi 40 kilogramů písku, oblásků a mušlí. 69-leté ženě hrozí pokuta v přepočtu od 12 do 72 tisíc korun a navíc musí všechno vrátit. Informovala o tom agentura APA s odvoláním na italské celní úřady. Odnášení písku, mušlí nebo oblásků zakazuje zákon z roku 2017. Na Sardinii jsou tyhle krádeže podle agentury velkým problémem.
2: Sport.
6: České hokejisty čeká od 20 hodin a 20 minut poslední skupinový zápas na mistrovství světa. Pokud národní tým porazí Kanadu v základní hrací době, zajistí si druhé místo ve skupině. A tenistka Linda Nosková končí na Roland Garros v prvním kole. Se Sakariovou z Řecka prohrála ve dvou setech. Vít Kopřiva nastoupil proti Mutetovi z Francie a v Paříži je u toho David Prouza.
7: Vít Kopřiva vyhrál první set nad francouzským bouřlivákem 6-3, v tom druhém ztrácí 2-3, nicméně vede 40-0, teď pravděpodobně po dvojchybě 40-15. Za malou chvíli se rozehraje také zápas Lindy Fruchtwirtové s domácí Jacquem Motovou. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 za Měřínem a kolony u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Měřín. Na kilometru 131,5 nehoda auta s kamionem. Stojí teď v pravém pruhu, na místě už jsou hasiči a projíždí se pomalu. Kolona už 15 minut. Na D1 fronty taky u Brna. Zdržíte se před omezením na 196. kilometru v obou směrech. Větší kolona je teď ve směru z Vyškova do Brna od 210. kilometru, hlavně kamiony. Pozor i na výjezdu z Brna směrem na Prahu. Na kilometru 182 u Kývalky stojí nepojízdné auto na krajnici. Jsou tam policisté a brzdí se. U Brna výraznější kolony i na silnici 43 směrem na Svitavy. Je to tradiční odpolední kolona před Lipůvkou, asi na čtvrt hodiny. Na silnici 34 na příjezdu do Humpolce z Pelhřimova brzdí provoz omezení. U Vystrkova se jede Kyvadlově. Hlavně z Pelhřimova je tam kolona asi na 15 minut. A kolony pak i dál v Havlíčkově Brodě. Je zavřený průtah městem kvůli opravě. Ucpaný je tam i obchvat směrem z Jihlavy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně i oblačno, na východě Moravy a taky na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně objeví přehánky a taky zítra bude horko. Teploměry ukážou 26 až 30.

0: Bývalý český fotbalový reprezentant David Rozehnal ani v 45 letech nezahálí, stále aktivně hraje v 6. lize za Kožušany u Olomouce, tedy ve vesnici, kde žijí jeho rodiče a velká část příbuzných. On sám začal hrát za místní Sokol v roce 2018 a spolu s bratrem Markem zvelebují klub fotbalově i zázemím. O tom všem si s Davidem Rozehnalem povídal v odpoledním rozhovoru radiožurnálu Sport reportér Adam Kodet.
1: Tak Davide, co člověka s vaší kariérou ve 45 letech ještě nutí se tady za deště v 10 stupních prohánět v 6. lize na hřišti?
2: Asi je to ten adrenalin, ta chuť, ta láska k tomu fotbalu. Bez toho bych to určitě nehrál. Myslím si, že jsem zažil velký zápasy, já jsem za to strašně rád. Velký soupeře, velký hráče, protihráče, spoluhráče. Ale tohle je pro radost, já jsem se na to těšil, já jsem vždycky chtěl hrát s bráchou. Brácha bohužel kvůli zdraví nemůže, ale jsme tady, bratranec tady taky pomáhá a vlastně mám tady skoro celou rodinu a naplňuje mě to, těším se na každý víkend, i když už jsem bolavej, přiznávám se, a někdy je to jako těžký, ale pořád je to ta chuť, ne něco dokazovat, ale prostě zahrát si ten fotbal, který mám rád.
1: Je vidět, že vám na tom hodně záleží. Při té hře už za tu půlku se moc nedostanete, ale s tou organizací hry, s tou komunikací a potom i po vystřídání z lavičky to možná bylo ještě intenzivnější, tak je vidět, že vám na té hře i tady v téhle soutěži a na hře toho vašeho týmu, těch kluků, kteří tady hrají, záleží.
2: Jo, já jak jsem se vrátil, tak jako myslím si, že jsme hráli trošičku horší fotbal, neříkám, že to bylo mnou nebo námi, ale bylo to asi tím, jak ti kluci byli zvyklí. A prostě já jsem chtěl si zahrát fotbal, já jsem nechtěl hrát kopanou, já jsem nikdy neměl rád kopanou. A já kluky pochválím za konstruktivní řešení, i když nedopadne dobře. Vidím to ve světě, zažil jsem to, vidím to v Champions League, miluju Barcelonu. A já neříkám, že hrajeme jak Barcelona, to vůbec ne, to si ani nedovolím, ale prostě potom ta radost toho, že nějakým způsobem vyjedeme z těžké situace a ti kluci to začínají cítit taky a myslím si, že to baví určitě víc než nějaká kopaná, takže jo, za půlku se moc nedostanu, já bohužel jako jsem hodně bolavý, takže pořádně to naplňuje a vlastně pořádně to baví, protože tohle můžu nějak trošku ovlivnit a věřím, že jsem trošku ovlivnil i ty kluky a že z toho mají určitě větší radost než nějaké kopané a škardého fotbalu.
1: Stále si povídáme s bývalým fotbalovým reprezentantem a obráncem Davidem Rozehnalem. Rovnou na to navážu a budu citovat to, co je napsané v posledním příspěvku na vašich sociálních sítích, že na takovémhle zázračném pažitu se vlastně nedá hrát hnusný fotbal, jak je tam napsáno. Tak jaký je tady pažita, jaký na něm hrajete fotbal?
2: Tak to musím pochválit mýho bráchu, ten se stará o tenhle areál už pár let a to bych chtělo zažít a zkusit si to. Já jsem si párkrát zkusil sekat to, máme vřetenovou sekačku. On s tím chodí každý druhý den, teďka jak to roste a ještě svítí sluníčko do toho, tak každý druhý den to seká, takže se o to stará. Ten pažit by nebyl takovej, pokud by on neobětoval svůj volný čas tomu, aby my jsme tady měli takovou tu. Takže hraje se na tom krásně. A je pravda, že když někdy přijedeme na venkovní hřiště a ten pažit nebo ten terén není tak krásný, měkký a rovnej, tak s tím míváme někdy problémy, proto chodíme někdy i tady za trať. Tam je taková jenom zelená plocha, která skáče, která není rovná a snažím se kluky aj trošičku vždycky, aby zůstali nohama na zemi a vždycky si jako vzpomněli, kde jsme začínali a kde teďka jsme, aby to nebylo jako automaticky, protože troufám si říct, že máme jedno z nejlepších hřišť tady v okolí a je fajn vždycky pozorovat soupeře, kteří přijedou, podívají se na hřiště přístupu do areálu a rozzáří se jim oči, tak věřím, že i pro bráchu je to takový zadosti učiní a říkám, musím smeknout před ním, protože obětuje spoustu volného času vlastně proto, aby my jsme na to mohli hrát.
1: Říká bývalý fotbalový reprezentant David Rozehnal a rozhovor s ním bude pokračovat už za chvíli.

0: Pokračuje odpolední rozhovor radiožurnálu Sport s bývalým reprezentačním fotbalistou, mistrem Francie a Belgie Davidem Rozehnalem. Svou ligovou kariéru zahájil v olomoucké Sigmě, kde strávil 4 sezony, než vyrazil do zahraničí. V olomouckém klubu stále působí a právě o dění v posledních měsících i o ambicích Sigmy si povídal s reportérem Adamem Kodetem.
1: Stále ještě nějakým způsobem asi figurujete v Sigmě, tak jaké zapojení vaše v tom klubu a nebo jak často se tam i jenom tak obecně dostanete na fotbal?
2: Zcela upřímně hodně málo, protože hráváme v neděli odpoledne, většinou Sigma hrává v neděli taky. Pokud je ta možnost, rád chodím, protože bydlím hodně blízko stadionu a mám to chůzí pár minut a zapojen jsem ve spolku. Jsem rád, že vlastně se nám podařilo společnýma silama docílit toho, že tam došlo k nějaké změně. Věřím, že je vnímána obecně pozitivně, já jsem za to strašně rád. Vím, že je potřeba být trpělivý a zvlášť ve fotbale. I noví majitelé by mohli a měli být trpěliví a věřím, že když budou a budou dobře doplňovat kádr, tak si myslím, že si to sedne. Bohužel nedopadla první šestka, ale kvalita toho hráčského kádru je hodně vysoká a myslím si, že ti hráči potřebovali, tak jak všichni, trošičku čas se integrovat a nějakým způsobem se sehrát. A když to bude tady takhle dál a budou tam ti správní lidi, jakože jsou a budou dobře doplněni fotbalovou kvalitou, ale i na pozicích manažerů, trenérů a zaměstnanců klubu, tak si myslím, že nás čeká dobrá budoucnost.
1: Jak se vám líbí ten přerod klubu právě v klub evropského ražení, řekněme? Nebo takového, který bude bojovat o ty evropské poháry každoročně?
2: Určitě jsme chtěli se poprat o tu první šestku a myslím si, že ta šance tam byla, bohužel výsledkově to nevyšlo. Vím, že to není jednoduchý, zvlášť z pozice potom majitelů, kteří do toho dávají spoustu svých nebo firemních peněz, že to může být obtížný být trpělivý, ale při fotbale je potřeba mít trpělivost a dělat věci konstruktivně s nějakým přesahem a s vidinou jako evropské budoucnosti, protože si myslím, že Sigma určitě patří v budoucnu do top 3, 4 a doufám v to, že prostě v budoucnu se budeme být ze Spartou, ze Slaví, z Plzní o ty nejvyšší poháry. Musíme si uvědomit, že to nebude jako rychlovka. Důležité je pro mě taky, aby chodili diváci, aby ti diváci nechodili jenom na soupeře, ale chodili na Sigmu a měli takový to olomoucký modrý srdíčko. Moje přání je, aby tam bylo minimálně každý zápas 6000 lidí, ať už je to na Karvinou, nebo na Slávii, nebo na Spartu.
1: U mikrofonu i nadále bývalý fotbalový reprezentant David Rozehnal. Věříte, že Sigma v nějakém krátkodobějším horizontu by mohla být tím klubem, který, pokud počítám správně, tak by to byl teprve 6. český klub, který vyhraje českou soutěž. Věříte, že by se to mohlo povést?
2: Dobré je, že já nemám sociální sítě, takže nebudu číst komentáře toho, co teďka řeknu. Já tomu věřím, jako proč ne? Jako je důležité mít cíle, je důležité mít sny a jít si za něma, protože já to znám ze své zkušenosti. Kdybych přemýšlel český a jenom tady olomoucký, tak nikdy nedosáhnu toho, té kariéry, které jsem dosáhl. I Sigma by měla mít ty nejvyšší cíle. To, že potom nevídou, to je druhá věc, ale udělat pro to všechno, posílit kádr lidi, aby si pomohli a šli za tím stejným cílem. Proč ne? Jako pokud od začátku jakéhokoliv ročníku prostě Sigma bude hrát vyrovnaný partie s těma nejlepšíma a jak to bylo poslední roky, jim neodskočí Slávě ze Spartou o 12 až 16 bodů, což už se těžko dotahuje, tak věřím tomu, že někdy v budoucnu by to mohlo být. Teď jsem zrovna viděl dokument o Várdym. To je prostě jak z pohádky, jak už jeho kariéra, tak ten rok toho Leicesteru, kdy postoupili a potom vyhráli soutěž. Jako. A takže věřím v to nejlepší. Proč se nepoprát do první trojku, proč se nepoprát do předkolo Ligy mistrů? Možná do Ligy mistrů nepostoupíte, ale ty zážitky jsou potom neskutečný a pro ty hráče a pro ty lidi je to krásný potom vzpomínat na to.
1: Myslí si bývalý fotbalový obránce David Rozehnal, se kterým si budeme dál povídat už za chvíli.

0: Phil Collins dohrává v 15.54, posloucháte úterní radiožurnál Sport, no a v závěrečné části odpoledního rozhovoru s bývalým reprezentačním stoperem Davidem Rozehnalem se zaměříme na národní tým. Ten se po 20 letech probojoval na mistrovství světa, na tom posledním šampionátu. V roce 2006 byl i David Rozehnal. Jeho pohled na aktuální stav reprezentačního A týmu s ním probral reportér Adam Kodet.
1: A tým národní postoupil po 20 letech na mistrovství světa. Naposledy vlastně jste u toho byl ještě vy jako hráč, tak proč to trvalo tak dlouho podle vás?
2: Proč to trvalo tak dlouho, no? Druhá otázka, na kterou odpovím upřímně, protože nemáme světovou kvalitu, no. Je to tak, říkám to upřímně, a máme skvělý hráče, ale z dlouhodobého pohledu prostě někteří nehrávají pravidelně, vyskočí, potom hrají, potom nehrají. Myslím si, že máme strašně málo hráčů v top evropských světových týmech, což dříve, já nerad srovnávám naše generace, vaše a tak dál, prostě ten fotbal byl jiný, ale když si vezmete, za koho hráli a jakou pozici měli Pavel Nedvěd, Petr Čech, Milan Baroš, a teďka bych mohl vyzmenovat všechnu tu generaci, s kterou jsem měl čest hrát, všichni hrávali v základních jedenáctkách a byli kapitány nebo lídry svých týmů a dlouhodobě, a proto se nám podařili takový úspěchy, které jsme měli, a proto se nám podařilo postoupit Evropa, svět, Evropa. To bohužel teďka není, a to já vůbec nezazuju kvalitu našich hráčů. Máme skvělý hráče, kteří jsou v evropských klubech, ale taky kvůli zranění vypadnou, potom se do toho dostávají a nemají stálou výkonnost, a možná je to i tím, že bohužel, bohu dík, v české lize je spousta peněz, spousta movitých majitelů, kteří dokáží ty hráče platit v České republice, a oni nemají potřebu chodit do ciziny, což na jednu stranu chápu, ale na jednu stranu upřímně česká liga není to, co francouzská liga, anglická, německá, portugalská, možná i vrch belgické ligy, ale vemme si, jak třeba teďka hraje Slávie nebo i Sparta, prostě někdy je to nekoukatelný, a to neříkám jenom o Slávii, prostě jo, o české lize jako takové, a někdy jsou nádherný zápasy, že si říkáte wow, to je evropského formátu, ale je to hodně sporadicky, a to si myslím, že je rozdíl toho, proč nejsme častěji na mistrovství světa Evropy. Ale doufám, že to se změní, a doufám, že to bude lepší. No.
1: U mikrofonu i nadále bývalý fotbalový reprezentant David Rozehnal. Či myslíte, že ten aktuální český tým, kádr, který se tam dostal pod trenérem Koupkem, by se tam mohl vyznačovat, ukázat, jak uspůsobit tu hru tak, aby s tím, co máme, byla úspěšná?
2: Myslím si, že bojovnost, týmovost, to nás dobilo i potom v baráži. Můj pohled byl takovej, že my jsme nepředvedli krásný zápasy, my jsme předvedli bojovný týmový výkony, šli jsme si za tím, chtěli jsme to, hnali nás fanoušci, a jsem strašně rád, že tam jsme. Já nespochybnuju naši účast na mistrovství, ale myslím si, že nás může zdobit právě tady ta bojovnost, vůle, odhodlání a chtít něco dokázat. To, jestli toho dosáhneme bojovností a týmovým výkonem, možná jo. Ale když si vezmete třeba řekli na mistrovství Evropy, kteří nás porazili, řadili s antifotbalem, troufám si říct, a my jsme v tu dobu hráli hezký fotbal, myslím si, jeden z nejlepších v Evropě. I takhle to může být. Nikdo to nebude potom rozporovat, ale myslím si, že momentálně tohle je něco, co nás může právě na mistrovství zdobit, ta vůle těch hráčů něco dokázat a možná dokázat i Rozehnalovi, že se mýlí, a třeba to bude krásný fotbal, a já v to věřím, protože já jsem náročný fanoušek. Manželka se mě vždycky ptá, komu fandí, a já jsem říkal hezkému fotbalu. Je to klišé, ale prostě já to mám rád. Když hrál Bayern z Paříží, tak to prostě byla reklama na fotbal, a mě vlastně bylo jedno, kdo vyhraje, ale prostě jsem byl nadšený z obou zápasů. Jo. A to je přesně ono, co my fanoušci, já už jsem z pozice fanouška, prostě chceme a chceme vidět. Samozřejmě chceme vidět postupovat, ale já vám řeknu zcela upřímně, že jestli skončíme ve skupině a všechny tři zápasy budeme hrát krásný fotbal, z kterého budu mít radost, možná pro mě to bude to největší vítězství.
1: To říká bývalý vynikající obránce a český reprezentant David Rozehnal. Z Kožušan Adam Kudet, Radiožurnál.
3: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
4: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
3: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
5: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně, jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
4: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění první titul na pařížské antuce neobhájí.
3: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
4: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
3: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
4: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
3: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
0: Posloucháte úterní Radiožurnál Sport, jsou tu aktuální zprávy.
6: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
7: Dominik Feri opustil vězení, soud ho podmínečně propustil na svobodu. Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil o polovinu. Čeští hokejisté zabojují na mistrovství světa proti Kanadě o druhé místo ve skupině. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda u Měřína směrem do Prahy. A zítra bude skoro jasno, od severu přechodně oblačno, na jihu se místy objeví přehánky, teploty až 33 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Bývalý politik Dominik Feri je na svobodě. Teplický soud ho podmínečně propustil z vězení, kde si za znásilnění odpykal 2 roky stříletého trestu. Z vazební věznice v Teplicích odešel před chvílí. Je tam reportérka Lucie Hejzlová.
8: Soud rozhodl o propuštění Dominika Feriho zhruba v 14:30, ten přibližně o hodinu později věznici opustil zadním vchodem. Novinářce ČTK Feri bezprostředně po opuštění věznice řekl, že zkušenost z vězení je pozoruhodná a jeho první kroky povedou na hory. Poté nasedl do stříbrného automobilu a odjel. Soudce Jaroslav Malchus dnes současně Ferimu stanovil dohled i zkušební dobu 3 roky. Ten se musí zároveň omluvit poškozeným a podrobit se resocializačnímu programu, který nabízí probační mediační služba. Z Teplic Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
7: Do české muniční iniciativy přispívá o polovinu méně zemí než loni. Aktuálně jich je 9 oproti loňským 18. Prezident Petr Pavel to řekl deníku Financial Times. Podle Pavla iniciativa stále funguje. Pokles počtu přispěvatelů pro ní ale představuje nové obtíže. Muniční iniciativu na podporu Ukrajiny spustilo Česko v roce 2024. Současná vláda ANO, SPD a motoristů ji původně chtěla zrušit. Kabinet ale nakonec souhlasil s pokračováním iniciativy s tím, že ji Česko bez finanční podpory bude jen koordinovat. Praha otevřela novou budovu intervenčního centra pro oběti domácího násilí. Je v Křišťánově ulici v Praze 3. Tam se centrum přestěhovalo z nevyhovujících prostor. Klientům nabízí psychologickou podporu, sociální a právní poradenství. Jen za první 4 měsíce letošního roku zařízení pomohlo 168 lidem. Z toho bylo skoro 100 dětí, říká vedoucí intervenčního centra Praha Jana Vašinová.
9: Máme tady určitě k dispozici vlastně konzultovny, které to jsou základem naší práce. Zároveň máme bezpečnostně podpořený vlastně pracovníky, protože spoustakrát vlastně k nám přijde i osoba násilná, která se vlastně dává do roli osoby ohrožený.
7: Magistrát za rekonstrukci nového sídla zaplatil 7 milionů korun.
10: Sport. Norští hokejisté porazili na mistrovství světa Dánsko 4-3 v prodloužení. Díky tomu mají Češi stále šanci na druhé místo ve skupině B. K tomu dnes musí zvítězit nad Kanadou v základní hrací době. Zápas začne ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A tenistka Linda Nosková vypadla z Roland Garros v prvním kole. S Řekyní Sakariovou prohrála ve 2 setech. Výkony dalších českých reprezentantů sleduje v Paříži David Prouza.
11: Vít Kopřiva před maličkou chvílí prohrál druhý set v souboji s Francouzem Moutetem a to 5-7 je tak srovnáno na 1-1 na sety. Linda Fruvirtová před malou chvílí rozehrála rovněž zápas s francouzskou soupeřkou Jacquemotovou a vede 3-2. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nebezpečí na D1 u Přerova a nehoda u Měřína. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy buďte opatrní na obchvatu Přerova. Na kilometru 278 pneumatika.
13: Těsně před sjezdem na Tovačov. Pneumatika leží uprostřed pravého jízdního pruhu a ve stejném místě uprostřed levého jízdního pruhu leží celý blatník.
12: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony za sjezdem na Měřín. Na kilometru 131 je po nehodě zavřený pravý jízdní pruh, průjezdný pouze levý a kolona od sjezdu na Měřín zabere asi 15 minut. Na D1 fronty taky u Brna. Zdržíte se před omezením na 196. kilometru v obou směrech osobním autem okolo 15 minut. Ucpává se kvůli omezení na D1 i bratislavská D2 na příjezdu do Brna. Kamiony už od 11. kilometru. metru. Na jihu Moravy je teď zavřená silnice 54 z Veselí nad Moravou do Blatnice pod Svatým Antonínkem. Asi na půl cesty vážná nehoda, jeďte přes Uherský Ostroh. A ještě do Prahy odpolední špička, kolony na obvyklých místech, ucpává se i Pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. Kolony jsou tam asi na čtvrt hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezská taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně objeví přehánky. A taky zítra bude horko, teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy naměříme i kolem 33. Tolik zprávy.
3: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.
0: 16 hodin 5 minut, příjemné úterní odpoledne. Posloucháte Radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. Pojďme znovu na tenis, pojďme znovu na French Open, pojďme znovu do Francie a do Paříže. Dnes 5 českých tenistů se celkově představí, pokud jde o dvouhru. No a všechno podstatné sleduje přímo na místě David Prouza.
14: Linda Nosková, ta už se představila a nebylo to úspěšné představení od české tenistky a výpadek ve dvou setech, prohra s Řekyní Sakariovou. Aktuálně hraje na třetím největším kurtu v areálu Vítkopřiva. Jeho soupeřem je Francouz Corentin Moutet, je to 1-1 na sety a o postup do druhého kola začala bojovat také Linda Fruhvirtová. Úspěšná kvalifikantka, která tak v Paříži útočí na čtvrté vítězství za sebou na místních kurtech a v souboji s francouzskou Jacquemotovou zatím vede 3-2 v prvním setu a má breakbully na 4-2. O tomhle zápase na Radiožurnálu Sport samozřejmě také uslyšíte, ale s ohledem na to, že souboj Kopřivy s Moutetem už se posunul o něco dál, tak dává smysl dávat nebo nabízet přímý přenos právě z tohoto utkání. Vít Kopřiva teď pod velkým tlakem Corentina Mouteta, který ukončuje výměnu s mečí ve výskoku, tak to byla taková vzpomínka na Pita Semprese, který tohle velmi často dělával v 90. letech, obzvlášť na rychlých površích, kde si pomáhal tvrdým servisem. Docela by mě zajímalo, jestli by ještě tenhle styl Pita Semprese platil v aktuálních podmínkách, kde se hraje ten tenis o něco pomaleji, o něco s pomalejšími míčemi a tak dále a tak dále. 15-15 Moutet servíruje na Víta Kopřivu a pro českého zástupce je to fyzicky hodně náročné utkání. Každá výměna trvá minimálně, ten balonek letí třeba 5x, 6x přes síť. Další příklad právě teď, Kopřiva je u sítě, Moutet se brání, ale stačí to. Hodil takový oblouček skoro do backendu českého tenisty, ten se pokusil o vítězný volej, ale míč skončil v polovině sítě a to je opravdu velká škoda, protože Kopřiva se mohl celkem zadarmo dostat do vedení 30-15. Je to takové dvousečné, Moutet dlouho vypadá, že se vlastně jenom bude bránit, jenom nahazuje, ale ve chvíli, kdy to vůbec nečekáte, tak vymyslí často neuvěřitelný úder. Teď vede 30-15, servíruje na Víta Kopřivu a netrefil se vůbec ideálně do prvního podání, které skončilo hluboko pod páskou, řekl bych skoro, že sotva doletělo k síti. A teď tedy pokus číslo 2 od Mouteta. Vít Kopřiva schovaný daleko za základní čarou, svítí na něj sluníčko a to naprosto plně na celý kurt, protože ty tribuny tohoto kurtu Suzanne Simon Mathieu nejsou dostatečně vysoké, takže nenabízí v podstatě žádný stín. A to de facto ani divákům. 30-30, nevynucená chyba Mouteta, 1-1 na sety a teď také vyrovnaný stav v úvodním gemu třetí sady. Moutet servíruje Kopřiva na příjmu, už několikrát si potvrdil, že v tomhle zápase může prolomit servis soupeře. Je určitě aktivnějším tenistou i v tomhle gemu, co by přijímající hráč, ale také vyrobil několik chyb a to znamená, že teď po další nevynucené chybě Kopřivy je to 40-30 pro Mouteta, který se může za malou chvíli dostat do vedení 1-0. Vít Kopřiva na levé straně kurtu se pokusí naopak srovnat tenhle zápas na schodu, respektive tenhle gem. Zápas je srovnaný. 6-3 vyhrál první set Kopřiva, 5-7 ztratil ten druhý. Moutet podává na Kopřivu, ten si hodně poodstoupil a toho využívá Francouz, který zkracuje hru. Kopřiva tam doběhnout nemohl a tak se Moutet dostává do vedení 1-0. Rychlý pohled také na zápas Lindy Fruhvirtové s Jacquemotovou z Francie. Češka vede 4-2.

0: Bon Jovi, Keep the Faith, 16 hodin 14 minut, krásné úterní odpoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport. Po druhé v historii si fotbalisti Táborska zahrají baráž o postup do šance ligy. Předloni těsně nestačili na jihočeského rivala z Českých Budějovic, no a letos budou bojovat o nejvyšší soutěž s ostravským Baníkem. S trenérem Táborska Radkem Krondiákem si před startem baráže povídal reportér Tomáš Petr.
1: Čeká vás baráž s ostravským Baníkem. Před sezónou bral byste tohle?
2: Určitě, tak jako zahrát si takovýhle zápas je asi skvělý. Samozřejmě obrovský těžký soupeř, budeme bojovat, co jiného k tomu můžu říct.
1: Už jste věděli před tím posledním kolem, že do baráže půjdete a vlastně jste mohli jen spekulovat nad tím, kterého soupeře dostanete, tak je to ta nejhorší varianta nebo ta nejlepší, nebo koho jste si vy sám třeba přál?
2: Já jsem chtěl Baník. Já jsem chtěl prostě tuhletu konfrontaci, protože si dovedu představit, co se bude dít asi na Baníku, kde bude úplně narvaháno, a byla to velká výzva pro ty kluky, který vybojovali druhý místo v druhé lize. Před x lety, když jsem hrál fotbal já, by tohle byl postup. Ale takhle to je jenom baráž vlastně asi s tím nejtěžším protivníkem, který nás mohl potkat.
1: Vy jste skončili v šance národní lize na druhém místě, tak když celkově zhodnotíte tu sezónu, jaká byla?
2: Podzim fantastický, to prostě bylo skvělý. Jaro se nám nedařilo, nějaký věci se přes zimu nepovedly a pak nás zkosilo v dubnu mraky zraněných těch důležitých hráčů a v tu chvíli prostě musím zase poděkovat těm ostatním hráčům, který prostě k tomu přistoupili. Museli jsme trošku změnit nějakou naši hru v tom, že tam bylo méně fotbalovosti, víc bojovnosti, víc zarputilosti, a dotáhli jsme to i s těma dle klukama na druhé místo, což je prostě fantastický. Jako já myslím, že Táborsko, teď se nechci plíst, druhý nikdy nebylo, nebo nevím. Prostě je to podle mě skvělý úspěch.
1: Čeká vás baráž proti ostravskému Baníku, první zápas, budete hrát na hřišti soupeře. Čím chcete Baník porazit, čím ho chcete přehrát?
2: Tak jako je to dvojzápas, to je trošku něco jiného než dlouhodobá soutěž. Takže prostě nějakým způsobem samozřejmě uhrát u nich dobrý výsledek, tak aby jsme v té odvetě měli o co hrát.
0: To říká trenér fotbalistů Táborska Radek Krondiák před startem baráže o šance ligu proti Ostravě. 16 hodin 16 minut, my znovu míříme do Paříže, samozřejmě na tenisový Grand Slam. Linda Nosková na Roland Garros bohužel skončila dnes v prvním kole. Jak to vypadá s dalšími českými tenisty, respektive tenistkami, to už řekne David Prouza.
3: Vítko Přivá stále hraje s Mutetem z Francie 1-1 na sety. V tom třetím prohrává 1-2, ale půjde podávat. Čili stále je ve hře, má o poznání blíž k tomu, aby srovnal znovu na 2-2. Hraje už také Linda Fulhvirtová, tenistka, která prošla z tříkolové kvalifikace do hlavní části, a náskok 4-2 v utkání s domácí Jakimotovou je ta tam. Teď je to 4-4 a 30-30. Servíruje Linda Fulhvirtová. Servíruje také Vítko Přivá, to už slyšíte pod mým hlasem ve vysílání radiožurnálu Sport. Český tenista teď krásně vyhnal Muteta úplně mimo kurt, nicméně ten se dokázal výborně z té situace vymanit, podsekl ten balon hodně vysoko a také hodně k základní čáře. Kopřiva smečoval, ale nedostatečně důrazně, takže ta výměna zase pokračuje a řekl bych, že to je takový nejtypičtější obrázek celého zápasu. Vít Kopřiva hodně agresivní, snaží se ukončovat výměny, celkem netypicky pro svůj styl, a Mutet se brání, nikdy mu to vyjde, teď mu to nevyšlo. Vítězný balon Víta Kopřiva znamená vedení 15-0 a český tenista se hodně nadřel na tuhle výměnu. Zase minimálně 10x, 12x ten balonek přes síť letěl a v tom obrovském vedru, které by teď mělo se pohybovat někdy okolo 34 stupňů ve stínu v Paříži, tak samozřejmě mlátit do toho balonku o několikrát více, než je potřeba, tak může těch sil sebrat dost a dost. Dobrý servis Kopřivy, který se teď přiblíží k síti, ne, zůstává u základní čáry, ale útočí dál, to platí. Mutet hodně mění ty rotace, ať už hodně se spodní, či hodně z horní rotací. Nicméně Kopřiva zatím má tu kontrolu nad balonkem velmi solidní a dál se mu daří rozdělovat ty míčky, ale teď naopak Mutet přepíná z obrany do útoku a přepíná velmi úspěšně. K radosti místních diváků srovnává na 15-15. Tohle Mutet udělal dobře. Několikrát se dokázal ubránit a pak v momentě, kdy byl možná pod největším tlakem, tak vypálil krásný backendový úder po čáře a Kopřiva už nestihl zareagovat na vývoj této výměny, a tak je to 15-15. Zápas zatím velmi vyrovnaný a Oba tenisté jsou, řekl bych, schodně blízko a daleko k tomu, jestli se podívají do druhého kola nebo ne. Vítko Přiva servíruje, je to 15-15, vybírá si střed hřiště, takové to, jak se říká, téčko, ale netrefuje se ideálně do servisu, ten balon skončil na pásce. Podání číslo 2, pomalé chvíli, pomalé odmlce od Víta Kopřivy, přichází právě teď. Mutec se do toho opírá z backendu úplně bez rotace. Zahrál Kopřivovi pod nohy na základní čáru, ten chybuje. 30-15 vede domácí tenista, který už několikrát v tomhle zápase ukázal, že typický tenis není v jeho slovníku spojení, které by používal často. Naopak dělá všechno pro to, aby byl úplně nečitelný, aby byl hodně nepředvídatelný. Už několikrát podával spodem, a to i při prvním podání. Několikrát vymyslel během výměn opravdu zvláštní řešení. Čas od času mu vyjdou, zase několikrát ne, ale celkově si myslím, že to je prostě věc, která jeho mu vyhovuje, a je to hlavně o soupeřích Corentina Muteta, jak se s tímhle vyrovnají. Teď Vít Kopřiva si myslel, že bude útočit, nakonec Mutet reaguje vítězným balónem, je to 40-15 a Francouz má teď možnost odskočit na 3-1. Zase to byla taková kombinace dvou opatrnějších vysokých úderů, ale Kopřiva nedostatečně tvrdě zahrál ze svého forehandu a následně Mutet mu ukázal, jak se to dělá. Zahrál krásný winner po lajně, Kopřiva se tam už nedostal a tak teď čelí breakballům. Je třeba připomenout, že druhý set ztratil také na svém servisu, prohrával 5-6 a přišel o své podání. Teď je to 1-2, k tomu ještě 15-40 z pohledu Kopřivy, který hraje do backendu Muteta, ten velmi jednoduše, bez nějaké velké snahy, dostává balon zpátky. Teď je vysoký úder, který Kopřiva nedokáže skrotit. Tohle je velmi nepříjemná situace. Vít Kopřiva ztrácí svůj servis, prohrává 1-3. Mutet se jenom bránil v té výměně, házel to nahoru a když byl Kopřiva u sítě, tak takovým podseknutým lobem donutil Čecha k chybě. Kopřiva vlastně nemohl už dělat vůbec nic, mohl si teoreticky ten balónek nechat spadnout, ale to by se dostal do výrazně nepříjemnější pozice. Tak to zkusil tradičně přes smeč. Bohužel ta smeč neměla úplně světové parametry. A tak prohrává Kopřiva 1-3 a Mutet po delší době je tím hráčem, který je teď blíže postupu do druhého kola. Připomínám, že vedl Kopřiva 1-0 na sety, pak Mutet srovnal. Teď s novými míči bude servírovat na Kopřivu za stavu 3-1. Český tenista potřebuje minimálně jeden break zpátky, tak aby v tomhle setu ještě mohl pomýšlet na vítězství. Už se mu to povedlo několikrát. Tak věřme, že se mu to povede znovu, obzvlášť když mu teď zahajuje nepřesným servisem, který skončil zhruba 15 cm za servis lineou. Druhý pokus Corentina Muteta, Vít Kopřiva samozřejmě ve vysoké pohotovosti, protože Mutet má takový zvláštní začátek toho podání a může velmi dobře maskovat ty servisy spodem. Teď to neudělal a možná udělal chybu, protože přišla dvojchyba. 15-0 pro Kopřivu, ale Mutet vždycky na chviličku zastaví před začátkem toho servisového pohybu a přesně z toho momentu, kdy on zastavuje, tak je schopný velmi rychle vypálit spodem to podání, nebo spíše rozehrát spodem, protože velká rána to není, ale má to rotaci. Často to padá velmi rychle za síť a pro tenisty je složité se dostat tomu balónu včas, když stojí třeba 3 metry za základní čarou. Teď servis Muteta hodně, hodně přirotovaný, ale zároveň také opásku, takže si ho zopakuje. Corentin Mutet, nasazená 30 na Roland Garros, ale také hráč, který na přípravných turnajích před antukovým Grand Slamem neuhrál ani jedno kolo, ani jeden zápas. 4 zápasy, 4 porážky a to ne vždy úplně s hvězdnými soupeři. To jen dokumentuje to, že Mutet je prostě v tomto ohledu hodně nečitelný. Někdy porazí, překvapí, někdy naopak ten zápas odchodí. Teď se mu povedlo zahrát výborný první servis, ten zopakovaný, a Kopřiva ve snaze o prohoz zahrál daleko mimo všechny čáry. 15-15, Vít Kopřiva je teď poprvé, řekl bych, trochu pod větším tlakem a ta realita vypadnutí je najednou o něco blíže. 1-3 ve třetím setu, to je situace, ve které se nachází teď Vít Kopřiva. 15-15, podává Mutet zprava. Zase taková ta pauzička ze spoda, ale je to klasický servis, tedy horem, ale ne úplně klasický return nabízí Vít Kopřiva, je to velikánský out. Nepopral se dobře s tou rotací, kterou dává míčkům Corentin Mutet na svém servisu a teď vede Francouz 30-15. Vy o tom slyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport přímo z Paříže. Vít Kopřiva je teď o poznání vzadu, pokud jde o souboj s Mutetem o postup do druhého kola. Připomínám, že už vypadla Linda Nosková, nasazená tenistka a favoritka určitě zápasu s Sakariovou z Řecka. prohrála 5-7 a 6-7, její reakce v našem vysílání nabídneme. Teď Mutet nabízí chybou Kopřivově stav 30-30 a ještě možnost vybojovat si případně breakball. Utkání Kopřivy s Mutetem se hraje na třetím největším kurtu v areálu. Diváků je tam požehnaně a samozřejmě drtivá většina z nich bude přát spíše Mutetovi, aktuálně servírujícímu tenistovi, který vede 3-1 ve třetím setu. Stav po 30, jak bude trvat dlouho tahle výměna? No, byla hodně krátká, Kopřiva teď sám na sebe naštvaný, protože zase chyboval na returnu a je tu gamble pro Muteta na 4-1. Rychlý pohled na zápas Lindy Fruhvirtové, ta s Jacquem Atomovou vedla 4-2, tak teď je ten stav 4-5. Tři gamy za sebou prohrála česká tenistka a teď navíc při servisu Jacquem Atomové ještě ztrácí 30-40 a za malou chvíli může ztratit první set. Set ztratil před malou chvílí také Vít Kopřiva, je to tedy 1-1, v tom třetím prohrává 1-3, servíruje Mutet přes druhé podání, to první se mu úplně nepovedlo, skončilo v síti a následně v rukou podavačů nebo chcete-li sběračů míčku. Mutet dává do backendu, přibližuje se k síti, Kopřiva ho chtěl prohodit, ale neuspěl, v cestě stála síť a tak je stav 4-1 pro Muteta, 1-1 na sety, ale Francouz je teď o poznání blíže, zisku třetí sady.
0: 16 hodin 25 minut v odpoledním radiožurnálu Sport, teď pojďme znovu do Švýcarska za hokejem, čeští reprezentanti večer zabojují o druhé místo ve skupině, jejich soupeři budou Kanaďané od 20:20. V přímém přenosu tady na radiožurnálu Sport, některé duely už dnes jsou dohrané, Norsko porazilo Dánsko 3-2 v prodloužení, Lotyši přehráli Maďary 8-1, no a Švédové už hrají se Slováky ve Friburgu, je u toho František Kuna.
4: Je to přímý souboj o postup do čtvrtfinále. Jen jeden z těchto dvou týmů si ho zahraje a doplní trojici Kanada, Norsko, Česko. 0-0 v páté minutě v zápase, který je poměrně opatrný, ale jednu velkou šanci už měl slovenský hokejista a útočník Marek Hrivík, který se objevil na pravé straně, na pravé tyči před Helbergem, ale pálil jen do jeho výstroje. Teď Slováci znovu vedou o protiútok a jsou aktivnější a šance pro Chromiaka, který dává gól a Slovensko vede nad Švédskem 1-0 na konci páté minuty utkání. Což je výsledek, který Slováky posílá do čtvrtfinále a k tomu ještě by se Slováci mohli dostat před český tým, pokud Češi nebudou bodovat večer s Kanadou nebo nějakým způsobem ztratí, těch variant je mnoho. Každopádně Chromiak posílá Slováky do vedení. Po přečíslení ve středním pásmu Slováci jeli všichni na stejné úrovni a z levého mantinelu putoval Kotouč od modré čáry na střed modré a pak zase kousek doprava, kam najel Chromiak. Švédové byli špatně postavení při situaci do obrany, no a je tu problém pro Švédy. Adam Sikora dobře přihrál Chromiakovi, ta úvodní akce šla od Čedrleho a v páté minutě Slovensko vede nad Švédskem 0-0. Ještě řekněme také druhou skupinu, Spojené státy, Rakousko, tam je favorit jasný, skóre zatím 0-0 také v páté minutě, ale pozor, tady se jde k videu, jestli se nejednalo o offside, ale řekneme vám to někdy později, protože tohle bude trvat dlouho. 1-0 pro Slovensko s otazníkem tedy zatím. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 5:30 odpoledne. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
1: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri je na svobodě. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají oběti strach a obavy. Lebka svaté Zdislavy bude naposledy vystavená při tradiční pouti v Jablonném v Podještědí tuto sobotu 30. května. Pak ji církev uloží k ostatkům světice do hrobky v tamní bazilice. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl po jednání s památkáři, zástupci církve a řádu dominikánů v Jablonném. Lebku před 2 týdny z baziliky ukradl 35-letý muž. Zalil ji do betonu a chtěl ji hodit do řeky. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyjmuli. Írán oznámil, že sestřelil americký dron ve svém vzdušném prostoru. Teherán už předtím uvedl, že má právo na odvetu v případě porušení příměří ze strany Spojených států. Americká armáda v noci zaútočila na jihu Íránu na odpalovací stanoviště. Cílem byly taky lodě, které se podle Američanů pokoušejí klást miny v Hormuzském průlivu. Íránská státní média informovala, že úder nepřežili 4 příslušníci íránských revolučních gard. Washington útok označil za sebeobranu. Sport. Čeští hokejisté zabojují o druhé místo ve skupině mistrovství světa. Proti Kanadě nastoupí ve 20 hodin a 20 minut. Norsko porazilo Dánsko 3-2 v prodloužení. Lotyšsko přehrálo Maďarsko 8-1 a Švédsko hraje se Slovenskem. Ve Friburgu je František Kuna.
2: V přímém souboji o postup do čtvrtfinále vede Slovensko 1-0 nad Švédskem a ještě k tomu má přesilovku ve druhé skupině Spojené státy Rakousko. Zatím 2-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
1: Tenistka Linda Nosková skončila na Roland Garros v prvním kole. Další podrobnosti z Paříže má David Prouza.
3: Vít Kopřiva hraje s Francouzem Moutetem, je to zatím 1-1 na sety, v tom třetím Kopřiva ztrácí 2-4, první sadu prohrála Linda Fruhvirtová s domácí Žakem Notovou. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uspadá D1 u Brna a nehoda v Doxech na silnici 38. Na D1 čekejte kolony u Brna před omezením na 196. kilometru, a to v obou směrech. Osobním autem se zdržíte okolo 10 minut. Ucpává se i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kamiony už od 11. kilometru. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov zpomalte mezi sjezdy na Bakov nad Jizerou a Mnichovo Hradiště. Na kilometru 56 hlásíte nepojízdné auto.
6: Odstavený kamion, částečně do pravýho pruhu, částečně na krajnici, protože tady ta krajnice je ouská. Za ním policie a pouští to pouze levým pruhem, takže už tam začíná pomalinku vznikat kolona.
5: A brzdí se prudce, opatrně dojíždějte. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy se zdržíte asi 10 minut v Doxech. Je tam omezení, v omezení i nehoda a projíždí se Kyvadlově. V Praze silný odpolední provoz kolony na tradičních místech. Ucpaný je i Pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. Postojíte asi 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně objeví přehánky. Teploty místy i kolem 33 stupňů. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
8: 16 hodin 33 minut, vy posloucháte odpolední Radiožurnál Sport a my pojďme znovu do Paříže, jak se daří českým tenistům na French Open, to ví David Prouza.
3: No, docela se daří v tomto gemu Vítu Kopřivovi. Hned vysvětlím proč. On sice prohrává 2-4 ve třetím setu, ten první vyhrál 6-3, druhý ztratil 5-7, ale teď vede při podání Muteta, a to už 40-0, teď to neplatí, 40-15, potom co Mutet zahrál klasickou kombinaci servis síť a krásně backendem uklidil ten balonek do míst, kde Vít Kopřiva být prostě už nemohl, ale stále jsou tu ještě 2 breakboly pro českého tenistu, který má jedinečnou příležitost vrátit se znovu do tohoto utkání, ve kterém teď je trochu pozadu, ztrácí 2 gemy na Muteta, ale má 2 breakboly. Francouz před pár okamžiky ukázal, že je velmi náladový, že nikdy mu to prostě úplně nejde. Teď zase podsekává první servis, tentokrát to Vítko třeba dokázal skrotit a hraje. Je to out, jo, ještě že.

0: Tak, Mutet udělal neuvěřitelnou věc, zkusil vítězný balon podél sloupku sítě, netrefil se asi tak o 5 cm a tak Vít Kopřiva prolamuje servis a je tady tedy stav 4-3. Vít Kopřiva si může jít sednout, oddychnout si, že to zvládl, za chviličku bude servírovat a je zpátky v zápase.
1: A my můžeme v 16 hodin 35 minut od grandslamového tenisu zase přejít na hokejové mistrovství světa. Švédi hrají proti Slovákům a to je zápas, na který vyrazil František Kuna.
2: Švédům se nedaří na tomhle šampionátu ani v tomhle zápase. Prohrávají 0-1 se Slovenskem. Po 8 odehraných minutách ještě ani jednou nevystřelili na branku a mají druhého vyloučeného. Ten první putoval na trestnou lavici poté, co Švédové zkusili po inkasovaném gólu trenérskou výzvu kvůli offsideu. Jenže slovenská formace ve složení Sikora, Čedrle, Chromiak přešla do pásma v souladu s pravidly. Přihrávka od levé strany mantinelu po modré čáře na prostředek, pak zase posunutí doprava. Chromiak dával gól na 1-0 a následnou přesilovku pak Slováci nevyužili. Teď mají k dispozici další, v 9. minutě zápasu vedou 1-0. Připomínám, že to je přímý souboj o postup do čtvrtfinále, ve kterém jsou aktuálně v lepší pozici Slováci, kterým v té tabulce skupiny ve Frickburgu, kde hrají i Češi a také zajímá tenhle výsledek, tak Slovákům aktuálně stačí se Švédem získat jakýkoliv bod i klidně prohrát v prodloužení. Jenže Slováci vedou 1-0 v 9. minutě, mají k dispozici ještě více než minutu a čtvrt přesilovou hru. Teď z pravé strany pálil Kristián Pospíšil, ale víc doprostřed a mezi ty tři korunky na švédském drezu už se snad trefit nešlo. Hraje se i ve druhé skupině, Američané tam plní roli favorita a míří za postupem do čtvrtfinále. Z něj vystrnadí právě Rakušany a také německou reprezentaci a Lotyši tam jsou na postup ze třetí pozice. Takže Spojené státy, Rakousko 2-0 v 11. minutě. Teď ještě chvíle slovenské přesilovky ti vedou nad Švédy 1-0. Tenhle výsledek by jim zaručil postup. A to ještě mají gól fóra, dá se říct. Slováci, kteří hrají v přesilovce a Hrivík dává za branku, dostává Kotouč, vrací ho také na modrou čáru, kde je Rosandič, ten dává doprava, Hrivík pálí, Kotouč volný a dorážku ještě Liška Belu pravé tyče. Švédové nebezpeční, teď zase v rohu při napadání třech Slováků, ale většina hráčů teď 6 z těch 9, co jsou na ledě, jsou v jednom rohu kluziště, odehráno přesně 9 minut ze zápasu, teď Kotouč vyletěl mimo, píská se 9 minut za námi. Slováci vedou nad Švédy 1-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
1: Mistr světa MotoGP Marc Marquez se ve víkendové velké ceně Itálie vrátí do světového šampionátu. Oznámil to jeho tým Ducati. Španělský jezdec po nehodě ve sprintu v Le Mans začátkem května a dvou operacích vynechal hlavní závod ve Francii. Na kompletní Grand Prix Katalánska v Itálii bude chybět Marquezův mladší bratr Alex, který při pádu v Barceloně utrpěl pro změnu zlomeninu klíční kosti a prasklinu krčního obratle. Člen stáje Gresiny nebude startovat ani v Maďarsku. 16 hodin 38 minut posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport a my jdeme zase za tenisem, zase na French Open a slovo tak znovu dostává David Prouza.
0: Vít Kopřiva snížil na 3-4, teď servírově vede 40-0 ve třetím setu nad Mutetem z Francie. Stav 1-1 na sety, to stále platí. Jenom chci ocenit neuvěřitelnou nezdolnost závodníků MotoGP a nejenom jich. To, o čem si teď Karle mluvil, jen těžko si představit, že by si třeba tenista ku příkladu v Římě zlomil ruku a o 2 týdny později se objevil na Grand Slamu Roland Garros. To se prostě nestane, to je úplně jiný druh sportovců, motocyklisté a opravdu nezbývá, než smeknout před tím, co někdy dokážou. Tenisté ti taky dokážou lecos na kurtu a lecos tam ukazuje Vít Kopřiva, který se vymanil ze stavu 2-4, prolomil servis Muteta. Teď vede 40-15 a mohl by trochu těžit z toho, že koncentrace Francouze rozhodně není na 100%. Občas se teď nabídne i tu svoji stránku, kdy trochu chodí během výměn, ale velmi rychle zase přepne do útoku. Teď prohodil Víta Kopřivu, jako by se nechumelilo. 40-30. Že český tenista se komplikuje. Cestu za stavem 4-4, vedl 40-0, teď už má jenom jednu příležitost. Sice má stále podání, ale ruku na srdce, Vít Kopřiva není úplně ten tenista, který by sázel 2-3 esa do gemu, obzvlášť na antukovém povrchu, který je o poznání pomalejší než třeba ten betonový či travnatý. Kopřiva servíruje zleva, pokus o eso, ale Mutet krotí tenhle balon, ale naštěstí Kopřiva skvěle z forehandu tlačí svého soupeře, ten se ale dokázal zase z toho tlaku vymanit. Je to opravdu neuvěřitelná škola defenzívy. Teď od Corentina Muteta, který přepíná do útoku, Kopřiva se velmi rychle ocitá pod tlakem. Teď zkrácení od Francouze, Kopřiva běží k síti a hraje, díky bohu, dobrý úder. Tohle by byla obrovská škoda, Kopřiva to několikrát měl skvěle připravené, ale Mutet opravdu deptá někdy své soupeře tím, že z pozic, kdyby neměl být, tak dokáže zahrát ještě nepříjemný balon z rotací. Teď si Vít Kopřiva se vším poradil. Je to 4-4 a ten zápas de facto začíná znovu od nuly, protože je to 1-1 na set, je to 4-4 ve třetí sadě, hraje se 2,5 hodiny a je jisté, že ještě nějaký čas, pokud nedojde ke skreči, se hrát bude tenhle zápas, který řekl bych, že má momenty, kdy je opravdu ozdobou dnešního programu Roland Garros. Občas je samozřejmě trochu zvláštní, ale to je dáno tím, že Mutet je tak trochu zvláštním tenistou. Rychlý pohled také na zápas Lindy Fruhvirtové, která s Jacquemotovou vedla v prvním setu 4-2, nebo nad Jacquemotovou, abychom byli přesní, ale nakonec ho ztratila 4-6, v tom druhém prohrává 0-1. Linda Fruhvirtová možná neprodlouží tu sérii 3 vítězství z kvalifikace a vypadne podobně jako Linda Nosková v prvním kole letošního ročníku Roland Garros. 4-4, to je stav ve třetím setu mezi Kopřivou a Mutetem, druhý jmenovaný na servisu. Další parádu předvedl před malou chvílí Francouz, kdy zahrál takzvaný stop volej s rotací, kdy ten balónek vlastně dopadl a vrátil se směrem k Francouzovi, takže takový efektní způsob, jak získat balon. Teď zase servis spodem, pokus o eso, Kopřiva to stihl, teď smečuje a získává tuhle výměnu. A to je velmi, velmi důležité. Dvakrát za sebou, když Mutet dal servis spodem v posledních minutách, tak Kopřiva ten balón získal a to je pro jeho sebevědomí opravdu velmi, velmi důležité, protože do té doby Mutet těmi servisy spodem pod rukou neboli underarm serve, jak se říká v angličtině, tak ty body získával. Teď si myslím, že si to už začne trochu rozmýšlet. Kopřiva poslední dva získal, srovnává na 15-15, to hodilo by se teď překvapit a zaskočit Muteta dalším breakem, tak aby se dostal on sám do vedení. Třeba mu pomůže sám Francouz, který netrefuje teď první podání vůbec čistě a hlavně trefuje ho daleko za čáru. Vít Kopřiva na returnu přes druhé podání se bude hrát tahle výměna. Mutet zase naznačil, že by to mohl zkusit spodem, ale ne. Je to teď klasický servis s horním nadhozem. Perfektní return Víta Kopřivy. Rána jako hrom z forehandu s dostatečnou kontrolou. Je to 30-15. Vít Kopřiva je teď o krůček blíže dalšímu prolomení servisu Corentina Muteta a mohl by se dostat do vedení 5-4 plus servis, který by měl po výměně stran. Nechci předbíhat, ale Vít Kopřiva je teď do dobrém rozpoložení. Má to dobře připravené, vede 30-15. Mutet zdaleka teď nepřipomíná toho tenistu z druhého setu. Ten pokles v koncentraci je u něj celkem typický, ale kdykoliv se to může změnit, třeba právě teď. Mutet velmi dobře teď útočí, ale zahazuje naprosto jednoduchou situaci. Balon, který letěl z výšky od Víta Kopřivy, tak si nenechal spadnout, zkusil to takovou smečí, forehandovou smečí přímo. No, nebylo to přímo nad hlavou, bylo to trochu podél těla Muteta, ale důležité je, že to byl velký out a jsou tady breakboly pro Víta Kopřivu. 4-4 a 40-15 pro českého tenistu, který po 2,5 hodinách má možnost se dostat do vedení a zároveň možnost případně to vedení dotáhnout do podoby 6-4 ve druhém setu. Ale zatím je to stále 4-4, jsou to jenom breakboly. Vít Kopřiva skvěle returnuje, tlačí Muteta, ten podsekává balon z backendu, Kopřiva hraje tam, kde Francouz není a je to dobré. Vít Kopřiva ustál další tlak, další nepříjemnou situaci, prolomil servis Muteta po druhé za sebou a dostává se do vedení 5-4.
1: To znamená, že se za chviličku do Paříže určitě vrátíme, ale mezi tím pojďme naskok zase na hokejové mistrovství světa do Švýcarska. Švédsko, Slovensko, to je duel, který sleduje František Kuna.
2: Slováci dál vedou 1-0 nad Švédy po gólu Chromiaka a měli další velkou příležitost, když se Adam Liška dostal na levý kruh, vypálil. Helbergovi ten kotouč vypadl z výstroje, on se trochu vyjel proti střelci a pak z míst, kde má vyrážečku z podpaží, mu vypadl ten kotouč a plazil se směrem k tyčce. Nakonec narazil do brankové konstrukce ze strany, nebyla to úplně tyčka, ale ta branková konstrukce nějakých 5, 10, 15 cm od tyčky. Takže 1-0 platí dál, ten pískot, který jste slyšeli, ten byl od slovenských fanoušků. trošku, protože Švédové tam povalili golmana Hlavaje, který šel pro kotouč za branku, ale to bylo dnes zatím tak to jediné, co stihl. Teď možná si připíše první zákrok. Ano, a velmi důležitý, vykopnutá rána od modré čáry, která přišla z pravé strany, a teď už Slováci mohou situaci uklidnit, ale lob mezi kruhy jako v Žácích, to by bylo sice asi bez lobu, ale mezi kruhy ano. Nakonec Bjerg ve středním pásmu může hrát a Švédové se dostávají do pásma na chvíli. Vyhození lobem znovu nepřesné, další chyba. Tentokrát ještě mohou hrát Švédové a s kotoučem Larsson dává za branku. Teď už se Švédové po dlouhé době, 14 minut odehráno, 1-0 pro Slovensko, dostávají na delší časový úsek do útočného pásma, střelí 11-1 na branku. Pískot se ozývá asi od slovenských fanoušků, kteří tím nesnad, že by chtěli naštvat své hráče, ale spíš znervoznit Švédy. Gajdoš vyhazuje, a to tak, že to nebude zakázané uvolnění, protože je tam dost prostoru pro Švédy, a to i ve středním pásmu. 5 minut a 45 sekund se ještě bude hrát první třetina. Slovensko vede nad Švédskem 1-0 a ve druhé skupině hrají Američané. A teď ale pozor, to, co se děje tady, dobrou šanci měli znovu Švédové, kteří už se rozehrávají k lepšímu výkonu, zdá se, tedy Silfverberg, člen čtvrté útočné formace, pálil na hlavě. Takže tady ještě Curych, tam Spojené státy vedou nad Rakouskem 2-0 a tenhle výsledek nebo jakákoliv jiná výhra jim zaručí postup do čtvrtfinále mezi čtyři nejlepší. Tam už jsou Češi poměrně dlouho, ale dnes ještě ten zápas Norsko-Dánsko, který vyhráli Norové až v prodloužení a přišli o tříbodové vítězství 2 sekundy před koncem, tak znamená to, že Češi jsou stále ve hře o to, aby Nory přeskočili. Musí ale Kanadu večer porazit za 3 body. Tolik naše pozvánka k přímému přenosu, který začne ve 20:20. Tady přesně 5 minut před první pauzou Slovensko stále vede nad Švédskem 1-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
1: A tak 16 hodin 46 minut v odpoledním Radiožurnálu Sport míříme velmi rychle zpátky na tenisové French Open do Paříže. Vít Kopřiva a věřme, závěr třetího setu. David Prouza má slovo.
0: No doufejme, začalo to ideálně, Vít Kopřiva prohrává 0-15 po velice solidní výměně od obou, ale která nakonec skončila vítězstvím Muteta. Teď Kopřiva tlačí svého francouzského soupeře, zase si ho krásně rozběhal, ale zase se z toho Francouz nenápadně dokáže vymanit a teď Kopřiva chybuje. Zkusil takový naskočený backhand, ale v tu chvíli logicky nad tím balonem nemáte zdaleka takovou kontrolu. Kopřiva zahrál 20-30 čísel za základní čáru a sice stále vede 5-4, ale Mutet vede 30-0 a teď si může také vyslechnout další fandění na svoji adresu. Mutet se ozývá z tribun. Mutet je opravdu takový specifický druh na okruhu ATP. Celou přestávku strávil vlastně vášnivou debatou s Empireovou rozhodčí, ale nerozhodí o to. Jemu to možná i pomáhá, podobně jako kdysi takové debaty pomáhly třeba Johnu McEnroeovi ze Spojených států. Zpět k zápasu, Kopřiva servíruje, prohrává 0-30, ale to se stále dá otočit, obzvlášť v mužském tenise, kdy ten servis má opravdu velkou sílu. Vít Kopřiva teď je od základní čáry trochu tlačen Mutetem, který se trefil teď přímo na lineu. Kopřiva zareagoval dobře, zůstává ten balon ve hře. Mutet to teď zkouší po čáře backendem, to je out, výborně, 15-30. Vít Kopřiva si teď jde ještě podívat na tu stopu, směřuje tam také Empireová rozhodčí. Zdál se mi ten balon, že opravdu v outu je, teď ještě kontrola a ano, verdikt potvrzen, ukazováček míří k nebi, to znamená jediné, out, 15-30 z pohledu Víta Kopřivy, který teď bude servírovat z levé strany na Muteta a věřme, že teď trochu zase naboural tu trpělivost francouzského tenisty hrát normální tenis, že třeba vymyslí nějakou věc, která mu nepomůže a naopak třeba trochu uškodí, protože už to několikrát Mutet předvedl. Kopřiva servíruje zleva na francouzského tenistu, to je ESO, parádní rána teď na střed hřiště na téčko, 30-30. Vít Kopřiva se teď vrací do gemu, 30-30 srovnáno, 2 míčky za sebou získal český tenista, který usiluje o postup do druhého kola. Chce určitě napodobit reprezentační kolegy z Davis Cupu Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka, koho nechce napodobit, to je Jiří Lehečka, který včera vypadl v prvním kole po porážce s Karenem Bustou ze Španělska. Servíruje Vít Kopřiva tentokrát zprava do backendu Muteta, ten hraje do sítě a je tu setball pro Víta Kopřivu. Můžete to poznat podle toho, že tribuny nebouří. To je pokaždé, když Vít Kopřiva získá nějaký významný balonek 5-4 a 40-30. Český tenista je blizoučko zisku druhého setu, respektive setu třetího, ale svého druhého. Dostal by se do vedení 2-1. To bude asi nejjednodušší, když to řeknu takhle. 5-4, 40-30. Vít Kopřiva bude servírovat na Corentina Muteta na třetím největším kurtu v areálu Roland Garros. Servis Víta Kopřivy zase do míst, kam dal před malou chvílí ESO, tentokrát to ale nebylo tak přesné. Pár fanoušků to samozřejmě povzbudilo, takže zatleskali, teď už zase ticho, může se hrát, Kopřiva podává, Mutet se hodně posunul, v podstatě odhalil část své poloviny kurtu, nicméně Kopřiva na to nedbal, zahrál mu to v podstatě do ruky a teď je konec třetího setu, Kopřiva to zvládl, hodně si zakřičel, spokojeně půjde ke své lavici, dostává se do vedení 2-1 na sety, tak věřme, že Mutet už ten čtvrtý set třeba pojme trochu exibičně a nebude se snažit o obrat. Po 2,5 hodinách se Vítka Přiva dostává do stavu 2-1 na sety. Rychle pohled ještě na Lindu Fruchtwirtovou. Její šance na postup do druhého kola se ale s každým dalším vstupem na Radiožurnálu Sport snižují. 4-6 a 0-4. To je realita zápasu české tenisky s francouzskou Jacquemotovou.
1: 16 hodin 50 minut posloucháte odpolední vysílání Radiožurnálu Sport. No a nás samozřejmě taky zajímá, jak se hraje hokejové mistrovství světa. Připomeňme si, že Lotyši tam dnes už porazili Maďary 8-1 a Norové porazili Dány 4-3 po prodloužení. 17. minuta první třetiny, Švédi hrají nerozhodně se Slováky 1-1 a o minutu rychleji se hraje v tom druhém souběžně hraném duelu v Curychu. Spojené státy americké vedou nad Rakouskem 2-0.
3: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
4: Fotbalisté Baníku Ostrava se přímému sestupu do druhé ligy vyhnuli na poslední chvíli. V posledním utkání nadstavbové části odsoudili k sestupu pražskou Duklu, ale vyhráno ještě v Ostravě nemají. Teď je čeká dvojutkání baráže o nejvyšší soutěž s druholigovým Táborskem.
5: V podstatě tam nejde úplně moc věcí teďka jako fyzicky natrénovat, spíš ti hráči vyladit k tomu, aby ten výkon v úterý byl takový, jak si dám dobrou pozici pro druhý zápas v Táborsku.
4: Říká trenér Baníku Josef Dvorník. Úterní zápas v Ostravě na městském stadionu ve Vítkovicích začíná v 18 hodin. Odveta na jihu Čech v sobotu popoledni.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Skupina Rolling Stones, Like a Rolling Stone v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport. Je 16 hodin a 56 minut a my znovu tedy pojďme v našem vysílání na hokejové mistrovství světa. Švédsko-Slovensko, to je duel, který sleduje František Kuna.
1: Skončila první třetina zatím 1-1. Slováci měli dobrý vstup do zápasu. Chromiak se trefil v 5. minutě a až do 15. čekali Švédové na první střelu na branku a pak v té 17. využili velký tlak, kdy se trefil Frondell. Stav 1-1. Pak Slováci přečkali oslabení při vyloučení Mešára. Ten pak po návratu z trestné lavice ujel na levou stranu útočného pásma do rohu. Tam odsud přihrával na dostřídávajícího Štrbáka, ten pálil. To byla největší šance závěru první třetiny, ale mimo švédskou branku. A tak je to 1-1 po 20 minutách. Dva góly padly také ve druhé skupině, ale oba do branky Rakušanů a tak Spojené státy vedou 2-0 a jdou si za postupem do čtvrtfinále. Večer 20:20 Česko-Kanada. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
3: Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Premiér Babiš je přesvědčený, že jeho střet zájmu je vyřešený nad rámec českých i evropských zákonů. Tenistka Nosková skončila na Roland Garros prvním kole. Kopřiva hraje s Francouzem Mutetem. Na D1 brzdí provoz nehoda u Kroměříže směrem na Brno. A zítra bude skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Dominik Feri opustil teplickou věznici. Soud ho podmínečně propustil na svobodu. Bývalý politik si odseděl 2/3 tříletého trestu za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. U soudu Feri argumentoval tím, že v poslední době vyzrál.
4: Není mi 20, nežiju stejným životním stylem. Nemyslím si, že bych se kdy ocitl v pozici, řekněme, která by sváděla k nějakému zneužití moci nebo postavení. Jde-li o nějakou politickou účast, tak to předpokládám, že to připadá minimálně nejbližší době v úvahu.
3: Soud stanovil zkušební dobu na 3 roky. Feri se musí neveřejně omluvit poškozeným. Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích z řetězce byla bakterie salmonely. Podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy už maso v obchodech není. Lidi ho ale můžou mít doma. Kontroloři našli bakterie v chlazeném mase od společnosti Avicarvil Fresh s datem spotřeby do 9. dubna. Lidé by ho neměli jíst, ani pokud bylo zmražené. Mráz totiž na salmonelu nemá žádný vliv. Podle státní veterinární správy bakterie ničí teplota přes 60 stupňů Celsia. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO tvrdí, že svůj střet zájmu vyřešil nad rámec české i evropské legislativy. Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který českým úřadům přišel minulý týden a na který upozornil server iRozhlas. Podle komise tuzemské úřady Babišův střet zájmu prověřili nedostatečně. Požaduje tak další šetření. Třeba právník posudek na svěřenský fond RSVP Trust, do kterého premiér vložil holding Agrofert. Babiš předpokládá, že až česká strana komisi odpoví, záležitost bude uzavřená. Ornitologové kroužkují na Třeboňsku mláďata orlů mořských. Při zimním sčítání se na Třeboňsku vyskytovala zhruba 100 jedinců. Letos je ale obsazených méně hnízd, doplňuje ornitolog Jakub Mráz.
5: I ty hnízda, která byla historicky každoročně obsazovaná, tak nejsou obsazovaná, ať z důvodu prostě toho chladnějšího jara, anebo z důvodu toho, že ty ptáci se mohou přesunout někam jinam. Jinak orlí populace u nás stabilně vzrůstá.
0: Sport.
6: Čeští hokejisté zabojují na mistrovství světa o druhé místo ve skupině proti Kanadě. Utkání začne ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Norsko porazilo Dánsko 3-2 v prodloužení. Lotyšsko zvítězilo nad Maďarskem 8-1 a Švédsko hraje se Slovenskem. Podrobnosti má František Kuna.
7: V přímém souboji o čtvrtfinále je to po první třetině zatím nerozhodně 1-1. Ve druhé skupině se jdou pro čtvrtfinále Američané, kteří vedou nad Rakouskem 2-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
6: Tenistka Linda Nosková vypadla na Roland Garros po druhé v řadě v úvodním kole. S Řekyní Sakariovou prohrála 0-2 na sety. Další informace přidá z Paříže David Prouza.
8: Vít Kopřiva hraje s Francouzem Mutetem, vede 2-1 na sety, ale před malou chvílí přišel svůj servis, ztrácí 0-2 v sadě čtvrté. Linda Fruhvirtová prohrává s francouzskou Jacquemotovou 4-6 a 1-4. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D8 u Budyně a nehoda na dálnici D1 u Hulína. Na D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem dejte pozoru sjezdu na Doksany. Na kilometru 35 kus pneumatiky na vozovce.
10: 35. kilometr leží roztržená nebo kus roztržení gumy od kamionu uprostřed pravýho pruhu.
9: Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna překáží nehoda u Hulína. Na kilometru 267 sjezdu na Zlínce v levém pruhu srazila dodávka s autem. Už jsou tam policisté a dojíždí se do krátké kolony opatrně. Na D1 vázne provoz v Brně před omezením na 196. kilometru, a to v obou směrech. Čekejte kolony do 10 minut. Větší fronty popojíždějí na příjezdu do Brna z Bratislavy po dálnici D2. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 11. kilometru. V Praze je stále silný provoz, ucpaný mimo jiné Pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. Větší je tam zdržení směrem z letiště na D1 od plzeňské dálnice na 15 až 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně objeví přehánky. A zítra taky teplo, 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i kolem 33. Tolik zprávy.
6: Sedmnáct hodin a pět minut pokračuje vysílání radiožurnálu Sport. No a vás čeká podobný program jako před zprávami, tedy hlavně hokej a tenis, protože pokračuje Roland Garros a dnes vrcholí boje v základních skupinách na mistrovství světa.
0: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.
6: No a teď se vypravíme do Paříže na Roland Garros, kde jsou ve hře čeští tenisté stále ještě v úvodním kole a je u toho také David Prouza.
8: Vít Kopřiva vede nad Francouzem Moutetem 2-1 na sety. To stále platí, bohužel ve čtvrté sadě mu utekl začátek a tak teď ztrácí 0-2 a při servisu Mouteta také 40-15. Vít Kopřiva nezachytil ten start úplně ideálně, Francouz odešel po ztrátě třetího setu, vrátil se překvapivě klidný, přestal diskutovat s empirovou rozhodčí, sklidnil se, skoncentroval se, teď může navýšit ten svůj náskok už na 3 gemy, pokliže ale zvládne tuhle následující výměnu, ve které zahrává backhand do sítě, takže nabízí Kopřivovi ještě možnost vybojovat si třeba schodu. Teď je to 40-30 pro Francouze, který na podání střídá takové, řekněme, jednoznačnější gemy s těmi zvláštnějšími, v tom smyslu, že nabízí často netradičním řešením šanci Kopřivovi na break a už se to také několikrát Kopřivovi povedlo v tomhle utkání. Logicky proto také získal dva sety poměrem 6-3 a 6-4. Teď mu teď podává na víta Kopřivu, který napříjmu začne na základní čáře a v okamžiku nadhozu se posouvá zhruba metr a půl za baselineu, aby ideálně mohl reagovat na ty velké rotace, které produkuje Corentin Moutet, ať už ze servisu, nebo potom také z mezihry. Teď Moutet má jenom druhé podání, to první se mu nepovedlo. Je to zase obrovská rotace, jen tak, že Kopřiva tohle skrotil. Následuje úder v podstatě bez rotace na plocho od Mouteta, ale všechno zatím Kopřiva zvládá v této výměně. Tohle je obrovská rána od Mouteta, to už nešlo. Dvakrát se Kopřiva vymanil z těch úderů, které byly opravdu nepříjemné a velmi dobře dlouze umístěné. Na potřetí už to Moutet zahrál tak dobře, že Kopřiva už nestihl zareagovat. A tak se Francouz ujímá 3-0 vedení ve čtvrtém setu, ale stále platí, že Vít Kopřiva vede 2-1 na sety. Linda Frouwirth, ta zastavila tu sérii 8 prohraných gemů s francouzskou Jacquemotovou, prohrává 4-6 a 2-4, ale teď podává, vede 30-15 a útočí na to, aby získala 3 gemy v řadě. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: Po písničce od slavných Roxette v 17 hodin 11 minut se vracíme do Paříže na Grand Slamové Roland Garros za Davidem Prouzou.
1: Vítko Přiva teď slibně rozehranou výměnu nedotáhl do vítězného konce, ale stále vede 30-15 při svém podání. To je dobrá zpráva, horší je, že ve čtvrtém setu ztrácí 0-3 v souboji s Francouzem Moutetem, ale zase ta dobrá zpráva je, že vede 2-1 na sety. Teď zase to fotbalové fandění, které se objevuje tu a tam během zápasů a v podstatě během jakéhokoliv zápasu, ve kterém se na kurtech představují domácí tenisté. Mutet teď prohrává 15-30, servíruje Vítko Přiva na něj z levé strany kurtu, ale netrefil se ideálně do prvního podání, takže servis číslo 2 pro Víta Kopřivu a pozice nepříjemná, protože Mutet umí vypálit z returnu velkou ránu a také to dělá. Tohle je vítězný return 30-30, parádní bomba, nicméně Vít Kopřiva tomu šel naproti. To byl hodně opatrný druhý servis, který ani neoplýval nějakou velkou rotací a to znamená, že to byl docela bombonek pro Muteta, který to prostě v ruce má. Hraje občas zvláštně, volí zvláštní řešení, chová se někdy také trochu podivně, ale v ruce to opravdu má velmi dobře. Konec konců je to taky nasazená třicítka na tomhle turnaji. 30-30, Kopřiva podává zprava na Muteta ven z kurtu, ten se tam natahuje z backendu, Kopřiva se přibližuje k síti a hraje krásný backendový vítězný balon křížem. 40-30 pro českého tenistu. Vít Kopřiva se teď nenechal rozhodit, zahrál všechno přesně, jak měl a vybojoval si gameball v momentě, kdy se už hraje skoro 3 hodiny tenhle zápas a ještě nějakou chvíli určitě končit nebude. Pakliže by Vít Kopřiva měl vyhrát ve 4 setech, tak musí otáčet z 0-3. Pokud by to bylo v 5, tak ten zápas se klidně může dostat i do 4 hodin, anebo dále. Mutet teď výborně zreturnoval dobrou ránu z prvního podání Víta Kopřivy. Hned přebírá iniciativu v té výměně a to sklízí ovoce jeho útočné snažení. Znamená to, že to je zase 40-40. Vít Kopřiva ten slibně rozehraný servisový gem, kdy měl 30-0, nedotáhl. Zatím je to stále schoda, ale přeci jenom ten polštář v podobě dvoubodového náskoku je tam. Teď je to schoda a zase fanoušci na ochozech, na tribunách si zaspívali. A teď už se zase může hrát, ještě ne, ještě chviličku bude se fandit, ještě možná jedno doporučení od Empireové rozhodčí a teď už můžeme znovu rozehrát tenhle zápas. Vít Kopřiva se netrefil do prvního servisu, ne vůbec ideálně, to bylo minimálně o 10-15 cm dál, než by si český tenista představoval. Druhé podání, Vít Kopřiva do pásky, do autu, dvojchyba a je tu breakball, který v podstatě bude taky malým setbolem, protože v případě proměnění by Mutet vedl 4-0, ještě by podával a nemyslím si, že by Vít Kopřiva měl ještě energii a sílu na tu otáčet z 0-4. To už by se spíš začal soustředit asi na rozhodující set číslo 5, ale nepředbíhejme, stále ještě může Vít Kopřiva tenhle gem uhrát, ale potřebuje teď aktuálně 3 body za sebou. Servis Kopřivy do forehandu Muteta, ten vypálil podobnou ránu jako před pár okamžiky, ale tentokrát ji neskrotil tak, aby ji zahrál před čáru. Naopak to bylo asi 20 cm za. Je srovnáno zase na 40-40. Takhle Vít Kopřiva potřeboval. Dobrý první servis, kterým by donutil soupeře k chybě. Tak ještě jednou, ideálně ještě dvakrát, aby Vít Kopřiva snížil na 1-3. Český tenista podává, ale bohužel do pásky. Takže teď přes druhé podání už si myslím, že úplně Muteta nezatlačí. Naopak se sám může obávat toho, že Francouz vymyslí zase nějakou kulišárnu. Ale dobrý servis z druhého podání od Víta Kopřivy, ale následně nečistě trefený forehand a je tu zase breakball pro Corentina Muteta z Francie, který vede 3-0. Má teď ještě breakball neboli výhodu na 4-0. Prohrává 1-2 na sety s Vítem Kopřivou. To stále platí, na tom se nic nemění, ale tenhle set zatím vypadá velmi dobře pro francouzského tenistu. Pokud jsme si mysleli, že by třeba mohl polevit koncentraci a už trochu odchodit zbytek zápasu, tak to tak rozhodně nedopadlo. Mutet je připravený bojovat minimálně v 5 setech. Teď Vít Kopřiva při breakballu trefil výborný první servis, ale nedostatečně agresivní další úder, takže Mutet to začíná zvedat do vzduchu, hraje takové velké svíce, následně hraje do autu. 40-40. Dlouhý gem si teď dopřávají Vítko Přiva s Corentinem Mutetem. Je to zase srovnané. Teď přesně se hrajou už 3 hodiny tohohle utkání a trojku. Řeknu ještě jednou tuhle číslovku, a to v souvislosti s teplotou, protože je přes 30 stupňů určitě. 33, možná dokonce 34. Záleží samozřejmě na tom, kde ty teploměry mají pořadatelé umístěné, ale 33 minimálně je teď v Paříži na konci května. Opravdu zvláštní situace a velmi nepříjemná pro tenis. Vítko Přiva teď útočí z forehandu, Mutec zase brání těmi vysokými balony bez rotace, které se ale složitě zabíjejí pro Víta Kopřivu. Teď by to mohl zkusit Vítko Přiva z forehandu ven z kurtu, ale Mutec tam ještě byl a následně chtěl zahrát vítězný balón, ale nezvládl to. Ještě že tak, Kopřiva si teď vybojoval sám gamble, může snížit na 1-3, ten gem už se hraje skoro 7 minut. Vít Kopřiva byl teď trpělivý, počkal si na tu příležitost, dokázal zatlačit Muteta, donutilo k chybě, tak ještě jednou ideálně. Ale Mutec samozřejmě může zase teď zareagovat úplně jinak. Třikrát zahraje do vzduchu, velký lob, ale potom vypálí vítězný míč, jako by se vůbec nechumililo. Teď dobrý servis Víta Kopřivy a je to gem pro českého tenistu. První gem v tomhle setu. Kopřiva snižuje na 1-3 ze svého pohledu. To podstatné stále platí. Vede nad Mutetem 2-1 na sety. Pohled ještě na zápas Lindy Frugvirtové s Jacquemotovou z Francie. 4-6 z pohledu Češky set první. V tom druhém už je to 3-4. Bylo to 0-4. Teď Linda Frugvirtová získala 3 gemy v řadě.
0: My teď na chvíli opustíme pařížské tenisové kurty, protože důležité věci se dějí na hokejovém mistrovství světa. Švédové se Slováky bojují o poslední volné místo ve čtvrtfinále ze skupiny B, ve které jsou také čeští hokejisté. A i tenhle ten zápas může mít třeba vliv na to, z jaké pozice oni půjdou do čtvrtfinále. No a jak se to tedy vyvíjí ve Friburgu mezi Slováky a Švédy, se teď dozvíme od Františka Kuny.
2: Úplně jinak než od úvodu, Švédové otočili zápas a vedou nad Slovenskem 2-1. Před malou chvílí na začátku druhé třetiny ujel Silfverberg v přečíslení. Švédové jeli 2-1. Silfverberg jel zleva, je to pravák, hokejku tak má do hřiště a naznačoval střelu, s čímž možná Slováci tak trochu při bránění počítali, ale Silfverberg nakonec z levého kruhu vypálil a propálil. Hlava je mezi rukou a tělem, tedy mezi vyrážečkou a žebry, řekněme. Tam tudy letěl kotouč do slovenské branky a tenhle scénář posouvá do čtvrtfinále švédské hokejisty, kteří nemohou bodově dosáhnout a přeskočit český tým. Slováci z tohoto zápasu potřebují bod, ten jim stačí k zajištění čtvrtfinále. V opačném případě půjdou dál Švédové, protože v té české skupině ve Friburgu už mají jistotu čtvrtfinále. Kanada, ta bude první bez debat, Norsko a také Česko. 2-1 pro Švédy tedy, tady ve Friburgu hraje se i ve druhé skupině. Spojené státy tam nastoupily proti Rakousku a už vedou 3-0 a směřují tak za posledním volným postupovým místem do čtvrtfinále. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
0: A v 17 hodin a 18 minut se zase přesuneme do Paříže na Roland Garros, kde jsou teď momentálně na kurtech dva čeští tenisté, respektive jeden tenista, jedna tenistka. Jejich počínání sleduje dál David Prouza.
1: Na polovině Víta Kopřivy, který hraje s Francouzem Mutetem, vede 2-1 na sety, ztrácí 1-3 ve čtvrtém. Jsou teď 3 dlouhé čáry. Dokumentují to, že Vít Kopřiva 3krát musel dobíhat zkrácení od Corentina Muteta, 3krát ve stejném místě a 3krát neuspěl. Velice frustrující věc pro českého tenistu, který následně vyhodil backhand křížem ve snaze o to, aby zatlačil Francouze ve výměně a Mutet se tak dostává do vedení 4-1 ve čtvrtém setu a je dost možné, že tady na Roland Garros o postupujícím do druhého kola v tomto zápasu rozhodne až pátá sada. Kde je zatím také to docela vyrovnané, překvapivě podle mě, je zápas Lindy Frugvirtové a Jacquemotové z Francie, který dospěl do stavu 3-4 ve druhém setu. Bylo to už 0-4 z pohledu Češky, ta se teď dokázala vrátit zpátky do zápasu, ale Jacquemotová má teď možnost servisu a může zase odskočit do dvougemového náskoku.
0: Říkám David Prouza, kterého uslyšíte i v následujících chvílích, kdy totiž si řekneme o tom, že dnes se do tenisového Roland Garros zapojí také největší favorit mužské dvouhry. Od času dominance Rafaela Nadala nemělo Roland Garros tak jasného favorita na zisk titulu, jako je to právě letos Ital Jannik Sinner, který si tedy tuto pozici vydobil neuvěřitelnou sérií na antukovém povrchu před pařížským Grand Slamem, opanoval všechny 3 turnaje série Masters, Monaco, Madrid a také Řím.
3: Tak. Takto bouřlivě slavili fanoušci Sinnerův triumf v Římě. Italo se díky tomu stal nejmladším tenistou v historii, který ovládl všechny turnaje série Masters. Na Antuce letos nepoznal porážku a proto je při absenci Carlose Alcaraze jasným adeptem na zisk titulu z Roland Garros. O Sinnerových kvalitách mluví Tomáš Macháč.
4: On vás opravdu donutí hrát jako vaši hranu úplnou a v tom, jako, když dokážete jako vydržet, že si myslím, že když já hraju svůj nejlepší tenis, tak můžu konkurovat jako všem hráčům, ale je potřeba to udržet celý tři sety a nejenom jakoby ten jeden set, a to on jako dělá vlastně jakýkoliv zápas, on nastoupí, tak udrží to své maximum skoro celý zápas, proto on dominuje, že je opravdu konzistentní hra, vysoce fakt jako kvalitní tenis každý míč.
3: Řekl v Paříži Tomáš Macháč, který při posledním vzájemném zápase sebral Sinnerovi set. Ještě úspěšnější byl v tomto ohledu Jakub Menčík, to je totiž poslední tenista, který v tomto roce dokázal Itala porazit. Povedlo se mu to v únoru v Dauhá a během Roland Garros popsal, co na světovou jedničku platí.
5: On je, že jo, mašina, on tam prostě nedá nic zadarmo, nepomůže vlastně žádnou chybou, takže člověk si fakt musí jako uhrát ty míče sám a přesně tak je to akorát o tom prostě hrát agresivně a takovou dobrou dávku rizika do toho dávat.
3: Dosáhnout optimální úrovně rizika je v tenise nebývale složitá věc. Jannik Sinner to ale sám umí dokonale. O jeho stylu mluvil v Paříži také Jiří Lehečka.
6: Tichý zabiják, já nevím, jak to popsat jinak, protože když třeba jsem hrál i proti Carlosovi, tak to doopravdy hraje výměny, které jsou a míče, které jsou jak z říše snů a lidi pořád ve stoje. Když hrajou proti Jannikovi, tak je to spíš taková hra, kde on hraje každý míč precizně, bez nějakých extrémních rizik, ale tak nesmírnou kvalitou, že postupně toho soupeře ubije tou precizností, aniž by se snažil hledat nějaký liney nebo hrát nějak jako riskantně. A určitě si myslím, že poslední dobou extrémně zlepšil jako servis.
3: Říká Jiří Lehečka, i proto je Sinner na Roland Garros hlavním favoritem na zisk titulu. Do antukového Grand Slamu vstoupí dnes večer zápasem proti domácímu Clemánu Taburovi. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: I o tom, jak se bude dařit Jannicku Sinnerovi, uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport, ale teď aktuálně půjdeme zase na hokej do švýcarského Friburku na poslední zápas Švédů a Slováků v základní skupině mistrovství světa. Sleduje ho František Kuna.
2: V přímém souboji o čtvrtfinále vedou Švédové 2-1 nad Slovenskem ve 28. minutě zápasu. Teď s tím ale něco může udělat Sýkora, který vjel do pásma, vypálil na Helberga a ten vyrážečkou poslal kotouč do ochranné sítě. To ve chvíli, kdy tady začíná pauza na čištění ledové plochy, ale do téhle doby v rámci druhé třetiny jsou Švédové aktivnější. Oceněni byli gólem Silfverberga na stávajících 2-1. Doplním, že v úvodu poslal Slováky v 5. minutě zápasu do vedení Choromjak. Slováci byli lepší celých prvních 15 minut, Švédové až po čtvrt hodině hry poprvé vystřelili na Hlavaje, no a až nějaký další pokus a ten od Frondela z velkého úhlu z pravé strany zapadl do slovenské branky, byla to trochu smůla pro golmana Hlavaje, který se z jeho pohledu přesouval zprava doleva, Frondel stál ve velkém úhlu, napálil kotouč po ledě, ten letěl v podstatě souběžně s brankovou čarou a jak se Hlavaj přesouval, tak mu kotouč proletěl mezi betony a tou vzdálenější nohou, tedy pravou, si patou brusle kopl kotouč do vlastní branky. To bylo 1-1, pak Silfverberg 2-1 na začátku druhé třetiny ve 23. minutě a tenhle stav 2-1 pro Švédy platí i teď v minutě 28. Ve druhé skupině je to jednoznačné, Spojené státy sice prožili několik zaváhání na turnaji a až dnes musí usilovat o čtvrtfinále a zvládají to. Nad Rakouskem vedou 3-0 těsně před polovinou utkání. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: No a než se vypravíme zase na tenis, tak jedna cyklistická aktualita. Dan Jonas Vingegaard vyhrál s více než minutovým náskokem vrchařskou 16. etapu Gira d'Italia a výrazně tak zvýšil svoje celkové vedení v této Grand Tour. No a teď už tedy tenis, Roland Garros a také David Prouza.
1: Vítko Přivá hraje s Francouzem Moutetem. Pokračujeme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu nebo minimálně v delším reportážním vstupu teď z Paříže. Stále je Čech ve hře o zisk čtvrté sady a tím pádem je zápasu. Prohrává sice 2-4, ale je to pouze o jednom breaku. Navíc Corentin Moutet zase se teď dostal, nebo spíš si dopřál takovou delší debatu s rozhodčí v momentě, kdy servíroval Vítkopřiva, vedl 30-0. Francouz argumentoval tím, že si myslel, že servis je v autu, že nehrál, pak se zapojil do výměny, pak tvrdil, že se nezapojil a tak dále. Zabralo to dobré 2 minuty, ale Vítkopřiva to všechno ustál v poklidu a teď snížil na 2-4 a při servisu Muteta je teď trochu aktivnější v té výměně. Francouz zase střídá vysoké balony, které letí třeba 20 metrů do vzduchu s podseknutými čopy a potom s bombastickými údery v podstatě bez rotace. To všechno stihne Mutet během asi tak 7 vteřin. Neuvěřitelná věc a neuvěřitelná pestrost úderů, kterou nabízí tenhle francouzský tenista, nasazená třicítka, která vede 4-2 ve čtvrté sadě, 15-0 podává, nicméně je to český tenista, který vede 2-1 na sety. Zápas v Lindy Fruhvirtové s francouzskou Jacquemotovou se na chvíli přerušil kvůli ošetření francouzsky, ta teď vede 4-3 a servíruje, vede také 30-15. Corentin Mutet si pomáhá SM v souboji s Vítem Kopřivou, odskakuje do náskoku 30-0. A za malou chvíli může odskočit zase do toho náskoku o 3 gemy, tentokrát by to bylo 5-2. Nicméně Vítkopřiva už několikrát při servisu Muteta ukázal, že je schopen konkurovat svému soupeři a zároveň mu i ten servis někdy také sebrat. Teď prohrává 0-30, Mutet znovu podává spodem, je to zase s obrovskou rotací, tohle opravdu Francouz umí, ale tentokrát na něj Kopřiva vyzrál, ten krátký balon doběhl, zahrál po čáře, vykryl svůj prostor na síti a backendovým volejem ukončil celou výměnu, ale je potřeba říci, že tohle už ani není nějaký servis na jistotu, jako se to dělá třeba v mladších žácích, kdy si nevěříte na servis horem, tak hrajete spodem. Tohle je cílený útok, podseknutý balónek s rotací spodní a zároveň boční. Ten míč letí za síť, ještě skočí úplně do strany. Kopřiva to měl těžké, poradil si s tím, tak je to také po zásluze. Z jeho pohledu už jenom 15-30. Teď mu tam chybuje z forehandu, lehký, relativně lehký úder zahazuje, je srovnáno po 30. Teď si Mutet nepomohl tím servisem spodem, jako několikrát třeba v prvním nebo druhém setu v posledních 3-4 pokusech. To byl vždy Kopřiva, který získal tu výměnu. Jsem zvědavý, kolikrát to ještě Mutet vyzkouší, ale už mě zase ukolébal, myslím si, že nejenom mě, že už tuhle věc dělat nebude, ale zároveň se k ní zase dokázal uchýlit. Je to prostě opravdu hodně nečitelný tenista. Vede 4-2 nad Vítem Kopřivou, vy o tom slyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport. Stav 30-30. Český tenista Vít Kopřiva za základní čárou připraven. Mutet podává zprava na Kopřivu, který přehazuje výborně returnem, tak, aby Mutet musel hrát velmi rychle po dopadu míče u základní čáry. Netrefil se čistě. Je tady breakball pro Víta a Kopřivu, tak to by byla perfektní zápletka pro čtvrtý set. Kopřiva už prohrával 1-4, teď je to 2-4 a Kopřiva má breakball při servisu Muteta, který se přece jenom podle mě trochu rozhodil tou poslední debatou s Empireovou rozhodčí. Od té doby střídá hvězdné momenty s těmi spíše strašlivými. Teď čelí breakballu, servíruje zleva na Víta Kopřivu, ten je daleko za základní čarou, ale teď to byla krásná rána Muteta. V pravý čas ho podržel první servis, 40-40, Kopřiva teď neměl šanci, natahoval se tam jak široký, tak dlouhý, ale ten balónek se spíš dokutálel k síti, než že by tam doletěl. Tohle se prostě Mutetovi povedlo. 2-1 na sety pro Kopřivu, ale 4-2 pro Muteta v okamžiku, kdy je to schoda, nebo chcete-li 40-40, případně egalité, jak se hlásí na Roland Garros, tedy v Paříži. Servis Muteta zase ven z kurtu, tentokrát tam ale Kopřiva dobře tipnul stranu, dostal se tam forehandem, teď chtěl zatlačit Muteta, vymyslel to dobře, ale netrefil se o pár centimetrů, takže je to zase Francouz, který má gamble, který má možnost k tomu, aby se dostal do vedení 4-2. Vít Kopřiva v té snaze o vítězný balon dokonce přišel o raketu, teď už ji zase sebral a bude se soustředit. No ne, tak pozor, ono to nebylo při úderu, ono to bylo spíš zahození rakety, takže v zápase, ve kterém neustále Mutet s někým debatuje, s někým si povídá, tak je to Kopřiva, který dostal jako první varování a musí si dát pozor, protože při dalším už by přišel o 1-15. Mutet se teď pokusil ukončit celý game SM, ale nepovedlo se mu to, o pár centimetrů netrefil tu boční lineu a tak má

0: Tu. Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství za SPD Martin Šebestián to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států Evropské unie. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun. Šebestián doufá, že pomoc by mohla pokrýt alespoň 1/4 škod. Při izraelském vzdušném útoku v oblasti uprchlického tábora v centrálním pásmu Gazy zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedly to zdravotnické zdroje spadající pod radikální hnutí Hamás. Podle svědků izraelský dron zasáhl skupinu lidí, kteří se postavili v pádu palestinských milic podporovaných Izraelem. Civilní obrana spadající pod Hamás tvrdí, že úder mířil na civilisty. Izraelská armáda informace o útoku prověřuje. Sport. Čeští hokejisté nastoupí ve 20 hodin a 20 minut k poslednímu skupinovému zápasu na mistrovství světa proti Kanadě. Přímý přenos odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Švédsko teď hraje se Slovenskem a ve Friburku je František Kuna.
1: V přímém souboji o postup do čtvrtfinále vede Švédsko nad Slovenskem ve 34. minutě 3-1, ve druhé skupině Spojené státy Rakousko ve stejném čase 3-0. Ze Švýcarska František Kuna, Radiožurnál.
0: Tenistky Linda Nosková a Linda Frovirtová vypadly na Roland Garros v prvním kole. Další podrobnosti má David Prouza.
2: Vítko Přiva hraje s Francouzem Moutetem. Čtvrtý set prohrává v něm 2-5, ale celkově 2-1. Na sety vede z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Hulína. V Praze silný provoz. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna zpomalte u sjezdu na Zlín. Na kilometru 267 v levém pruhu šetří nehodu a dojíždí se do krátké kolony. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy dlouhá kolona kamionu. Táhne se v pravém pruhu od 11. kilometru od sjezdu na Blučinu až k omezení u D1. Na silnici 46 z Opavy do Olomouce dejte pozor u Šternberka. V zatáčkách Ekce Homo u Lipiny se srazilo auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři omezili průjezd. Zatím se s opatrností projet dá. V Praze je stále silný provoz. Regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka v obou směrech a před tunely se tvoří kolony. Ucpaná je Patočkova, Plzeňská, Radlická i Povltavská ulice. Popojíždět budete i na magistrále v centru města. Tam je větší kolona směrem z Florence k muzeu. Asi na 15 minut. A ucpaný je i Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je tam kolona směrem z letiště na D1 od plzeňské dálnice až na 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezská taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně objeví přehánky. Teploty až 31 stupňů na jihu Moravy i kolem 33. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: Po zprávách, ve kterých jste také slyšeli aktuální stavy hokejových utkání, které se teď hrají na mistrovství světa v 17 hodin a 34 minuty, můžeme vyrazit zase na tenisové Roland Garros na koncovku čtvrtého setu utkání Víta Kopřivy s Francouzem Moutetem. Slovo tedy má David Prouza.
2: Vít Kopřiva se snaží ještě zůstat ve čtvrtém setu, prohrává sice 2-5, ale teď bude servírovat, je to 15-30 z pohledu českého tenisty, ale teď si dobrou výměnu zase řekl trochu o pozornost a věřme, že ho to třeba nakopne minimálně do stavu 3-5, aby ještě Moutet musel sám potvrdit svoji dominanci ve čtvrtém setu, která určitě platí stále. Teď Kopřiva dává ESO, srovnává na 30-30, ale přesto už jsme několikrát viděli, že Moutet nebyl schopný třeba doservírovat koncovku nějakého setu, teď tedy po 30 a 2-5 k tomu z pohledu Víta Kopřivy. Mezitím už Linda Frohvirtová stihla dohrát svůj zápas s francouzskou Jacquem Otovou, prohrála nakonec po setech 4-6 a 3-6, takže tenistka, která prošla z kvalifikace a zapsala 3 výhry, už čtvrtou nepřidala a končí podobně jako Linda Nosková, která vypadla s řekyní Sakariovou, a to před pár hodinami. Vít Kopřiva bojuje o postup do druhého kola. Snaží se být prvním Čechem dnes, kterému by se tohle podařilo. Teď má 40-30 po dobrém backendovém vítězném balonku. No a můžeme doplnit, že ještě dvě Češky se chystají na svůj zápas, byť ještě jejich zápasy se nenachýlily. Kateřina Siniaková se utká s Valtersovou ze Švýcarska a Nikola Bartuňková zase s Mbokovou z Kanady. To je věc, na kterou se ještě můžeme těšit na Radiožurnálu Sport. Teď aktuálně Vít Kopřiva.

0: Jeho snaha o snížení ve čtvrtém setu na 3-5 a to se daří právě teď. Vít Kopřiva snižuje, udržel si svůj servis, prohrával v tom gameu 0-30, nakonec získal 4 balonky za sebou a poprvé na kurtu, kde hraje Vít Kopřiva s Corentinem Mutetem, je už trochu také stín, alespoň v místech, kde mají tenisté ručníky, takže tam teď právě zamířil Vít Kopřiva, aby zaprvé se trochu otřel na obličej a na rukou a zároveň, aby si užil alespoň trochu málo toho stínu, který jinak dostává jenom v přestávkách a to je pouze takový poloviční stín, protože nad lavicemi hráčů vždy sběrači míčů roztáhnou deštník, ale to prostě v takovémhle parnu, které panuje v Paříži, rozhodně nemůže být dostačující. Vít Kopřiva prohrává 3-5 s Mutetem, ten teď servíruje, zahajuje SM, ne. Je to kousek za, Mutet se šel na půl cesty podívat, pak se vrátil, asi sám cítil, že tentokrát nemá smysl se vůbec hádat, protože ten out byl nakonec docela výrazný. Takže druhé podání, Vít Kopřiva vede 2-1 na sety, ale teď prohrává 3-5 s Mutetem, dobře zareturnoval, ale zároveň musí hrozně běhat ze strany na stranu a teď se mu to povedlo z backhandu, překvapil svého soupeře a vítězným balonem z forehandu se dostává do vedení 15-0. Při returnu se dostal v podstatě úplně mimo kurt. Mutet ho poslal úplně na druhou stranu. Kopřiva to odběhal a nejen to, dokonce zahrál skvělý backhandový úder, který měl potřebnou hloubku a následný vítězný forehand. To už byla třešnička pro Víta Kopřivu. S tímhle si každý profesionální tenista už celkem v pohodě poradí. A tak teď Kopřiva vede 15-0 a může trochu brnkat na nervy Corentina Muteta a věřme, že tahle disciplína ho bude bavit a že bude v ní úspěšný. Servis Muteta, který je do backhandu Kopřivy, následně do protipohybu hraje Francouz a Kopřiva to nezvládne. Je škoda, škoda. Kopřiva běžel na pravou stranu své poloviny, dostal balon na tu levou, ale v protipohybu už nedokázal tu ruku nastavit tak, aby se dostal přes síť, takže je to 15-15. Teď bude podávat zprava a diváci cítí samozřejmě velkou šanci na to, aby se tenhle duel protáhl do pátého setu, jako by jim vůbec nevadilo to obrovské vedro, které panuje v celém areálu. 5-3 vede Corentin Mutet nad Vítem Kopřivou, ale ztrácí 1-2 na sety. 15-15, servis Francouze do backendu, ale zároveň příliš dlouhý úder, takže Kopřiva nemusel returnovat, balon zahrál tak, aby nikoho dalšího nevyrušoval a Mutet teď se může soustředit už na druhé podání. Občas ty returny při hlášeném autu tenisty trochu popudí, tentokrát se nic takového neděje. Mutet je hodně opatrně. Kopřiva velmi tvrdě backendem zatlačil, ale nemělo to potřebnou délku a pak to přehnal s délkou svého forehandu Kopřiva. To je velká škoda. V téhle výměně mohl v klidu pokračovat. Místo toho je to 15-30 a Mutet je o poznání blíže zisku čtvrtého setu a zase ožívají francouzští fanoušci, kteří tak typicky právě pro Roland Garros podporují své oblíbence a každý, kdo hraje s Francouzem tady na French Open, tak to samozřejmě pocítí a nikdo nikdy favoritem logicky být nemůže. Možná Rafael Nadal v posledních letech, ale to už je samozřejmě minulostí, tenhle tenista už kariéru ukončil. Vít Kopřiva teď výborně returnuje, zase byl vytlačený Mutetem úplně mimo svoji polovinu, teď běží k síti, protože Mutet fantasticky zkrátil tuhle výměnu a jsou tu sedmi. Mutet se může vrátit do zápasu, prohrával 1-2 na sety, ale teď může ten čtvrtý získat. Vede 40-15 a má 2 setboly navíc při svém podání. Tohle byla lahůdka od Muteta, který z vysokého místa zahrál ten zkrácený forehand se spodní rotací. Kopřiva se rozběhl, ale zjistil záhy, že tohle prostě stihnout nemůže. Teď servis spodem z prvního podání, zase od Muteta, který ale končí na síti, takže Lacino se připravil o možnost ukončit na prvním servisu Mutet tenhle set. Tak co zkusí teď? Dal by ještě jeden, to snad ne, to už by si netroufl. Druhé podání zase už konvenčním způsobem. Kopřiva se opírá do backendového returnu, zase zkracuje Mutet fantasticky. Tohle bylo nečekané, ale velmi efektivní a zároveň efektní. Mutet získává čtvrtý set 6-3 a o postupujícím do druhého kola se v tomhle duelu rozhodne až v sadě číslo 5.
1: Teď si oba tenisté dopřejí zaslouženou pauzu před tím rozhodujícím pátým setem v horké Paříži a my se tak můžeme věnovat hokeji. Ještě předtím zase připomenu, že od 18 hodin vám budeme nabízet také přenos z fotbalového utkání. První zápas baráže o místo v nejvyšší soutěži mezi Baníkem Ostrava a Táborskem. Začíná tedy v 18 hodin. Ale teď pojďme na hokej. Švédsko-Slovensko, zápas o místo ve čtvrtfinále mistrovství světa. Koncovku druhé třetiny vám teď přiblíží František Kuna.
2: Švédové stále vedou, ale už jen 3-2, protože Slováci dokázali snížit. V přesilovce se trefil Marek Hrivík. Byla to početní výhoda při vyloučení švédského obránce Brandströma, která první minutu a půl nesplňovala úplně parametry profesionálního hokeje a světového šampionátu. Ano, Slováci se dokázali dostat do útočného pásma, ale pak velice lehce odevzdávali kotouče. Třeba Kristián Pospíšil o něj přišel úplně v podstatě samovolně, kdy mu ujel z hokejky. Byly to takové chyby možná pramenící z nervozity, ale do hlav slovenských hokejistů popravdě nevidím. Každopádně k pravé straně branky k tyči se pak dostal k dorážce Marek Hrivík a převalil kotouč přes beton do horní části branky kolem betonu a lapačky klekajícího si Helberga. A tak je to aktuálně nové skóre, relativně nové, 3-2 pro Švédsko. Ten gól na 3-1 dával Stenberg, když vyjel do útočného pásma, propál hlava je, pak tedy snižoval Hrivík na druhé straně. Přerušeno 2,5 minuty před koncem druhé třetiny po ráně Faško Rudáše a po ráně Švédu a zákroku hlava je. Vazovat se bude po levé ruce slovenského golmana. Slováci potřebují v tomhle zápase získat alespoň bod, aby postoupili do čtvrtfinále. V opačném případě, pokud tedy Švédové zvítězí za 3 body, půjdou do čtvrtfinále právě Severané. Rýsuje se také úvodní čtvrtfinálová dvojice a ta by mohla mít zajímavé složení. Spojené státy Kanada. Kanada totiž s jistotou vyhraje tady skupinu ve Friburgu a Američané vedou teď aktuálně v souběžně hraném zápase nad Rakouskem 4-0 a pokud zvítězí za 3 body, všechno tomu nasvědčuje, tak postoupí z posledního místa té skupiny v Curychu. Tady ve Friburgu poslední 2 minuty druhé třetiny. Kotouč mají Švédové v útočném pásmu, ale ne na dlouho a napadat tak musí v útočném pásmu Holmström. Přišel opuk a Slováci míří rychle na druhou stranu. Rána stečovaná těsně před Helbergem, který už se posouval doprava, ale musel nakonec lapačku, kterou má v levé ruce, vytasit proti letícímu kotouči. Teď šance pro Slováky další. Liška dojíždí kotouč. Nebude to zakázané uvolnění. První v rohu dává před branku kotouč, tam ale neprošel a teď minutu a půl před koncem druhé třetiny při švédském vedení 3-2 jsou Slováci usazení v útočném pásmu. Přihrávka na modrou, odkud může přijít rána, nakonec Okuliar uprostřed modré čáry, ale trefil před ním stojícího a napadajícího útočníka Linuse Karlsona a kotouč vypadl do středního pásma. Slováci ho zpět posouvají do útočné třetiny, ale tam už může hrát Johansson, který má na sobě napadajícího Hrivíka, ale Johansson to zvládl a posílá kotouč k červené čáře. Švédský přechod do pásma 2-2. Rána může přijít od Delaruseho, ale ten přišel opuk a naopak zase Slováci mohou dopředu s protiútokem. Okuliar přibržděný u červené, i tak předal Hrivíkovi. Hrivík zleva doprava nakonec nenašel Čedrleho, ale i tak může hrát Okuliar na modré čáře. Okuliar v útočném pásmu v rohu dává na modrou čáru na Gajduše, ten schodil hru do pravého rohu, kde je Mešár, ten objíždí branku a 40 sekund před koncem druhé třetiny stále je to Mešár, který pálí a trefuje se kam, možná do branky. Tak tohle bylo offouse, každopádně rozhodčí rozpažují, přerušeno 33 sekund před koncem druhé třetiny, Švédsko-Slovensko stále 3-2. Filip Mešár objel celé útočné pásmo, začínal v pravém rohu, vzal to za branku, do levého rohu vyjel až na prostředek modré čáry a tam odsud vypálil. Helbergovi ten kotouč vypadl z výstroje a bylo vidět, jak už se pomalu suné za něj, ale on stihl ještě lapačkou těsně před brankovou čarou ten kotouč a zasunul si ho pod tělo k levé kyčli, když ležel na zádech. A i z opakovaných záběrů je jasné, že tady není nutné chodit k videu. Každopádně to vzrušení slovenských fanoušků je velice pochopitelné. I záběr kamery ze zhorejška ukazuje, že Slovákům chybělo ke gólu nějakých 10, možná 15 cm. Švédsko-Slovensko 3-2 stále v závěrečných desítkách sekund druhé třetiny. Slováci potřebují bod, Švédové potřebují vyhrát za 3 body. Ve hře je poslední postupové místo skupiny ve Friburgu. Švédské vyhození až za branku Slováků, tam jde Kmec, posílá kotouč k červené. Posledních 20 sekund druhé třetiny, puk nakonec zapadl na švédskou střídačku a bude se přerušovat. První třetina skončila 1-1, Slováci vedli po gólu Chromiaka, Švédové vyrovnali zásluhou Frondela poté, co jim hodně dlouho, 15 minut trvalo, než poprvé vystřelil na branku soupeře. No a ve druhé třetině pak Silfverberg se trefil z breaku, Stenberg po přechodu do útočného pásma a snižoval relativně nedávno, zhruba 3 minuty naspátek, Marek Hrivík v přesilovce. 3-2 pro Švédsko, byli v útočném pásmu Švédů, kotouč končí nakonec u modré, ale rána nepřichází, tak se tam s pukem potáčí Raimond, dává ho za branku posledních 12 sekund, znovu Raimond u puku, v levém rohu tam dělá otočku, přihrává za branku, snaha o zakončení z velkého úhlu, Raimond je v rohu, tlačí ho tam na mantinel Koch, 4 sekundy, ještě to stihnou Švédové vypálit, rána těsně mimo a ještě povalený hlavaj, tak to si říká možná o drobné postrkování, každopádně klaxon jste slyšeli, ten ukončil druhou třetinu a Švédové po ní vedou nad Slovenskem 3-2, ve druhé skupině dál platí, že Američané zvládají lépe svoji roli favoritů a vedou nad Rakouskem, ale už jen 4-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
1: Zajímavé a vzrušující momenty v utkání mezi Slováky a Švédy, které rozhodne o tom, kdo z těchto dvou soupeřů doplní už trojici známých čtvrtfinalistů ze skupiny B mistrovství světa a připojí se tedy ke Kanaďanům, Norům a Čechům. No a na tenisovém Roland Garros už začal pátý set, rozhodující set utkání mezi Vítem Kopřivou a Francouzem Corentinem Moutetem. Samozřejmě začátek toho pátého setu je důležitý, tak pro koho se vyvíjí lépe, se teď dozvíme od Davida Prouzy.
0: Bohužel pro Francouze Mouteta při servisu Kopřivy má dva breakboly, respektive teď už jenom jeden, protože ten první odstranil Kopřiva výborným backendovým krosem, vítězným balónem. Teď tedy 30-40, ale start do pátého setu neměl Vít Kopřiva úplně ideální. Skoro si myslím, že by byl radši, kdyby byl na returnu. Byť by to znamenalo, že by dotahoval v tom pátém setu, tak rozehrávat na servisu teď pro Kopřivu prostě není úplně ideální. Několik gemů sice na svém podání vyhrál, ale otáčel třeba ze stavu 0-30. Teď je to ještě horší. Naštěstí se Kopřiva trefil do druhého podání. Teď se snaží od základní čáry přetlačit Mouteta, ale ten zase se uchýlil k takovému tomu pasivnímu čekání, ale za malou chvíli může něco vymyslet. Teď naštěstí vymyslel celkem nepochopitelnou chybu z forehandu. Vít Kopřiva odvrátil i druhý breakball, tak to je parádní zpráva, kterou nabízíme ve vysílání Radiožurnálu Sport přímo z Paříže. Schoda 40-40, servis Víta Kopřivy teď z pravé strany. Potřeboval by Vít Kopřiva rozhodně vstoupit do tohoto pátého rozhodujícího setu vítězně, udržet si podání, naopak donutit Mouteta při servisu do nějakých svízelných situací. Kopřiva teď krásně ven z kurtu, ale Moutet to skrotil čopovaným backhandem, ale následný backhand Kopřivy už vytáhnout nedokázal a také tu gamble pro českého tenistu. Ale jak moc se Vít Kopřiva teď nadřel na ten vítězný balón, jak těžké to bylo skrotit ten podseknutý čop od Mouteta. To byla opravdu neskutečně svízelná situace a Vít Kopřiva jen tak, že si s tím poradil. Dovedu si představit situace, ve kterých by to řada tenistů nezvládla. Teď Kopřiva podává zleva ven z kurtu, ale také s páskou. To znamená, že Moutet nemusel returnovat, stejně to udělal, ale stejně jako Kopřiva před pár minutami zahrál ten balon šikovně, takže neovlivnil už přípravu Kopřivy na první podání. Český tenista teď tedy znovu přes první servis, tentokrát do backendu Mouteta, tento jen tak přihazuje k základní čáře, teď je to obrovská svíčka zase od Mouteta, ale marná práce, marná sláva, když to funguje, proč s tím přestávat? Vít Kopřiva teď úplně zbytečně zahodil příležitost, chtěl to rychle po dopadu napálit z forehandu na vítězný balón, místo toho je to dvoumetrový out, tohle bylo zbytečné od Kopřivy, který si následně nafackoval sám sobě rukou, si dal do dlaně, to je tak jediný výraz frustrace, který si může dovolit, protože už měl varování a házení raketou by samozřejmě rozhodčí mohla potrestat 15 pro Mouteta, což by znamenalo breakball zdarma. A to samozřejmě nechceme. Vít Kopřiva teď za stavu 40-40 netrefil první servis. Ještě jedno podání má, ale Moutet je teď velmi blízko připravený u základní čáry, asi bude hrát tvrdě, udělal to, ale Vít Kopřiva zareagoval velmi dobře, tak se zase Moutet uchyluje k tomu pomalejšímu řešení a Vít Kopřiva reaguje výborně, zkrátil hru, Moutet tam ani neběžel, Kopřiva má gamble, může se dostat do vedení 1-0 a to připomínám, že už odvrátil dva breakboly v tomhletom úvodním gamu rozhodující páté sady. Vít Kopřiva se snaží o to, aby byl prvním českým postupujícím do druhého kola v dnešním programu. My o tom také budeme za chvíli informovat posluchače Radiožurnálu. Vít Kopřiva bojuje v pátém setu s Corentinem Moutetem z Francie o postup do druhého kola Roland Garros a teď si pomohl dobrým servisem k tomu, aby se dostal do vedení 1-0 v pátém setu. Je to vyrovnaný zápas, o kterém vysíláme pravidelně ve vysílání radiožurnálu Sport. Kopřiva je zatím jediným Čechem, který je ve hře, protože už vypadly Linda Frugvirtová s Lindou Noskovou, ta druhá jmenovaná prohrála se Sakariovou z Řecka 0-2 na sety, stejně jako Frugvirtová s francouzskou Jacquem Otovou. Vít Kopřiva vede 1-0 v páté sadě nad 30. nasazeným tenistou tohoto turnaje Corentinem Moutetem. Dále to můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Ještě doplním, že dvě Češky se dnes představí v programu pařížského Grand Slamu. Kateřina Siniaková se utká se Švýcarkou Valtertovou a Nikola Bartuňková s Kanaďankou Mbokovou. Z Paříže David Prouza, radiožurnál.
1: Máme teď tedy kompletní tenisové informace a můžeme se na chvilku věnovat fotbalu. Takový lehký předkrm před tím, co se bude odehrávat od 18 hodin i ve vysílání radiožurnálu Sport. První zápas baráže mezi ostravským Baníkem a Táborskem. Na místě na komentátorském stanovišti už je David Procházka, kterého zdravím tedy do Ostravy.
3: Dneska odpoledne z městského stadionu ve Vítkovicích.
1: Tak to, co slyšíme kolem tebe, to vypadá jako kdyby už Baník vedl 3-0, byla nějaká 30. minuta, to ještě zápas ani nezačal, to znamená, že ochozy jsou napěchované.
3: Ještě úplně ne, ale samozřejmě budou, protože ještě je spousta fanoušků vně stadionu, ale prodáno už včera bylo 13 000 vstupenek. Dnes, když jsem se díval kolem 3 hodiny odpoledne, tak jsem viděl v některých sektorech zhruba desítky volných míst. Myslím si, že bude vyprodáno, kromě toho sektoru hostí, kde momentálně spočítám 4 fanoušky. Takže městský fotbalový stadion je celý v bílém, tak jak se fanoušci Baníku rozhodli přijít v jednotný barvách a bude tlačit Baník zatím, aby si vytvořil v tom prvním utkání před sobotní odvetou v Táboře co nejlepší výsledek, co nejlepší pozici.
1: O chozech tedy převaha Baníku jasná, očekáváš ji i na hřišti?
3: No, to je možná trošku těžší otázka, protože Baník Ostrava přeci jen v této sezóně nebyl zvyklý tolik vyhrávat, i když ty poslední dva zápasy zvládl. Mimochodem, Baník nastupuje v totožné sestavě jako v posledních dvou utkáních, takže bez změny. Myslím si, že by Baník přece jen měl tu kvalitu prokázat a možná i trošku to odlehčení, ta úleva, že se na poslední chvíli vyhnul přímému sestupu, tak by přece jen mohlo hrát roli. Baník Ostrava hraje na perfektním trávníku, který na podzim byl vyměněný, kdy byl naopak hrůzostrašný. Teď poslední dva zápasy mu vyšly, takže očekávám, že by měl Táborsko dnes porazit minimálně o 2 góly.
1: Jak vlastně vidíš ambice Táborska v té baráži? Přeci jen Táborsko nemá stadion na nejvyšší soutěž, hrálo by tedy s největší pravděpodobností v Českých Budějovicích, kdyby postoupilo, ale jsou ty jeho ambice na postup opravdu reálné?
3: Nemyslím si to, i když má velmi zajímavý a řekl bych i zkušený tým s kapitánem Pavlem Novákem nebo Jakubem Reskem či Lukášem Havlem. Jsou tam zajímaví hráči s velkými ligovými zkušenostmi, takže určitě z tohoto pohledu pro Baník to jednoduché nebude, ale myslím si, že ty ambice v týmu Táborska nejsou takové. Samozřejmě v porovnání s Baníkem Ostrava si myslím, že by to mělo být znát.
1: Tolik prozatím tedy David Procházka, který vás bude provázet prvním barážovým utkáním mezi Baníkem Ostrava a Táborskem po 18. hodině. Celý přímý přenos nepřerušovaně nabídneme na našich webových stránkách nebo třeba v aplikaci Můj rozhlas na radiožurnálu Sport. Budeme také trávit v Ostravě hodně času, ale budeme to mixovat také s tenisem a hokejem. Tak zatím naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: No a když jsem mluvil o tenisu, tak se můžeme vypravit i teď zase do Paříže na rozhodující pátý set mezi Vítem Kopřivou a Francouzem Moutetem v úvodním kole grandslamového Roland Garros. Jdeme tedy za Davidem Prouzou.
0: Vít Kopřiva vstoupil dobře do pátého setu, podržel si svůj servis, byť odvracel breakbully, teď naopak má Moutet možnost srovnat na 1-1, vedl 40-0, pak skvělou výměnou dokázal Kopřiva se do toho vývoje tohoto gemu vrátit, teď ovšem zase naprosto fenomenální hra s rotacemi od Corentina Mouteta, ale teď out! Moutet si přitáhl Kopřivu k síti, pak ho přeloboval, ale netrefil se, ten míček spadl za základní čáru o takové 3 cm. Je to 40-30. A Moutet si teď sám komplikuje život při svém servisu, prohrává 0-1 v pátém setu. Hraje se mimochodem 3 hodiny a 40 minut téměř v obrovském vedru. Je vlastně pro mě velkým překvapením, nebo je to neuvěřitelná devíza obou hráčů, že po tak dlouhé době jsou stále schopni produkovat takto skvělý tenis. Mutet podává zleva na kopřivu, ten se opírá do backendu, Mutet je u sítě, ale celé se to zopakuje, protože balónek se opřel o opásku, to znamená, že první podání má teď Mutet znovu k dispozici, musí se vrátit k základní čáře, docela to vydýchává, byť to nebyla zase tak dlouhá výměna, ale je to možné, že samozřejmě v tom vedru každý pohyb navíc bolí a je nepříjemný. Mutet teď bude podávat tedy znovu na Víta kopřivu. Ten je schovaný za základní čarou už trochu ve stínu, takže si trochu oddechne. Dobrý return kopřivy, který zatlačil teď Muteta, Čech se přibližuje k síti, naopak zkracuje výměnu, přitahuje si Francouze k síti a je to pokus o prohoz, který je dobrý. Parádní práce od Víta kopřivy. Tento umístil opravdu naprosto perfektně, tak aby na to Francouz nedosáhl a zároveň tak, aby to spadlo ještě na čáru. Dobrá práce od Víta kopřivy. Z 0-40 je to schoda a český tenista může zabojovat o servis Corentina Muteta a hlavně zabojovat o to, aby se dostal do vedení 2-0. To by samozřejmě byla ta vůbec nejlepší zpráva. Ten úder oslavilo přibližně 7 lidí na celém kurtu nebo na těch tribunách okolo, protože logicky moc českých fanoušků v řadách nenajdeme na Roland Garros. Mutet servíruje ven z kurtu Kopřivovi. Dává ESO, ten hlásí out, ale pak si to rozmyslel a dává takzvaně dlaň dolů, sám zamázl tu stopu. To znamená, že to ESO je, Empirová rozhodčí nemusí kontrolovat tohle podání. Gesto fair play, Víta kopřivy v momentě, kdy je to začátek 5. setu, tak to se počítá dvojnásob a Mutet teď tedy má gamble na 1-1, ale zároveň už musíme připomenout to, že také vedl 40-0 a stále se ještě hraje o jeho servis na začátku 5. setu. Vít kopřiva na backendu returnuje krásně k základní čáře, přímo na lineu. Teď další backend ven z kurtu a to se úplně nepovedlo, takže Mutet mohl v klidu reagovat, ale je to kopřiva, který je teď o poznání agresivnější, sám teď zkrátil fantasticky z backendu. Vynikající stopball a ochutnávka vlastní medicíny pro Corentina Muteta, který těmi stopbally také docela hýří v druhé polovině zápasu. Kopřiva to teď skvěle rozehrál, pak to výborně ukončil. Je to zase 40-40 a i Vít Kopřiva hraje trochu jinak, než by možná hrál proti jiným soupeřům. Logicky to tak dělat musí, protože Mutet je opravdu úplně atypický tenista a ty klasické věci na něj úplně neplatí. 40-40 Vít Kopřiva vede na začátku 5. setu 1-0 nad Mutetem z Francie, který teď hraje opatrnější první servis, nicméně dobře umístěný. Přesto Kopřiva se dokázal dostat do výměny, teď hraje perfektní forehand ven z kurtu, Mutet reaguje podseknutým čopovaným pomalým úderem, zase může Kopřiva útočit, tohle bylo hodně nepříjemné od Muteta, stejně ale Kopřiva je ve hře, backendový volej, který je vítězný, perfektní práce, breakball pro Víta Kopřivu, střídmé oslavné gesto, které vyslal směrem ke svému boxu, tam sedí jeho trenér a členové jeho realizačního týmu, celkem 3 osoby, jestli jsem počítal dobře. Vít Kopřiva teď několikrát zahrál nebezpečně k základní čáře, ale naštěstí to tam dokázal dostat. Teď má breakball na 2-0, to by byla perfektní věc, která by se povedla Vítu Kopřivovi na začátku 5. sady. 1-0, sále pro Kopřivu, ale může to být ještě o něco lepší. Mutet servíruje zleva na Víta Kopřivu, ten má breakball, servíruje skvěle. Přímo na téčko, ale Kopřiva trefil stranu, teď tlačí z forehandu. Mutet se teď uchyluje zase k tomu nahazování do vzduchu. Kopřiva bude trpělivější, tentokrát to neskusí napálit okamžitě, ale teď by mohl. Tohle je šance pro Víta Kopřivu, ale je to zase trochu opatrnější. Teď Mutet opravdu dělá všechno pro to, aby nemusel vůbec hrát, jenom napaluje nahoru ty balóny, teď podsekává balon tak napůl dopředu, dozadu. Stále ta výměna pokračuje. Vít Kopřiva tlačí z backendu po léně, Mutet reaguje čopovaným křížným backendem, stále se ještě hraje, Mutet tlačí Kopřivu, ten zkouší backend krosem, stále ta výměna pokračuje, Kopřiva to chtěl ukončit a netrefil se asi o 5 cm, to je vele škoda, to je opravdu velká smůla. Vít Kopřiva mohl několikrát zakončit tuhle výměnu, dal přednost opatrnějšímu přístupu a ten se mu nevyplatil. 21krát letěl ten balon přes síť. Ale ze stavu výhody pro Víta Kopřivu je to zase 40-40 a tohle vleje velkou energii do žil Corentinu Mutetovi, který zase předvedl ten svůj neortodoxní obranný styl, kdy to vypadá, že se skoro vůbec nesnaží, jenom to nahazuje k základní čáře a takové vysoké balóny, skoro až lobby, dalo by se říci, Kopřiva si s tím ale nakonec nedokázal poradit. Další den, další výměna, Vít Kopřiva teď z forehandu tlačí svého soupeře, zahrál krásně na lineu, backendem hraje znovu po léně, Mutet se ještě dokázal ubránit. Další další backend počáře od Kopřivy, který je teď v tlaku a má další breakball. Parádní práce, Vít Kopřiva teď vůbec nedbá na to, že mu teď hraje velice zvláštně, snaží se do toho mlátit hlava nehlava, respektive v téhle výměně se tak snažil. Povedlo se mu to, je tu další breaková situace pro Víta Kopřivu. 1-0. Výhoda Kopřiva. Servíruje Corentin Moutet na druhé straně hřiště z levé své poloviny. Český tenista to ještě trochu vydýchává, stejně jako ten francouzský. Není se čemu divit, protože opravdu je už ten zápas skoro 4 hodiny trvající. Moutet servíruje ven z kurtu, ale to je out. To je out, to je dlouhé. Moutet se teď zase jenom tak podíval do míst, kam ten balónek spadl, ale dlouhé to určitě bylo. Bylo to na čáře, ale ne na té správné. Takže Corentin Moutet má teď už jenom druhé podání. Kopřiva kousek od základní čáry připraven možná zaútočit a nemusí. Tohle je dvojchyba a opravdu cenný dáreček, který nabízí teď český tenista, francouzský tenista tomu českému. Vít Kopřiva si hodně oddechl, že nemusel bojovat o ten závěrečný balon v tomto gemu. Vede 2-0. Teď by to chtělo velmi rychle potvrdit také na servisu. Tenhle stav odskočit do vedení 3-0 a trochu zatlouct ten hřebík na rakvi Corentina Mouteta, pokud samozřejmě se bavíme přeneseném slova smyslu. 2-0 a pro Víta Kopřivu výborné zprávy, slyšíte o tom?
1: Byl to maratonský game doslova v podání Kopřivy a Mouteta na začátku pořád ještě pátého setu. Samozřejmě dál se budeme i tomuto zápasu věnovat, ale teď už v 18 hodin a 1 minutu míříme na fotbal. Ostrava Táborsko, první zápas baráže o účast v příštím ročníku nejvyšší fotbalové soutěže a David Procházka je na místě.
3: 0-0 mezi Baníkem Ostrava a Táborskem ve 45. sekundě v tuto chvíli. A Baník Ostrava začal dobrou kombinací před pokutovým územím Táborska, ve které byl především Artur Mušak, který si narazil se dvěma hráči a pak Siňavský. Vybojoval první rohový kop, už končí první minuta a právě Mušak ho zahrává na přední tyč, ale hosté odvrátili, konkrétně to byl Rezek, který odkopl míč ven z pokutového území, ale Mušak opět vybojoval odražený míč a už je na půlici čáře. Před malou chvíli zahrával rohový kop a teď u půlici čáry sebral hráčům Táborska míč a Friedrich už zakládal další útočnou akci na Krič Falušiho, ale Krič Falušimu ten centr z pravé strany vůbec nevyšel. Sjel mu po šajtli a skončil za brankovou čárou, vysoko nad brankou Pastornického, který se jde teď pro balón na rozehrávku. Stadion by měl být zaplněný, zatím tam vidím nějaká volná místa, ale předprodej bylo prodáno minimálně 13 000 stupenek, takže takový počet diváků minimálně by tu měl být. Druhá minuta zápasu a Pastornický už rozehrál se zkušeným kapitánem Pavlem Novákem a hráči Táborska se snaží zase dostat na útočnou polovinu, ale znovu ve spolupráci s Pojezným Mušák znovu se uvolňuje skvěle u levé postranní čáry. Tento hráč se dostal v závěru sezóny do skvělé formy a teď Baníkovci znovu zadarmo získali balón. Jurečka teď sice na přihrávku nedosáhl, ale Něnk byl faulován před pokutovým územím, byl to řezáč, který ho přibrousil. Něnk se ještě rozčiluje, že by měla následovat žlutá karta, ale nemyslím si, bylo to jen tělo na tělo, možná v závěru koleno na koleno, ale nebylo to nic tak strašného. Něnk ještě sedí na hrací ploše, no a Baníkovci už vytáhli nepovolenou pyrotechniku. Modrý dým se valí ze sektoru Baníku Ostrava, kde je transparent s Baníkem až do smrti. Ale to počet založení klubu 1922. Na hrací ploše už se Něnk zvedá a maže do pokutového území ve třetí minutě ze stavu 0-0 a Mušák zvedá pravou ruku, bude zahrávat tu standardní situaci, ještě tam je Plavšič, ale řekl bych, že to bude Mušák. Ano. Mušák centruje do pokutového území, byl tam připravený Pojezný, ale také obránci Táborska, konkrétně Novák, kapitán, který odhlavičkoval, pak se musel rychle zorientovat, protože hlavičkoval v takovém podřepu, ale bude z toho autové vhazování. Z pravé strany poblíž pokutového území pro kapitána Friedricha, pro kapitána Baníku Ostrava. Nakrátko přiběhl Jurečka, ale už znovu odběhl do pokutového území. Teď opět nakrátko Plavšič běhá mezi třemi hráči Táborska, ale Friedrich bude zahrávat dlouhý aut do pokutového území, ale tam odvrátili hosté, konkrétně Bláha odhlavičkoval. A teď už další nákop Baníku končí v zámezí, takže hráči Táborska se ubránili, ale budou vhazovat poblíž svého pokutového území z pravé strany zhruba 3 metry od rohového praporku, takže v nebezpečném území na ztrátu balónu. Čtvrtá minuta končí, stále 0-0 v prvním utkání baráže o první ligu, o šance ligu. Baník Ostrava se v první lize snaží udržet, Táborsko by do ní rádo postoupilo. Dlouhý aut odehrál Chaluš, to znamená obránce Baníku Ostrava. Nákup míří teď na Jurečku. Jurečka byl před obráncem, byl postrčený a bude z toho ruka, kterou viděl rozhodčí nehasil. V tom pádu Jurečky viděl ruku patrně a tak z toho bude z toho rohový kop. Tak teď úplně nerozumím tomu. Asi rozhodčí viděl ještě teč Poliaka, který se tam vracel s Jurečkou. Jurečka byl tělem před Poliakem, Poliak do něho vrazil a nemyslím si, že to bylo na penaltu, ale nemyslím si ani, že to byl rohový kop. Tak v páté minutě roh číslo 2 pro Baník Ostrava, ten první zahrával Mušak, ale teď přenechává míč Plavšičovi. Srdžan Plavšič zvedá obě ruce, to znamená, že patrně nebude rozehrávat nakrátko s Mušakem, který tam stále zůstává. Míč míří na Kryč Falušiho až do hlouby pokutového území, až někam na 16 metrů. A pro Táborsko to byla snadná situace na to, aby hráči hostů odhlavičkovali. Stále 0-0, ten dým z kotle Baníku už se trošku rozptýlil, ale znovu tam vidím zapálenou světlici. Tak opět nepovolená pyrotechnika na stadionu Baníku Ostrava. Mušák před pokutovým územím rovná si míč na levačku, pak na pravačku a vystřelil. Rána docela povedená, ale přímo na brankáře Pastornického, který potřeboval jen dobře si přilehnout ten míč, aby ho nevyrazil před sebe, aby ho chytil do rukavic a pokud možno na tělo. To se povedlo a v polovině šesté minuty první trošku akce Táborska na útočné polovině, kterou táhl Belo, ale pak fauloval. Rozhodčí nehasil píská faul tohoto nigerijského hráče. Těsně před pokutovým územím, takových 5-8 metrů. No a Friedrich už rozehrál rychle na Pojezdného na levou stranu. Teď má míč Estonec Siňavský v končící šesté minutě ze stavu 0-0. Pojezdný dostává balón, to znamená, že Baníkovci zatím obehrávají situaci z levé strany na pravou. Už tam hraje Friedrich a také Bevene, který, jak jsme se nedávno dozvěděli na tiskové konferenci, tak má přezdívku Messi. Dopředu je dobrý, ale dozadu si myslím, že má rezervy tento nigerijský krajní hráč. Ale teď Plavšič znovu ukázal rychlé nohy. Řekl bych, že byl jasně faulován teď Poliakem, který se s ním vytáhl až na půlící čáru a že to byl i docela ostrý a zbytečný zákrok. Tak nebyl to Poliak, byl to Rezek. Rezek se jde teď Plavšičovi omluvit a rozhodčí nehasil mu patrně říká a upozorňuje ho, že další takový podobný faul už by na žlutou kartu byl, ale myslím si, že už toto bylo na žlutou kartu. Plavšič schytal ránu na svoji levačku, teď trošku pokulhává, spravuje si chránič nad levým kotníkem. Slyšíte baníkovské fanoušky, kteří v hojném počtu navštívili tento zápas. Mnohým z nich svítí sluníčko do očí na té protější protilehlé tribuně. My tady na té hlavní jsme ve stínu, stejně tak kotel Baníku Ostrava z velké většiny. Už je rozehráno, baníkovci kombinují na vlastní polovině, ještě Chaluš jako střední obránce v té trojčlenné obraně předává Pojeznému doleva a teď Siňavský, ale nemá prostor po lajně, musel by zkusit Kličku a hraje na jistotu na Kryč Falušiho, který se zatáhl trošku dozadu na tu rozehrávku a Friedrich má teď před sebou trošku více místa před Matějkou, nakopává balon na Beveného, ten utekl Belovi a odcentroval včas, ne, nakonec si to rozhodčí Kotalík rozmyslel, mně se také zdálo, že už byl Bevene v zámezí. No a my budeme vstupovat také do zpravodajství Radiožurnálu. 8. minuta zápasu Baník Ostrava má Táborsko 0-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
1: V 18 hodin a 8 minut na chvilku opustíme fotbalové dění a vydáme se zase na hokej, protože ve Švýcarsku, konkrétně ve Friburgu, už se hraje třetí třetina klíčového zápasu pro švédské a slovenské hokejisty. Vítěz tohoto utkání si zajistí postup do čtvrtfinále, v případě Slováků to může být i remíza po 60 minutách. Každopádně aktuální stav ví nejlépe František Kuna.
4: Švédové vedou nad Slovenskem 3-2, odehrány 4 minuty ze třetí třetiny. Švédové teď v útočném pásmu přichystání na vhazování. Bjerk se sklání na buly a úspěšný nakonec je. Vyhrál vlastně sám pro sebe a jde do souboje s Rosandičem do rohu, kde se bojuje i dál. Souboj 2-2, puk vypadl za slovenskou branku a Gajdoš může vyvést. Kotouč už je ve středním pásmu, posouvá před sebe protečovaný puk do brejku na Sýkoru. 2-1, Sýkora zleva z velkého úhlu dával před branku. Tam si najížděl Faškorudné, tam si najížděl Mešár, ale šance z toho nakonec nebyla. Na druhé straně mladičký Bjerg padá v souboji, ale Švédové z toho těží od modré čáry. Může přijít rána, Hlavaj má puk, ale nakonec mu vypadl. Ještě je z výstroje po prudké ráně Larsona od modré čáry. Švédské nahození za slovenskou branku znamená kotouč pro slovenského golmana. Začala 45. minuta zápasu. Slováci, kteří vedli 1-0 a dlouho tlačili Švédy nějakých 15 minut, tak pak nechali soupeře otočit, snižoval pak Hrivík v přesilovce a znamená to, že Slovensko dál prohrává se Švédskem 2-3. Stále víc a víc to časově vypadá na čtvrtfinále mezi Kanadou a Spojenými státy. Američané hrají o poslední postupové místo ve skupině ve Friburgu a nad Rakouskem vedou pohodlně 4-1 na začátku třetí třetiny. Tady jsme s časem o trochu dál. Švédsko, Slovensko 3-2. Večer se pak rozhodne o kompletním složení čtvrtfinále. Češi budou hrát proti Kanadě o druhé místo ve skupině. Tu druhou vyhraje buď Finsko nebo Švýcarsko. Oba neporažené týmy se večer střetnou ve vzájemném souboji a kdo vyhraje jakkoliv, protože oba týmy mají stejně bodů, tak získá první místo ve skupině. Tady ještě tedy telegraficky o Švédech, kteří mohou dát gól, jenomže rána od Sundqvista míří hodně mimo, i protože kotouč se vrtěl na hraně. Teď Slováci posílají kotouč do středního pásma, 46. minuta zápasu a Švédsko dál vede nad Slovenskem 3-2. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
1: František Kuna nám opravdu kompletní informační servis teď poskytl z dění na mistrovství světa v ledním hokeji a my můžeme zamířit zase na tenis na chvíli, protože Vítko Přiva hraje rozhodující pátý set v úvodním kole Roland Garros druhého Grand Slamu sezony s domácím Francouzem Moutetem a jak se mu daří, se dozvíme od Davida Prouzy.
0: Vítko Přiva vede v pátém setu. Není to už 3-0, Moutet udržel jednou svůj servis. Kopřiva vede 3-1, ale k tomu prohrává 0-15. Po lacinější chybičce z forehandu měl dobře rozehranou výměnu, ale doplatil na to, že Moutet zase tomu obranému úderu dal trochu větší spodní rotaci a Kopřiva následně zahrál ten balon do sítě. Teď přes druhé podání rozehrává tuhle výměnu a chybuje znovu z forehandu. Kopřiva se dostává do nepříjemné situace, která je 0-30 při podání. Neděje se zase tolik, vede 3-1 v pátém setu, ale samozřejmě to momentum by se povážlivě zhouplo na stranu Moutete, pokud by teď prolomil servis Víta Kopřivy, který několikrát za sebou dokázal své podání udržet. Tentokrát má zase ten start opravdu velice těžký a 0-30 při servisu v pátém setu samozřejmě nic příjemného za žádné situace, teď obzvlášť. Servis Kopřivy tentokrát zprava do backhandu Moutete, pokus o vítězný forehand, ale Moutete tam zase natahuje, má opravdu skvělý odhad. Dokáže být v těch místech o něco dříve, než by třeba byli jiní soupeři. Teď vybral dokonce i smeč Kopřivy, následně i volej Kopřivy a tuhle smeč už snad nevybere. Ne, tohle byla paráda. Vít Kopřiva už to přímo u sítě dohrál do míst. Tam už prostě ani Moutet nemohl dosáhnout, doběhnout nebo se natáhnout. A tak snižuje český tenista na 15-30 ze svého pohledu. Pořád vede 3-1, pořád to platí. Ale samozřejmě ten náskok je v ohrožení. Moutet vede 30-15, navíc na jeho straně nebo má v zádech řadu fanoušků, kteří se samozřejmě přejí další francouzský postup. Moutet prohrává 1-3 v pátém setu, 30-15, ale vede při podání Kopřivy. Ten se mu trefuje přímo do těla. Moutet velmi opatrně, Kopřiva útočí z forehandu a útočí dostatečně silně na to, aby Moutet zahrál do sítě. Tak ještě že tak, protože tohle, kdyby se přehouplo přes pásku, tak by Vít Kopřiva podle mě neměl šanci doběhnout. Takhle je to 30-30 a z toho nejhoršího je Vít Kopřiva venku. Teď potřebuje ale další dobrý první servis k tomu, aby zase odskočil, zase na rozdíl 3 gemů. To by bylo ideální pro Víta Kopřivu. 30-30, velmi důležitý balon, servíruje český tenista do pásky. Balonek vyskočil, znova spadl na pásku a pak se skutálil na polovinu Víta Kopřivy. Čili český tenista už má jenom druhý servis. Ten je velmi dobrý, ale Moutet, chtěl jsem říct, dobře reaguje, ale teď si pro mě trochu nepochopitelně oběhl backhandový úder forehandem a tím pádem nedokázal už skrotit ten míč a poslal ten úhel příliš velký. Kopřiva se celkem zlehka dostává do stavu 40-30 a myslím si, že má vnitřně opravdu velkou radost, protože tohle, kdyby si Moutet vzal na backhand a poslal tam zase tu svoji oblíbenou placku, bez rotace napálil ten backhand zpátky, tak by s tím měl Kopřiva velké problémy. Ten balon byl vysoko a dal se určitě skrotit lépe backhandem. To už je minulost, Kopřiva vede 40-30, k tomu 3-1 v pátém setu a servíruje teď přes druhé podání na Mouteta a velmi agresivní druhý servis přímo na čáru a pak velmi tvrdý forehand Moutet jen tak, takže to vrátí. vrátil. Kopřiva se přiblíží k síti. Ne, rozmyslel si to, jde zase zpátky. Teď zkracuje hru, přitahuje si sám Muteta na síť. Teď ho přelobuje. Mutet to zkusil backendovou smečí, ale nedosáhnul tam. Fantasticky to teď Kopřiva vymyslel, připravil a hlavně zrealizoval. A český tenista v pátém setu vede nad Francouzem 4-1 a široce se usmívá na svůj tým. 4-1 pro Víta Kopřivu.
1: Což je samozřejmě nadějné a my se zase můžeme vrátit k fotbalu. Samozřejmě kompletní přímý přenos dál běží na, díky našemu streamu ho můžete poslouchat a to najdete odkazy třeba na internetových stránkách Radiožurnálu nebo Radiožurnálu Sport a nebo také v aplikaci Můj rozhlas, ale teď i ve vysílání Radiožurnálu Sport první barážový souboj mezi ostravským Baníkem a Táborskem komentuje David Procházka.
3: Polovina 15. minuty, Baník Ostrava Táborsko 0-0 stále, ale velkou šanci před malou chvíli měli hosté. Po rovém kopu kopali celkem 3 za sebou a při tom druhém měl velkou šanci Matějka, který zůstal v malém vápně úplně sám za osou hřiště, takže kousek před zadní tyčí hlavičkoval dobře pod břevno, ale do míst, kde stál domácí brankář Jedlička. Ten dokázal vyrazit tu hlavičku z bezprostřední blízkosti, kdy už brankář nemá moc šancí reagovat. Ale kdyby trefil kousek vedle těla Jedličky, tak muselo Táborsko už vést 1-0. Přitom Baník Ostrava zatím ten zápas ovládá, ale teď se Táborsko probudilo a začalo předvádět také, co umí v útoku. Belo teď znovu z levé strany navádí si míč k Fridrichovi, ale ještě před ním stál Plavšič, tak Belo přihrál raději dozadu. No a teď Rezek dává přihrávku na přední tyč Matějkovi, ale tam doběhl domácí brankář Jedlička. Takže stále 0-0 a teď Měnk může ukázat, jak má rychlé nohy, ale jde do 5-6 hráčů Táborska. Baníkovci zatím v 5 v útoku. Když Faluši se hlásil o míč, ale Bevene byl otočený na pravou stranu na Plavšiče. Plavšič centruje, přetažený center do míst, kde nebyl nikdo z Baníkovců. Jurečka zbíhal na přední tyč a když Faluši zůstával na vápně, takže ten center na zadní tyč byl v tuto chvíli bez šance na úspěch. Končí 16. minuta, teď právě začíná 17. a stále je to 0-0 mezi Baníkem Ostrava a Táborskem. A Táborsko už ukázalo, že neumí jenom dobře bránit, ale také zaútočit. Už mělo jednu velkou šanci, konkrétně útočník Matějka, který je teď v souboji s Fridrichem. Míč se odráží k Plavšičovi. Plavšič byl faulován Reskem. Kolem půlící čáry, takže žádný nebezpečný prostor pro Táborsko. Belo teď přiběhl k balónu tak, aby Fridrich nerozehrál rychle, ale už odbíhá, protože by mu hrozila žlutá karta. Fridrich rozehrál dozadu na Chaluše, ten na Pojezdného a znovu z levé strany. To bude zkoušet Siňavský proti Varačkovi. Dává si míč na levou nohu, ale Varačka šel do skluzu a zastavil průnik Siňavského, který zatím nehraje příliš dobře po svém příchodu do Baníku Ostrava. Když byl chválen za utkání na Dukle, tak mě se ten jeho výkon především ze začátku zápasu příliš nepozdával. Teď končí 17. minuta, začíná 18. a znovu jsme viděli v akci Nigerijce Bela, to znamená Táborsko znovu na útočné polovině. A Belo vybojoval autové vhazování, které zahraje Plachý. Už je to kousek od pokutového území, rychle rozehráno. Míč má teď Řezáč a bude otáčet hru z levé strany přes kapitána Nováka, ale kapitán Novák přešlápl na balonu a ještě ponechává míč na té levé straně z pohledu útočícího Jablonce, pardon, Táborska. No a Novák teď u půlící čáry. Bere míč do ruku, ale on by vhazovat neměl jako střední obránce, přenechává Plachému. Polovina 18. minuty stále 0-0 mezi Baníkem Ostrava a Táborskem, ale Mušak teď vybojoval míč, protože si hosté nepřidali ideálně, bylo to takzvaně do špeku mezi Řezáčem a Plachým a Mušak vybojoval tedy kolem půlící čáry autové vhazování pro kapitána Fridricha. Ten se otáčí směrem dozadu na Chaluše, brankář Jedlička ukazuje Pojeznému, ať jde dopředu, chtěl se zapojit do rozehrávky, ale Pojezdný už nestihl zareagovat, dostal míč od Chaluše a teď ho má znovu Siňavský proti Varačkovi. Siňavský její ale brzdí svou akci, tentokrát po tom předchozím nepovedeném průniku, vrací míč dozadu a Chaluš rozehrává znovu na pravou stranu na Fridricha. Plavšič si řekl o míč a Dvorník, trenér mu ukazuje, kam má rychle přihrát, ale Plavšič znovu zasekává a dává Pojeznému dozadu. Pojezdný na Siňavského, znovu trošku na dlouhou nohu, ale Siňavský zvládl zpracovat v polovině 19. minuty. Zastavu 0-0 v baráži o první fotbalovou ligu. Pojezdní na Chaluše. Chaluš postupuje, už jsou hodně zatažení hráči Táborská, ale zase je kolem 16. přehuštěný prostor. Tak Siňavský se ho pokusí rozbít svým průnikem. Centr na přední tyč, který odvrací Bláha. A znovu odražený míč pro Pojezdného. Mušak před pokutovým územím. Nemá hráče v náběhu, tak necentruje do pokutového území. Předává Krič Falušimu. A teď Bevene s Plavšičem. Na pravé straně ještě s Friedrichem. A znovu Bevene dělá kličku Belovi. A teď Belo fauloval. Vypadalo to, že zahrál balón, ale patrně předtím přibral achilovky Beveného, který už byl za ním, a rozhodčí nehasil píska, faul. Teď se Belo omlouvá svému krajanovi a zvedá ho z hrací plochy. Je to z pravé strany zhruba 5-6 metrů od pokutového území, tak ne, tak rozhodčí nehasil ještě ten balón, posouvá kousek zpět. Zhruba 8 metrů od pokutového území, zhruba 5 metrů od pravé postranní čáry. No, tentokrát to bude levačka Plavšiček, která se zatím nepřevedla v dnešním utkání. Několik nepřesných centrů, ale třeba teď to bude jinak. Na konci 20. minuty za stavu 0-0 mezi Baníkem Ostrava a Táborskem. Plavšič bude centrovat na přední tyč, ale tam se dobře položil do toho centru Rezek a odvrátil a Táborsko se ubránilo. Navíc bude hazovat, sice ještě na obrané polovině, ale ten center Plavšičovi opět nevyšel. Snažil se možná nastřelit někam na přední tyč, ale hosté to přečetli. Teď si míč zpracovává Řezáč a posouvá ho na pravou stranu, kde hraje Havel a také Poliák. Předává Varačkovi do souboje s Pojezdným. Varačka teď ustál ten souboj a udržel míč pro Táborsko. Sice na obrané polovině jeho Čechů, ale teď už míří centr na pravou stranu na Reska. Rezek předává teď Matějkovi a Matějka ještě hledá v pokutovém území, ještě tam Belo dobíhá, tak další rychlý protiútok hostů. No a dobře tam zacentroval Matějka z pravé strany někam mezi bod pro pokutový kop a malé vápno, ale nakonec Baníkovci byli u míče včas a dokázali zažehnat nebezpečí. Tak už po několika.
1: A proto tedy zhruba v polovině prvního poločasu hraje Baník Ostrava s Táborskem v prvním barážovém utkání zatím 0-0. My můžeme zase jít pro aktuální informace třeba na hokeji. Švédsko-Slovensko, rozhodující zápas pro tyto dva týmy v boji o postup do čtvrtfinále, sleduje ve Friburgu František Kuna.
4: Čas se krátí, 7,5 minuty před koncem třetí třetiny. Švédové dál drží vedení 3-2, což by jim zajistilo postup do čtvrtfinále právě na úkor Slováků. Ti potřebují bod, byli k němu blízko relativně dlouho i po první třetině, poté to bylo 1-1, Slováci šli do vedení. Ten hluk, který slyšíte, je díky produkci, která teď požádala fanoušky, aby byli co nejhlasitější, a ti to vždy rádi splní, teď v zaplněné hale ve Friburgu. 3-2 pro Švédsko, končí pauza na úpravu ledové plochy. Slováci jsou teď v závěru mírně aktivnější, jsou i aktivnější střelecky, mají opět střel navíc, ale to není úplně vypovídající statistika za každou cenu vždycky. Hraje se i ve druhé skupině, kde Američané usilují o postup do čtvrtfinále a vedou 10 minut před koncem nad Rakouskem 4-1. Tady je to o gól, Slováci s pukem po vyhraném buli, Rosandič ho nahozuje z velkého úhlu před branku a získává ho ještě v rohu, ale tam už jsou relativně důrazní Švédové. Ekman Larsson přehrává situaci na druhou stranu obraného pásma, ale puk nakonec výjíždí za slovenskou obranu a Silverberg pro něj může jet a v souboji s Mešárem alespoň ušetřit nějaký čas v útočné třetině. Přesně 7 minut teď zbývá do konce třetí třetiny. Slováci dál prohrávají se Švédskem 2-3, ale mohou do útoku. A
1: času dokonce je ještě dost na hokeji, samozřejmě se tam vrátíme, ale teď nás také zajímá, jak se vyvíjí pátý set utkání prvního kola tenisového Roland Garros mezi Vítem Kopřivou a Francouzem Moutetem, a řekne nám to David Prouza.
0: Vít Kopřiva vede v pátém setu nad domácím tenistou 4-2, servíruje, stav 30-30, Moutet mu teď nalívá na forehand, Kopřiva to ale nevyřešil úplně dobře, ale přesto je u sítě, zkracuje ten balón, Kopřiva ale nevyhrává tuhle výměnu, Moutet se raduje na všechny strany, teď zatíná své pěsti, gestikuluje směrem k fanouškům. Tohle se mu povedlo, Vít Kopřiva sice měl možnost zakončit celou výměnu z forehandu, ale nezahrál to úplně přesvědčivě, přiblížil se k síti, zahrál naopak světový volej, ale Moutet stihl zareagovat a prohodit nakonec českého tenistu jen tak tak, ale dostal se tam. A tak je tu zase komplikace, zase zvrat v tomhle zápase, který trvá už více než 4 hodiny. Mutec Francie prohrává sice 2-4, ale Kopřiva teď má při svém servisu možnost, ne možnost, ale spíše hrozbu, že o ten servis přijde. Prohrává 30-40, Mutec už připraven na levé polovině dvorce, dav se sklidnil, Kopřiva může podávat a dává neuvěřitelně velký out, navíc pomalý servis, tohle se vůbec Kopřivovi nepovedlo, trochu podle mě na něj teď ta atmosféra musela dolehnout. Snad se skoncentruje na druhé podání, rovněž velmi opatrné, ale dostal se do výměny Vít Kopřiva, to je to podstatné. Ovšem Mutet je teď tenistou, který se snaží útočit, většinou se brání, teď zase útočí Vít Kopřiva, ale umí tu defenzivní práci na antuce dělat dobře. Teď se bohužel ale netrefuje do svého backendu a to je velká, velká škoda. Kopřiva začal ten set skvěle, dostal se do breaku, měl náskok velmi často dobrý, 3-0, 4-1, 5-2 to bohužel není. Místo toho je to 4-3 a servírovat půjde po výměně stran Corentin Mutet.
1: Tak to už není tak optimistické, ještě to bude opravdu těžká práce pro Víta Kopřivu v tomhletom maratonském zápasu hned na úvod Roland Garros. No a v 18:25 míříme zase na fotbal. Na první barážový souboj Baníku Ostrava s Táborskem sleduje ho a komentuje David Procházka.
5: 25. minuta, stále 0-0 mezi Baníkem Ostrava a Táborskem. Po další akci Baníku Ostrava, která skončila nepřesným nákopem Pojezdného, tak rozehrávají táborští, konkrétně brankář Pastornický, přihrál na Matějku, který měl po rohovém kopu asi největší šanci zatím dnešního utkání. Hlavičkoval pod břevno zblízka, ale do míst, kde stál brankář Jedlička, a ten ho vychytal. Byla to série tří rohů, to byl druhý z těch tří. A všechny byly nebezpečné, ale nakonec pro Táborsko gól z toho nebyl. 26. minuta, teď stopeři Táborska, jak Novák, tak Havel, zkušení protřeli ligou v Českých Budějovicích, tak rozehrávali dozadu až na brankáře Pastornického. Nákop odvrátila obrana Baníku a Krčfaluši teď je přihrává Jurečkovi, ten si dělá prostor, ale znovu k němu dobře přistoupil Havel kolem půlící čáry a sebral mu balón. Takže Baníkovci se daleko nedostali, ale to samé platí o akci Táborska. Na druhé straně zase dobře tělem zasáhl Pojezdný, přihrál Chalušovi a ten vyzývá znovu Siňovského. Estonský hráč si navádí míč, předává ho Jurečkovi do levé strany. Hráči Táborska ale v dostatečném počtu vzadu. A Siňovský dostal teď znovu nepřesnou přihrávku a hráči Táborska se zatím dobře poctivě vracejí, vyplňují prostory. A Baníkovci se před kotovým územím zatím neprosazují, ale teď Krčval už rána. Sice doprostřed, ale pořádně tvrdá, ale brankář Pastornický si na ní počkal. Těsně před brankovou čárou ji chytil, protože stál na čáře. Kdyby stál za čárou, tak by to možná byl gol, pokud by si všiml čárový rozhodčí, ale stál těsně na čáře, takže balón chytil někam na břicho těsně před brankovou čárou. 27. minuta. Plavšič dostává příležitost z pravého křídla. Ještě se mu dělá tandem Bevene, ale Plavšič centruje sám na Jurečku. Tam byl Havel, přizvedl míč jen do vzduchu. Mušák tam dobíhá, ale také Bláha byl u míče včas a odhlavičkoval ven z pokutového území. Ale jen do levé strany k Siňavskému, který opět zkouší individuálně se prosadit proti Poliákovi, ale tam už ho také zdvojuje Varačka, takže Siňavský odevzdal míč Pojezdnému. Mušák zkoušel na dlouhou nohu, dostal nepřesnou přihrávku od Pojezdného, tak zkusil protečovat kolmo do pokutového území, ale znovu Siňavský ani Jurečka se k míči nedostali. Balon skončil v zámezí a tak Pastornický s kapitánem Novákem budou rozehrávat z vlastního pokutového území. 28. minuta už začala. Baník Ostrava Táborsko v prvním utkání baráže o první ligu, zatím 0-0. Pastornický před Něngem teď rozehrává znovu dlouhý balon do souboje Matějkovi. Ten podstavil Fridricha tak, aby Fridrich neodhlavičkoval a míč propadl až za obranu, ale Bevene se vrátil s Belem a přihrál brankáři Jedličkovi, který znovu nakopl směrem do obrany Táborska a teď předvedl dobrý důraz Bláha a hosté můžou pokračovat. Konkrétně Rezek z levé strany, vrací se s ním Mušak, Belo dostává balon na levou stranu do souboje s Bevenem. Dává si míč kolem něho, ale Bevene dokázal zasáhnout a ještě stihne míč před brankovou čarou. I když Belo teď dostal patrně ránu někam možná pod koleno, ale Bevene určitě zahrál čistě ten balon a pak se oba dva střetli. Určitě to bude bolestivé pro Bela, ale pokračuje akce Baníku Ostrava. Jurečka, je tam Měnk a těsně vedle, ale ta rána byla zblokovaná Havlem. Měnk patrně zakončoval přední tyči, míč se odrazil až kolem té zadní, těsně vedle, ale Belo určitě schytal ránu od Beveného, ale Bevene zahrál předtím balón a mimo dosah Bela, takže Belo nemohl pokračovat za balónem, ale určitě schytal ránu někam, možná na koleno. Ale Baníkovci rozehráli, i když hlavní rozhodčí odběhl až na druhou polovinu, tak hlavní rozhodčí musel ještě přerušit tu akci, protože Plavšič už centroval do pokutového území a teď u Bela je brankář Jedlička a také rozhodčí Nehasil, který volá tým ošetřujících na hrací plochu, ale rozhodně žádný faul, bylo to před pokutovým územím, bylo to čisté, ale bolestivé, to rozhodně. 30. minuta začíná. Baník Ostrava Táborsko 0-0. Akce bude pokračovat až po ošetření.
1: A jelikož se teď tady nehraje na fotbale, tak se můžeme zase vypravit třeba na chvíli na hokej, nebo už možná, že to bude jenom chvíle, protože se přiblížil konec třetí třetiny v utkání mezi Švédskem a Slovenskem na závěr pro tyto týmy ve skupině B mistrovství světa. Do Friburgu tedy jdeme za Františkem Kunou.
4: Poslední minuta 20, Slováci bez gólmana a Švédové dávají gól přes celé kluziště a to je asi definitivní.

0: Přihrával před chvílí na Kristiána Pospíšila před branku. Ta přihrávka vypadala jako šance, ale byla velmi těžká. Letěla nějakých 20-30 cm nad ledem. Kristián Pospíšil tam šel levým kotníkem, k němu si přikládal ještě forehandovou čepel své hokejky, ale nedokázal v téhle velice těžké pozici zakončit a pak se puk dostal do švédského rohu, odkud Ekman Larsson přes celé kluziště vysokým lobem dal gól na stávající skóre 4-2 a vypadá to, že Slováci se nepodívají do čtvrtfinále právě na úkor Švédů. Teď zprávy. 71 sekund před koncem třetí třetiny, Švédové vedou nad Slovenskem 4-2 a jsou blízko postupu do čtvrtfinále, stejně jako Američané, kteří vedou nad Rakouskem ve druhé skupině, a to 4-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
1: Budeme věřit, že už to dotáhnou tedy Švédové, že už se nic velkého převratného nestane, ale pojďme rychle na tenis za Davidem Prouzou. Důležité momenty sleduje v utkání Víta Kopřivy s Francouzem Moutetem na Roland Garros.
2: Vít Kopřiva hraje s Francouzem Moutetem. Pátý set vede 5-3, servíruje a vede 15-0. Koncovku nabídneme na Radiožurnálu Sport v Paříži. David Prouza, Radiožurnál.
1: David Prouza takto vstoupil také do zpráv na Radiožurnálu a teď tedy pro Radiožurnál Sport může pokračovat.
2: Pojďme na to. 5-3, 15-0 pro Víta Kopřivu, který v Paříži bojuje o postup do druhého kola. Před malou chvílí prolomil servis Corentina Mouteta, který mu nabídl dvě dvojchyby, což samozřejmě hrálo velkou roli v tom breaku Víta Kopřivy. Teď se hraje od základní čáry. Vít Kopřiva čeká trpělivě právě u té baseliny, ale sám přestřeluje. Takže je to 15-15 a Francouzi se opět nadechují. Trochu stichli v momentě, kdy to bylo 15-0 pro Víta Kopřivu. Teď zase ožívají, je to pochopitelné, ale Vít Kopřiva si s tímhle prostě musí poradit. Už tolikrát v tomhle zápase zvládl svůj servisový game, potřebuje to zvládnout ještě jednou, tak aby stlumil navždy tuhle arénu, pojmenovanou po tenistce Simone Mathieuové. Teď Vít Kopřiva servíruje zprava na Corentina Mouteta, ale tentokrát se netrefil vůbec do toho obdélníku, takže pouze podání číslo 2. Moutet velmi daleko za základní čárou. Kdyby teď Kopřiva dal servis spodem, tak by to jistě bylo eso. Ale hraje se zase od základní čáry, zase se Moutet brání, zase Kopřiva útočí, tohle by měl být vítězný balón. Kopřiva hraje smeč v místě, kdyby to byl out, kdyby ten balón spadl, ale ještě že tak, trefil se do kurtu. Tohle kdyby netrefil, tak by klidně mohl být klíčový moment celého zápasu, ale Kopřiva naštěstí dal tu smeč dobře do kurtu, ale připomínám znovu, kdyby ten balónek nechal spadnout, tak by byl 30 čísel v outu. Takhle je to naštěstí 30-15 pořád pro Víta Kopřivu, ale jenom to ukazuje na fakt, že Kopřiva je zcela v tomhle zápase ponořený a už vůbec si neuvědomil, kde stojí na své polovině dvorce. 30-15 vede Vít Kopřiva, podává na Mouteta ven z kurtu do forehandu, následně to zkusí na druhou stranu, ne. Zahrál přímo do středu, ale paradoxně to Mouteta docela překvapilo, takže se teď uchyluje zase k tomu přehazování míčku velkou výškou na polovinu soupeře. Teď zase pro změnu úplně jiný úder od Mouteta. Takhle se to děje v podstatě celý zápas. Vít Kopřiva pokus o vítězný balón, ale hlášení out znamená, že to je 30-30. Nebude to mít jednoduché, český reprezentant. Nebude to přes 40-15 nebo přes 40-0, kdy si můžete lidově řečeno trochu odfrknout a zariskovat třeba první servis. Je to po 30 a pakliže bude mít matchball Kopřiva, tak bude pouze jeden. Ale nepředbíhejme. 30-30 a 5-3 pro Víta Kopřivu. Corentin Moutet místy vypadá, jako by ho ten zápas už vůbec nebavil, jako kdyby ani nechtěl být na kurtu. Ale pak najednou všechno otočí, vystřelí velkou ránu a to samozřejmě Kopřivovi občas dělá problémy. Dobrý servis Kopřivy přímo ven z kurtu, teď se přibližuje forehandem k síti, ale zase běží zpátky, nechtěl na síť, bál se Vít Kopřiva, aby nebyl prohozený, místo toho tlačí z backhandu fantasticky, ale Moutetova defenziva je zase fenomenální, to samé ale můžeme říci o tom, jak útočí teď Vít Kopřiva, který teď už dává vítězný balón, tak to byla paráda, Moutet tam zase byl, ale tentokrát už nedosáhl a ten matchball, o kterém jsem mluvil pro Víta Kopřivu, teď tady už opravdu je po více než 4 hodinách v souboji proti Francouzovi na Roland Garros, v souboji proti publiku. Má Vít Kopřiva teď možnost dotáhnout tenhle zápas do vítězného konce. Ideální konstelace, má servis, vede 5-3, k tomu 40-30. Vít Kopřiva zahrál řadu fenomenálních úderů, na to, že to je spíše tenista věnující se obraně, tak tady je ten, kdo útočí, kdo rozděluje. Dobrý servis na téčko. Vít Kopřiva se teď snaží od základní čáry být opatrnější. Moutet hraje velkou svíci na základní čáru a je to daleko. Vít Kopřiva zahrál možná největší zápas své kariéry, porazil Francouz.

0: Francouze na Roland Garros postupuje do druhého kola. Teď naplno dává znát už své emoce. Bylo to opravdu velice spektakulární utkání. Mutet nabídl divákům obrovskou show. Teď oba v úsměvu u sítě se objímají a objímají se také členové týmu Víta Kopřivy. Z toho, že jejich tenista postoupil do druhého kola, teď si užívá i zasloužený potlesk tribun. Byť mu nepřáli celý zápas, tak teď sportovně zatleskají. Vít Kopřiva to zvládl, poráží nasazenou třicítku a teď ty emoce naplno můžou vypuknout. Český tenis dnes na Roland Garros slaví minimálně jeden postup. Dalším může být Kateřina Siniaková, ta v souboji se Švýcarkou Valtertovou vede 3-1 v prvním setu a ještě se dnes v Paříži představí také Nikola Bartuňková, a to v zápase proti Kanaďance Mbokové. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: A z toho, co říkal nakonec David Prouza, tak je jasné, že ho uslyšíte ještě dál v našem dnešním vysílání, ale teď pojďme rychle zase do Friburgu na hokej. František Kuna nám už řekne konečný výsledek zápasu mezi švédskými a slovenskými hokejisty na mistrovství světa.
2: Slováci na turnaji končí, prohráli se Švédskem v přímém souboji o čtvrtfinále 2-4, byť vedli 1-0, pak ještě drželi remízové skóre, bod by jim stačil, Švédové potřebovali 3. Závěr zvládli, i když dlouho bránili vedení 3-2, poslední gól dal do prázdné branky přes celé kluziště Ekman Larsson. A tak je jasné, že Švédové ve čtvrtfinále nastoupí s vítězem večerního zápasu v Curychu Švýcarsko-Finsko. Kanada bude hrát se Spojenými státy. Češi, pokud Kanadu porazí za 3 body, nastoupí proti Lotyšům. Pokud zápas skončí s Kanadou večer od 20:20 jakýmkoliv jiným výsledkem, Češi budou ve skupině třetí a budou hrát s poraženým ze zápasu Švýcarsko-Finsko. Vše vám to ještě několikrát zopakujeme. Konečné výsledky tedy odpoledního programu: Švédsko-Slovensko 4-2 a ve druhé skupině Spojené státy Rakousko 4-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
1: A Františka Kunu po 20. hodině uslyšíte znovu, a to i jako komentátora toho večerního zápasu Čechů s Kanadou, který začne ve 20:20, ale už po 20. hodině uslyšíte také Martina Procházku, našeho experta. Budeme se věnovat tomuto utkání. Teď se ale budeme věnovat na Radiožurnálu Sport zase po delší době fotbalu a konkrétně prvnímu barážovému utkání mezi Baníkem Ostrava a Táborskem. A tenhle zápas sleduje a komentuje David Procházka.
3: 38. minuta, Baník Ostrava, Táborsko, stále 0-0, teď rozhodčí nehasil, zapískal faul Friedricha na útočné polovině, hráči Táborska se ubránili, často skáčí do střel baníkovců, teď naposledy to byl Mušak, který pálil, ale hráči Táborska zblokovali a navíc si pak Rezek vykoledoval faul někde 15 metrů před půlicí čarou, a tak kapitán Táborska Novák teď stojí u míče a bude rozehrávat. Táborsko mělo v utkání už dvě šance, objevil Matějka, jednu po rohovém kopu a jednu z protiútoku, ale dvakrát ho vychytal brankář Jedlička, po druhé utekl Chalušovi, když Chaluš byl těsně za Matějkou, takže to zakončení neměl úplně klidné, ale trefil dobře postaveného Jedličku, který zůstal stát v takovém pokleku a chytil tu ránu. Baníkovci měli také už, řekl bych, dvě šance, ale Něngova rána byla zblokovaná na rohový kop na přední tyči a pak rohový kop poslal Kryčfaluši hlavou těsně vedle branky Táborska. Takže rozhodně sledujeme z obou stran kvalitní utkání, ale zatím bez gólu. 0-0. Siňavský teď na levé straně znovu zasekl před Poliakem, vrací zpátky na Pojezdného. Pojezdný centruje pravačkou, jsou slabší nohou. No, levý bek Plachý odvrátil a znovu souboj Beveného s Belem. Bevene bez kluzu obral Bela o míč a předal Plavšičovi. Plavšič může centrovat do 16, ale ještě chtěl přihrávat Mušakovi, ale ten prostor se zavřel v momentě přihrávky, takže opět Táborsko se ubránilo. 40. minuta zápasu 0-0. Friedrich rychle vhodil na Plavšiče. Plavšič může vystřelit. Znovu zblokovaná rána, přizvednutá vysoko Řezáčem a Pastornický si na ten míč počkal, protože baníkovci tam nedobíhali. Dva útočníci běželi na přední tyč, hlídali si offsideové postavení a ta rána byla zblokovaná. Řezáč už předvedl 2-3 bloky, vrací se poctivě před stopery Havla s Novákem a vyplňuje tam mezírky. když se Baník Ostrava snaží zamknout Táborsko před pokutovým územím. Pastornický teď odkopem našel jen Beveného, ten zatím hraje velmi dobrý zápas. Mušak ale teď dostal balon zády k hráči Táborska, nespracoval ideálně. A Rezek může vysunout Matějku, ale ještě si počkal na Varačku na pravé straně toho, ale trošku zahnal do souboje s Mušakem. Mušak fauloval. Varačka si hodil míč po pravé postraní čáře a Mušak tam byl pozdě. Žlutá karta z toho nebude, i když ne, to je jen sprej v rukou rozhodčího. Teď dělá značku na hrací ploše a ve 41. minutě za stavu 0-0 mezi Baníkem Ostrava a Táborskem budou hosté rozehrávat trestný kop. Ještě jedna značka na hrací ploše pro Plavšiček, jednočlenná zeď Baníku Ostrava, protože ten faul je přímo u postraní čáry. A tak teď budou hosté zahrávat standardní situaci. Rezek z pravé strany levačkou na přední tyč, nebezpečný centr, který odvrací krič Faluši. Mušak pak na špičku dokázal odvrátit a Matějka ho fauloval. Jestli to byl Matějka, jestli jsem dobře viděl. Ne, byl to Varačka. Varačka před pokutovým územím šel do skluzu a Mušak tam byl rychleji. Ale také bez žluté karty se to obešlo a ve 42. minutě za stavu 0-0 tak rozehrávají domácí. Konkrétně Friedrich dostal míč od brankáře Jedličky, posouvá na pravou stranu na Plavšiče. Plavšič znovu čeká na náběh hráčů. Jurečka si ukazuje, kam by chtěl balón od Krčfalušiho, ale u Krčfalušiho opět na těsno Řezáč, který hraje výborný zápas, stejně jako Belo, ale Belo a Bevene, to jsou dva hráči, kteří na sebe narážejí a oba dva podávají velmi kvalitní výkon. 42. minuta, Baník Ostrava Táborsko 0-0 a Friedrich rozehrává právě na Beveného na pravou stranu, ten měl trošku potíže zpracovat u postraní čáry, předává Krčfalušimu, ten na Jurečku, ten se dokázal zapojit do hry, předskočil před kapitána Nováka a Plavšič na Krčfalušiho, balon do pokutového území pro Mušaka, Jurečka si ale zpracoval daleko od nohy a pak zásah obrany Táborska a Pastornický vykopává teď patrně v souboji Matějka, Friedrich, oba dva schytali úder od soupeře rukou do hlavy, ale faul zapískaný Friedrichovi. Friedrich se ještě kontroluje red. Řekl bych, že první úder do zátylku od předloktí Friedricha přišel na Matějku a pak Matějka v pádu ještě jak padal, tak zvedl ruku a trefil Friedricha do obličeje. Tak je, už se rozehrálo znovu. Řezáč dostává balón. Hráč Táborska předává Bláhovi, to jsou dva hráči, dva defenzivní záložníci, kteří vyplňují prostory před pokutovým územím. Nákop na Varačku na pravou stranu, ale vrátil se s ním Siňavský, vybojoval balón a teď z toho bude odkop od brány Baníku Ostrava, protože Siňavskému teď vykopl míč Poliák, ale jen do zámezí. 43. minuta pomalu končí, výkop na Beveného, ten si zpracovává na prsa, ale byl u něho rychle plachý, tak Bevene vrací Friedrichovi, teď už Krčfaluši v pozici dispečera uprostřed hřiště, ale postupuje příliš pomalu, nabízí se mu Plavšič, ale u něho znovu plachý, v souboji dvou desítek a Belo má teď delší nohy než Plavšič, pokrývá si balón u půlicí čáry, u levé postranní čáry. A Matějka teď zpracovával před Friedrichem. Friedrich opět fauloval, Matějka zůstával na hrací ploše, ale Belo dostává výhodu. Belo se snažil odcentrovat do pokutového území, balón byl sražený. Dostane Friedrich žlutou kartu za ten faul na Matějku? Vypadá to, že ne. Matějka dokázal sklepnout, kousek za půlcí čarou do strany na Bela, pak ho Friedrich dohrál a Táborsko bude pokračovat autovým vazováním. 44. minuta pomalu končí a zatím jsme neviděli gól v utkání, ve kterém je Baník Ostrava favoritem, ale Táborsko mělo dvě šance. Stejně tak Baník Ostrava, řekl bych, že ty šance Táborska byly daleko větší. Dvakrát sám Matějka proti Jedličkovi. A dvakrát Jedlička útočníka Táborska vychytal. Teď další nebezpečný centr do pokutového území, píská se patrně offside, nebo ne. Balon už byl v zámezí po centru plachého z levé strany. Přešel míč brankovou čáru, což signalizoval asistent rozhodčího Lukáš Matoušek. A teď rychlejší akce Baníku Ostrava Jurečka. Dva hráči Baníku do čtyř Táborska. Míč před pokutové území na Plavšiče. Ten trefuje teď Havla a míč už míří ven z pokutového území Táborska. Bevene v souboji s Matějkou nakonec na dvakrát uspěl. Předal míč Chalušovi a teď už pojezdný. Znovu vybízí Siňavského. Siňavský v souboji s Poliakem, ještě se tam zasouvá Varačka, tedy dva hráči, kteří hrají na pravé straně sestavy Táborska, Kryčfaluši a Mušak. Dva zase dispečeři v týmu domácích. Fridrich se nabídl na pravé straně, ale vrací Mušakovi. Ten znovu vyzývá Fridricha k centru. Nakonec míč opět na osu hřiště pro Mušaka. A teď už by Fridrich mohl vymyslet něco jiného. Ne, znovu na Mušaka. A Mušak si navádí míč sám, ale střela nepovedená vedle zhruba 5 metrů. A teď zaznělo hlášení o nastavení v prvním poločase, nevím, kolik se bude nastavovat, ale myslím si, že možná tak 2 minutky, protože byla pochopitelně pauza na pití, jinak jedno ošetřování byla, takže očekávám tak 2 minuty. Teď začala první nastavená minuta prvního barážového utkání o šance ligu mezi Baníkem Ostrava, který se chce v nejvyšší soutěži udržet, a Táborska, které by chtělo postoupit. A má k tomu pak ještě domácí odvetu v sobotu. Dnes tedy zatím drží příznivý výsledek 0-0 do odvety. A skoro bych řekl, že Baník Ostrava drží ten příznivý výsledek, protože, jak už jsem říkal několikrát, tak Matějka měl větší příležitosti 2 než 2, které měl Baník Ostrava. Když Něnk mohl určitě také dát gól, ale Havel zblokoval tu jeho ránu na rohový kop. No a pak Kryčfaluši z rohového kopu těsně minul branku Pastornického. Tak 3 minuty, jsem dostal informaci, že se budou nastavovat, jedna už je za námi, takže ještě 2. No a Pastornický po nepřesné rozehrávce Baníku Ostrava, brankář Táborska, bude rozehrávat z vlastního pokutového území, tentokrát to nebude nakrátko, protože celá obrana se vysouvá k půlící čáře pod dohledem kapitána Pavla Nováka, který organizuje jak svého kolegu Havla, tak krajní beky. No ale odkop se příliš nepovedl, Mušak mohl rozehrát rychle dopředu, ale také jemu se nákop nepovedl a Něnk zpracovává teď pro Jurečku, který je zasunutější, Jurečka z levé strany, ale nemá takovou hbitost, nemá takovou rychlost. Teď si zkusil zpomalit soupeře, kterým je Varačka, a vybojoval rohový kop. Ne. Podle gesta hlavního rozhodčího Nehasila to bude odkop od branky a teď sice Jurečka ukazuje, že to tak nebylo. Já si sám nejsem jistý. Sice tam byl Varačka, ale možná, že ještě míč šel přes nohu domácího útočníka Jurečky. Už začala třetí ze 3 nastavených minut v prvním poločase. Baník Ostrava, Táborsko v prvním utkání baráže o první fotbalovou ligu 0-0. Odveta v sobotu se bude hrát popolední v 1 hodinu. Táborsko uvolnilo Baníkovcům 350 vstupenek, tedy zhruba čtvrtinu své kapacity. A možná se do Tábora chystá ještě více baníkovských fanoušků, kteří se ale na stadion nedostanou. I když jsem slyšel informace o tom, že včera byli Ostraváci v Táboře a kupovali vstupenky i mimo tu povolenou kvótu. Poslední sekundy prvního poločasu, míč je ve vzduchu, Kryčfaluši teď s reskem neuspěl, ale Belo má k balonu daleko. Ten končí v zámezí a Baník Ostrava v závěru prvního poločasu už ani nebude rozehrávat. Autové vazování, první poločas končí, a to výsledkem 0-0.
1: U druhého poločasu samozřejmě budete moci být také s Radiožurnálem Sport, kde vám teď nabídneme další pohled na dění na tenisovém Roland Garros po té vypjaté téměř 4,5hodinové bitvě Víta Kopřivy s Francouzem Moutetem, úspěšné pro českého tenistu. Je ve hře teď Kateřina Siňaková. Jak se jí zatím daří v jejím utkání prvního kola, se teď dozvíme od Davida Prouzy.
4: Kateřina Siňáková prohrává se Vlatertovou 3-4 na začátku, prostě v prvním setu, jednoduše řečeno. Půjde servírovat, ale už měla ten náskok docela velký, ale prohospodařila ho, ztratila sama jedno své podání, ale to je věc, která jí zas tak úplně rozhodit nemůže, protože to se v těch singlových zápasech Kateřině Siňákové stává docela často, takže teď 3-4 z pohledu české tenistky, která už se teď zvedá ze své lavičky a za malou chvíli půjde právě na servis a bude usilovat o to, aby srovnala na 4-4. Vít Kopřiva svůj zápas zvládl. Čekáme na čas, kdy přijde na tiskovou konferenci, protože jeho reakce a rozhovor s ním určitě nabídneme ve vysílání Radiožurnálu Sport, byť třeba později večer nebo zítra ráno, protože logicky večerní čas bude patřit primárně hokejovému mistrovství světa a zápasu Česko-Kanada. Doplním to, že už nepokračují Linda Nosková s Lindou Fruhvirtovou na Roland Garros. Nosková prohrála se Sakariovou ve 2 setech a Fruhvirtová zase s Žakemotovou 4-6 a 3-6. Teď hraje Kateřina Siniaková a ještě jedno jméno zbývá, Nikola Bartuňková, a ta na ten svůj zápas pravděpodobně ještě možná bude chvíli čekat, protože předcházející duel na kurtu číslo 14 mezi Bublikem a Štrufem, tedy mezi kazachstánským tenistou a tenistou z Německa, tak se docela protahuje, hraje se teprve třetí set. Vůbec bych se nedivil, kdyby nakonec utkání Bokové s Bartuňkovou bylo přesunuté někam jinam. Nechme se překvapit, aktuálně se teď tedy hraje z českého pohledu jeden zápas. Kateřina Siniaková hraje proti Valtertové ze Švýcarska, prohrává 3-4 a také 0-15 při svém podání. Servis zleva Kateřiny Siniakové opatrnější, je to logické, protože byl také druhý. Výměna od základní čáry, ve které teď trochu tlačí Švýcarka českou tenistku a také nejlepší deblistku světa. Každopádně Siniaková si s tím poradila, srovnávána 15-15 a teď bude podávat z pravé strany na Valtertovou ze Švýcarska, což je jméno, které český fanoušek, řekněme ten průměrný, který třeba úplně neleží v tenise od rána do večera, tak nebude znát. Pro Siniakovou je to, řekl bych, docela příznivý los na první kolo, byť právě protože není nasazenou hráčkou, tak to mohlo být mnohem horší. Takhle Kateřina Siniaková si myslím, že to má hodně ve svých rukách. Teď vede 30-15 při svém podání. Česká reprezentantka tady samozřejmě bude určitě útočit zase na skvělý výsledek v deblu, ale jak ona sama a často říká, prioritou je pro ní stále dvouhra, neboli single, a debl je vlastně takovým příjemným bonusem, ve kterém se jí tedy daří nadmíru dobře už řadu let bez ohledu na to, s kterou partnerkou zrovna hraje. Teď to bude tady s Taylor Townsendovou. Ale Kateřina Siniaková aktuálně hraje sama na svém kurtu, vede 40-15 nad Valtertovou a může za malou chvíli srovnat na 4-4. Teď si Češka pomohla dobrým servisem ven z kurtu. Levé koleno je obvázané Kateřiny Siniakové, tenistka, která odehraje celou sezónu plus 100 zápasů za rok už několik let po sobě, tak má možná drobné problémy, ale naštěstí zřejmě jí to nelimituje natolik, aby vynechávala některé turnaje, takže pokračuje v té plné palbě, jak se říká. Kateřina Siniaková teď servíruje přes druhé podání na Valtertovou. Je to přímo na lineu. Valtertová vybrala ten druhý servis jen tak. Teď může Kateřina Siniaková zatlačit z backendu, ale přehnala to se silou, nebo respektive nedala tomu balónu dostatečnou kontrolu, dostatečnou rotaci. Tak je to 40-30. Kateřina Siniaková prohrává 3-4 s Valtertovou v prvním setu, v prvním kole na Roland Garros. Hraje se na kurtu číslo 13, takže vlastně na tom úplně nejposlednějším v tom výčtu dvorců na antukovém Grand Slamu, ale pár fanoušků se přišlo podívat, byť ta tribuna je pouze z jedné strany, protože z druhé je další kurt. Kateřina Siniaková servíruje z levé strany nepříjemně, neúspěšně na prvním podání, takže už má jenom jeden pokus k dispozici. Kateřina Siniaková, kam to bude? Do středu, do těla Valtertové, to byla dobrá volba, teď si Siniaková naskakuje do backendu, ale Valtertová teď trochu přebírá iniciativu a Siniaková chybuje. Tenhle game se ještě bude protahovat. Češka prohrává 3-4. Teď je to 40-40. Vy o tom slyšíte na radiožurnálu Sport. Připomenu nedávné a velmi cenné vítězství Víta Kopřivy nad Korentánem Mutetem nasazenou 30. Kopřiva v utkání, které trvalo víc než 4 hodiny. Nakonec zvítězil 6-3 v pátém setu. 4 hodiny v tomhle obrovském pařížském horku. To je výkon hodný úcty a teď samozřejmě mě to myslím jak u Kopřivy, tak také u Muteta, který předváděl také výborný tenis, ale Kopřiva byl o poznání lepším hráčem. Kateřina Siniaková teď servíruje z druhého servisu do těla opět Valtertové a tentokrát se to vyplatilo. Valtertová zahrála zhruba metr za základní čáru svůj return a také to gamble Siniakové na 4-4. Česká tenistka vstoupila jako čtvrtá v pořadí. Do tohoto utkání už dříve vypadly Lindy Nosková a také Fruhvirtová. O tom jste také mohli slyšet ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku. Teď přímo z Paříže o Kateřině Siniakové, která je pod tlakem, byť zahrála dobrý první servis, Valtertová jí to vrátila i z úroky a je to zase schoda. Velká tahanice o podání Kateřiny Siniakové, druhá schoda a ten gem už se protahuje pomalu, ale jistě Kateřina Siniaková potřebuje tenhle servisový gem dotáhnout do úspěšného konce, v opačném případě by Švýcarka mohla jít servírovat na zisk první sady a s ohledem na to, že Kateřina Siniaková nemá v posledních letech na Roland Garros úplně buchví jakou bilanci v prvních kolech, tak by to nebylo nic příjemného pro psychiku české tenistky, která teď ještě čeká, tam bylo nějaké vyrušení z vedlejšího kurtu. Ještě chvíli chvíli si Kateřina Siniaková dá na čas, ale teď už by měla pokračovat. První podání Kateřiny Siniakové zamíří kam? Do středu hřiště. Valtertová kazí do sítě. Další gambol pro Kateřinu Siniakovou, která může srovnat na 4-4, ale už řadu příležitostí nevyužila. Tahle česká tenistka, která aktuálně rozhodně patří mezi nejlepší deblistky světa, je nejlepší vůbec na žebříčku a pokud jde o ten samostatný výkon, tak můžeme připomenout tu neuvěřitelnou sérii, kterou měla před pařížským antukovým grandslamem s Taylor Townsendovou, kdy vyhráli snad 16 nebo 17 zápasů v kuse, než přišla ojedinělá porážka. Teď Kateřina Siniaková zase přes druhé podání, tím prvním si nepomohla. Má sice výhodu, ale tentokrát to může být Valtertová, která může atakovat druhé pomalejší podání české reprezentantky. To se ale neděje. Kombinovaná rotace pomáhá Siniakové k tomu, že je srovnáno na kurtu číslo 14, 13, 4, 4.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Matony Running Festival České Budějovice je za rohem. Radiožurnál a Ranček vás zvou na půlmaraton a další závody v nádherných jižních Čechách. Těšte se na startovní pole s více než 8000 závodníky. Užijte si tradiční Matony půlmaraton, Vodafone běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Zkrátka program pro celou rodinu. Už v sobotu 30. května. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
1: Je 19 hodin, vy dál posloucháte Radiožurnál Sport a do koncovky se dostal první set utkání úvodního kola na Roland Garros na druhém Grand Slamu sezony mezi Kateřinou Siňakovou a švýcarskou Valtertovou. A proto míříme do Paříže za Davidem Prouzou.
2: Kateřina Siňaková vede 5-4 nad švýcarskou tenistkou, servíruje a k tomu má také náskok 15-0, získala první 15 a co důležitého, za stavu 4-4 prolomila servis Valtertové, takže teď má velmi dobrou pozici k tomu, aby získala první sadu 6-4, potřebuje k tomu ještě 3 15. Kateřina Siňaková se teď netrefila dobře do prvního podání, takže přes druhé bude rozehrávat, trefila se dostatečně přesně na to, aby se ta výměna rozehrála, Kateřina Siňaková teď od základní čáry rozděluje ty balóny. V mezihře by neměla mít problém s Valtertovou, která nemá takovou úderovou kvalitu, ale samozřejmě Kateřina Siňaková někdy vyrábí zejména při svém servisu zbytečné chyby, ať už jde o chyby na podání nebo potom plynoucí z toho rozehraného zápasu, rozehraného gemu. Teď je to 15-15, Siňaková chtěla zahrát na riziko hodně vítězný balón, to se jí nepovedlo, tak je stav srovnaný, ale stále je to Češka, která má v tuhle chvíli všechno ve svých rukách. Potřebuje dát 3 dobré servisy, získat 3 body a půjde si sednout za stavu 6-4 zpátky na lavičku. Takhle je to v teorii jednoduché. V praxi samozřejmě všechno může být úplně jinak. Siňaková si nenadhodila dobře poprvé, takže si to zopakuje. Potom dala servis do autu, takže teď už má jenom druhé podání. Kurt číslo 13, nepříjemný v tom, že řada zvuků nepatří k tomu zápasu, který se aktuálně na něm hraje. To znamená, že je to rušící prvek a Kateřina Siňaková teď dává dvojchybu. 30-15 pro Valtertovou. A česká tenistka sama sebe dostává do mírných obtíží. Vy o tom slyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport. Češka vede 5-4, ale prohrává 15-30 v době, kdy se nachýlila 17, respektive 7 hodina večerní, takže za malou chvíli budeme informovat taky posluchače Radiožurnálu ve zprávách o tom, co se děje v Paříži na Roland Garros. Siňaková servíruje, netrefuje se opět zleva přes první podání a za stavu 15-30 už má jenom druhý pokus. Valtertová si tak čiperně poskakuje za základní čáru a ví, že teď se nějaká pravděpodobně úplně nezraní tím servisem. To se také děje. Opřela se tedy Švýcarka trochu více do toho returnu, ale následně chybuje a nabízí se nějakové možnost celkem rychle se dostat do stavu po 30. A teď to bude Češka, která bude servírovat zprava a buď si vybojuje setball, nebo si naopak její švýcarská soupeřka vybojuje breakball. Tak jak to dopadne, to zjistíme za malinký moment. Kateřina se nějak ještě čeká, až se na vedlejším kurtu dohraje a pak se už bude věnovat svému prvnímu servisu. To se povedlo docela dobře, teď Kateřina Siňaková dobře rozděluje ten balon od základní čáry, pak opatrnější backhand, ale to nemusí být na škodu. Forehand je přímo na léně, ten se teď úplně zasvítil a je to další pokus od Kateřiny Siňakové zakončit tuhle výměnu. Ještě ne. Valtertová se úspěšně brání, teď je to out od Siňakové a breakball pro Valtertovou, to je věčná škoda. Kateřina Siňaková tohle měla v rukou, ale nakonec to nezvládla. Teď tedy breakball. Kateřina Siňaková čelí breakballu za stavu 5-4 v prvním setu, hraje se švýcarkou Valtertovou, ale doservírování tohoto setu zatím pro ní se jeví jako komplikované. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál. Můžeme pokračovat, 5-4 stále ještě platí, ale také 30-40. Kateřina Siňaková podává, Valtertová hraje daleko, daleko za základní čáru, 40-40, breakball odvrácený. Kateřina Siňaková si po delší době pomohla prvním ostrým servisem a tak je to zase srovnané. Schoda Schoda mezi Valtertovou a Siniakovou, utkání, které začalo přibližně před 45 minutami. Kateřina Siniaková se snaží o to, aby postoupila do druhého kola na Roland Garros, aby napodobila třeba svého krajana Víta Kopřivu, který to zvládl v pětisetové bitvě s domácím Francouzem a nasazenou třicítkou Corentinem Moutetem. Podává teď ale Kateřina Siniaková, podává do backendu Valtertové, ta jen tak opatrně přehazuje. Kateřina Siniaková teď nádherně nakopírovala ten balon přesně podél čáry a také na čáru to spadlo. Nicméně Valtertová se z toho dokázala vymanit, sama kontruje velmi dobrým backendem po čáře a teď je z toho zase situace, kterou Kateřina Siniaková rozhodně nechce. Breakball pro soupeřku. Kateřina Siniaková teď bude zase odvracet možnost na dramatizaci prvního setu pro Valtertovou, která v tomhle utkání, přiznejme si, asi úplně favoritkou není, ale už jsme zažili mnoho duelů tady letos na Roland Garros, kdy ty papírové předpoklady se vůbec nenaplnily. Kateřina Siniaková teď podává do backendu Valtertové, ta přímo do sítě umisťuje ten svůj míček, to znamená, že je to zase schoda. 40-40, Kateřina Siniaková ne a ne doservírovat, tenhle gem ne a ne vyhrát. První set vede 5-4, podává, ale ještě neměla možnost napřímo zakončit tu první sadu. Bojuje se Švýcarkou Valtertovou, teď servis zprava od Kateřiny Siniakové, opásku a do autu, ten míček spadl nakonec až za základní čáru, takže v tuhle chvíli Kateřina Siniaková zase pouze přes druhý servis a opět se dá očekávat opatrnější úder. Valtertová už s tím může trochu počítat, Kateřina Siniaková si nenadhodila správně, takže si to celé zopakuje. Kateřina Siniaková teď už ano, ale je to v síti. Další dvojchyba, zápas Kateřiny Siniakové s Valtertovou ze Švýcarska se, neříkám, protahuje, ale rozhodně se neurychluje. Česká tenistka, která bojuje právě s touto hráčkou ze Švýcarska, tak zase nabízí dvojchybou další příležitost. Breakball číslo 3, jestli počítám správně, a Kateřina Siniaková mohla už možná dávno sedět na lavici a vést 1-0 na sety, to by ale nemohla dělat takové množství dvojchyb. Jenom za první set už jich stihla 7. To jsou skoro dva gemy, které darovala Kateřina Siniaková své soupeřce a je to prostě problém, který jí trápí dlouhodobě. Teď agresivní druhé podání přímo na servis čáru a vyplatilo se to Kateřině Siniakové. Je zase srovnáno 40-40, ale tenhle gem prostě zatím končit nemůže, protože v tuhle chvíli se rozhoduje opět o tom, jestli to bude gamble, setball v jednom, anebo samozřejmě breakball pro Švýcarku. Kateřina Siniaková by si určitě přála radši tu první variantu. Ještě chviličku počká, až se Švýcarka připraví a teď už i Kateřina Siniaková servíruje zprava na švýcarskou tenistku. A tentokrát je to ESO, tak výborně. ESO ještě Kateřina Siniaková nedala, teď tedy první, věřme v závěru prvního setu, protože si SM pomohla k setballu. Česká reprezentantka a deblová světová jednička teď může zakončit první sadu. Pakliže zopakuje ten servis zprava také vlevo. Podání Kateřiny Siniakové je úspěšné, ovšem teď Valtertová si připravila výborný return. Kateřina Siniaková dobře reaguje, zkusí to backendem křížem, zkusí to úspěšně a první set už je minulostí. Kateřina Siniaková ho získává poměrem 6-4.
1: A to je samozřejmě dobrá zpráva. Po velkém boji to zvládla Kateřina Siniaková a vede 1-0. My se teď zase konečně můžeme věnovat i fotbalu, protože už se rozběhl druhý poločas úvodního barážového zápasu mezi Baníkem Ostrava a Táborskem, takže jdeme za Davidem Procházkou.
3: 49. minuta, velkou šanci měl před malou chvílí domácí Jurečka, po centru Pojezného předskočil brankáře Pastornického, který byl teď faulován útočícím Měngem při odkopu. Měng se přišel omluvit, nevím, jak moc to Pastornický přihrál, ale byl tam natěsno Měng. Každopádně ani žlutá karta udělena nebude, no ale vrátím se k té velké šanci Jurečky. Nevím, jestli chtěl zakončovat kolem Pastornického, každopádně trefil kousek vedle pravé tyče, mířil na zadní. Pokud si chtěl zpracovat před Pastornickým balón a pak doklepnout do branky, tak si zpracoval velice špatně, protože míč mu odskočil. Tak teď nevidím do hlavy Václavu Jurečkovi, ale na začátku druhého polčasu měl opravdu velkou šanci. Udělal to dobře v první fázi, v té druhé už ne. Baníkovci rychle získali balón na útočné polovině a Pojezný znovu na levé straně, tentokrát necentruje, tentokrát po zemi, nachází Jurečku, který se hodně vrací na rozehrávku, ztrácí určitě hodně sil. No a teď Bevene na pravé straně, dostává přihrávku od kapitána Friedricha, Friedrichovi se míč vrátil, no a teď znovu na Beveného nebo na Plavšiče nakonec na Krejčvalušiho dozadu. Krejčvaluši obchází Reska, dává balon do pokutového území Bevenému. Bevené na přední tyči Něnk, ale ten zakončil vedle. Zvednutý praporek znamená rohový kop? Ano. Čárový rozhodčí Matoušek zvedl praporek a pak ukázal k rohovému kopu. Nevím přesně, je to hodně daleko z mého místa. Něnk byl na přední tyči každopádně. Buď zakončoval do branky a obránce Táborska tu ránu zablokoval. Mně se osobně zdálo, že Něnk sám od sebe trefil vedle, ale to opravdu se mi na tu vzdálenost více než 100 metrů. Řekl bych, že to mám takových 150 metrů k brance Táborska v tuto chvíli, tak pochopitelně těžko rozpoznat. Mušak kope, rohový kop na přední tyč, tam je Fridrich, prodloužil za sebe míče někde v pokutovém území, v malém pokutovém území. Ještě Pojezdný pravačko, ale trefil blok hráčů Táborska, na prsa si zpracoval odražený míč Mušak a opět blok hráčů Táborska. Pojezdný ukazuje ruku od těla, tak teď opravdu také to jsem nemohl vidět, ale ještě se to bude zkoumat u videa. Tam sedí Dominik Starý a Ivo Nádvorník. Nevím, jestli se reklamuje to první nastřelení od Pojezdného, nebo pak až to Mušakovo, kdy si zpracoval na prsa. Typoval bych spíš to první, protože byl Pojezdný hodně aktivní a Pojezdný právě pálil jako první. No a teď už je jasno. Žádná ruka, žádná penalta. Pokračuje se za stavu 0-0 v 52. minutě mezi Baníkem Ostrava a Táborskem. Něnk teď až na pravé postranní čáře. Plavšič dává Bevenému. Bevené opět centruje do pokutového území. Sražený centr. Plavšič na zadní tyč, na Krejčvalušiho, ten vrací před branku. Tam dobíhal Jurečka, ale trefil znovu jen blok. Další rána, která skončila na kopačka hráčů Táborska, tak brankář Pastornický dnes ani nemusí chytat. Hráči Baníku trefují obránce. Teď Něnk šel do hlavičkového souboje, ale Pastornický byl důraznější, vyboxoval a bude z toho rohový kop. I když pak samozřejmě trefil Něnga, který teď zůstává na hrací ploše, ale to rozhodně žádný faul nebyl. Tvrdé ano pro Něnga, určitě bolestivé, ale Pastornický šel do vzduchu za balónem. Pak patrně mohl tam být loket, mohlo tam být tělo. Určitě byl Pastornický výše než Něnk. V 53. minutě Něnk už se zvedá a hra bude pokračovat. U rohového praporku, jestli vidím dobře, Mušak a nakrátko připraven na rozehrávku Plavšič. Na tu rozehrávku nakrátko je připravený také Belo, který až se rozehraje, tak patrně zblíží Plavšiče. Vypadá to na rozehrávku nakrátko, protože Mušak stojí od míče jen necelý půl metřík. To by neukopnul až do pokutového území, ale teď si ještě přerovnává balón a teď už Plavšič kluše směrem k pokutovému území. Takže přece jen Mušák rozehraje přímo do pokutového území, znovu na přední tyč. Byl tam Něnk, ale také obránci Táborska, kteří odvrátili mimo pokutové území. Siňavský hlavičkou vrací někam na hranici 16, ale už Belo může uklidnit hru, ale bude toho out pro Baník Ostrava, protože byli tam tři hráči Baníku na Bela. Plavšič byl nejblíže a Belo zahrál jen do outu. Mušak už má míč u kopaček po rychle vhozeném autu. Přihrávka na Plavšiče. Plavšič si navádí míč na levačku. Centr na zadní tyč. Je tam Fridrich a je to gól. Tak Fridrich dává gól a ukazuje, jak je v závěru sezóny platným hráčem pro Baník Ostrava. Natlačil se přes obránce Táborska. Myslím si, že tam ruce nehrály takovou roli, jak se snaží teď argumentovat hráči Táborska. No a trefil přesně k zadní tyči koníčkem a brankář Pastornický už se dotkl míče za brankovou čarou a poslal ho jen do boční sítě zevnitř branky a myslím si, že o tom gólu nebude pochyb. Takže Baník Ostrava se díky kapitánovi Michalu Fridrichovi dostává do vedení. V 54. minutě doznívá radost Baníku Ostrava a první gól, ale Táborsko rozhodně dosud hodně zlobilo, bylo hodně nebezpečné a rozhodně ještě v odvetě v domácím prostředí může být hodně nebezpečné a Baník Ostrava zatím vede jen 1-0 v domácím prostředí před zaplněnými tribunami. Něco přes 13 tisíc by tady mělo být diváků. No a Michal Fridrich po dvou gólech v té nadstavbové skupině o udržení přidává i v baráži třetí gól. Michal Fridrich, jak slyšíte z úst hlasatele utkání. Táborsko se snaží o odpověď, ale Baníkovci jsou teď hodně agresivní a hodně rychle u míče. Plavšič vybojoval míč pro Mušaka. Mušak může postupovat kolem řezáče pokutovému území, dává přirávku Jurečkovi, ale ten náběh byl opět v podání Jurečky, řekl bych, nedokonalý. A Táborsko se ubránilo. Rezek může dopředu, ale Pojezdný s Mušakem jsou u něho opět velmi rychle, ale teď dobře Rezek ustál ty souboje a nakonec se k míči znovu dostal. A teď už hraje útočník Matějka, ale k němu zase kromě Chaluše přispěchal Siňavský a s brankářem Jedličkou vše Chaluš vyřešil. 56. minuta. Baník Ostrava vede 1-0. Na obrané polovině Táborska zůstává Belo ležet. Přiznám se, že jsem ten zákrok neviděl, protože to bylo asi po nákopu směrem na Reska. Nevím, k čemu tam došlo. Každopádně hráči Táborska si vymínili přerušení hry a také patrně ošetření Bela, který leží na zádech, drží se za hlavu, ale nevím, spíše problém bude s nohou. Ano. Klepe teď levačkou o trávník a bude znovu ošetřován, už v prvním poločase byl po strážce s Bevenem, který ale zahrál čistě ve skluzu. No, pak se prostě oba dva srazili patrně koleny. Teď se už Belo zvedá z hrací plochy, ale bude muset mimo hřiště. Krátká pauza také pro občerstvení, i když ještě ne ta oficiální dnešním 30-stupňovém podvečeru tady na městském stadionu ve Vítkovicích. A stadion oblečený do bílých dresů, bílých triček, poskakuje teď po sedačkách. Všichni fanoušci Baníku Ostrava. Znovu se podívám do sektoru Táborska, tak jako před utkáním, kdy jsem tam napočítal 4 fanoušky, teď jich vidím patrně 7. Možná 6. Tak je to zase přes celou tribunu, hlavní na tu levou stranu, na branku Táborska, kam padl ten zatím jediný gól utkání. A také Radek Slončík a Nemanja Kuzmanovič pode mnou poskakovali. Nemanja Kuzmanovič, bývalý hráč Baníku, stejně jako Radek Slončík, i se svou dcerkou v náručí. 57. minuta. Friedrich rozehrává na Beveného. Bevene vysouvá Plavšiče, ale ten míč míří do zámezí. Byla to nepřesná přihrávka nigerijského pravého záložníka v dnešním utkání. A znovu na velkoplošné obrazovce vidím ten souboj. Friedrich si rukama nepomohl. Naskočil na bránícího hráče, ale protože ten neodhadl let míče, bylo to čisté. Bylo to přesně k tyči. A brankář Pastornický už měl velmi těžkou pozici, protože to bylo zblízka, ale na rozdíl od Matějky, který v prvním polčase zakončoval z podobné pozice, pod břevno, řekl bych, že byli ještě blíže k brankáři Jedličkovi, ale sice mířil pod břevno, ale přímo do míst, kde stál brankář Jedlička. Ten tak mohl reagovat, na rozdíl od Pastornického, kterému míč padal někam ke kotníkům a musel se rychle hodit pravé tyči. 58. minuta. Baník Ostrava vede 1-0 nad Táborskem. Pojezdný teď dával míč, řekl bych, do pohybu Jurečkovi, ten ho chtěl spíš do stoje a podle toho to dopadlo. Brankář Pastornický má míč u nohou, to znamená brankář Táborska. A řekl bych, že brzy už přijdou do hry náhradníci, protože v dnešním horkém počasí toho budou mít hráči opravdu dost na závěr sezóny. I to nervové vypětí, hlavně na straně Baníku. Řekl bych, že Táborsko mohlo do utkání nastoupit trošku uvolněněji. 59. minuta a Táborsko předvedlo nepřesný nákop dopředu na Varačku. Je to aut pro Baník Ostrava, který rychle rozehrál Pojezdný a přes Chaluše a Friedricha už se míč dostává na druhou stranu k Bevenemu. Bevene dává nakrátko Plavšičovi, ten takovou patičkou posunul znovu do lajny, ale nepřesně. A tak může Táborsko dopředu, ale vypadá to, že hráči Táborska už nejsou tak nebezpeční v těch protiútocích jako v prvním poločase. Teď padá Matějka po souboji Chaluše, ale míč tam vůbec neprošel. Jurečka může vepředu něco vymýšlet s Plavšičem. Plavšič dostal trošku na paty, ale přesto vystřelil zpoza 16, ale znovu zblokovaná rána. Tak je to jako v hokeji. Hráči Táborska stojí ve velkém počtu při akcích Baníku Ostrava vzadu a dokáží blokovat ty rány. Navíc Baník Ostrava se nedokáže uvolnit před tou střelbou natolik, aby ta rána byla trošku otevřenější. No a Řezáč teď táhne akci, táborská varačka se mu ukazuje na pravé straně, až teď dostává balon, mohl ho dostat i dříve, ale proti trojici Baníkovců Friedrich dokázal teď i v obraně zaskočit, protože byl tam Matějka, dobře už se dostával za Friedricha, ale Friedrich v takové neortodoxní pozici, dá se říct, šel do takového skluzu z boku, patou možná podrážkou zahrál ten balon ještě před Matějkou a bude z toho rohový kop v 60. minutě. Za stavu 1-0 pro Baník Ostrava. Pomalu k míči míří Rezek, bude zahrávat levačkou do pokutového území. A hráči Táborska už se stěhují. Jen tři stojí na odražený balón před pokutovým územím, zbytek v 16. V takovém hloučku pětice hráčů, která se bude patrně rozebíhat, někteří na přední tyč, někteří zůstanou na zadní, ale ještě před rozehrávajícím Reskem stojí čárový rozhodčí Petr Kotalík, protože hlavní ještě ukazoval, jak se mají chovat hráči kolem brankáře Jedličky. Dva se tam snaží táborští natlačit na přední tyč, přetažený centr Jedlička trošku zaváhal a nakonec faul na Něnga, který byl na té zadní tyči stažen. A v 61. minutě z toho bude odkop od branky Baníku Ostrava. Brankář Jedlička už si pohodil míč a teď rozehrává nakrátko na Kryčfalšiho. Kryčfalši má na levé straně Pojezdného, ten dostává balón a Plavšič si zbíhá za obranu. Dobře tam byl, ale nejsem si jistý, jestli to nebylo offside. Každopádně ještě Plavšič vysouvá Jurečku, ale příliš dlouhý balón. Jurečka si také musel hlídat offsideové postavení. A nakonec až příliš k brankáři Pastornickému teď zahrál Plavšič. V 62. začínající minutě stále platí skóre v prvním barážovém utkání o šance ligu mezi Baníkem Ostrava a Táborskem 1-0 pro domácí. Chyba brankáře Pastornického, Jurečka ji ale nevyužil. Pastornický stihl napravit, Jurečka tam dobíhal, ale nemá formu, nemá štěstí v závěru sezóny. 62. minuta, teď je míč u branky Baníku Ostrava. A Chaluš dostal balón od brankáře Jedličky. Teď mají obránci Baníku nebo i ti rozehrávající hráči více prostoru. Hráči Táborska už nejsou tak agresivní v tom napadání. A Mušak teď špatně došlápl, nebo tam byl faul, došlápnutí na špičku Mušaka, který odehrál dozadu na Chaluše a rozhodčí zapískal faul, vypadá to na Mušaka a bude se rozehrávat, ano. Takže Mušak ukazuje, že už může dostat balón od Chaluše a vrací ho Chalušovi na osu hřiště. Chaluš rozehrává na střelce jediného gólu, Michala Friedricha. 63. minuta, více než 13 000 návštěva na městském stadionu ve Vítkovicích. V prvním barážovém utkání Bevene teď koloběžka nad míčem, ale neúčelná, bude vracet míč, ještě se otáčí. Ukazuje, že ta přezdívka Messi, o které mluvil nedávno trenér Dvorník, asi sedí a další šance. Tentokrát tam byl Síňavský, který dostal míč od Něnga z pravé strany, přízemní centr na malé vápno. Síňavský si zpracoval a pálil, ale znovu kousek vedle pravé tyče. Tak Baník Ostrava zahazuje ve druhém polčase šance. Táborsko zatím ve druhém polčase nepozlobilo, ale v prvním polčase měl Matějka jistější šance, jistější situace než Baník Ostrava. Dvě po rohovém kopu a z protiútoku, ale dvakrát ho vychytal brankář Jedlička. Matějka teď zpracovává před Friedrichem, ten si ho přidržel rukama. Pískaný faul a Friedrichu Škluše zase zpátky. Byl to faul ještě na útočné polovině Baníku Ostrava. 64. minuta začíná Baník Ostrava, Táborsko 1-0. Matějka teď znovu odehrál míč před Friedrichem, ještě se tam oba dva trošku po sobě ohnali. Matějka, jeden z nejlepších hráčů Táborska, společně s Belem v prvním polčase, ten už ale na hřišti není. Ten už vystřídal, místo něho je tam Zeronik. No ale Bevene teď nepřihrál přesně Plavšičovi, ten bude vracet až brankáři Jedličkovi od pravé postranní čáry. 64. minuta, Pojezdný na Jurečku, nepřesně, Jurečka znovu na dlouhou nohu nespracoval a znovu musí absolvovat extra metry na to, aby vybojoval balón. Kryčfalši teď fauloval jednoznačně pravého obránce Poliáka a rozhodčí nehasil, přerušuje hru a Mušak půjde ze hry. Místo něho půjde Planka. Myslím si, že tam bude nějaký zdravotní problém, protože to došlápnutí na nárt bylo asi bolestivé před malou chvílí. Mamušak, který společně s Cedrichem.
1: Teď se tady chvilku hrát nebude, protože se střídá, tak opustíme fotbalové dění ve výborné atmosféře v Ostravě v prvním barážovém utkání domácího Baníku s Táborskem a jdeme na chvíli zase na tenis, protože Kateřina Siňaková po vyhraném prvním setu bojuje ve druhé sadě o postup do druhého kola. Roland Garros se v Švýcarkou Valtertovou a u toho je David Prouza.
2: Kateřina Siňaková vyhrála první set 6-4, v tom druhém vede 2-0, má to skvěle rozehrané. Teď Valtertová servíruje, při schodě donutila Kateřinu Siňakovou, aby vyběhla v podstatě úplně mimo záběry televizních kamer, a to znamená, že Kateřina Siňaková už tuhle výměnu dohrát nemohla, a tak je to Valtertová, která má výhodu, ale už ji měla několikrát při svém podání a zatím nedokázala doservírovat tento třetí gem druhého setu. Teď se ale výborně opřela do podání, které šlo ven z kurtu a následně ven z kurtu šel taky úder od švýcarské reprezentantky, která teď tady snižuje na 1-2. Čeká nás krátká přestávka, ale v tuhle chvíli 1-2 sice platí, ale Kateřina Siňaková bude tou hráčkou, která po výměně stran bude servírovat. Takže stále můžeme říci, že je o krok blíže postupu do druhého kola Roland Garros, kam se dostal také Vít Kopřiva, který zhruba před hodinou porazil Corentina Muteta z Francie ve 5 setech 6-3 v tom závěrečném.
1: A my se tedy můžeme zase vrátit na fotbal, protože předpokládám, že už zase se hraje. Baník hostí Táborsko v prvním zápasu baráže a je u toho David Procházka.
3: 66. minuta pomalu končí, stále 1-0 pro Baník Ostrava. Přihrávka do pokutového území na pravou stranu Laněnga. Ten už byl zahnán až v brankové čáře a jeho centr před branku pak zablokoval kapitán Pavel Novák. Bude z toho rohový kop. Teď rozhodně dvojice hráčů Táborska střídat nebude při obrané standardní situaci. A Baník Ostrava teď zatím není jasné, kdo bude zahrávat ten rohový kop, protože Mušák už odešel, ale přece jen Plavšič si teď pomalým během přibližuje k rohovému praporku. Baník Ostrava vede po gólu Friedricha 1-0. Bylo po centru z pravé strany, kdy zůstal na zadní tyči. Hůře bráněn a přeskočil svého bránícího hráče a překonal brankáře Pastornického hlavičkou pravé tyči. 67. minuta, Plavšičův centr do pokutového území přizvedli hráči hostů a teď nedoběhnou míč. Siňavský nechá také na autové vhazování pro Baník Ostrava. Ještě stále dva připravení hráči Táborska na střídání. Vidím tam Barace a Siňavský bude rozehrávat ten aut, přenechá Friedrichovi, který z pravé strany přeběhl na levou, protože on má dlouhé auty a o to se patrně Baník bude pokoušet, ale rozhodně ne na Plavšiče, který zbíhá nakrátko a Friedrich už háže míč někam na úroveň malého vápna, tam byl kryč faluši, ale měl těžkou hlavičku, jen prodloužil za sebe a hráči Táborska můžou do protiútoku. Byl to teď Varačka, který teď zaměstnal na chvíli obranu Baníku, ale ta dělá chybu, sice získali balón domácí hráči, ale pak to bude karta. To byl faul Siňavského, který podkopl Varačku kousek za půlicí čarou, ale Varačka tam ještě spadl patrně. Teď nevím, jestli to je kryč faluši, patrně ano. A bolestivě přilehl nohu. Teď oba dva hráči, jak faulovaný, tak ten, který schytal tu ránu, je to Chaluš, který tam zůstal také. Takže Chaluš, ale už se zvedl Chaluš, sice teď pokulhává směrem zpátky, ale teď by mohli hosté konečně vystřídat. Už se k tomu chystali zhruba 5 minut, ale hrálo se na jejich polovině a tak půjde do hry jak Barac, tak také Holiš, což je odchovanec Vítkovic. Tady jsme ve Vítkovicích, takže dá se říct domácí hráč, jehož otec působí v mládeži Baníku Ostrava. No a teď vypadá to, že rozhodčí dává pauzu na pití, protože stejně se ošetřuje, tak zhruba přišel ten čas, kdy se můžou hráči obou týmů občerstvit, může dojít k tomu střídání, ušetří se nějaký čas, který by se stejně později věnoval té ochlazující pauze. Siňavský jako první přichází ke své střídačce pro bidon a také další hráči Baníku a teď už i v faulovaný Varačka, který odbíhá ze hřiště. Možná bude právě on střídaný. Každopádně v 69. končící minutě, teď začínající 70. platí skóre 1-0 pro Baník Ostrava v prvním utkání baráže o šance ligu. Baník Ostrava se chce nejvyšší soutěži udržet. Táborsko do ní chce jako druhý tým druhé ligy postoupit. Teď se ještě realizační tým Baníku Ostrava radí, jak bude dále postupovat. Zda už také trenér Dvorník nesáhne ke střídání. Jedno už střídání proběhlo, když zraněného Mušaka nahradil Planka, ale vypadá to, že někteří hráči už to v tom velkém vedru mají opravdu dost na konci sezóny. Jurečka.
1: Nídivu a velké vedro panuje také na tenise v Paříži, kde teď dál hraje Kateřina Siniaková svůj zápas se Švýcarkou Valtertovou. A tak míříme zase za Davidem Prouzou.
2: Stále platí, že Kateřina Siniaková vede 1-0 na sety, také 2-1 ve druhém setu a 30-30 teď při servisu české tenistky, která si pomáhá krásným utaženým forehandem po čáře, a je to gamble na 3-1 pro Kateřinu Siniakovou, která je blíž teď rozhodně postupu do druhého kola nežli Švýcarka Valtertová, ale i ona už ukázala, že je schopná konkurovat Kateřině Siniakové v té mezihře, ve které si myslím, že v prvním setu byla určitě Siniaková o poznání lepší. Teď vede 40-30 a také 2-1 ve druhém setu, 1-0 na sety. Kateřina Siniaková teď podává do forehandu Valtertové a ta reaguje vítězným forehandovým úderem po čáře. Tohle byla velká paráda od Švýcarky, která teď srovnává zase na 40-40. Kateřina Siniaková se snaží navázat na Víta Kopřivu, který porazil Corentina Muteta, 30. nasazeného hráče, 3-2 na sety a slaví tak stejně jako loni postup do druhého kola. Za maličkou chvíli by také měl přijít na tiskovou konferenci, takže jeho reakce neuniknou vysílání radiožurnálu Sport. Zpět teď ke Kateřině Siniakové, která nádherným způsobem teďka forehandem rozdělovala údery zprava doleva, ale Valtertová reaguje podobně dobře.

0: V momentě, kdy se chystáte na ten nadhoz a ani to samozřejmě není vůbec příjemné. Teď také budeme informovat posluchače Radiožurnálu ve zprávách. Kateřina Siniaková vede 1-0 na sety nad Valtertovou a také 2-1 v setu druhém. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál. A můžeme pokračovat zase na Radiožurnálu. Sport, Kateřina Siniaková tlačí teď švýcarku od základní čáry, ale ta už po několikáté dokázala Wemby výborně zareagovat na útoky české tenistky. Teď to ale přetáhla se svým úderem, takže je to 40-40. Siniaková stále vede 6-4 a 2-1, ale teď je to schoda a česká tenistka na svém podání může odskočit zase do náskoku o 2 gamy velkého, ale potřebuje k tomu ještě 2 15. Zprava bude podávat reprezentantka, která také hraje nebo hrávala v minulosti často v poháru Billie Jean Kingové za český tým. V posledních 2 akcích jsme ji neviděli, ale Kateřina Siniaková logicky se také soustředí na svou individuální kariéru. Teď má gameball, může odskočit na 3-1, perfektní forehandový úder po čáře už po několikáté vykouzlí. Zlila Kateřina Siniaková na kurtu číslo 13, tak ještě jednou ideálně, aby zlomila nějaký potenciální odpor Valtertové. Každý kem, respektive každé kolo na Grand Slamu se počítá. Kateřina Siniaková to samozřejmě bere hodně vážně, tu svoji singlovou kariéru, byť není tak úspěšná jako ta Deblová, přesto stále Kateřina Siniaková touží potom, aby byla úspěšná právě i ve dvouhře. Češka se teď zopakuje první servis, protože se trefila do kurtu, ale zároveň se ten míček otřel o pásku, takže pokus číslo 1 znovu, Kateřina Siniaková a zase je to s páskou a zase opakování prvního podání. Kateřina Siniaková si teď stráví delší část času na levé polovině dvorce, než je normálně zvyklá. Už po třetí za sebou se připravuje na první servis. Tentokrát byl zase špatný nadhoz, takže to čekání je ještě o něco delší. Teď už snad Kateřina Siniaková všechno zvládne a servíruje zase do pásky, ale tentokrát ten míček zamířil daleko, mimo všechny čáry. Takže pouze druhé podání pro Kateřinu Siniakovou. Valtertová na returnu připravená zase třeba zaskočit tvrdým returnem, což se děje. Siniaková pod tlakem jenom podsekává balonek, ale docela dobře umisťuje ten míček, tak aby Valtertová nemohla ukončit hned tu výměnu. Ale to se děje znovu teď v tuhle chvíli. Valtertová si naběhla na forehandový volej z horní rotací, ukončila výměnu, srovnala na 40-40. Tenhle game se stále protahuje. Kateřina Siniaková zatím není schopná dopodávat tuto hru na svém podání. 6-4, 2-1 a 40-40. Takový je aktuální stav na kurtu číslo 13.
1: Opravdu jsou to mimořádně dlouhé servírovací gemy v podání Kateřiny Siniakové, ale důležité je, že ty rozhodující v těch opravdu důležitých momentech zvládá. Proto třeba vyhrála první set a v tom druhém vede 2-1 a teď i tedy s breakem, který se snaží potvrdit. 19 hodin 34, už téměř 35 minut a my se vracíme zase na fotbal, na probíhající druhý poločas úvodního zápasu baráže o účast v nejvyšší fotbalové soutěži v příští sezóně mezi Baníkem, Ostrava a Táborskem. Je u toho David Procházka.
2: Hned šanci měl Škrkoň po té, co přišel na hřiště v dresu Baníku Ostrava. Bevene centroval z pravé strany a Škrkoň tak, že na přední tyči nedoskočil na hlavičku, ale netečoval míč. A tak zastavu 1-0 pro Baník Ostrava budou hráči Táborska rozehrávat, konkrétně kapitán Novák z Malého Vápna, rychle na Plachého, ten mu vrací míč, ale hráči Táborska už nejsou ve druhém poločase tak pohybliví, tak nebezpeční jako v tom prvním, kdy především útočník Matějka mohl dát 2 góly. Jeden po standardní situaci, jeden po té, co utekl brankáři Kalušovi, ale v obou případech ho vychytal brankář Jidlička. Také Baník Ostrava měl celkem dost příležitostí, hlavně ve druhém polčase, ale Jurečka jednu zahodil a pak Friedrich dostal Baník Ostrava do vedení po rohovém kopu a hlavičce na zadní tyči. A to je zatím jediný gól dnešního utkání, který sleduje přes 13 000 diváků. Zatím nemáme oficiální číslo, ale každou chvíli bychom se ho měli dozvědět. 77. minuta začíná. Baník Ostrava, Táborsko 1-0 po gólu Friedricha. Táborsko drží nadějný výsledek do odvety, ale myslím si, že i baníkovci jsou rádi, že alespoň jeden gól střelili, protože v prvním poločase to nebylo úplně přesvědčivé, když Baník vstoupil do zápasu velmi dobře, ale těch šancí nebylo moc. Naopak, jak jsem říkal, Matějka měl 2, Baník Ostrava sice také, ale ne tak velké, jako byly ty Matějkovi. No a pak ten Friedrichův gól byl trošku vysvobozením pro Baník.

0: Ostrava. Fridrich teď rozehrává s Krejčfalušim, míč se vrací až k Chalušovi. Ostrava má míč na vlastní polovině, Pojezdný ho posouvá už na útočnou na Siňavského. Před malou chvíli Planka se dobře uvolnila teď také a byl faulovaný a docela ostře ve skluzu. Takže to bude žlutá karta pro záložníka Bláhu, který se teď Plankovi ještě omlouvá. Planka se rychle přehodil u postranní čáry z pravačky na levačku. Levačkou si posunul po lajně míč, ale už se za ním nestihl rozběhnout, protože ho Bláha, tak říkajíc, sundal. Planka bude rozehrávat od levé postranní čáry, položil si míč, nebylo to zas až tak ostré, aby musel být Planka ošetřován. Lékař Baníku Ostrava spolu s kustodem vyběhli s kufříkem, ale před střídačkou Táborska se zarazili, protože Planka vstal a nepotřebuje ošetřit. 78. minuta, ještě přibíhá k míči také Havran, ještě se domlouvá s Plankou. Vypadá to, že Planka přece jen bude centrovat, ale také levonohý hráč, aby zmátl obranu. Ano, Planka centruje do pokutového území, ale tam stihl zacouvat Havel. Míč zvedl hodně vysoko a pak ho hráči Táborska dokázali odpravit z pokutového území a vypadá to, že byl zapískán faul Škrkoňovi, útočníkovi Baníku Ostrava, který tam maremploval kapitána Táborska, jestli vidím dobře, Nováka. Ne. Byl to patrně záložník Řezáč, který teď odbíhá z pokutového území a Novák bude rozehrávat z místa přestupku. 79. minuta prvního barážového utkání o šance ligu mezi Baníkem Ostrava a Táborskem. 1-0. To je skóre, které stanovil Michal Fridrich ve druhém poločase. Konkrétně v 54. minutě, ale teď můžou Baníkovci přidat druhý gól. Byl to Havran, který nastřeloval míč z pravé strany. Teď tam patrně Škrkoň byl v souboji s Pastornickým. Ten míč každopádně zamířil vedle. Nevím, jestli byl tečovaný. Vypadá to, že ano, protože pro míč si běží Siňavský. Bude to autové vhazování. Po brankové čáře letěl ten míč. Dá se říct, rovnoběžně s brankovou čárou. Byla to střela z úhlu nebo nastřelení takový centr, který nakonec prošel celým pokutovým územím. No a Siňavský teď bude vhazovat na Jurečku, který si odskakuje. Ne, nakonec zpět na Pojezdného. Tak 12726, jestli jste slyšeli, diváků. A na zadní tyči teď další šance Baníku Ostrava. Byl tam Krejčfaluši, který v takové krkolomné pozici dokázal vrátit míč na branku velmi přesně, ale hráči Táborska dokázali z brankové čáry odkopnout. Tak teď se Krejčfaluši předvedl velmi dobře z těžké pozice. Dokázal zakončit na zadní tyči, ale znovu hráči Táborska dokázali zabránit té střele do branky. Takže necelých 13 000 diváků, včera se mluvilo o tom, že je prodáno 13 000 vstupenek, tak bylo patrně zaokrouhleno. No a Baník Ostrava teď fauloval, takže se bude muset stáhnout trošku před svoji branku, protože ten faul přišel na obrané polovině, i když je to asi metr dva za půlicí čarou. A hráči Táborska teď budou rozehrávat. Tak nakonec to vypadá jen na aut a ještě rozhodčí Nehasil posouvá střídajícího Holiše, který vrací zpátky na kapitána Nováka. Novák vyzve Pastornického, protože Škrkoň tam je hodně aktivní, čerstvý hráč, čerstvý útočník. Má chuť ukázat se v ligové soutěži. Chaluš teď je využívá nepřesné přihrávky, ještě na útočné polovině. Získal balón a teď se zlobí na Planku trenér Dvorník, že vracel míč zpátky na stopery. Ve chvíli, kdy Táborsko ztratí na vlastní obrané polovině, tak to jsou týmy velmi zranitelné a nepřišla žádná kolmice dopředu. Krejčfaluši teď centruje, ale řekl bych nepovedený centr, přetažený. Ano, brankář Pastornický jen zkontroloval centr z levé strany levačkou Krejčfalušiho. Byl příliš podkopnutý a teď ho z horní sítě dostal Pastornický pro kapitána Nováka, který si ho staví na malé vápno a bude rozehrávat. 81. minuta končí. Baník Ostrava vede v prvním barážovém utkání nad Táborskem 1-0 v 54. minutě. Dá se říct na začátku druhého polčasu, kdy se Baník Ostrava dostával do sérií šancí, sérií zakončení, tak po rohovém kopu s hlavičkou prosadil domácí kapitán Fridrich, který teď dobře dvakrát zasáhl na obrané polovině nebo na půlcí čáře. A je to Havran, který získal míč, navádí se ho na levačku, střílí. Dobrá střela, řekl bych, že míč byl za brankovou čárou. Pastornický vyrazil jen za tyč a pak ze sítě ho už vyrážel před brankovou čárou. A Čárový rozhodčí Matoušek běžel k ulici Čáře, takže podle jeho verdiktu byl míč za brankovou čárou, opět to je na té vzdálenější straně zhruba těch 120 klidně metrů z mého místa, ale zdálo se mi, že také míč už zapadl za levou tyč po zakončení Havrana, takže by to mělo být 2-0 a vypadá to, že hráči Táborska neprotestují. Takže Havran přidává druhý gól po střele levačkou a Baník Ostrava vede 2-0 před sobotní odvetou. Možná klíčový gól. Tak je to potvrzené a hráči Táborska budou rozehrávat ze středového kruhu, konkrétně útočník Matějka. A Baník Ostrava, Táborsko, změna skóre 2-0 v 83. minutě platí toto skóre. A ve druhém polčase hráči Táborska postupně odcházejí. Možná je vidět kondiční rozdíl mezi první a druhou ligou, protože určitě herní v tom prvním polčase vidět až tak nebyl. Teď Faluši získává balón na levé postranní čáře, ale Siňavský už ho neudržel na hrací ploše. Tak budou hosté pokračovat autovým vhazováním. Přichází tam Plachý, který se posunul na pravou stranu místo střídajícího Poliáka. A v 84. minutě za stavu 2-0 pro Baník Ostrava rychle vhozeno na volej, tak aby se hráči Táborska odkupem dostali ze svízelné situace u vlastního pokutového území. No a rozehrávka teď na Barace, který ale vytlačován Siňavským, takže teď hráči Táborska nemají na vlastní polovině až tolik prostoru a Faluš opět předskočil Matějku, byl faulován, tak teď rozhodčí nepíská, vypadalo to, že nechává výhodu, která ale nebyla. No a Pojezdný teď obral Varačku a může dopředu, i když do plné obrany čtyři hráči Táborska vzadu a zezadu Barac fauloval domácího Pojezdného, který ten první souboj ustál, ještě chtěl pokračovat a po druhé už byl zastaven zezadu ve skluzu. Nebylo to nic tvrdého, ale faul zezadu odměněný žlutou kartou. A teď na obrazovce na stadionu je vidět, že se míč opravdu dostal do sítě po té ráně Havrana a zásahu Pastornického a druhý zákrok už v brance. Už na tom nic nezměnil, takže platí skóre 2-0, to jsme si ostatně potvrdili už před malou chvílí. A standardní situace pro Baník Ostrava, je to ještě docela daleko od pokutového území, takových možná 15 metrů. Planka a střelec z druhého gólu, Havran znovu levačkou jako výstraha, ale znovu si myslím Planka, který po svém příchodu letním zahrává hodně standardních situací. Teď hráči Táborska odvrátili ten centr, sbírá ho Škrkoň, předává Siňavskému, který je teď na pravé straně, pravačkou posílá centr do pokutového území, těžký pro obranu Táborska, ale ubránili se hosté a můžou do protiútoku a teď je to otevřenější pro ně. Je to Plachý, který si ale ukopl míč směrem k Plankovi a ten se teď hecuje, že tu situaci ubránil a bude to dokonce out pro Baník Ostrava, kde ukazuje domácí lavička. Ano, Krič Faluši už hodil na Jurečku, němu se vrací Varačka. Jurečka zatím ten první souboj ustál, teď dává do pokutového území na Škrkoně. Bude to out pro Baník Ostrava. Škrkoň tam šel na dlouhou nohu, stejně tak obránce Novák, který ukopl míč do autu. A znovu baníkovští fanoušci poskakují na svých místech v obětí, všichni v bílém a můžou slavit možná už dnešní vítězství. Zatím Baník vede 2-0 v 86. minutě a bude se střídat na straně Baníku Ostrava. Krič Faluši odchází, Boula, který vypadl ze základní sestavy pod trenérem Dvorníkem, tak půjde do hry. Hráč, který v minulé sezóně reprezentoval, tak se propadl až na lavičku náhradníků. A střídání také na straně hostů. Varačka končí a místo něho přichází Hák. A ještě jedno střídání tam nachystali hosté místo útočníka Matějky, který měl dvě velké šance v prvním poločase, tak nastupuje Voleský. Matějka už pomalu opouští hrací plochu a Závazký ještě připravený za postraní čarou. Teď si teprve Matějka všiml pořádně, že střídá on. Myslel jsem si, že už se vrací, nebo že už pochoduje na střídačku, ale ještě se posouval na hrací ploše, až pak si všiml. Takže teď Matějka si plácne s Voleským a dvojí střídání Táborska budeme mít za sebou. V 87. minutě končící Baník Ostrava po gólech Friedricha a Havrana vede nad Táborskem 2-0. A před sobotní odvetou, která se bude hrát v Táboře od 13 hodin, je ve výhodě. Teď velmi dobré uvolnění Jurečky u koncové čáry. Nakonec centr na přední tyč nenašel adresáta, přízemní centr, pojezdný znovu zachytil a Siňavský centruje pravačkou, po druhé za sebou. Bevene tam předskočil sice Zeronika, ale nakonec z toho nebylo vůbec ohrožení branky Táborska. A Pastornický, vypadá to brankář Táborska, ani moc nespěchá. Možná jsou hráči Táborska opravdu už hodně unavení a tento výsledek do odvety berou. Protože ve druhém poločase prakticky neohrozili brankáři Jedličku v tom prvním, jak už jsem říkal, po celý zápas. Matějka měl dvě velké šance po rohovém kopu a hlavičkou. A pak také, kdy utekl obránci Chalušovi, dostal dobrou přihrávku na hranici offsideu, bylo vše v pořádku a brankář Jedlička dvakrát musel vychytat Matějku. Friedrich, kapitán domácích, má míč, bude ho vracet brankáři Jedličkovi na začátku 89. minuty. Teď hráči i střídající Táborska nemají takový pohyb, takže si baníkovci vyměňují vzadu míč, Chaluš rozehrává na Pojezdného, Pojezdný si přebírá balon do levé strany na planku, teď si mezi stopery odskočil Boula, čerstvý hráč, a dává na krátko Chalušovi, Chaluš rozehrává na Havrana, střelce druhého gólu a Havran levačkou posílá dopředu Siňavského, Siňavský na hranici pokutového území, dostal dobrý balon a mohl si ho zpracovat do protipohybu Plachého, ale nepovedlo se mu to, navíc byl patrně v offsideu. Ano, byl, protože čárový rozhodčí asistent Lukáš Matoušek zvedl praporek a tak bude brankář Pastornický rozehrávat. Kousek před pokutovým územím nebo na hranici pokutového území balon si pohodil takových 5 metrů dopředu a na konci 89. teď začínající 90. minuty za stavu 2-0 pro Baník Ostrava. Brankář Pastornický nakopává dopředu, ještě to zkouší jednoduchou cestou, hráči Táborska nakopnou dopředu a přinutit hráče Baníku k chybě, Boula to ale zvládl mezi dvěma střídajícími hráči, jak Baracem, tak také Voleským, a dopředu můžou právě baníkovci. Konkrétně Havran, střelec toho druhého gólu na pravé straně, předává Boulovi, Boula se otáčí na útočné polovině, vrací Friedrichovi a Friedrich na Chaluše. Chaluš půjde sám, nakonec přenáší hru na levou stranu na Siňavského, ten si u postranní čáry zpracoval na prsa po odrazu od země a teď na osu hřiště na Boulu. Boula může pálit, pálí, těžký zákrok na gól, je to 3-0, tak to byla velká chyba brankáře Pastornického, který ukazuje, že tam byla teč, tak možná rukou, ale já jsem neviděl, myslím si, že to byla čistá střela, tak nevím, co teď brankář Pastornický reklamuje, každopádně nastavovat se budou 4 minuty a Boula měl volnou cestu ke střele, vystřelil zhruba z 20 metrů a teď brankář Pastornický u rozhodčího nehasila, tak ještě možná baníkovští fanoušci slaví předčasně, ale já jsem neviděl, že by tam byla nějaká teč. Myslím si, že ta střela prošla čistě a brankář Pastornický měl míč na rukou, střela k pravé tyči, ale po odrazu od země nedokázal zasáhnout přesně. Tak slyšíte Jiří Boula, ale ještě si počkejme, protože ještě hra nebyla zahájena. Brankář nehasil, čeká na potvrzení od videa, ale já osobně, i když znovu říkám, je to na té vzdálenější straně, ale neviděl jsem při cestě balónu do sítě nějakou teč, ať už bránícího nebo útočícího hráče. Pr- První nastavená minuta zápasu, Baník Ostrava vede 3-0, ale ještě si musíme počkat na potvrzení toho třetího gólu. Táborsko reklamuje nějakou teč po střele Bouly, každopádně Friedrich a Havran dali ty první dva góly a teď se zkoumá patrně ten zásah Jiřího Bouly. Hrát by se mělo ještě zhruba 3 minuty, nastavují se 4, teď už běží druhá nastavená, rozhodčí Nehasil stále čeká na verdikt od videa, kde jsou Dominik Starý a Ivo Nádvorník. Zatím tedy můžeme konstatovat, že to je 2-0, ale na ten třetí gól Baníku Ostrava z kopačky Jiřího Bouly si musíme počkat. Byla to střela ze 20 metrů spoza 16. Brankář Pastornický zasáhl špatně, ale okamžitě vstal a ukazoval na ruku, takže možná, že tam nějaký probíhající hráč Baníku tečoval rukou ten balón. Každopádně stále nevíme, jestli to je 2-0 nebo 3-0. Rozhodčí Nehasil stále čeká na verdikt. Možná i offside, jestli tam byla teď, tak v offsideu. To se možná teď zkoumá. A brankář Pastornický neuspěl. Rozhodčí Nehasil ukazuje na středový puntík, takže Baník Ostrava vede těsně před závěrem nad Táborskem. 3-0 z Ostravy, David Procházka, Radiožurnál. To byl vstup do zpravodajství Radiožurnálu a my dohrajeme ten zápas, tak patrně tam byla nějaká sporná situace, kdy tam jeden z baníkovců probíhal, ale já jsem opravdu žádnou teč neviděl v reálu, ale bylo to asi hodně sporné, protože se to zkoumalo celkem dlouho a bylo to nejasné. Siňavský teď vybojoval aut pro Baník Ostrava, tak ten výsledek nakonec pro Táborsko ještě horší než před malou chvílí, kdy jsem konstatoval, že už jsou možná za stavu 2-0 hráči Táborska spokojení. Teď si myslím, že až tak spokojení nebudou, protože 3-0 to už je pro favorita hodně velký náskok do odvety. A Táborsko teď ve druhém poločase zcela odešlo. Plachý zahrává ještě dozadu na brankáře Pastornického, ten si dává trošku možná delší dotek před škrkoněm, ale nakonec to stihl. Řekl bych, že Pastornický nevypadal při těch posledních dvou gólech, při druhém a třetím úplně jistě, při střelách Havrana a Bouly. Teď zahráli hosté rukou, konkrétně to byl Bláha v souboji s Jurečkou a Boula už přehrává situaci na Pojezdného na levou stranu. Míč si zpracovává před pokutovým územím Planka, rozehrává doleva na Siňavského, ten dává znovu Plankovi, Planka centruje levačkou, ale Havel středního vránce Táborska odhlavičkoval a Táborsko může ještě dopředu. Barac rozehrává doleva na Zeronika, ten může postupovat, má před sebou Friedricha, ale hodně daleko, ale Bevene se už stihl vrátit. Zeronik centruje do pokutového území, míč propadá na zadní tyč, ale tam vše zkontroloval Pojezdný. A brankář Jedlička si půjde v závěrečných sekundách zápasu pro míč. Baník Ostrava vede nad Táborskem 3-0 a tak už zápas pravděpodobně skončí. Nastavovat se měli 4 minuty, to v tuto chvíli vyprší, ale samozřejmě zkoumalo se více než minutu, řekl bych, to video. Ale rozhodčí Nehasil v tuto chvíli píská do píšťalky a je hotovo. Baník Ostrava po gólech Friedricha v 54. minutě, Havrana v 82. a Bouly v 90. vítězí 3-0. Odveta se hraje v sobotu. Naslyšenou.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Blíží se 20. hodina, po ní už rozjedeme hokejový večer na radiožurnálu Sport, nejprve ve studiu a pak od 20.20 v přímém přenosu poslední zápas českých hokejistů ve skupině na mistrovství světa proti Kanadě. Čechům půjde ještě o druhé místo ve skupině.

0: co takhle více radosti a méně starostí. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
2: Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Izraelský útok v centru pásma Gazy zabil 5 lidí. Podle Hamásu šlo o civilisty. Fotbalisté Baníku Ostrava vyhráli na úvod baráže o šance ligu nad Táborskem 3-0. A zítra bude skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Dominik Feri opustil teplickou věznici. Soud ho podmínečně propustil na svobodu. Bývalý politik si odseděl 2/3 tříletého trestu za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. U soudu Feri argumentoval tím, že v poslední době vyzrál.
3: Není mi 20, nežiju stejným životním stylem. Nemyslím si, že bych se kdy ocitl v pozici, řekněme, která by sváděla k nějakému zneužití moci nebo postavení. Jde-li o nějakou politickou účast, tak to předpokládám, že to připadá minimálně v nejbližší době v úvahu.
2: Soud stanovil zkušební dobu 3 roky, Feri se taky musí neveřejně omluvit poškozeným. Celní správa řeší prodej domácího alkoholu na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz. Je protizákonný, přitom od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Co lidem za nabídky prodeje alkoholu hrozí, upřesňuje mluvčí generálního ředitelství cel Richard Zeman.
4: V případě, že konkrétní osoba nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.
2: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smička řekl, že se snaží inzeráty aktivně blokovat. Nabídky na prodej alkoholu se ale dají na portálu najít pořád. Při izraelském vzdušném útoku v oblasti uprchlického tábora v centrálním pásmu Gazy zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedly to zdravotnické zdroje spadající pod radikální hnutí Hamás. Podle svědků izraelský dron zasáhl skupinu lidí, kteří se postavili v pádu palestinských milic podporovaných Izraelem. Civilní obrana spadající pod Hamás tvrdí, že úder mířil na civilisty. Izraelská armáda informace o útoku prověřuje. Velké parkoviště P1 na příjezdu do Špindlerova mlýna v Krkonoších je pro běžný provoz teď zavřené. V jeho blízkosti se staví nový most Alanovka, které propojí lyžařské areály Svatý Petr a Petr a Medvědín. Další dopravní omezení budou ještě do začátku letních prázdnin, říká ředitel ski areálu René Hroneš.
5: Vidíme už tady na silnici takovou odbočku, která zatím nepovede k omezení dopravy, jenom takový výhybce, aby jsme mohli vybudovat základy a patky toho mostu. V průběhu zhruba července očekáváme zjednosměrnění provozu právě kvůli ukládání té mostovky, toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení.
6: Sport. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa zhruba za 15:15 proti Kanadě. Pokud národní tým zvítězí v základní hrací době, zajistí si druhé místo ve skupině. Čtvrtfinále má nehledě na výsledek jisté. V bráně českého týmu bude znovu Dominik Pavlát. Přímý přenos odvysílají z Friburgu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava se přiblížili záchraně v šancelize. Na úvod baráže porazili Táborsko 3-0. A tenista Vít Kopřiva je ve druhém kole Roland Garros. Za zhruba 4,5 hodiny porazil Francouze Muteta 3-2 na sety. Linda Nosková a Linda Fruhvirtová naopak v Paříži končí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Odstavená vozidla na D1 a nebezpečí na D7 u Žatce. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně kolem Velkého Meziříčí. Na kilometru 145,5 stojí nákladní auto, má defekt na pneumatice a blokuje část připojovacího pruhu od čerpací stanice. Na D1 z Brna do Prahy stále čekejte překážku také za Jihlavou. Ve stoupání před Větrným Jeníkovem na kilometru 105,5 stojí po požáru dodávky dopravní značení v pruhu pro pomalá vozidla. Vybočuje se tam doleva za zatáčkou, tak projíždějte opatrně. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova pozor před sjezdem na Žatec. Na 65. kilometru se pohybuje řidič kolem odstaveného osobního auta. Podle informací od policie nemá zatím vestu, tak zpomalte. Další zelená vlna v přestávce hokejového přenosu.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech se místy jindy jen výjimečně objeví přehánky. A zítra bude taky horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy to bude i kolem 33 stupňů. Na horách většinou 20, na Šumavě bude i 24 stupňů. Tolik zprávy. A teď už přepojujeme na Radiožurnál Sport.
9: Speciál Radiožurnálu Sport.
10: Dobrý večer posluchačům Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu. Čeká nás poslední zápas českých hokejistů v základní skupině mistrovství světa ve Friburgu. Se utkají s Kanadou a my, než ten zápas začne ve 20 hodin a 20 minut, ještě vše důležité, všechny informace předzápasové probereme ve studiu s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou a také s mým kolegou Martinem Charvátem. Dobrý večer, pánové.
11: Dobrý večer.
12: Hezký večer.
10: A začněme asi tím nejdůležitějším a nejzajímavějším, to je česká sestava, která doznala opravdu hodně změn. Změna není v brankovišti, Dominik Pavlát opět, znamená to tedy, že Josef Kořenář opravdu není na tom zdravotně dobře, takže to zůstává, ale ty změny jsou třeba hned v prvním útoku.
12: Ano, se Sedlákem a Červenkou bude hrát Daniel Voženílek. Martine Procházko, dává ti to smysl pořád točit, koho dát k této elitní dvojici a nakonec teď na ten poslední zápas, kde se ještě nerozhoduje, tedy proti Kanadě, tam dát Daniela Voženílka?
11: Je to určitá reakce na to včerejší utkání. Samozřejmě včera s nimi hrál Martin Kaut. Samozřejmě tam nějaká spolupráce s klubu, ale nefungovalo to. Nešly mu úplně nohy, takže tam prostě ten první to se třeba neprosadil. Trenéři určitě doufají v to, že Daniel Voženílek tam dokáže udělat takový ten větší rozruch, přece jenom tam třeba vybojovat více kotoučů, být platnějším hráčem, než byl Martin Kaut. No a to je asi samozřejmě reakce na to, jak už jsem říkal, tom první útok, od kterého čekáme branky, tak ty nepřicházejí.
12: Tedy pořád to hrát vlastně před branku, protože Daniel Voženílek z té české sestavy je vlastně jeden z mála těch typických předbrankových hráčů.
11: Je to tak, tak nevím, jestli zase úplně, abychom říkali, zase budeme to tlačit do branky a bude tam Daniel Voženílek, který to tam dotlačí. To si myslím, že tudy cesta úplně by neměla být. Každopádně si myslím, že to je z toho důvodu, že prostě oživit ten útok, to znamená nějakou hrou vepředu, vybojovat kotouče. Daniel Voženílek je v tom velmi zkušený, umí to tady to, plus tomu přidá to, že se dokáže postavit před brankáře a tam samozřejmě dělat tu clonu a být nepříjemný.
10: Další změna, když se podíváme do druhé obranné dvojice, tak s Liborem Hájkem teď Tomáš Cibulka. Co tohle, tenhle tah může znamenat?
11: Tomáš Cibulka včera za mě podle mě dostal volno. Nějakým způsobem trenéři chtěli možná pošetřit, možná, že třeba s ním byli i individuálně domluveni, že z nějakého důvodu si chtěl odpočinout nebo potřeboval odpočinout, nebo oni na něm viděli, že je tam nějaká možnost toho odpočinku a tak mu dali volno. Asi nikdo nepředpokládal, že prostě to utkání nakonec tam takhle nevyjde a je potřeba, aby ta sestava už pomalu opravdu byla ustálená, tak proto už dneska do dnešního zápasu jde do toho druhého útoku s Hájkem, do druhé obrany, pardon, jde s Hájkem a myslím si, že už takhle ty obrany by měly být připraveny, pokud se jí nezmění k tomu zápasu i ve čtvrtek.
12: Ale k tomu druhému útoku se hnedka dostáváme, protože na centru bude k Flekovi a Matěji Blimlovi David Tomášek, tedy bude hrát toho defenzivního hráče, takhle to čteš?
11: No takhle to tam vypadá z toho samozřejmě, je jako střední útočník, z pokyny většinou střední útočník je ten, který hraje dozadu, je ten třetí bránící, měl by vlastně být tím velmi platným pomocníkem obráncům, i když v tom včerejším utkání to tam nebylo úplně ono, neříkám, že to samozřejmě byl jediný hráč, bylo jich tam více, kterým to nevyšlo, ta hra dozadu, protože Norové opravdu hráli včera velmi dobře, byli velmi kombinačně na tom dobře, nakonec to ukázala i ta třetí branka, kterou nám dali, kde nás vyšachovali, nebo náš tým vyšachovali do prázdné branky, tam Dominik Pavlát vůbec za nic nemohl. Takže uvidíme, jak to bude dneska fungovat. Každopádně je to asi nějaká reakce na to včerejší utkání od trenéru, aby ten tým nějak jako změnili, posílili, ale už není čas na žádné velké jako pokusy. Už je potřeba tu sestavu podle mě připravit na to, aby ve čtvrtek to bylo připravené.
10: Ten včerejší zápas byl opravdu hodně nepovedený proti Norům, prohra 1-4, ale hlavně ten výkon a i trenér Rulík byl možná až nezvykle kritický veřejně ke svému týmu, tak myslí, že i to, že tohle pustil ven, že může vyburcovat hráče?
11: Dělají to takhle, trenéři dělají to takhle samozřejmě. Někdy samozřejmě tam ta reakce i, že to berou na sebe kolikrát, že řeknou, že zvolili špatnou taktiku, nebo že to něco prostě trenéři neudělali dobře, ale v tomhle případě to bylo myšlené samozřejmě na hráče, že všichni hráči, že musí přidat individuálně, plus tam musí hrát to, aby plnili opravdu všichni ty pokyny, aby tam nikdo nepřidával nic navíc, aby opravdu se drželi nějakého plánu, s kterým do toho utkání jdou. Ale ono je to vždy u nás většinou právě v tom, že my dobře začneme to utkání, nebo náš tým dobře začne to utkání, nevstřelíme tu branku, naopak soupeři se podaří dát branka a my potom začneme, když to řeknu, jakoby panikařit, trošku tam do toho každý hráč vnese něco navíc, něco míň a celý se to rozpadne. Takže je vidět, že ten začátek utkání jakoby funguje, první ty, jak říkám, 2-3 minutky, ale pak se to najednou pomalu rozsypává dolů. Jediné, které nám vyšla první třetina, byla vlastně proti Švédům, která byla velmi kvalitní, teda možná prvních 13, 14, 15 minutek, ale byla velmi dobrá a tam se hráči drželi toho, takže uvidíme, jak to bude dneska v tom utkání s Kanadou, protože jinak si myslím, že bychom v takového soupeře neměli šanci, když jsme to nepřevedli ani včera z Nory.
10: Kdybychom měli vyjmenovávat, co všechno zlepšit oproti včerejšku, tak bychom možná nestihli začátek zápasu, tak ale dá se odrazit právě o to, co ty si říkal, že vlastně Čechům zatím vycházejí na mistrovství ty zápasy proti těm papírově silnějším soupeřům, zvládli Slováky a hlavně porazili tedy Švédy a drhlo to proti těm papírově slabším, tak teď Kanada by asi měl být ten první případ, doufejme.
11: Budeme v to věřit. Samozřejmě Kanada je tým teďka, který už je na prvním místě, ví, jakého soupeře bude mít, to znamená, že oni, když to řeknu, nepotřebují už teďka nějakým způsobem hrát, neříkám, že nebudou hrát na 100%, ale nemyslím si, že tam budou někde padat po hlavách do střel, nebudou blokovat třeba tolik střely, protože vědí, koho dostanou, vědí, že už se nemůže nic stát a tak si to utkání půjdou, když to řeknu, tak jako užít, budou hrát jako aktivně hodně, budou hrát nahoru, ale že by třeba hráli tolik do defenzívy, to si třeba nemyslím a to by mohla být cesta pro náš tým, přesně jak už to zmiňoval, že se nám hraje lépe proti papírově silnějším týmu nebo favoritům. Takže to by mohlo být pro náš tým samozřejmě určitá výhoda.
12: Když jsme byli u těch sestav, dopovězme minimálně ty útočné formace. Třetí útok Kaut, Melovský, Kubalík a čtvrtá formace jediná zůstává pohromadě tak, jak hrála v minulých zápasech, tedy s Karlovarskými, Beránkem a Černochem na křídle Chmelař. Ale Martine Procházko, vždyť český tým má po základní skupině už dva zápasy, má jistotu, že půjde do čtvrtfinále, ale stejně ještě má potřebu točit s tou sestavou a zkoušet něco, co bude fungovat, protože to zkrátka nejde tak, jak by mělo.
11: Protože to nešlo hlavně včera. Nešlo to v tom utkání, kde to vypadlo, že to utkání by se měli zvládnout a zajistit si jistotu třeba toho druhého místa. Dneska se to rozdát skládou o to první místo a včera to vlastně se vůbec nepovedlo. Norové byli ve všem lepší, nefungovaly tam určité ty pokyny. Radim Rulík to kritizoval, že tam v podstatě hráči neplnili to, co měli, že měli tam individuální pohovory dneska. Takže proto ta reakce asi na tu změnu těch tří útoků, maximálně ten čtvrtý, který jsem zmiňoval, který zůstal, který neříkám, že hrál lépe než ostatní, dali ano branku, Chmelař tam individuálně se prosadil, ale jinak to jako celkově ten výkon toho týmu nebyl dobrý a musím uznat, že prostě se to nepovedlo a Norové naopak byli velmi dobří.
10: Dnes si ale Norové neodpustili zaváhání, ztratili bodík v utkání s Dánskem. Češi mohou Dánům děkovat, že vyrovnali 2 sekundy před koncem normální hrací doby, před koncem třetí třetiny. A to tedy znamená, že Češi pořád ještě mohou zabojovat o to druhé místo, o setrvání ve Friburgu pro čtvrtfinále a o to, aby si zahráli ve čtvrtfinále proti Lotyšsku, což je z těch postupujících ze druhé skupiny papírově asi nejschudnější soupeř. Je v tom jeden háček, musí za 3 body porazit Kanadu. Tým se 2 hvězdami různých generací, Crosbym a Celebrínem, tak jak těžké to pro Čechy bude. A co o Kanaděnech by si řekl, co si zatím viděl v tom průběhu šampionátu?
11: No, to, co jsme viděli, tak Kanada prostě hraje to, co potřebuje. Většinou se stává Kanadě, že nemá třeba dobrý začátek. Naopak tady oni velmi dobře začali na začátku turnaje, porazili Švédy, o kterých jsme si mysleli, že budou jedni z favoritů na medaile, porazili 5-3, dobře začali, takže ten tým se rychle sehrál. Pak ty výsledky vlastně byly všechny, dá se říct, naprosto jasné. Jediné, kde teda klopítli, byly utkání z Nory právě, kterým ten jeden bod vzali, kde ještě prohrávali minutu před koncem. Každopádně já si myslím, že to dnešní utkání bude úplně o něčem jiným v tom, jak se jim hodně bude chtít i těmhle těm největším hvězdám. Jak se jim hodně bude chtít to utkání dneska odehrát, protože si myslím, že oni už se taky naučili prostě nějakým způsobem přemýšlet a ne furt každého prostě jenom prostě přehrát a uhrát, ale zvyknout taky trošku to dohrát nějak.
10: No a my teď ve vysílání Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport míříme už do haly ve Friburgu, kde má předzápasový rozhovor připravený Petr Kadeřábek.
13: Se mnou stojí člen elitní útočné formace v utkání s Kanadou, Daniel Voženílek. Danieli, jaké byly poslední pokyny trenérů předtím, než jste odešli z kabiny?
14: Ať jsme aktivnější a brusíme a musíme zlepšit pohyb oproti minulému zápasu, takže to jsou ty hlavní body asi.
13: Co bude vaším hlavním úkolem ve spolupráci s Lukášem Sedlákem a Romanem Červenkou? Dělat jim prostor právě před brankovém prostoru?
14: Tak to, co pokaží, být dobrý na forčeku, posouvat puky a tlačit se do brány.
13: Řešilo se nějak v kabině to, že vás tříbodová výhra může nechat ve Friburgu?

0: Song and other stupid. And here is the starting six of Team Canada. Number 73, Chet Greaves. Number 44, Morgan Riley. Number 2, Dylan DeMille. Number 55, Mark Shapley. Number 13, Gabriel Velarde. And number 18, Robert Thomas. And here we go, we're the starting six of Czechia. Number 39, Dominik Popart. Number 6, Michal Gepny. Number 17, Filip Hronek. Number 10, Roman Čelenka. Number 95, Daniel Boženilek. And number 33, Lukáš Sedlák.
1: Hezký večer z Friburgu, poslední vystoupení v základní skupině. Český tým teď utvořil takový dlouhý zástup, který se postupně blíží a poplácává po výstroji českého golmana Dominika Pavláta. Jeho asistentem v brance dnes bude v případě nějakých nepříjemností Petr Kváča. Josef Kořenář je stále zdravotně mimo, stejně jako byl vlastně včera před tím zápasem s Norskem, kdy měl nastoupit, ale na poslední chvíli to trenéři změnili. A dnes je tedy stejná golmanská dvojice a znovu bude chytat Dominik Pavlát. Na druhé straně Jet Graves, Kanaďané samozřejmě s týmem komplet složeným z hráčů z NHL, tou největší hvězdou je Sidney Crosby a samozřejmě také McLean Celebrini, kapitán kanadské reprezentace, který i ve svém mladém věku převzal kapitánské C-čko, byť s tím měl trochu problém na začátku turnaje, protože nevěděl, že se musí jet podat ruka rozhodčímu, tak tyhle povinnosti mu pak rozhodčí velmi sympaticky vysvětlili a obešlo se to bez nějakých dalších problémů. Začíná zápas Česko-Kanada. Česko jde o druhé místo ve skupině. Aby na něm byli po základní skupině, musí Kanadu porazit v základní hrací době. Vhozeno Sedlák má kotouč a dává ho za českou branku. Hronek prohrnul puk, podal mantinelu k modré čáře. Tam ale Kanaďané dobře napadají a hrát může nakonec přeci jen Kempný za českou brankou. Dává červenkovi, ten posunul do středního pásma. Boženílek už je v pásmu vlevo, dává za branku, tečovaný kotouč propadl do pravého rohu, kde je obránce Hronek, ten ho zase ometl o zadní oba rohy a červenka napadá rozehrávku Kanaďanů. Boženílek ještě dohrál soupeře, Hronek musí dozadu, Češi v obraném pásmu s pukem, Kempný v rohu, dává za branku, ale trochu s chybou, jenže dobře to dopadlo pro Hronka, který tlačí kotouč podél pravého mantinelu, zabrzdil a počkal, až odjedou napadající Kanaďané, i tak pak hledal v hustém prostoru spoluhráče ve středním pásmu. Hraje Kanada, Tomes zavezl kotouč do levého útočného pásma na levou stranu tedy. Fleck ale už útočí a vypálil na Gravese po modré čáře jel a vystřelil po ledě švihem. Kotouč skončil v rohu, kde je Tomášek, který dává mezi kruhy kotouč, ale tam Fleck nestihl rozehrávku Bušarda, který může dát za branku, ale velmi rychle. Tam na něm byl Bliml a teď míří kotouč za českou obranu. Hájek musí dozadu do souboje se Celebrínem, ten přibrzdil na modré, hledá Crosbyho. Na pravé straně útočného pásma je Nurse, druhá minuta 0-0. Celebrini hraje v levém rohu kluziště, dostává se za branku, přitlačil ho tam k mantinelu Tomášek, ale ne úplně. Přihrávka přes české brankoviště, Crosby v levém rohu s kotoučem, dává puk nakonec a padá. Kanaďané jsou tam ve dvou a v útočné třetině nakonec nahození od modré mimo českou branku. Nurse ještě udrží Kanaďanům pásmo, ale hrát může Bliml za českou brankou. Trefil jen kanadské brusle Kozince. Teď Tomášek s pukem dává za sebe. Chvíle klidu, končí druhá minuta. Česko-Kanada 0-0.
2: Za brankou Hájek a počká, až mu prostřídají spoluhráči. Tím prvním, kdo naskočil na led, tak byl Kaut. Ten dělá kličku ve středním pásmu a velmi dobře pronikl do útočného, pálí, rána vysoká, pleskla o zadní mantinel, Kubalík se snaží ještě zabojovat v rohu kluziště, ale Reilly má kotouč, který posouvá okamžitě na Holloway a tady je O'Reilly. Na levé straně přihrávka na Tavares a Tavares ve vyložené šanci byl úplně sám na pravém kruhu, mírně tak 2 metry od osy hřiště a Pavlát proti němu vyjel a zneškodnil první obrovskou šanci celého zápasu, dostal se do ní John Tavares, někdejší jednička draftu, která tady hned v úvodu skórovala celého turnaje. No a teď tedy se to Tavaresovi nepodařilo. Za námi 2 minuty a 6 sekund. Kanaďané poprvé výrazně zahrozili. No a stále tedy platí. Česko-Kanada 0-0. Češi mají obrovskou převahu v ledišti. Je to slyšet již v úvodu zápasu. Teď ještě by k tomu chtělo pomoci výkonem. Černochale prohrává Bully, Reilly nahazuje. O zadní mantinel vlevo je Tavares. Míří s kotoučem na O'Reillyho, toho odstavil Černoch, posílá k pravému mantinelu. Tam byl ale hodně rychle Demelou, který přihrává před branku. Znovu se tam zjevil Tavares a ještě Holloway. Udržel útočné pásmo, ale jen na chvilku. Beránek s Černochem vytěsnili kanadskou rozehrávku do středního pásma. Kanaděné se znovu rychle vrací za branku, kde ale bude první Ticháček. Jeho přihrávka na Alšera byla trošku krkolomná, ale nakonec hraje napravo ve středním pásmu Chmelař. Teď Černoch v útočném pásmu. Červenka naskočil. Chmelař, Chmelař pálí a výtečný Graves, ale tohle bylo velmi dobře sehrané. Chmelař si najel od pravého mantinelu ze středního pásma. Červenka na něj počkal, dal mu přihrávku na osu hřiště mírně vpravo. Bylo to z velké vzdálenosti, ale střela štiplavá a rozhodně se Graves při ní zapotil. Byla mířená někam nad jeho pravou ruku, ve které drží hokejku. Velmi slušná střela, ale se skorem nepohla. Necelé 3 minuty za námi, Česko-Kanada 0-0.
3: Vazování na levé straně útočného pásma, po druhé na ledě. Úvodní formace českého týma Lukáš Sedlák se sklání na vazování. Čárový už vhodil kotouč, puk vypadl na modrou ke Galvasovi, ten se dostává do levého rohu, brání ho tam Brown a úspěšně zatím, jenže Sedlák ještě vybojoval pro červenku, ten je v pravém rohu, přidávka na modru, Hronek napřahuje, pálí těsně mimo. Galvas je v levém rohu, má kotouč, zajíždí a zůstává v rohu tedy série kliček, ale Galvas nakonec přichází o puk. Ještě je tam Voženílek, který protlačil pro červenku. Stále se bojuje v levém útočném rohu z pohledu Čechů. Červenka tlačí kotouč k modré čáře. Galvas neudržel pásmo, ale má puk a může přihrát Sedlákovi. Ten dává Hronkovi na obranou modrou. Přes pravý mantinel do Češi dopředu. Voženílek už je v útočném pásmu. Nahodil pro červenku do pravého rohu. Ten dělá obrátku, nahrává na modrou. Hronek vrací Červenkovi doprava. Ten zase Hronkovi. Hronek pálí. Šance na dorážku. Volný kotouč. Voženílek tam porazil Nurse i golmana. To je jeho práce, ale na druhou stranu už míří Kanaďané a je to připravený Minten, který už je v útočném pásmu. Kotouč za branku do českého rohu, 4. minuta 0-0, Sedlák vyhazuje k střednímu pásmu, kam nakonec kotouč doputoval, zatím tedy bez branek na konci 4. minuty.
2: Kubalík napadá kanadskou rozehrávku, Fleck může hrát, ale má odsloněnou hokejku a Villardy do útočného pásma neprošel, Nurse se o to snaží a teď se to podařilo Kanaďanům nahození do rohu kluziště, kde bude první Hronek. Jeho přihrávka ale není přesná a tak může hrát Tomes, který je v rohu kluziště tlačen Tomáškem na mantinel, přesto dokázal Šajflímu přihrát. Tomes objíždí českou branku, ještě přenechal Šajflímu, který vyjíždí na levý kruh, přihrávka, přesto sluziště tu zakytí. Blimla může postupovat 2-2, je to ve středním pásmu, Fleck uplatnil rychlost, dává pod sebe upravenou mantinelu na Šťotku. Šťotka dává za branku, jenže tam byl připravený obránce Nurse, který se otočil, zajede za kanadskou branku, byť je tísněn Kubalíkem, tak dokázal zvládnout tuhle tu situaci a už je v útočném pásmu Šajflí. Na levé straně brzdí a přihraje přes osu hřiště k pravému mantinelu, kde by měl hrát Kaut. Vrací ale za branku, kde to měl Šťotka a také Kempný trošku daleko. Kanaděné teď hýří pohybem v útočném pásmu. Kozenc se tam snaží vybojovat, ale nebyl úspěšný a teď je tady možnost pro sprinterský souboj pro Kauta. Musel vyjet z Grave hodně daleko od své branky, nakonec rozehrál velmi dobře pro své beky. I proto v 5. minutě za stavu 0-0 Kanada spěchá do útočného pásma.
3: U kotouče je ale Černoch a vyveze kotouč do středního pásma po levém mantinelu, bere to na červenou na střed, přihrávka doprava, kde je prostor na hození před branku. Beránek zpracovává, dává kotouč za branku pro Černocha. Ten dává zase před branku vysoký kotouč pro Chmelaře, ale Kanaděné pozor, mohou dopředu. U červené je Celebrini nalevo, vyměnil se rychle s Krosbym, ale Chmelař může dopředu podél pravého hrazení, je v úhlu tlačen za branku, objíždí, dostává se do levého rohu, pas na modrou. Hajkovi utekl ten kotouč, Chmelař ale udržel pásmo a dává doprava na Alšera, který si všiml Beránka, ten dává za branku, kde je Černoch. Češi točí Kanaďany, zlomená hůl, teď komplikuje život Voženílkovi, ten rychle míří na střídačku a Kanaďané nahazují kotouč oběma českými rohy až na brusle Jiřího Ticháčka, ten přihrává za branku, Alšer v pravém rohu, končí 6. minuta, Fleck jde dopředu, stav 0-0, Fleck v útočném pásmu, přihrávka mezi kruhy, puk došel do útočného levého rohu, kde je znovu první formace a Sedlák s pukem dává mezi kruhy, puk se dostává na modrou, Alšer napřahuje, pálí a dává gol. Marek Alšer otevírá skóre proti Kanadě, Česko-Kanada 1-0, borec se 4 starty za Floridu, teď vymetl levý horní roh kanadské branky, dobrá práce celého útoku, Češi vstoupili dobře aktivně do zápasu a jsou odměněni gólem na 1-0, střelec je Marek Alšer, není to jeho první gól v repr- reprezentaci už jeden dál, ale tenhle je o poznání hezčí. Z vrcholu kruhu doleva nahoru, nad vyrážečku, možná ještě obrankovou konstrukci a Češi vedou.
2: Tokem začal ve Lvu Slaným, pak přešel přes Kladno právě a finské Pelicans do Zámoří, kde si vysloužil v letošní sezóně první 4 starty a také pozvánku do reprezentace přesvědčil Radima Rulíka o tom, že by měl startovat na mistrovství světa. No a teď dává vzkaz domů, dědo, dívej se, vymetl jsem pravý horní růžek Kanadě na mistrovství světa. Češi vedou od začátku 7. minuty 1-0 a zatím hýří pohybem. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Teď trošku změna v sestavě, protože Voženílek předtím zlomil hůl a vlastně naskočil za něj do první útočné formace Flek a tak teď nastupuje s Blimlem a Tomáškem. Právě Voženílek pošle Kotouč do útočného pásma, nakonec ale mimo hole českých hráčů a tak mohou rád Kanaďané. Bouchard vyváží Kotouč, rychlá přihrávka na Browna, ten už je vlevo v útočném pásmu, dává za branku. Minten se snaží chytit puk, ale nedokázal jej zpracovat a tak může spěchat Blimr do středního pásma napravo. Voženílek s Tomáškem mu pomáhají. Voženílek posouvá do pravého útočného rohu pro Tomáška. Ten prometl Kotouč za branku, tam je Blimr. Míchá s pukem, nikdo se mu nenabízí a tak nabízí až pro Hronka na modrou čáru. Hronek nahazuje znovu za branku. Tomášek to udělal šikovně, ale nepodařilo se mu přihrát před první tyčí. Teď souboji s Bouchardem přišel o Kotouč, jenže následně pálí hned, co naskočil ze střídačky Dominik Kubalík. Ta rána vyražená do pravého útočného rohu, kde bojuje Kaut. Kaut si vede velmi dobře, přidává na modrou čáru. Ticháček napřehuje Pálík, Rejp si připisuje další zákrok. Velmi aktivní jsou Češi v úvodních 7 minutách, byli odměněni gólem. Opravdu tohle je úplně jiný obraz české reprezentace, než jaký jsme viděli ve včerejším duelu s Norskem.
3: Naprosto a znovu se ukazuje i to, že dvojice Ticháček Alšer je hodně aktivní střelecky. Oba čeští beci pálili i v minulých zápasech a byli možná paradoxně nejčastěji střílícími hráči, byť jsou to obránci. Ale na tom velkém pozišti, když se otevře prostor k modré čáře, tak samozřejmě dotírající útočníci soupeře to k ním mají daleko a Alšera Ticháček pálí v jednom případě tedy dnes ostrými v podání Marka Alšera. 1-0, 8. minuta pro Česko, tedy úprava ledové plochy ta první. Hraje se také o první místo ve druhé skupině a až dnešní duel rozhodne o tom, kdo vyhraje skupinu Curychu, kde zatím byli jasně suverénní hokejisté dvou zemí, a to domácí Švýcaři a Finové. No a domácí tedy rozhodně nechtějí zůstat pozadu a chtějí vyhrát domácí skupinu. To chce každý samozřejmě, ale vedou 2-0 už Švýcaři nad Finskem v 6. minutě. Po 40 sekundách otevřel skóre Biaska, navázal na něj Jäger ve 4. minutě a teď 6. tedy Švýcarsko, Finsko ve druhé skupině 2-0 pro domácí reprezentaci. Tady hrají Češi s Kanadou a Češi vedou 1-0 na začátku 8. minuty.
2: Střelcem gólu Marek Alšer, který je i teď na ledové ploše připraven na to, pokud by se podařilo Melovskému vyhrát buly proti němu O'Reilly. Hodně dlouho to trvalo, než byl vhozen Kotouč na led, ale nakonec už dopadl a brou si ho Kanaďané. White Cloud nahrává neúplně přesně a O'Reilly musí znovu spěchat mezi vlastní kruhy. Nurse kombinuje právě s White Cloudem, který nahazuje za českou branku. Tam by měl být a také je první Alšer, jenže přihrá přesně na Holovou hůl a tak může hrát Tavares. Ten je upravil mantinou nad pravým kruhem. Michal s Kotoučem tak dlouho, až mu utekl.

0: Přihrávka skákavá, ale neproskákala až na Beránkovu hůl. Černoch se tak musí vracet. Hájek to zvládl velmi dobře. Chmela si říká pohybem o kotouč a už je také v útočném pásmu nalevo, tísně na mantinele. Přesto vypálil Beránek ještě v pravém rohu. Dobře to udělal proti Rýlimu pohybem a posunul za branku už do levého útočného rohu pro Černocha. Hronek o mantinel přihrává za branku, kde je Chmelař, který vyjíždí blíže modré čáře, tlačen sice na mantinel hned dvěma Kanaďany, ale stále drží kotouč někde pod svou pravou bruslí a nechce ji pustit a nakonec přihrává ještě na Galvase, teď Sedlák, Hronek napravo, Hronek napřehu je pálí, jenže trefil prvního hráče, který stál před ním a je tady možnost pro rychlý protiútok, který vede Brown, nahazuje jen za brankáře Pavláta. 10 minut takřka odehráno, Češi vedou nad Kanadou 1-0.
1: Hronek dává středem kluziště na červenku, tomu ale utekl kotouč uprostřed modré čáry, Voženílek dobře napadá i Sedlák, ale puk už propadl do středního pásma. Celebrín dává doleva Krosbymu, ten je na kruhu, Krosby, křižný pas, nádherně Pavlát, teď proti Kozencovi. To byla skvělá šance a na druhé straně je Flek proti útoku, 1-1. Fleková klíčka na střed, Flek se uvolňuje, pálí. Rána skončila vysoko nad brankou, skvělá akce, Flek ještě napadá, dohrál soupeře, kotouč míří do středního pásma. Stále v 10. minutě 1-0 pro Česko, kotouč ve středním pásmu, Kozenc dává doprava na vrchol kruhu, Krosby nabíjí na modrou, Bouchard vypálil mimo a Češi mohou dopředu, jenže jim utekl kotouč, ale pro ně zaplet pámbu až do středního pásma, Kozenc nahazuje za českou branku, Pavlát zastavil kotouč pro obránce Ščotku, ten ometl ohrazení a kaut už je ve středním pásmu, míří k červené čáře, bere to doleva, nakonec klička na střed, ale mezi dvěma Kanaďany neuspěl a Blimlovi nepřihrál. 10 minut odehráno přesně teď, Česko-Kanada 1-0.
0: Really, nachází Tavarese, ten ale nepřihrál přesně Celebrínu, který už spěchal na hráčskou lavici a tak má dost času dvojice mladíků Ticháček Alšer ve vlastním obraném pásmu. Kaut už je také dost dlouho na ledě, ale přesto posunul puk ještě do útočného pásma, napravo je posouvá ještě Kubalíkovi. Ten přihrával zadovkou na Melovského, jenže tempu Kanaděné stečovali a už s ním hrají. Holloway dává okamžitě na O'Reillyho, který se snaží protlačit do útočného pásma, teď v rohu kluziště napadal Alšera ještě Tavares, ale Alšer to zvládl výborně a Ticháček má před sebou napravo prostor, který využívá k přechodu do středního pásma, dobré zpracování od Beránka, rána, kterou ještě zpracuje Chmelař, tam si myslím, že no, spíše Chmelař zakopl o hůl přes puk, ale divákům se to samozřejmě nelíbí, té valné části, která fandí českému týmu. 11. minuta na svém začátku a Nurse vede kanadskou protiakci, brzdí pod pravým kruhem, nakonec vypálil ještě Tavares, sbírá puk v rohu kluziště, tísněn je sice Cibulkou, přesto přihrál O'Reillymu. Holloway je na ose hřiště, udělal stahovačku, ale naštěstí pro Čechy mu střela nevyšla. Černoch může zavést kotouč do bezpečí, jeho spoluhráči z útoku střídají. 12. minuta se rozeběhla, Češi stále po Alšerově ráně vedou nad Kanadou 1-0.
1: V středním pásmu Voženílek zachytil kanadskou rozehrávku, už je v pásmu vlevo, dostává se do úhlu, chtěl dát křižný pas, ale trefil jen brusle soupeře a Martoun veze kotouč do středního pásma, bere to do české třetiny zprava, nakonec přihrávka před branku, kde si najížděl Minten na dorážku, ale čeští beci protečovali ten puk a za brankou může hrát Cibulka, padá ale v souboji, jenže červenka je tam včas a bere volný puk, našel Voženílka, ten lobuje za kanadskou obranu, kam spěchá Sedlák, ale je odstaven bráněn Bouchard. Ani tohle se nelíbí českým fanouškům, ale rozhodčí zatím, co se týče vyloučení, mlčí. Kanaďané mohou dopředu, Minton je na vrcholu pravého kruhu, dává zadovku pod sebe, klička od Stouda, ještě Martoun vyjel před branku, nakonec Ščotka obral Kanaďany o puk, ale musí spěchat do rohu, do souboje, kam dorazil také obránce Bouchard. Češi vyhazují a bude z toho zakázané uvolnění ve 13. minutě. Chvíle klidu ve velmi svižném zápase Česko-Kanada 1-0. O hezké hokejové okamžiky není nouze.
0: To rozhodně není a musím říct, že opravdu je to jako kdybychom se probudili z černého snu do naprosto krásného prosluněného dne. Teď si diváci ještě mohou prohlédnout to, jakým způsobem se teď předvedl Dominik Pavlát v brankovišti, protože po Krosby o přihrávce měl před sebou spola odkrytou branku Kozenc. Velmi dobře bránil Červenka, ale Pavlátova parádní práce jeho pravým betonem. Teď už Češi znovu pobuly, dostávají kotouč daleko od své branky, může dojít tedy ke střídání. Villardi nahazuje za českou branku, ale tohle to bylo postavení mimo hru a tak se nedokonce offside. Villardi nedotkl se kotouče, který směřoval od obránců kanadských, od Reillyho ještě z hlouby z vlastní poloviny. A tak se bude vazovat po levici brankáře Gravese.

0: Z Kolumbusu se pootočil za svým levým ramenem a sleduje, jak se bude dařit jeho spoluhráči Tomesovi proti Melovskému. Melovský úspěšnější, Hronek posouvá doprava na Kempného, ale vše po třech čtyřech přihrávkách přerušuje čárový rozhodčí, protože se mu něco nelíbilo na tom, jakým způsobem Melovský vyhrál buly, a tak se čas vrátí na 7.41, tolik zbývá odehrát z první třetiny, stále Češi vedou 1-0 a Kanaděnům se podařilo vyhodit kotouč, Villardy zpracoval rukavicí, ale de facto pro Melovského Hronek hledá kolmicí a na toho Kubalíka, jenže ten byl přiklutý Demelouem a ten tak nahazuje, pak už za českou branku Kempný musí si dávat pozor na napadající Kanaděny a jeho přihrávka nebyla tedy vůbec přesná, to proto, že minula všechny české hole, a to o 2, 3 a 1 metr. I to samozřejmě ukazuje, jak nepřesná byla tahle ta akce Michala Kempného. I proto se píská zakázané uvolnění, 12,5 minuty odehráno, stále Češi vedou nad Kanadou 1-0.
1: Vazování po pravé ruce Dominika Pavláta, Celebrini versus Melovský, tohle je malý splněný sen pro Melovského, který mluvil o tom, že by se rád nechal od fotografa Českého svazu vyfotit při buli s některou z kanadských hvězd. Stalo se, ale po zakázaném uvolnění si to dost možná Melovský ještě zopakuje v obraném pásmu 7 minut a 11 sekund před koncem první třetiny při českém vedení 1-0 stále a znovu se bude vazovat po pravé ruce Dominika Pavláta. Moc střel na branku zatím neevidujeme. 5-3 ve prospěch českého týmu a to je odehráno necelých 13 minut. 1-0 na góly pro Česko, Melovský versus Celebrini. Znovu Celebrini vyhrává na modrou obráncům a Waterspoon nahodil kotouce, odrazil k levé tyči. Celebrini zajíždí na branku, dává přední, ale Hronka byla proti a bude se vylučovat. Nebezpečná hra vysokou holí, ne držení. Píská se a to
0: Celebrini a fauloval Melovského. Tohle jde do památníčku.
1: Kdy hráli Kanaďané, takže teď 7 minut před první pauzou. Česká přesilovka při českém vedení 1-0. Čas na úpravu ledové plochy. Ve druhé skupině se hraje o první místo. Švýcaři před domácími fanoušky v Curychu vedou dál nad Finskem 2-0. Odehráno 12 minut. Vítěz tohoto duelu se utká se Švédskem. Poražený pak s tím týmem, který skončí ve skupině tady ve Friburgu na třetím místě. Což jsou aktuálně v té live tabulce, která počítá průběžné výsledky už za konečné Norové a Češi by za aktuálního stavu, pokud tedy zvítězí dnes za 3 body a zatím mají dobře nakročeno, ale ještě je hodně dokonce, hráli čtvrtfinále a zůstali tady ve Friburgu a hráli by proti Lotyšsku. Tuhle matematiku budeme dál připomínat, ale ještě strašně moc času v hokeji na to, aby se to průběžně změnilo, protože Kanaděnům vlastně dnes o nic nejde a když Češi nezískají všechny 3 body, zůstanou v tabulce této skupiny na třetím místě. Chystá se buly v útočném pásmu českého týmu. Začíná česká přesilovka. Národní tým, svěřenci Radima Rulíka, vedou nad Kanadou 1-0.
0: A Radim Rulík neudělal s kolegou Tomášem Plekancem změny v té přesilovkové první formaci. Zůstává tady čtveřice útočníků, Kaut, Černoch, Sedlák, Červenka a za nimi obránce Hronek. Tohle to je tedy sestava, která včera, dejme tomu dobře, kombinovala, ale špatně střílela na branku Norů, tak teď je to možná prostor na vykoupení. Navíc Sedlák vyhrál buly, Hronek dává doleva Kautovi, ten o mantinel přihrává Černochovi, Černoch za brankou na Sedláka, u levého mantinelu je Červenka, dostává zpátky kotouč od Hronka, je nad vrcholem kruhu, schazuje dolů do rohu kluziště pro Sedláka, ten vrací Červenkovi, Červenka míchá s kotoučem, dává Hronkovi, ten posouvá na Kauta, Kaut pálí, dobrá střela, nateč to bylo pro Sedláka, možná před Sedlákem White Cloud srazil ten kotouč, že jej nedokázal Lukáš Sedlák tečovat do branky, ale tohle bylo velmi dobře udělané. Obrovský nápřah od Martina Kauta, který vyloženě avizoval, že bude pálit a potom takovou rychlou střílenou přihrávkou se snažil najít Lukáše Sedláka. Zatím ale platí, že pokračuje ještě přesilovka, 96 sekund, Češi vedou ve 14. minutě 1-0.
1: Minutu a půl z přesilovky a 6 sekund k tomu mají k dispozici. Čárový ještě jede za Martinem Kautem, který byl hodně blízko kruhu, možná už uvnitř. Teď už je hodně daleko od něj, teď v pozici aktuálně pravého obránce. Sedlák Bully vyhrává právě na Kauta, ten napřahuje, pálí a trefuje přesně Gravese doprostřed branky. To byla škoda, protože ta situace byla vyřešená dobře, byť to nebyl přesilovkový vzorec rozehraný, ale po takhle rychle a dobře vyhraném Bully směrem ke Kautovi je škoda, že ta rána šla vlastně, mohla jít kamkoliv jinam a bylo by to nebezpečnější. Ale Graves jen poklekl, dostal kotoučem do javorového listu, který má na svém dresu. Teď tedy Bully znovu, Češi vedou 1-0 a hrají přesilovku. Ještě minutu 32, Sedlák znovu vyhrává Bully. Červenka dává doleva Hronkovi. Ten napřáhl, pálí po ledě, ale rána vyražená. Ještě Hronek to zkouší, dostává se do pravého rohu, dává doprava na modrou. Tam je Červenka. Po modré na Kauta, křižná, prudiskantní přihrávka a O'Reilly nakonec zachytil, ale až později, kdyby to bylo hned, tak jede klidně sám. Hraje se v českém obraném pásmu a národní tým musí bojovat i o cenný čas v přesilovce, který teď se snaží naopak šetřit Kanaďan Minton. Češi už ale mají puk a Sedlák je u červené, dává doprava, skákavý kotouč, Červenka nahodil za branku, Černoch napadá, ale Češi musí vyklidit útočné pásmo a to je čas, který se hodí Kanaďanům. Druhá minuta české přesilovky už začala, stejně jako 16. minuta zápasu a Češi vedou 1-0.
0: Cibulka se vrací do přesilovkové formace tím, že se vrátil do sestavy po jednozápasové pauze proti Norsku a on právě rozjíždí další snahu Čechů o to dostat se do útočného pásma. Tomáš Kubo na hození odehrál Graves a udělal to šikovně. Odehrál ten kotouč do míst, kde nebyli ani Češi, ani Kanaďané a kotouč vypadl do středního pásma. Cibulka přehrává ne úplně přesně na Blimla, ten se tak musí vrátit mezi obrané kruhy posledních 20 sekund. České přesilovky. Teď by to chtělo usadit se v útočném pásmu. Zaváží tam kotouč po pravé straně Boženílek. Snaží se bojovat v rohu kluziště a prohnal přes oba zadní rohy doleva na Tomáška. Tomášek ještě přihrává do rohu kluziště na Blimla, ale tam už se dostali Češi pod tlak Kanaďanů a tohle už Kanada zvládne. Ten závěr oslabení, protože White Cloud je úplně sám na levém obraném kruhu ve chvíli, kdy se Celebrini vrací na ledovou plochu a hned si najíždí na přihrávku. Naštěstí pro Čechy teď Jaroslav Chmelař ten kotouč, nebo spíše nadzvedl Celebrinimu hokejku a puk pak prolétl na zakázané uvolnění. Z přesilovky tedy méře by nic nebylo, velkou šanci měl Martin Kaut. Škoda, že nepálil z první, že si musel zpracovávat kotouč. To byla možná také příčina toho, že Graves si proti němu povyjel a pak to měl naprosto jednoduché. Celebrini versus Melovský. Už po čtvrté jdou proti sobě na Bully. To je opravdu splněný sen pro Melovského. Teď Kanaděné vyhrávají Bully a posílají na Alšera, který měl trošku problémy na vlastní obrané modré čáře se zpracováním a pak on se dopouští zakázaného uvolnění. Ještě 4 minuty a 42 sekund. Se bude hrát úvodní třetina, zatím známe jednoho jediného střelce, je jím Marek Alšer, tedy obránce Floridy Panthers se 4 starty v NHL, no a i proto vedou Češi 1-0.
1: To vše v 25 stupních Celsia, jak ukazuje teploměr, tady v hale opravdu velké horko, teď Crosby mu svědčí víc, protože má puk, dostává se k modré, backendem dává mezi kruhy, ale Kanaďané jsou zády k brance. Kozen zvýjíždí na vrchol pravého kruhu, Marton to je, pálí, Pavlát posílá k rohu kluziště kotouč, kde je první Chmelař a má i rychlost, kromě kotouče, dostává se k červené, našel vlevo Alšera, ten nahazuje puk, ale Graves u něj bude první za kanadskou brankou a rozehraje obráncům tenhle kanadský golman a těžit z toho mohou Kanaďané ve středním pásmu uprostřed. Bouchard zavezl puk přes levý mantinel, jdou Kanaďané dopředu, ale pak přišli o kotouč a Sedlák ho má v obraném rohu, prohnal puk až do středního pásma. Červenka protečoval Voženílkovi, tomu přeskočil kotouč hokejku, ale i tak napadá kanadskou rozhrávku. Golman Graves posílá puk do rohu, ten se vrací za branku na Bouchardovu hůl. Češi napadají, puk míří do středního pásma, u červené je Hájek, jede směrem k české brance, zabrzdil mezi českými kruhy, odsouval za českou branku, střídají oba týmy. Poslední 4 minuty první třetiny se ještě budou hrát a Češi stále vedou 1-0.
0: Kempný vyváží kotouč, dává Blimlovi, tomu ale uskočil puk a tak mohou dát Kanaďané. Rychlá přihrávka doleva do útočného pásma na Scheiflího. Ten brzdí nad levým kruhem, jenže ztratil přitom i kotouč a tak může hrát Bliml. Ten protečoval hned za červenou, puk do pravého útočného rohu, ale Češi odjedou střídat. Teď tedy Bliml odjel ve chvíli, kdy se proti němu řítil White Cloud a trošku tam chybí. I proto Kanaďané mohou kombinovat za českou brankou. Zvládli vše, ale dobře obránci Cibulka s Hájkem a Kubalík. Už přel červenou čáru, prohození puku mezi dvěma kanadskými obránci teď nevyšlo na dobře najetého Martina Kauta a Kanaďané se dostávají znovu do útočného pásma. Alšer naprosto nezmatkoval a teď udělal krásnou kličku. Hned dva Kanaďany poslal, jak se říká, na párek, pak rozehrál, ale Kubalík asi nečekal, že to takhle Marku Alšerovi vyjde a tak vůbec neočekával, že tam ta přihrávka může projít. Ještě 2 3/4 minuty se bude hrát první třetina. Češi stále vedou nad Kanadou 1-0.
1: U kotouče Alšer, opravý mantinel, posílá kotouč Černoch, hledal Beránka, tomu ale neproskočil kotouč mezi kruhy do šance a hraje se ve středním pásmu. Alšer znovu hledá parťáky, ale puk mají Kanaďané. Waterspoon zleva doprava ve středním pásmu. Protečovaný kotouč od Tavarese pro Alšera, který musí spěchat dozadu před Hollowayem. Puk netrefil, ale ve finále to bylo dobře, protože Kanaďané reagovali na ten původní pohyb. Beránek ještě v rohu. Souboj 2-2 v levém českém obraném rohu. Ticháček musí do toho druhého, stejně jako Chmelař, který je mantinelu, přihrávka za branku. Ticháček trochu zmátl Holloway, ještě Beránek, ale toho zase Holloway oklamal pohybem. Přihrávka do rohu, Kanaďané za brankou, stále v tlaku Češi, ale vedou 1-0. Tavares v rohu v souboji s Beránkem. Beránek znovu proskočil kolem a mimo kanadského hráče. Teď už ale ve středním pásmu může Sedlák zaútočit. Nahodil si kotouč sám pro sebe a je u něj první v levém rohu. Tam brzdí, dostal tělo, ale i tak má kotouč, dává ho do pravého rohu pro Červenku. Ten míchá s pukem, jede k modré čáře, naražený na mantinel, Červenkovi to nevadí. Dává za branku na Voženílka, ten je v pravém rohu. Na modré čáře místo Voženílek, ale dává zadovku za branku. Sedlák ještě prohnal na levou stranu mantinelu pro Kempného, ten pálí z úhlu, Sedlák tečoval, volný kotouč vyhazují Kanaďané na zakázané uvolnění, nejspíš ten puk ale nedojede, dojede. Hájek tam byl včas a píská se minuta 26 do konce první třetiny, Česko-Kanada 1-0, kromě toho, že Češi hrají aktivně, tak nedovolili Kanaďanům moc střel, na Pavláta šli 4 střelecké pokusy. Byť samozřejmě šance Tavarese a Kozence, to byly gólovky, to tutově, ty Pavlát vychytal, ale golmani nemají rádi, když na nich jde málo střel, ale ty zásadní zákroky Dominik Pavlát zvládl. Buly v útočném pásmu z pohledu českého týmu, Češi vedou 1-0, minutu a půl bez 4 sekund před koncem první třetiny.
0: Mintena Tomášek na buly, kanadský centr úspěšnější, ale ještě tam v rohu kluziště se snaží vybojovat kotouč Fleck, který se tam vrátil do souboje a posouvá na Blimla, který vrací do rohu. Kluziště byl natlačen na mantinel a pak se Kanadě podařilo vyhodit přes osu hřiště až k obrané modré čáře českého celku. Hronek dává na Galavace, ten rychle našel Tomáška, ten se snažil okamžitě tak biliárově nahrát na Blimla, ale přeci jen trošku nevypočítal ten úhel odrazu od hokejky. Začala poslední minuta úvodní třetiny, kotouč za českou brankou, bere si jej Galavas, který po pravé straně hledal svého spoluhráče, jenže našel Celebrinho. Celebrí je v útočném pásmu, Kubalík se výborně vrátil, ještě ale hraje Brown, který se snaží pomoci Celebrinimu, ale nepodařilo se. A teď je tady možnost pro Milovského, který byl zasažen holý do obličeje a Češi si zahrají znovu přesilovou hru. Druhý faul na Matyáše Milovského. Nejprve Celebrini, teď si myslím, že to byl Nurse, ještě si jej prohlíží, tak nebyl to Nurse, ale Brown možná půjde na trestnou lavici. No je to jedno, ještě si tvář Matyáše Milovského prohlíží rozhodčí, jestli to nebude 2+2, ale byl to zásah tedy, no, velmi ošklivě. On Brown ztratil trošku stabilitu, nebylo to chněné, to rozhodně ne, vyšlo to ze hry, ale rozhodčí si toho velmi dobře všimli a tak po druhé v utkání za stavu 1-0, půl minuty před koncem první třetiny za stavu 1-0, tedy Češi budou mít další přesilovku. Možná škoda, že nepřišla dřív a co mě tedy zaráží, Františku, to jsou úklidové pauzy, půl minuty před koncem třetiny.
1: Je to důkazem toho, že se hraje dlouho bez přerušení nebo bez takového přerušení, kde ta pauza být může, což nemůže být po zakázaném uvolnění. ale asi už by to těch 30 sekund vydrželo, ale ono taky nejde úplně primárně o led, ale o všechna televizní a vysílací práva, protože ono se to sice jmenuje pauza na čistění ledu, ale je to také samozřejmě komerční přestávka. Jenomže my místo toho můžeme dál glosovat hokejové dění. Česko-Kanada 1-0, 31 sekund před koncem první třetiny. Na trestné lavici Kanaďan Connor Brown a Češi mají k dispozici další přesilovku. V té předchozí měl největší šanci Martin Kaut po dobře vyhraném buli a ráně z vrcholu kruhu, pálil ale doprostřed. Teď Lukáš Sedlák může znovu vyhrát buli, ale na pozici střelce, v pozici pravého obránce je teď Roman Červenka. Vyhrané buli na modrou. Hronek má kotouč uprostřed modré čáry, dává doprava Červenkovi. Návrat, Hronek pálí, rána stečovaná, Grace vůbec nevěděl. Černoch možná tečoval ale nad branku posledních 20 sekund třetiny. Hronek na modré, doleva na Kauta, ten pálí, šance na dorážku, kde je puk pod noha hráči, přerušeno je, gól to není. A ještě se tam vrhl po Sedlákovi jeden z Kanaďanů, když už Sedlák klečel a teď se to tam zvrhlo. Sedlák je sice mimo, Červenka tam jde za O'Reillym, protože Kanaďané jsou tam v přesile ve dvou na jednoho a tak Červenka škrtí soupeře. Nakonec ale z toho nic nebude, zdá se. Jeden plešatý muž bez helmy na kanadské straně, hodně drsný zákrok směrem k Sedlákovi.
0: To je Daniel Nurse z Edmontonu.
1: Nurse bez helmy, Červenka také. Rozhodčí budou vylučovat, ale nejspíš to bude stejně na obou stranách, nebo jestli možná nevyhodnotí ten zákrok na Sedláka jako něco navíc. Sedlák tam dostal totiž pořádnou hrazdu, pak podobně zkoušel oplatit a Nurse se po něm tedy vrhl pořádně, už bez helmy. 13 sekund před koncem první třetiny je přerušeno, Česko stále vede nad Kanadou 1-0. Na trestnou lavici ale odjíždí Jiří Černoch jako jediný.
0: No zatím to tak vypadá.
1: Zatím to tak vypadá a fanoušci pískají, což se pochopit dá. Já tedy jsem viděl snad všechny možné hráče, ale ne Jiřího Černocha,
0: ale když jsem viděl teď prsty rozhodčího, sice na tu dálku ze čtvrtého patra, tak ukazoval na českou lavici 5 a na kanadskou 4, takže musí ještě jít někdo.
1: White Cloud už míří v trestné lavici, takže tresty se vykrátí. Pochopitelné řešení, které samozřejmě na první dobrou trochu vyděsilo nás i české hokejové fanoušky, protože Černoch odjížděl osamocen na trestnou lavici, tak možná jen takový psychologický moment to byl. 13 sekund se bude hrát ještě první třetina, Češi mají k dispozici přesilovku. Pokud ji za 13 sekund nevyužijí, tak si přenesou zhruba minutu a půl do druhé třetiny. Zatím tedy 1-0 pro Česko.
0: No, ono by ji mohli využít, kdyby, a to si myslím, že teď nejvíce rozporoval kapitán Roman Červenka i asistent Hronek, že se vazuje ve středním pásmu, protože beci nepřejížděli čárky. Tam byli. Oni prostě se zapojili do rvačky, do které byly nataženy. Už bylo ale vhozeno, Sedlák vyhrává pro Hronka posledních 8 sekund. Sedlák najíždí zleva, má pod sebou Červenku, ale byl natlačen do rohu kluziště. Poslední 2 vteřiny, čas na jednu střelu, která ale nepřichází. Zazněla siréna, je konec první třetiny, kterou Češi vyhrávají. 1-0 po gólu Marka Alšera. Za 17 minut začne druhá třetina a do ní vstoupí Češi. Početní výhodě ještě minutu a půl budou hrát přesilovou hru.

0: Začne se za chvíli. Češi rozehrají druhou třetinu v přesilovce. Na trestné lavici zůstává Connor Brown za faul na Matyáše Melovského ve středním pásmu. Přestávka mezi první a druhou třetinou rozdělila českou přesilovku. Češi za půl minuty nezvládli využít početní výhodu a mají teď ještě minutu a 29 sekund k tomu, aby se dostali na dostřel Jetta Gravese a překonali ho. Zatím se to povedlo jedinému muži. Marek Alšer skóroval v první třetině z vrcholu kruhu po dobré kombinaci a ráně nad vyrážečku kanadského golmana. Hraje se také ve druhé skupině o vítězství v Curychu, kde nastoupili suveréni dosavadního programu šampionátu Švýcaři. Po první třetině vedou nad Finskem 2-0 po rychlém úvodu, kdy vedli 2-0 už ve čtvrté minutě. Teď přímý přenos druhé třetiny zápasu Česko-Kanada. Češi hrají o setrvání ve Friburgu, o druhé místo ve základní skupině. K tomu potřebují zvítězit za 3 body. Jakýkoliv jiný výsledek je odsune na třetí místo nebo zůstanou na třetím místě a dostanou pak poraženého ze souběžně hraného souboje Finsko-Švýcarsko. Začala druhá třetina, Češi vedou 1-0 a hrají přesilovku. Zaváží kotouč do útočného pásma, třeba i Sedlák, ten jde za branku, ale Červenka tu má kousek dál k puku. I tak to zvládl. Sedlák také získává kotouč, jenže Kanaďané ve dvou přečíslili situaci a vyhazují puk přes všechny čáry až za Pavlátovu branku. Ten slomil puk pro Hronka. Česká pětice přesilovková zůstává, Kanaděni prostřídali přes Chmelaře, jdou Češi dopředu, Červenka musí rukavicí hrát, ale přišel o kotouč ve středním pásmu. Hronek na obrané modré, stále bere to zleva, z přesilovky mají Češi ještě 50 sekund aktuálně na hození za kanadskou branku, kde je první obránce Waterspoon, ale neudělal to ideálně, i tak může hrát Bouchard a ten už jistě vyhodí. Ano, po mantinelu za Pavláta, tahle přesilovka zatím se nedaří českému týmu, zkrácená tedy nebo rozdělená pauzou. Cibulka už je na ledě, dává na pravý mantinel Kubalík, jen Bruce Lee zpracoval až za kanadskou branku, tam je Waterspoon a bere volný kotouč a znovu ho vyhazuje, už jen půl minuty české přesilovky, Česko dál vede nad Kanadou 1-0 ve 22. minutě zápasu, Češi hrají přesilovku ještě 20 sekund, Cibulka dává za sebe rozjetému Tomáškovi, ten je u červené, bere to doprava, nakonec zavezl kotouč, ale puk se dostává po kanadském vyhození k červené, tam je znovu Cibulka a vyloučený Brown za malou chvíli naskočí za 10 sekund, nahození za Grave se ten slumil kotouč, nerozhomá v rohu a znovu ho posílá přes všechny čáry, tak z téhle přesilovky nebylo zhola nic, Češi nedokázali ani se udržet v útočném pásmu a Cibulka se dostává k červené, backendem nahazuje lobem za kanadskou obranu, 22. minuta stále, Češi vedou 1-0, napadá tam Beránek a je úspěšný, Beránek objíždí branku, zkoušel to backendem, puk projíždí pravému mantinelu, tam je Fleck, Flecková dobrá klička, ale nakonec přišel o kotouč a Crosby může hrát ve středním pásmu, posunul na Celebrínyho, ten už je ve třetině, hledá Crosbyho backendem, puk mezi kruhy pro Tomese, ne pro Brauna, nakonec Celebrín ještě nahození na Pavláta, ten posílá kotouč do rohu. Kanaděné s pukem na modré. Riley dává na levý mantinel, odkud vyjíždí zase. Teď už Crosby, ale tomu přeskočil kotouč. Celebrini za českou brankou. Backendový pas na levý mantinel. Kanaděné v tlaku zvládají prostřídat. Začala 23. minuta zápasu. Česko vede nad Kanadou 1-0.
1: Kozenc objíždí branku, vyjíždí k pravému mantinelu. Vrací za ní, kde se snaží vybojovat Celebrini a je úspěšný. U mantinelu je sice tlačen na hrazení, ale Kozenc mu pomohl a posouvá na modrou čáru nahození od obránce Matějčaka, který ale nepřihrál přesně a Fleck může vyhodit, jenže se mu to nepodařilo. Trefil rukavici Kozence, ten míří do rohu kluziště tlačené Kemprým. Alšer tam ještě přijel a zjednal pořádek, vypadl ten kotouč teď na Melovského hůl a ten počká společně s Kemprým za brankou, až Češi budou moci vystřídat. Rychlá přihrávka, kterou protečuje Roman Červenka a tak mohou dostřídat i obránci českého týmu, ale kanadská vlna útoku už se valí znovu na české obrané území. Bouchardovo nahození vyhodil rukavicí Hájek do středního pásma, ale znovu jsou tady Kanaďané. Holloway projel do útočného pásma po pravé straně, prohnal kotouč oběma zadními rohy. White Cloud vrací za branku a přehrává znovu těžiště hry doprava. Teď už se ale nepodaří Kanaděnům udržet útočné pásmo. Necelé 4 minuty odehrány ze druhé třetiny. Češi stále vedou 1-0.
0: Křižný pas do českého brankoviště proletěl k levé tyči, pokuše za brankou. O'Reilly padá, vylučovat se nebude. Do souboje jde třeba i Vuženílek a teď Hájek se snaží osvobodit český tým, ale je z toho nakonec kotouč kde? V obraném českém rohu, kam musí Sedlák a proštouchl kotouč za branku, odkud míří od Alšera přihrávka na Ticháčka, ten backendem posouvá po mantinelu a Červenka mohl zaútočit, ale už byl dlouho na ledě a odchází střídat. Stejně jako celá česká pětice. 24 minut za námi, Česko vede 1-0, Kanaďané s pukem, nahozeným pukem za Pavláta, ten nestihl kotouč a na levém mantinelu už je Tomes, dostává se do rohu, dává zase do pravého rohu, tam je Šajflí, Šajflí míchá s pukem, dostává se za branku, Tomášek ho brání, Hronek také, sebrali mu kotouč na chvíli, Češi ještě Galvas odstavil soupeře, Tomášek backendem posouvá k modré čáře a je z toho nakonec koulející se kotouč po hraně až k kanadské brance. Obránce Nurse po pravém hrazení rychle posílá puk dopředu. Už jsme v 25. minutě 1-0 pro Česko stále. Kaut má kotouč obrané třetině a dost prostoru před sebou. Už je u červené, už je v útočném pásmu, vypálil na Gravese. Ten má kotouč ve své výstroji. Jednoduché řešení, Kaut vypálil, alespoň tedy Češi nemuseli honit kotouč po rozích a mají teď k dispozici vazování v útočném pásmu. V polovině 25. minuty Česko vede nad Kanadou 1-0.
1: Možná škoda ale, Františku, že Kaut si nevšiml opravdu velmi dobrého najíždění Tomáše Galvase, který jel po se hřiště, měl obrovskou rychlost. Možná to chtělo ještě třeba 3 metry před brankoviště zkusit tam poslat nějaký ostřejší kotouč, třeba na teč nebo nějakou žabičku. Ale i tak Češi se po dlouhé době teď dostávají do útočného pásma. Melovský půjde na boli, proti němu Minten. Souboj po levici brankáře Gravese, ten kotouč vypadl na kanadského. Matejčak už vyváží puk přes červenou čáru, Brown zastaven Cibulkou, ale Kubalíkovi se podaří puk dostat za modrou čáru. Ano, Melovský pak k červené, Kubalík ještě bojuje, no, nebyl podrážen, alespoň podle rozhodnutí sudích asi už by byla třetí přeslovka proti Kanadě příliš. Teď může hrát tedy kanadská sestava od vlastní branky, rychle přehráno zleva doprava na White Clouda, ten nahazuje za českou branku, kde by měl být a také Cibulka, jenže jeho přihrávka za branku nebyla pro Kempneho úplně ideální a tak může hrát Brown. Melovský natlačil na mantinel, kotouč ještě nezískal, Marton tam v souboji s Cibulkou odpadl na mantinel, pískat se nebude, Kanaděné pokračují v kombinaci. Kotouč, který směřuje od Matejčaka znovu k levému mantinelu, rychlá výměna mezi Martonem a Brownem, teď White Cloud pálí a rána projela až k Mintnovi, který ten stál dobře zaparkovaný před rankou, naštěstí pro Čechy teď Kempný osvobodil vyhozením do středního pásma, ale Kanaďané jsou jako vosy, jsou rychle v útočném pásmu. Cibulka zvládá situaci, vyhodí, ale bude to na zakázané uvolnění. Ten kotouč doputuje až za brankovou čáru, tak ne. Černoch byl velmi rychlý, Veránek také, a tak mohou hrát Češi ve střední pásmu. Alšer jen nahodil k pravému mantinelu, kde napadá White Clouda Beránek svým pohybem, ale Kanaďané už nahazují za branku. Pavlát proti Krosbymu v souboji s Ticháčkem jen vypíchl kotouč do rohu kluziště. Hraje se vlevo od české branky, tak Celebrini. Tam vyplul ten kotouč od Krosbyho. Krosby neuvěřitelně přihraje od mantinelu zády do hry mezi nohama a najednou je úplně sám před brankou McLean Celebrini. A teď tedy Pavlát znovu se vyznamenal a tak drží ten náskok českého týmu i díky tomu, že zatím Dominik Pavlát předvádí výtečný výkon a udržel na úzdě kanadské střelce. A tak Češi vedou ve 27. minutě stále 1-0. Je tady prostor pro úpravu ledu. První v této třetině. František už se podívá také na to, jak se vyvíjí duel o první místo ve skupině A mezi Švýcary a Finy.
0: Virtuálním dalekohledem do Curychu vidím 2-0 pro Švýcary v 25. minutě zápasu. Hraje se tam tak trochu pomaleji a tak je možné, že ještě se závěrečnou sirénou tohoto zápasu nedáme dohromady kompletní složení čtvrtfinále. Jedna dvojice už je nesná. Kanada, Spojené státy, velmi atraktivní duel. Přestávku tady využili čeští fanoušci i k hudební produkci, a teď nemyslím DJe a tu hlasitou hudbu, ale dva muži v dresech české reprezentace rozesmáli mnoho českých fanoušků tím, že jeden vzal kytaru, druhý housle a hráli se tady české písničky v útrobách haly.
1: To no už... ale čeští fanoušci o přestávce hýřili optimismem. No. Když jsem procházel mezi diváky, tak to bylo samé, to snad ani nejsou oni. Protože tady byli i na včerejším duelu s Norskem.
0: Přesně tak. Vazování v útočném pásmu Kanady na pravé straně. 27. minuta 1-0 pro Česko. Celebrini versus Lukáš Sedlák. Úspěšnější český centr, čistě vyhrané za branku. Alšer posílá po mantinelu a Češi se osvobozují. Kotouč míří do pásma Kanady, ale je z toho zakázané uvolnění a tak se znovu hra přesune před Dominika Pavláta. V tom předchozím střídání tam Češi dali dvakrát pocítit Kanaděnům, že umí být také poměrně tvrdí. Ony to byly takové trochu náznaky crosschecků, Kanaděné tam padali u mantinelu. Rozhodčí to nechali, dovedu si představit, že někdo by za tohle vylučoval. Každopádně Češi zatím bez trestu, i to je důležité. I proto český tým vede 1-0, ale prohrává boli v obraném pásmu, jenže Crosby musí až k červené. Otáčí se do jízdy vzad a přihrává prudce přes Celebrínyho, ten protečoval. Pavlát jde za branku a backendem přihrává do rohu, kde Alšera může vyvést. Kotouc ze třetiny našel Sedláka, ten ještě žabičkou pro červenku, je to nahozený puk, kterého je první Bouchard a další Kanaděné. Ve středním pásmu už Crosby u červené. Vlevo dává dlouhý křižný pas přes šířku hřiště na Celebrínyho. Ten zase za branku na Crosbyho, který nespracoval, puk se odrazil od mantinelu, ale Kanaděné hrají dál. Waterspoon má puk, 27. minuta končí, teď Hronek a Česko vede 1-0.
1: Hronek přihrává do středního pásma, kde stojí u mantinelu Voženílek, snaží se přihrát kotouč za branku, ale tam neprošel červenka, ještě tlačí Bouchard do rohu kluziště, ten ale zvládl situaci, našel Holloway, který projíždí po levé straně do útočného pásma, najíždí si na levý kruh, pálí, Pavlát si připisuje další zákrok, Hronek vyhodí, ale jen k modré čáře, Reilly posouvá po levé mantinelu na Holloway, ten v rohu kluziště znovu zpracoval přihrávku od kanadského beka, vyjíždí k levému mantinelu, jenže na Reilly jeho zpětná přihrávka nebyla přesná, a tak si musí zahrát až Graves, který okamžitě rozehrává na Demelau. Ten vyslal O'Reillyho, O'Reilly přenechal Tavarecovi, ten pálí a kotouč projel kolem pravé tyče české branky. Ještě Holloway na ose hřiště nahazuje před branku a tam se snažil dorazit ten kotouč Reilly, který si sjel od modré čáry. Blimel ale posléze vyhodil kotouč do středního pásma. Tomáček dobře napadá kanadskou rozehrávku, dal aspoň prostor pro vystřídání třech českých hráčů. Reilly nahazuje za českou branku, Pavlát nemůže zpracovat vysoký a rychle letící kotouč a tak se bojuje u levého mantinelu z pohledu českého týmu. Demelou přehrává už vedle sebe nahození od modré, teď zpracovává O'Reilly, ale odzbrojil ho Kempný, pak do toho vlétl ještě Kaut a ten už vyveze a je v plné rychlosti ve středním pásmu, prohodil si kotouč doleva, tam jej odstavil White Cloud a Melovský dává Kubalíkovi gól! Výtečná práce Kauta, pak Melovský posunul na osu hřiště a Dominik Kubalík dává svůj čtvrtý gól na mistrovství světa a v 29. minutě vedou Češi nad Kanadou 2-0 a nutno dodat, že to byla druhá střela českého týmu na kanadskou branku ve druhé třetině za těch 9 minut. Ano. Kanaděné vyslali 4, všechny Pavlát pochytal, z toho tedy rezultuje dvougólový náskok české reprezentace, takřka v polovině zápasu, v 29. minutě vedou Češi nad Kanadou po gólu Dominika Kubalíka 2-0.
0: Kautův průnik mohl na první dobrou vypadat až naivně, protože on si nahodil kotouč přes tři Kanaďany. Dva ho bránili, třetího trochu narazil na mantinel, jenže když už Kanaďané dostali kotouč od toho jednoho ke dvěma hráčům, tak tu celou situaci doplnil Melovský. Udělal jim trochu zmatek, puk vypadl na hranici levého kruhu. Melovský jen posunul na Kubalíka a ten měl i trochu štěstí. To ano, ten kotouč zapadl těsně doleva dolů do branku z pohledu střelce pod vyrážečku Gravese. Už je ale znovu vhozeno a v 29. minutě zápas pokračuje. Kanaďané byli zatím ve druhé třetině aktivnější, ale tohle je pro ně velká gólová sprcha. Chmelař posunul do středního pásma. Ticháček jednou rukou posílá na Beránka, jenže Češi musí dozadu. Alšery ale první na obraném pravém kruhu, zajíždí za branku a uklidňuje situaci. Dává chybně a tady je velká šance pro Kanadu, jenže Šajflí nakonec nezískal ten kotouč, protože dobře napravil zaváhání Alšera Ticháček a tahle spolupráce zafungovala. 10. minuta prostřední třetiny, Česko vede nad Kanadou 2-0, ale je tu kanadská šance. Holloway se dostává do, ne, Matejčak to je, na levý kruh dává na modrou, Bouchard napřahuje, pálí těsně mimo české branky. U Pavláta je tam ještě dotěrný Villardy, upadl. Pavlát ne, teď vyrážečkou poslal kotouč po ráně od modré zase do rohu, Češi pod mírným tlakem. Alšer prohnal kotouč rohem a je z toho zakázané uvolnění, kterému rozhodně český tým odpustí za tuhle fázi zápasu. Alšer v hlubokém předklonu, Ticháček také, Češi nemohou střídat, nad Kanadou ale stále vedou 2-0, byť Kanada znovu tlačí.
1: No ale nutno dodat, že Kanaďané zvýšili pohyb a po tom druhém obdrženém gólu také velký důraz. To bylo vidět na tom, jak pracoval Villardy těsně před brankovištěm. On si dával velký pozor na to, aby nezajel do brankoviště a nebylo pískáno. Teď Černou vyhrává Bulic, což je velmi důležité, ale Kotouč doputuje znovu na zakázané uvolnění. Ono ale takhle dvakrát, Františku, no, aniž by si vyjel dál než 10 metrů, dvakrát vyhodíš, je to opravdu čas na to, aby se ta pětice vydýchala, protože Alšer s Ticháčkem jsou na ledě už opravdu hodně dlouho a to samé se vlastně dá říct o Beránkovi, Chmelařovi i Jiřím Černochovi. Ten si chvilku tedy odpočinul na hráčské lavici, pak byl ale vrácen na led. Teď Jiří Černoch na Buli, proti němu Celebrini. Černoch úspěšnější, Alšer může za branku posunout na Ticháčka. Ten hledá Beránka u levého mantinola, těžký Kotouč na zpracování a je tady Celebrini. Jeho ránu zablokoval Alšer, vyjel proti ní a ještě bude bojovat, dává Chmelařové a teď je to s Beránkem. Ne, 2-1 to nepůjde. Už jsou dlouho na ledě, ale velmi dobře to teď udělala čtvrtá útočná formace, včetně beků. A tak mohou hráči s čerstvými silami. Kempný v útočném pásmu míří do levého útočného rohu. Na modré čáře je připravený Sedlák, pálí. Teď Červenkova, která lehce minula kanadskou branku, teď ale pozor na zaváhání, ale vše napravil, to malinké cibulkové zaváhání napravil Červenka. Přesto jsou tady Kanaděle, Celebrín na osadiště, pálí vyražený Kotouč. Od Krosby ho možná se odrazil, který stál před brankářem Pavlátem, do ochranné sítě. Teď se ta hra přelévala z jedné strany na druhou, ale více jsou v útočném pásmu Kanaděle. Jenže v 31. minutě prohrávají s českým týmem 0-2.
0: A možná platí to, na co odpovídal i v tvém rozhovoru Jakub Flek po tom velmi spackaném zápase s Norskem, že se možná proti Kanadě bude paradoxně hrát lépe. Bude to hokejovější, méně urputných soubojů. Kanada aktivní je, to jistě, stále počet střel na branku ve prospěch českého týmu. Celebrini jel několikrát, pálil z mezikruží a teď bylo vlastně i obdivuhodné, jak rychle Crosby se stihl zaparkovat před branku, potom rychlém přesunu Kanaděnu do útočného pásma a možná právě od něj ten Kotouč putoval mimo dosah všech aktérů a i proto je přerušeno a teď se uklízí led. 31. minuta, Česko-Kanada 2-0, stejně jako ve druhé skupině 2-0 pro Švýcarsko v zápase s Finskem. Švýcaři nevyužili silovku 4-3 v závěru první třetiny, pak i 5-4 tu klasickou při vyloučení Menelánena, ale i tak dál vedou nad Finskem v souboji o první místo ve skupině v Curychu. Tady ve Friburgu budeme za malou chvíli pokračovat. I ta pauza na úklid ledové plochy se českému týmu jistě hodí, protože tam byla dvě zakázaná uvolnění, do toho kanadský tlak a střely na branku. Teď Buli po levé ruce Dominika Pavláta, Česko-Kanada 2-0, jsme těsně za polovinou základní hrací doby.
1: Na ledové ploše bude Tomáškova formace s Blimlem a samozřejmě pro dnešní utkání také s Jakubem Flekem, proti němu Mintnerova formace. Vhazovat se bude po levici Dominika Pavláta, který už se tedy pootočil za svým levým ramenem, vrata zavřena za úklidovou četou a můžeme pokračovat v dramatickém souboji Česko-Kanada, ve kterém Češi vedou 2-0. Tomášek se ještě nesklonil na Buli, teď si ještě rovná čárový rozhodčí, teď už ale mají oba dva hokejisty hole na ledě, už bylo vhozeno, Tomášek vyhrává pro Blimla, ten vyhodí Kotouč a rychlonohý Flek Matejčuka dokázal prohnat, ten ale zvládl bruslařský souboj a rychle posouvá do útočného pásma. Jenže ke Kotouči má blíže Hájek, zajede s ním za branku, tam udělá Vognu, otočil se, posouvá na Cibulku, který podle levého mantinelu se snažil přihrát přes osu hřiště, což se nepovedlo. Teď mi ten trefil hlavního rozhodčího asi bolestivě, ale on tak trošku přihrál českým hráčům a tak může Blimel už postoupit do útočného pásma s Flekem. Flek najíždí mu tam Tomášek, jenže Tomášek dostal pozdě tu přihrávku a tak musí svádět souboj za brankou. Tam kraluje zatím Dayton Matejčak, který vyveze ten Kotouč, přenechává je ještě vedle sebe Mintenovi, který už je ve středovém kruhu, projíždí za útočnou modrou čáru, vypálila Pavlák. Těžký zákrok, tohle bylo přes nohy českých obránců, velmi těžká střela pro českého golmana, ale zvládl to. Kanaděné zůstávají a začínají hýřit pohybem v útočném pásmu opravdu velmi vydatně. O'Reilly zajíždí za branku, posouvá před ní po přihrávce na Holloway, který se snaží ještě teď pracovat v rohu kluziště. A jíždí si tam Nurs, ale nedostal přihrávku, tak Holloway musel vyjet do rohu kluziště, z rohu kluziště k levému mantinelu. Teď se vyměnili s Tavaresem, který vede kotouč backendem, jenže neuspěl a Melovský může s Kubalíkem vstříc útočnému pásmu, ještě se tam snaží zabojovat kaut v rohu kluziště a alespoň ušetřit nějaké síly pro zbytek českého týmu. 32. minuta končí, Češi vedou nad Kanadou 2-0.
0: Puk ve středním pásmu nahození za českou branku projíždí až skoro k modré čáře, kde je Hronek. Rychle přihrál na Beránka, to byl dobrý pas. Nakonec Beránek napadá Kanaďany a sice upadl, ale drží kotouč nebo minimálně chvilku času v útočném pásmu. Dobrá práce české čtvrté formace, chápou to i čeští fanoušci, kteří se probudili znovu ve 33. minutě při českém vedení na 2-0. Na modré čáře Kempný nezachytil kotouč a musí spěchat v souboji s Villardem. Je v obraném rohu, plácl puk do středního pásma, tam už může od mantinelu zamířit Černoch. Dává ještě více doleva pro červenku, ten našel Chmelaře. Chmelař vypálil rána přes hokejku Kanaďanů, míří do ochranné sítě, je přerušeno. 7,5 minuty před druhou pauzou, Česko-Kanada i dál 2-0. Teď ale Češi trochu vytáhli svou hru dopředu.
1: Vytáhli.
0: Nějak zásadně.
1: Já doufám, že si připíší ještě nějaký ten střelecký pokus, který bude směřovat na kanadskou branku. Zatím opravdu poskromnu střel ve druhé třetině, pouze dvě, ale zase z toho 50% úspěšnost střelby, protože jedna z nich, a to ta z hole Dominika Kubalíka, zapadla do brány. Ještě se chvilku musí pozdržet v hazování, protože ve vratech za brankou Pavláta vyrostly štafle, jsou otevřeny a ty vrata štafle tedy posloužily k tomu, aby se narovnala kamera, kterou tam mají organizátoři umístěnu. Teď už vše v pořádku, patamat odešli, vrata zavřena. Hazovat se bude v útočném pásmu českého týmu, tedy na druhé straně kluziště Sedlák a proti němu se skloní Tomes.

0: a to vlevo z pohledu českého útočícího týmu. Voženíle nebo Tomáček už prostřídal a najíždí si k pravému mantinelu Červenka, zlomil úcistém pokusu, ještě Kempného rána, pleskla o zadní mantinel, dobré vteřiny teď odvedli Češi v útočném pásmu, skóre se ale nemění, 34. minuta, Česko-Kanada 2-0.
1: Po delší době puk v českém obraném pásmu, Bliml ale zvládl souboj s Šajflím, ale teď do něj musí znovu, přicházejí i další, za českou brankou už je Ticháček a má relativně dost prostoru a svým bruslením se dostává až do středního pásma. Backendové nahození za kanadskou obranu, kam za Waterspoonem spěchá Tomášek, ale nechá ho zajet za branku 6 minut před druhou pauzou, 2-0 pro Česko, platí dál. Hraje Kanada, Bouchard na obrané modré, přihrává na pravý mantinel, tam tudy Kanaďané procházejí do pásma. Cousins dává křížem na Crosbyho, ten mezikruh, celebrýny gól. Teď to Kanaďané vykombinovali do prázdné branky zprava doleva přes celou šíři koziště. Crosby z voleje vrátil zleva mezi kruhy, kde byl Celebrini a Pavlát neměl šanci se vrátit. To byl v podstatě gól do prázdné branky. Pavlát se přesouval skrz celou šíři obraného nebo svého brankoviště, ale zejména Crosby, co předvedl, jak rychle, hned, prudce, přesně ukázalo
0: přidat. Ale Františku, to bylo mantinel, mantinel, osa.
1: Ano.
0: Za dvě vteřiny.
1: A ještě rychleji, než to řekl.
0: Ano. A McLean Celebrini vlastně už střílel opravdu odkryté branky. To, co udělá Crosby, kdy se dívá celou dobu na branku a vlastně ani nepohne rameny, ale jenom hokejkou to pošle pod sebe na osu hřiště a ví, že tam ten Celebrini bude. To je prostě nádhera. Takže smekáme před kombinací kanadských hvězd. Úplně se nám nelíbí ten stav, ale stále je příznivý. Češi vedou stále v 35. minutě nad Kanadou. Už je no gol, ale stále vedou. 2-1. A navíc teď bojuje ještě u mantinelu Kaut, který se snažil zadovku přihrát na Milovského, tentokrát to ale Kanaďané přečetli, ne tak jako u toho druhého gólu, a Crosby už nahazuje zleva do pravého útočného rohu, kam si najíždí Cousins, který přehrává přes zadní nohy právě na Crosbyho, ale ten pustil a nechtěně kotouš na Kauta, k tomu se trošku zadrhl puk pod bruslemi, přesto ho tlačí před sebou jak hrablem a snaží se vybojovat pro Černocha, který naskočil. Beránek se musí malinko vracet, jeho hodně riskantní přihrávka přes osu hřiště prošla až k Hájkovi a Češi mohou hrát, ne, bude se vylučovat, tam došlo k sekání podle mě od Hájka a tak už je brankář Graves na hráčské lavici a v šesti bruslících hráčích teď Kanaďané budou zpoza vlastní branky dobývat české obrané pásmo a následně, pokud nevyužijí už tuhletu poskytnutou výhodu, si zahrají přesilovou hru. Tavares mezi obranými kruhy, no je to hodně rozvážné, Františku, že? Ale stále platí Česko-Kanada 2-1.
1: Kanaďané chtějí využít i tu poskytnutou výhodu a mají puk na modré vpravo, kde je obránce Waterspoon, nahrávka na modrou, rána Pavlát vykopl u kotouče, White Cloud to je, Riley O'Reilly dává na modrou, tam je Nurse, Kanaďané vyhlížejí přesilovku, rána před branku, teč, Beránek má puk přerušeno. Je před námi přesilovka Kanady ve 36. minutě zápasu. Češi vedou nad Kanadou 2-1, ale na tomhle turnaji už proti silnému týmu zvládli dlouho bránit jednogólové vedení. Bylo to proti Švédům. Nakonec z toho bylo české vítězství, ale to bylo ještě v podstatě na začátku turnaje. Každý zápas je jiný, to je jasné. A teď těžké chvíle pro český národní tým, protože Celebrini dal před malou chvílí na 1-2 z pohledu Kanady. Navíc je tu český faul a přesilovka kanadských hráčů 4,5 minuty před druhou přestávkou. 2-1 tedy pro Česko a ve druhé skupině se týmy opičí, protože tam Švýcaři vedli nad Finskem 2-0, ale už je to 2-1. Před malou chvílí, poté co Finové ve druhé třetině přečkali dvě oslabení, se trefil Alexander Barkov a skóre průběžné ve druhé skupině je tedy takové, že Švýcarsko vede nad Finskem 2-1.
0: No, Františku, ty jsi zmínil ten zápas ze Švédy, ale tam tedy rozhodně Češi inkasovali oslabení. A to hned třikrát. Takže to bych úplně připomínal. Teď bylo vidět, že fandí českému týmu třeba také Marek Ztracený, tedy český zpěvák, seděl tam vedle svého velkého kamaráda a někdejšího českého reprezentanta třeba z mistrovství světa v roce 2015 v Praze Radka Smoleňáka. Budou fandit a držet pěsti teď čtveřici českého týmu, která bude bránit kanadské obrovské síle v přesilové hře, protože na ledě je Celebrini, Cousins, O'Reilly, Shifley a za nimi Bouchard. Sedlák na

0: tabuli. A úspěšný není, není. Nakonec O'Reilly v souboji v rohu kluziště ještě svádí boj o kotouč s Filipem Hronkem. Sedlák pomáhá a také Tomášek, ještě Kempný se zapojuje, ale Kanaděné přehráli tu situaci zleva doprava na Crosby. Crosby posouvá na celebrní, o to vše u pravého kruhu. Crosby na pravém kruhu dává Bouchardovi, jeho rána pleskla o zadní mantinel. Scheifele zachycuje kotouč, posouvá na Crosby. Crosby přijíná přihrávka na celebrní. No, ten na oce hřiště se snažil hned zakončit. Teď by mohl Tomášek vyhodit a Sedlákovi se to nepovedlo. Nakonec ale O'Reilly napravil to, co Lukáš Sedlák pokazil. A tak první minuta kanadské přesilovky zatím neúspěšná. Češi drží své vedení 2-1.
1: Sedlák zachytil puk, ale měl ho na backendové straně a zády ke hře. Crosby na pravém kruhu, Crosby vyjíždí středem brance, vypálil, trefil do ramena golmana Pavláta a Kanaděné bojují o kotouč proti Kempnému úspěšně. Bouchard uprostřed modré dává doprava na celebrního, ten jde středem brance, našel Crosbyho u pravé tyče, Crosby zajíždí do rohu, teď už před branku křižný pas, rána, zpracovaný puk, Crosby může drážet, ale ještě posunul celebrní mu na modré Bouchard, celebrní vpravo pálí, Pavlát chytá i dorážku Crosbyho a toho tam teď musí spacifikovat Sedlák i Kempný, ale Crosby je někdy tedy férový chlapík a nechá se za této fáze turnaje a zápasu, kdy Kanaděné sice prohrávají, ale jen 1-2 a hrají navíc v přesilovce. Přerušeno 3 minuty a 13 sekund před koncem druhé třetiny. Česko teď zvládlo i díky Pavlátovi zákrokům a že jich bylo, to se musel přesouvat častokrát zleva doprava, tak je to dál 2-1 pro Česko a z trestu Martina Kauta zasekání zbývá ještě 44 sekund.
0: Češi mohli obměnit, bránící čtveřici přichází karlovarská dvojčata, Černoch, Beránek, za nimi mladíci v obraně, tedy Cibulka a Alšer. Scheifele půjde na buly, proti němu se skloní Jiří Černoch, Kanaděné de facto neobměnili tu pětici, jen Brown přišel na ledovou plochu. Bouchard je na modré čáře po vyhraném buly od Celebriniho, ten je nalevo, posouvá na Boucharda, Bouchard napřehuje, ale posunul na Crosbyho a Crosbyho rána pleskla o zadní mantinel, dobrý blok předvedl Cibulka, ještě kombinace Boucharda na modré čáře, ten si vybere, koho nakonec nahazuje před branku, snažil se, aby Villardy tečoval kotouč, který ale prolétl na zadní mantinel, už se vrací Celebrinimu, Celebrini pálí a výtečný Pavlát, tohle byl výtečný zákrok levým betonem, Crosby u modré čáry na ose hřiště, nakonec jel dolů, trefil Scheifeleho a Černoch vyhodí, tohle bylo dobré a navíc Beránek má rychlost a bude napadat Grafese s jeho rozehrávkou, Grafese posouvá do středního pásma a teď může Ticháček znovu osvobodit český tým a Fleck má rychlost, ten přebruslý Riedlio bude v rohu kluziště, nakonec Riedli první, ale teď šetří Češi vteřinky a už hrají v plném počtu. Kanaděné nevyužili přesilovku a teď může zaútočit Fleck. Dává vedle sebe Blimlovi. Bliml pálí. Grace vyrazil, ale Češi nepřijde s dorážkou. Ještě je tam možnost. Crosby zaváhal a Blimlova žabička backendem jen tak plácl do kotouče, ale Graves ke svému štěstí ji našel ve své lapačce. No ještě se tam do sebe pustili teď David Tomášek a Crosby.
1: Ano, beru zpět svá slova o férovém chlapíkovi. Už to vypadalo, že jen tak kolem sebe projedou, ale Crosby nakonec napálil Tomáškovi crossček někam do předloktí.
0: No a pak ale do obličeje.
1: Pošťouchali, ale nic z toho, co se týče počtu hráčů na ledě. Češi tak dál vedou 2-1 a my budeme doufat, že se nebude dál opakovat scénář z druhé skupiny. Tam totiž už Finové vyrovnali ze Švýcarskem zápas na 2-2. Druhou branku dal opět Alexander Barkov. Tady 2-1 pro Česko, 2 minuty před druhou pauzou. Melovský nebude v útočném pásmu vpravo, vyhrává na pravý mantinel. Kotouč se dostává do středního pásma, tam je Hronek u červené na pravé straně, přehrává doleva na Galvase, ten před sebe protečovaný puk míří za kanadskou branku na pravé hrazení, kde je první Kubalík, má to na backend, šťouchl puk za branku pro Melovského, ten našel Kubalíka, Kubalík se otáčí, pálí nad branku, dobrá šance, skvěle, Melovský výborně, Kubalík mezi kruhy, Češi dál v útočném pásmu, posledních 100 sekund druhé třetiny, Galvas za brankou, tam dává Melovskému, kterému ale trochu utekl kotouč, ale Galvas si bere ten volný a je v pravém rohu. obtočil se šikovně proti White Cloudovi, už ho ale White Cloud natlačil na mantinel. Nelovský se snaží napadat, Češi průběžně vystřídalí, teď částečně alespoň, ale nakonec volný kotouč pro Kanaděna Mintna, který už je v útočném pásmu na levo. Je z toho nakonec 2-1 a nakonec přihrávka na Brauna, tomu kotouč utekl až do rohu a Češi mohou hrát. Hronek má puk, dává ho do středního pásma pro Voženílka. Minuta 10 do konce druhé třetiny, Česko vede 2-1 nad Kanadou.
0: Voženílek v útočném pásmu chtěl přihrát Červenkovi doprava, ale Demelou mu vložil do přihrávky hůl, kotouč skončil na české lavici. No a už se to mezi sebou trošičku více pošťuchuje. Hráči, když odcházejí na střídačky, tak asi prohodí pár slov. Velice aktivní je v tomto případě Norsk, kterého jsme viděli už v první třetině, jak atakoval Jiřího Černocha, nebo to bylo Lukáše Sedláka, ale bylo to hodně ostré. No, teď ale přečkali Češi opravdu fantastickou šanci, protože Brown byl úplně sám před brankářem Pavlátem, ale utekl mu kotouč hole. Už bylo vozeno. Reilly vyváží kotouč po vyhraném vazování Kanaďanů, rychle přehrává na O'Reillyho, tomu se postavil do cesty, ale Kempný, jenže Kanaďané se znovu vrací do útočného pásma. Holloway dává kolmici, za kterou spěchá Villardy, Kempný s ním sváděl souboj, jenže následně Sedlákova přihrávka po vyhraném souboji od Kempného nebyla přesná, Češi tak musí v obraném pásmu stále bojovat. Červenka nezvládl souboj u mantinelu a taky tady možnost přihrávka na Reillyho, ta neprošla, Červenka se dobře vrátil a teď 3-2, ve středním pásmu už je to doplněno na 3-3, ale Červenka ještě vypálil, Tomášek neví teď, kde má kotouč, nakonec ne, byl to Voženílek, nakonec Kanaděné vyvezli puk a Villardy už s ním spěchá do útočného pásma. Posledních 20 sekund, druhé třetiny Češi vedou nad Kanadou 2-1.
1: Cibulka má kotouč v obraném pásmu, posunul před sebe, Chmelař už je na červené, bere to prostředkem, dostává se mezi Kanaďany a protlačil kotouč přes 4 hráče do pravého rohu, posledních 8 sekund, Kanaděné s pukem, Tavares ho posílá do středního pásma 5 sekund, Kozenc za modrou může vypálit 2 sekundy rána mimo, končí druhá třetina, v ní Češi dali gól na 2-0, pak inkasovali po fantastické kanadské kombinaci, zvládli ubránit kanadské oslabení i další šance a dál drží naději na to, že zvítězí za 3 body a tím by se nestěhovali pro čtvrtfinále. Pokračujeme samozřejmě za 17 minut, kdy tady začne třetí třetina po těch dvou, Česko-Kanada 2-1.

start the game. So pay close attention to the spot.

Super, děkuji.

0: Trkan Řábek se právě vrací z tého místa pro rozhovory sem do čtvrtého patra na komentátorskou pozici Radiožurnálu a digitální stanice Radiožurnál Sport. Nemohli jsme vysílat z přestávky mezi fanoušky a bylo by to poměrně zajímavé, protože jsem vyslechl minimálně jeden postřeh k dnešnímu zápasu vzhledem ke včerejšímu zápasu, kdy Češi prohráli 1-4 s Norskem. Tak jeden chlapík v českém dresu říkal, já jsem myslel, že dostanou takovou čočku, takovou nálož od Kanady. Pak už jsem zavřel dveře a šel jsem dál, takže nevím, co následovalo. Ale asi není jediný a čeští fanoušci tady na stadionu ve Friburgu jednoznačně převažují a zatím jsou spokojenější, protože Češi vedou 2-1 nad Kanadou, začala právě teď třetí třetina. Filip Hronek na obrané modré vpravo posouvá po mantinelu, Kotouč ale nedoputoval daleko a Krosbyho může poslat před sebe pro Kozence, ten už je v pásmu nalevo, dává do levého rohu pro Krosbyho, toho natlačil na mantinel Hronek, ale upadl na kolena, zase se zvedá přidávka na Celebriniho, ten pálí z úhlu, trefuje boční síť, Krosby dává na modrou, Kotouč pro Wotherspoona, ten naznačil střelu, vypálil, trefil ale Celebriniho spoluhráče tedy, Kanaďané dál drží pásmo po 30 sekundách. Třetí třetiny Sedlák bojuje za brankou proti Kozencovi a nakonec je úspěšný a u modré čáry vlevo je Červenka, který jen žabičkou osvobodí český tým a to natolik chytře, že z toho není zakázané uvolnění. Byl to milimetrový pas nebo vyhození, které vlastně se dotklo brankové čáry ve chvíli stejně jako kanadská hůl. Teď je Cibulka, musí do obrané třetiny do rohu, napadá ho Holloway a Cibulka prohnal puk k Flekovi do opačného rohu a tam odsud Češi musí dostat puk z pásma, aby měli klid. Teď ale Holloway vypálil nakonec volný puk pravým betonem, vykopl Palát, Pavlát. Kotouč, relativně jednoduchý zákrok a Češi už jsou ve středním pásmu. Na červené Blimel dává lob ke Gravesovi, ten Kotouč skáče nebezpečně a teď se převalil přes lapačku, ale gol z toho není. Blimel z ničeho vymyslel šanci, byla to taková, byl to lob, Kotouč zmizel teď na tribuně, přerušeno jen ve 42. minutě zápasu, Česko-Kanada 2-1, Blimel přejel modrou čáru a opravdu loboval ten puk do brankoviště, ale to je pro golmany velice těžké, potvrdil to i Petr Kváča, který dnes splní roli golmanské dvojky, ale v zápase proti Slovensku byl naším spolukomentátorem tady, tak říkal, že ten Kotouč, když se odrazí ještě o hranu a těsně před brankovištěm, tak je to těžké. To samé zažil Graves a oddechl si. 2-1 pro Česko stále vhozeno. Kanaďané s pukem v obraném pásmu. Nerozo posílá přes všechny čáry. Pavlát rozehrává k modré čáře. Tam je jednoduché protečování od Kauta a Kubalík. Napadá kanadskou rozehrávku a Kaut teď nezachytil Kotouč. U červené je ale Ticháček s pukem a přes pravou stranu a Alšera mohou Češi dopředu. Nahození za kanadskou branku. Tam musí do pravého obraného rohu obránce White Cloud, ale Kubalík ho obral o Kotouč a za brankou nedosáhl. Nakonec Melovský na vyhození Kanaděnů směrem k modré čáře, ale Alšer udržel na chvíli modrou. Už to neplatí a přečíslení Kanady a Holloway je za obranou a Melovský se stihl vrátit a Hollowayovi zamezil v tom, aby byl nebezpečnější. Holloway pálil backendem za branku. Češi jdou dopředu, Beránek zprava, ale je tam sám do tří. Povalil soupeře, ale puk nemá a tak teď může napadat rozehrávku rukavicí. Matejčak zpracoval je u červené, bere to středem, pálí rána stlumená přes české hole. Alšer musí za branku a Tavare se teď napadá také Hronek. Přihrávka mezi kruhy na Villardyho. Villardy v úhlu dává před branku, puk projel brankovištěm. Hraje se 43. minuta zápasu a Češi stále drží vedení nad Kanadou 2-1.
1: V rohu kluziště Villardy tísněn Hronkem, za branku směřuje O'Reilly, ale Černoch ho dojíždí a vybojuje Kotouč, ano, pro Alšera. Alšer může vyhodit, a zatím se mu to nepodařilo, Beránek tlačí hůl soupeře na zem, ale nepodařil se mu dostat Kotouč mezi modré čáry. O'Reilly je u pravého mantinelu, vyjíždí k modré čáře, křížná přihrávka na Bouchardu, ten pálí do klubka těl, ale trefil prvního hráče, což byl Chmelař, velmi dobře ho překřížil, teď nahození od Matejčaka za českou branku v rohu kluziště, propustil ten Kotouč Kempný a vyjel až do středního pásma na červenou čáru, kde jej zaschytil Marton, nahazuje sám pro sebe za branku, ale tam byl rychlej Kempný a tak raději Marton odjel, teď vyhození, které by nemělo být zakázaným uvolněním, je, ale teď to úplně nechápu, Františku, protože Bouchard mohl hrát buď hokejkou, tělem, čímkoliv, ten Kotouč projel kolem něj, přesto se píská zakázané uvolnění. Naštěstí pro Čechy nejsou tak dlouho hráči první útočné řady na ledě. Za námi jsou 3 minuty a 10 sekund třetí třetiny. Ty první dvě, po kterých Češi vedli 2-1, se velmi líbily také prezidentovi Českého svazu ledního hokeje Aloise Adamčíka, kterého jsem potkal o přestávce a říkal, dnes se na to hezky kouká, ne tak jako včera.
0: Pochopitelná slova. Teď Bully v obraném pásmu českého týmu. Po pravé ruce Pavláta Bully vyhrané českým týmem a Kempný na obraném kruhu dává do středního pásma křížem, ale Sedlák neměl hokejku v obou rukou ještě po Bully. Konec je z toho puk, který míří do obraného pásma českého týmu na levou stranu. Kempný dává riskantní pas, ale vyšel na Hronka. Ten je zase vpravo v obrané třetině. Křižná nabídka za kanadskou obranu, ale tohle je zakázané uvolnění. Tentokrát byl Demelou Kotouči blíž a hra se vrátí před českého golmana. 3,5 minuty odehrány ze třetí třetiny. Češi vedou nad Kanadou stále 2-1 a ve druhé skupině se bojuje o vítězství v Curychu. Tam je tohle stále 2-2 a teprve začíná třetí třetina. Ta už se tady hraje, jsme dohromady ve 44. minutě zápasu a Česko vede nad Kanadou 2-1.
1: Celebrini na Bully, proti němu David Tomášek, po pravici brankáře Dominika Pavláta, který už čelil 18 kanadským pokusům během tohoto duelu, což není zas až tolik na Kanadu, ale opravdu z těch 18 střel, kdybychom odečetli, tak 3, které nebyly nebezpečné. Tomášek znovu na Bully proti Celebrinimu, vyhrává pro Blimla, ten ale nevyvezl puk do středního pásma a Tomášek tak musí znovu do rohu kluziště. Dává k pravému mantelu na Fleka, ten rychle se snažil najít Blimla, jenže netrefil jeho úl. Bušár tak může nahodit za českou branku, první u kotouče by měl být Hronek a také je jenže Crosby. Odebral ten kotouč velmi rychle, Celebrini centruje před branku, tam byl Crosby. Hronek vyváží z nebezpečného prostoru, kotouč vyhodí přes Bušárda do útočného pásma a tam je dočerný Flek, který byl Bušarda rychle, jenže zkušený Beck to zvládl a tak jsou znovu Kanaďané v útočném pásmu. Hájek v rohu kluziště před Celebrinim, teď se snaží ještě obrat Crosbyho, ale Crosby byl úspěšný v tom souboji, posouvá na Bušarda jeho nahození, tam byl před brankou Kozenc, který tam ještě ušetřil Krošček Hájkovi, ale mohou hrát Češi, Cibulka použije šestého spoluhráče, tedy Mantinel, jenže ten se úplně nezapojil do hry a kotouč získal kanadský hráč Nurse, který s ním zajede na vlastní obranou třetinu, kombinuje se Šajflím. Polovina páté minuty třetí třetiny, Češi stále vedou 2-1 a je tady klid před bouří.
0: Holloway dává před branku a skvěle se tam Pavlát přesunul, další přečíslení a výborný zákrok českého golmana. Byla to žabička, která těsně dopadla na hůl zakončujícího hráče. Pavlát teď odjíždí do rohu, uhazuje si kotoučem ve své lapačce, protože se to trochu pošťouchalo za jeho brankou, ale vylučovat by se asi nemělo, ale Kanaďané jsou opravdu velice nebezpeční a tohle byla další šance, ze které Pavlát vlastně takovou šanci neudělal, protože on byl velmi rychle u levé tyče a pro zakončujícího Šajflího, no možná tam trochu místa bylo, ale šance to byla veliká.
1: Ono to vypadalo chvilku, jako kdyby Pavlát chytil i hokejku Šajflího s tím pukem. Ne, opravdu velmi rychlý zákrok a potom už Ondřej Beránek uplatnil své zkušenosti a pak se tam i pustil do křížku se Šajflím. Ten oba dva jsou teď na ledové ploše, vazovat se bude po levici brankáře Pavláta, Černoch prohrává Bully, kotou směřuje na modrou čáru, kde hraje Trspun, který nahazuje znovu na českou branku a Pavlát v rychlém sledu si připisuje další úspěšný zákrok. No, myslím si, že se Dominik Pavlát teď, jestli mu někdo něco vyčítal z těch předchozích třech zápasů, tak teď se ale setsakra dobře vykupuje.
0: Kanaďané už hrají někdy i dost jednoduše, všechno na branku a bude to dlouhých 15 minut pro český tým. Samozřejmě nikdy není psáno, že Češi nemohou dát ještě gól, ale za těch 5 minut ve třetí třetině na to příležitosti v podstatě neměli. To Kanaďané ano, ale Češi dál vedou 2-1. 45 minut za námi. Vozenov, Češi vyhrávají Bully. Alšer lobuje za kanadské beky, ale jen k červené, kde může hrát na levé straně u červené Nurse. Nahazuje, puk projíždí zase oběma rohy k Ticháčkovi. Ten je tam první. Puk se k němu i odrazil a posouvá na červenku. Přes Sedláka a červenku Češi jdou dopředu. Sedláku červené už v útočném pásmu dává zadovku, ale chybuje, jenže naštěstí volný puk může vzít alespoň červenka a nahodit ho pro napadajícího Boženílka. Ten stíhá kanadskou rozehrávku, ale Nurse má spoustu prostoru a podle levého Mantinelu hned našel další spoluhráče, puk v českém rohu. Tam brzdí Tomes, otáčí se, dává mezi kruhy a dobře to udělal Tomášek. K Nursovi musí Ticháček, Češi s pukem, Hronek ho má na backhand, Oplek si z koho posílá na Fleka k červené, ten protečoval chytře na Blimla, jenomže tam u něj byli už dva protihráči a Kanaďané mohou znovu hrát. Šajflí míchá s pukem v útočném pásmu na levé straně, dává Tomesovi, ten dává před branku, kotouč zase projel brankovištěm. Kaut to ale nestihla a Demelou udržel pásmo, jenže puk pak zamířil do sedaček, kde jsou fanoušci a je přerušeno 46. minuta. Česko drží stále vedení nad Kanadou 2-1 a naději na to, že postoupí ze druhého místa ze skupiny, což by znamenalo nestěhovat se a ve čtvrtfinále by to znamenalo Lotyše ve čtvrtek.
1: To je ale všechno ještě hrozně daleko, 14 minut 11 sekund a Kanaďané, zdá se mi, že začíná být čím dál tím víc nervózní. Ten atak Nurse, když odjížděl na střídačku na Jakuba Fleka, tedy rozhodně volal třeba po dvouminutovém trestu. Nestalo se v hazování při stejném počtu hráčů na ledě v obraném pásmu českého týmu. Melovský proti němu O'Reilly je úspěšný, O'Reilly pálí, ale hodně minul českou branku. I díky tomu, že proti němu vystoupil Michal Kempný a vložil mu hůl do střely. Přesně to, co má bek udělat. Prostě věc s hokejkou před sebou, přímo do puku jí strkat, ale neuhybat tělem. Tohle Michal Kempný udělal, kotouč skončil v ochranné síti. Další vazování, to ano, v obraném pásmu to ano, ale gól z toho není. Stále Češi vedou 36. minutě nad Kanadou 2-1 a tady se je odluje.
0: 46. dovolím se tě opravit.
1: To je dobře, přidej mi 10, já budu rád.
0: Vazování na něm Melovský, proti němu O'Reilly. Melovský vyhrává, puk má Hronek a lobuje hodně vysoko a hodně dlouho. Letí ten puk přesně na středový puntík, odkud Kubalík odpálil kotouč do útočného pásma. Tam hrají Kanaďané, Demelou dává za branku pro O'Reillyho. Ten zpracoval trochu těžký kotouč a ve středním pásmu už Kanaďané míří dopředu po levé straně. O'Reilly zaváží puk do útočného pásma, obhazuje ho o zadní mantinel napravo, tam odsud přichází šance pro Tavarese. Ale O'Reilly tam je také a nakonec i čeští beci hodně zmatků. Teď kotouč už je ale za českou brankou v pravém rohu a může přijít přidávka na modrou, ale O'Reilly to zkusil z obřího úhlu, puk je u tyčky a Pavlát ho má pod lapačkou. Je přerušeno, Kanaďané byli hodně dotěrní, 47. minuta, přerušeno. Prostor na úpravu ledové plochy. Ve druhé skupině Švýcaři s Finy zatím hrají stále 2-2. V 45. minutě zápasu Švýcaři vedli rychle. Už ve čtvrté minutě 2-0, ale Barkov v druhé části druhé třetiny dvěma góly srovnal na stávajících 2-2.
1: Úprava ledové plochy přichází podle mě velmi vhod Dominiku Pavlátovi. Když se podívám vedle sebe na teploměr v hale, tak už i atakoval 26 stupňů a to je, prosím pěkně, 10:45 večer. Opravdu tady bylo dnes přes den velké vedro, navíc dnes hráli 3 zápasy a ten led, i když se teď podívám zrovna, co schrabávají borci z Hrably, tak to jsou, to je vlastně taková kříž, není to sníh, jsou to takové lupínky, po kterých vám rozhodně tedy, když než jsou schrabány, tak ten kotouč neuvěřitelně poskakuje. To může vyhovovat Kanaďanům, protože oni jsou zvyklí tlačit ten puk před sebou, obzvlášť třeba O'Reilly, to je de facto místo hokejky, kdyby měl Hrablo, tak je to úplně nejjednodušší, protože on jede jako tank. Teď ale jsou spíše techničtí hráči na ledové ploše z kanadské strany. Přichází totiž Crosby, Celebrini a Cousins. Proti je Beránek, Sedlák a Chmelař. Zajímavě složená Bouchardova rána po vyhraném buli od Celebriniho Hájek může vyhodit, ale nepodařilo se mu to, u pravého mantinelu stále bojuje. Celebrini prohrál osobní souboj s Chmelařem, jenže Beránek nedostal puk mezi modré čáry. Cousins tak odtlačil Hájka velmi jednoduše. Přihrávka projela až na modrou čáru. Chmelař ještě se snaží se Sedlákem dostat ten kotouč, protože Hájek musí pryč, protože nemá helmu. Teď puk se vznesl od nějakého toho lupínku na ledě do vzduchu a ještě tak, protože Bouchard by mohl pálit. Teď Celebrín nad pravým kruhem vodí, Beránka ještě předává Crosbymu, Crosby dává Celebrín, mu je to gol. Crosby předvedl neuvěřitelný přehled. On vedl puk kolem unavených českých hráčů. No a pak ho nacentroval Celebrínimu a ten už dává druhý gol a druhý do prázdné branky. Tohle bylo nádherně sehráno opět od Kanaďanů a nutno dodat, že na tom má velký podíl to, že v jednom souboji přišel Hájek o helmu a v tu chvíli, kdy Crosby nabíral tu rychlost a vlastně hledal si ten prostor, tak tam Hájek chyběl. On se tam pak vrátil, ale to už bylo pozdě.
0: Ono celé to střídání tak nějak nevonělo, protože...
1: No a Crosby mu sundal tu helmu a dokonce rukou na obličej, no. Jenomže se nepískalo a pískalo se až ve chvíli, kdy Celebrini dal gol.
0: Rozpis vrcholu pravého pruhu dal kotouč před brankou Selebině, ještě odcouval, udělal si prostor, hra se strhla a její pozornost na Crosbyho a je z toho zase nádherný gól Kanaďanů, který znamená 2-2 a který pro Čechy znamená skóre, po kterém by se museli stěhovat už zítra do Curychu. Ale dokonce je 12,5 minuty, Voženílek nespracoval prudkou přihrávku na modré čáře a Kanaďané vyvážejí kotouč podél pravého mantinelu. Nahození za české beky Alšer jde do souboje s Mintenem, ten posílá puk za branku pro Martouna, kde je ale pohotový Černoch a posouvá puk zase za branku pro Alšera, ten spolupracuje s Ticháčkem na pravé straně obraného pásma. Prudký pas po mantinelu protečovaný pro Blimla, ten jde do souboje jeden na jednoho, narazil tam soupeře, ale Kanaďané přehráli situaci a ve středním pásmu se nakonec neobjevili, protože Voženílek dobře zabojoval u modré, i tak ale přišel o kotouč. Nakonec nahození kam k české střídačce na Petra Kváču, na její kraj tedy, a je přerušeno 12 minut a 1 sekunda. To je čas, který zbývá do konce třetí třetiny. Česko-Kanada, relativně nový stav a je nerozhodný 2-2. Druhý gól v zápase dal McLean Celebrini, druhou asistenci si připisuje Sidney Crosby.
1: Dvě největší kanadské hvězdy teď se dívají na své spoluhráče na ledové ploše, protože je tady Tomesová řada, která nastupuje proti té Tomáškově, protože kotouč opustil hrací plochu ze středního pásma, tak se hazuje ve středovém kruhu. Úspěšnější na buli je Tomes a tak může hrát Reilly, který za červenou čárou veme puk, nahodí zleva přes oba zadní rohy doprava. Galvas ale zvládl svou situaci velmi dobře a posouvá na Blimla, ten se ale nechal přebruslit Tomesem a tak mohou hrát znovu Kanaďané. Tohle ale by mělo být zakázané uvolnění, ano. Šajflí vůbec se nedotkl kotouče, který směřoval tak 3 metry za červenou čárou až za českou branku. A tak se po delší době Češi mohou usadit v útočném pásmu. Posílají na led čeští trenéři Milovského řadu a Matyáš Milovský dnes je na buli velmi úspěšný, tak uvidíme, jak se mu bude dařit proti Tomesovi vše po levici. Brankáře Gravese, tedy kanadského golmana, který dnes inkasoval z Alšrovi a také Kubalíkovi. Hele, Kubalík je na ledové ploše a bude sledovat, jak se bude dařit Milovskému na buli, jenže tomu se nedaří a Reilly může vyhodit, ale Češi ještě zastavují kotouč právě Kubalík. Najíždí tam, v souboji dvou osmnáctek padá, ale nebude se vylučovat Tomes a je tady možnost pro rychlý protiútok Kanaďanů. Šajflí po přihrávce od Halové spěchá do rohu kluziště, tam byl ale velmi hbitě. Nejprve Galvas, pak Milovský a Hronek může do útočného pásma po pravé straně. Jenže Hronek zbrzdil svůj pohyb před modrou čárou. Kaut mu tam dobře najížděl, bylo to třeba na přihrávku rovnou, bez toho, aby přebrusloval modrou čáru. To je škoda. Tohle bylo po dlouhé době náznak, alespoň náznak přečíslení českého týmu. No a tak stále platí 49. minutě nerozhodný stav 2-2.
0: Kvůli ve středním pásmu navazování půjde Jiří Černoch, proti němu Ryan O'Reilly, úspěšnější znovu Černoch, tomu se dnes daří na buli a nahození od Kempného do útočné třetiny, které končí na bruslích a pak také hokejce Waterspoona, který oklamal napadajícího Beránka a Reilly od O'Reilly od červené nahazuje do třetiny té české. Černoch ale bere volný puk, našel chybně teď, nebo dobře Tavarese, ale tak to nechtěl, hrají Kanaďané v útočném pásmu. Nahození do českého rohu, tam musí spěchat Kempný do souboje jeden na jednoho. Tavares ale vyvezl kotouč až dává ho na modrou, kde má čas si Bouchard přehodit puk, ale trefil Chmelaře a Beránek z toho těží ve středním pásmu, doputoval ale jen před červenou čáru a hned O'Reilly to otáčí zpět, dává zadovku za sebe, přidávka před branku, šance na dorážku a gól Kanady. Češi i střídali teď nevhodnou chvíli a v 50. minutě se Kanada ujímá poprvé v zápase vedení, vede 3-2. O'Reilly přetržel střídání, ale nevadilo mu to. Škoda byla to, že Ondřej Beránek nedokázal ten kotouč dostat dál než mezi obranou modrou a červenou čáru. V tu chvíli už někteří Češi pochopili, že je relativně klid, odešli částečně střídat a pak se objevil prostor na levé straně útočného pásma pro Kanadu. O'Reilly vypálil, před brankou byl Tavares a z opakovaných záběrů je vidět, že se tam Tavares objevil úplně sám, on stihl ještě zpracovat ten kotouč před Pavlátem, udělat dlouhou kličku do backendu, i když u ní upadl, stejně jako Pavlát při zákroku, tak se český golman natahoval, co mohl, přišel o hokejku, ale backendové zakončení končí v brance. Kanada vede 3-2 a otáčí zápas do konce 10,5 minuty.
1: Ticháček spěchá do obraného rohu vlevo, pomáhá mu Sedlák, jenže nepřesně přihrál a Kotouč má Crosby. Ten míchá s pukem, oklamal Sedláka, vyjíždí do levého rohu, dává Kozincovi, ten pálí Kozincovu ránu, ale zastavil Sedlák. Červenka se snažil u levého mantinelu chytit Kotouč, ten ale pronikl až za kanadskou branku. Norse má trošku problémy se zpracováním před dotírajícím Boženílkem. Češi se udrží v pásmu Alšerova rána, tečovaná, která ale skončila v rohu kluziště a je tady možnost znovu pro Celebrinio. Ten nabral rychlost, je vlevo v útočném pásmu, brzdí v rohu kluziště, centroval před branku přes osu hřiště na Crosbyho, Kotouč projel mezi nohama slavné hvězdy a teď už bliml. Dává Flekovi, Flek posouvá na Tomáška, Tomášek je zády k brance, nedokázal se otočit tak, aby mohl třeba zakončovat. Teď to hráli Češi sice rychle, ale pořád to bylo jen zády k kanadské brance. Navíc teď výborná akce o Celebrinio, Celebrini zakončuje a výtečný Pavlát, kdy se natlačil Celebrini nad pravý kruh backendem, chtěl vyméct horní růžek, ale netrefil přesně a Pavlát si připisuje svou vyrážečkou další zákrok a tak Češi ztrácí, ale po této akci vlastně pouze jednu branku prohrávají s Kanadou 2-3 a to se hraje 51. minuta.
0: Kubalík v pásmo vlevo dává do levého rohu na Kauta, ten naznačil pohybem, ale přišel o Kotouč, nakonec obral ho Tomáš, který vyvezl jen v červené čáře, to Kanadě už aktuálně stačí, protože vede 3-2. Kubalík bude bojovat ve spolupráci s Kautem také ještě ve středním pásmu na pravém hrazení. Kaut podržel chvíli Kotouč, pak ho poslal před sebe, ale hrají Kanaďané a Holloway už je v pásmu vlevo, před sebou má Cibulku a ten měl hodně před sebou nataženou hokejku, nebylo to na střelu přes obránce. Kempný v levém rohu je první v souboji a tlačí Kotouč před sebe. Pomáhá mu Melovský u levého mantinelu v obraném pásmu, puk je za českou brankou, teď už Kanaďané ho tam přehráli, ale jen na Cibulkovu hůl. Ten posílá do středního pásma, kde se Beránek snaží zachytit kanadskou rozehrávku, ale kanadští beci to zvládají dobře a teď lob k českým holím zase na Cibulku. Ten si stáhl Kotouč a zajíždí za branku, dává do levého obraného rohu na Kempného. 8 a čtvrt minuty se ještě bude hrát třetí třetina. Chmelař protečoval za kanadskou branku, za branku týmu, který nad tým českým vede 3-2.
1: A teď čekale chybuje, Chmelař ho obral, Kotouč, Chmelař dává backendem, tam je ještě Černoch a jeho dorážka končí těsně vedle, ale stále Graves nemá Kotouč až v tuto chvíli. Výborná akce znovu Chmelaře a také Černocha, která ale ke gólu nevede. Ještě roztržka před kanadskou brankou, protože Chmelař tam hodně byl důrazný a Černoch také, ale ono to prostě na tom brankovišti tak musí vypadat, ale znovu dobrý recept pro to, jak třeba před vyprodanou arénou ten zápas dotáhnout minimálně k remízovému stavu, který by ale Čechům vlastně nepomohl. Oni by potřebovali prostě vyhrát za 3 body, aby se vyhli jednomu z dvojice Švýcarsko-Finsko a hlavně se nestěhovali. Říkám záměrně jednomu z dvojice Švýcarsko nebo Finsko, protože tam je stále stav vyrovnaný 2-2.
0: A to 10 minut před koncem třetí třetiny. Poté, co Švýcaři rychle vedli, Finové ve druhé třetině vyrovnali. V našem rozhovoru našeho experta Martina Procházky zaznělo i to, že nechce asi nikdo nikomu sahat do svědomí, ale hokejisté tak nějak vyčkávají možná na soupeře a teď, když se dozví dílčí stav odsud a tuší, že na druhém místě skupiny by mohly být Norové a třetí Češi, tak to také může tím, jak si zamávat. Ale tohle nechme raději stranou, rozhoduje se na ledě a dnes zatím tak, že Češi sice vedli nad Kanadou 2-0 po gólech Alšera a Kubalíka, jenže dvakrát Celebrini pálil, pak se trefil Tavares a Kanada vede 8 minut přesně před koncem třetí třetiny nad českým týmem v zápase, který uzavírá program základních skupin 3-2.
1: Sedlák půjde na buly, proti němu O'Reilly. Červenka připraven nad pravým kruhem, tak aby mohl, dejme tomu třeba, posunout na Hronka ten střílet, který je na ose hřiště. Sedlák ale musí vyhrát buly. Nakonec mu to povedlo, Voženílek posouvá na Galova se na modrou čáru, ten ale ztratil útočné pásmo a teď se musí česká první útočná formace vracet hodně rychle. Před Villardem ale velmi dobře zvládl své obranné povinnosti Filip Hronek a vysokým obloukem vyzývá ke sprintu Lukáše Sedláka. Ten je rychlý, s Votrospunem sváděl velmi slušný souboj a nakonec jej dokázal vyhrát a Češi mají Kotouč v rohu kluziště. Nakonec Voženílek Šimek o něj přišel a teď už je tady Vilardyho průnik do útočného pásma, toho zastavil tělem Hronek, kotouč si převzal Kalvas, který posouvá doprava v obraném pásmu na červenku, ten rychle zprava doleva na Hronka, ten ale zpracovával backendem zády k brance a teď těžká přihrávka, hodně riskantní, Bliml musí zpracovávat v obraném pásmu pravého mantinelu skákavý kotouč. Hronek vyjíždí před branku, hodně zariskoval, Krosby se Celebrínem tam dělají velký rozruch. Tomášek teď má dost prostoru, aby přihrál, jenže teď zradilo zpracování Matěje Blimla, ale výborně to udělal Tomášek při přihrávce od Krosby, o kterou vypíchl, dává do útočného pásma, kde je Flek. Ten zajíždí za kanadskou branku, přední centruje ještě na Blimla, ale ten může tečovat ještě ránu od Alšera, ta prolétla po teči do rohu kluziště, tam sebral kotouč Flek, ještě jedno nahození a znovu do klubka těl, ale ten puk nepropadl za kanadského golmana. Kozenc mezi tím vyvezl puk a pojede střídat 6,5 minuty před třetí sirénou, kdy Cibulka kličkuje mezi Kanaďany. Kanaďané ale vedou 3-2.
0: Odvážný průnik Tomáše Cibulky nahození do vyrážečky golmana Gravese. Puk je v kanadském rohu a Melovský obral Kanaďany o puk. Kubalík mu pomáhá, ale volný kotouč bere nakonec Kozenc a ve středním pásmu nachází vlevo Riliho, který může dát žabičku před branku, ale tam je první kaut, který se dobře vrátil a v klidu sebral ten kotouč, posílá ho za kanadskou obranu. Kubalík napadá rozehrávku Demela, který našel v klidu ve středním pásmu Brauna, ten už jede do českého rohu, kde ho Češi ale obrali a Kempný to má poměrně daleko do souboje s Nursem, který udržel třetinu ještě Kanaďanům. Začalo posledních 6 minut třetí třetiny a Česko prohrává s Kanadou 2-3.
1: Nahození na modrou čáru od Kanaďanů, Nurse může hrát zleva, rána pleskla o zadní mantinel, bylo to spíše na teč, ale hodně vysoké, Brown vrací za branku, kde je Marton, ještě přední Minten a ten puk zůstává volný za českou brankou, kde leží Kempný na Mintenovi, ještě Marton do nich dloube společně s Ticháčkem, teď ten puk vyplaval pod Melovského a Browna a Melovský to zvládl výborně a posouvá na Ticháčka, Ticháček přejíždí modrou obranou čáru, rychle nabízí Chmelazovi, ten je pravost v útočném pásmu vypálil z úlu a kotouč zachytí ještě u pravého mantinelu Černoch společně s Kmelařem. Tam dělají velké problémy kanadské obraně. Beránek se do toho také zapojil. Vede puky naražen na mantinel, ale v rohu kluziště ještě přijde na pomoci Černoch. Černoch se snažil povětí z pozabranky zakončit ještě Galvasova přihrávka na Černocha. Černoch se vydává za branku, jenže tam Beránek přejel jeho pokus, ale znovu výtečná akce první, tedy čtvrté útočné formace týmu. K vyrovnání ale nevedla. 4 3/4 minuty. Ještě se bude hrát třetí třetina. Ještě Koženílek se dostává do akce. Tam krásně centroval před branku na Sedláka, jenže Sedlák měl zablokovanou hůl, ale pokračuje tlak první útočné formace. Bouchard obral teď Koženílka a už Kanaďané míří do středního pásma. Vedou nad Čechy stále 3-2.
0: Dlouhý kotouč za českou branku, to není zakázané uvolnění. V levém obraném rohu je Galvas, dává před sebe Sedlákovi, ten rychle našel Hronka, který dává v útočném pásmu Červenkovi, ten dělá kličku na střed. Červenka přidával před bránku Flekovi, ale ta přihrávka byla prudká, netrefila Flekovu hůl, to byla velká šance. Ve středním pásmu hraje Kanada. Holloway nahazuje lobem do českého obraného pásma, tam je Cibulka, který backendem v klidu může přihrát za vlastní branku, odkud Češi budou rozehrávat. 4 minuty přesně zbývají do konce třetí třetiny. Česko prohrává s Kanadou 2-3 a teď se rozjíždí Alšer, který přihrával prudce kolem hrazení a kotouč mají Kanaďané. Češi se musí sformovat ve středním pásmu a na pravé straně je to Demelou a jeho nahození. Pavlát stlumil puk za brankou a Alšer ho backendem posílá do středního pásma. Tam už mohou hrát na levé straně znovu Češi. Je to přihrávka z velkého úhlu, nakonec směrem k Blimlově, holy mezi kruhy, nakonec ještě Češi neudrželi pásmo. Velká obětavost od O'Reillyho znamená teď kotouč pro Martina Kauta, který jede z obraného pásma, dělá kličku na obrané modré, před Tavaresem nahazuje na Gravese, ten má puk v lapačce, ale rychle rozehrál a tak hraje Bouchard. 3 minuty a 10 sekund před koncem třetí třetiny, Česko dál prohrává s Kanadou 2-3.
1: Bucharda přibrzdil v rozehrávce Martin Kaut, Celebrini se ještě zapojuje do toho kombinace a Češi stále dělají problémy Kanaděnům dostat se do středního pásma. Teď už hrá Melovský, ale toho obral Celebrini a uspěchá společně s Krosbym. Přes střední pásmo do útočného, Galvas musí hodně přidat, to je souboj generací Galvas versus Krosby. Zatím úspěšnější ten starší z dvojice, člen Triple Gold Clubu a udržel pro Kanadu útočné pásmo v rohu kluziště. Přihrává na modrou čáru k Nursovi, ale prošel ten kotouč až se štěstím, teď ale levé krosbě našel Celebriniho od mantinelu. Celebrini rychle pálil nad levým kruhem a vrací se k němu. Puk zprava doleva. Teď Celebrini se snaží posunout na modrou čáru, ale Červenka mu sebral puk, míří do středního pásma pod levého mantinelu. Přihrávka na naskotivšího Hronka, který je na pravé straně, přenechává Oženílkovi. Oženílek ale už by potřeboval si vystřídat. A Galvas také a tak jen nahodí do útočného pásma. Ten kotouč ale skončil v ochranné síti a tak se bude po úpravě ledu 2:10 před třetí sirenou vazovat ve středním pásmu. Františku, Kanada vede 3-2. Češi v posledních 5 minutách si vytvořili opravdu velmi velký tlak. Já nemůžu říct šance. Dvě střely za celou třetí třetinu rezultují právě z těchto těch posledních 5 minut. A je škoda, že alespoň třeba ta přihrávka Červenky na najíždějícího Fleka nebo centr od Kauta na Sedláka před branku, že to neskončilo gólem a ještě jsme neviděli drama právě v boji o ten Fruburg.
0: Ty přihrávky byly prudké a musely být prudké, protože šly kolem několika nohou a bruslí. A kdyby to vyšlo na hůl, tak je z toho v podstatě 100% gólovka, jenže nestalo se. Kanaďané dávají jistě pryč tam možná česká slova od některých fanoušků třeba, že jim o nic nejde a že zápas proti českému týmu mohou vypustit, že už mají jisté první místo ve skupině a že už vlastně ví, že budou hrát proti Spojeným státům, ale Kanada nevypouští a neodpouští chyby. A český tým jich několik udělal a byli natolik zásadní, že z toho Češi dostali vlastně dvakrát gól do úplně prázdné brány. Kdy Kanaďané vykomponovali tu situaci a v obou případech to bylo po ose krosby Celebriny. První nahrával, druhý střílel. 2:10.

0: Tomáška, ten posouvá na Cibulku, Cibulka na modré čáře, schazuje do rohu Kluziště na Tomáška, ten do pravého rohu na Červenku, Červenka výjíždí, přenechává kotouč Sedlákovi, Sedlák za branku pro Tomáška, teď rána, kterou tam vyslal Tomášek po Voženílkovi při hrávce, ještě jedno nahození, Voženílek stál před brankou, ale netečoval, ještě jedno, jedna kombinace, Červenka za chvíli ještě Hronek pálí a teď Kanaděné vyhodí, tohle bude zakázané uvolnění, ten kotouč se doplazí až přes základní nebo za brankovou čáru. Minuta 19, tolik zbývá odehrát ze třetí třetiny. Myslím si, že Tomáš Plekanec si bude chtít vzít oddechový čas společně s Radimem Rulíkem, přesně tak. Na rozhodčího už ukazuje Radim Rulík takovéto téčko. No a Tomáš Plekanec se běhl z té zadní řady úplně k mantinelu a bude promlouvat té šestici, která podle mě zůstane neměná, Františku, že zůstane první útočná formace, doplněná obránci Cibulkou, Hronkem a Davidem Tomáškem. Takže tahle ta šestice se pokusí za minutu a 19 sekund dát dvě branky. Já předpokládám, že kdyby se Čechům podařilo vyrovnat, tak ještě jednou odvolají gólmana a pokusí se dát vítězný gól.
1: Dozvíme se za chvíli. Na jednu stranu to je tak, že Češi vlastně oddechovým časem dali prostor Kanadě si odpočinout po zakázaném uvolnění, protože Kanada nesměla vystřídat své borce, ale důležitější v téhle fázi zápasu, když prohráváte minutu a 19 sekund před koncem třetí třetiny, je nechat odpočinout ty své nejlepší borce. A k tomu je ještě třeba něco říct, tak jako muž, který má na svém kontě přes 1000 zápasů v NHL a většinu, naprostou většinu z nich strávil v dresu Montrealu, Tomáš Plekanec. Minuta 19 před koncem třetí třetiny, Česko-Kanada 2-3, byli v útočném pásmu českého týmu, Češi v šesti bez golmana.
0: Sedlák a O'Reilly. Zůstává tahle ta dvojice na bodu pro vazování, tentokrát to není ve středovém kruhu, ale po pravici brankáře Grace. Rayley prohrává se Sedlákem. Tomášek je u levého mantinelu. V rohu Kluziště svádí souboj Sedlák. Přehrává doleva Červenka. Kotouč vyjíždí a dává krásnou přihrávku. Ještě rána. Sedlák netrefil dorážku. Teď Hronek pálí. Kotouč prolétl kolem kanadské branky a plesklo zadní mantinel. Kanaděné vyhodí do středního pásma. Dál už spěchat nebudou. Hronek je na obrané modré čáře. Špatná přihrávka a Minten může pečetit kanadskou víru, jenže minul Česko branku. Navíc to bylo ale za červenou čárou, takže se nepíská zakázané uvolnění. Kaut musí spěchat do útočného pásma. Se štěstím prošel kolem tří Kanaděnů, včetně Krosbyho. Nahození přes oba dva zadní rohy směřuje na Beránka, ale teď chybuje Hronek a Krosby jede do útočného pásma, dává Kozencovi a ten zvyšuje na 4-2. Je jisté, že Češi budou na třetím místě. Kanada vyhraje skupinu bez porážky, protože 27 sekund před třetí sirénou dává definitivní razítko na kanadskou výhru Kozenc, který zvyšuje na 4-2.
1: Čeští hokejisté ještě při našich živých pozápasových rozhovorech nebudou znát soupeře, protože v Curychu se ještě hraje a hrát bude necelé 4 minuty. Švýcarsko-Finsko nerozhodně 2-2 a my za malou chvíli poznáme ještě jednu čtvrtfinálovou dvojici, ale český tým ještě sahá k možnosti přezkoumat situaci u videa kvůli případnému offsideu Kanaděnů při přechodu do útočného pásma. Je pravda, že Sidney Crosby trochu zvolnil a Kozenc to napálil před branku. To by asi od Kanaděnů byla, trochu se říct, hloupá chyba při přechodu do útočného pásma, ale český tým to samozřejmě zkusí a já mám k dispozici opakovaný záběr a dost možná to Češi zkusí úspěšně, protože český videokouč Denis Havel by asi jen tak z ničeho nic nevaroval českou střídačku s touhle situací. Na kostce nad ledem sice svítí 4-2 pro Kanadu, ale ještě není hotovo. Na druhou stranu, i kdyby to bylo jenom 3-2, Češi stále potřebují za půl minuty dát dva góly, aby zvítězili po 60 minutách. Čároví rozhodčí jsou v boxu u videa a prohlížejí si záznam hry, přechod Kanaďanů do útočného pásma, jestli byl nebo nebyl v rozporu s pravidly. A teď se to dozvíme. Tak co? Bude to 4-2 nebo stále jen 3-2? Hlavní rozhodčí má informaci od čárových a říká, že máme offside a branka neplatí. We have no goal, zaznělo. A tak

teď 27 sekund před koncem třetí třetiny se bude pokračovat stále s jednogólovým mankem českého týmu, ale to je tak velké na tak málo času. Navíc se bude vhazovat ve středním pásmu blíž české brance, do které se vrací Dominik Pavlát, a závěr zápasu je pro Čechy velmi těžký, v podstatě nechci říct neřešitelný, ale 30 sekund na dva góly, Buly ve středním pásmu daleko od kanadské branky. Černoch Buly vyhrává a hraje flek. Míří středem, od červené nahazuje. 25 sekund, Pavlát odjíždí, Graves zastavil kotouč obráncům. Flek musí bojovat v rohu, je tam se Celebrínem. 18 sekund, u kotouče Kubalík, ale puk je mezi kruhy, ale poskakuje. Nakonec je v rohu, má ho Černoch. 13 sekund do konce, přidávka před branku. Kotouč míří za ní, tam je flek. 10 sekund, za tu dobu Češi dva góly nedají. Možná jeden, Kubalíková rána je sražená. Teď Crosby pálí přes všechny čáry na zakázané uvolnění, ale Kubalík je u kotouče tak, že dokonce zbývá jedna sekunda a dvě desetiny. Což je v podstatě hotovo. Kanada vede nad českým týmem 3-2. Češi potřebují vyhrát za 3 body, aby byli druzí ve skupině. A aktuálně to spíš vypadá, že Češi nastoupí ve čtvrtfinále proti Finsku, které inkasovalo gól ve Curychu od domácích Švýcarů necelé 4 minuty před koncem třetí třetiny. Teď závěrečný pokus o to vystřelit na branku. 1 sekunda a 2 desetiny. Dominik Kubalík připraven na vazování, tedy pokud ho Jiří Černoch vyhraje. Dominik Kubalík není centr, Jiří Černoch ano. Vazování na levé straně útočného pásma českého týmu. Puk je na ledě, Celebrínek klekl ke kotouči, flek už nevystřelí. Zní klaxon, který ukončuje zápas. Češi vedli 2-0, ale prohrávají s Kanadou 2-3. Tím pádem končí na třetím místě ve skupině. Známe čtvrtfinálové dvojice Kanada, Spojené státy a Norsko-Lotyšsko. No a teď, jestli to Švýcaři nebo Finové, a podle toho, jak to zvládnou, se Češi dozví soupeře pro čtvrtfinále. Bude to poražený ze souboje Švýcarsko, Finsko. Češi prohrávají s Kanadou 2-3. Za chvíli rozhovory. Brzy naslyšenou.

0: She's all here ready.
1: Darlene, d'après lui, il a pas vu. Non, il est à Buffalo.
2: Martine, můžu poprosit? Otočený zápas od Kanady, jaký byl na ledě, tak nějak celkově?
3: Tak určitě těžce, prohráli jsme důležitý zápas, ale myslím si, že můžeme mít hlavy nahoře. Nechali jsme tam všechno, hráli jsme jako tým, bohužel to nestačilo, ale od tady toho zápasu se můžeme odrazit a připravit se na čtvrtfinále.
2: Říkáte odrazit od toho týmového výkonu nebo od nějakých ještě jiných detailů, které fungovaly?
3: Já si myslím, že jsme hráli jako tým, plnili jsme, co jsme si řekli. Nehráli jsme každý sám na sebe, bylo to podle mě vidět, že bojujeme, blokujeme střely. Ale Kanada ukázala svoji sílu a zápas otočili, ale říkám, můžeme mít styčený hlav.
2: Zlomový moment gól na 2-1, vy se trochu dostali na koně, nebo kde hledat nějakou trošku otočku, protože jste byli dlouho lepší.
3: Určitě, ale pak si myslím, že ve třetí třetině na nás vlítly první tři střídání, tam jsme se z toho nedostali. Možná tam byl ten okamžik, ale pár malý chybičky rozhodly při těch gólech a to nás stále to zápas, ale říkám jinak. Myslím, že můžeme být na sebe pyšní, když jsme prohráli, ale nechali jsme tam všechno.
2: Děkuju.
3: Taky.
4: Tak daleko do haly určitě,
5: ten zápas nechat za sebou, takže těžké.
4: Už jste to zažil několikrát vlastně ty po čtvrtfinálové zápasy.
2: Můžu Luky za sebe?
5: Určitě.
2: To jenom jedna otázka Berimu a doživě.
5: Dokážeme, ale musíme. Všem to je, je to stejný, protože to je úplně všechno a na pohledě prostě nechat už.
4: Honzo, děkuju moc za rozhovor a přeji vám čtvrtfinále.
2: S Lukášem Sedlákem po prohraném zápase s Kanadou, kde jste část zápasu a ne malou byli i lepší, vedli 2-0. Zlomový moment gól Kanady na 1-2, co myslíte? Ano nebo ne?
6: To si nemyslím. Já si myslím, že to asi nebyl zlomový moment. Spíš jsme se trošku v té třetí třetině až moc stáhli a ono taky ubývaly síly. takže to bylo těžší, ale zbytečně jsme pak hráli pasivně a odhazovali jsme puky, když jsme mohli hrát s pukem, si myslím, kolikrát, takže škoda tady toho v té třetí třetině, ale bylo to lepší než ty minulý zápasy, takže z toho si vzít to dobrý a víme, co platí, takže tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
2: Zápas skončil opravdu před pár minutami, tak teď už mažete základní skupinu a už je v hlavách prostě autobus do Curychu a tak dále?
6: Jo, tak zápas skončil, zítra si dáme nějaký video, nebo pak před zápasem zase si ukážeme věci, na kterých musíme pracovat, ve kterých být lepší. Ukážeme si věci, co jsme dělali dobře, aby jsme věděli, co prostě platí. A dneska jsme věděli, že když děláme ty dobré věci a jedna lajna za druhou, tak to nese ty výsledky.
2: Na viděnou v Curychu, díky.
6: Díky moc.
2: To byl Lukáš Sedlák a ještě jednou pokračuje Petr Kadeřábek.
0: Ten, kdo dal první gól a otevřel skóre, Marek Rošer, je teď u mikrofonu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Marku, je na vás vidět prostě zklamání.
7: Dominik, to můžeme dvě nemusí dělat. Dělej se.
8: Vaše hodnocení zápasu, jaký byl?
7: Extrémně těžký a já jsem rád, jak jsme to odehráli po včerejším zápase. Není to nic jednoduchého hrát dva zápasy ve dvou dnech a ty zápasy se nabalují a Kanada tady má obrovskou sílu a my jsme to nevzdali a prostě bojovali jsme dneska až do poslední vteřiny a tu bojovnost si musíme odnést do toho čtvrtfinále.
8: Golmani často říkají, že nemají rádi, když je na ně málo střel a bylo jich málo ze začátku a obrovský šance. Bylo to o to těžší, že prostě najednou z ničeho přišla tutovka.
7: Tak já jsem věděl, že oni nebudou mít lehkou střelu a prostě co byla střela, tak to byla gólová šance de facto a já jsem rád, že jsem zůstal celý zápas koncentrovaný a snažil jsem se tomu týmu dát celý zápas šanci na výhru a to je moje práce.
8: Ty šanci, i fanoušci pochopili, že vidí úplně jiný tým než v tom předchozím zápase, bylo to znát, mluvili jsme s nimi, byl tohle nároďák, tak ví, o koho chcete?
7: Určitě, my jsme si včera něco řekli a ty lidi to potřebují prostě cítit, že prostě makáme, že hrajeme srdcem pro Česko a to je to nejdůležitější a když budeme bojovat, tak oni nás budou podporovat.
8: Děkuji moc. My
9: se budeme soustředit na třetí třetinu a budeme

0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 20 stupňů, na Šumavě i 24. Tolik zprávy.
2: Čas do půlnoci na Radiožurnálu Sport vyplní repríza desítky Pavla Horváta, který měl ve studiu tentokrát opravdu mimořádného hosta, herec a velký sportovní a fotbalový nadšenec Ondřej Vetchý. Tak příjemný poslech a hezký zbytek večera.
0: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
3: Krásný den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta je tu opět pro vás dneska ve speciální den pro Radiožurnálu Sport. Pavle, vítej.
4: Dobrý den.
3: My slavíme páté narozeniny od prvního vysílacího dne, tehdy se vysílalo 21.5.2021. Kateřina Neumannová tehdy dělala první rozhovor s Dominikem Haškem, velkou personou české sportovní historie. No a ty jsi nám také nadělil narozeninového hosta.
4: Já jsem sem taky spadnul jakoby náhodně a já si myslím, že opravdu dneska to zapadá do toho výjimečního dnu, protože se nám povedlo sem přivést speciálního hosta, který speciálně pro fotbalový fanoušky, který jsou našima největšíma posluchačema, stvárňuje nebo prostě ikonicky se zapsal do dějin českého fotbalu, byť třeba nehrál nejvyšší soutěž. Je tady Ondra Vetchý. Ondro, díky, že jsi dorazil.
5: Dobrý den, moc zdravím posluchače a vám k tomu pořadu, jak jsem teď zaslechl, pětiletý výročí přeju všecko nejlepší. Já se přiznám, že jsem to nikdy neslyšel, tak jsem rád, že budu aspoň jednou to slyšet.
0: Host desítky Pavla Horváta.
3: Pokud si říkáte, odkud se znají Pavel Horvát a Ondřej Vetchý, tak já možná pustím jednu zvukovou ukázku, která by vám mohla trošku napovědět. Tak pokud chcete, pane Vetchý, tak no, sluchátka k dispozici.
5: Já jsem Spartan, tak si vám říct, že závidím Plzni, Diváky a všechno, co tady máte. Že jste takhle úžasný, i za to může trochu Pavel Horvát a já mu a vám strašně děkuju. Mějte se krásně, děkuju.
3: Tohle hezká vzpomínka.
4: Jo, to určitě, no. Tak to byla moje jako poslední rozlučka, nebo poslední jediná rozlučka. Já vím, že Ondra vlastně, teď to vůbec neber osobně, já přijel stejně tak jako dneska, přijel vlastně z nějakého natáčení těsně před pořadem, tak přesně před tím zápasem přijel ještě v tunelu, si si obouval kopačky, to
5: no,
4: si pamatuju.
5: No, ještě na hřišti jsem se dělal.
4: Je to možný. Hmm. A já jsem tohleto vlastně naživo neslyšel, protože já jsem vlastně jako poděkoval, jo, a šel jsem do té šatny. A pak mi to někdo říkal a já jsem to hrozně dlouhou dobu nemohl nikde slyšet a pak jsem si říkal, ty, on jim tam šel říct, že je Spartan a v tu dobu ještě to nebylo úplně jako takový populární. Populární, takže ta reakce byla správná, mm-hmm, jako logická od těch lidí, ale jako musím říct, že samozřejmě i vzhledem k tomu, co jsi za personu, tak si myslím, že pak ty další, nebo ten dovětek byl fantastický.
5: A, byl to kompliment vůči tobě, protože jsem si uvědomoval, ty lidi byli úplně fantastický, jako kdyby měli kolektivní myšlení v komunikaci s moderátorem. Mně došlo, že za tím stojíš hodně ty a taky jsem tam řekl větu, kterou jste nepustili, tím jste mě možná trochu jako ochránili, ale já ji dopovím a řekl jsem, že jsem Spartan, tak jsem takovejhle zážitek tohoto typu, tak silný, emoční a navazující na ty lidi, na ty Spartě nikdy nezažil. Mm-hmm.
3: Tak pochopitelně ke Spartě se asi taky dostaneme, jenom k té rozlučce mě zaujalo to vlastně, jak tam byla atmosféra i co se týče těch složení hostů tvých, že si to povedlo docela pozvat.
4: No, tak já musím takhle zpětně ještě poděkovat Jirkovi Pršalovi, který mi s tím strašně pomáhal. Já jsem samozřejmě spoustu těch hokejistů, který tam byli, i spoustu těch umělců, který tam byli, znal, ale vůbec jsem netušil, že by byli jako ochotní přijet na takovýhle zápas a strašně jsem si toho vážil v tu chvíli. Teď trošku se mi vrací jako vzpomínky, tak doufám, že nebudu brečet, ale ne, jako tak teďka ty sám vidíš, Honzo, jaký bylo těžký dostat Ondru sem, tak si představ, že asi jsme se potkali, a jestli to tam bude zmiňovat na nějaký moderování
3: Viktoriána
4: století. A tam jsem teda zase přijel později já, ale ty si jel zrovna z toho natáčení filmu Okresního přeboru a vím, že jsi měl boty od bláta, já říkám to je tak, on jde na natáčení a má boty od bláta.
5: Ne, hovado, no.
4: Ale
5: ale my nehrajeme jako na těch termokresních přebo na těch trávnicích, jak vy jste zvyklí. Dřív to byla škvára a teď je to bláto.
4: Je to
5: no.
4: Tak, je to no, tak. No. Ne, takže já jsem si toho fakt jako vážil, že vůbec tyhle ty lidi vážili cestu, že si jdou se mnou čutnout poslední
5: zápas. Jenže ty zapomínáš, že jsi vykročil z toho, jakoby z jednodušené interpretace fotbalisty se vykročovalo mnoha způsoby. Vykročoval si z toho tím, jak si přemýšlel, jaký jsi měl smysl pro humor a jak v součinnosti s tím, jak talentovaný fotbalista si byl, jak si byl fakt vtipný, jak jsem, já někam jsem měl jednou natáčet do Polska a poslouchal jsem nějaký pořad z vaší šatny z Plzně, ty jsi tam mluvil o tom, jak si dobíráte jeden druhý, jak si ze sebe trpíte legraci a mně to přišlo tak milý, tak jakoby spojující, jo, že jsi mi byl hrozně sympatický a pak mě dostalo strašně to, já jsem dělal na Spartě judo, ty jsi tam hrál fotbal. A když vás koupili celou skupinu do Plzně, tak jsem byl ohromený, protože vy jste vedli ligu jako Plzeň a teďko tam přišel nějaký takový dobromyslný redaktor, patrně Spartan byl, a říká Horvi mu, hele, vy jste vlastně teď takový jako Bčko Sparty, a Horvi nemrkbrk brvo a řekl, my jsme Ačko Sparty. A to jsi mě úplně dostal, takže no. Tohle to mě bylo, jako to bylo fakt nad rámec toho, že se fotbalista soustředí na výkon, dává pozor na to, aby se nezranil, aby dodržoval životosprávu. A tohle všecko si ty byl ochoten porušovat a přesto si byl unikátní. Pak jsem zaznamenal, jak jste hráli poháry z Plzní a psali o tobě v anglickém tisku, že nejnebezpečnějším hráčem je hráč s číslem 10. Sice vypadá, jako kdyby denně snědl 10 hamburgerů, ale musím si dávat na ně největší pozor. A tak to mě dělalo strašnou, že byl jsem na tebe hrdej. A pak se to celý završilo, protože můj chlapeček hrál na Slávy fotbal, tvůj taky. A teď oni na nás strašně řvali, hlavně pan Řehák. Řekl, co sem lezeš, ty rudá kůže? Vždycky to bylo příčerný a nebyl sám samozřejmě. No a na Horvy ho řvali ještě možná víc, protože na něj řval vždycky Kotel. A já si vzpomínám, jak Horvy se maskoval, potom měl zamotanou hlavu v šále v zimě, jo. A pak jsem tam jednou přišel a tam stál takový opřený chlápek mezi jinýma a já volám Horvy a on se otočil. Říkal, jak jsi mě poznal, jsi podle prdela. A on řekl, to mě nenapadlo. Ty. No takže to. No. A pak se ještě pamatuju, když jste vyhráli titul v Plzni a hráli jste ještě dohrávku na Slavii.
4: Ano.
5: A měli jste titul, ale měli jste za sebou i oslavy bujarí. A já jsem tam přišel a teď ty slavisti na mě řvali, tak jsem si sedl až tam k vám dolů.
4: Vím.
5: Úplně. A vy už jste tekli asi 3-0 nebo kolik. A já jsem říkal, kluci, prosím, zabojujte, udělejte taková hamba potupa. A oni se fakt snažili, byli to kluci jako z národě, jako byli výborní a šli. A ty jsi vůbec nekomunikoval, ty jsi takhle odvrátil, jako že nemáš nic společného ani se mnou, ani s těmi hráči, ani s tím zápasem. A pak jste dostali rukavičku, myslím, ne, a jeli jste domů.
4: Ano,
5: no a já jsem čekal, až ty slavisti odejdou, pak jsem se propadal hambou. Takhle jsme se prolínali, no.
4: Já tohle to ještě doplním, protože my to tady často zmiňujeme, protože je to ta mistrovská kocovina, kterou zažívají většinou ty manšafty a my jsme prostě na tu Slávy tenkrát přijeli nepřipravený a já jsem seděl takhle nalevo a ty si tam nade mnou stál, říkal si, tak s tím něco udělejte.
5: Dělejte s tím něco, kluci, prosím, ty vole. No a Horvě dělala, že je mrtvej, že skameněl. A hrozný bylo, že Slávy je tehdy ten skalp jí možná patrně nakopl k tomu, že šla do progrese, protože ona tam nebyla nejlíp a měl jsem pocit, že jste jí to usnadnili, aby se našlápla a začala se věřit v té době. No.
4: Tak my potřebujeme, byť jsou fanoušci Spartani, Plzeňáci, tak my potřebujeme Slávy silnou, aby ta liga byla dobrá, aby jsme měli silný národák.
6: Tak takhle no. Podobně se mluvilo, když 4 Spartani prohráli z Plzní. Františka Straky 1-3, Plzeň si zachránila a o 2 roky později nebo o 3 roky později začala prohánět. Na to Ondřej Vetký určitě rád vzpomíná. Každopádně můžeme jít dál. Host desítky Pavla Horváta. Sport ve vašem životě, Ondřej, žije, myslím, a hraje velkou roli. Co tak koukáme i na vaši figuru teda?
5: Tak jako sport byl pro mě to alfou omegou světa. Myslel jsem si, když jsem viděl ty stárnoucí kolegy sportovce, že se zabiju, když nebudu moc nějaký věci dělat. A on pak člověk prostě se to stane. A on si říká, to už bez toho sportu třeba nebudu moc bejt, co si počnu. A pak najednou už nemůžete hrát třeba fotbal, nebo volejbal, nohejbal, nebo nemůžete boxovat, nebo chodit na judo, nebo můžete jenom občas, nebo jsem přišel, jsem udělal třeba 30 sklopek takhle přemetů za sebou a pak jsem přišel na trénink a zkusil jsem to, já jsem upadl, ani jsem, to tělo prostě má zákonitosti, jak je to, jako ten materiál organický, tak se to proměňuje s těma vazama, šlachama, teď všechny ty zranění, jo, ty paklouby, všechno to bolí, to člověk vůbec nenapadlo, když sportoval, tak měl pocit, že to přechodí, nebo že to bude dobrý, no a vlastně pro mě asi primárně nejvíc bylo to judo, který jsem dělal, že jsem byl v Jihlavě, tam jsem chodil...
4: Ale tam si hráli fotbal.
5: Tam jsem, no, ale to jako kluk, já jsem tam hrál až později, ale tam jsem chodil do sportovní školy, ale tam byl jenom hokej a plavání, tak jsem začal chodit do plavecké školy a tam právě jsem vyhrál takový závod v běhu, mi to hrozně šlo, to byl tehdy běh Mladý fronty a Smeny, já jsem to vyhrál celý a tak jsem byl úplně jako tak, že budu atlet a v té době, jak jsem ještě byl, v té době jsem sice už byl asi vyhraněný jako heterosexuálně, ale ještě mě ty ženy příliš jako nezajímaly, tak jsem do toho atletického kroužku chodil a tam bylo asi 18 dívek a jeden hoch a ten byl divný jak svině. Tak to pro mě, jsem opustil atletiku kvůli tomu. A začal jsem ale už s tím paralelně dělat ty bojové sporty a každý kluk se chce umět prát. A já jsem vlastně tam v hlavě bylo zápas, jim přišel takový nechutný, jak se po sobě nahý plazí. Pak tam bylo karate, který mi přišel takový trošku tupý. No a bylo tam judo, tak jsem začal chodit na judo a vlastně pak jsem stejně chodil s těma zápasníkama nahýma na tréninky. Těm jsem byl jenom třikrát týdně, mi to bylo málo. A pak jsem žil asi 20 let nebo 25 v takovém formátu, že když jsem měl volno, jako jsem nepracoval, tak jsem měl věci v autě. Na judo, na box, na hokej, na fotbal, na nohejbal, na volejbal, na co si vzpomenete. A měl jsem to v kufru a teď jsem chodil na ty tréninky všude po Praze, třeba na 3 denně. A když jsem ještě třeba jel autem a viděl jsem, že někdo někde hraje něco, tak jsem zastavil, chlapi, nemohu bych si s vámi pinknout. A takhle jsem žil prostě 20 let, byl jsem úplně šťastný. No a i vím, že se mi to třeba několikrát vymstilo, když jsem šel třeba pak s dívkou již, třeba na procházku a když jsem někde seděl v parku s ní a buď jsme si neměli co říct, nebo jsem se znamenal, že tam někde něco hraje. Říkám, hele, nevadilo by ti, když si chvilku s nima čutnul a ona, ne, zprvu, ne, vůbec. No a pak třeba po třech hodinách, když jsem na ní vzpomněl, tak tam většinou už nebyla. No tak takhle jsem žil vlastně velkou část života a hrál jsem volejbal tady za Vršky, za humanitní fakulty, nohejbal jsem chodil na Solidu hrát, jo, na turnaje jsem jezdil, na judo jsem se pral za Spartu, pak jsem se pral ještě i za jiný mančafty tady v Praze, jsem všechno. Jezdil do Německa, no jo, byl to život, který byl šťastný, naplněný, akorát, že během třeba jednoho filmu jsem měl 3 zranění, tak mě nenáviděli všichni, že třeba během jednoho filmu jsem měl zlomený prst, zlomený nos a zlomenou čelist. A ono potom, když takhle točíte pak nějaký film, který je opravdu drahý, že zjednodušeně film stojí 1 000 000 korun denně, ale když to je velikánský film, tak může stát třeba 5 000 000, ne? A vy, když tam hrajete třeba velkou roli a něco si uděláte, tak vlastně ty produkce připravíte třeba o 10 000 000.
4: Malinko to leze do peněz, no.
5: Strašně. Takže oni, když zjistili, co jsem to za ptáčka, já třeba jsem vyhrál třeba do Prahy v judu a teďko všichni v činohráku jako mě pláceli, jak jsem dobrý, jenže druhý den jsem si poranil, nebo druhý týden, rohovku v oko a nemohli hrát, tak vždycky si mě vzali na kobereček a říkali, musíš se rozhodnout, co chceš dělat. Co chceš dělat, to přeci takhle nejde. No a pak asi před 7-8 lety mě předseda svazu juda nabídl, jestli bych pro propagaci juda nejel na mistrovství Evropy jako třetí dan katy. No a já jsem najednou říkal, tak já bych to
4: je šance.
5: Vlastně můžu žít ještě jiným životem, než žiju. A teď jsem přišel do činohráku a říkám řídovi, hele, já jsem dostal takovou příležitost, já bych potřeboval měsíc volno. A říkal, jak měsíc volno? No já bych potřeboval jako se soustředit na tréninky a to řekl, a co tady asi budem dělat? Takže den jsem si nebodovažil v tom, že můžu žít ještě jinak, ale nemůžu. No.
4: Já se tě jenom doptám, jo. Tyhle ty bojový sporty, ale ono to vlastně souvisí s tím fotbalem. Jsou hráči, který se bojejí. A měl jsi někdy obavu, když jsi šel do toho zápasu nebo i do tréninku, dělali jste nějaké věci, které samozřejmě třeba byly nový. Měl jsi někdy strach?
5: Hele, strach je jedna věc, strach mám celý život, ale vždycky do toho jdu, což je horší. Ale ale je fakt, že ty jako fotbalista víš, že judo ve vyspělých zemích se stalo součástí fyzické přípravy u všech kontaktních sportů. Jo. To znamená, že judo je univerzální sport a tam patrně jde o to, aby si četl hru těla toho soupeře, aby se nebal toho kontaktu fyzického, aby si okopíroval třeba to, jak se hejbe. Takže ty vyspělý země to judo už zařadili, stejně jako atletiku nebo gymnastiku. Jo. A vlastně tady se o to pokoušeli taky před pár lety a já v součinnosti s Jirkou Vaňkem, který je vynikající trenér a výborný judista technický, tak vlastně vznikla tady taková metodika, tak toho jsem se účastnil na USK Praha a myslím si, že nevím, do jaký míry se to tady chytlo, ale je to bezpodmínečně nutný, protože v tom fotbale ta tělesnost, ten tělesný kontakt, to judo vede k tomu, že vlastně ten tvůj soupeř je současně tvým největším parťákem. A ono by se to mohlo takhle přenést i na ten fotbalový trávník, že tam bude víc úcty, víc respektu a přitom víc toho tělesného kontaktu, kterýho se nebudeš obávat, který nebude primárně agresivní, ale bude spíš o tvojí šikovnosti a čtení hry pohybu nebo pohybu toho tvýho soupeře. Jo, takže to, tak si myslím, že to judo má i tenhle ten velkou přidanou hodnotu a navíc je to něco, co vede k úctě k tomu soupeři, jo. Takže kdyby to ten fotbal měl.
4: No já totiž jsem přesvědčený, že některé zákroky ve fotbale, které jsou pak ohodnoceni třeba červenou kartou, jsou vlastně z toho, že buď se i ten hráč, který jako fauluje, trošku bojí, nebo neumí vlastně se srazit tak, aby to úplně jako nebyl ten faul, který je přesně tvrdý tak, a zákeřný.
5: Přesně tak, a když máš ten pohyb nacvičený, jsi to dělal 1000krát, 5000krát, 10000krát, tak i zareaguješ správně, že budeš minimalizovat rizika. Budeš minimalizovat třeba zranění při dopadu nebo i zranění toho svého kolegy, který ho chceš sejmout. Že ho sejmeš takovým způsobem, že mu jenom zabráníš v pokračování útoku a přitom to bude kontrolovaný a nic mu neuděláš.
6: No možná nějaký ten ipong, kdyby se dal na trávníku, tak nebude ohodnocen ani červenou kartou a naopak některé ty zákroky.
5: Že by zatleskali, jako výborný hrajgo, že by třeba řekl.
4: Že by zatleskali, upravili by si trenky a šli by dál.
6: Ondřej Vetký pochází z Jihlavy, odkud teda udělal v uvozovkách takovou cestu pak k olympijským medailím slavnému judistovi Lukáši Krpálkovi. Takhle to evidentně chápeme všichni. Každopádně ta vaše fotbalová kariéra, Pavel to naznačil, vy jste to také zmínil, když jste třeba pak hrál v některých rolích fotbal, třeba v Báječných letech pod psa, pamatuju si, že jste tam musel nastoupit do toho utkání v rámci té role. Jak moc jste se musel omezovat, abyste vypadal, že hrajete fakt špatně?
5: No tam dokonce byl to, já jsem hrál tady za Řevnice v Praze, naposled za Rudou hvězdu Strašnice, ale hrál jsem už tam právě, jak jsi zmiňoval, když mě bylo, nevím, třeba 16-17, tak jako doplněk jsem začal hrát fotbal, jsem tohle jako malinký, to jsem byl ale jeli, to jsem nebyl schopen asi si vůbec pochopit, o čem ta hra je, tak jsem to jako doháněl a byl to úžasný doplňující sport pro mě a jak jsem dělal individuální sport, tak mi ten kolektivní sport strašně chyběl a já jsem sice solitér, ale týmovej, to znamená, to seš taky ty, to znamená, že jsem potřeboval ten kolektiv a toužil jsem potom dělat ty kolektivní sporty, i když na nižší úrovni, jakoby, ale ty mě naplňovali štěstím, že jsem patřil do nějakého manšaftu a to přátelství, ten mužský svět, který je spolu tak, jako ty muži jsou tak už se propojený, že to, že já jsem včera měl takový den těžký, že jsem tak přemýšlel o věcech existenciálních a přemýšlel jsem o tom, že ten život vlastně, že je konec začátku, je zřejmě první půlka života, jo. A konec začátku je první půlka života. A pak takhle během pikosekundy se dostaneš do začátku konce. A včera jsem to nějak reflektoval v hlavě a přemýšlel jsem právě o tom, že to je, jako blik, je to blesk. A vlastně pak jsem ještě se neubránil tomu, že to je takový jako těžší, ale přemýšlel jsem tímhle směrem. Včera mi ten mozek valil tam, kam jsem nechtěl. A pak jsem přemýšlel o tom, a to je z jiného světa, ale týká se to nás všech, že představa, že třeba někdo přijde o dítě, nejhorší. A vlastně druhý nejhorší je, když ti umírají kamarádi nebo tě opouštějí. A já jsem vlastně včera přemýšlel o tom, že když tě opouštějí nejlepší kamarádi, který ten svět vytvářejí, to je svět, který miluješ, dávají ti zpětnou vazbu, profilujete se jeden navzájem, pěstujete to přátelství, tak když tě opouštějí ty nejlepší kamarádi, tak vlastně jediný pozitivum, který jsem včera na tom našel, je, že přestaneš řešit svý vlastní umírání.
6: No tak nevím, jestli byste měl nějakou, teď když to teda trošku odlehčím, roli, kde jste musel vysloveně umřít, ale když to stáhneme na ten sport, tak některé vaše postavy v těch filmech vypadají, respektive se trošku odlišují od toho vašeho teď veřejného třeba obrazu, že prostě velmi charizmatický muž, který má hodně svalů.
5: Když no, hodně svalů třeba... jsem 30 let dělal judo, no, to není hodně svalů.
6: Ale jestli jste to nemusel někdy skrývat třeba musel. V těch rolích, protože v obecné škole jste nehrál úplně bouchače, když to takhle
5: to
6: řeknu.
5: Ne, nejvíc jsem to musel skrývat v tom, v těch Báječných letech pod psa, to bylo hrozný, jako tam jsem měl být takový jaliman a já jsem vysvětloval tomu česnému trenérovi a režisérovi. Já jsem říkal, uvědom si, že jsou chlapi. Já když jsem třeba chodil na judo na Spartu, oni byli nešikovní, ale byli takový ty, co chodí do posilovny, takový ty třeba křečáci, jo, a oni byli osvalený, jo, ale na sport byli hrozný kopita. A on toho nechtěl, no a pak se to celý, pak v postaně ještě bos, tam jsem měl hrát takový jako intouše, no a tam teda to jsme museli i jsem musel jako zhubnout, zároveň mít trika nějaký, no a úplně nejhorší to bylo v tom filmu Kolet, kde jsem, to bylo z koncentračního tábora a já jsem tam hrál vězně a teď mi ten režisér říká, Ondro, je potřeba, aby si zhubnul, musíš zhubnout ty svaly. Já jsem říkal, to nedopadne dobře, kámo, budeš překvapený, jak to myslíš, uvidíš. Tak jsem zhubl asi 7 kilo a přišel jsem tam a teď jsme se slíkli do té sprchy. Já jsem vypadal jak po soustředění, úplně vyštípaný na papír a on, Ježiši Kriste, to je strašný. Tak pak jsem, protože ten komparc tam hráli většinou bezdomovci, smažky a důchodci a teďko, hubený ještě musel jasně, být, no. No a teďko já jsem musel, točil jsem tak, že jsem se nahej na ně lepil, na jich nahátil, aby byl vidět jenom obličej, tak jsem, tam se mi to třeba vymstilo, jo. Jo, ale někde to jako pro český film to asi není úplně výhoda a já ani nevím, jestli je to vůbec pro něco výhoda. No je, možná pro to judo, tyhle, ale...
4: Já no. potřebuji, abys mi pak poradil, teda těch 7 kilo, to bych jako potřeboval opravdu minimálně.
5: A kde bys si to chtěl dát?
4: Nech toho. Ne, já se chci zeptat, co to jako na kous. Neříkej mi, že necvičíš ještě teďka.
5: Ale já využívám čas, když mám chvilku, třeba volno, ale musím mít morál. A když mám morál, tak třeba během představení jednoho, když třeba vyjdu z jeviště a teďka čekám 3 minuty, tak si udělám kliky nebo zhyby. Ale jsem schopen jich udělat za to představení třeba 500, třeba 800.
6: Čeho?
5: Kliků. A nebo třeba tam udělám třeba 100 zhybů. Jo, protože tu sílu pořád mám a vlastně neunavuje mě to nějak. Jo, to znamená, že já to tam namydlím, běžím zas na jeviště, jo, a ten čas prostě snažím se ho, když jsem na zastávce, tak sbírám odpadky. Tam kliky dělat nemůžu, by nevětším, jsem úplně idiot. No, ale tady vím, že tam někdo nevidí, jak to dělám. Takže takhle já cvičím, nebo si tam zaboxuju, nebo něco, ale využívám vlastně už, že bych cíleně někam chodil, nesmyslný čas. Teď jsem třeba 8 měsíců byl každý den 12, 14 hodin i 16 permanenci, neměl jsem ani jeden den volno, a takže jsem nucený využívat takovýho času, že třeba si dá někdo cigáro a já si dám třeba ty kliky. No.
4: Já musím říct, a ještě s ohledem na tohle, co jsi všechno zmínil, že ještě jednou si vážím toho, že jsi vůbec přišel.
5: Takže... A já tě mám strašně rád, navíc ti to dlužím a byl jsem rád, že nemusím kvůli tobě zase do Plzně, takže to je v Praze.
6: Ano. No. Tak bohužel tady teda během desítky nemáme žádnou pauzu na ty kliky případně, ale snad Ondřej Vetký pak dožene.
4: Já ještě řeknu jeden teda příběh, protože já když jsem začal trénovat plzeňský Bčko, na to si možná narážel,
5: ano.
4: Tak já jsem tak jako v nějakém opojení klukům slíbil, že když udělají teď, já nevím, počet bodů určitý, já nevím, bylo posledních 7 zápasů, říkám, když 5x vyhrajete, tak já řeknu Ondrovi Vetchýmu, aby přijel na pivo. No samozřejmě, co se nestalo, vyhráli jsme podle mě 6x a říkám, hele Ondro, slíbil jsem to a Ondro říká, já přijedu. Takže se dopadlo to, seděli jsme v pivovaru v Gambrinusu v Plzni a
5: to byla jediná kaňka, že jsme seděli v Gambrinusu, že jsem si myslel, že máte navíc. Jako.
4: To bylo Bčko.
5: Jo, to bylo. Teď ta představa, když jsem já přijel k vám na Bčko, tak kdo přijel na Ačko?
4: No na Ačko nikdo nejezdil. Ale pozor, musím říct, že jsme tam měli Plzeň.
5: Já si vzpomínám, že jste to říkal. A dělali jsme, že to je gambák.
6: Tak jste si to užili. Můžeme si připomenout pro posluchače sportovního rádia asi tu nejslavnější roli, kterou měl Ondřej Vetký právě pro typ takových fanoušků.
7: Jsem rád, že jsme se zase sešli ve starý dobrý sestavě se starým dobrým trenérem. No, tak co k tomu dodat? Snad jako pokus o novou věc, který moc nevyšel. Experiment, který se nevydařil, no.
6: Já nejsi Ondřej Vetchý, to ví, ale teď v prostoru třeba internetu, sociálních sítí je to snad jako třeba nejzmiňovanější scéna z okresního Přeboru, protože často se to používá, když nějaký trenér je odvolaný dříve, než by někdo čekal.
4: Když je odejít trenér, tak to tam prostě vždycky zazní. Jako.
6: No. Ono, tam spousta věcí byla teda jak psaná z fotbalu. To mě zajímalo, jak na to tehdy tvůrci pan Prušinovský s Kolečkem přišli, jestli i vy jste tam měl třeba svůj díl ve scénáři. Protože mi přijde, že jsou neuvěřitelně nadčasové ty věci.
5: Ono to byla tragédie, že ten scénář, když nás oslovil ten Honza Prušinovský, já jsem ho neznal, musím mu vzdat velký hold, má výborný talent na ten televizní formát, zejména filmy taky točí, ale na tu televizi má úžasný talent, stejně jako ti režiséři, kteří tady pracovali před 30 lety, jako byl pan Filip, pan Bělka, pan Dudek, jo, pan Háša, pan Daněk, tak Honza má stejný talent na televizní formát, akorát se to modifikovalo v čase. A teďko jsme se sešli, on to nabídl České televizi, ta se vyděsila, že fotbal nikoho nezajímá, což byla tragédie šílená. Tak to nabídl nově, ta potom hned skočila a staly se dvě věci. Ta Česká televize by nám do toho asi trochu mluvila, takže by to možná se nevyvíjelo tímhletím způsobem, ale dala by nám daleko větší prostor na to natáčení, zatímco Nová nám dala mnohem menší prostor, ale zase nám do toho mí mluvila, což byla výhoda naše. A my jsme museli v tom krátkém čase, protože jsme všichni byli výkonnostní fotbalisti, až na Pavla Kikinčuka, tvýho jmenovce, který možná do té doby ani fotbal nevěděl, že existuje. A tak jsme vlastně, a ještě jsme byli všichni hraví, takže jsme tam vymysleli strašný nesmysly. Inspirování těma postavám, protože tyhle postavy jsou jako z pohádky, že nemají vývoj. To jsou pohádkové postavy, že ty víš vždycky, jak se ten chlap zachová, přesně podle toho formátu je to debil, který prostě se chová vždycky stejně. Takže vlastně v těchto těch, a až mi to třeba teď s Davidem Novotným hraju divadlo, a teď jsme dohráli, byla premiéra v Činohráku a byli jsme spolu na jevišti a on mi říká, hele, ty lidi si stejně myslí, že jsme Kužel s Luňákem, ať tady budeme dělat cokoliv. Tak vlastně my jsme improvizovali, jakoby podpořili jsme samozřejmě toto zadání, který ale vymyslel, myslím si, Honza Prušinovský jako geniálně a my jsme to jenom posouvali dál a vlastně potom ta Nová až se toho jako vyděsila, jako, no a pak nás nutili, ať to měníme, ať tam předabujeme nějaký věci a přišli za mnou a říkali mi, jestli bych tam nepřemluvil nějaký věci, jsou jako vulgární a my se báli, že zaplatí pokutu, jo, jakoby, že zaplavují ten prostor jako vulgarismama samoučelnýma, tak já jsem potom prostě ty věci vzal, odnesem to na ten kontrolní orgán toho, který dohlíží, aby tam nebyly samoučelně vulgarizmy, nebo, no a oni, zeptal jsem se jich, když se to bude měnit, poškodíme tím umělecky to dílo a nebo je to samoučelně? A oni říkají, ne, vůbec nejsi nešahajte, takhle to má být, takže to schválili jako výrazový prostředek umělecký, no a díky tomu se to stalo. Takže kdyby se to dělala Česká, měli bychom na to dvakrát tolik času, ale možná by to bylo učesanější a tím, že to dělala Nova, tak fakt nás nechali, no a pak vlastně jsme si tohleto vybojovali, ale bylo to naknap narychlo a myslím, že se nám strašně vyplatilo, že jsme všichni strávili s podobnýma chábrama prostě třeba 10-15 let života předeštího, takže to bylo pro nás opřeje organický.
6: A tak to je u následující zvukové ukázky, ale možné vysvětlení, že přece jenom něco se třeba lehce takzvaně vypípalo.
7: Já chci, abyste tyhle negace, které v sobě máte, že neumíte prostě říct slušný slovo, tak radši já prostě, kdybyste to přetavili na něco pozitivní.
5: Ty čur... Ty...
7: Vládejte se...
6: Já jsem to teda hledal a ono to opravdu je všude vypípané, tak možná tohle lekce vyšlo, ale na druhou stranu taky je to legendární scéna, která se bohužel teď častěji než jindy zmiňuje třeba v různých těch eskalacích na hřišti. No, Pavle,
4: já nevím jak v judu, jo, protože v tom judu podle mě tím, jak je časově omezený ten zápas a je krátkej, tak na tohle tam není čas, ale podle mě ti to taky musí proběhnout hlavou občas k tomu soupeři, k výroku.
5: Jenže ty nesmíš mluvit u juda, cokoliv řekneš, tak tě potrestají.
4: Takže u toho fotbalu a vracíme se k těm rozhodčím, že vlastně v tom fotbale na to bohužel ten čas je.

0: fakt je to, to vedení těch, to přesgenerační vedení těch trenérů s těma chlapečkama, v podstatě oni se vždycky do nich otisknou a je hrozně těžký třeba ten trenér, ta doba se proměňuje, jo. Myslím si, že i ten kontext té společnosti naší, jak vlastně politici se k sobě chovají bez absolutního respektu, jo, bez slušnosti, místo, aby ubrali, tak přidají. Když se ta slušnost je vnímána jako slabost, tak oni pak budou agresivní i ty druhý a vlastně ta politická situace je zneklidňující, jo. Je to strašný. A pak, když tohle lidi vidí, jako sami nějakým způsobem nemusí být spokojený, můžou být jakoby zmatený z toho světa, který teď žijeme, který ze všech stran na vás útočí, někdo záměrně, někdo účelově, někdo jenom jako oportunista, nějaký informace, dezoinformace, a ten svět je nejistý. No a když potom ty lidi vidí, že je to normativní i mezi politikama, tak se to strašně snadno přenese i do toho prostoru třeba sportovního nebo na ulici, veřejného, i na ty fotbaly, a mě to strašně prostě mrzí, protože sport je pro mě v první řadě zábava, je to přidaná hodnota těch našich životů, a když my vidíme, že i ta zábava, která nás má nějakým způsobem, nám má dělat radost z toho života, který není vždycky snadný, že se tam dějou tyhle ty věci, jako agresivita, zákeřnost nebo úplatky, tak co si potom člověk má myslet, když už není regulární zábava, tak jak to potom teprve asi funguje v tom reálném životě, kdy jde opravdu jako o nějaký hodnoty nebo o nějaký dodržování pravidel. No.
1: Ondřej Vetký, ty hodnoty, které třeba i přisuzoval tomu, že má být takhle směrovaná Sparta, tak v rozhovoru pro web Mladé Boleslavy, když jste tam křil kalendář v roce 2010, tak jste jmenoval čest, odvaha, zodpovědnost, týmovost, pomoc kamarádovi, rytířskost, nezáludnost, vlastnosti reprezentované rychlými šípy, tak jste to řekl. Je to vlastně krásná myšlenka. Vidíte to třeba trošku nějak, že se projevuje na té současné Spartě, nebo spíš obecně fotbalu, pokud byste nechtěl mluvit o Spartě?
0: Ono to vypadalo v té Spartě tak, že se do toho vedení dostali lidi, kteří tyhle hodnoty vyznávají. Jo, ono to tak trvalo dlouho, jo. A já jsem se i s některými lidmi setkal, byli skvělí. Spíš bych je očekával na akademický půdě, než ve sportovním prostředí fotbalovým. A pak se najednou stalo, že se to začalo promítat jakoby i na to hřiště. Ale mělo to jepičí život. A já jsem si říkal, bože, jsem šťastný, že oni neřeší jako ty existenční problémy, ta Sparta, že to má silný majitel, silný hráč. Měl jsem pocit i, že trošku do toho fotbalu přestal mluvit, což mu prospělo na té Spartě. A vybudoval se tam tým lidí, kteří skutečně jakoby dohlíželi i na to, na ten význam, vyprázněný význam obsahu toho sportu. Že to má být rytířsko, tyhle ty všechny hodnotové věci, které sport má pro mě reprezentovat, a pak se to najednou, Sparta šla hrát dobře, měla výsledky, a pak se něco stalo. A protože Sparta, jak já si vzpomínám, když tam byl, tak Sparta byla postavená právě na tom na té soudržnosti těch kluků, na té týmovosti. Vím, že ty dvě dekády fotbalové Sparty, od třeba Ivana Haška přes pana Skuhravýho, Bílka, Bělika, jo, tyhle ty kluky až přes, já nevím, Frýdiase, Zdenka Svobodu, tuhle tu generaci, až po Rosu, pana Zelenku, Lukáše, jo, a že to vlastně byly 25 let, kdy ta Sparta byla profilovaná, věděl se, o ní můžeš čekat, byla bojovná, statečná, porazila Barcelonu, jo. Bylo to neuvěřitelné. No a pak se najednou stalo, že z tohohle toho, a mě bylo i slavistů líto, vždycky jsem to, protože oni nedrželi pohromadě, Spartani, jo. A pak se stalo to, že se z toho stal takový unifikovaný klub, kde vlastně lidi, kteří tohle reprezentovali, ať to byl pan Blažek, ať to byl pan Řepka, ať to byl Pobora, který tam přišel, tak oni tohle rozbili. Oni rozbili to, na čem ta Sparta byla postavená, a stal se z toho unifikovaný profesionální klub bez toho srdce. Jakoby se tyhle lidi, kteří to ještě v sobě nesli, tak byli jakoby, už to pro ně, pro tu interpretaci toho fotbalu bylo kontraproduktivní, jako by si chtěli zbavit, a zbavili se jich. A z té Sparty se stal zaměnitelný klub, jakože já jsem ho měl dát jenom kvůli tomu etosu, protože to je pro mě, to je idea pro mě Sparta, jo, ale ten fotbal jsem přestal sledovat vlastně, a tímhletím nadechnutím, jak jsem zmínil před chvílí, tak jsem si říkal, že je možný, že když z toho základu, z toho backgroundu spartianského přijde klak na ty mravní hodnoty, na dodržování pravidel,

0: na povznesení toho fotbalu z takového zaplivaného prostředí, tak se to najednou otisklo a začalo zlepšovat. A taky jsem se přál, aby Slávě měl jak se silného majitele, jako teď má. A radoval jsem se, že aspoň dva kluby jsou, budou teď třeba na úrovni těch evropských, ale nějak se to nedaří, nevím čím, je mi to líto.
1: No, já mám jako vlastně zase takovou otázku a myšlenku, že ve sportu obecně vlastně je hrozně těžký udržet tu formu
0: dlouhodobě.
1: 10 let je prostě, to je jako neskutečný a vlastně vidíme to i ve Španělsku, když řeknu Real Barcelona, taky to není, že prostě to jeden válcuje 10 let a je to fakt hodně proměnlivý, málo kdy tam zasáhne ten čtvrtý, pátý, šestý klub, že by jim to rozbil na x let, tak jako třeba tady se to Plzni trošku podařilo, ale v tom herectví vlastně to záleží na tobě, jak ty se připravíš. Už na těch ostatních to úplně nezáleží. Ty když seš jako připravený a hrajete to ve dvou, ve třech představení, tak prostě jako víš, jak hraje ten spoluhráč a vlastně už to nic neovlivní. Ale v tom sportu většinou ten soupeř je, který ti to prostě chce narušit a může narušit.
0: No ale to se v herectví bohužel děje taky. A třeba i sebelepší herci, když hrajou s někým, kdo třeba není moc dobrý herec, tak ho to může stáhnout dolů. No. A já si pamatuju, jak pan Hrušinský říkal, ten legendární pán říkal, musíš se naučit hrát dobře i s někým, kde je sprd***. Protože ono je to těžký. To je jako, když hraje s někým volejbal a teďka je příjem, jako ono mu to, jo, pěkný třeba, a ono mu to uletí někam a teď nemůžeš vůbec nic. A pak se přistihne, že hraješ hůř, než bys hrál, když hraješ s kopitama a když hraješ s šikovným, jak tě nám pak vytáhnou. To si myslím, že funguje, když v tom není ten psychický tlak, protože pak začneš kazit víc, než bys kazil. A ten sport jako je o tom, že ty děláš 10 000krát, 100 000krát ten samý pohyb, aby se absolutně zautomatizoval. Teď vzpomenu ještě pan Brucknera. Brucknera. Pan Bruckner u nás v divadle Jary Cimrmana. Vzpomenu ho, jak on tehdy, a já jsem si to trochu dodělal, ale on to myslel tak, on řekl, víte, máte hráče a vy na ně koukáte z nadhledu. Vy to vidíte prostorově, oni ne. Tak na ně voláte, co mají dělat, oni to třeba nevidějí. A pak se objeví někdo a dělá přesně to, co vy vidíte z nadhledu a dělá to na tom place. A vy jste úplně ohromený, jak je to možný, že to dělá a že to vidí. A pak se objeví někdo, kdo udělá něco, co ani mě nenapadlo z toho nadhledu, že by šlo udělat a vy jste ohromený. A tohle je společný jak s fotbalem, tak s herectvím.
2: Mě napadá v tom kontextu, když jste mluvil, že jste měl nějaký třeba EOTOS kolem 25 let Sparty, když tam byly nějaké hodnoty budované, tak Pavel, odchovanec Sparty, debutoval v jednom zápase v roce 93 a pak další prvoligový start za Spartu měl někdy v roce 2006, když se tam vracel z Japonska. Tahle věc, myslíte, že to je třeba společné u herectví, že také si to herec musí v ozovkách odkroutit v nějakých teď to nadnesu okresních divadlech, třeba oblastních, pak se vrátí do toho na to velké jeviště?
0: Myslím si, že ty cesty jsou různý, protože zatímco tenhle sport, nebo sport jako takový má jepičí život, tak to herectví vlastně běh na celý život, jo. A akorát je rozdíl v tom, že vy třeba, když jste talentovaný jako mladej, tak možná ten pel vystřílíte jako mladej a už nebete schopen se přehrát třeba do těch středňáků a už vůbec ne do těch starších charakterních herců. Takže jsou případy, kdy někdo zářil jako mladej a skončil. Pak se stane, že někdo jako mladej vůbec nezáří, je nezajímavý, třeba ani typologicky neodpovídá tomu mladému klukovi a pak najednou se objeví v dospělosti a je z něj charismatický, skvělej herec. No a pak je někdo prostě od začátku je skvělej a je skvělej ještě potom dalších třeba 50 let a vy nechápete, jak je to možný. Jak jste říkal, se vrátil z Japonska, tak jsem se těch chtěl zeptat, že jsi tam nechal operovat oči?
2: Dobře, ještě jedna věc, která se týká...
1: To je zbytečný útok.
2: Asi nebudeš... No. Dobře.
0: Ne, to bylo v těch intencích toho, co tě napadá za blbosti, no, jasně, jo, že to prostě stejně jako tebe ve fotbale napadá něco udělat, prostě tak to... Myslím si, že třeba Poborák, Rosa, že oni byli a ty, že jste byli fotbalisti, který tohle měl ten pan Brickner jako na to.
1: Já si pamatuju jeden příběh, když jsem byl v nároďáku, hráli jsme podle mě v severním Irsku, myslím, že to byl přátelák a já jsem šel na hřiště a pan Brickner mi říká, většinou ti ten trenér říká, co tam máš, jako proč tam jdeš a co bys měl udělat. A říká, hele, a udělej nějakou finálku.
0: Perfektní, jo? Dal ti prostor.
1: A říká, a vlastně ti neřekl, jak to máš udělat, ale věděl, že jsi toho schopný. A já jsem tam šel a vím, že jsem nahrál Méďovi a byla z toho šance, ale gol z toho nepad. Jo. Ale vlastně proto mě tam poslal přesně a přesně odhad to, co já vlastně umím. Jo? Jo, což je vlastně největší síla toho trenéra.
0: Je úplně perfektní a taky je to o tom, že on tě žádný dovednosti naučit nemůže. Hmm. To buď to máš, anebo to nemáš. On jenom to, co by od tebe potřeboval, tak tam pošle zrovna tebe, protože chce, abys mu to tam poslal někomu a udělal šanci. No.
2: No tak v tomhle kontextu s těma očima to mě jenom připomnělo, že si pamatuju taky jednoho výrazného nizozemského hráče, který nosil vlastně možná v druhé polovině kariéry podobné brýle, jako máte vy. Edgar Davids, toho jste měl rád.
0: Jasně.
2: A není to podle Edgara Davidse.
0: Ale musím říct, že on byl taková žiletka. A to zrovna bylo v době, kdy jsme měli výborný fotbalisty, jak on tam lítal, motorová myš, až mě byl nepříjemný tím.
1: Byl nepříjemný.
0: Byl nepříjemný.
1: Těma brýlema byl označený, ale byl výborný.
0: Byl výborný. On byl vlastně, nebyl velký, byl takovej podsaditej a byl rychlej štírek. Prostě byl. Ale stejně na mě takhle, ale třeba když jsme hráli ten zápas přátelák s Francií, když tam hrál Zinedine za ně ještě a byli, oni byli světová špička absolutní, jak jsme vyhráli 2-0 tam.
2: Jak Rigera dával.
0: Jo, ale jak Rosa eliminoval toho Zinedina, to byl můj miláček Zinedine. A tenhle ten klouček, úžasný Tomáš, že mě připomněl teďka ten nejvíc, jak tak jezdil kolem něj úplně stejně, akorát měl takovýhle nožičky, jo, ten byl takový sporej.
1: Prostě mu to zkazil.
0: Prostě mu zkazil a mě taky.
1: Ale jak to bylo? Nízko těžiště, no.
0: No. Ale chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl deprese. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě. A teďka je to prostě tak, že já už řadu let, jak jsem už zmiňoval tam, že třeba když jsem byl poprvé v tom Třinci a teď jsme jeli kolem té obrovské železárny, tak jsem říkal, to je jak z toho vody Žilaverna, to je neuvěřitelný div světa. Když jsme tam přijeli, tam byly ty baráky, jsem o tom mluvil, z té druhé pětiletky nebo první dvouletky byly úplně strašný a tam byl ten místní chlapek, říkám, a kde tady máte centrum? Řekl, tohle je centrum. No a pak se stalo, že Třinec se soustředil na hokej a já najednou jsem si vždycky vzpomněl na ten Třinec, jak vypadá. Říkal jsem si, pro ty chlapy to musí být daleko důležitější než pro mě třeba. Když oni co tam mají, ty v okolí nádherný, ale k tomu, abych si udělal hezky, tak se budu půl hodiny do kopce plazit, to radši to. A tak jsem začal fandit Třinci v hokeji, takhle jsem začal fandit Ostravě a Brnu ve fotbale, protože si říkám, jak to ty chlapy potřebují víc než my. Já jsem to říkal, tady jdeš prostě na Karlův most, jsi ohromený, tady jdeš na Vyšehrad, jsi ohromený, tady si sedneš do lodičky na Vltavě, jsi ohromený, ale bejt z Brna nebo z Ostravy a to a třeba prohrát, tak by byl víc deprimovaný než tady v Praze.
1: A to si ještě představím.
2: A Brno je krásné město třeba.
0: Je.
2: Jako...
1: Ne, já jsem že ještě takhle, k tomu Třinci, jo, vem si, že jedeš do teď, i kdyby do Prahy a prohraješ v Praze a jedeš zpátky do toho Třince, zase ta cesta je hrozná. Je
0: strašný, prostě, no. Ještě máš třeba zlou ženu. No.
1: Já ještě, já vlastně jsem se tě na to ptal, ty jsi měl spoustu různých kostýmů, ale většina z nich byla z tvojí skříně, co jsem pochopil.
0: No jasně. Myslíš v okresním přeboru?
1: Ano.
0: No jasně, ty duklácky všechny byly moje, ty ještě mám, ale ty to znáš, ten materiál byl výborný,
1: jasně.
0: Ale on potom, když to vypereš, tak se smrskne a to, co ti bylo jako až dolů, tak je třeba pocet, jsou. Tak jsem to vnucoval dětem, oni to k tomu nemají už ten resentiment, který máme k té dukle, no tak to mám. No a to, co mi dodali oni, to byly takový ty divoký trika, ty, a když pak za mnou přišli, oni třeba, když to točí soukromá firma a řeknou, Ondro, kdyby jsi chtěl z těch šatů něco vzít, tak si klidně vyber, co chceš. No a když jsem se na ty věci podíval už, jako, když jsem, už to bylo po skončení, tak to byly tak strašné věci, že jsem vlastně ani nevěděl, že jsem si ani skoro nevěděl, jestli si mám vůbec vzít aspoň jedno tričko od nich, no. A ty duklácky byly krásné.
2: Je pravda, že my teď s Pavlem jezdíme tenhle kalendářní rok s Antonínem Panenkou, připomínáme 50 let od Bělehradu a v jedné z těch scén, kdy tam kličkujete, když vaše ta filmová nebo seriálová žena Vyšší prádlo, tam jmenujete ty legendy Bohemky, které vyhrály ten titul.
0: No.
2: Na pana Panenku jste pochopitelně zapomněl, protože ten tam nebyl v tom titulovém roce.
0: Protože on byl příliš velká hvězda, ale já jsem měl rád rád, já jsem měl rád, koho jsem říkal, Tibor Mičinec, Prokeš, Láďa Hruška, Franta Jakubec. Jasně, já jsem totiž několikrát za tu starou gardu Bohemky hrál a já jsem je měl rád hrozně, měl jsem rád Zdenka Prokeše, toho Frantu Jakubce, Láďu Hrušku jsem měl hrozně rád. Furt jsem si říkal, že kdyby Láďa, když byl mladý, protože on pak hrál někde Lopotně divizi za 12 tisíc nebo 15, kopali ho všichni, on měl už to koleno na ho. Já jsem se tam měl podívat někde severní Čechy ještě a říkal jsem si, Láďo, ty seš teď tak dobrý fotbalista, to je škoda, že takový nebyl ve 20, to bys hrál v nějakým světovém klubu, ale jemu už bylo 40, zrakvenej a najednou jsem věděl, jaký měl přehled, jak byl, jak dozrál. A to mě je líto u těch sportovců, že někdy dojde jim to do pochopení toho sportu až v okamžiku, kdy už fyzicky jsou v
1: prdeli. To nezvládneš, no.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Současná repre, samozřejmě spousta témat kolem toho, jenom vaše vnímání teď aktuálně toho, jak to je po 20 letech na mistrovství světa, možná někdo ani netušil, že se to ještě dočká ve svém životě.
0: No je hrozný, že jsem často říkal, že to, že člověk třeba za ten život zažije třeba jenom 50 jar, si uvědomí. 50 let a to je strašně málo. No a pak si uvědomí, že třeba za celý život český národák třeba byl dvakrát na mistrovství světa, tak si říkáš, není to na jeden život málo. No.
2: Tak na váš život to zas vyšlo častěji, to jste měl štěstí,
0: no,
2: mě, a proti mě,
0: to,
2: já jsem měl jednou to mistrovství světa ve svém životě.
0: No možná naposled, jako moc se neradujte.
2: Teď je to druhý, já jsem se narodil ve 21, že 26 jsem stihnul ještě, no, ale jako neradujte, jste říkal, jako nevěříte tomu.
0: No, jako ten svět se tak proměňuje, jako a fotbalový taky, jako když si vemu, jak jsme byli zhejčkaný, jak vlastně ten český fotbal, prostě, nebo československý následně český byl, jsme byli druzí jednu, jako druzí na světě ve fotbale, to je něco jako science fiction, to je něco jakoby, co normální člověk si neumí vůbec představit. A když jsme na to byli zvyklí, a teďko vlastně, když se objeví nějaký fotbalista, třeba, který je nadstandardní, výborný, no a on pak třeba hraje za národák, tak mu třeba ale chybí ty spoluhráči z toho elitního klubu, aby mu to namazali, jak potřebuje.
1: Tak je to to, co říkal pan Hrušinský, no.
0: Přesně tak. Přesně
1: musíš
0: tak.
1: Musíš se naučit hrát s někým.
0: Musíš se naučit hrát dobře i s někým, kde spr...
2: No. A musíte se naučit hrát dobře s hráči, kteří jsou hodně týmoví, třeba občas něco vyvedou, ale sportovní ten přínos tam je. Jak vy se na tohle koukáte? Teď samozřejmě nejzmiňovější jména Tomáš Chorý, David Douděra, především Tomáš Chorý. Má být repre, nemá být, to je taková otázka posledních týdnů. My jsme se tady vlastně shodli na tom, že z nároďáku jdou hlasy. Ostatně Jan Rezek takhle zněl v pondělí v Teplicích na Desíce živě, že by se neměli obejít bez Tomáše Choryho.
1: Já dám Ondrovi vteřinu. Já si prostě myslím, že by se to nemělo spojovat, že ty kluci mají velký srdce, to všichni víme, to, že udělali chybu, kdo ji neudělal a já si myslím, že je to otázka pro Míru Koupka, já si myslím, že je prostě vezme.
0: A já si ještě myslím, že ty chyby jsou tam opakovaně, jo, tam je nějaký povahový rys, že by tam asi měl nějaký mentální kouč zapracovat. Za prvý, protože když to udělá ve Slávii, tak my z toho máme radost, ale když to udělá v nároďáku, tak budeme...
2: To říká jako Ondřej Vetky jako Spartan samozřejmě.
0: No jasně.
2: Posluchači Rady Žurnálu Sport se rekrutují z Hradce Slávistů, tak ti by asi takhle nemluvili.
1: Jo, tak to já si myslím, že musíme ty názory respektovat. Jsme moderní společnost, myslím si, že je to logický a myslím si, že Choras už tohleto jako měl v Plzni tu nálepku. Jo. Teďka s ní přešel do Slávie. Fotbalově, bavili jsme se o tom, udělal měl nebo má obrovský podpis pod dvouma titulama Slávie, to je prostě bez debat a nároďák je jiná soutěž, jiná skupina lidí a tam třeba ten mentální kouč bude. No.
0: Tak to je dobrý, že na to bude nic vás prachy a já ještě chci říct jenom jednu věc, jak jsem jako patriot a já vlastně fandím pražským klubům, já třeba zmínil jsem se Brno, Ostravu, jo. Pak jsou města, kterým bych to strašně přál, protože jsou sportovně, jako je třeba Liberec, Jablonec, jo. Hradec, Pardubice, to jsou všecko města, které to prožívají, Budějky, jo. Takže myslím na všechny, ale šílený je, že já třeba koukám na fotbal a hraje Slávie a já mám nervy už i kvůli Slávy. Říkám, když to je Slávy, a ještě se nervuju kvůli Slávy. No,
2: tak v Lize mistrů myslíte?
0: No, i v Lize, prostě, jo, no.
2: I v Lize,
0: to prostě, no,
2: jsem úplně... Co to může být za příznak?
0: No, jako Pepa Mareš by mi třeba řekl, že jsem zešílel, nebo jsem sfetovaný, nebo že mi přeskočilo. No. Ale já prostě, jako víte co, já, když někdo dělá něco dobře, tak já navzdory tomu, že třeba to je proti tomu, co mám já rád, tak si řeknu, to je borec.
2: No, tak samozřejmě my jsme rádi moc, že tady ty názory říkáte i u nás, že jste přišel na Radiožurnál Sport, bohužel se blížíme ke konci. Tak by mě tak nějak zajímalo, jako jste tady říkal o tom, že jste neměl vůbec žádné volno, jako čím teď žijete, jak to máte třeba, když si budete udělat nějaké kliky nebo zahrát fotbal?
0: Kliky a háky. Tak kliky je to poslední, co bych si chtěl udělat. No, ale jste milej. No, to je spíš znouzecnost a taky, když mám trému v tom divadle, tak ty kliky udělám s chutí, že aspoň dělám něco a nemyslím na nesmysly. Jo. Takže to taky není jako, že bych se třásal na kliky, to je hnus. Dělal jste kliky někdy?
2: No, moc rád nemám
0: to. Jenom idiota, no. Jasně. No, tak takhle. Takže spíš se těším, až to představení skončí a po představení se nikdy nestalo, že bych ty kliky chtěl dělat. Aha. Vyplním, je to vata, která je aspoň nějakým způsobem smysluplná a ještě se třeba během toho modlím, abych nemyslel na to, že dělám kliky a posílal do světa pozitivní energie.
2: No, tak to děkuji za inspiraci třeba, kdybych se do něj pustil. No a jinak léto, volno, mistrovství světa budete sledovat?
0: Budu, ale jakmile třeba naši hnedka vytečou, tak ztratím o to zájem a budu dělat, že to není. No a soustředím se třeba na týmy, jako vždycky jsem třeba fandil Holandsku, jo, že si člověk najde něco, ty nevnímá. Teď, jak jsme prohráli v hokeji s tím Slovinskem, tak jsem dělal, že to mistrovství světa není. Jo, a prostě jsem přeskočil lidský sport rychle a čet jsem si tam nějaký jiný rubriky. Takže budu hrozně rád, když třeba to hnedka, ten fotbalový mistrovství světa, hned ho nevytěsním.
2: No, my taky budeme rádi, budeme to vysílat. Pavel Horváth bude expertem, určitě, tradičně glosovat a má tradiční desítku.
1: Já přijdu.
2: Dobře, no tak s Ondřejem Vetkým se samozřejmě rádi potkáme. Pavel, když někdy dokážeš zase takového vzácného hosta pozvat.
1: Ne, to já děkuju moc ještě jednou.
0: Pavlí, vůbec neděkuju, bylo mi ctí s tebou, navíc ti to dlužím, mám tě rád a napadlo mě, že když jsem přišel v den výročí, tak kdy zase něco máte?
2: Tak no.
1: Zase někdy prostě.
2: Zase někdy.
1: Až tady budu já 5 let úplně konkrétně.
0: Až bude desítka, tak zase přijdu.
1: Dobře.
2: Dobře. Tak
0: jo. Zdravím strašně posluchače, odpusťte, že jsem do toho vnesl i trošku jako netradiční pohledy, ale jsou moje a tak to aspoň víte, co jsem zač.
1: A my za ně moc děkujeme.
2: Ondřej Vetký byl hostem desítky, Pavla Horváta, mějte se hezky. Pavle, tobě děkuju a samozřejmě těším se zase brzy naslyšenou, myslím, že nejpozději v pondělí v ligové desítce.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Sportu zdar, naschle.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Který se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
7: Odvody živnostníků zřejmě klesnou na loňskou úroveň, schválila to sněmovna. Bývalý poslanec Ferry je podmíněně na svobodě, za znásilnění si odpykal 2/3 trestu. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou, ve čtvrtfinále mistrovství světa je čeká Finsko a dnes bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů. Je středa 27. května, u poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
7: Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Návrh koaličních poslanců, který zastavuje zvýšení měsíčního vyměřovacího základu, opětovně schválila sněmovna. Přehlasovala tak Senát, který novelu do dolní komory vrátil.
8: Minimální vyměřovací základ se má vrátit ze současných 40 na 35%. Živnostníci by tak měli podle novely ušetřit zhruba 700 korun měsíčně, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
9: Minimální zálohy na sociální pojistné bude v co nejkratší době zásadně zmírněno na 5 005 korun.
8: Předlohu podpořil i klub opoziční ODS. Naopak lidovci poukazují na výpadky příjmů státního rozpočtu. Podle předsedy jejich poslaneckého klubu Mariana Jurečky hrozí živnostníkům kvůli snížení odvodů i nižší důchody.
10: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně.
8: Novelu teď dostane k podpisu prezident. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
7: Dominik Ferry opustil teplickou věznici. Soud ho podmínečně propustil na svobodu. Bývalý politik si odseděl 2/3 ze 3letého trestu za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. U soudu Ferry argumentoval tím, že v poslední době vyzrál.
11: Není mi 20, nežiju stejným životním stylem. Nemyslím si, že bych se kdy ocitl v pozici, řekněme, která by sváděla k nějakému zneužití moci nebo postavení. Jde-li o nějakou politickou účast, tak to předpokládám, že to připadá minimálně v nejbližší době v úvahu.
7: Soud stanovil zkušební dobu na 3 roky, dohled a účast v resocializačním programu. Ferry se musí neveřejně omluvit poškozeným. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů vystoupil na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku. V projevu řekl, že velké země se bez ochoty přijímat omezení vlastní moci blíží ke katastrofě a že střední Evropa a Česká republika to ze zkušeností ví lépe než kdokoliv jiný.
12: Central Europe knows very well what a world.
13: Ministr Macinka ve svém projevu varoval před světem, kde velmoci přestanou dodržovat pravidla. Zatímco velké státy se zabývají světovým pořádkem, malé státy se podle něj soustředí na to, co se stane, když se ten pořádek zhroutí. Ministr jako příklad nezapomenutelné zkušenosti s rozpadem pravidel jmenoval střední Evropu a Českou republiku zvlášť. Jakákoliv mocnost, řekl ve svém projevu, která začne věřit, že představuje jedinou správnou budoucnost pro lidstvo, postupně ztrácí schopnost respektovat ostatní. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Nová maďarská vláda chce omezit benefity poslanců i snížit platy politiků, včetně premiéra. Při prvním jednání parlamentu do voleb to řekl předseda vlády Péter Maďar. Zároveň slíbil rozkrývání kauz předchozího kabinetu Viktora Orbána. Část návrhů už opozice kritizuje.
3: Premiér Maďar mluvil například o kontrolách ministerstev, podezřelých zakázkách nebo o penězích, které podle něj po vládě Fidesu chybí v rozpočtech jednotlivých úřadů.
14: Ukážeme každý kuřácký salónek, každý ukradený nebo zpronevěřený forint.
3: Kvůli úsporám chce také zrušit benefity pro politiky, ale i starosty nebo ředitele státních firem. Maďar už dřív slíbil snížit svůj premiérský plat v přepočtu na asi 250 tisíc korun. Ten Orbánův činil zhruba 500 000. Poslanci strany Fidesz, kteří po 16 letech poprvé zasedli v opozici, Maďarův projev označili za vyhrocený a štvavý. Snížení poslaneckých platů ale považují za rozumné. Bára Vránová, Radiožurnál.
15: Česko letos díky muniční iniciativě dodá Ukrajině asi 1 000 000 kusů velkorážové munice, tedy o polovinu méně než loni. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Dodávky by ale podle resortu mohly být nakonec vyšší, pokud iniciativa získá další peníze. Prezident Petr Pavel ale upozornil, že ubylo zemí, které do iniciativy přispívají. Z loňských 18 států se podle něj jejich počet snížil na 9.
16: Ti, kteří nesli hlavní břímě, tak celkem logicky si řekli, proč bychom to měli být stále jenom my. A to dopadá tak trochu i na Českou republiku, protože my sice stále poskytujeme management a know-how celé iniciativě, ale sami do ní nepřispíváme, což také určitě nedává dobrý signál ostatním.
15: Podle Pavla by přesto letošní množství dodané munice mohlo být stejné jako loni. Současná vláda chce v tomto volebním období provést digitalizaci v 55 strategických projektech, řekl to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Ještě letos chce stát podle něj stihnout dokončit třeba plně digitalizovanou novou elektronickou evidenci tržeb a v oblasti zdravotnictví by měl stát zprovoznit takzvanou EZ-kartu.
17: Kam postupně, samozřejmě, jak se ta zdravotnická zařízení budou připojovat, by měla být propisována ta zdravotní data. To znamená, ve výsledku, kdy jdete třeba na nějaké laboratorní vyšetření, tak mnohdy vás potom další lékař poslal na opakovaný odběr krve. Toto chceme tím eliminovat.
15: V Česku musí být od února příštího roku elektronicky dostupných přes 6 000 služeb státu. Teď jich chybí asi 1250. Lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu. Před 2 týdny ji z tamní baziliky ukradl 35-letý muž, který ji pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři ostatky z hmoty bez většího poškození výmuli. Lebka bude pro veřejnost vystavená pouze jeden den, později bude uložená do hrobu v kryptě.
18: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
19: Říká ředitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit. Lebka bude následně vystavená v bazilice, odkud byla před 2 týdny ukradená. Ale jen na krátkou chvíli, jak říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
20: Neplánujeme ji dále vystavovat.
19: Vystavení lebky původně souviselo s blahořečením svaté Zdislavy v roce 1907. V dnešní době už přijde o anachronismus.
20: Chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
19: Pachatel krádeže na soud čeká na svobodě. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Radiožurnál.
15: V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Oznámila to mluvčí společnosti Olvin Dita Stejskalová. Dosavadní rekord byl z května 2015. Tehdy sázející vyhrál skoro 2,5 miliardy korun. Podle Stejskalové díky výhře získá státní rozpočet 437 milionů korun. Výherce totiž musí odvést 15% srážkovou daň. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině skončili třetí a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Národní tým v zápase s Kanadou vedl 2-0. Úvodní gól dal Marek Alšer, který byl ale také u všech obdržených branek. K tomu Alšer říká.
21: Je to hezký, ale ne tak moc. Gól bych vyměnil určitě za ty body a jednoznačně. A takhle to nedotáhnout, ještě být na tom ledě u těch třech gólů a zamrzí to, že jsem nedokázal víc pomoct.
15: Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek. Češi se musí přesunout do Curychu, kde na ně čeká Finsko. Start duelu je v 16 hodin na 20 minut. Následně se domácí Švýcaři střetnou se Švédy. Ve Friburgu jsou na programu čtvrtfinále Kanada-USA a Norsko-Lotyšsko. A fotbalisté Baníku Ostrava porazili na úvod baráže o šance ligu Táborsko 3-0. Odveta je na programu v sobotu. Zítra rozehrají baráž taky Artis Brno a Slovácko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřený nájezd na D1 u Hulína a nehoda na D7 u Loun. Na dálnici D1 je u Hulína uzavřený nájezd od dálnice Svrštáku a Otrokovic ve směru na Brno. Na exitu na kilometru 265 budou vyprošťovat dodávku z příkopu. Na D1 se dostanete přes Hulín a nájezdem na kilometru 264. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku před sjezdem na Benešov. Na kilometru 20,5 stojí kamion v odstavném pruhu, vozidla tam vybočují. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova překáží nehoda před Louny. Za nájezdem z exitu Louny východ na 45. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka směrem na Smíchov. Je to kvůli noční údržbě, která má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
15: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy, jinde jen ojediněle, objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
4: Proč museli žáci 5. a 9. tříd v rámci plošného testování z češtiny a matematiky odpovídat na citlivé otázky o rodinných poměrech nebo duševním stavu? Proč o tom žáci, rodiče ani ředitelé základních škol nevěděli dopředu? A jaké z toho plyne poučení pro Českou školní inspekci? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
22: Dobré odpoledne.
4: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme před 14. hodinou, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Letošní plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol skončilo předčasně. O jeho zastavení rozhodl včera ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga, a to kvůli silné kritice rodičů i ředitelů škol. Ta kritika mířila na to, že žáci museli bez předběžného upozornění odpovídat i na citlivé otázky ohledně rodinného zázemí nebo psychického stavu. Mrzí vás to předčasné ukončení?
22: Mrzí nás to ze dvou pohledů. Jednak nás to mrzí směrem ke školám, které nedotestovaly nebo vůbec neotestovaly, a ta informace, kterou dostanou ve formě výsledkových sestav nebo jejichž výsledky by mohly být zahrnuty v té závěrečné zprávě, nám prostě chybět budou. Je třeba říct, že ty informace, které jsme zjišťovali my nad rámec těch testů matematiky a češtiny, vlastně slouží k tomu, abychom zasadili výsledky těch žáků do širšího kontextu, abychom například hodnotili ty výsledky spravedlivěji s ohledem na to, jaké je socioekonomické zázemí těch žáků, jak dobré nebo horší mají podmínky k učení doma. Ty otázky směřující k duševnímu zdraví sloužily jako screening toho, jestli v té škole je zvýšené nebo normální a nebo nízké riziko toho, že by se u žáků později mohly projevit nějaké rizikové jevy, které by třeba vedly k nějakým až nešťastným nebo tragickým koncům.
4: Ty testy vyplnila přibližně polovina žáků 5. a 9. tříd. Nakolik ta druhá polovina bude chybět? Dá se to nějak nahradit?
22: Nám z pohledu té závěrečné zprávy, kterou předložíme někdy po prázdninách ministerstvu, až tak tolik ta polovina těch výsledků chybět nebude. Otestováno je nějakých 35 tisíc žáků, to z hlediska statistické velikosti toho vzorku je pro nás dostačující. Na druhou stranu my s těmi výsledky pak pracujeme v rámci běžné inspekční činnosti, když navštěvujeme školy. A tam samozřejmě u některých škol nám ten vstupní údaj o tom, jak je to v té škole třeba s mírou rizikovosti nebo s mírou znevýhodnění těch žáků, chybět bude, to nepochybně. Bude chybět i těm samotným školám. Ostatně už dnes dopoledne, den poté, co se rozhodlo ukončení toho testování, nám telefonují školy, jestli by přece jenom nemohli dotestovat 5. třídu, stihli jenom 9. Svědčí to o tom, že ten samotný význam toho testování v těch předmětech školy vnímají a přijde jim to užitečné. Samozřejmě, páno, byla tam ta nešťastná záležitost s naší neúplně dobrou komunikací v té dotazníkové části.
4: K čemu se za chvíli dostaneme, když říkáte, že vám volají ředitele, jestli by nemohli dotestovat některé třídy, předpokládám, že jednoznačná odpověď je, že to nejde.
22: V tuhle chvíli to nejde v rámci tohoto testování. My nicméně budeme hledat cestu, pokud pan ministr nerozhodne o nějakém rezolutním ukončení celé té testovací kampaně České školní inspekce, tak jim chceme dát příležitost, aby třeba v září, sice už ne ty deváté třídy, ale třeba žáky šestých tříd, nějakým způsobem v režimu školního testování na základě vlastního rozhodnutí dotestovali.
4: To znamená, že uvažujete, že by ty testy ohledně pátých tříd se dokončily?
22: Ono by to nebylo tak, že by se dokončili. Oni už samozřejmě nebudou, nebyli by zahrnuty teď do toho datového setu, ale těm školám by poskytli stejnou informaci, jako by ti žáci byli testovaní teď.
4: Tam byste chtěli nechat i ty segmenty, které vyvolaly tolik emocí?
22: Ne, mluvím teď o testech češtiny a matematiky. Ty segmenty v tom dotazníku, my jsme vlastně už, teď je to nějakých 33 minut, vlastně vymazali z té datové sady, čili u všech žáků jsou ty úlohy nebo otázky toho dotazníku jakoby ponechány bez odpovědi, jakoby je žák přeskočil. Když škola si volí v rámci školního testování vlastní ověřování interní, tak ho dělá bez dotazníků.
4: Vy říkáte, a na to jsem se samozřejmě také chtěl zeptat, protože o tom mluvil ve včerejším kulatém stole Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Ten sliboval, že data jednotlivých žáků budou smazána v průběhu dneška. Vy tedy říkáte, že to už se stalo?
22: Odpovědi vztahující se k těm dvěma kontroverzním tématům, to znamená socioekonomický status a duševní zdraví žáků, byla k 13. hodině nevratně z té databáze smazána.
4: Ale v nějakých součtech s nimi budete dál pracovat, rozumím?
22: Budeme s nimi pracovat na úrovni těch indexů, to znamená všichni žáci té školy, kteří vyplnili ty otázky, budou nějakou matematickou transformací převedeni na jedno číslo charakterizující tu míru rizikovosti nebo míru znevýhodnění té školy. S tím pracovat budeme.
4: Náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Velké emoce vyvolaly otázky na rodinné poměry a psychickou pohodu žáků. Ty byly tedy připojeny k testům z češtiny a matematiky. Kdo rozhodl, že tam tímto způsobem ty otázky budou?
22: Ta praxe, že zjišťování výsledků vzdělávání je doprovázeno zjišťováním kontextových informací, to není nic, s čím by přišla Česká školní inspekce. Týká se to mezinárodních šetření, týká se to obdobných šetření v zahraničí. Je fakt, že například u těch mezinárodních šetření je tam trošku jiný přístup k těm školám. Ve školách jsou koordinátoři toho testování, mají možnost promluvit s učiteli, s řediteli, vysvětlit a tak dál. My vlastně úplně stejnou praxi jsme použili už v letech 2022 a 2023. Je třeba říct, že ty otázky, které teď vzbudily takový poprask, jsou přesně těmi otázkami, které jsme použili tenkrát. Dokonce oproti tomu minulému dotazníku my jsme vypustili některé, o kterých jsme nebyli přesvědčeni, že jsou úplně užitečné a směřovali vlastně ještě hlouběji třeba do těch rodinných poměrů těch žáků. Neptali jsme se teď na kapesné, neptali jsme se na dovolené v zahraničí, neptali jsme se na vlastnictví auta, což třeba zase jsou standardní otázky, které v těch mezinárodních výzkumech se používají, ale nám přišly trošku už jako nad rámec. Čili my jenom děláme to, jak jsme to dělali minule, ostatně, abychom mohli nějakým způsobem porovnat, jak se situace ve školách změnila oproti tomu zjišťování před těmi 4 lety, tak to bylo to nejlogičtější, co jsme mohli udělat. Vzít stejnou baterii otázek a zeptat se žáků znovu.
4: Pokud jde o ty otázky na psychickou pohodu, tak ty v téhle podobě nebyly v minulém testování.
22: Byly použity v roce 2023 v testování.
4: I pro páťáky?
22: Ne, jenom testování devátých tří, to je pravda. My jsme je tenkrát připravovali, nebo de facto připravovali pro nás tenkrát Národní ústav duševního zdraví. Ano, byly tenkrát zacíleny na žáky devátých tříd. Na druhou stranu oni vznikly v rámci projektu, v jehož závěrečné zprávě sám Národní ústav duševního zdraví konstatuje, že ty problémy se projevují už u žáků od 11 let. My jsme z toho důvodu prostě tu baterii, abychom měli zase nějaké jako porovnání s těmi deváťáky, použili u těch páťáků. To možná nebyl úplně šťastný přístup a pravděpodobně jsme měli tu věc konzultovat
1: s Národním ústavem duševního zdraví.
4: Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal v neděli v rozhovoru pro Deník N řekl, že kdybyste o jednotlivých segmentech informovali dopředu, tak by to mohlo ovlivnit výpovědi žáků, že by třeba nebyly v těch otázkách na psychický stav upřímné. Takhle jste o tom uvažovali?
1: Není to úplně ten hlavní důvod. Není to tak, že bychom se chtěli vyhnout tomu, že žáci pak budou vynechávat a tak dál. Ono ostatně ty otázky byly před těmi 4 lety i teď nepovinné. Čili pokud někoho ta otázka jako zarazila, popudila nebo nechtěl, nebo se cítil jako nekomfortně, mohl jí klidně přeskočit, stejně jako mohl vynechat testové úlohy, pokud si nebyl jistý odpovědí nebo neznal odpověď.
4: Omlouvám, že vám do toho skočím. Vy říkáte, mohl to přeskočit. Ve včerejších poledních hlavních zprávách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl hostem prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc, ten říkal, že to přeskočit nešlo.
1: Použiju stejnou věc, i když v rozhlase nemá takovou sílu jako v televizi. Kdyby tu teď přede mnou ležel notebook, pustil bych vám test i s dotazníkem a za 2 minuty bych vám dokázal, že by bylo možné.
4: Já jsem to slyšel a viděl ve včerejších událostech, komentářích. Na druhé straně není mi jasné, jak je možné, že ředitelé o tom, že to jde přeskočit, nevěděli, že šéf Asociace ředitelů základních škol nevěděl o tom, že ty otázky jdou přeskočit.
1: Je to jedna z těch komunikačních chyb, kterou jsme udělali, měli jsme to zdůraznit. Je to samozřejmě tak, že ten test i ten dotazník se otevře, tam je sada odpovědí, sada otázek a k ním odpovědí. Ten žák k tomu samozřejmě může přistupovat tak, že když píše písemku ve škole, tak se od něj taky očekává, že řeší každý z těch úkolů. Nevím, jestli jsme mohli nějakým způsobem dál v těch úlohách pracovat třeba s tím, že tam první odpověď mohla být nechci odpovědět, nebo jak jiným způsobem jako žákům zdůraznit, že mohou vynechat. Samozřejmě nevíme, nemohli jsme být přítomni v každé učebně, jakým způsobem žáky instruovali zadávající učitelé, ale bez ohledu na to, jakým způsobem je instruovali, i tady jsme mohli udělat víc, mohli jsme prostě jim dát ten pokyn, aby žákům zdůraznili. Neudělali jsme to. Na druhou stranu,
4: pardon, to znamená, že ti zadávající učitelé nebyli speciálně instruováni na tyhle segmenty?
1: Oni na tyhle segmenty ne. Na druhou stranu dostali 4stránkové pokyny pro zadávající učitele, kde na 2 místech bylo napsáno, že je tam součástí dotazník. Na jednom z těch míst bylo uvedeno i to, že součástí toho dotazníku je zjišťování studijní motivace, duševní pohody a socioekonomického kontextu, čili není to úplně tak, že bychom o dotazníku jako nikoho nikde neinformovali. I ve schválené koncepci zjišťování výsledků České školní inspekce, která v loni v únoru prošla poradou vedení ministerstva, je to uvedeno, že součástí každého testu bude dotazník. Už jak jsem říkal, je to prostě běžná praxe v národních i mezinárodních šetřeních, ale ano, mělo tam být explicitně napsáno, pokud žák nechce odpovědět, nemusí. Nebylo to tam, jestli si to žáci v tu chvíli nespojili, nenašli odvahu vynechat, těch důvodů jako může být celá řada, ale faktický stav je takový, že kdo nechtěl odpovědět, neodpovídal. A my před tím výmazem samozřejmě jsme kontrolovali počty těch odpovědí, které tam jsou, abychom si mohli ověřit, že tam žádná nezůstala. Celá řada těch dotazníků už před tím promazáním, to znamená už od žáků, měla ty otázky vynechané, čili někteří to buď sami o sobě zjistili, přeskočili, zavřeli, a nebo to udělali na pokyn učitele, kterému se ty otázky zdály být divné. Nemohli jsme skutečně jako být v každé třídě.
4: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO se ve včerejším kulatém stole Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus omluvil i jménem školní inspekce za to, že jste nekomunikovali dostatečně. Sdílíte tuto omluvu? Chcete k té omluvě něco dodat?
1: Tak nejenom, že ji sdílíme, kdyby to šlo, tak bychom ji školám vyslovili ještě mnohem naléhavěji a mnohem hlouběji. My jsme dnes dopoledne do všech škol, do datových schránek rozeslali dopis, ve kterém se omlouváme, zdůrazňujeme, že chápeme důvod toho ukončení testování. Já už jsem včera vyjádřil přesvědčení, že jako invalidní nejsou ta témata, kterým jsme se věnovali. Myslím si, že se jí máme věnovat i do budoucna. Je samozřejmě otázka, jestli těmi formulacemi otázek, které jsme použili, a je zcela nepochybné, že prostě k tomu komunikačně musíme jako v budoucnu přistoupit jinak.
4: Můžete tedy slíbit, že pokud někdy v budoucnu budete chtít testovat a dávat podobné otázky, že to třeba budete komunikovat přímo rodičům?
1: Ano, řečeno slovy Jary Cimrmana, bude-li ještě příležitost a já budu znovu požádán, abychom organizovali testování pro školy, tak zvolíme takové metody a cesty.
22: aby se ta informace včas v předstihu a s možností nějakým způsobem se k tomu vyjádřit dostala až k zákonným zástupcům. Můžeme v září požádat ředitele, aby požádali třídní učitele, aby na třídních schůzkách vysvětlili, umožnili nějakým způsobem jako seznámit se s tím dotazníkem.
4: Případně... Pardon, ono to možná jde přes elektronické žákovské knížky, které fungují na rozesílání hromadných mailů.
22: Jasně, je to v různých školách různé, nicméně asi tahle ta věc teď zpětně vzato, když vidíme, jak citlivě ji vnímá rodičovská veřejnost, by asi byla lepší na ústní vysvětlení, než jenom na suché sdělení skrze vá bakaláře.
4: Rozumíte tomu, že některým rodičům vadí, že jejich děti měly odpovídat na tyhle otázky?
22: Samozřejmě rozumím. Jo. Rodiče jsou různí i my se samozřejmě jako různíme v tom, jak vnímáme jakoby citlivost nebo necitlivost těch otázek, které jsme použili. Je samozřejmě možné, že mohlo dojít v některých případech, neumím kvantifikovat, jak často, k tomu, že došlo k nějaké ztrátě v rodině, ať už matky nebo otce, a v tu chvíli otázka na jaké vzdělání nebo co dělá můj otec, může v tom synovi nebo dceři vyvolat jako truchlivé vzpomínky. Já sám jsem před rokem a kousek přišel o otce a vím, jak dlouho se s tím člověk jako nějakým způsobem vyrovnává. Takže otázka u různých rodičů, ta míra citlivosti může být různá. Samozřejmě je to spojeno i s tím, že u různých rodičů je různá afinita vůbec k té myšlence z plošného zjišťování výsledků vzdělávání. Je třeba říct, že my vlastně vyřizujeme podněty nejenom k těm dotazníkům, ale už v průběhu a při přípravě toho testování jsme komunikovali se školami, nechci říkat, že jich bylo mnoho, ale jsou, že prostě zákonní zástupci si nepřejí, aby žáci vůbec psali i tu češtinu a matematiku na to, že abychom se na něco doptávali. Čili ano, já respektuju to, že každý má právo na to mít své vlastní nastavení té citlivosti, a vnímáme to tak a do budoucna se budeme muset k tomu postavit tak, že vlastně ten přístup, který zvolíme, bude odpovídat i těm nejcitlivějším, nejenom těm, kteří prostě se k tomu stavějí třeba nějak průměrně nebo dokonce nějakým způsobem ležérně.
4: Náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste říkal, že u toho diskutovaného dotazníku ohledně psychické pohody nebo duševního stavu žáků jste vycházeli ze 4 roky starého výzkumu a dotazníku, který tehdy dělal Národní ústav duševního zdraví. Tam se změnilo vedení. Už v průběhu těch minulých let byly určité výhrady k tomu tehdejšímu výzkumu. Proč jste na základě toho třeba nekonzultovali ten dotazník znovu? Proč jste nepožádali nové vedení třeba o nějakou aktualizaci?
22: Ta odpověď je úplně prozaická. My jsme nevěděli, respektive nezjistili jsme ani tu změnu ve vedení ústavu, Národního ústavu duševního zdraví, ani o té změně přístupu. Bylo to prostě tak, že jsme nějak automaticky předpokládali a i v tom vidím jako trošku chybu, kterou jsme udělali, že jsme něco automaticky předpokládali a neuvěřili si, že to, co fungovalo před těmi 4 lety, bude fungovat stejným způsobem znovu. Je to zase jenom další kamínek do té mozaiky těch ponaučení, které jsme si odnesli, že je potřeba méně automaticky předpokládat a více cíleně ověřovat.
4: Věříte, že když to tak řeknu, propašujete otázky na duševní pohodu nebo psychickou pohodu mezi testy z češtiny a z matematiky, že budou žáci odpovídat upřímně?
22: To je širší otázka, jestli budou odpovídat upřímně, to se asi netýká jenom těchto dvou témat. Samozřejmě třeba říct ten dotazník, tam vzniká dojem, že ten dotazník celý byl zaměřený na socioekonomický kontext a duševní pohodu. Tyhle ty položky tvořily zhruba polovinu toho dotazníku, druhá polovina směřovala ke studijní motivaci toho žáka, k tomu, jak probíhá výuka českého jazyka a matematiky, protože ty cíle toho dotazníku se neomezují jenom na to stanovení indexů v těch dvou oblastech, ale slouží nám v minulosti a poslouží nám i teď k tomu, abychom hledali nějaké vztahy mezi tím, jak žáci vnímají výuku, jak oni vidí výuku, co oni v té výuce pozorují, kolikrát jsou tam 2 učitelé, kolikrát je tam asistent pedagoga, jakými formami je učitelé hodnotí a na druhé straně výsledky z těch testech. Čili z toho pohledu my neumíme říct, jestli žáci k tomu, zejména deváťáci, chápeme po přijímacích zkouškách, můžou mít motivaci různou, jestli zkreslují ty výpovědi a to ať jedním směrem nebo druhým směrem. Na druhou stranu To zkreslení se odehrává zřejmě nějakým způsobem plošně mezi všemi školami. Ono zřejmě posune absolutní hodnotu těch zjištění, ale neposune jako disproporce nebo diference mezi těmi školami. Já už jsem říkal, že třeba zrovna u toho SESu nebo u toho duševního zdraví nám ani tak nejde o tu absolutní hodnotu toho indexu, ale o to, ve kterých školách je ta hodnota vyšší než jinde. A tyhle školy pak nějakým způsobem spravujeme o tom, že by bylo dobře, aby oni sami, my nefungujeme jako diagnostické zařízení, nejsme školské poradenské zařízení,
4: se na to zaměřili,
22: ale můžeme dát signál a oni mají už vlastní cesty, jakým způsobem ověřit, jestli to, co žáci uvedli, je výsledek nějaké jejich fabulace, protože prostě chtěli si z toho udělat trochu legraci, anebo jestli to odpovídá realitě.
4: Mimochodem, máte nějaké průběžné výsledky, kolik žáků odpovědělo na tu hodně diskutovanou otázku, že třeba uvažovali nebo uvažují o sebevraždě?
22: Nemáme a už 52 minut je ani zjistit nemůžeme, protože už 52 minut všechny ty odpovědi...
4: A předtím jste se nepokusili
22: to
4: zjistit.
22: To je tak, jako je třeba říct, jestli si někdo myslí, že my si jako prohlížíme odpovědi těch žáků, nebo že si je prohlíží učitel.
4: Pardon, to bych nečekal, ale čekal bych, že tam existují nějaké programy, které to sčítají a pracují s tím a analyzují to.
22: Ne. Jo, je to skutečně tak, že... U těch dotazníkových šetření my vždycky, my ani nekontrolujeme v průběhu toho testování, jestli tam žáci něco vyplňují nebo nevyplňují. Jedinou věc, kterou my během testování děláme, je, že když zjistíme 4 dny před koncem toho testovacího období, že škola ještě nemá ani jednoho žáka otestovaného, tak ji připomeneme, že by bylo dobře ve zbývajících 4-3 dnech otestovat. Jinak jsou pro nás jakoby ty schránky těch, ať už testů nebo dotazníků v té databázi jako zavřené a my nijak nečteme, co je tam uvedeno nebo ne. Z toho pohledu jako nemám žádné předběžné výsledky a zrovna
4: a
22: u téhle...
4: Už nebudete mít.
22: A už nebudeme.
4: Na druhé straně vy říkáte, že už to nezjistíte, je to smazané. Není to škoda? Není v situaci, kdy tady existují konkrétní informace o tom, že některé děti odpověděly, že uvažují o sebevraždě. Není škoda to jen tak smazat, zahodit a nepracovat? S tím?
22: Připomínám jenom, máme ty indexy na úrovni škol. Jo? Čili pokud je to tak, že v té škole, ať už to odpovídá realitě, anebo to ten žák jako napsal z recese, se objeví takové informace, promítlo se to do zvýšené hodnoty toho indexu a znovu říkám, škola může zareagovat a buď si udělat vlastní šetření, nebo školní psycholog obejde páťáky, deváťáky, nebo si tam pozvou nějakou externí organizaci, která jim udělá nějaký jiný screeningový program, čili ta informace není ztracena. Jo, ale ani dopředu jsme nepočítali s tím, že když bychom našli v té databázi záznam, že Petr Suchomel vyjádřil přesvědčení o tom, že by mu bylo lépe, kdyby nežil, takže bychom volali do základní školy v Šumperku, aby se na Petra Suchomela někdo podíval, protože uvedl jakousi divnou odpověď.
4: Letošní testování tedy předčasně skončilo. Ministr školství Robert Plaga včera řekl, že máte za úkol udělat analýzu. Vy jste v úvodu našeho rozhovoru řekl, že bude dokonce prázdnin?
22: Tam jsou dvě věci. Pan ministr nás požádal o odpovědi na otázky, které se vztahují k přípravě a průběhu toho testování jako takového, čili je to jakýsi procesní audit a předpokládám, ale můžu jenom předpokládat, nevím, jaké přesně cíle ono v té věci má, že bude chtít posoudit, kde se stala ta komunikační chyba, jestli máme nějaké mechanismy, jak se jí v budoucnu vyhnout, jestli to všechno vlastně splňovalo nějaké standardy. A na základě toho předpokládám, že bude uvažovat o tom, co v té věci jakoby dál. Analýza těch samotných výsledků vzdělávacích v českém jazyce a matematice v 5. a 9. ročnících škol se zohledněním těch kontextových informací, ať už o tom průběhu výuky, způsobech hodnocení, studijní motivaci, nebo vůči těm indexům, ať už SESu nebo toho duševního zdraví, ta vznikne během léta a budeme ji mít hotovou někdy odhadem září, možná z kraje října.
4: A ty odpovědi na ty otázky, ty budou v řádu dnů?
22: Teď myslíte odpovědi?
4: Myslím tu první část, co jste říkal, že po vás chce pan ministr, to znamená...
22: Jo, tu chce do pátku.
4: Takže to bude do konce tohoto týdne. Mm-hmm. Na základě té aktuální zkušenosti budete navrhovat, aby plošné testování žáků 5. a 9. tříd pokračovalo v příštích letech?
22: Budete navrhovat, není úplně přesná otázka. My jsme už, říkal jsem to, v loni v zimě připravili návrh koncepce zjišťování výsledků vzdělávání až do roku 2030 a dál. Tam se píše to, že považujeme za vhodné, aby se testovalo de facto každý rok, aby se střídalo testování českého jazyka matematiky s testováním čtenářské a matematické gramotnosti, jednou za 4 roky další vzdělávací obory, jako jsou chemie, člověky a jeho světy a podobně. Co 2 roky, aby se testovali žáci 2. ročníku střední škol, aby se uvidělo, jak trvalé nebo pevné ty dovednosti a znalosti, co si žáci odnášejí, jsou. Tahle koncepce je schválená, zatím platí, čili my nebudeme navrhovat, aby se nějakým způsobem proměnila, ale bude asi na panu ministrovi, aby řekl, že jestli ji máme naplňovat, nebo jestli se má naplňovat a máme ji naplňovat my, nebo jestli se nemá naplňovat, má se naplňovat nějaká jiná. Faktem je, že jak ze strany odborné komunity, tak ze strany vlastně i útvarů ministerstva školství, tak ze strany samotných škol, říkal jsem si, poptávka po informacích, po datech, které by vypovídaly o vzdělávacích výsledcích žáků, tady je. To není tak, že tímhletím naším selháním, za které se ještě jednou školám a rodičům omlouváme, by se snížil význam toho mít informace o tom, jakých výsledků žáci a školy dosahují.
4: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
22: Děkuji, naslyšenou.
4: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Praví taky velkým odběratelům a případně i nemocnicím. Za nedodržení zákona může hrozit pokuta až 15 milionů korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tvrdí, že svůj střet zájmů vyřešil nad rámec české i evropské legislativy. Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který českým úřadům přišel minulý týden a na který upozornil server iRozhlas. Podle komise tuzemské úřady Babišův střet zájmů prověřili nedostatečně. Požaduje tak další šetření. Zástupci unijní diplomacie si předvolali ruského šarže d'affaires. Evropská 27 tak reaguje na výzvu Kremlu, aby cizinci opustili Kyjev, protože se na něj chystají další soustavné údery. Brusel to označil za nepřijatelnou eskalaci. Podle něj Rusko vyhrožuje zahraničním občanům i unijním diplomatům, kteří ale ukrajinskou metropoli opustit nehodlají. Ruského velvyslance si kvůli výrokům Kremlu předvolala taky ministerstva zahraničí Norska a Německa. A na Žlutém kopci v Brně začalo fungovat nové centrum onkologické prevence. V pavilonu, který rozšiřuje areál Masarykova onkologického ústavu, vzniklo 7 specializovaných pracovišť. Zdravotníci v nich nabízejí poradny pro genetiku nádorů, pohyb, výživu, motivaci a zdravý životní styl. Práce a vybavení vyšly na více než 700 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa přes dvoubrankový náskok Kanadě 2-3. Ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy od 16 hodin a 20 minut. Následně o semifinále zabojují domácí Švýcaři proti Švédsku. Ve Friburgu jsou na programu čtvrtfinále Kanada, USA a Lotyšsko, Norsko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D46 před Vyškovem a opět průjezdná D1 u Hulína. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova brzdí provoz nadměrný náklad a pohybuje se teď mezi Drysicemi a Vyškovem a nedá se předjet. Tvoří se proto za ním kolona. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy hlásíte nebezpečnou situaci za sjezdem na Údlice a Kadaň. Na 73. kilometru jde po vozovce Chodec.
3: Je všedivým a má jediný, co má, pak má baterku, aby ho nikdo náhodou.
2: Na D1 je opět otevřený exit 265 u Hulína. Na nájezdu vyprošťovali dodávku z příkopu. Opět se dá najet na D1 od Otrokovic i Frištáku směrem na Brno. A v Praze máme hlášenou nehodu v tunelu Blanka ve směru k Barandovskému mostu. Za nájezdem z Letné je kvůli ní uzavřený pravý pruh, projíždějte opatrně. A v Praze pokračuje údržba ve Zlíchovském tunelu na Městském okruhu. Tuto noc je uzavřený ve směru na Smíchov, práce mají skončit do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně, objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: A já vám ze studia přeji příjemnou středeční noc. Ukrajina bude používat českou mobilní digitalizační stanici Archa 3. V Kyjevě je slavnostně přidali zástupci Pražského národního muzea a nadace rodiny Karla Komárka. My se tam podíváme v reportáži už za chvíli.
5: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Česko pomáhá Ukrajině v záchraně předmětů kulturního dědictví. Zástupci Národního muzea a nadace rodiny Karla Komárka věnovali Ukrajincům mobilní digitalizační stanici, a to krátce po ruském úderu, který silně poškodil například Národní muzeum Černobylu v Kyjevě.
1: Tady v pohádkovém prostředí Kyjevsko-Pečorské lávry je už vše na Chrámovém náměstí připraveno k předání velké dodávky, která v sobě skrývá velice cennou věc pro ukrajinská muzea trpící válkou. Je to digitalizační přístroj.
2: Vytvořili jsme vlastně mobilní jednotku, takovou jsem já teda ještě předtím nikdy neviděl. Jsou v Hollywoodu třeba nějaký traky, kde se skenují herci pro CGI, ale tohle ještě nikde asi v muzeu nemají.
1: Popisuje svůj vynález Paul Savkov. A teď už vidím, jak vevnitř se ten skener pohybuje nahoru a dolů. A tím předmětem, který se teď tady ukázkově skenuje, je zámek z nějakých středověkých dveří s nádherným zdobeným klíčem. No a do toho zvonkohra Kyjevsko-Pečorské lávry. Dodávku s digitalizačním přístrojem tady v Kyjevě předal ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
3: Tak je to velice unikátní zařízení, nazýváme to Archa 3. Je to mobilní digitalizační laboratoř jednotka, která je vybavená nejmodernějšími technologiemi a dokáže skenovat od nejmenších po největší předměty. Není to jeden přístroj, těch přístrojů je tam několik v tom autě a je určena k tomu, že ona se opravdu může dostat tam, kde je nejvíc potřeba na záchranu a dokumentaci předmětů, kterým například hrozí zničení. Údaje, které se naskenují, se ukládají, takže samozřejmě v těch předmětech se zachovají data, jejich obraz, ale také třeba nedej bože, že budou zničeny, tak podle těch dat se potom dají také restaurovat, obnovovat.
1: Ředitel muzea Kyjevsko-Pečerské lávry Maxim Ostapenko byl českým darem upřímně dojatý.
4: Je to obrovská pomoc, protože jsme tím získali možnost uchovat informaci ve výborné kvalitě a 3D modelech o předmětech národního kulturního dědictví. A to na té nejvyšší úrovni. Za války jsou tyto předměty ve velkém ohrožení, protože Rusko cíleně útočí na muzea a objekty ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tento dar Národního muzea a Komárkovy nadace je příkladem solidarity a důkazem, že Ukrajina nezůstává sama v boji o záchranu našeho společného kulturního dědictví.
5: Za zbereženě naší spílnou evropejskou spadčiny.
1: A na Ukrajině platí, kdo rychle dává, třikrát dává. Z Kyjevsko-Pečerské lávry Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Sněmovna znovu schválila snížení odvodů pro živnostníky, přehlasovala tak Senát. Izraelské údory na jihu Libanonu zabily podle místních úřadů přes 30 lidí. Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou a dnes bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno, na jihu a východě přehánky, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Živnostníkům se nejspíš sníží odvody na sociální pojištění. Poslanci opětovně schválili novelu, která vrací zálohy na loňskou úroveň, tedy zhruba na 5 000 korun. Předlohu do dolní komory vrátil Senát. Podle něj by v budoucnu změny mohly způsobit výpadky příjmů důchodového systému. To koaliční poslanci odmítají. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO návrh ušetří malým podnikatelům stovky korun měsíčně.
3: OSVČ ušetří každý měsíc 715 korun. V praxi to znamená, že lidé budou od účinnosti novely platit tyto nižší zálohy, a to jak OSVČ podávající přiznání, tak OSVČ využívající režim paušální daně.
1: Návrh podpořil i poslanecký klub opoziční ODS. Naopak podle lidovců přinesou změny výrazný výpadek v příjmech státního rozpočtu. Včerejší izraelské údery na jihu Libanonu nepřežilo 31 lidí. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví s tím, že dalších 40 lidí bylo zraněných. Podle agentury AFP jsou mezi mrtvými 4 děti a 3 ženy. Izraelská armáda taky podle serveru Times of Israel překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Izrael pravidelně bombarduje Libanon, a to i přes podepsané příměří a plánovaná mírová jednání. Libanonské militantní hnutí Hizballáh pak pokračuje v dronových útocích na izraelské území. Samec slona afrického Jack, který může za smrt slonice Ulu, nezůstane ve zlínské zoo. Kam poputuje, zatím není jasné. O jeho osudu bude během následujících měsíců rozhodovat 25členná komise. Do té doby bude Jack ve zlínské zoo oddělený od zbylých 2 slonic a sluněte. Podle ředitele zoo Romana Horského drobné potyčky mezi slony nebyly ani v minulosti ojedinělé. Ten páteční byl ale pro jednu ze slonic fatální.
4: Interakce se čas od času objeví a nemyslím si, že byly silné, tak abychom museli Jacka nebo některé samice od druhých oddělit.
1: Jack původně pochází z volné přírody a během života prošel několika evropskými zahradami. Sport. Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3, obsadili tak 3. místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Český tým souboji s Kanadou vedl v polovině zápasu 2-0. Formace kolem útočníka Ondřeje Beránka s Jiřím Černochem a Jaroslavem Chmelařem byla sice střelecky aktivní, ale neprosadila se. Pokračuje Beránek.
5: Tak potýkáme se s tím celý turnaj, vůbec se na tom nepadá, těžký no. Chceme strašená góla, ale bohužel jestli přemíra té snahy a naopak jsme se inkasovali a i po mý chybě, takže těžký. No.
1: Čtvrtfinále bude hrát český tým ve čtvrtek v Curychu, kam se za Finskem musí přesunout. Start je v 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 před Mirošovicemi a nehoda na D7 u Loun. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně před sjezdem na Benešov. Na kilometru 20,5 stojí kamion v odstavném pruhu. Na místě už je odtahová služba a vybočuje se tam doleva. Na dálnici D1 stále vyšetřují nehodu u Hulína. V nájezdu od dálnic z Frištáku a Otrokovic na exitu 265 ve směru na Brno síla dodávka do Příkopu, tu už vyprostili. Pravý pruh na nájezdu je ale stále uzavřený. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova pozor na nehodu u Loun. U sjezdu na Louny východ na 45. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený. A v Praze na městském okruhu počítejte s uzavírkou v tunelu Mrázovka. Neprůjezdný je kvůli údržbě ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33, na horách bude nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už si na Radiožurnálu poslechněte reprízu úterního hosta Libora Boučka.
7: Vystudovala střední průmyslovou školu grafickou v Helichově ulici v Praze, působila pro několik prestižních periodik v Česku. Za reportáže o drogách na afgánsko-pakistánských hranicích dostala čestné uznání Czech Press Photo. Pro tisk svých fotografií využívá i netradiční materiály, jako jsou textilie, sklo, zrcadla, plexisklo. Tolik vizitka faktická, která by nemusela končit, ale myslím, že daleko důležitější je ta osobní, protože dokáže vysíhnout emoci a zvětšnit člověka bez kudrlinek a okras. Jmenuje se Alžběta Jungrová a dnes je hostem Radio Žurnálu. Přeji ti hezké dopoledne a díky moc, že jsi dorazila.
8: Krásný ráno.
7: Kolik fotek denně děláš? Ještě pořád platí, že to je v řádu několika set.
8: Tak teď jsem trošku bych řekla i zpomalila, takže možná budeme na 300 a ne na 5, jako tomu ještě před pár lety bylo. Tím, že se víc věnuju té výtvarné fotce, tak tam ta intenzita je menší, ale stejně furt fotím svůj vlastní deník, což je taková rutina denní. A do toho jsem si teď vybrala další velký dokumentární projekt, který dělám už rok a půl, další rok a půl budu. A tam určitě to jako zase zvedáme v průměru.
7: No, já se ptám z toho důvodu, že je 9 hodin 7 minut, tak jestli už si dnes něco vyfotila?
8: Dneska ještě ne. Ještě jo, vyfotila ne. Jsem, ano, pardon, ale reference k instalaci výstavy, takže to bylo jenom na telefon, ale už jsem to párkrát.
7: Takže počkala. Pracovní fotka dneska už byla.
8: Ano.
7: A přijde ta fotka, jako mě zajímá ta chvíle, jo, kdy přijde ta fotka, která už bude... Ta, která bude součástí toho deníku. Jak tě to jako napadne, kdy to přijde ta chvíle, jo? Že má 9 hodin a ještě pořád nic?
8: Jo, ale to bývá jako, jako těžko odhadnout. Většinou je to nějaký moment, kdy se zkombinuje světlo, kompozice, emoce. Mm-hmm. A může to být metru, může to být tady teď ve studiu, a nebo to může být něco, co budu vymýšlet několik dní a stavět kvůli tomu obrovský set.
7: Prostě a jednoduše najednou to přijde. V tom metru, když jsi ho zmínila, děje se i to, že najednou fakt fotíš, protože logicky ústředním motivem jsou pro tebe lidi, že fotíš najednou z ničeho nic někoho, kdo to netuší? Jakože opravdu tě to tak popadne, že vidíš tu situaci, že to zmáčkneš?
8: Jo. Jo, většinou to pak nepoužiju nebo republiku, nebo se pak zpětně zeptám toho člověka, jestli by mu nevadilo, ukážu mu tu fotku třeba. A samozřejmě v rámci tohoto GDPR, jako všichni teď musíme řešit, musíme nad tím přemýšlet, ale když vidím moment, který mě zasáhne, tak vlastně moje automatická reakce je to vyfotit dřív, než přemýšlím o ostatních věcech.
7: Tak jenom pro cestující pražského metra je vysoká zhruba 175 cm, typu to zhruba plus minus správně, šarmantní a elegantní, má jeden z nejširších úsměvů a nejkrásnějších, co jsem kdy viděl. Když někdo takový vás bude fotografovat, nestyk Nechte se, nechte se fotit, budete součástí, řekl bych, sbírky, která patří mezi unikáty na území Česka. Alžběta je dnes hostem Radiožurnálu a podíváme se nejen na to, co chystá bezprostředně v jednom překrásném středočeském městě, ale i to, jaké to bylo v dalekém africkém Kongu.
2: Noční radiožurnál.
9: Noční radiožurnál.

0: Alžběta Jungrová je dnes hostem Radiožurnálu. Než se dostaneme k těm konkrétním místům a konkrétním zážitkům a konkrétním projektům, tak mě logicky, co by fanouška fotografie, zajímá to, jak si to médium z tvého pohledu stojí. V době, kdy máme možnost ukládat to do nekonečných cloudů, v době, kdy ty řekneš, že jsi vytvořila 300 fotografií, ale co by fotografka, se to tak dá očekávat, ale existují lidé, kteří jsou na sociálních sítích a už teď třeba ve 9:45 mají 200 fotek.
1: Hele, já si myslím, že ta fotografie v posledních 30 letech prošla úplně neuvěřitelnýma změnama, strašně rychlejma po tom, co se víceméně 100 let nic moc nedělo. A do toho přišel internet, my jsme přehlcený, všichni jsou přehlcený fotkama. A každý den padá na sociální sítě jako miliarda nebo fotek novejch. Takže do toho máme AI, který jako vytváří něco, co my nazýváme doteď fotografií, ačkoliv myslím, že s fotografií to nemá vůbec nic společného. Takže je to jenom, a to, jak my jsme se o tom bavili, je to jenom na nás, co si k sobě pustíme. Je to jenom na nás, co chceme sdílet. Já taky si myslím, že to, že každý sdílí úplně všechno a věší fotky někam na cloud, kde pod ním přes ně ztrácí kontrolu, to je, není v pořádku. Takže v tomhle tom to je to otázka nás vlastně dvouhodinovou přednášku. Počínaje hlídáním si vlastního soukromí až po to naučit se vybírat fotky, které prezentujeme.
0: No to je jedna věc, to šíření, ale ta druhá věc je tvůj pohled na tu fotografii obecně, že člověk díky technologii, což je pozitivní asi rozměr toho vývoje, protože mobilní telefony prostě jsou kvalitní, mají kvalitní foťáky. Ale že najednou fakt člověk je najednou majitelem tolika fotografií. Jak jako tam poznat tu kvalitu, že najednou i my jsme všichni producenti, teď do toho zvětšíme ten okamžik, ale už se k tomu nikdy nevrátíme. Protože když se k tomu chceme vrátit, už jsme vytvořili dalších 150
1: nenajdeme
0: fotografií.
1: Ani zpátky. Hele, to je právě ta součást té profesionality v tom, jako ten edit, ten výběr těch fotek je z mýho pohledu třeba třetina mojí práce. Jo? Oni si všichni myslí, že to, že to nacvakáš, je vlastně, nebo že to, ty fotky vzniknou, ale tam je určitě jako produkce, pak je samotný focení a pak je ta postprodukce, kdy člověk vybírá. A bohužel v tomhletom, vlastně já teď na výstavu řeším 30 reálně fotek z těch všech tisíc, co jsem nafotila, tak aby to pro toho diváka bylo zajímavý, nějakým způsobem to odvyprávilo ten příběh. Takže celý ten výběr fotek je vlastně jedna z nejdůležitějších věcí. Já bych mohla se vrátit teď zpátky do toho základu a vybrat vlastně úplně jinou výstavu tím, že bych ty fotky poskládala jinak. Tudíž tam lidi, co strašně podceňují a myslí si, že když nedokážou vybrat z 10 jednu dobrou, takže dají všech 10 a že ty lidi to nějakým způsobem přijmou. Takže tady bych se zaměřila hodně na to naučit se opravdu vybírat.
0: Bylo to pro tebe to nejtěžší?
1: Je
0: protože
1: to strašně
0: ty jsi
1: těžký.
0: Logicky, co by fotografka prošla tím přerodem z toho, že člověk musel vycítit tu chvíli, zmáčknout tu spoušť a teď je z něho ten selektor. Jak se to dá naučit, to selektování? Bylo to nejtěžší?
1: Hele, určitě výběr těch fotek je to nejtěžší, protože to samotné focení je nějak časově omezený, ty víš, že máš den nebo týden, tudíž a pak to skončí. Když to u toho počítače můžeš sedět roky a překopávat ten soubor do nekonečna a vlastně vyprávět jiný příběh vlastně se stejným základem. Ale ono to bylo, hele, já když jsem začínala, já 30 let se fotkou živím tenhle rok, takže když jsem před 30 lety začínala...
0: To znamená od 5 let.
1: Děkuju. Když jsem začínala v novinách, tak my jsme fasovali opravdu jeden film na akci, 36 oken v rámci reportáže a pak vlastně jsme přijeli do novin, tam byly laborantky, ty zpracovali film, ten nám vrátili a já jsem si vystála frontu na prosvětlovák, kde už za mnou zase stály lidi a já jsem z toho filmu z těch 36 oken musela vybrat jednu vejšku, jednu šířku. Během 3 minut. Tudíž už tam jsem se docela dobře naučila vybírat, protože i z 36 vybrat 2 jakoby je strašně těžký, takže je to vlastně proces to editování, naučit se vybírat dobře ty věci. Je prostě půlka celý té práce.
0: Jak já, co by fotograf amatéra, stejně tak posluchačky a posluchači České rozhlasu, poznám, že ta moje fotografie třeba toho dítěte má tu hodnotu? Podle čeho se my máme řídit? Samozřejmě to není ultimátní, ale zajímá mě ten tvůj pohled. Rada Alžběty, jak poznat tu dobrou?
1: Hele, určitě základ je nějaký kompozice, světlo. Já říkám, pro mě je nejdůležitější, jestli ta fotka v sobě nese nějakou emoci a tam bych byla šla na úkor kompozice a světla. Takže to jsou určitě základy a pak máš spoustu dalších věcí, které vlastně to formují. To asi takhle divákům tady posluchačům nepřenesu. Jenom bych chtěla říct, že velká chyba, kterou děláme, my jsme hrozně poplatní sociálním sítím. Protože vlastně ty už víš, co lidi na Instagramu mají rádi nebo co lajkujou. Tudíž ty se snažíš vytvářet ty fotografie tak, aby byly poplatný týhletý velký mainstreamový skupině, ale to neznamená, že když to má hodně lajků, že je to dobrá fotografie.
0: A to se můžeme dostat ještě k oblastem, protože existuje daleko víc oblastí, které se na sociálních sítích vůbec nedostanou. I tahle selektivnost trošku může pokřivovat to zrcadlo kolem nás. S Alžbětou Jungrovou se o tom budeme povídat. Posloucháte Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Alžběta Jungrová prožívá už 30 let svoji kariéru výjimečné fotografky, která sneseš označení reportážní částečně. Myslím, že v tom nejlepším slova smyslu, protože ta reportáž je přece jako unikátní, že je to to svědectví té doby.
1: Určitě reportáž, dokument a určitě to velká část mýho života a součást naprosto, takže určitě bude ctí.
0: Ty oblasti jsou různé. Já jsem v úvodu zmiňoval to afgánsko-pakistánské pomezí. Budeme se bavit o Kongu, ale jak ty si vybíráš to téma? Co tě osloví ten žánr? Protože můžeme pokračovat dál zdravotnictví. Teď si zmínila, že jezdíš s záchrankou poslední dobu, tak co je to, co se tě dotkne? Jak v tobě zažehne ten oheň?
1: Tak to se samozřejmě mění hodně s věkem. Ty témata, které mě zajímají, já se posledních 10 let snažím dělat dokumentární projekty, kde mám čas na to se na to místo vracet, takže ideálně roky. Kdy můžu opravdu jít do hloubky a nejenom po povrchu, že někam přijdeš, tam dva dny něco fotíš a odejdeš, takže teď vlastně rok a půl jezdím se záchrankou, další rok a půl budu a teď přesně po tom roce a půl začínám cítit, že už mě ty lidi, většina z nich zná, většinou z posádek už jsem někdy jela a dispečing ví, takže je to takový, a ty lidi se přestanou hlídat, kontrolovat, dostaneš se trošku pod ten první povrch, protože vždycky, když přijdeš fotograf, tak ty lidi jsou nervózní, samozřejmě snaží se nějakým způsobem vystupovat, se stylizovat, chtějí vidět sami sebe tak, jak by se chtěli vidět. Takže a tohle celý je jako dlouhodobý proces nějakého jako infiltrování se toho fotografa tak, aby už nebyl ten vetřelec.
0: Ta záchranka tě napadla jak? Je to ta krajní mez? Je to ta krajní situace toho člověka?
1: Záchranka mě oslovila. My budeme dělat knížku z toho ke 170 letům Pražské záchranné služby. A já si myslím, proč jsem na to protože si myslím, že tohle je téma, který se strašně rychle mění v současnosti. Zdravotnictví všeobecně, i ten systém tý záchranných složek. A že vlastně za 100 let to má furt šanci být pro lidi zajímavý vidět, jak ty věci vypadaly. Že spoustu věcí se nemění nebo zůstává plus minus stejný. Takže i ty témata já si trošku vybírám tak, aby to vlastně bylo z hlediska nějaký budoucnosti přínosný. S tím, že ty lidi budou moc vidět, jak jsme žili.
0: Jaké lidi vidíš kolem sebe v té záchrance a v tomhle systému? Jak bys je charakterizovala? Jací jsou?
1: Záchranáři?
0: No.
1: Já jsem úplně vyřízená z nich. To je jako klobouk dolů. Já opravdu musím říct, i po tom roce a půl furt jsem jako většinou dojatá z toho, jak máme jako a pyšná, teda strašně, jaký máme skvěle funkční ty záchranáři, i ty řidiči, i ty holky na tom dispečingu, ale i to, jak umí vlastně jako spolupracovat s policií a s hasičema. Já jsem jako to je prostě, oni opravdu, hasiči chodí na záchranku, na stáže, stejně tak policie, aby se naučili první pomoc. Jo, je to celý propojený, ten systém je opravdu. A ty lidi jsou laskaví. Jo. Já vidím, jak prostě hladějí babičku po ruce. To pak jako tam stojíš a jsi úplně dojatej, že i v té práci, která je opravdu někdy šílená, ty lidi jsou agresivní, napadají je, alkohol, drogy. Jako většina z těch výjezdů jsou vlastně banality, někoho bolí bříško prostě. A jo, takže oni prostě ke každému přistupujou ze stejnou důležitostí. Je to fakt zážitek pro mě.
0: Jaká bude ta výsledná stylizace, protože z toho, co říkáš, tak já najednou vidím černobílou věc, i když ta barva, to mě zajímá, jak to dopadne.
1: Hele, barva, asi to bude barva, i když samozřejmě já tu černobílou fotku miluju a myslím si, že, ale zrovna ta záchranka je tak specifická, ta barevnost pro ně, ta výraznost vytlačení z toho prostoru, i ta sanitka, i ty noční světla, když to moda jako blikají, takže tam asi bych trošku ubrala tomu příběhu, kdybych to dala do ČBčka, samozřejmě nejradši bych to udělala půl na půl, nebo fotku od fotky, nebo to takhle úplně nefunguje, musím držet nějakou linii. Ale hele, ta barevná fotka vždycky v sobě nese nějakou jako emoci, pokud ten příběh má barvu, což ta záchranka má. Ta černobílá fotka pak umožní jít jako víc jako do příběhu, když to ta barva ho někdy trošku potlačí, takže vždycky tohleto rozhodování je strašně těžký. Já třeba burlesku, kterou fotím 15 let, tak jsem nechala v barvě, protože si myslím, že tam je jasně daný, že ta barva je pro ně specifická, jsou to světla, jsou to kostýmy, je to make-up. Takže tam bych ubírala, naopak třeba Věznici jsem dělala černobílou. Takže tohle je takový jako těžký rozhodnutí, ale pak musíš jít.
0: No, z toho, co říkáš, líbí se mi, že reaguješ na moji zdviženou ruku. To mě zaujalo. Záchranka, burleska, Věznice. Absolutně odlišné světy. Co tedy musí mít ta komunita? Podle čeho si to vybereš, že je to takhle rozličný?
1: Hele, tak Věznice a burleska jsou vlastně žena. Já furt jako ústřední téma, myslím, celý mojí tvorby jsou ženy a ženský témata, ženský příběhy, tudíž tam bylo jasný, že to byla Věznice a mě strašně baví ty protiklady, on ten život potom je hrozně jako pestrej, když se nebojíš jít od burlesky do Věznice. A celkově tím, že jsem žena, že se dostanu mnohem blíž k ženám, jsem schopná jim mnohem líp rozumět a ponořit se víc do toho příběhu, takže ženský. A ta záchranka je prostě pro mě nějaký lidský příběh. Asi to propojují lidi a nějaký emoce, které jsou spojené s tím, co vytvářejí.
0: Alžběta Jungrová je dnes hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc.

0: Radiožurnály půl druhé. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Česká muniční iniciativa by letos podle ministerstva obrany měla dodat Ukrajině 1 000 000 kusů velkorážní munice. Informaci agentury Reuters potvrdila Radiožurnálu mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Loni Ukrajina od české iniciativy dostala skoro 2 miliony kusů munice. Prezident Petr Pavel mimo jiné řekl, že se počet zemí přispívajících do muniční iniciativy snížil z loňských 18 na 9. To podle Pavla představuje nové obtíže. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Kyjevě přijal vůdkyni běloruské exilové opozice Svjatlanu Cichanouskou. Na sociální síti X uvedl, že Ukrajina podporuje snahu Bělorusů vymanit se z vlivu Ruska. Vyjádřil taky naději, že Kyjev a Minsk obnoví sousedské vztahy, založené na nezávislosti obou zemí na Moskvě. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes znovu klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 koruny a 56 haléřů. To je o 28 haléřů méně než v úterý, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšímu dni klesne o 29 haléřů na 41 korunu a 43 haléře. A Správa železnice zahájila přestavbu tratě mezi Kladnem a Pražskou Ruziní. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Práce by měly trvat do roku 2029. Celkové náklady se pohybují kolem 8 miliard korun. Sport. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěži porazili doma Táborsko hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. Dnes v 18 hodin rozehrají baráž taky Artis Brno a Slovácko. Zápas odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D11 u Libic nad Cidlinou a také u Krouny na Chrudimsku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru silničáři uzavřeli pravý pruh a do rána tam budou opravovat vozovku. Levým pruhem teď projedete plynule. Na silnici 34 ze Svitav do Havlíčkova Brodu se dnes v noci pracuje u Krouny. Opravují tam železniční přejezd, projíždí se Kyvadlově a podle potřeby mohou průjezd řídit také pracovníci stavby. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka na městském okruhu směrem na Smíchov. Je to kvůli noční údržbě, skončit má v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně až oblačno, na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33, na horách bude nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte reprízu úterního hosta Libora Boučka.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: povídáme si s fotografkou Alžbětou Jungrovou. Těžko se hovoří o fotografii, protože člověk ji musí vidět. Nicméně ti, kteří mají chuť, tak tu možnost budou mít, protože zítra je vernisáž tedy.
1: Zítra je vernisáž.
0: A od 28. května, což je čtvrtek, se v Čelákovicích ve Volmanově vile otevírá výstava s názvem Bez konce a začátku. Začnu tou vilou. Čím tě zaujala a čím je specifická?
1: Tak Volmanova vila je nádherná. Je to funkcionalistický takový skvoz, bych řekla. A já k funkcionalismu mám hrozně silný vztah. Vyrostla jsem jako dítě ve funkcionalistickém bytě. Bydlím ve funkcionalistickém bytě, který dokonce náš dům, ve kterém žiju, realizoval nebo navrhnul stejný architekt jako jeden ze dvou, co dělali vil Volman. Takže tam okamžitě pro mě je jako nějaký pocit domova nebo zázemí, když já vejdu dovnitř, protože je to něco vlastně, na co jsem zvyklá. Ta vila má nádhernou atmosféru, je prosklená a vlastně tak jako volně přechází venek dovnitř. Je tam spoustu průhledů, spoustu odrazů, věci, které využívám já hodně ve fotografii k vytvoření nějakého dalšího světa. Takže já samozřejmě, celý projekt vlastně tak vzniknul. Já jsem přijela poprvé do Volmanové vily na prohlídku, viděla jsem ten dům a říkám, tady bych strašně chtěla fotit. A pod shodou okolností jsem se potkala se Zuzkou, která spravuje Volmanovou vilu, a ona říká, Ježíš, tak to my bychom byli rádi, protože se věděla, co dělám. A říká, a to bychom pak mohli udělat výstavu. Do toho se přidala trafačka, která se stará o ten výstavní prostor nebo výstavní plán Volmanové.
0: Za trafogalerie.
1: Trafogalerie, ano. A já jsem s Blankou už jednu výstavu dělala kdysi dávno v Trafogalerii, takže vlastně to jsou takový ty projekty, kdy si to sedne vlastně úplně samo, aniž by člověk musel jako nějak složitě vymýšlet, konstruovat. A já jsem před dvěma rokama, trošku díl než před dvěma rokama, začala ve Volmanově vile fotit soubor Bez konce a začátku, kdy vlastně vytvářím takový paralelní svět pro tu vilu, která vlastně nikdy sama nežila.
0: Ta instalace samotná je asi daleko komplikovanější, než si laik může představit, protože za normální okolností by člověk čekal, že se prostě udělá velkoformátový tisk, dáš tam ty fotografie, ale ty měníš ten prostor, tak jaké materiály používáš, v čem to je unikátní a jestli jsi neupletla zbytečně velký bič?
1: Já si vždycky upletu zbytečně velký bič. Já si říkám, dělám si to většinou složitý sama a tady je to o to komplikovanější, že samozřejmě v té vile my nemůžeme úplně moc vrtat, nikde nic přidělávat. Takže tady se vymýšleli celý speciální konstrukce na ty fotky. Je to vlastně takovej trojboj o tom, co já si dokážu prosadit, co si vila dokáže uchránit přede mnou, ale my jsme hodně pracovali tentokrát s látkama, což je další složitá disciplína, je tisk na látku, protože jsem takový průhledný, vlající, závěsy skoro neviditelný, aby na tom ty holky byly jako takový přízraky té vily, což je ta vize vždycky, kterou jako mám, a pak samozřejmě přijde ta realizace. Tady mi strašně pomohla Liběna Rochová, která mi doporučila v firmu, která to dělá ve Švýcarsku, ale tudíž jako nátisky jsou komplikované, všechno se posílá tam a zpátky, aby jsme to viděli. Teď vlastně pak přijde ta samotná nádherná látka a teď jak jí přidělat, aby to opravdu byl ten duch. Takže jak říkám, složitý si to dělám vlastně víceméně sama a tady je to ještě o to komplikovanější, že ten dům je vlastně zakonzervovaný a nedá se do něj implantovat nic natvrdo.
0: Každopádně stojí to za návštěvu až do konce srpna. Bude Bez konce a začátku a myslím si, že to má ještě jeden rozměr, že je to zviditelnění Čelákovic, což je taky velmi unikátní sídlo, kousek od Prahy, rezidenční sídlo, nádherné prostředí a ten funkcionalismus tam prostě jednoduše zapadá. Tak budete-li mít chuť, tak Volmanova vila od 28. května. Už je všechno hotové před tou zítřejší vernisáží?
1: Já teď, až tady spolu si dopovídáme, tak

0: zabouchnu dveře a poběžím. Dojedu metrem k autu, tam skočím do auta, pojedu do tiskárny, pak pojedu do Prušalobu, s kterýma spolupracuju, to je další část toho projektu, že gravírujeme do takových plexiskel, aby ty věci byly. No, takže, a pak večer někdy kolem půlnoci, podle mě...
1: Kolik je vernisáž?
0: Zítra od 6.
1: Zítra od 6.
0: To se dá ještě překopat celá výstava.
1: Říká Alžběta Jungrová. Někdy pa-

0: Alžběta Jungrová je dnes hostem. Probrali jsme Volmanovu vilu v Čelákovicích, co by instalaci, která se otvírá veřejnosti 28. května. Ale ještě jeden projekt máš za sebou, velmi rád ti ho připomenu, protože sestava českých umělců vyrazila do Konga. Přiznám se, že ta sestava mě zarazila. František Skála, Jan Kaláb, Denisa Krausová, Michal Škapa, Veronika Souralová, Jan Poubě, Filip Kurka, Jan Gemrot a ty. To jste jeli fakt dohromady.
1: Jeli, je to neuvěřitelné, byl to neskutečný zážitek. A byly dobrý i špatný momenty, bylo to náročný, jako fyzicky neuvěřitelně. Jsem na nás na všechny pyšná, že jsme to zvládli víceméně jen s menšíma újmama. A já musím říct, já jsem do Afriky nechtěla, není to úplně destinace, kterou bych si vybírala, ale když za mnou kluci přišli s tímhle projektem, tak to bylo na začátku, vlastně to bylo, že pojede Honza Kaláb a Franta Skála a já už ten moment jsem věděla, že chci jet s nima. A pak se teprve stavil ten zbytek, přidávali se lidi.
0: Umím si letos představit, v téhle sestavě, že jedete na Benátské bienále, ku příkladu, ale do Konga? To v sobě fakt máte všichni tři, když budeme zmiňovat ty tři kus toho dobrodruha. U tebe o tom nepochybuju, ale...
1: Já jsem byla vlastně jediný z těch deseti umělců, kdo už v Africe byl. Musím říct, ale zase jsem nikdy nebyla na zájezdě, takže tam jsme si to prohodili, kluci, nebo celý ten tým těch lidí bylo poprvé na tomhle kontinentě, v takovýhle zemi, která opravdu není úplně stabilní, je to chudá země, takže to je opravdu jako zážitek asi pro člověka, který nikdy takhle necestoval. Pro mě bylo zážitek jet s dalšíma 9 lidma v týmu, protože většinou jezdím sama, z 95% maximálně jsem někdy jela s píšícím redaktorem nebo někým, ale takže pro mě bylo neskutečný pozorovat vlastně ten tým těch lidí, jak vlastně jako fungují jako turisti a vlastně jsem si poprvé přišla taky jako turista, protože najednou jako vlastně jsem nemusela nic řešit, zařizovat. Hele, bylo to, my jsme se strašně nasmáli. Opravdu jako většinou sami sobě, teda, protože jsme padali jak mouchy postupně.
0: Rozumím, že jste se zasmáli. Působí to jako roztomilý zájezd výtvarných umělců někam, ale bylo to Kongo. Co byl ten smysl a ten cíl vlastně, co je ta podstata té expedice, protože musím říct, že to je další oblast, která neříkám, že je opomíjena, ale na piedestálu rozhodně není.
1: My vytvoříme každé jedno dílo, které bude inspirované tohletou cestou, který pak jde do aukce a výtěžek půjde na podporu mizejících druhů zvířat, především teda v Kongu jsou to sloni.
0: Ten projekt je Kongo cena slona. No, jak vlastně člověk svobodně se může pohybovat po Kongu? Jak moc opravdu platí to, jak jsi to romanticky popsala? Protože já si myslím, že aspoň z toho, jak okrajově Kongo znám, tak to přeci jenom spoustu rizik nabízí.
1: Tak my jsme měli hrozný štěstí, že jsme vlastně měli skvělýho průvodce a kluci to měli zorganizovaný, samozřejmě se snažili vyhnout všem možným zbytečným rizikům. Vlastně ve městě jsme byli jenom pár dní. Tam samozřejmě jsme dostali instrukce, jak se chovat, kam chodit, kam nechodit. Víceméně jsme většinou byli spolu. A pak z větší část toho zájezdu my jsme byli v přírodě. My jsme fakt jako 4 dny byli v džungli, kde jsme i spali a nocovali ve stanech. Měli jsme sebou ještě jako lokální průvodce, který vlastně i vědí, kudy kam jít, čemu se vyhnout. Takže to nebylo, že bychom tam úplně jako běhali někde sami, ale bylo to opravdu jako velmi dobře zařízené.
0: Jak to je s těmi zvířaty? Kolik těch zvířat se skutečně v té volné přírodě pohybuje? Vím, že to zní lapidárně, to otázka a jednoduše, ale myslím, že ta bezprostřední zkušenost je to, co člověk málo kdy slyší.
1: My jsme viděli gorily, viděli jsme šimpanze, viděli jsme hrochy, bohužel jsme neviděli slona, což ale i v rámci nahrává tomu projektu, že bychom je měli podpořit, aby jich bylo víc v té volné přírodě. Ale upřímně ten slon je hrozně plachý zvíře, tudíž pak když tam dupé prostě 10 českých umělců přes savanu, tak asi pravděpodobně jsme jich i pár vyděsili. Ale Je to, musím říct, jako strašně silný zážitek a musím říct, na tom jsme se shodli úplně všichni. Vidět třeba tu gorilu v té volné přírodě je síla, je fakt jako emoce, je to, člověku jde mráz prostě po celém těle. A měli bychom fakt se zaměřit na to, že o tohle bychom neměli ochudit příští generace.
0: Byť jste byli převážně v přírodě, tak jste logicky se dostali do kontaktu s těmi, kteří v Kongu žijí. Jak oni nahlíželi na skupinu těch evropských umělců, kteří přijeli na zájezd a vlastně, i když můžou chtít sebe víc, tak středobod, no, jedna věc, ale středobod toho jejich zájmu, to Kongo je fakt jenom na tu chvíli, na ten pobyt. Jak se na vás dívali? Jak na vás reagovali?
1: Hele, já si myslím, že úplně stejně, jako kdyby my jsme viděli stádo, jak by jsme koukali na stádo slonů. Tam se jako v této Kongo není turistická země, nepotkáš tam moc turistů, opravdu jako výjimečně a ještě přes těch velkých. Takže jsme vlastně se stali takovou jako atrakcí, což tato parta zrovna by byla atrakcí skoro kdekoliv, ale tam. Ale bylo strašně hezký vidět ty interakce, kdy prostě jsme se všichni snažili komunikovat, vlastně kluci si chtěli malovat. Takže to propojení je hrozně rychlý tím, jak vlastně ty lidi sami o sobě mají tu snahu zapadnout a vlastně nějakým způsobem komunikovat, dovědět se co nejvíc věcí. Tak to bylo strašně fajn.
0: Sestava skutečně 10 výjimečných umělců. To dílo bude vystavováno od 7. do 27. září letos a následně se bude dražit online a ten výtěžek míří právě na projekt Kongo, cena slona. I tohle je rozměr Alžběty Jungrové, která je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Alžběta Jungrová je dnes hostem. Zmínili jsme, že v rámci projektu Kongo cena Solna budou mít možnost lidé vydražit i její dílo a přispět tak na ochranu zvířat žijící ve volné přírodě ve střední Africe. Když se mu to dražení, tak člověk musí zmínit i to, co se tě týká, že vlastně tvoje dílo je tím nejdražším dílem žijícího fotografa na území Česka, že držíš tenhle rekord. Já bych řekl, že to je reálné ocenění toho, co dokážeš. Ale mě to vlastně zajímá, co to pro tebe znamená, že se ta cena dostala vlastně, tuším, že to bylo ke 250 000 korun.
1: Bylo to přes 250 000. No. Ano, já jsem jako strašně vděčná a šťastná, že se tohle děje. Já od celou vlastně svoji kariéru neprodávám fotky, nikdy jsem nedělala žádný série printů. Je to opravdu jako postavený už na tom, že ta fotka, když už ji udělám a ten print prodám, má hodnotu. Že člověk pak vlastní jediný originál nebo jeden ze tří originálů. Neprodávám všechny fotky, opravdu jako to promýšlím, co chci dávat ven, takže to není, že by, a tak by to měli ty fotografové, pokud si jako chtějí prodávat fotky, dělat, neměli by to sekat prostě po seriích jako 20, 30, 40 a pak jako, a tak to udělám ještě 30, 40 formát a 40 na 50. Hrozně tím devalvujou tu hodnotu a tu cenu. Fotografie je umělecký dílo, je to stejně hodnotný jako obraz, nebo jako grafika, nebo jako mal, to, úplně jedno, akorát lidi si zvykli z toho dělat IKEA, sekat to prostě jak Baťa cvičky a vlastně prodávat to jak pohlednice. Tady bych doporučila všem fotografům, který jako vůbec zvažují tuhle tu cestu, opravdu už od začátku si hlídat, co komu dáváme, vydáváme. Já mám přehled, přesně vím, kdo vlastní moji fotku, kde se to prodalo, v jakých je to. Je to vše, každá ta fotka je opatřená certifikátem, který je napojený na to dílo, aby se dalo rozpoznat, že je pravý. Jo, takže přistupovat tomu s tou vážností, kterou si myslím, že by to mít mělo. Jo.
0: No protože to je, a vracíme se vlastně k tomu prvnímu vstupu, který jsme spolu absolvovali, že to byl najednou důkaz toho, že i přes tu obrovskou inflaci a množství fotografií, tak ten jeden originál má smysl a že to je skutečně umění. To musel být ten moment pro celou scénu fotografickou, když se dostala na tu část.
1: Já to pevně doufám a věřím. My jsme kvůli tomu dokonce, jako jsem spoluzakladatelka skupiny 400 ASA, kde vlastně se snažíme udělat i nějakou osvětu v rámci toho dokumentu, aby ty lidi pochopili, že fotka je umění. Tam nemusíme o tom nikdo diskutovat.
0: Ne.
1: Takže jenom, aby si ty lidi jako to sami uvědomili, aby se k těm fotkám nechovali jako k něčemu, co je spotřební materiál, co jsou noviny. Nebo pojďme se chovat, ale pak zase jako nemůžeme říct. Takže ano, hele, to doufám, že tohle je nějaký impuls i pro ty ostatní fotografy, aby jsme k tomu my minimálně, co se tím živíme, k tomu takhle začali přistupovat a pak máme šanci, že to v okolí se na to bude dívat stejně.
0: Je důležité i to, jakým způsobem je ta fotografie prezentována a na mysli mám právě průhledné desky a ty průsvědné látky, které používáš.
1: Hele,
0: je to součástí, jestli je to ten součást celého konceptu.
1: Určitě u některých těch děl je to součást toho konceptu. Já s tím pracuji velmi opatrně, tak aby to dávalo smysl, proč je to na látce, nebo proč je to na skle, nebo proč jsme zrovna gravírovali, aby to bylo součást toho díla a té emoce, kterou já vlastně tomu divákovi chci předat. Tudíž abych to jen tak negravírovala, protože to vypadá zajímavě. Takže některé ty věci samozřejmě pak jsou náročné na výrobu, na technologicky. My jsme dokonce teď vymýšleli 3D tisk, což jsme strašně pyšní, protože se nám to hrozně povedlo. Ale vždycky je to součást toho procesu a toho díla. Takže neřekla bych, že úplně jako hodnotnější vlastně je jestli je na papíře nebo jestli je fotka na skle nebo na látce.
0: Myslím si, že taky ne. Že zůstává ta fotka. Že ten samotný základ a to zachycení toho okamžiku je to nejcennější a za těch 30 let si dokázala zachytit spoustu zásadních okamžiků a myslím si, že stojí za to mít doma alespoň jednu fotografii od tebe, protože je to svědectví té doby a ta rizost je skutečně unikátní. Ať se daří v Čelákovicích, ať se daří i s Kongem a těším se na to, jak vyjde i ten projekt s Pražskou záchrannou službou.
1: Já moc děkuji za příjemný rozhovor.
0: Já děkuji. Alžběta Jungrová byla hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. Host Radiožurnálu.
0: létal s jednou z nejprestižnějších akrobatických skupin světa. Předváděl manévry na hraně fyzikálních možností a kokpit je pro něj druhým domovem. Hostem Radiožurnálu bude pilot Jan Rudzinský. Jak se člověk dostane mezi špičku letecké akrobacie do letky Flying Bulls? Jaká bude letošní aviatická show? A jaké to je vidět svět z kokpitu historických i moderních strojů?
2: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
2: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Dvě hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
5: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Západní a jižní Evropu zasáhla první letošní vlna veder. Čeští hokejisté prohráli na závěr skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve čtvrtfinále je čeká Finsko. A dnes bude